0: reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum.
1: Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven. Fotbalisté Argentiny usilují o postup do osmifinále mistrovství světa. Jejich soupeřem jsou Kapverdy, které na šampionátu stejně jako jejich soupeř ještě neprohráli. Závěr utkání komentuje na radiožurnálu Sport Kristián Švéda.
2: Utkání ještě bude pokračovat, protože základní hrací doba nerozhodla o vítězi. Argentina Cap Verde 1-1. Teď začíná prodloužení, které si můžete naladit na radiožurnálu Sport. Kristián Švéda, radiožurnál.
1: Fotbalisté Egypta postoupili do osmifinále světového šampionátu. Austrálii porazili po penaltovém rozstřelu. Po základní hrací době a prodloužení bylo skóre 1-1. A tři čeští cyklisté dnes v Barceloně vstoupí do 113. ročníku Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. V úvodní etapě je na programu časovka. Titul obhajuje Slovinec Tadej Pogačar.
3: Nehoda na D1 u Brna a překážka za Nepomukem na Plzeňsku. Na dálnici D1 překáží nehoda u Brna ve směru na Vyškov. Ve zúžení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 havarovalo osobní auto. Blokuje tam pravý pruh a tvoří se kolona od kilometru 194. Dálnice D2 je uzavřená obousměrně v místě stavby křižovatky s dálnicí D1 kvůli montáži z kruže. Pracovat se tam bude až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou po dálnici D1 a přes Brno. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy zbystřete za odbočkou na Teplice. Na 62. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na silnici 20 z Plzně do Písku hlásíte nebezpečnou překážku za Nepomukem. U odbočky na silnici 188 do Horažďovic zasahuje do obou pruhů větší větev.
4: Je jenom v levým pruhu a v pravým pruhu už je jako rozježděná, ale je to docela nebezpečný.
3: Na místo už jede policie a také hasiči, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně zataženo, v severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Hostem hovoru je sinoložka a socioložka Markéta Mor. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: S rodinou jste do Česka přiletěla s úmyslem se po velkých vetrech v Hongkongu, kde žijete, tady ochladit. To asi letos úplně nevyšlo.
7: Ne, to vůbec nevyšlo. Myslím, že se budeme jezdit ochlazovat do Hongkongu tady po této zkušenosti.
6: Tak a právě o Hongkongu si budeme povídat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
5: Hovory.
6: Čím to, že před 29 lety se stal vaším domovem Hongkong?
7: To byla dlouhá a složitá cesta. Nevím, jestli to dokáže takhle v několika větách shrnout. Ale v podstatě já jsem vystudovala sinologii v Praze a pak to uplatnění tady nebylo moc dobré. Tady vlastně pracovala jsem jako tlumočnice pro čínské firmy a chtěla jsem se posunout někam dál a tam vlastně profesní růst žádný jsem neviděla na obzoru. Takže jsem se rozhodla, že bych se znovu vrátila do školy a požádala jsem si o doktorantské studium v Hongkongu na Hongkongské univerzitě. K mému velkému překvapení jsem byla přijatá a pak tam byla otázka financí, takže jsem čekala, jestli dostanu stipendium. Do toho jsem taky vůbec nevkládala žádnou naději, ale i to stipendium jsem dostala. A pak nakonec do toho vstoupil ještě vlastně ten to navrácení Hongkongu Číně, můžeme říct, nebo ten převod Hongkongu Číně, který vlastně probíhal v té době. Takže já jsem žádala o studentská víza na britské ambasádě a vyzvedávala jsem si je na čínské.
6: No takže 1. července 1997 přestalo být tamní území britskou kolonií a stalo se zvláštní správní oblastí Číny. Ještě si o tom budeme povídat, ale jak se za tu dobu život tam změnil?
7: Život se změnil velmi radikálně, bych řekla, v mnoha směrech, ale je to možná i tím, že Hongkong je velice dynamické město, tam prostě ten život pulzuje.

0: Je skutečně 24 hodin denně, město, které nikdy nespí skutečně, takže tam jako ani se nečekalo asi, že by to město nějak zamrzlo v tom, jak vypadalo v roce 97. Takže to město se změnilo, jak jsem říkala, radikálně ve všech směrech. Změnilo se architektonicky, jsou tam úplně nové ulice, budovy. Na druhé straně, třeba ve srovnání s Čínou, bych řekla, že je takový trošku retro, že oni tam skutečně teď už dbají na tu, po těch mnoha letech, kdy vlastně tam zbuldezerovali spoustu starých památek, a to vlastně dělali Britové hlavně, tak Hongkongžani si velice váží svých starých budov, které z 19. století třeba, takže ty velice opečovávají a snaží se vlastně mnoho věcí zachovat tak, jak byly. Takže to je velký rozdíl oproti Číně, že třeba stále si potrpí na to, že se platí hotovostí, neradí platí kartama. V Číně tam se platí těma aplikacema různýma, tam vlastně mnoho lidí hotovost už ani nenosí, v Hongkongu ne, tam jako lidi chtějí mít to svoje soukromí a nechtějí, aby stát nebo aby vláda věděla, kde utrácejí a za co, takže to svoje soukromí si hodně chrání. Hodně se to tam změnilo také po politické stránce. Vlastně ten nový zákon o státní bezpečnosti způsobil, že tam vlastně tam byla velice aktivní a živá občanská společnost. Nebyla tam nikdy demokracie, jak se někdy mylně uvádí v českých médiích, ale byla tam velice silná občanská společnost, velice aktivní. Bylo tam spousta různých komunitních sdružení, různých spolků. Ta komunální politika byla velice důležitá. Takže tohleto občanské hnutí a vlastně veškeré, dalo by se říct, opoziční politické hnutí, to vlastně už tam není po tom roce 2019.
1: Podle hongkongského základního zákona měl mít Hongkong po dobu 50 let zaručenou vysokou míru autonomie a svobody, včetně svobody tisku. Platí to ještě?
0: Ta vysoká míra autonomie by řekla, že ještě platí do značné míry, ale třeba to konkrétně, jak se ptal na svobodu tisku, tak tam už je to velice problematické, aby řekla tak velice diplomaticky. To bych řekla, že ta svoboda tisku už tam v podstatě není. Hlavně v těch místních lokálních médiích, tam spousta vlastně médií a novinářů museli skončit. Do dneška, když jdu kolem stánku s novinami, tak prostě se nevěřícně dívám, že tam nevidím Apple Daily. Apple Daily byl takový skutečně jako místní deník. U nás se píše pro demokratický, ale jako ano, byl hlavně protičínský, svobodně mohl psát, co chtěl, a byl hodně takový lokální, že se tam vlastně psalo i tím kantonským jazykem, kantonštinou, a byl velice vlivný, ale já bych řekla taky velice bulvár. Jako velice, bych řekla, po té etické stránce velice problematický. Ale bylo to součást Hongkongu, součást hongkongské kultury, a myslím si, že tenhle hlas tam skutečně chybí dnes.
1: Hongkongská policie nedávno zatkla dva majitele knihkupectví, kteří jsou podezřelí, že vystavovali a prodávali publikace s podvratným obsahem. Co bývá označováno za podvratnou činnost a jaké jsou za to tresty?
0: To právě nikdo v podstatě neví, není tam nějaký seznam zakázaných knih, ale pokud se dobře vzpomínám, u nás za komunismu taky nebyl seznam zakázaných, nebo nevím, ale tam vlastně asi je to na každého uvážení, a vlastně tam došlo k situaci, kdy i lidé, knihovníci ze své vlastní iniciativy vyhazovali knížky, protože si mysleli, že ty knížky mohou být podvratné nebo závadné, nebo že by se nikomu nemuseli líbit, ale bylo to skutečně na jejich uvážení. Tak já bych řekla, že tam vlastně neprobíhá ani jakoby cenzura, ale že je velice silná ta autocenzura, že lidi mají strach a že prostě, aby neměli problémy, takže prostě radši to všechno vyhodí. A teďka na mě vypadl takový post na Facebooku, že když jsem jezdívala do Číny, tak jsem vždycky tam byla v knihkupectví v Hongkongu na letišti, a tam byla spousta, jak říkáte, podvratné literatury, normálně se tam jako prodávala volně, a byly to různé takové jako romány, často i smysl. kreslené takové různé skandální příběhy o čínských vůdcích v Číně, vůdcích komunistické strany. Mm-hmm. Tyhle ty knížky byly v Číně zakázané určitě, ale občas jsem nějakou takovou jako namátku vzala a přivezla svým kamarádům v Číně, tak z toho byli nadšení. Takže tyhle ty knihkupectví už tam skutečně nejsou a myslím si, že hodně knihkupců se z Hongkongu úplně stáhlo a je to považováno za takovou jako, řekla bych možná šedou oblast, grey area, že někteří stateční vytrvávají a jako čekají až kam, až budou moc dojít, než je úřady jak nějakým způsobem zlikvidují, ale mnoho z nich to prostě vzdalo.
1: Vy už jste v Česku, tuším od poloviny června, máte zprávy, jak tamní obyvatelé oslavili těch 29 let od návratu ostrova Číně?
0: Podle toho, co jsem četla, tak je tam vlastně den volna, takže to si všichni užívají, ať mají, ať jsou jakéhokoliv politického zaměření. A vlastně je to ve středu v polovině týdne, takže si to můžou lidi prodloužit. Vezmou se dva dny volna a mají z toho hezký, můžou si někam navílet. Podle toho, co vím, tak v Hongkongu vždycky je hodně vstupu zdarma na různé atrakce, do různých muzeí, třeba tam jezdí tramvaje, tři dny budou jezdit zdarma. Takže tam prostě kdekoliv je jako taková nějaká akce, tak tam se nahrne spousta lidí, takže to se lidi určitě užívají. Také hodně tam máme turistů z Číny, takže ti taky rádi jezdí. Bývají tam ohňostroje, velký ohňostroj v přístavu, nevím, jestli letos byl, ale prostě je to takový jako hodně různých oslav probíhá.
1: A mířil jsem spíš k tomu, jestli je to spontánní, jestli mají pocit, že je co slavit.
0: Je to organizované. Je to organizované, ale nemůžeme to brát tak, že všichni lidi tam jsou proti Číně, to ne. Někteří lidi skutečně se z toho radovali, že se navracejí k Číně. Spousta lidí z toho mělo spoustu výhod, spousta lidí si polepšila kariérně. Myslím si, že je ta společnost je hodně rozdělená. A o těch, co jsou vlastně protičínští, ti už vlastně se moc ke slovu nedostanou dnes.
1: Jak se Hongkong tedy připravuje na to formální předání Číně v roce 2047?
0: Myslím si, že hlavně je tam problém, jak to bude s nemovitostma. Protože jestli vlastně ty smlouvy, které půjdou až za ten rok 47, jestli budou nadále platit. A to vlastně bylo i před rokem 97. Tak to si myslím, že se bude asi Čína snažit nějak vyjasnit. Ale už nejvyšší čínští lídři se vyslovili tak, že si myslí, že ten zvláštní status by si Hongkong mohl ponechat. Že bude záležet na situaci, ale že já si myslím, že ten Hongkong má jako takový experiment, že tam budou experimentovat s různými způsoby vlády a vedení, což teda už dělají, ale že by si to ponechali jako takovou oblast, kde prostě budou platit jiné zákony, kde je prostě svobodná burza, kde je volně směnitelná měna, vlastní imigrační systém. Vlastně Hongkong má svoje místo, má svůj olympijský tým, je členem Světové obchodní organizace, Světové zdravotnické organizace. Takže to si myslím, že tuhle tu zvláštní pozici Hongkongu je možné, že Čína bude se snažit udržet.
1: A je tedy Hongkong už dnes Čína nebo ne tak úplně? Jak se dnes liší Hongkong od pevnostní Číny?
0: Já bych řekla, že se liší značně. To možná poznáte, i když třeba pojedete s českým pasem, tak do Hongkongu se dostanete bez víza, ale do Číny potřebujete víza. A ta víza není úplně jednoduché získat. Myslím, že to je jednodušší, než to bylo před covidem, ale i tak je to docela náročné a nákladné. Myslím, že to stojí přes 2000 korun a musíte napsat přesně, jako kde budete, v které místě, jak dlouho, všechny hotely, všechno to musí souhlasit. Měla jsem teďka tam jednu takovou menší skupinu a myslím, že to dávali snad dát třikrát jako ten formulář. Říkali, že se to dalo dát, ale bylo to komplikované. Ovšem, takže mezi Hongkongem a Čínou, jsem tím chtěla říct, je mezinárodní hranice. A takže my můžeme bez víza do Hongkongu a můžeme do Číny, můžeme dostat víza na hranici, ale jenom do Shenzhenu. Shenzhen to je to příhraniční město, takové tomu říkají město budoucnosti. To je velký kontrast tam mezi Hongkongem, takovým tím retro městem a velkým obrovským venkovem a tím supermoderním velkoměstem přímo na hranici s Hongkongem. Tak tam můžeme si dostat víza na český pas na 5 dnů, ale jenom na to město Shenzhen.
1: Naším hostem je sinoložka a socioložka Markéta Mor.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Jak je aktuálně zájem cizinců o studium na hongkongských školách?
0: To je zajímavá otázka. Myslím, že je velký zájem hongkongských univerzit tam ty zahraniční studenty přilákat, ale třeba můžu říct ze zkušenosti mého syna. Tak on vlastně je takový zvláštní případ, protože on je vlastně cizinec, který se narodil v Hongkongu, ale ten v životě by v Hongkongu nechtěl studovat, což nás hrozně mrzí s manželem, protože by nás to finančně vyšlo mnohem líp, že by tam vlastně platil místní školné. Šli jsme na den otevření dveří, syn se k nám ani nepřipojil, takže absolutní nezájem. Když jsem tam ale potom byla, my jsme tam tady s manželem šli, sami dva, a viděli jsme tam, jak si studenti se tam hlásí, tak jsme jako syna docela pochopili, protože tam vlastně se hlásí samozřejmě studenti z Hongkongu, mnoho studentů z Číny a občas mezi tím nějaký student z indického původu. Takže tam vlastně jako Evropa nebo evropský vypadající člověk by tam byl úplně vlastně jako sám.
1: Váš syn se v Hongkongu narodil a vyrostl jako dítě třetí kultury. Stále o sobě říká, že je Angličan s českou matkou z Hongkongu?
0: Asi tak nějak, ale třeba když teďka sleduje velice intenzivně fotbal, takže když hráli Češi, tak říkal my Češi, no teď vlastně klání k té anglickému týmu, takže vlastně má jako ty dvě možnosti, že může fandit Čechům i Angličanům.
1: Jinými slovy, i po desetiletích, kdy tam žijete, ve vás tamní obyvatele stále vidí cizince?
0: Samozřejmě, ano. Je to dáno hodně i tím, že vlastně já mluvím mandarinskou čínštinou, ale moje kantonština není na takové dobré úrovni. Jako, je taková, já bych řekla, pokročilý začátečník. Je to teda ostuda po tolika letech, ale mám k tomu vysvětlení, pokud by vás to zajímalo. Ano. Ten jazyk je hrozně náročný. Ta mandarinská čínština, kterou se mluví v pevninské Číně, ta je velice standardizovaná a existují prostě tisíce, stovky, miliony knih a příruček a kurzů, Duolingo. Můžete tu čínštinu studovat na spoustu různých platformách. Kantonština je mnohem složitější. Když já jsem se do Hongkongu přistěhovala, tak vlastně nikdo se tu kantonštinu ani neučil. To tehdy jako nebylo trendy. Teď to v podstatě jako je trendy. Teďka se to lidi začínají učit. Je spousta různých kurzů, ale třeba ve srovnání v mandarinské čínštině máte 4 tóny. Ty já jako tak jako docela zvládnu už po těch letech. Ale v kantonské čínštině je 6 tónů nebo 9 podle jako různých výkladů. Takže už jako vlastně, už ta fonetika je mnohem obtížnější. Pak vlastně ta slovní zásoba je hodně rozdílná. Je to zvláštní, že třeba oni by i Hongkongžani mohli říct něco tak jako podobně, jako v mandarinské čínštině, ale schválně vyberou nějaké slovo, které je úplně jiné, jakože schválně se chtějí odlišit. V posledních letech sleduju, že vlastně té kantonštiny přibývá v tom veřejném prostoru. Ubývá rozhodně angličtiny, přibývá mandarinské čínštiny a přibývá i té kantonštiny. Že hodně třeba různých kurzů, vzdělávacích pořadů, různých meetingů je v kantonštině. Že vlastně jako tak ani nepočítají, že by se tam objevil nějaký člověk, který nemluví kantonsky. Takže tím pádem vlastně tak nějak jako přirozeně eliminují lidi, kteří nejsou místní.
1: Jak velká je tam česká komunita?
0: Ta není moc velká, nedá se to asi přesně úplně říct, protože ne všichni Češi chtějí být v kontaktu. Máme tam český generální konzulát. Myslím si, že je tam registrováno možná kolem 100 lidí. U voleb bylo registrováno, myslím, 45 a všichni se dostavili k volbám. My máme takový československý kroužek, jak jsme se tam založili. Vlastně jsme se inspirovali původním československým kroužkem, který tam působil od roku 1938, ale bohužel po druhé světové válce už se nepodařilo jeho činnost obnovit. Tak vlastně jsme si založili tento kroužek, který je jako apolitický, ale kulturní, spíš tak se zaměřujeme na české tradice, pečeme vánoční perníčky, děláme různě výlety do přírody s rodinami. My taky zájem o českou kulturu, takže pokud se promítají české filmy nebo přijde nějaký umělec český do Hongkongu, tak se rádi toho účastníme společně. Takže mě tam myslím, že tam hodně lidí, kteří vlastně ani tu češtinu nemohou používat na denní bázi, že vlastně jsou rádi, když se setkají s lidmi, se kterými můžou mluvit česky nebo slovensky, a že je to pro nás spíš jako vzácná příležitost se potkat.
1: Prý se v Hongkongu najde i hospoda, kde se čepuje české pivo.
0: Byla tam hospoda, která se jmenovala Pivo, ale ta už zanikla. A. Ta už zanikla, ale měli to nějaká mezinárodní společnost, která provozuje restaurace a vlastně to měli jako takovou tematickou restauraci. Bylo tam spíše hodně jako dekorací z Prahy, třeba tam byly názvy ulic a bylo tam, myslím, že i nějaké plakáty z Prahy tam byly, že to bylo jako, myslím, že to bylo docela pěkně udělané, ale to jídlo neodpovídalo určitě českému jídlu. Pivo bylo tak nějak třikrát dražší než u nás, takže občas se tam Češi a Slováci scházeli, ale teď to zaniklo a jaké pivo se tam dá dostat české? Býval tam dostání Plzeň i v samoobsluhách, ale poté, co teďka myslím, že jí vlastní Asahi a Pionsky, takže to stáhli tu Plzeň a valí tam Asahi.

0: Nevím, snad se to ještě změní, ještě je mladý. A je to škoda, že vlastně tam vyrostl a že se to čínské jídlo neoblíbil, ale má rád rýži a má rád indické jídlo a já tak jako, tak nějak od všeho trochu, no.
1: Stále se věnujete psaní blogu Byl jednou jeden Hongkong?
0: Ano, píšu tam pravidelně. Nemá to moc velký úspěch, ale teď jsem tam měla velký nárůst sledujících. A to člověk jako nikdy neví, co lidi by mohlo zaujmout, ale velký jako tam byl, velký úspěch měl můj Reels z trhu. Já tam mám takovou rubriku Jen tak jdu okolo, takže když jdu někde okolo a něco zajímavého vidím, tak to natočím, dám to tam. A natočila jsem tam pána, který otevřel a krájel durian na trhu. A to byla úplná bomba, spousta zhlédnutí, asi 40 tisíc zhlédnutí. A podle mě jsem si říkala, to budou asi Číňani z Malajzie, to tak vypadalo. Ale zůstali tam, takže už tam nedávám tele moc o tom durianu, že ten durian byl takový pro ně asi jako srdcová záležitost. Takže tohle to se jim velice líbilo, takže mi tam přibylo hodně sledujících z Malajzie.
1: V roce 2017 jste prý objevila nový způsob cestování, maratony. Můžete to vysvětlit?
0: No vlastně to začalo tak, že jsem se chtěla podívat do Severní Koreji a tam vlastně nebylo moc možností a jedna z možností byla účastnit se tam mezinárodního maratonu. A já jsem tehdy vůbec neběhala, teď už taky neběhám, ale tehdy jsem si říkala, tak 10 kilometrů bych možná mohla zvládnout. Takže jsem se tam přihlásila na těch 10 kilometrů, natrénovala jsem si to, že to skutečně uběhnu a tak jsem se do té Severní Koreji dostala. A tím se vlastně tak se dostala k tomu běhání a pak jsem vlastně začala takhle jezdit po světě na tyhle ty různé maratony. Takže jsem potom byla v Arménii, byla jsem v Kyrgyzstánu okolo jezera Isikul a potom jsem byla v Ománu, v Muskatu. Takže to byly moje. A pak mi to přetrhl covid, protože jsem měla namířeno do Libanonu a tam oni ten maraton zrušili. Vlastně to bylo ještě před covidem, protože tam měli politické nepokoje. Tehdy byly politické nepokoje i v Hongkongu v roce 2019. A když jsem přijela do toho Libanonu, tak jsem si říkala, o čem to tady mluví. Tam prostě bylo pár lidí s kytarama a prostě zpívali a bylo takové velice pokojné oproti Hongkongu, kde prostě se každý den mydlili policie s protestujícími, slzný plyn každý den. Takže jsem si říkala, že to teda je škoda, že to zrušili. A od té doby už jsem se tam nedostala ten maraton.
1: Sociální rozdíly v Hongkongu jsou prý jedny z největších na světě. Kde je to patrné asi nejvíc?
0: Ano, to máte pravdu. Tam jsou, já bych řekla, ve srovnání třeba i s Evropou, jsou tam velice takové hodně odlišné ty sociální skupiny, sociální vrstvy. Projevuje se to úplně ve všem. Například lidé se vás zeptají, kde bydlíte. A tím už vlastně si vás zařadí podle toho místa bydliště. Nebo kde jste studovali, kde pracuje manžel, kam chodí dítě do školy. To všechno vlastně o vás vypovídá, že vlastně nemusíte ani říkat, jako, jaký máte příjem nebo tak, ale podle toho si vás lidi zařadí. Je velice smutné, že Hongkong je jedno z nejbohatších měst na světě, ale je tam velká vrstva lidí, kteří žijí na hranici chudoby skutečně a jsou tam lidé bez domova. Samozřejmě jsou tam charitativní organizace, které se o ně starají a já jsem se tím jednu dobu zabývala. Chodila jsem taky mezi ty lidi bez domova, přinášeli jsme pomoc a oni, bych řekla, že to mají docela dobře zorganizované tam jako ten život, že vlastně dostávají, každý den dostávají jídlo od různých organizací, dostávají hygienické potřeby a tak, ale přece jenom, jako, že vlastně takové bohaté město a nemůže se o tyto lidi postarat, stejně tak lidi, kteří pracovali těžce fyzicky celý život, mnoho z nich nemá důchod. Takže vidíte v ulicích lidí třeba velice staré, já bych řekla přes 8, možná 70-80 let a tlačí těžké vozíky s papírem, s tvrdým papírem a ty vlastně jako vezou do sběru, že to někde sbírají a pak to vezou do sběru. Takže to je taky velice jako organizované. Mě říkali ty neziskovky, které se o ně starají, říkali, že vlastně oni, aby to bylo těžší, že to skrápí vodou, takže potom, jako aby dostali více za ty papíry, ale už zase, že to ví, ti, co to vykupují, takže jim zase to srážejí. Takže prostě taková, je to smutné, to velice smutné, že vlastně

0: Tam je taková vrstva lidí, kteří vlastně musí pracovat, dokud nepadnou v podstatě.
1: Socioložka a synoložka Markéta Mohr byla hostem dnešního hovoru. Děkuju a ať se vám daří. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Děkuju moc, naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Na podporu stovky dětí z dětských domovů, kteří neodjeli na letní tábor, lidé poslali už více než 2,5 milionu korun. Program dětem zrušil na poslední chvíli spolek Tábory Aurora. Vedení dětských domovů jim přitom zaplatilo desítky tisíc korun. Aby domovy mohly dětem zařídit náhradní program, požádali veřejnost o pomoc. Cílovou částku lidé poslali za jediný den. Podle organizátorů sbírky se díky tomu podaří děti na tábory nakonec poslat. Ředitelé některých domovů už podali na spolek trestní oznámení. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina třeba u dvouletých tarifů tak zdraží zhruba o 6, plyn o přibližně 17%. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech a měsících zdražovaly i další dodavatelé. Čeští policisté společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle nich podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s více než 11 sty podvody na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě. A průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Hydrologické sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je hlavně dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody. Fotbalisté Argentiny bojují o postup do osmifinále mistrovství světa. Jejich souboj s Kapverdami dospěl do prodloužení, které na radu žurnálu Sport komentuje Kristián Švéda.
4: Před malou chvílí Argentina dala gól díky hlavičce Romera, který se prosadil po rohovém kopu, který zahrával Lionel Messi. Takže 111. minuta, Argentina Kapverdy 3-2. Prodloužení skončí zhruba za nějakých 10 minut. Zbytek zápasu poslouchejte na radio žurnálu Sport. Kristián Švéda, radio žurnálu.
5: Nehoda na D1 u Brna a uzavřená D2 před Brnem. Na dálnici D1 překáží nehoda v omezení u Brna ve směru na Vyškov. Na kilometru 195 havarovalo osobní auto ve zúžení před bratislavskou dálnicí. Na kilometru 195 blokuje pravý pruh. Jede se pomaleji od kilometru 192 a zdržíte se kolem 10 minut v osobním autě. V místě nehody se pohybují lidé, tak projíždějte opatrně. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě budované dálniční křižovatky u Brna. Silničáři tam budou pracovat až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou přes Brno a po dálnici D1. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu, projíždí se už plynulé, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Další kolo eskalujícího sporu mezi vládou a prezidentem republiky. Dopady zavedení eura v Bulharsku či americká karanténa na pokročilé modely umělé inteligence. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
6: Hnutí hnutí STAN se hodlá obrátit na ústavní soud kvůli novele zákona, kterou ve středu odhlasovala v poslanecké sněmovně vládní většina hnutí ANO, SPD a motoristů sobě a která odebírá hlavě státu pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích a tuto pravomoc převádí na ministra zahraničí. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana novela zasahuje do pravomocí hlavy státu nepřípustně. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Premiér Andrej Babiš včera při interpelacích obvinil prezidenta Petra Pavla, že si vykládá ústavu podle svého. S rozhodnutími ústavního soudu ale představitelé vládní koalice opakovaně vyjadřují nespokojenost nebo se na něj nechtějí obrátit, jako v kauze nejmenování Filipa Turka ministrem. Proč je ústavní soud čím dál více vtahován do sporů mezi politiky?
7: Zjednodušeně řečeno, protože politici neumí řešit spory sami a měli by je řešit na úrovni především parlamentu, kde by měli hledat určité kompromisy anebo se i smířit s tím, že třeba někdy neprosadí svou a týká se to nejenom přijímání zákonů, ale týká se to také určitých rolí, ve kterých mají politici vystupovat a které jim předepisuje Ústava České republiky a samozřejmě ústava je koncipována takovým způsobem, že některé ty pasáže jsou obecnější, ale předpokládají jednak, že ti aktéři budou vystupovat v dobré vůli a že tam minimálně bude dobrá vůle v tom dobrat se k nějakému výsledku, k nějakému kompromisu. No a pokud existují nejasnosti, tak pak ústavní soud je institucí, která má chránit ústavnost, to znamená má dohlížet na to, zda jak legislativa, tak i některé výklady těch pravomocí, které jsou dány ústavou, se pohybují v ústavních mantinelech. Takže vzhledem k tomu, že tedy má posuzovat v případě, že se na ústavní soud někdo obrátí, zda byly ústavní mantinely překročeny či nikoli, takže to mimo jiné znamená, že tedy ústavní soud nějakým způsobem to ústavu vykládá. A když jsme u těch politiků, tak jsme v poslední době byli svědky nejenom v tomto funkčním období, ale i v tom minulém, že se dost často obraceli na ústavní soud v souvislosti s přijímáním zákonů, což je velmi neobvyklé a to z toho důvodu, že ústavní soud se měl zabývat tím, že politici nebyli schopni spolu komunikovat takovým způsobem, aby obstrukce provázející projednávání některých zákonů nebyly nekonečné, aby zkrátka ta vládní většina měla šanci nakonec dobrat se k hlasování a prosadit svou, takže se obraceli na ústavní soud s tím, zda to, že třeba bylo ukončeno projednávání toho zákona, stanoven pevný bod hlasování, i když ještě rozprava nebyla ukončena, zda je to v souladu s ústavním pořádkem a hlavně s jednacím řádem. No a ústavní soud opakovaně konstatoval, že jednací řád sice byl porušen, ale ne takovým způsobem, aby to mělo zásadní dopad na kvalitu těch zákonů. Takže to je jedna věc. A druhá věc je skutečně nepříliš obvyklá, které jsme svědky v poslední době, a to je to, že ústavní soud se bude zabývat tím, jaké jsou vlastně pravomoci prezidenta republiky, jaká je jeho role zastupovat stát navenek. K tomu byla podána žaloba a když už před nějakou chvíli padlo to, že Starostové a nezávislí se také znovu hodlají obrátit na ústavní soud ve věci toho, kdo by jakou roli měl hrát při jmenování vedoucích různých misí při mezinárodních organizacích, zda by to měl být prezident nebo zjednodušeně řečeno vláda, tak je to vlastně další pokračování toho sporu o kompetence prezidenta republiky v zahraniční politice, takže před ústavním soudem bude nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým způsobem tedy prezident má zastupovat stát navenek, jak je to výlučně jeho rozhodnutí, jeho uvážení, co v této věci bude dělat a nakolik by měl nebo neměl být korigován vládou.
6: Asi je logické, že na ústavní soud se více obrací vždy opozice, která je nespokojená s tím, co vládní koalice přijala. Zároveň ovšem ústavní soud bývá obviňován, že se snaží vytvořit jakousi třetí komoru parlamentu. Jak z toho ven?
7: No, ven z toho lze jednoduše pouze tím, že politici skutečně se na ústavní soud budou obracet minimálně, kdy už nebude zbytí a budou se snažit ty problémy řešit mezi sebou v té politické rovině. A pokud se jim to nebude dařit, tak sami budou vtahovat do té politické hry ústavní soud. A ústavní soud je soud specifický, kdy skutečně nezáleží pouze na striktním výkladu některých paragrafů, ale je to často i rozhodování právě, které má až přes do té politiky, je to spíš někdy i taková filozofická úvaha a tak dále, takže pak je logické, že někteří politici, kteří zrovna nejsou nadšení z toho, jak ústavní soud rozhodl, tak se obracejí na ústavní soud v tom slova smyslu, že tvrdí, že se příliš plete do politiky a že de facto se pasuje do role třetí komory parlamentu, takže je to logické počínání a byli jsme toho svědky i v minulosti, například v momentu, kdy ústavní soud rozhodl o tom, že zrušil předčasně vypsané volby.
8: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
7: Naslyšenou.
8: A ještě jednou k včerejším interpelacím ve sněmovně. Premiér Andrej Babiš při nich obvinil prezidenta republiky Petra Pavla, že poškozuje Českou republiku a že si Babišova vláda nepřeje, aby prezident byl na summitu NATO v Ankaře přítomen. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Lidově řečeno vytočeného Andreje Babiše známe už dlouho, především před poslaneckým plénem, když se vehementně hájí v překotných vystoupeních kvůli něčemu, vedení v registru svazků STB nebo nejrůznějším aspektům kauzy Čapí hnízdo. A jak se zdá, momentálně ho dost vytáčí otázka složení delegace na summit NATO, která je týdny všeobecně nejdiskutovanějším tématem. Premiéra do ní musí po zásahu ústavního soudu vláda zařadit, což jistě nese nelibě ministr zahraničí Macinka, který se veřejně zařekl, že Petra Pavla nikdy do Ankary akreditovat nebude. A taky aspoň viditelná snaha o to, aby měl prezident na summitu roli co nejzanedbatelnější. Což je ale jen malicherná naschválnost, protože domácí publikum to neuvidí a zahraničí nezajímá. Pavel na to nemusí být v Ankaře pouhou panenkou v kautě, má pevné kontakty na nejvyšší kruhy v Alianci a je prostě hlavou jednoho členského státu. Babiš, asi aby měl ve vládě klid, také na Pavla opakovaně naléhal, jestli si nechce cestu do Turecka rozmyslet, to by prý situaci uklidnilo. Ale ten naopak trval na tom, že má být jako nejvyšší ústavní činitel v čele výpravy. Následovalo omezení Pavlova doprovodu, o jehož složení rozhodlo Macinkovo ministerstvo, které ale pak trošku couvlo. Stále také běží dohady o ekonomickém počtu letadel do Ankary. A motoristy i SPD stále proti prezidentovi tlačený premiér se ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích do toho opřel. Když Pavel poletí na summit, poškodí Českou republiku v zahraničí. A vůbec jí proškozuje, protože se vykládá po svém ústavu. A Babiš neopomněl také zmínit Turkovo nejmenování členem vlády, protože totiž dobře ví, že právě to je jádrem celého sporu. A zaručeně si myslí, že když padla varianta Turek v čele diplomacie, již si Babiš určitě sám stejně tak nepřál jako Pavel, měl prezident mávnout rukou a pustit Turka na ministerstvo životního prostředí. Jenomže když se to nestalo, Turkovi za nepopiratelné dotažení motoristů do sněmovny vděčný Macinka zahájil nesmiřitelné protipavlovské tažení. S vědomím, že jsou motoristé pro Babiše v koalici nepostradatelní, a tak si mohou dupat podstatně razantněji, než odpovídá jejich volebnímu výsledku. A skutečně, ačkoliv Babiš skoro jistě nechtěl s prezidentem do křížku, podle rčení o bližší košili než kabátu si musel vybrat. A tak stojí za naplno rozjetým Macinkou. Jemuž na nejvýš trochu vyčte kontraproduktivní provokaci ve Strážnici, která se ale Babiše, respektive hnutí ANO, přitom nedotýká. Aspoň zatím. Tak jako kterékoliv jiné počínání nebo výroky prostořekých motoristů. A jak to bude s jeho vztahem k prezidentovi, se samozřejmě uvidí. Teď je to přece všechno dost vyhrocené, ale za týden bude po summitu, od kterého se dá očekávat lecos, včetně nejen amerického hromobití na Česko, neplnící závazek 2% HDP do obrany. A kdo ví, jestli nakonec nemůže být Pavlova přítomnost v Ankaře Babišovi přece jen k užitku. To by byl pikantní paradox.
8: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. O co vše jde ve sporu premiéra Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem? Nad tím se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
10: Moudřejší ustoupí, praví staré české přísloví. Pokud jde o vleklý spor prezidenta a premiéra kvůli účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, to ale neplatí ani omylem. To, co na první pohled vypadá jako osobní konflikt dvou ješitných egomanů, je ve skutečnosti zápas o budoucí směřování České republiky. O to, zda zůstane právním státem, který svým občanům zaručuje přes všechny problémy a nedostatečnosti svobodu a demokracii, anebo se stane, jak to řadu let předváděl v Maďarsku Viktor Orbán, takzvanou neliberální demokracií, hybridním autoritářským režimem, který se jako demokratický stát tváří, ale ve skutečnosti zneužívá instituce, snaží se ovládnout média a mění pravidla ve svůj prospěch. Přesně to se děje tady a teď a děje se to tryskem. Na ministerstvu životního prostředí se po nástupu motoristů ocitli i osvědčení odborníci bez místa, ani nevěděli jak. Nezávislé agendy a poradní orgány se z úřadu vlády ocitly v gesci jednotlivých ministerstev téměř ze dne na den, ačkoliv z nich kvůli tomu na protest odešlo víc než 50 odborníků. Na nejvýš diskutabilní zákon o státních zaměstnancích schválil parlament minulý týden. Prezidentovi odňala sněmovna část jeho pravomocí tuto středu. Jistě všechny tyto zákony vejdou v platnost až poté, co projdou hlasováním v Senátu a podepíše je prezident. Jenže prakticky všechny zákony, o nichž je tu řeč, spadají nikoli pod ústavní, ale pod běžnou zákonodárnou agendu. Takže Senát je sice může pozdržet a prezident nepodepsat, ale tím jejich pravomoci končí. Sněmovna je prostě jen odsouhlasí znovu, což je navzdory všem obstrukcím opozice v současné konstelaci víc než pravděpodobné. Kam Andrej Babiš směřuje, vyšlo najevo nejpozději 30. června 2024, pár dnů po volbách do Europarlamentu, kdy spolu s Viktorem Orbánem a s představitelem rakouské populistické strany svobodných Herbertem Kicklem slavnostně oznámili vznik zbrusu nové frakce Patrioti pro Evropu. A to přes skutečnost, že se jeho europoslanci právě chystali ubytovat v liberální frakci Renew Europe, kam hnutí ANO do té doby patřilo. Sázka na populismus vyšla Andreji Babišovi dokonale. Zpočátku ostrakizovaní patrioti jsou dnes v čele s Národním sdružením francouzských populistů třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. A zrovna tak to nynějšímu premiérovi vyšlo i v loňských volbách, kdy se do parlamentu dostala sestava těch snad nejbizarnějších individuí, jaká tato země kdy stvořila. Že se mu motoristé a okamurovci vymkli z rukou, je divadlo, které Andreji Babišovi vyhovuje do puntíku. Dělají za něj špinavou práci. Vzorem je jim americký prezident Donald Trump. A nemylme se, v Ankaře se klidně může stát, že Babiš u něj uspěje i bez těch 2% na obranu. Stačí si připomenout, jak jel americký ministr zahraničí Rubio z letošní mnichovské bezpečnostní konference k všeobecnému údivu rovnou za Ficem a za Orbánem. Pokud nebudeme demokracii chránit, můžeme být poslední generací, která ji zažije, řekla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Evropském parlamentu v roce 2022. Přesně o to teď při střetu premiéra a prezidenta jde.
8: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: V Bulharsku se už půl roku platí eurem. Jaké mělo zavedení společné evropské měny v zemi dopady, sledoval evropský editor deníku Luboš Palata. A říká, Bulhaři mají euro i inflaci, ale pořád je v Bulharsku levněji než v Česku.
13: Platil jsem před pár dny v jedné ze sofijských kaváren a dost jsem se vyděsil. Místo odhadovaných 10 euro jsem na pokladně zahlédl něco přes 20. Než jsem stihl hlasitě protestovat, dostal jsem vytištěný lístek, kde ta suma 20 skutečně byla. Jenže to byla suma v dnes už bývalých bulharských leva, zatímco v nových, dnes už i bulharských eurech, to bylo těch očekávaných 10. Bulharsko přijalo na počátku roku euro a dodnes žije v této dvojí realitě. V té nové eurové a v té staré levové. Bůh ví, proč to není jedna ku dvěma, ale o fous jinak. Asi, aby se přece jen dalo trochu čarovat s čísly a aspoň malinko zaokrouhlovat. Samozřejmě, že nahoru. Zákon o nezdražování, který byl v Bulharsku v platnosti už půl roku před zavedením eura a půl roku po něm, sice pomohl proti velké vlně drahoty, ale v květnu i tak byla bulharská 6% inflace druhá nejvyšší v Evropské unii. Hned po Rumunsku s 9%, kde ale přitom žádné euro není a ani ho tam nezavádí. To, co má Bulharsko s Rumunskem společného, je vysoký růst mest a důchodů, které začínají, byť vzdáleně, dorovnávat výši známou od nás ze střední Evropy. Jak Bulharsko, tak Rumunsko se navíc naučili poslední roky žít na dluh. Dnes tak rychle rostoucí, že Bulharsko čeká po potahování od Bruselu za překročení povoleného rozpočtového deficitu. Pro zavedení eura přitom Bulhaři v minulosti mnoho obětovali. Měli už od počátku století svoji měnu leva, fixovanou na euro, drželi nejnižší dluh v Evropské unii a také vyrovnané rozpočty. A moc se tu nepřidávalo. A tak bulharské platy i důchody byly nejnižší v Evropské unii. Bulhaři hlasovali nohama a víc než 2 miliony jich odešlo za lépe placenou prací na západ. Přestože domů svým rodinám posílají miliardy euro a vlastně tím pomáhají zvyšovat životní úroveň, dnes už tento pracovní exodus Bulharsko dobíhá. A ve slušně rostoucí ekonomice chybí pracovní síla. Nejen do továren, ale i do hotelů na pobřeží Černého moře, kde na kdysi lukrativních místech nezdělají místo Bulharů, Nepálci, Indové nebo Uzbeci. Protože, jak mi řekl jeden hotelový manažer, Bulhaři prostě na trhu nejsou, zvláště pak kdysi tak dostupná prázdninová studentská pracovní síla. Pro Čechy, kterým se doma, zvláště v restauracích a hotelích, pohnuly ceny směrem nahoru v posledních letech zásadně, zůstává Bulharsko nadále levnější zemí než Česko. S výjimkou piva, ale s tím se tak nějak počítá. Zavedením eura pak i Češi ušetří, protože nemusí měnit koruny na leva, což bývala dřív potíž. A třeba to některé z nich donutí k přemýšlení, že když mohou mít euro Bulhaři, proč ho nemohou mít Češi? Byť, jak je vidět i na Bulharsku, euro v něčem pomůže, ale nespasí vás. Ale o spáse euro přece nikdy nebylo.
12: Dopady zavedení eura v Bulharsku přiblížil evropský editor deníku Luboš Palata. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To je téma komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
14: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k něm bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat, což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. když ji administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model chatu GPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbrani, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Googleu digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto, protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
12: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče. Dnešní názory a argumenty se už chýlí k závěru, zbývá jen pravidelná glosa. Dnes o odvaze od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
15: Jako malá jsem si myslela, že jsem chycená v pasti vnějších okolností a mým úkolem je všude zapadnout, což se mi nedařilo. Neměla jsem vůbec problém vylézt v šárce na žabáka bez jištění, jít po Václaváku v plavkách a rozdávat u toho letáky voncu. Ale dojít na školní praxi v hotelu Jalta, vyrazit na lyžák nebo na vánoční mši, vyžadovalo velkou odvahu. Vždycky někde číhal zvednutý prst šéfkuchaře, perverzní pohled instruktora, v kostele pak boží prst, takže víra tehdy nepřipadala v úvahu vůbec. Životem mě provázely autority, které si dost protiřečily. Historie byla totálně nejednoznačná. Podle dějepisáře na střední byla charta, takovej prostě slušnej dopis. Podle ruštěnářky ovšem podvraťácký pamflet. Strejda se místo odpovědi vždycky radši zasmál do makovky a teta špulila pusu do zrcátka. Tak jak to je? Je odvážný ten, kdo podepsal chartu, nebo ten, kdo nepodepsal antichartu? Nebo ten, kdo skočí z věže bez padáku? Vypadá to, že každý má svoji odvahu. Během let jsem se přece jen trochu posunula, už se necítím v pasti vnějších okolností, ale svojí hlavy. Dnes je velký den, kdy se to vyzkouší. Mám totiž čtení v klášteře, který byl za komunismu internačním táborem pro kněze, a zůstávám tu přes noc. Po příjemné akci mě čeká konfrontace s vnitřními běsy. Stmívá se, vykouknu z okna ven, na klášterní park se snáší hutné ticho. Mám sebou neurol a knihu Eckharta Tolleho Síla přítomného okamžiku, jenomže přítomný okamžik bych v tomto případě raději zaspala. Myšlenky o neexistenci objektivní reality jsou mi v tu chvíli celkem na prd. Stará stavba navíc začíná pracovat. Slyším podivné vzdychání a šoupání. Opakuju si, že duchové nejsou. Kdo skočí bez paráku z věže, je prostě normální blbec. Ale stejně se bojím. Nad stolem nějak divně bliká lampička. Jenomže když ji půjdu zasnout, mohla bych ducha vylekat. Musím se nějak zabavit. Vzpomenu si, jak cestou na náš poslední koncert Vráťa Brabenec líčil, že když ho STBáci vyslýchali, tak si představoval, že je krokodýl, aby to celý nějak odlehčil. A začala jsem se smát. Jak přečkat strasti světa? Smát se jim. Stejně jako Vráťa, Strejda a nakonec i Teta. Já přečkala aspoň do druhého rána. Bylo to ale o fous. A díky Vráťovi vlastně o dva. Aha.
12: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
11: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu a Křišťálový globus za přínos filmu převzal herec Dustin Hoffman. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Fotbalisté Argentiny zdolali Kap Verdy v prodloužení 3-2 a jsou v osmifinále mistrovství světa. A dnes bude slunečno od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Potěšilo ho, že pořadatelé mu promítli sestřih všech jeho rolí.
16: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmů.
3: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou v pátek schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
17: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
18: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
17: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
19: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
17: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Vlády Česká a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě během návštěvy Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
20: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily ladil během návštěvy v Budapešti.
21: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
20: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Visegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Za necelou půl hodinu nabídneme v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Kolumbie s Ghanou. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Krejčíková už jeden duel proti krajance na turnaji zvládla, když porazila Nikolu Bartuňkovou 6-2 a 7-5. A v posledním setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složitější.
0: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu. Jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no.
3: Karolína Muchová porazila Tajku Savankevovou taky 2-0 na sety.
5: Nehoda na D1 u Brna a v Brně uzavřená D2. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Ostravy. Za odbočkou na centrum na kilometru 195,5 havarovalo osobní auto, blokuje pravý pruh ve zúžení. Kamiony zpomalují už na kilometru 190. Osobní auta v levém pruhu jedou rychleji, zdrží se kolem 10 minut. Na D1 zbystřete také při průjezdu Ostravou ve směru na Brno. V omezení na kilometru 356 stojí porouchané vozidlo, je to s opatrností průjezdné. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna v směru z Bratislavy. Silničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce na D1 směr Praha a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. A na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Kolona se už netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno a teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Dějiny mají někdy zvláštní smysl pro ironii. Jak jinak mluvit o tom, že vysoké postavení v sovětské komunistické straně získal před rokem 89 člověk, jehož dědeček byl ve stalinském Rusku prohlášen za kulaka a vyhoštěn ze Sverdlovské oblasti na Ural a jehož otec byl ve stejné době obviněn z protisovětské agitace a odeslán do pracovně nápravného tábora. Takového dědu a otce měl Boris Jelcin, symbol všeho možného, a často i nemožného, co se v Rusku dělo v 90. letech. Prostřednictvím ukázek z dobového rozhlasového vysílání Borise Jelcina připomenou novinář, dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Plus a překladatel z ruštiny Libor Dvořák. Libore, hezký den.
22: Dobrý den.
1: A také David Hertl.
11: Archiv Plus.
1: A začneme ne snad rovnou na konci života Borise Jelcina, ale minimálně na konci jeho politické kariéry. Připomeneme si pořad Ozvěny dne ze stanice Radiožurnál.
23: Boris Jelcin se postaral v poslední den roku 1999 o nečekanou senzaci. Ruský prezident odstoupil ze své funkce o půl roku dříve, než se plánovalo. O reakcích Ruska, kterého okamžitě přirovnalo ke generálu de Gaullovi a největším osobnostem ruských dějin, informuje David Šťáhlavský.
24: Boris Jelcin se omluvil veřejnosti za to, že nenaplnil očekávání s ním spojená. Přesto rozhodnutí o abdikaci označil za těžké.
25: Ukažu ránice.
24: Odcházím dříve, než vypršíme období, ale pochopil jsem, že to musím udělat. Jelcin předal symbolicky ústavu a řetěz s řádem za zásluhy o vlast premiéru Vladimíru Putinovi, úřadujícímu prezidentu a vrchnímu veliteli ozbrojených sil, který nyní disponuje i jaderným klíčem. Jelcin ho považuje za svého nástupce. Definitivně rozhodnou předčasné volby 26. března. Většina ruských politiků vítá odstoupení prezidenta, stejně jako 58% Rusů.
1: Ono to v té ukázce na začátku zaznělo, jenom pro jistotu zopakuji, stalo se 31. prosince 1999. Libore, tohle možná málo kdo nebo možná vůbec nikdo nečekal, předpokládám, nebo Ptám se, bylo to i pro vás překvapení?
2: Musím se přiznat, že to pro mě bylo překvapení docela velké. Nicméně, protože tuhle epizodu jsem komentoval za ta léta už nejednou, tak si vybavuji, že Boris Jelcin tehdy ukázal na toho nesmělého proplešatělého blondiáčka a poznamenal, že tohle je ruský politik 21. století. Vím, že jsem se tenkrát bohapustě rozesmál, ale ten smích mě postupně přecházel, až jsme se dopracovali dnešní doby.
1: Jak to vůbec má člověk, který sleduje Rusko? Je možné tam něco předvídat, předpokládat? Teď myslím samozřejmě, pokud jde zejména o Vladimíra Putina, ale i obecně.
2: Řekl bych, že je to nesmírně těžké a ti takzvaní kremlinologové, kteří se do takovýchto prognóz pouštějí, tak se často mýlí. Na druhé straně leccos lze odhadnout. To jsou ku příkladu ty věčné návraty ke vždy nové, ale stále bych řekl původní ruské totalitě a autoritářství.
1: Bavíme se o Borisi Jelcinovi, my bychom možná mohli odvyprávět jeho životopis od narození až po nástup do těch klíčových politických funkcí, ale necháme to na jiných. V roce 1991 přineslo Jelcinův životopis české vysílání Rádia Svobodná Evropa.
4: Boris Jelcin se narodil 1. února 1931 ve vesnici Budka, vzdálené asi 200 kilometrů od Sverdlovska. Ve Sverdlovsku vyrostl Jelcin v mladého muže a jednou procestoval celý Sovětský svaz bez jediné kopějky v kapse. Přivydělával si různě pomocnými pracemi, aby mohl v cestování pokračovat. Boris Jelcin vystudoval stavební inženýrství a už za studentských let byl populárním a sice jako hráč odbíjené. Ve svém pracovním životě vedl různé stavební inženýrské práce a byl vedoucím stavební správy.
6: V roce 1968 začala Jelcinova politická kariéra a roku 1981 byl tento energický, dobrosrdečný muž, který sám sebe označuje za člověka bouřlivého charakteru, zvolen do ústředního výboru Sovětské komunistické strany. V dubnu 1985 jej Gorbačov povolal do Moskvy a svěřil mu stavební oddělení ústředního výboru. Ještě v červnu téhož roku se stal Boris Jelcin tajemníkem ústředního výboru a půl roku na to dostal funkci předsedy Moskevské komunistické strany s úkolem odstranit byrokracii a korupci, která v té době nabyla až povážlivých rozměrů.
4: Jelcinova popularita v roli nejmocnějšího funkcionáře v Moskvě silně stoupla, když zahájil projektovací práce na zkrášlení hlavního města a snažil se přitom o udržení historických stavebních památek. A současně vyhlásil boj zastaralým nepořádkům a privilegiím stranické nomenklatury a vystoupil z řad komunistické strany Sovětského svazu. V souvislosti s tím se často objevoval z nenadání a bez předchozího ohlášení uprostřed lidí, čekajících v dlouhých frontách na nedostatkové zboží. V té době se v Borisu Jelcinovi začala rozvíjet podivuhodná schopnost postřehnout náladu mezi lidmi, porozumět jejich starostem a vyjádřit je pak slovy prostého člověka.
1: Libore, vzpomenete si vy sám, kdy jste osobně poprvé zaznamenal vůbec existenci muže jménem Boris Jelcin?
2: Já bych řekl, Davide, že to bylo hned poté, co Jelcin přišel do Moskvy, protože je pravda, že on mezi těmi klasickými sovětskými funkcionáři, jimž byl konec konců i sám Gorby, jak se říkává, on byl příkladem opravdu takového rovného, přímého chlapa, spíše chlapáka bych dokonce řekl, díky své postavě a pro běžného Rusa charakterizoval to, čemu se říká mužik nebo krepký mužik. Nesmíme to cítit tak pejorativně, jako to zní v češtině, to mužik, ale naopak, to je prostě pochvala. To je správný chlap na svém místě.
1: Chlapík.
2: Ano.
1: Je to
2: ano.
1: Chlapík. Já jsem prohledal archiv Českého rozhlasu a zřejmě poprvé se jméno Borise Jelcina objevilo v našem vysílání 13. července 85. Bylo to přesně 2 týdny poté, co se Jelcin stal tajemníkem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu.
7: Delegace komunistické strany Sovětsko-svazu vedená tajemníkem ústředního výboru strany Borisem Jelcinem se v Lucemburku sešla s aktivisty Lucemburské komunistické strany. Předseda Lucemburské komunistické strany René Urbany na setkání zdůraznil odpovědnost komunistů za osud míru. Boris Jelcin uvedl, že komunistická strana Sovětského svazu bude nadále dělat vše pro zastavení horečného zbrojení, pro zachování míru ve světě.
8: Asi nic, co by vybočovalo z nějaké dobové zpravodajské terminologie. Libore, většinou se říká, že do Moskvy, a my jsme to vlastně slyšeli v té zprávě Svobodné Evropy, přitáhl Jelcina Michail Gorbačov. Ty informovanější zdroje tvrdí, že Gorbačov to udělal na základě doporučení Jegora Ligačova. Já teď jenom připomenu chronologii. Gorbačov se do čela Sovětského svazu dostává v březnu 85. V dubnu Gorbačov do nejvyššího vedení povolává Ligačova, který dostane na starosti takzvanou organizační a stranickou práci a ideologii, a fakticky tedy je to muž číslo dvě ve straně. A v dubnu 85 už je v Moskvě nepříliš známý sverdlovský tajemník Jelcin. Bylo to tak, že Gorbačov hledal nové tváře?
2: Já bych řekl, že ano, protože v jistém smyslu pro sovětské občany tehdejší on sám byl přece novou tváří a byl to člověk, který podobně jako Jelcin sám pocházel z venkovského prostředí, to je tuším ze Stavropolského kraje, doufám, že to nepletu. Takže také on byl člověk, který přestože už byl členem ústředního výboru, tak se najednou dostal do popředí, jenom letmo si připomeňme, že to bylo po té trojí smrti rychle za sebou jdoucí tří generálních tajemníků, takže i to gerontokratické politbyro se rozhodlo prostě, že nezbývá nic jiného, než do vůdčí funkce jmenovat toho 50-letého komsomolce, jak to mu říkat.
8: Je přinejmenším zajímavé, že oba ti muži, Jelcin i Gorbačov, byli vlastně stejně staří. Oba se narodili na přelomu zimy a jara 1931, Jelcin 1. února, Gorbačov 2. března. Měli za sebou tedy, jak teď bylo řečeno, podobnou kariéru oblastních tajemníků, kteří se postupně vypracovali. Ale ty jejich cesty se měly rozejít. Připomeneme si rozhlasové zpravodajství z 12. července 1990.
9: 28. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu měl dnes skončit. Místo toho přinesl událost, která vyvolala značný rozruch. Telefonuje zpravodaj Petr Voldán.
10: Chýlil se k závěru dnešní program. Delegáti sjezdu měli za sebou oznámení výsledků voleb druhého muže ve straně, diskusi ke stanovám, zprávu o hornické stávce a další, když udeřil hrom. Při posuzování kandidatur do nového ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu seznam obsahoval 311 jmen, požádal o slovo Boris Jelcin. Koprnělému sálu oznámil, že se vzhledem ke zvolení do čela parlamentu Ruské federace a proto, aby si uvolnil ruce k nadstranickému řešení problému republiky, vzdává kandidatury na členství v ústředním výboru, opouští řady KSSS. Michailu Gorbačovovi nezbylo, než pověřit mandátovou komisi, aby ukončila platnost sjezdového mandátu Borise Jelcina. Ten už v sále nebyl, protože po vystoupení z tribuny odešel z Kremlu.
8: Kdy začalo být, Libore, jasné, že směřování těch obou politiků Gorbačova a Jelcina bude různé? Napadá mě, jestli to nějak nesouvisí s tím, že Gorbačov pořád žil takovou tu velkou globální politikou, byť se mu tedy Sovětský svaz doslova rozpadal pod rukama, zatímco Jelcin se orientoval na ruskou politiku a na Rusko. Je to tak? Souvisí to s tím?
2: Já bych řekl, Davide, že to říkáte naprosto přesně. Takhle nějak to je, ale tenhle ten tah, který byl svým způsobem překvapivý, tak už zároveň mířil k tomu, co se stalo poté. To jest, Jelcin měl v tuto chvíli už patrně v záměru osvobodit Ruskou federaci nebo ji osamostatnit přinejmenším a stanout v jejím čele, což se mu také zanedlouho podařilo.
8: Možná bychom mohli jen konstatovat, že ten spor mezi oběma muži se naplno rozhořel poté, co Jelcin v únoru 91 vyzval v sovětské televizi Michaila Gorbačova k odstoupení. My se teď ale posuneme do května 91. To bylo měsíc před historicky první volbou ruského prezidenta. A tehdy přijel Boris Jelcin, který tedy do této funkce prezidenta pochopitelně kandidoval, na návštěvu Československa.
9: Na pozvání předsedy federálního shromáždění Alexandra Dubčeka přiletěl dnes na oficiální návštěvu Československa Boris Jelcin, předseda ruského parlamentu, politik, o kterém se ve světě hodně mluví. Jeho pobyt v Praze sleduje Petr Voldán.
12: Boris Jelcin byl dnes už na starém ruzínském letišti takový, jak ho známe, usměvavý, jistý, ale také víc diplomatický. Ještě víc k nepoznání byl ale Boris Jelcin, když reagoval na moji otázku, jestli úspěch návštěvy u nás může příznivě ovlivnit jeho šance při volbách prezidenta Ruské federace. Nespojuji jedno s druhým, protože by nebylo dobré před volbami být sebejistým. Vždycky je třeba bojovat, konstatoval Jelcin. Předseda ruského parlamentu zopakoval svůj postoj k událostem roku 1968. Tehdy to chápal jako nedorozumění, dnes vměšování do našich vnitřních záležitostí hodnotí jako hrubou chybu. Setkání Borise Jelcina s Alexandrem Dubčekem v budově federálního shromáždění se odehrálo mezi čtyřma očima, bez novinářské přítomnosti, aby pak oba politiky přivítalo Václavské náměstí. Tam host uctil památku Jana Palacha a po krátké diskusi s novináři se vydal na Pražský hrad, kde ho očekával prezident Václav Havel.
8: Jelcin se za měsíc skutečně stal prvním ruským prezidentem, i když to vítězství nebylo možná až tak drtivé, získal 57% hlasů. Funkce se ujal 10. července 91 a za další zhruba měsíc měl první příležitost se předvést. V hroutícím se Sovětském svazu totiž Jelcin zdaleka nebyl jediným, komu docházela trpělivost s Gorbačovem. Skupina vysoce postavených představitelů Sovětského svazu vytvořila takzvaný státní výbor pro mimořádné události. Oznámili, že v souvislosti s nemožností Michaila Sergejeviče Gorbačova z důvodu jeho zdravotních problémů plnit povinnosti prezidenta Sovětského svazu se ujímají moci. Gorbačova ve skutečnosti internovali v domácím vězení na Krymu, pučisté poslali do Moskvy tanky a výsadkáře. A co udělal Jelcin, o tom se bavili 19. srpna 91 večer ve studiu Československého rozhlasu Petr Voldán a moderátor Boris Riegler.
13: Pojďme teď k osobnosti Borise Jelcina. Jakou tu hraje roli, jakou tu bude hrát roli? Už jsme tu prozradili, že řekl, aby Moskvané a Sověti byli neposlušní. Jak to prosím vás interpretovat? Jak tomu rozumíte, pane Voldáne?
14: No já si myslím, že tady bude jednak snaha Borise Jelcina vystupovat v roli už moudřejšího politika, než jak jsme ho třeba znali dřív. To znamená, že se sám taky bude snažit nejít na nějakou otevřenou konfrontaci nebo hnát lidi proti těm tankům, které vidíme třeba i teď ve studiu v záběrech té televizní společnosti CNN, bylo to před malou chviličkou. Takže tady může být jeden z těch momentů. On se prý také snaží spojit se s Michailem Gorbačovem, zatím se mu to podle jeho slov na tiskové konferenci nepodařilo. Takže teď bude otázka, jak ten Jelcin bude, hlavně s těmi masami, protože ta jeho popularita tam veliká je, to ukázaly i volby ruského prezidenta, jak s nimi on bude manipulovat. Druhá otázka je, jak třeba může vykonávat určitou tu pravomoc, o které si myslí, že jí má. Tam třeba dneska přišla zpráva o tom, že nařídil vojákům a bezpečnosti v ruském, prostě v ruské podřízenosti, aby podléhali pouze nařízením ruského prezidenta a ruskému parlamentu. Tady je otázka, jak se to střetne proti sobě.
8: Libore, ten srpnový puč z roku 91 je určitě okamžikem, kdy se Jelcin stává klíčovou osobností pro další vývoj v Rusku a vlastně i v tom hroutícím se Sovětském svazu, který pak zanikne v prosinci 91. Je to začátek i pádu Gorbačova, vidíte?
2: Je to začátek Gorbačova pádu bezesporu, ale víme, že tomu nejdřív předcházelo to rozpuštění Sovětského svazu, což by jenom dokládalo to, co jsem říkal před chvílí, že Jelcin už dosti dlouho tímto směrem mířil. Podstatné také je, že přestože ten státní výbor tvořili mimo jiné představitelé silových struktur KGB, obrany a tak dále, tak Jelcin nepodlehl, prostě nenechal se zmást a stal se vítězem, byť zdánlivě stál proti funkcionářské, nebo jak tomu říkat, přesile. Ale on ji porazil, protože řekl bych, že sovětští občané tenkrát, jakkoliv měli s Gorbačovem už problém v řadě ohledů, tak ten Jelcin je tou svou mužickou přímostí a rovností, tak říkajíc, získal na svou stranu a působil opravdu, kromě samozřejmě zalitých komunistů, na ty ostatní občany jako zachránce vlasti.
8: On, ten Jelcin, je často spojován také s tím, čemu se pak říká šílené devadesátky. V době jeho prezidentování byla zahájena liberalizace cen a po ní následovala velmi divoká privatizace bývalých sovětských státních podniků. My jsme v těch letech 91 až 93 u nás řešili rozpad federace. Vnímáte to tak, že tu ruskou realitu jsme u nás tak jakoby neřešili v té době úplně?
2: Řekl bych, že jsme ji neřešili, že jsme si všímali vlastních tehdy starostí, a to bylo to dělení federace, to máte svatou pravdu, které nebylo samozřejmě tak dramatické jako rozpad Sovětského svazu, protože ten se opravdu rozpadl na ty jednotlivé republiky, což si, dejme tomu, po nástupu Gorbačova k moci vůbec nikdo neuměl představit.
8: Rozdíl.

0: spolupracovník, moskevský zpravodaj Slovenského rozhlasu Jan Šmihula.
1: Přibližně okolo 3. hodiny popoludní přišel k parlamentu minister obrany Pavel Gračov, aby přijal bezpodmienečnú kapituláciu. Ešte asi pol hodiny predtým sa začali vzdávať prvé skupiny ľudových poslancov a obráncov parlamentu. Vychádzali z horiacej a značne poškodenej budovy bývalého najvyššieho sovietu s rukami nad hlavou. Príslušníci špeciálnych jednotiek vojsk ministerstva vnútra, OMON, ich dôkladne prezreli a odvádzali k autobusom, ktorými ich odvážali na neznáme miesto. Počas celého dňa bolo územie okolo parlamentu obklúčené vojakmi a milicionármi a neustále sa rozliehala takáto streľba. Sporadickú streľbu počuť pri moskovskom Bielom dome, ktorý už údajne kontrolujú vládne vojska aj v týchto chvíľach. Nemienia sa im vzdať posledné zvyšky nezmeriteľnej ozbrojenej opozície. Čiže moskovská krvavá dráma, ktorú rozpútali stúpenci sovietskej moci, pokračuje.
2: On tenhle vojenský útok proti parlamentu Jelcinovi hodně pošramotil pověst demokrata, kterou si jakoby vybudoval. Libore, tam je ale nejzajímavější taková ta prakticky naprostá podpora Borise Jelcina v tuhle chvíli ze strany většiny důležitých zemí demokratického západu. Opravdu nikdo nepochyboval o tom, jestli to, co Jelcin dělá, je správné?
3: Já bych řekl, že tomu tak bylo a musíme si uvědomit, že těmi svými charakterovými vlastnostmi, u nichž tady byla řeč jak z mých úst, tak z úst kolegů. Zkrátka on budil ty sympatie nejenom doma, ale také na západě.
2: Napadají mě ty dvě čečenské války v letech 94 až 2009, to je vlastně až 200 tisíc mrtvých. Takové zvláštní krvavé dědictví, které Jelcin předal potom Putinovi. Proč to Čečensko bylo pro Moskvu, nebo je pro Moskvu tak strašně důležité?
3: Víte, já si, Davide, myslím, a potvrzovali mi to četní moji moskevští kolegové, třeba Leonid Radzikovský, tehdy velmi známý novinář, který říkal, no ano, ono je to 30 tisíc čtverečních kilometrů území, to je naprosto zanedbatelné území. Ale ten precedens, toho precedentu se tady samozřejmě všichni bojí a o ten šlo, řekl bych, především.
2: Konec Jelcinova prezidentského úřadu jsme si už připomněli, to byl ten slavný Silvestr roku 1999. No a potom přišel 23. duben 2007.
4: Ve věku 76 let dnes v Moskvě zemřel jeden ze symbolů ruské demokracie 90. let, bývalý prezident Boris Jelcin. Podle nemocničních zdrojů byla příčinou jeho smrti srdeční zástava. Jelcin už v minulosti podstoupil operaci srdce. Na konci roku 1999 na prezidentskou funkci nečekaně rezignoval a své pravomoci předal současnému prezidentovi Vladimíru Putinovi.
2: Tak když se vyprávěly neuvěřitelné historky o Jelcinovi alkoholismu, tak opravdu jenom stručný pohled na seznam jeho pobytu v nemocnici po roce 1990 potvrzuje, že měl daleko větší problémy se srdcem než s játry. No, bez ohledu na to, Libore, jaký je dnes Jelcin hodnocen, myslím, jak v tom demokratickém světě, tak v Rusku.
3: Já si myslím, že zejména v tom demokratickém světě je hodnocen objektivně, to jest dnes už jsou zcela patrné a řekl bych dokonce i zdokumentované všechny jeho přednosti i všechny nešvary jeho, dejme tomu, bouřlivácké natury. Už to tady také zaznělo. V Rusku samotném bych řekl, že je pro prostého Rusa symbolem těch divokých devadesátek, o kterých už tady také padlo z toho, že to zkrátka dobře zpětně nebyl ten dobrý chlap, ale vypočítavý pacholek, který zkrátka dobře sledoval hlavně své vlastní zájmy. Do jisté míry je to pravda, ale v každém případě byl přece Jelcin ten, který zachránil Rusko před restaurací komunismu. Už jsem to tady jednou naznačil, ale to je velmi důležité a to byla jeho zásluha v prezidentských volbách třeba v 96. roce, kdy tyhle ty choroby všechny, o kterých mluvíte, byly zcela zřejmé a byly víceméně veřejným tajemstvím.
2: Říká Libor Dvořák, se kterým jsme si poslechli ukázky z rozhlasového archivu. Libore, díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Na pořadu technicky spolupracovali mistr zvuku Ladislav Čurda a archivář Petr Markovský.

0: 4:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Rusko tvrdí, že dobylo východu ukrajinské město Kostiantynivka. To je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale taky klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorska, Slavjansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. A přesto ruský prezident Vladimír Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní ulici Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdřív. A o provozování rychlíků na lince R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem mají zájem České dráhy a Regiojet. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 3,25 miliardy korun. Ministerstvo dopravy v 10 hodin dopoledne ukončilo příjem přihlášek a teď začíná obě nabídky vyhodnocovat. Vítěz tendru získá smlouvu na 6 let a provoz zahájí v prosinci 2028. Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole playoff Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1. Aktuálně hraje Ghana s Kolumbií a utkání vidí Kristián Švéda.
2: Ve druhé minutě jsme viděli už jednu prudkou střelu fotbalistů Ghany, ale ta nemířila mezi tři tyče, takže stále platí nerozhodné skóre teď už na začátku třetí minuty mezi Kolumbií a Ghanou 0-0. Pokud chcete, můžete poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Kristián Švéda, Radiožurnál.
3: Překážka mezi tunely na Pražském okruhu a nehoda na D1 u Brna. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 hlásíte nebezpečnou situaci mezi tunely. Na 10. kilometru leží v pravém pruhu kusy pneumatiky z nákladního auta.
4: V pravém pruhu kus pneumatiky z nákladňáku, je to vidět na poslední chvíli.
3: Na D1 překáží nehoda u Brna ve směru na Vyškov. Ve zúžení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 havarovalo osobní auto. Blokuje tam stále pravý pruh a tvoří se kolona teď už od kilometru 190. Osobním autem se zdržíte téměř čtvrt hodiny. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku pozor na nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Projíždějte kolem opatrně. A dálnice D2 je uzavřená obousměrně v místě stavby křižovatky z dálnicí D1 kvůli montáži skruže. Pracovat se tam bude až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou po dálnici D1 a přes Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Polsko-ukrajinské vztahy se navenek v posledních dnech a týdnech nezlepšují, ba dokonce dochází k eskalaci roztržky, kterou spustil spor o historickou roli ukrajinské osvobozenecké armády. Z pohledu Ukrajiny jde o symbol boje za nezávislost, především na Sovětském svazu. Ovšem viděno polskýma očima, rukama jejich členů zemřeli během druhé světové války desítky tisíc civilistů, Poláků a také Židů. A Volodymyr Zelenský nechal jednu ze současných jednotek bojujících proti ruské armádě pojmenovat právě po hrdinech UPA či UPA. Pročež mu polský prezident Karol Navrocký odebral nejvyšší státní vyznamenání Bílé orlice. Zelenský pak poslal metál do Varšavy v krabici poštou. Proč ale spor pokračuje stále dál a dokonce se týká i Česka? Nakolik ohrožuje vstup Ukrajiny do Evropské unie? A kde končí národní hrdost a začíná nebezpečný nacionalismus? Přeji příjemný poslech.
6: Pro a proti Lucie Vopálenské.
5: Hosty dnešní debaty jsou Radomír Mokryk, ukrajinský historik a publicista působící na Ústavu východoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vítejte ve vysílání, zdravím vás na dálku po WhatsAppu.
7: Dobrý den.
5: A dalším hostem je Maciej Ruczaj, polský politolog z Centra transatlantických vztahů při CEVRO univerzitě, který vedl Polský institut v Praze a rok byl velvyslancem Polska na Slovensku, takže bývalý diplomat. Hezký den.
8: Dobrý den.
5: Tak pánové, já bych se s dovolením vrátila hned na počátku naší diskuse vlastně k začátku té aktuální roztržky. Mohl si podle vás ukrajinský prezident pojmenování jednotky Sever po hrdinech UP a odpustit, byla-li to tedy cílená akce, anebo byla naopak přemrštěná polská reakce s odebráním státního ocenění? Jaký názor má Radomír Mokryk?
7: No tak v tomto případě je asi nutné zdůraznit, že ta iniciativa ohledně přejmenování to není jaksi idea Volodymyra Zelenského, to je iniciativa samotných vojáků. Takže Volodymyr Zelenský spíše jenom vyšel vstříc tomuto přání ukrajinské armády. A v podstatě toto je logické, protože je to hlavní priorita pro dnešní Ukrajinu. Samozřejmě, že dále se očekávat, že polská strana s tím nebude spokojena současně, ale je to právě otázka priorit a jakkoliv to nemusí znít jakoby příjemně, ale ta konsolidace ukrajinské společnosti a ukrajinské armády bude pro ukrajinského prezidenta nepochybně prioritou.
5: A symbol UPA je jak silný a jak důležitý právě pro současnou ukrajinskou armádu? Jenom poprosím o doplnění.
7: Ukrajinská poslanecká armáda je vnímána jako část boje o nezávislost, o nezávislý ukrajinský stát, jako symbol vzdoru velké přesile, protože bojovali proti Sovětům, proti Němcům, i proti, byla tam konfrontace s polskou stranou, takže je to výrazný symbol prostě boje o ukrajinskou státnost a v tomto smyslu je to samozřejmě pro část armády, pro část společnosti důležité gesto, nepochybně.
5: Rozumím. Tak Maciej Ruczaj, nedá se pochopit v podstatě ten krok ukrajinských vojáků a následně schválení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Nebyla svým způsobem přemrštěná ta polská reakce?
8: Tak to je samozřejmě takový srdcerivný příběh o tom, že to vojáci chtěli se takhle, aby ta jednotka byla pojmenována, ale tak mluvíme o státu, který je ve válečném stavu, to znamená, když by prezident nechtěl, aby se to tak dělo, tak by to neudělal, to znamená, že jak pan Mokryk správně podotýká, ta konfrontace mu stála za to, nebo měl dojem, že mu stála za to z důvodu vnitropolitických.
5: A možná z důvodu právě toho válečného stavu?
8: Z důvodu válečného stavu, ano, tak ukrajinská vláda jedná velmi pragmaticky, tak včera proběhla v médiích taková úsměvná kauza o tom, že mramor, který bude použitý na ten národní panteon, který vláda Ukrajiny vyhlásila před několika dny, tak je kupovaný od ukrajinského oligarchy, který je na sankčním seznamu kvůli tomu, že obchoduje s Ruskem. Takže prostě ta míra cynismu a pragmatismu je hodně veliká. Ukrajina na to právo má, stejně tak Polsko.
5: A máte pro to pochopit?
8: Má na to právo, je suverénním státem a stejně tak Polsko jako suverénní stát má právo říct, že se to nelíbí a když Ukrajina teda partnerem být nechce, tak co my s tím můžeme dělat?
5: Vidíte to tak, že Ukrajina partnerem být nechce, ano?
8: No, já myslím, že to gesto bylo jasným vyjádřením toho, že Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí, že vnímá Polsko jako stát, který je závislí na jiných, v tom případě tedy na velmocích, ať už to bude Německo nebo Spojené státy, a že Ukrajina jakožto globální hráč v tuto chvíli může se s těmi státy domlouvat napřímo a nemusí na Polsko brát ohled, protože všechno vyřídí v Berlíně nebo ve Washingtonu nebo v Bruselu.
5: Pane Mokryku, jak se díváte vy na tuto interpretaci ze strany Mačeje Ručaje? Ukrajina o partnerství s Polskem nestojí. Je toho kauza, o které mluvíme a budeme i nadále mluvit, dokladem nebo ne?
7: Já bych to skutečně takto nevnímal. Já si nemyslím, že Ukrajina při rozhodování takových otázek prostě jako prioritní cíl vnímá to, jak to bude vnímáno na západě, jak to bude vnímáno i třeba v Polsku. Je to prostě celkem, jak bych to řekl, není to až tak velká kauza na Ukrajině v podstatě, jo, to přejmenování těch jednotek, a je to vnímáno prostě jak součást budování jakýchsi symbolických narrativů uvnitř ukrajinské armády, ale určitě to nebylo mířeno jako nějaká protipolská záležitost, to nepochybně.
5: A vy to tedy, Mačej Ručaj, vnímáte jako protipolský nějaký nepřátelský akt? To pojmenování jednotky po hrdinech UPA?
8: Tak to téma, to znamená to, že v Polsko velmi otevřeně deklaruje, že odmítá jakoukoliv státní glorifikaci, nebo že velice negativně se staví k nějaké státní glorifikaci tradic ukrajinské povstalecké armády a především některých jejich jednotek a některých jejich činitelů, je dlouhodobě známá věc. Nedávno vyplavalo, že vlastně i v té klíčové pro celý vývoj války dohodě z ledna roku 22, to znamená těsně před začátkem války, kdy se prezident Duda setkal s prezidentem Zelenským v polském městečku Wisła a kdy vypracovali ten model spolupráce, který pak výrazně přispěl k tomu, že Ukrajina se ubránila v těch prvních měsících války, tak tam polská strana třeba to téma velice jasně zdůraznila. To znamená v situaci, když se tyto věci dějí, tak nelze je prostě z tohoto kontextu vynechat. Prostě je tady problém ten, že Polsko dlouhodobě vnímá tradici ukrajinské povstalecké armády především jako prizmatem genocidy, vnímá to jako hnutí, které za nezávislou Ukrajinu chtělo bojovat pomocí etnických čistek různého typu, včetně tedy jako vraždění Ukrajinců, kteří nebyli dostatečně národnostně vyhraněný, abych tak řekl, těch obětí přece taky byly tisíce. A vnímá prostě tuto tradici jako v určitém smyslu neprůchozí, pokud Ukrajina chce se zapojit do toho, nazvěme to, evropského nebo západního společenství.
5: Říká Mačej Ručaj. Pane Mokryku, ohledně těch událostí na Volyni za druhé světové války, především v létě 1943, byla to etnická čistka, či dokonce genocida, jak zaznívá z polské strany, nebo ve velkých uvozovkách jenom občanská válka, nebo ukrajinsko-polská válka, ve které se dopouštěly zločinů obě strany. V podstatě mě zajímá, jestli se dá z ukrajinské strany něčím obhájit to, že ukrajinské národní hnutí mělo ve svých řadách extrémní nacionalisty, kteří směřovali k vyčištění země od Poláků, od Židů. Byly zabity prý desítky tisíc nevinných lidí.
7: No, tak právě ta ukrajinská interpretace většinou spočívá v tom, že takhle skutečně si nedovedu představit, že by na Ukrajině se našel historik, který by popíral, že na Volyni v roce 43 i příslušníci ukrajinské povstalecké armády páchali válečné zločiny. To jako skutečně nikdo na Ukrajině se nesnaží toto nějak vyvrátit. Ta konfrontace
5: čili,
7: vlastně spočívá v tom, že
5: nejde o glorifikaci vrahů a kriminálníků, jak tvrdí například polský prezident Karol Navrocký.
7: Jde o to, že Ukrajinci se snaží zdůraznit, že ukrajinsko-polské napětí trvalo v podstatě několik desítek let a že snaha pouze výmout z toho události na Volyni a je nějak interpretovat prostě z historického hlediska neobstojí, protože ten konflikt trval dlouhou dobu, zapojovali se do něj jak polská armáda, tak ukrajinská poslezská armáda. Konec konců v nějakých okamžicích ta konfrontace skutečně nabyla prostě rozměru, kdy ukrajinská vesnice mohla válčit proti polské a naopak. Takže ty desítky tisíce obětí skutečně byly, ale byly na obou stranách.
5: Zajímá mě tedy, jestli by Maciej Ručaj mohl připojit názory polských historiků. Ta interpretace, že šlo jednoznačně o genocidu z ukrajinské strany, genocidu Poláků, ta je jako majoritní, ta je většinová?
8: Ta je jako nespochybnitelná, jako vlastně to asi je stejně smysluplný, jako se bavit o tom, jestli země je nebo není kulata. Je to rozdíl...
5: Čili
8: polsko-ukrajinské vztahy jsou komplexní, je tam spoustu zlé krve, spoustu jaksi násilí, které bylo přítomné na obou stranách. Nikdo v Polsku třeba neobhajuje národnostní politiku toho meziválečného Polska vůči ukrajinské menšině. Ona byla neúspěšná a v mnoha ohledech byla prostě jako nepomáhala té situaci. Na druhé straně jenom jednou došlo k organizovanému prostě pokusu o to vyčistit nějaké území z určitých skupin obyvatelstva a navíc bylo to součástí vyloženě ideologie toho radikálního křídla nacionalistického hnutí. Ale já hlavně si nemyslím, že by historie bylo úplně jako jádro toho sporu, ačkoliv...
5: Pojďme k současnosti.
8: Ačkoliv, jak to někdo poznamenal, vlastně Volodymyr Zelenský tím svým rozhodnutím udělal pro světovou viditelnost volyňského masakru více než kdokoliv jiný předtím, protože se o tom psalo vlastně ve všech světových médiích, ale myslím, že opravdu jako klíčové je spíše to, jak se bude vyvíjet polsko-ukrajinský vztah v současnosti a nakolik tyto jaksi politické, zahraničně politické priority obou těch zemí jsou v tuto chvíli kompatibilní nebo nikoliv.
5: Tak může se z pohledu Ukrajiny, která se brání ruské agresi už pátým rokem, zdát vlastně absurdní, do jakých obrátek se tento spor o dávné dějiny dostal, protože psala nám třeba do redakce paní z Kyjeva, která se schovávala včera v krytu, že tam prostě lidé řeší úplně jiné věci. Řeší to, jestli se dožijí druhého dne a ne vlastně tuto debatu, tento spor. Mě by zajímalo, protože jde sice o spor, diplomatický spor mezi polskou a ukrajinskou stranou, ale kde se vzal ten nápad na odebrání vyznamenání a jakou roli vlastně tady eventuálně hraje Moskva, Rusko, Kreml? Pane Mokryku, jaký vy na to máte názor?
7: No tak zaprvé já bych chtěl reagovat, pokud dovolíte krátce. Ano. Skutečně bych částečně souhlasil v tom smyslu, že tento spor, jakkoliv paradoxně to zní, ale není o dějinách. Je to spíše, Ukrajinci to minimálně takhle vnímají, že se jedná o snahu, jak si vnutit jim jistou vizi, jisté představy o jejich vlastních dějinách. Tady vlastně dneska taky zaznělo, že je to téma neprůchozí, jo, že prostě je to stejně jako země kulatá. A to s tím prostě ti ukrajinští historici by chtěli polemizovat, prostě, protože dějiny jsou trošku složitější než takto černobílé. Ale máte naprosto pravdu, že na Ukrajině se v podstatě trošku diví. Rusové včera pouze v Kyjevě zabili 30 civilistů a tento tlak, který vyvíjí polská strana ohledně historických otázek, je vnímán jako dosti výrazné nepřátelské gesto. Prostě ten mainstream to vnímá tak, že můžeme to nechat na později, můžeme to nechat historikům, ale bohužel ten tlak je prostě z polské strany viditelný a je to vnímáno jako křivda, to je pravda.
8: Což je, omlouvám se, ale dovolím si reagovat, což je vlastně absurdní v situaci, když to nebyla polská strana, která jako začala tuto eskalaci a vlastně v následujících krocích, ať už vyjádření prezidenta Zelenského nebo Kirilo Budanova a dalších významných osobností, výrazně k té eskalaci přispívali a ukazovali, že vlastně Kyjev o tu eskalaci v jistém smyslu stojí nebo nevidí důvod ji řešit.
5: Vnitropolitické důvody na obou stranách, řekněme, to je moje otázka teďka pro udržení toho sporu. Ten spor se táhne už nějakou dobu a mě by zajímalo, jaký vlastně mají obě strany zájem na toho stále přiživovat.
8: No, jaké jsou vnitropolitické důvody na Ukrajinu, tak tady trošku zaznělo. Vlastně ta tradice je v tuto chvíli mnohem uznávanější v ukrajinské společnosti, než byla ještě před několika lety.
5: A na polské straně Polsko čekají parlamentní volby v příštím roce. Není to také karta pro domácí politiku?
8: Nicméně jako polský názor na vojny se v podstatě nemění. Tam jako není žádný vývoj. Co narůstá, je určitá nedůvěra k partnerovi a určité zklamání z toho, jakým způsobem se vyvíjí polsko-ukrajinské vztahy v situaci, když vidíme kolem sebe všude, že Ukrajina je schopna a ochotná jednat s jinými partnery naprosto pragmaticky a naprosto transakčně. To už není vztah prostě země, která jako běhá, prosí o pomoc. Je to vztah země, která prostě jako ze svojí sílou obchoduje, je to pochopitelné. A vlastně v Polsku tím pádem tak trošku nevidíme důvod, proč měli bychom zůstat jako jediní ti, kteří se nechávají vše líbit. Ale jenom důležitá poznámka, kterou jsem chtěl udělat. Krok Volodymyra Zelenského byl de facto symbolický. Ano, pojmenování vojenské jednotky. Polská reakce byla taky symbolická.
5: Státní vyznamenání. Nebyla převrštěná, znova se ptám, nebyla převrštěná?
8: Ne, nebyla. Nebo nebyla. Jako byla to možnost, kterou. Byla to symbolická reakce, která umožňovala neřešit otázky strategické, protože ve strategických otázkách se v podstatě nic nezměnilo. To znamená, Polsko i nadále považuje ukrajinský boj za nesmírně podstatný. Tady upozorním na událost, která se stala včera. Včera německá prokuratura představila obvinění vůči důstojníkovi ukrajinské rozvědky, který se účastnil v vyhození do vzduchu plynovodu Nord Stream. Velmi těžké obvinění, včetně válečných zločinů. Polský soud, který měl vydat do Německa jeho kolegu ze stejné akce, prohlásil, že to neudělá, protože byl to zcela oprávněný čin. A tady mluvíme o tom rozdílu, jak vnímá...
5: Čili Varšava stojí za Kyjevem za všech okolností,
8: jak vnímá,
5: chcete říct.
8: Jak vnímá Polsko ten konflikt a jak vnímají ho partneři v západní Evropě. A potom Polsko může mít oprávněně pocit, že navzdory tomu jednoznačnému jako pochopení pro strategickou situaci Ukrajiny, Ukrajina není ochotna udělat ani jeden jediný malý krok zpět ve věcech, na kterých zase záleží Varšavě.
5: Pane Mokryku, chová se teď ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a jeho svita. Chovají se strategicky? Přeci jen v Polsku se asi zhoršují nálady Poláků a Polek vůči ukrajinským uprchlíkům. Ten konflikt prostě jako má odezvu v polské veřejnosti. Ty názory tady slyšíme přímo od Macieja Ruczaje. Nebyla to přeci jen chyba?
7: Takhle, já bych ještě jenom vteřinku, pokud dovolíte, krátce reagoval, protože ohledně těch gest, protože byla tady třeba i reakce polského ministra Radoslava Sikorského, který řekl právě, že to bylo přemrštěné gesto, tím myslím odebrání toho řádu a že logicky by bylo třeba pojmenování letiště v Řešově, dejme tomu podle obětí UPA. To by bylo gesto, které by odpovídalo tomu přejmenování ukrajinské jednotky. Třeba, kdybychom se bavili, že to je skutečně v jedné rovině. Ale co se týče bezprostředně vaší otázky, tady to je na Ukrajině debata, protože opravdu jaksi ty reakce se liší, protože přeci jenom Ukrajina polskou podporu potřebuje. Hodně Ukrajinců se nachází v Polsku a zaznívají skutečně hlasy, že by ta politika měla být pragmatičtější, protože napětí stoupá A Ukrajina prostě se musí s tím nějak poprat, musí se snažit najít nějaké řešení, především pro tu komunitu, která je v Polsku. A v tomto směru souhlasím, že opravdu to chování i především Volodymyra Zelenského by mělo být poněkud, dejme tomu, praktičtější.
5: Stále posloucháte Pro a proti s Radomírem Mokrykem, ukrajinským historikem, původem z Lvova, a Maciejem Ručajem, polským publicistou a bývalým diplomatem. Je takové pořekadlo, když se dva hádají, třetí se směje. V Kremlu se mohou smát celé této záležitosti. Jak moc se může z té roztržky radovat Moskva, pane Ručaj?
8: Tak samozřejmě.
5: Je to důležitý aspekt, nebo máte pocit, že se ptám na něco, co vlastně nehraje roli?
8: No tak jak jsem říkal v předchozí odpovědi, jako na strategickém vnímání celé situace se nic nezměnilo. To znamená, ukrajinsko-ruská válka je klíčový bezpečnostní prostě aspekt současné Evropy a je klíčový aspekt situace Polska.
5: To jste říkal, ale já se zeptám ještě tedy jinak. Než Karol Navrocký oznámil, že by mohl odebrat Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice, tak tuto myšlenku šířily osoby, jak jsem se dočetla, které dlouhodobě publikují obsah odpovídající kremelské propagandě, mimo jiné Magořata, Zichová, Lešek Miller. Stejný nápad se prý objevil na běloruských a ruských propagandistických kanálech. Ty informace pocházejí z internetového šetření redakce Oko Press. Nemohli tady třeba i nejvyšší polští činitelé naskočit na nějakou kremelskou linku?
8: Já myslím, že problémem jsou společenské nálady v Polsku, které jsou v tomto ohledu stále vyhraněnější, je stále obtížnější dělat pro ukrajinskou politiku s ohledem na to, že to určité zklamání nebo nedůvěra proniká tu společnost jako celek. Nicméně tento krok byl především krokem symbolickým a měl právě odlišovat tu symbolickou rovinu od roviny praktické. Já osobně si myslím, že je to vlastně krok, který může pročistit vzduch, který může vést k nějaké určité katarze a k určitému narovnání těch vztahů na racionálnější bázi. To, co utrpělo, určitě je představa Polsku se tomu říká jagellonské politiky, to znamená doktrína toho, že vlastně Polsko je nuceno bezpodmínečně a za každou cenu podporovat Ukrajinu, protože to je klíčový prvek bezpečnosti Polska. Tato tradice je v tuto chvíli velmi oslabená, nicméně budujme to na racionálnější bázi.
5: A poslední slovo v pár větách má Radomír Mokryk. Myslíte si, že polští i ukrajinští představitelé tu současnou roztržku zvládnou nějak ukačírovat, nebo má konflikt potenciál ohrozit polskou podporu Ukrajiny, zabránit Kyjevu ve vstupu do Unie?
7: Tak já bych možná jenom zdůraznil, že v podstatě ty snahy o usmíření kolem Volyně, oni už trvají několik desítek let. Prostě probíhaly tady setkání prezidentů, ještě za prezidenta Kučmy a Kvašněvského. Ostatně prezident Duda byl na Volyni v roce 2024, byla tam společná modlitba s Volodymyrem Zelenským. Takže ty symbolické gesta a snahy prostě ten kompromis nějak najít existují, trvají. Jako samozřejmě, že v dnešní době je těžké najít nějaký kompromis a možná prostě ta otázka musí zůstat v jistém smyslu tak, jak je. Prostě každý bude mít právo na vlastní dějiny. Současně ale Rusko je hrozba jak pro Ukrajinu, tak pro Evropu. A proto skutečně tady souhlasím, musíme jednat především racionálně a myslet na bezpečnost.
5: Tak tolik Radomír Mokryk, ukrajinský historik, a dalším hostem byl Maciej Ručaj, polský politolog. Pánové, díky a naslyšenou, naschledanou. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
9: Co je to státní dluh?
6: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
5: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
6: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Karlovarský filmový festival odstartoval. Davy lidí přivítali hollywoodské hvězdy Dustina Hoffmana i Harveyho Keitla. A kvůli pádu lanovky ještě to obžaloval státní zástupce tři lidi a jednu firmu. Fotbalisté Argentiny jsou v osmi finále mistrovství světa Cape Verde porazili 3-2 v prodloužení. A dnes bude slunečno od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháňkami teploty až 28 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Filmové hvězdy vítali v Karlových Varech davy lidí. Po červeném koberci se prošli také herci Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel, který na festival dorazil už po třetí. City is so
9: wonderful, beautiful. Americký herec Harvey Keitel měl pro Karlovy Vary jen slova chvály. Lázeňské město označil za úžasné, nádherné a dojemné. Už v roce 2004 ve Varech převzal křišťálový globus za přínos kinematografii. Stejně jako letos ho i tehdy doprovázela manželka Daphne a vlastně tak trochu i syn Roman.
10: Když jsme sem poprvé přijeli, tak jsem byla těhotná. Teď je Romanovi 21 a jsme tu znovu. Here we are again.
9: Powerful. Harvey Keitel letos ve Varech uvádí kultovní snímek Špinavá ulice režiséra Martina Scorseseho. Beautiful. Jeho snímky označil za silné, krásné a pronikavé. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na ještě tři lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
11: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
12: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na tři fyzické osoby a jednu právnickou osobu pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti.
11: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
13: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
11: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
1: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
14: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. V fotbalovém mistrovství světa se hraje poslední utkání úvodního kola playoff a Kolumbie nastoupila proti Ghaně a zápas na Radiožurnálu Sport komentuje Kristián Švéda.
2: Ve 34. minutě i dál platí skóre mezi Kolumbií a Ghanou 1-0. Prosadil se Arias, to je zatím jediný střelec. Teď budou mít Ghaňané rohový kop. Kristián Čveda, Radiožurnál.
1: Ve zbylých zápasech Argentina zdolala Kapverdy 3-2 po prodloužení a zahraje si v osmifinále s Egyptem, který vyřadil Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu ji čeká Karolína Muchová. Ta vyhrála nad Tajkou Savenkovou taky 2-0 na sety.
3: Klona na D1 před Brnem a nehoda na D49 za Holešovem. Na dálnici D1 překáží nehoda v omezení u Brna ve směru na Vyškov. Na kilometru 195 havarovalo osobní auto. Ve zúžení před bratislavskou dálnicí blokuje pravý pruh. Kolona kamionu se tvoří už od kilometru 190. V osobním autě se zdržíte přes 20 minut. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku vyšetřují nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Počítejte s omezením. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě budované dálniční křižovatky u Brna. Silničáři tam budou pracovat až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené, vedou přes Brno a po D1. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu, kolona se tam netvoří. A na silnici 38 z Kolína do Čáslavy buďte ve střehu v okolí odbočky na Kutnou horu. Na vozovce se pohybují srny.
15: Ať na to řidiči dávají pozor, my jsme taky měli co dělat, aby jsme si všimli, hlavně tady není osvětlení, takže ty zvířata opravdu nejsou vidět.
3: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 na Moravě a ve Slezsku naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
16: V roce 1944 měl před sebou tehdy sedmiletý Adolf Vondrášek budoucnost hospodáře na velkém rodovém statku v Těchařovicích. Jeho otec stejného jména mu tehdy udělal zápis do památníku.
17: A přímo to zní takto. Synu, pamatuj, že tento statek, zděděný po mých předcích, jimiž byl za velmi těžkých podmínek udržen v rodě, i já, seč mé síly stačí, svému rodu zachovám. Totéž buď i tvou svatou povinností. Všechny tvé myšlenky a síly tě musí k tomu vésti. Pak splníš úkol hodný svých předků. Nezapomeň. Těchařovice 29. října 44. Takže v té době, to znamená za Němců, že jo, on byl plně přesvědčený, že přebírá otěže rodu, byl si toho plně vědom a že tedy to jednou přenese na mě, abych já už s tím počítal, jo, jako prvorozený svět.
16: Příběhy 20. století jsou dnes věnovány právě vzpomínkám Adolfa Vondráška, sedláka, horníka, elektrotechnika, hudebníka a po listopadu 1989 také starosty jeho českých Mirovic a jsou pochopitelně věnovány též jeho rodině, tragicky zasažené komunistickou politikou. Provází vás Adam Drda, pořad vznikl ve spolupráci s Ivou Mrkvičkovou z Paměti národa Jižní Čechy.

0: Adolf Vondrášek přišel na svět 14. dubna 1937 ve vesnici Těchařovice, která patřila do okresu Příbram. Jeho rodiče Adolf a Marie vlastnili 50-hektarové hospodářství se dvěma lesy. První zmínky o rodovém statku, rodovém z otcovy strany, jsou z poloviny 16. století.
1: Těchařovice obec blízko Milína, která má historii zhruba tak od počátku 15. století. Napřed tam byly dva zemanské dvory a jeden z těch zemanských dvorů, to bylo panství Schwanzenberský, Orlický, tak jeden z těch se jmenoval Hlavín. A ten Hlavín tam založil jako usedlost, zemanskou usedlost na tehdejší dobu. A to je vlastně počátek mého rodu. 1530 je to datovaný přímo v kronikách. No a od té doby se tam vystřídalo několik generací, všechny měly jméno stejný toho prvního obývajícího, až do roku 1895, kdy moje babička, která pocházela z 10 dětí rodu Hlavínu, tak si vzala nějakého Josefa Vondráška, který pocházel z Volenic u Březnice. Tím pádem se jméno změnilo z Hlavínu na Vondrášku, já už jsem tady Vondrášek a můj tatínek, že jo, Adolf Vondrášek, který se narodil v roku 1903, tak byl opět jeden z 10 dětí mý babičky, která měla stejný počet, jako sama z rodiny pocházela.
0: Hospodářství Vondráškových bylo zdaleka největší v okolí.
1: Ano, největší statek těch, ale jinak byly ty statky okolo do 25 hektarů a my těch 50 hektarů jsme vysoko vyčleňovali, jako vycházeli z toho. No to bych vám jako řekl, ten statek v té době samozřejmě měl obrovskou cenu i společenskou, poněvadž můj tatínek, když se jako ženil, tak poněvadž měl 5 sester a potřeboval je vyvdat, dát jim věna, tak potřeboval obrovský věno. Ty věna těch nevěst v tehdejší době byly tak 30-50 tisíc. A byly to peníze veliký, jo? 50 tisíc v první republice, to byly obrovský peníze, dneska by to šlo do milionů. Fakt je, že on přes jednoho dohazovače z Chrástu, tam u Březnice, tak získal tip na nevěstu, jako mýho dědečka ze strany maminky, nějaký Převrátil se jmenoval, a ten jako chalupník, představte si, o 10 hektarech byl schopen svoji dceři dát 100 tisíc. Což tedy bylo na tehdejší dobu, to byla pecka, která jako neměla obdoby. No a tatínek tam začal chodit, dokonce vám řeknu takový detail, jo, tatínek v době po válce, když nastaly ty spory i církevní, to znamená, že část katolické církve nechtěla přijmout jako pojetí nové republiky, tak se oddělila, že v roku 1920 založili církev československou, husickou, že jo, tak tatínek taky jako novátor, jako takový uvědomělý jedinec přešel do té nové církve. Jo? A představte si, že v té době, kdy chodil za maminkou, tak si tvrdě uvědomil, že to byli tvrdí katolíci, že by narazil, tak v tichosti církev opustil a vrátil se do katolický zase naspátek, víte. No samozřejmě v těch, ta vesnička mý maminky se jmenovala Rásteli u Mirovic a když tam tatínek přišel, tak ho samozřejmě vítali jako velikýho pána, on taky se tak decentně choval a právě to je to, co jsem říkal, jo, že oni cítili, že vlastně jejich dcera společensky postoupí, jo, poněvadž z domkáře 10 hektarovýho se stane nevěstou na 50 hektarovým statku, což tenkrát mělo obrovský zvuk, dneska to nikomu nic neříká. Takže nakonec roku 34 se brali, jo, v Chrašticích. A ten dědeček, ten její otec, mu místo mimo těch 100 tisíc ještě vyplatil 5 tisíc na dřevo, je napsáno, mu vyplatil v den svatby. Takže ten se k němu zachoval tak kavalírsky, že tatínek byl, se dá říct, jakoby se úplně dostal do ráje v té tíživé situaci toho domova, jo? Pač pět sester, co se dá dělat? No tak je samozřejmě musel vyplatit, tím pádem těch 100 tisíc pomalunku jistě zaniklo, moc z toho nezbylo. No ale i přesto renovoval celý statek, přestavoval stodoly, dával nový krovy.
0: vzpomíná Adolf Vondrášek. Za německé okupace chodil několik kilometrů do školy do Chraštic. Doma pomáhal pást husy a krávy, s rodiči a sourozenci chodíval o nedělích do kostela. Na statku kromě rodiny žil také otcův kamarád František, kterého platili za péči o dobytek. Vondráškovi měli 22 krav, asi 15 prasat, 5 koní, ovce, drůbež, králíky. V protektorátu byli statkáři zatíženi povinnými odvody, ale takzvané dodávky prý tehdy nebyly likvidační.
1: Dodávky byly na tu dobu přijatelné a já nepamatuju, že by teď někdy bědoval, že nemůže něco jako dodat, na co byla jeho povinnost, a žádný nikdy nepřijel nikdo z Němců na statek. Nás bylo 5 dětí, že jo. Nikdo nepřijel, nikdo jako nás kvůli tomu nějak netlačil, ani nás jako se dá říct netísnil, jo. Nic se nestalo, tatínek normálně odezdával, co se dalo. A jednou se stalo, že jsme, jak to bývalo na zvykem někdy, tak jedno mladý tele tatínek v noci jako zabil ve stodole, a prostě to tele se rozčrtilo, že jo, aby rodina měla taky dostatek masa, což bylo v té době zakázané, taková samovolná porážka domácí. A bohužel stalo se to, že místní chrti, a tam jako v těch Harovicích bylo dost myslivců, kteří měli honící chrty, to v noci vyčuchali, těma vratama nějak si povotevřeli do toho, a stalo se, že ráno prostě zbytek toho tele z kůží tahali po vsi, ty chrti, a což tedy vypadalo, že z toho asi bude pěkná polízanice, no, ale musím vám říct, že se nestalo nic, i ty lidi, kteří se to dozvěděli, kteří by to mohli bývali udat Němcům, a tím pádem by z toho byly obrovský problémy, tak se nic nestalo, prostě to zaniklo a nemělo to žádné pokračování.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Konec války prožil Adolf Vondrášek u babičky z matčiny strany v Rástelách, kde zažil příjezd americké armády. Na statek v Těchařovicích se zase na několik měsíců nastěhovalo asi 40 sovětských vojáků, které museli Vondráškovi ubytovat a krmit. Ale zkušenost s nimi byla prý vcelku dobrá a snad i přispěla k iluzím o dobrém směru poválečné prosovětské politiky v Československu. Malý Adolf Vondrášek v té době objevil lásku k hudbě. Ukázalo se, že je to láska celoživotní, hraje na několik nástrojů. Po kom svůj talent zdědil?
1: Ze strany tatínka tedy určitě ne, jestli tam byly nějaký pokusy nebo něco, tak to mi není úplně známo. A ze strany maminky jedině bratr její matky byl hudebník. Jo. To byl hudebník, který byl všestranný hudebník. Jo. Ten hrál na klavy i na bas nebo baskřídlovku. Tak tam jako trochu náznaky byly, ale jako nikdo nic netušil. U mě se ta potřeba toho hrát projevila už asi v 7 nebo 8 letech, a to proto, že jsme měli doma housle. Zřejmě po některé tetě, která když studovala, tak musela nějakou tu praxi na tu hudbu, jako asi musela jí projít. A moje sestra, prvorozená Marie, tak ta jako začala na ty housle hrát. Jo. Prostě jenom to zkoušela, když viděla, že na to nemá vysloveně talent, tak to zdala. No, ovšem, já jsem si toho všimnul a já jsem se těch housí popat a už jsem je nepustil. Jo. Já prostě jsem chtěl mermo mocí, teď tatínek chtěl, počítal s tím, že budu taky sedlákem po něm. Samozřejmě, takže jako tyhle ty muzovský sklony ho vůbec nepotěšily. Popravdě vám musím říct, ty první leta, když jsem začal chodit do hudební školy do Příbrami, takže jsme byli s maminkou tak domluvený, že budu housle skovávat do kapličky před statkem. Byla kaplička, tak jsem tam ty housle odkládal, aby tomu tatínkovi nepřišly na oči. To je pravda.
0: Otec pana Vondráška po válce dál modernizoval statek. Nakoupil stroje, automatické napaječky, traktor, samovaz, mázací les. Život na statku ale představoval i tak obrovskou dřinu.
1: To víte, tak je jasný, že jako syn bych o matce nikdy nemohl říct křivý slovo, ale moje maminka ta si jako zasloužila, nebo si zaslouží říct, že laskavějšího člověka na světě ten nepoznal, jo? Poněvadž představte si, do stavu se dostat na tak veliký statek z takový usedlosti malý, kde celkem jako bylo, já nevím, pár králíků a jedna kráva, dostat se na toto a teď se o to všechno starat. Děti se rodily ob dvě leta stále a teď mít na starosti mlíko, dojení, všechno o těch krav, ty prasata, všechno pač tatínek dělal na poli. Takže ona se musela starat o ten statek. Takže ta tam vlastně vyrostla, že slovo služka to je slabý. Jo? To tam, já bych řekl, skoro taková malá otrokyně. Jo? Poněvadž musela ten statek udržet, že jo, v chodu, po té stránce, co ona jako celka mohla. A mimo to, že ten František občas někde jí někde v něčím pomohl, ale jinak to musela zvládnout a ty děti, které přicházely, jak jsem řekl, a starat se o děti, o domácnost a teď ještě o tu babičku, to byla už stará žena, která za mě, ještě když jsem byl na světě, tak mě nosila, chodila se mnou, tak ta víceméně dožívala, jo, ta dostávala vejminek, to se tenkrát říkalo takové části, že ten syn se musel o tu matku postarat a každý rok jí musel odměřit všechno obilí, co všechno bylo třeba, to měla smluvně zaruštěn, tenkrát byly na to smlouvy, vysloveně notářský, takže to se museli oni plně postarat. Takže ta maminka opravdu z rodiny vychovaná byla zase jako ve velice silné křesťanské rodině, katolické, a to, tu víru si nesla sebou, takže vlastně co jí zbylo, jenom sloužit a vejít lásky plná ke všem a starat se. To opravdu nedovedu si představit jako lásky plnějšího a dobřejšího člověka, než byla ona, opravdu.

0: Na československé zemědělce se tehdy zřítila pohroma v podobě komunistického převratu v únoru 1948 a následné násilné kolektivizace zemědělství podle sovětského vzoru. Správně bychom měli mluvit o likvidaci selského stavu, o masivní krádeži, která navždy zničila život na české a moravské vesnici a také třeba podobu krajiny. Jak už zaznělo, Vondráškovi nepatřili k těm, kteří by ten soumrak života na vsi očekávali.
1: My jsme nic nemohli tušit, ale přece jenom musím na sebe prozradit jednu věc, něco jsme tušit mohli. Ta jedna moje teta, jmenovala se Albína, ta byla druhá rozena, tak ta si vzala v tehdejší době, za první republiky byla v Příbrami Vysoká báňská škola, dneska už jenom v Ostravě. A on tam začal studovat nějaký Rus, jmenoval se Prikazčikov, jo. No a moje teta samozřejmě chodilo se tenkrát na bály a různě tam okolo, jo. Tak moje teta se s ním seznámila a sezdali se a dokonce se vzali, jo. Takže bydleli v Praze a on, je pravda, a to právě na sebe prozradím, tuhle tu negaci, o nás všecky i tatínka informoval, co to je to komunismus. Poněvadž jeho otec byl donský sedlák taky a oni je z Donu vystěhovali na Sibir, ty sedláky, a tam vznikl hladomor a většina lidí tam pomřela hlady. Jako, takže byli jsme informovaní, to je zajímavé, dodneska nedovedu pochopit, že tatínek z toho nevyvodil důsledky.
0: Vzpomíná Adolfo Vondrášek. Jeho otec se pochopitelně nechtěl vzdát rodového hospodářství. Komunisté zvyšovali tlak, zatěžovali statek nesplnitelnými povinnými odvody a pan Vondrášek starší opakovaně končil ve vězení.
1: Teď mě se těšil, že se to všechno rozvine dál a že to hospodaření bude vlastně radost. Jo? Jenže ten rok 48, když nastaly první problémy založit družstvo a nikdo nechtěl, tak oni napařili sedlákům obrovské dodávky. Ty sedláci automaticky je nemohli odevzdat, poněvadž museli z něčeho žít. Hlavně se jednalo o mléko, o vejce, o obilí. Tak každý rok ty sedláky, tyhle ty, který rozhodli je zlikvidovat, tak je zavřeli na těch 4, 5 až 8 měsíců. Tatínek, jeden tady mám doklad, jsem si vzal sebou na 8 měsíců. Prostě oni to napsali, tolik a tolik vajec, tolik a tolik litrů mléka, tolik a tolik metráku obilí, pšenice, cokoliv, jo, co bylo hlavní to. A ten sedlák měl vybranou. Když se neurodilo, tak to prostě nemohl zaplatit, tak dal jenom to, co mohl, aby mohla taky rodina žít, když jsme byli 50-hektarový statek. Ten by mohl v té době živit 200 lidí a nikdo by to nepoznal. To znamená, že to tam byla, že obrovská nadhodnota celkově výroby, obilí, masa, mléka, všeho. A my jako rodina jsme vlastně živořili. Maminka s námi jezdila po doktorech a jednou v Příbrami, to sama nám říkala, byl tam nějaký primář, jmenoval se Trnka, tak jí řekl, matko, máslo a med dětem, jinak máte souchotiny, všichni, jí řekl. No tak takhle vypadala situace na statku, když my jsme museli všechno odevzdat a ještě tatínka zavřeli, až to nebylo úplně všechno. No. No a teď se stala situace, že on byl pryč a teď nebylo s čím krmit ty krávy a ty koně. Tak došlo k situaci, že tam byl bratr maminky, tak se rozhodl,

0: to už prostě viděl, že to je všechno pohřbený, ale on cítil, že je pohřbená i linie rodu. On si uvědomil, že prostě nastala betonová zeď a je konec rodově. Že ho ze statku vyženou celou rodinu.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Ty zemědělci nechtěli založit JZD, nikdo to vlastně založilo nechtěl. Tak oni to nuceně spravovali přes ty statky Tokovice. No a levý podíl na té situaci má nějaký, vám to asi nic říkat nebude, ale má nějaký Josef Tesařík z okresu, který pracoval na zemědělském odboru v té době, v těch letech, jo, znamená 48 až dlouho ještě přes. To byl člověk, který se stranicky jako zavázal, že zlikviduje všechny sedláky na příbramském okrese. A taky to systematicky dělal. Jezdil sám, já jsem se s ním sám několikrát sešel, takový tak trochu jako typ SS, jo, který nekompromisně jednal bez milosrdenství, bez jakéhokoliv uznání. Shodou okolností ještě vám musím říct jeden detail, že tento Tesařík byl strejdou toho Tesaříka, Lví srdce, který prošel se Svobodou Duklou. No tak se mu to podařilo opravdu ty sedláky zlikvidovat. U našeho otce dokonce definitivně, jo, se mu to podařilo. Jinak ty sedláky z těch usedlostí vystěhoval všechny pryč. Já jsem se setkával s mnohýma klukama známýma i ve škole všude, který už byli vlastně taky vystěhovaný a který měli podobný osud jako my, jenže ovšem ne s takovým tragickým koncem jako my.
2: Vzpomíná na počátek 50. let Adolf Vondrášek. Ptali jsme se ho, jestli někdo ze vsi či okolí pomáhal jeho početné rodině, třeba v době, kdy byl otec ve vězení.
0: No, abych vám řekl pravdu, je mi to sice trapný, ale musím říct, že nepomohl. Bylo to všechno na mamince. Musela dělat a my hlavně děti jsme museli pomáhat. Samozřejmě, že na takovém statku pořád by bylo něco, když jsme měli přes 30 králíků třeba, jo, tak jako pořád by tam bylo něco, aby člověk neumřel hlady. Ale pravda je ta, že jak vy se ptáte, jo, jestli někdo by přišel a řekl, paní Vondrášková, my vám jdeme pomoct nebo něco, to neexistovalo. Ale na jeden případ si vzpomínám, mamince přišlo přes šek jí přišlo 2000 korun pomoc. Možná, že 10 nebo 20 let jsme nevěděli vůbec, od koho to přišlo. Až po těch 20 letech jsme se dozvěděli, že tady na Cetýni někde, to je Pečice, Cetýně, jsou vesnice, stejně postižená rodina, manžele, ta paní mamince inkognito jo, ty peníze poslala. To jsme se dozvěděli až za 20 let. Tak to bylo jediné, co si pamatuju.
2: Říká Adolf Vondrášek ze statku v Těchařovicích. Jen připomenu, že několikahodinový rozhovor, který jsme s ním natočili a v němž mnohem detailněji popisuje osudy své i své rodiny, najdete v úplnosti na Paměti národa. Do příběhů 20. století se pochopitelně vždycky vejde jen úzký výběr. Teď je třeba pořad přerušit kvůli zprávám. Za pár minut se ke vzpomínkám pana Vondráška vrátíme.

0: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Oba nadcházející státní svátky můžou obchody zůstat otevřené. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. A přesto si před nákupem raději ověřte otevírací dobu, protože obchody mohly dát svým zaměstnancům volno. Některé prodejny navíc mohly změnit otevírací hodiny na začátku školních prázdnin. Spojené státy dnes slaví 250 let nezávislosti. Američané se těší na tradiční průvody, grilování nebo slavnostní ohňostroje.

0: Kongres pro pořádání oslav zřídil organizaci Amerika 250. Paralelní sdružení Freedom 250 ale založila i republikánská administrativa Donalda Trumpa a ta podle demokratů manipulovala dárce, kteří chtěli přispět na oficiální organizaci. Na výstavišti v Erfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durinska podle odhadu míří až 50 tisíc demonstrantů. Policie kvůli tomu už od pátku kontroluje hlavně autobusy, které míří do města. A víkendové počasí bude proměnlivé. Podle meteorologů se budou teploty držet pod 30 stupni Celsia. A v sobotu by mělo být slunečno, večer se ale začne obloha od západu zatahovat a postupně se ochladí. A v severní polovině Čech by mělo z kraje noci i pršet. A déšť se udrží až do neděle. Na většině území můžeme očekávat občasné přehánky. A k tomu bude oblačno a větrno. Letní teploty kolem 25 stupňů se udrží jen na jižní Moravě. Fotbalisté Ghany nastoupili v úvodním kole playoff mistrovství světa proti Kolumbii. Vítěz se v osmifinále utká se Švýcarskem, zápas komentuje Kristián Švéda.
1: Po prvním poločase platí, že Kolumbie vede 1-0 nad Ghanou a to díky gólu Ariase ze 14. minuty. Kristián Švéda, Radiožurnál.
0: Argentina porazila 3-2 po prodloužení Kapverdy a utká se s Egyptem. Ten vyřadil po penaltách Austrálii 2-1.
2: Kolona na D1 před Brnem a nehoda na D49 za Holešovem. Na dálnici D1 už se bude rozjíždět kolona před Brnem ve směru z Prahy a v omezení před bratislavskou dálnicí na kilometru 195 už je totiž po nehodě uklizeno, jede se dvěma pruhy. Na kilometru 190 přesto ještě v pravém pruhu zastavují kamiony. Na kilometru 194 už ale jedou oba pruhy. Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku pozor na nehodu za odbočkou na Holešov. Na 7. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, projíždějte opatrně. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky. Kolona se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Přes den čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
4: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes vzpomínky Adolfa Vondráška, který se narodil roku 1937 v Těchařovicích v Příbramském okrese. Jeho rodiče Adolf a Marie Vondráškovi měli velký 50-hektarový statek a 5 dětí. Po komunistickém převratu nechtěli vstoupit do družstva a tamní funkcionáři je v rámci kolektivizační politiky a údajně v zájmu lepších zítřků všeho prostého lidu začali usilovně ničit jako takzvané kulaky, venkovské boháče. Adolf Vondrášek starší byl třikrát uvězněn, vždy na několik měsíců, protože nedokázal plnit likvidační povinné odvody státu. Jeho syn vzpomíná.
5: Poslední strávená vazba byla v Jáchymově, přímo v Dolech, jo. A že vlastně, když ten tatínek se vrátil z tohoto věznění po těch 8 měsících, tak já jsem musel jako, kolik mi bylo tenkrát let, bylo mi 14 let, tam jsem musel naproti na silnici, těch ten kilometr k státní silnici, jezdil takový krátký autobus v té době už, přivez ho z Příbramě. A bylo to ráno, asi okolo 6 hodin, mlha byla, sichravo. A já jsem jako ho přivítal, no, on mu možná něco řekl, ale já jsem vůbec nepoznal. To byl změněný člověk, zničený, zrazený, změněný člověk. Tak jsme spolu šli domů, vůbec jsme nemluvili, jo, jenom já jsem šel s cizím člověkem domů. No. A on přišel domů, jako se pozdravil se svojí ženou, no a zase tam někde uset a on tam totiž na tom Jákymově dostal otravu do ruky při prací dole a hrozilo, že mu budou amputovat ruku, jo. A přece jenom nějakým zázrakem on říkal nějaký primář, že ta ruka se zachránila. Takže on tam měl zkušenost strašnou, tam musel prožít jistě několik měsíců ještě v nemocnici, jo. A takže měl vzpomínky hrozný a to byl vlastně takový zapalovač toho, že když pro něj přijeli po čtvrtý, tak už to neunes.
4: Po obecné škole si Adolf Vondrášek mladší vybíral další studium. Chtěl jít na průmyslovou školu elektrotechnickou, ale podle očekávání zjistil, že se svým kádrovým profilem nebude přijat. Jako syn sedláka, který se odmítl vzdát svého statku, představoval takzvaného třídního nepřítele. Dali mu na výběr, aby se stal horníkem, hutníkem nebo zedníkem. Vybral si hornictví, protože škola nebyla daleko a mohl tak zůstat na blízku matce.
5: Tatínek zemřel v srpnu 1952 a celá situace se stála takto. Ráno si přistrojil koně a šel orat. Jsme tam říkali, to všechny pole měly svůj nějaký jméno. Nad Březinu, jo, se to jmenovalo. Nad Březinu ora, tam jsme měli pole. A ten les pod tou Březinou, ten byl náš taky. A tatínek tam normálně oral, bezproblémově, jo. Jak jsem vám řekl, nebyl takový mluvnej, ale ty žně si pamatuju děti, když jsme zase pomáhali na polích stavět panáky a všechno, tak zase se s ním dalo jako mluvit. Zase trošičku v té rodině rozkvět, jakoby uvolnil se ten tlak a ta tíseň, kterou sobě měl. A zdálo se jako, že by to šlo zase k lepšímu. No. Tak to asi řeknu. Mě bylo v té době 15 let. A teď on tam oral a teď najednou viděl, že jede po silnicích auto. A on to auto poznal, který ho vždycky odváželi, jo. Zastavil koně a shodou okolností z toho místa, kde oral a kde zastavil s těma koňma, tak bylo vidět přes hladinu toho rybníku na náš dvůr. A on tam viděl, oni tam přijeli, hospodář nebyl doma, maminka řekla, že je na poli, že to a tak dále. Tak oni tam začali na tu maminku křičet a to už on slyšel. A teď, aby dílo dokonali, tak začali z půdy stahovat pytle nějaký obilí. A teď maminka říkala, to nemůžete, teď my jako to potřebujeme, jo. Pro dobytek, pro mouka by byla. Ne, tak tam měli nějaký pochopy, který to tam prostě takhle, a on to leto slyšel, tak z toho střežení, jo, byly, každá ta oprať byla ze tří dílů, tak vy montoval tu prostřední část, vyvlík, šel 50 metrů dole a tam u cesty, asi tak 30 metrů od kraje toho lesa, si, ne že by jako se oběsil přímo z toho, dal to tam na větev, na kterou mohl dosáhnout a průce si lehnul. Takže tam takhle se víceméně udusil, jo. A ještě shodou okolností, představte si, že během necelý minuty, ani ne, tam šla jedna paní, nějaká hoginářka, jo, z Ticharovic, která ho velice dobře znala, on jí dokonce jednou zachránil život, bač měla špatný potrat, jo, a krvácela, jak jí odvez do nemocnice, autem, bač jsme jako jediný měli auto, tak jí zachránil život a ta ženská tam k tomu přišla, tady by ho bývala uchopila a kdyby ho jako postavila, tak možná, že to ještě jako byl přežen. Ona ho tam nechala, odešla do syna zpátek, tam to sdělila nějakým dvou sedlákům, který tam přišli, asi tak za 4 hodiny, no a za 4 hodiny řekli, jo, s tím nechceme mít nic společného, to musíme, tam u Vondrášku jsou, je tam auto, tak tam, tak to tam přišli oznámit. Takže tyhle ty pochopové, co tam dávali ty pytle ze zhora, ty tam přiběhli, to už bylo jistě půl hodiny, takže konstatovali už smrt. Dílo bylo dokonáno, jo, že? Takže maminka tam samozřejmě, jak když ho přivezli, jo, tak jim to začala vyčítat, jo. Co jste to provedli, bože můj, jo, co jste to udělali, jo. A oni by mi nic, paní Vondrášková, my jsme po něj nepřijali, my jsme nechtěli, no prostě viděli, že ta tíha tý viny je veliká, více, tak tam dělali jako ze sebe to, ale už bylo všechno hotovo.
6: A vy jste byl doma?
5: Já jsem v té době doma nebyl. Stavte si, já jako hornický učeň jsem dostal to řídil tenkrát neusměvný prezident Gottwald, soudruh Gottwald, vytvořil takzvanou lánskou akci. To bylo po roce 51, že všichni mladí chlapci, kteří půjdou do hornictví, takže mají nárok prostě nějaký ubytování, stravování a ještě nám dali jako navrh, že máme týdenní rekreaci. Jo. A já v té době byl ve Zbirohu, jo, to asi víte, kde je, na Plzeňsku, jsem byl v takovém dětském táboře pro ty hornické učně. Jo. Tam jsem byl, jo, tam jsem ten týden strávil, ale nedokončil jsem to. Ještě asi dva dny před odchodem, skončením toho tábora, mi přišel telegram od mýho strýce, bratr maminky, psal mi, okamžitě přijeď domů nutný. Víc nic, nevěděl jsem proč. Okamžitě přijeď domů nutný. Strýc Jenda. A jel jsem doma. Teď jsem v Příbrami přesed z vlaku na autobus a jel jsem k nám autobusem a teď jsem slyšel, jak lidi si povídají, jo. Ten Vondrášek, on se oběsil, jo, takový, tak mi došlo, už trošku došlo v tom autobuse, až ty některý lidi, to samozřejmě byla to událost čerstva, která asi kolovala po celém kraji, tak jsem se to vlastně jako dítě dozvěděl takovýmto způsobem, tak se jsem přišel domů a už jsem víceméně viděl, co se dělo. Maminka samozřejmě plakala a bylo to smutný, hrozně smutný. Celkově celá ta věc konečná, jo, včetně toho pohřbu a všechno. Pak nakonec i kněz, nějaký Čížek Sraštic, odmítnul ho pochovat, jo, a se bál režimu, že ho zavřou nebo něco, tak ho odmít pochovat. Tak ho musel pochovat jiný kněz z Pečic, jo, který tam přijel. Jo, a takovýhle, víte, takovýhle věci okolo toho. Jo.
3: Posloucháte příběhy 20. století.
4: Po manželově smrti se Marie Vondrášková musela do měsíce na základě úředního příkazu vystěhovat ze statku. Přidělili jí polorozpadlý mlýn u Sedlčan, ale její teta, pan Vondrášek, jí říká kmotřička, jí nabídla, že může bydlet u ní v domku ve Smolotelích.
5: Mamince dovolili po smrti tatínka na jednom valníčku malým odvést si akorát skříně. Takže vzala několik skříň, rozebranou postel a pár hadrů pro děti, jinak tam všechno zůstalo na statku. Takže jsme z tohoto statku se vším majetkem, se všema strojema, s dobytkem, všechno tam zůstalo.
4: Pro následování Marie Vondráškové tím ovšem neskončilo. V poúnorových letech, kdy už probíhala likvidace statku v Těchařovicích a kdy už Vondráškovým komunisté ukradli zemědělskou techniku, bylo třeba sklidit z polí. Své pomocí to už možné nebylo. Přijeli tedy ze strojní traktorové stanice. Pokračuje Adolf Vondrášek mladší.
5: Oni ještě jako zmobilizovali traktorové stanice okresní, v našem případě Příbramskou traktorovou stanici, která byla zrovna tak jako ty úředníci povinna do té vsi dojet, zeptat se, kdo, který sedlák, nebo kde je třeba něco zvorat, kde je třeba něco pomoct tím traktorem. Měli, byla to traktorová stanice. Tak nám jezdili hošíci s traktorama, tenkrát byly ty Škodovky, pak byly Zetory. No já jsem taky samozřejmě s nima jezdil jako malej kluk. No, páč, my jsme necítili ten tlak, který nastával, jo. A oni se to pořád brali jako děcky, jo. Takže jako ráno jsem vypomáhal s nima, jezdil. Jenže to nás prostě dostihlo, až už když tatínek byl mrtvej a my už jsme dávno byli vystěhovaný pryč. Oni nám mamince poslali účet 75 tisíc a co si v té době po válce dovedete představit, co to bylo za peníze v letech, já nevím, 60. 75 tisíc, aby maminka tu traktorovou stanici zaplatila. Ačkoliv byla vystěhovaná, neměla nic. No. My jsme neměli taky nic, všechno tam zůstalo a oni si vynucovali přes soud zaplacení této částky.
6: Mohla to nějak zaplatit?
5: Nemohla, v žádném případě. Nemohla to zaplatit, tak jsme o tom mluvili s společně, protože já jsem s ní jednou za čas byl, já jsem bydlel v těch Smolotelích, tam maminky teta jí nabídla napřed byt, že pak se komunisti místní ve Smolotelích rozhodli, že tam nastřihu agronoma, tak nás vystěhovali i z tohoto bytu, to znamená už po druhý nás vystěhovali a my jsme neměli kde domů. No ale to trvalo, ta epizoda trvala tak 3 roky, on ten agronom, straník, jo, nakonec se potom vystěhoval do Příbramě, tak jako tohle to zhaslo. Ale fakt je, že ta doba byla velice krušná a situace byla hrozná a poněvadž nás nutili tímto, a jak jste se ptala, tak jsme se s maminkou domluvili a já sám jsem odešel na okresní úřad do Příbramě a oni nám tam jako nabízeli, jo, buď to zaplatit, anebo se vzdát statku jako hodnoty. Pač ten statek figuroval samozřejmě pořád v těch protokolech jako náš majetek, jo. Tak já jsem právě proto, že maminka neměla z čeho zaplatit, tak za tyhle ty peníze jsme se toho statku vzdali. Aspoň takhle majetkově, hodnotově, jo, že ten statek smazal ten dluh. Tak to dopadlo.
4: Adolfova nejstarší sestra Marie šla do učení na obuvnici ve Zruči nad Sázavou. Sestry Zdeňku a Anu si k sobě vzal maminčin bratr Dorastel s tím, že mu budou pomáhat a on jim umožní absolvovat základní vzdělání. Nejmladší 7letý bratr Václav odešel o něco později do klášterní školy na Svaté hoře u Příbramy, kde mu poskytli ubytování i stravu. Adolf za bratrem na Svatou horu jezdíval, hrával tam na varhany. Na Svaté hoře mohl s kněžími diskutovat o historii, o církevních dějinách a teologii, o otázkách, které ho pak zajímaly po celý život. V roce 1958 někdo podstrčil do kláštera vysílačku a zakázané tiskoviny, které byly hned druhý den při prohlídce v uvozovkách nalezeny. Byla to záminka, aby mohla být Svatá hora uzavřena. Adolf Vondrášek měl tehdy zaopatření, včetně oblečení, na hornickém učilišti.
5: Já jsem nastoupil do učiliště 1. září 1952 a už 3. září jsme fárali do hloubky 1360 metrů na 30. patro, kde jsme měli jako pro školní výcvik pro učně. No, tak tam jsem vlastně začínal, pak jsem chvíli lamačil, ale pak oni přece jenom poznali a dali mi to najevo, že ty moje prstíky, jo, že by tak nejradši jako asi hráli nebo něco, ale že jako nejsou vysloveně pro vrtačku a pro zbíječku a pro vozíky, tahat vozy, jo. Tak to jako okoukli a ten druhý rok už mě na tom učilišti přeložili do elektrodílny, jo. Což byla tedy opravdu pro mě, se dá říct, jako kolosální krok, který mi vlastně nasměroval život, s kterým už jsem vlastně kráčel až do konce.
4: V učilišti se stal Adolf Vondrášek správcem hudebního skladu a využil to k tomu, aby se sám naučil hrát na nejrůznější nástroje. Naučil se taky řídit nákladňáky, složil zkoušku filmového promítače, chtěl umět co nejvíc řemesel, chtěl i v komunismu obstát. Podporoval sourozence a maminku Marii, která zůstala bez muže, v nedostatku a ve v podstatě cizím prostředí.
5: To víte, tu starostlivost, takový láskyplný ženy, která chtěla dětem něco dát a z takového statku obrovského, teď ty děvčata, že jo, teď cítila, že oni budou potřeba taky věna, jo, nějaký to bylo tenkrát přirozené, dneska už o tom ani pomalu nikdo neví, tenkrát prostě to bylo i přirozené, ona to cítila jako svoji tíhu, že tohleto prostě nebude moc. Bylo na ní vidět, víte, že to těžce nese. Nejenom to ponižování v té komunistické fabrice, kde jí dávali najevo, že jako žena kulaka nemá nárok, jako mě zaměstnání, na žádný solidní místo, aby si vydělala slušně, jako si vydělávali ty ostatní, na to jsme prostě právo neměli. Tak ona jezdila vždycky jednou za měsíc nebo do těch Smolotel, tam už jsem byl jenom já sám, poněvadž ta potříčka, když jsem se vrátil z vojny, tak umřela v roce 60, tak akorát vždycky tak tam něco navařila, udělala, něco mě naučila taky, pak jsem se musel samozřejmě starat sám o sebe, když ona odjela. No a starala se o zahrádku. Ona všechen ten žal a tu bolest přenášela do kytiček a do toho a ona prostě pěstovala obrovské množství jako květů a pak, když se tam, když to všechno rozvinula, tak jsme se tam cítili úplně jako ráje. To byl její takovej, to byla její slabůzka. No, pak chodila na šípky, aby vydělala, měla špitle šípku nazbíranej, jak to mohla chudák potom po těch večerech to všechno. To člověk jenom dneska už nad tím žasne, víte, co to bylo za lidi, jo, jak se obětovali pro ty. Ona věděla, jak jsem vám řekl, že těm dětem nemůže, nebude moc těm holkám, ty budou za chvilku dospělí na vdávání, že nebude. Tak říkala mě, já to řeknu tak lidsky, jako ona mě to řekla, Adolfku, budeš muset těm děvčatům něco přispět, no. Tak jsem z té svý mizerný výplaty jim každému našetřil, těm děvčatům, aspoň na pokoj, jo. Tenkrát to bylo každý 7 000, to byly peníze dost veliký na mě, jak jsem to, ale pak ona řekla, ty tady dostaneš tu chalupu, jo, tak ty budeš mít tu chalupu, tak musíš, jako byla povinnost, na statku by byla moje povinnost, ty děvčata vyplatit, samozřejmě. Jako to musel tatínek, jo, jak jsem vám to říkal. Tak jsem tohleto jako ten krok udělal, no ale víte, dneska se o tom tak jako vypráví, tak jako už jako, že je to za námi, ale v té době by to srdce utrhlo. Dneska už je to jedno, víte. No tak takhle to, ta situace dopadla. A ona se vlastně nikdy finančně jako ne to. Ona tu, víceméně tu, ten zármutek, jo, že ty děti nebude z takového velkého statku moc připravit do života, jako mají ostatní lidi, nebo ty, kterým takový osud je nepostihnul, tak ona to v sobě nesla až do konce života. Ona se toho prostě nezbavila. I když jsme statek potom byli nuceni, jo, když nám ho komunisti konečně jako rozvalinu vrátili, tak jsme ho s bratrem opravili celé, jo. Byla tam zednická parta, která pracovala, udělala střechy, udělala všechny ohrady, jo, omítky, všechny opravy, co tam bylo, tak jsme ho jako opravili do stavu takového jako aspoň vizuálně, jo, i když samozřejmě vnitřně se to nedalo. Já jsem tam předělal elektriku a tak, vizuálně aspoň, že ten statek byl to, ale my jsme se tam vlastně nikdy nemohli vrátit, jo, maminka už byla stará a mě už bylo v té době 55 let, jo, a bratr ten měl taky problémy, on musel být nějaký čas na nějakých mozkých potom, jo, takže měl takovou částečnou leukemii, jo, takže let jsme ještě spravovali kolik let, jo, tam jsme dělali si brigády a všechno jsme to tam dali do pořádku, lese odstranili jsme ty jejich pyramidy nánosů a to svinstvo, které tam za komunismu vzniklo, tak ty lesy jsme dali ještě do pořádku, ale to v ostatní celkově, mimo toho statku, který jsme opravili, tak už jsme víc udělat nemohli.
4: Vzpomíná Adolf Vondrášek. Na tomto místě asi vhodné říct, že fotografie statku v Těchařovicích, v němž rod Vondráškových již nikdy nehospodařil, můžete vidět na stránkách Příběhů 20. století, tedy na webu Českého rozhlasu Plus.
3: Posloucháte Příběhy 20. století.
4: Vraťme se teď ještě zpátky. Adolf Vondrášek nastoupil v roce 1958 na základní vojenskou službu a na vojně mu přineslo štěstí jeho hudební nadání. Měl být původně přidělen k pomocnému technickému praporu, ale protože socialističtí důstojníci chtěli mít útvarové kapely, dostal se místo trestné roty k ženistům do Plzně a byl mimo jiné jako harmonikář v podstatě nepostradatelný. Na vojně směl pracovat ve vojenském rozhlase. Jako správce, technik, reportér i hlasatel v jedné osobě směl dokonce začít studovat střední průmyslovou školu elektrotechnickou, jak si od dětství přál. Po vojně si domluvil práci v plzeňské Škodovce a tehdy dostal další studenou sprchu. Kádrové potíže se vrátily, nesměl studovat dál.
5: Tam vznikaly asi ty brigády socialistické práce, a vzniklo takový jakoby hnutí angažovaných straníků, víte. Pak my jsme tam měli na té šachtě Dulana štáb milice, pro celý okres, to víte, takže tam byli pod zuby odzbrojení milicionáři ve dne v noci. Jo, tam to prostě muselo stranicky fungovat naplň. A ten soudruh ředitel, ten dělnický ředitel, který možná ani nedokončil školu, tak ten rozhod, že mě jako elementa protisocialistického, nevyhovujícího reakcionáře, syna Kulaka, že mě propustí. Představte si, až se stalo, že on si mě zavolal do kanceláře ředitelský. Napřed tam zavolal mistry, mě dva, jedno elektra a jedno zámečníka. A ty mi jako říkali, hele, Ádo, my jsme ti pomohli najít nějaký zaměstnání slušný, neboj se, mě, máme jako možnosti, já jsem pojel, ale proč? Tak jakýho důvodu, ale proč? Jo? Já jsem ten politický důvod nestrávil, jo? Politicky nestrávil. A oni odešli a on šel, ten ředitel, soudruh, a zamknul dveře. Tím pádem jsem věděl, že nechce mít svědky. Jo? A teď na mě začal. Začal mi nadávat zprostě, jo? že jsem prostě svině kulacká, takový hruzy. Jo? No, ale já jsem věděl, že jsou dveře zamčený, tak jsem mu oplatil, tak já jsem mu řekl, že jestli já jsem svině kulacká, tak on je svině komunistická. A řekl jsem mu v rýmu do očí, vy právě takový lidi, jako jste vy, máte na svědomí smrt mýho otce. Jestli si to vůbec uvědomujete, vy jste tohleto způsobili. Já bych nikdy z vesnice do dolu nešel. Nikdy já bych zůstal a doma bych spravoval statek a staral se. No, řekli jsme si tam hrozný slova. Tak on nakonec mi řekl, já jdu na odbory a ty tě k tomu donutěj. Tak jsem řekl, ortel vyřčenej, teď on dokáže svoji stranickou sílu jako člen UV KSČ v Příbrami a jako předsedající člen odboru a milicionář, takže to dokáže. To jsem jako nepochyboval, víte. Představte si, 14 dní ono se nic nedělo. 3 měsíce, měsíc a najednou se mi doslechlo k uším. On to soudruh ředitel nemohl dokázat, až ty spadáš pod lánskou akci soudruha Gottwalda. A když jsi šel za soudruhem Gottwaldovým na hornictví, tak on tě dneska nemůže propustit. A jako koruna vám řeknu k tomu už jenom krátce. Já jsem se dočkal, kdy oni všichni museli s taštičkou odejít. Já, kdy je stranicky vyhodili, ale oni se toho nedočkali.
4: Adolf Vondrášek se oženil s manželkou Janou, se nastěhovali do domku v Mirovicích, narodili se jim děti Hana, Marie a Petr. Prožil pozoruhodný život a k jeho vzpomínkám, například na to, jak kolektivizace a takzvané rozkulačování změnili tvář vesnice, se jistě ještě vrátíme. Nebo k jeho přátelství s pozdějším kardinálem Miloslavem Vlkem, kterého poznal na konci 60. let, a k situaci, kdy byl páteru Vlkovi jako nepohodlnému knězi v roce 1978 odebrán státní souhlas a křesťanská setkání pod jeho vedením pak probíhala doma u Vondrášků. Po pádu komunismu se chtěl Alois Vondrášek věnovat studiu teologie, ale přišly jiné úkoly. Stal se starostou Mirovic. A protože s manželkou bydlel v domě po někdejším dozorci z koncentračního tábora v Letech u Písku, začal se zajímat také o historii romského lágru. V roce 1992 nechal v Mirovicích vystavět zřejmě první pomníček romským obětem nacismu a slavnostně ho vysvětit. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Pořadem vás provázel a za pozornost vám děkuje Adam Drda. Pokud vás zajímají další podrobnosti o životě Adolfa Vondráška, odkážu vás ještě jednou na Paměť národa a webové stránky Českého rozhlasu Plus.
3: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Jdeme dál než ostatní v diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Herec Dustin Hoffman převzal na Karlovarském festivalu Křišťálový globus. Klíšťata budou v následujících dnech aktivnější. Fotbalisté Ghany bojují na mistrovství světa s Kolumbií o postup do osmifinále. Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty do 26 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: V Karlových Varech začal mezinárodní filmový festival. Americký herec Dustin Hoffman na festivalu převzal Křišťálový globus za přínos světové kinematografii a uvádí svůj film Absolvent. Do Varů dorazil taky americký herec Jesse Eisenberg, který v rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o svých kořenech ve střední a východní Evropě.
9: Rodina pochází z jihovýchodního Polska. Mamka je z Moldavska, táta je Polák. Vždycky jsem chtěl pracovat v Polsku. Líbila se mi taky práce tady v Česku, v Liberci. Příští týden bych měl dostat občanství v Polsku, takže se sem budu moct vracet častěji.
7: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je přitom momentálně větší v městských parcích než uprostřed lesa. Podle Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4násobek. Je to ale i kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšegrádské čtyřky. Se šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvili i o procesu přistoupení Ukrajiny k Evropské unii a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšegrádské skupiny, tak i mimo ni.
10: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
7: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa mezi 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou spojovat. Expert asociace Tomáš Hládek lidem radí, aby na terminálu volili místní měnu a neplatili v českých korunách.
11: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem, a pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
7: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jednu branku dal Lionel Messi, který tak má 7 gólů v tabulce střelců na tomto šampionátu. Dalším soupeřem obhájců titulu bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Kolumbie hraje s Ghanou a na Radiožurnálu Sport zápas komentuje Kristian Šveda.
1: V 70. minutě platí, že Kolumbie vede nad Ghanou 1-0, zatím jediným úspěšným střelcem je Arias, skóroval ve 14. minutě. Přímý přenos můžete dál poslouchat na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Překážka na D5 za Prahou a zavřená D2 u Brna. Na dálnici D5 opatrně na výjezdu z Prahy směrem na Plzeň. Hned za nájezdem z Pražského okruhu stojí kvůli poruše dodávka. A pozor, dejte na D5 z Prahy do Plzně také u Rudné. Na 4. kilometru v okolí čerpací stanice máme hlášený pohyb lidí na vozovce. Dálnice D2 je uzavřená obousměrně v místě stavby křižovatky s D1 u Brna kvůli montáži skruže. Pracovat se tam bude až do dopoledne. Objížďky jsou vyznačené. Vedou po dálnici D1 a přes Brno. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 budete brzdit za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky a před zúžením se už ale nezdržíte. A na Plzeňsku pozor na nehodu na silnici 180 z města Touškov do Nýřan. Za Myslinkou havarovala 2 osobní auta, průjezd je teď omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách 15. Foukat má mírný severozápadní vítr, na jižní Moravě s nárazy kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Devadesátkové léto na Plusu.
12: Vítejte v devadesátkovém létu na Plusu. Dnes si připomeneme malou privatizaci, jednu z prvních fází ekonomické transformace v Československu po roce 1989. Jejím hlavním cílem bylo rychlé odstátnění maloobchodních prodejen, restaurací, hotelů, řemeslných dílen a služeb. Více řekne v repríze pořadu Téma Plus publicista Jan Sedmidubský. 26. ledna 1991 se v Československu odehrála první kapitola takzvané malé privatizace. Šlo o aukci, při které se poprvé po více než 40 letech mohly dostat některé živnosti z rukou státu do rukou soukromníků. Vytáhněte rolety, tak nazval následující pořad jeho autor Jan Sedmidubský.
8: Téma Plus.
13: Byly to první aukce tohoto druhu u nás a tak není divu, že přilákali pozornost mnoha zahraničních novinářů, televizních i rozhlasových štábů. Zahledli jsme kolegy z ARD, z BBC a tak dále. Samotný sál byl zaplněn do posledního místečka a to se do něj podle slov předsedkyně Pražské privatizační komise vejde na 600 lidí. Není tedy divu, že při dramatičtějším průběhu některých aukcí to v něm přímo vřelo a dokonce jsme se od místní služby první pomoci dozvěděli o třech předinfarktových případech. Osobně jsme viděli nejen jásot nad koupí, ale i slzy zklamání.
14: To vypadalo jak válka v Iráku. To nebylo, že jo, protože tenkrát byla, že jo, to bylo s tím Kuwaitem, že jo, to bylo, a já jsem přišel na ten magistrát, že jo, a tam bylo neuvěřitelné množství televizních štábů, hlavně zahraničních, ti novináři byli obsypaní po stranách a já jsem byl před sebou, jsem si připadl, že jsem Bush, nebo já nevím, kdo to tam byl, že jo, a trošku to na mě tak zvláštně působilo, jo, protože to bylo jako všechno narvané, televizní štáby a tak dále, či to bylo jako, celkem to byla významná akce, tak to řekni.
15: Tak to vidí po letech své první vystoupení při malé privatizaci Ivo Gavlas, licitátor první aukce malých provozoven, která se v Československu odehrála po roce 1989. V dobovém rozhlasovém zpravodajství se tato událost skutečně dostala v pořadí důležitosti hned za klíčovou zahraniční událost, totiž právě propuknuší operaci Pouštní bouře.
16: Dobrý večer. Posloucháte rozhlasové noviny, hlavní zpravodajskou relaci na stanici Praha. Úvodem přehled nejdůležitějších zpráv. Vypouštění ropy do Perského zálivu označuje svět za ekologický teror Iráku. V Praze byly dnes vydraženy první prodejny v rámci malé privatizace. Na Moravě a ve Slezsku se konaly demonstrace proti diskriminaci ze strany české vlády.
15: Malá privatizace, to je dnes už možná trochu zapomenutý proces. Vydáme se proti proudu času, abychom si připomněli jeden ze startovních výstřelů českého kapitalismu, nebo chcete-li ekonomické transformace po roce 1989. Slovo má opět Ivo Gavlas.
14: Celá ta zasedací místnost současného magistrátu, kde se schází zastupitelstvo, to bylo úplně narvané do jednoho místečka, včetně všeho, včetně jakýchkoliv míst, kde se dalo stát. Jo, tam vlastně nebylo vůbec hnutí. Jako jo. Samozřejmě těch dražitelů tam bylo hodně, ale dominance byla samozřejmě diváků. Já jsem se v tom okamžiku jenom koncentroval na to, ať to prostě dobře dopadne. Asi jako herec před svým jako vrcholným výkonem. Jako jo. Sice jsem žádný herec nebyl, a tak si dokážu představit, jak se herci před něčím takovým cítí.
15: Jako divák se první pražské aukce koncem ledna 1991 zúčastnil i Bedřich Danda, podnikatel v autoprovozu a pozdější výrazná osobnost Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky.
17: Je to prostě tak, jako když přijete na aukci třeba obrazů, nebo tak je to v podstatě divadlo, že jo, samozřejmě. Ale bohužel to bylo divadlo v některých případech se špatným koncem, protože trafika, například trafika, která se vydražila za nesmyslných třeba, já nevím, 500 000 korun, tak ta trafika ty peníze neuměla vydělat a vrátit. Jo, a ty lidi se dostávali potom jako samozřejmě do problémů, že jo, finančních. No s tím se to táhlo několik let a přežili jenom opravdu ty, kteří nebyli takoví hazardéři, a nebo ty, kteří se dostali do potom přes velkou privatizaci k velkému majetku za malý peníze.
13: Příjemným překvapením, jak pro přítomné zástupce Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci, ministra Ježka i licitátora, inženýra Ivo Gavlase, byl velmi disciplinovaný průběh samotných dražeb. Není divu, vždyť mezi dražiteli byli, soudě podle aut zaparkovaných před magistrátem, i ostřílení finančníci černé ekonomiky. Z hlediska zákazníka je ale v této chvíli jedno, zda provozovnu vydražil ten nebo onen. Důležité je, jak s prodejnou naloží. Pokud to bude ke spokojenosti spotřebitelů, bude vše v pořádku. Pokud ne, může na jeho místo nastoupit někdo jiný.
15: Tolik redaktor Jaroslav Skalický, Rozhlasové noviny 26. ledna 1991. A teď ještě jednou Ivo Gavlas, rovněž v dobovém rozhlasovém zpravodajství.
18: Byl jsem velmi překvapen, že probíhá tímto způsobem, protože aukce nemovitosti se u nás velmi dlouho neprováděly. Aukce starožitnosti sice u nás běží od roku 86 nebo 87. Podle mě se zde sešli úplně normální lidé, movitější normální lidé, a přesto ty dražby probíhají úplně fantastickým způsobem. Žádné komplikace s dražiteli, že by nepochopili, jakým způsobem se draží, nevznikly. Naprosto překvapen a naprosto nadšen.
17: Je to 30 let a to v historii jakékoliv činnosti je strašně málo. Ale já v každém případě na to vzpomínám někdy z radostí a někdy z méně radostí, protože se tam odehrávaly věci, které nejsou pro mě jako z morálního hlediska dobrý. Například, že se tam různě vyhrožovalo, že tam různě lidi dávali všelijaké podmínky při těch aukcích, a tak to se mi teda vůbec nelíbilo. Bohužel to byl takový převrat, co se týče myšlení lidí z komunismu do tohleté nové doby. Takže nemám z toho úplně dobrý pocit, ale fakt je ten, že jsem na druhou stranu rád, že se to vlastně změnilo, protože ta situace, která tady byla, budeme říkat, jako už ekonomicky neúnosná.
15: A ještě třetí osobnost, které změnila život, malá privatizace. Vcházím do samoobsluhy na Pražské Zbraslavi a ptám se po paní majitelce.
19: Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Já jdu za paní Verdhajmovou, mohu jít dozadu.
20: No jo, počkejte, tady to první uličkou dozadu, tak
19: tam je kancelář.
20: Děkuju.
15: Samoobsluha Anna, tak se prodejna jmenuje, byla vydražena jako vůbec první podnik tohoto druhu právě 26. ledna 1991. Celých těch 30 let patří rodině Anny Wertheimové a svítí novotou.
19: Tak letos jste rekonstruovali poprvé po těch 30 letech, nebo to asi průběžně?
21: Průběžně vidíte. Jak něco odešly lednice, mrazák, jak se to průběžně obnovovalo, ale teď jsme udali generální celou přestavbu, protože taky už se chystám, že to předám, a říkám si, když už teda syn bude pokračovat, tak pokračuje v novém krásném.
19: To je krásný, že máte komu to předat.
21: No
19: to jedině, není samozřejmě.
21: No jedině z toho důvodu jsem tady vydržela tak strašně dlouho, protože jinak byly problémy, nešlo to, že jo. některých obdobích prostě to bylo katastrofický, že člověk říká, no snad. Ale nikdy jsme to nevzdali a tím, že tady syna mám, tak pro něj si myslím, že je ta budoucnost.
19: Tohle kladívko já si pak s dovolením vyfotím, ale přečtu pro posluchače. Takže z aukce 26. ledna 1991. A to kladívko je originál.
21: Kladívko je originál, přímo jsem ho dostala od pana Ježka po aukci a tehdy měl takovou průpovídku, on už dneska taky nežije, pan Ježek, ale říká mi, jednou to kladívko bude mít větší hodnotu než ta vaše prodejna.
15: V lednu 1991 byl tedy spuštěn v Československu zatím bezprecedentní pokus převést z majetku státu tisíce drobných provozoven do rukou soukromých vlastníků, kteří měli odvahu stát se novými majiteli drogerií, samoobsluh, autoservisů, obchodů s ovocem a zeleninou, pekařství a tak dále. Stáli jsme v tomto směru na úplném počátku a byli na tom úplně nejhůř z celé západní části bývalé komunistické Evropy. Včetně rigidního režimu ve východní Německu, kde po celou dobu komunismu fungovali soukromí pekaři nebo truhláři. U nás se po 40 letech budování reálného socialismu neudržela jediná soukromá hospoda nebo autoopravna. Všechno bylo v rukou státu a v ekonomicky bouřlivých polistopadových poměrech se stát jevil být tím nejméně šťastným vlastníkem malých provozoven a živností. Jenomže tím, že kozel přestane být zahradníkem, ještě kvetoucí zahradu nevypěstujete. Zákon o malé privatizaci prošel federálním československým parlamentem na podzim 1990. Prezident Václav Havel k tomu tehdy mluvil ve svých pravidelných hovorech z Lán.
0: Já se především z toho nesmírně raduji, že ten zákon byl federálním shromážděním přijat a dokonce tak masivní většinou. Je to okamžik nesmírně důležitý, protože nám umožňuje říct, že ta naše reforma opravdu konečně začala. Je to takový první zákon, který opravdu otvírá praktickou cestu k té reformě, tu možnost takzvané malé privatizace. Jsem přesvědčen o tom, že na tom pracoval bezpočet odborníků a že ten zákon je v této podobě opravdu v pořádku a těším se na to, že od 1. prosince v jeho duchu začnou malé podniky, tyto malé provozovny, přecházet do soukromých rukou a že se stane to, o čem já doufal, že už dávno bude, totiž, že se města a vesnice zaplní rozkvetou těmi malými rozmanitými obchůdky s rozmanitým sortimentem, kde, jak tomu kdysi bývalo, u každého dostanete něco trochu jiného a mohou být v jedné ulici klidně 3 pekařství, ale vy máte to své, protože tam mají přesně ten druh rohlíku, který máte rád a tato pestrost nabídky ve sféře služeb, té se snad, doufejme, tím procesem té malé privatizace otevřou dveře.
15: Václav Havel se na konci října projevil jako trochu přílišný optimista co do termínu spuštění malé privatizace. Prosinec 1990 opravdu reálný nebyl a i konec ledna byl opravdu šibeniční lhůtou. Doba ovšem byla bouřlivá a nadšení nevídané. S Ivo Gavlasem jsme se probírali nemnoha dobovými dokumenty, které mu z počátku 90. let zbyly. V posledních měsících roku 1990 se intenzivně připravoval na svou novou práci.
6: Upřímně řečeno, připravoval jsem se na ní, zkoušel jsem si ty licitace na nečisto. Měl jsem své kamarády, protože jsem kdysi ještě chvíli studoval Matfis a měl jsem své spolužáky z Matfis a s nich jsem si dělal publikum. A na kolejích přímo v Troji, jak jsou tam ty velké vysokoškolské koleje, nevím, jestli tam jsou ještě dneska, ale tenkrát tam bývaly ta vysoká budova těch vysokoškolských kolejí. Já vím, že tam několikrát jsme to prostě spolu trénovali, tak abych to prostě kompletně všechno zvládl úplně bez jakéhokoliv problému. Já jsem vlastně pro to ministerstvo ten systém těch dražeb připravoval. Čili já jsem nebyl jenom v roli licitátora, který tu samotnou aukci dělal, ale připravoval jsem pro ně tu vyhlášku o tom, jak ty mají dražby probíhat a tak dále. Všechny tady ty, čili já jsem věděl, jak to má být. Já jsem věděl, jak ta dražba má probíhat. A když jsme se bavili o tom trénování, tam jsem si to jenom tak jako prakticky, jak si prakticky trénoval, aby se to před tím sálem zvládlo.
14: Já vám něco ukážu.
19: Pražská komise pro privatizaci národního majetku. Ano.
14: To bylo jmenování vás licitátory. Jak jste se mě zeptal, jestli mám někde nějaké archivní věci, tak jsem se pokusil něco prohledat. Upřímně řečeno, po těch 30 letech skutečně toho mám velmi málo, protože prostě různými stěhováními a tak dále se to určitě postrácelo. Ale strašně mě překvapilo, že jsem našel svůj jmenovací dekret na tu první dražbu. Ale když se bavíme o té mojí roli toho licitátora a co to bylo za hektickou dobu, tak já si vzpomínám, jak jsem se k tomu dostal. Já jsem se k tomu dostal tak, že, a to jsem si našel samozřejmě, už si to nepamatuju, že v říjnu roku 90 jsem v Opletalově ulici, tam, kde se křižuje s Bolzánkou, jsem prostě tam potkal Tomáše Ješka, který nám je zavolal a dobrý den Ivo, já bych pro vás něco měl. A protože já jsem kdysi pracoval, nebo předtím jsem pracoval, nebo v té době ještě na Ekonomickém ústavu akademie, ze kterého on trošku pochází, Tomáš Ježek, a znali jsme se předtím. A mi říkal, no my bychom chtěli rozjet tu privatizaci formou aukcí a vy jste se tím zabýval, nechtěl byste nám s tím pomoct? Upozorňuji, to byl říjen roku 90. V listopadu byla připravena vyhláška. A v lednu 91 se podle této vyhlášky celá ta privatizace rozeběhla. Když si to vzpomenu na současnou dobu, jak to kompletně všechno trvá, tak vlastně tam od prvotního záměru po první realizaci proběhly, co to je říct, listopad, prosinec, leden, 3 měsíce.
15: Také Anna Wertheimová, tehdy ještě jako provozní vedoucí ve státem vlastněné samoobsluze na Zbraslavi, se na svou novou roli možná podvědomě připravovala už několik měsíců. Nakonec jí pomohla i náhoda v podobě dobrého přítele, kterému paní Wertheimová neřekne jinak než pohádkový dědeček.
21: Já jsem tady rok pracovala, takže jsem měla přehled o zásobách prodejny. Tak a už za ten rok jsem získala nějaké zkušenosti s těma zákazníkama, kdo sem chodí. Takže jako nešla jsem úplně do neznáma, protože já vlastně celý život pracuju v obchodě, takže jsem tak nějak nešla na jistotu, určitě ne, ale už jsem nějaké znalosti měla. To mi pomohlo asi.
19: A měla jste při té aukci nějakého vážného konkurenta nebo konkurentku?
21: Jo, přímo tady ze Zbraslavy. Byl to pan, nevím, jestli to můžu říct, on má dneska elektroprodejnu v Radotíně. Tehdy měl zájem o tohle. No.
19: No a pamětníci vzpomínají, že to byla obrovská show. Pan Gavlas za tím pultem, novináři možná z poloviny Evropy, byla to velká událost. Ano. Nepřipadala jste si nějak nepatřičně, když jste tam přišla?
21: No v tu chvíli ne. V tu chvíli jsem tak nějak se cítila být součástí té aukce, ale potom to nastalo, kdy ty novináři za mnou sem jezdili do prodejny a vyptávali se a tak jako pak už jsem si uvědomovala, že teda to není jen tak koupit prodejnu prostě.
15: Pánové Gavlas a Ježek tehdy byli ve vysílání poměrně častými hosty, protože bylo potřeba objasnit, jak vlastně taková akce probíhá a co si pod tím má veřejnost představit.
4: Já bych se dostala přímo k těm licitacím, protože to je věc, která lidi velice zajímá, neviděli v minulých letech nikde, takže pane Gavlas, kdybyste mohl stručně říct, jak vlastně ta licitace vypadá.
5: Je to strašně jednoduché. Vyzvedne si dražitel dražební číslo, které je určeno na konkrétní provozní jednotku, to předem upozorňuji, není to dražební číslo na celý dražební den, posadí se do sálu.
22: Já bych si dovolil přerušit to dražení číslo, je vlastně cedule velikánská.
4: My máme tu nevýhodu, že nejsme tak, v televizi. Právě, že
22: je to dražení číslo, není nějaké čísílko, které mám v kapce jako očatny. Je to veliká cedule, na které to číslo je hodně veliké, aby bylo vidět.
5: Třímístné číslo, třímístné číslo do 999. Na každou provozní jednotku, například na první provozní jednotku se vydávají čísla od 100 do 199, aby licitátor věděl, že ten dražitel, který číslo zvedne, se skutečně může této dražby zúčastnit.
15: Vzhledem k rychlosti spuštění celého procesu malé privatizace byl spíš zázrak, že vlastně od počátku docházelo jen k drobným provozním chybám. Bylo to o to důležitější, že veřejnost měla oči na stopkách a mnoho lidí také malé privatizaci nevěřilo z jednoho prostého důvodu. Kde na to ti lidé budou brát? A nebo ještě jinak, pokud na to mají, kde na to mohli vzít?

0: zcela jiné sumy ve velké privatizaci.
1: Těžko lze nabít takové sumy poctivou prací. Jsou tedy tyto špinavé peníze základem podnikání. Pan Kristýn z Ostravy ještě dodal, že pokud jeho otázku nezveřejníme, tak si na nás bude stěžovat v denním tisku.
2: Ale takových otázek, prosím vás, v denním tisku je právě až příliš mnoho. Je to vlastně jediná otázka, kterou všichni novináři neustále kladou. A dokonce v tom ještě nezodpovědně poštichuje televize, která začne svůj reportáž s aukce tím, že zabere záporoněmecké auto a pak tajemným způsobem švenkuje kamera na tu podezřelou místnost zvanou pražský magistrát, kde se děje cosi černého, a tuto špinavé peníze. To je absolutní nesmysl. Nesmysl to je především z toho, že nikdo na světě nemá možnost prohlídnout lidem peněženky a zeptat se, odkud má peníze. To prostě technicky není možné. My samozřejmě víme, že tady řada lidí si ty peníze vydělá všelakým způsobem, ale si ten tazatel šáhne do svědomí, jestli on taky vždycky pracoval přesně 8 hodin, jestli třeba nedostal mzdu někdy aniž by odvedl dostatečné množství práce. Čiže ten takový to, co jsou černé peníze, špatně vydělané, je naprosto vágní a neurčitá, neuchopitelná veličina a proto my si říkáme, že když ty peníze černé tady někde putují, nechť konečně slouží veřejnosti, nechť jsou investovány, nechť jsou uloženy do banky a začnou pořádně sloužit.
3: Vlastně navíc jsou odčerpány v té aukci právě.
2: Ano, přesně tak, přesně tak.
1: Navíc vlastně já můžu říci, že z toho, jak jsme točili rozhovory s různými vydražiteli, tak vyplynulo, že mnozí z nich, byli mezi nimi i prodavačky, které si koupili sami svoji vlastní prodejnu, si vzali úvěr na tyto provozovny.
2: Ano, ano, ano.
4: Já bych chtěla jenom dodat, že po druhé světové válce se v Německé spolkové republice též nekladli asi otázku, odkud vzali peníze obchodníci, kteří začínali po válce, zdali byli čisté nebo špinavé. Naším snem je vlastně dojít v tom tržním mechanismu tak daleko, jako jsou naši.
2: Ale hlavně to není technicky proveditelné. Jak já mohu lidem u vchodu prohlížet peněženky a ptát se jich, odkud mají peníze, nebo to prostě není technicky proveditelné. Nikdo to neumí.

0: To, že většina nových majitelů vydražených živností rozjížděla svůj nový profesní život s batohem dluhů na krku, potvrzuje i Anna Wertheimová. Ptal jsem se jí, jak proběhl její první rok jako majitelky vydražené samoobsluhy.
1: Krutě, protože měla jsem ty dluhy, na kterých bylo v tu dobu 19% úroku, což je obrovská suma. A hned druhý nebo třetí měsíc uzavřeli ulici, zákaz vjezdu. Úplně mi to připadalo, jako když by mi to udělal někdo na schvál, aby mě opravdu potopil. Ale podařilo se nám z toho se vyvlíct, protože jsem nakontaktovala cestovní kancelář, do školek jsme vozili zboží. Takže je pravda, že hodně zboží jsme vyhodili. Na první splátku mi opět půjčil můj kouzelný dědeček, tak ten mě zase podržel. No, tak jsme to nějak překonali, no, a jsme tu dodnes, no.
2: No a vy jste, předpokládám, celou rodinu musela zapojit teda do práce?
1: No, v podstatě ano. Byl tady i můj muž v začátku a starší syn mi dělal, až do dneška pořád mi dělá daně. Máme účetní, která nám hlídá dodávky, a i přesto, že si to děláme sami tady, ale jako další kontrolu mám účetní nad sebou, tak z toho důvodu se cítím být jistá.
2: A kdy jste si začala být jistá, že to zvládnete, že ten obchod bude pokračovat dál? Trvalo to pár let?
1: Léta. Byly to hlavně ty největší dluhy, to bylo v těch začátcích, ty 4-6 let. Ještě to pořád jako doznívalo, že člověk dělal s vypětím sil, dělali jsme soboty, neděle, v jednom kuse jsme si vozili zboží, prostě bylo to velice náročné, ale pak, když už se to trošku rozvolnilo a už začaly být velkoobchody, český velkoobchody, které byly ochotní nám dodávat, tak už pro nás to bylo snažší, no a v dnešní době myslím si, že obchod jede tak podle mých představ.
2: A další taková rána byly povodně, pokud jsem se správně dočetl.
1: Ano, povodně byly 2002, ale to se nám jaksi vyhnulo naštěstí. V tu dobu, ten rok před těma povodněma, jsme dávali novou dlažbu do celého obchodu a

0: Právě o tu dlažbu jsme byli vejš, než dosahovala povodeň. Takže zase můj kouzelný dědeček, je to moje mánie, že tam nahoře někde mě hlídal tu povodeň, aby mě to nevyšplouchlo.
1: Co to máme před sebou?
2: Mým úkolem bylo vyškolit všechny licitátory v České republice a mi se podařilo si tady najít vlastně takový seznam mé hodnocení jednotlivých licitátorů, kdo zkoušku udělal, kdo zkoušku neudělal.
1: Jo. Nula znamená neudělal, předpokládám.
2: Nula znamená ano, nula znamená, že neudělal.
1: A jednička, jo? Že tedy ano.
2: Jednička, že ano, ale teď už mě tady, měl jsem si k tomu nějaké poznámky, jako že třeba nerozezná čísla od sebe, kokta a tak dále, tyto záležitosti. Protože samozřejmě na kvalitní provedené licitace hodně záviselo, jak celá ta aukce a vůbec jak ta privatizace bude probíhat, aby ta důvěra byla, tak samozřejmě ten licitátor musel být člověk, který to perfektně zvládá celou tu aukci. A musíme vědět, že se neustále na té průšvihy čekalo. To nebylo tak, že by tam se odpouštělo, protože existovalo tady jaksi velmi silný tlak protiprivatizační. Já jsem si našel nějaké záznamy, problém, jak měly privatizační komise vůbec ty jednotky do těch aukcí dostat, protože samozřejmě tehdejší ředitelé se tomu bránili. Když se vezmete, v roce 89 nastal převrat, byl rok 90, častokrát se nějaké to vedení tam vyměnilo, potom častokrát se to zase vrátilo tak trošku zpátky, protože samozřejmě, když se tam vynesli za šéfstvo lidé, kteří jak si tomu moc nerozuměli, tak zase ta firma nefungovala, ale uvědomme si, že prostě těm ředitelům i těm náměstkům se prostě bralo to, co oni měli řídit, čili oni to nechtěli privatizovat.
3: O tom, že mnohé podniky skutečně zapojili veškeré brzdné mechanismy sloužící k tomu, aby se do malé privatizace nedostali, svědčí slova Lenky Málkové z Pražské privatizační komise. Pořad Radioforum 30. ledna 1991.
4: Jak se vám spolupracuje s podniky?
5: No, každý začátek je těžký. Můžu říct, že ze začátku to opravdu bylo velmi, velmi těžké. Řada podniků se domnívala, že privatizace je prospěšná věc, ale jich se vůbec netýká, protože byli přesvědčeni, že mohou jít do akciových společností a tím pádem, že z malé privatizace tedy odcházejí. Naštěstí, mohu říct naštěstí, v průběhu tohoto měsíce pan ministr Ježek prohlásil veřejně, a to několikrát, že jednak komise je oprávněna, je to taková už legendární věta, je oprávněna jednat s podniky pouze tónem oznamovacím, to znamená, nemusí se těchto podkladů doprošovat. A na druhý, což bylo mnohem závažnější, že nebudou žádné výjimky ze zákona o malé privatizaci, to znamená, že tyto podniky nemohou uvažovat o žádných akciových společnostech. Díky tomu můžu říct, že ta spolupráce je mnohem lepší a teď už nám podniky své podklady předkládají a je pouze na úrovni, na odborné výši jednotlivých členů komise, aby dokázali najít chyby v těchto podkladech. Ať chyby úmyslné nebo neúmyslné, těch může být kupa.
6: Takže nemá smysl prostě, aby nějaký podnik zamlčoval, zakrýval nějakou provozovnu, která by mohla přijít do malé privatizace?
5: Ne, v žádném případě, protože komise si připravuje tyto seznamy, nejen, že je má od podniku, ale nezávisle na podnicích si tyto seznamy připravuje od správců budov, to znamená na obvodech jsou to bytové hospodářství, podniky bytového hospodářství, dále jsou to na obecních úřadech stavební odbory, odbor obchodu a služeb. Máme několik seznamů, které porovnáváme, takže nemůže se stát, že by nám některá provozní jednotka unikla.
1: Bolavá hlava z aukcí. Co to je? To je váš článek?
2: To jsem našel nějaký článek, nevím, jestli byl zveřejněný a bylo to přesně o situaci, jestli spíš teoretický rozbor, jestli dbát na to, a to není můj článek, to byl rozhovor se mnou, nebo takový názorový rozhovor se mnou, ještě s nějakým poslancem. Přesně o situaci, kdy ty privatizační komise měly brát ten majetek těm podnikům a ty podniky se tomu bránily. A teď jejich neustále zdůvodňování. zdůvodňovaní, proč to nejde, proč toto tam nemá být, jo. Má se to prodat všechno zahraničním řetězcům, jo. A tak dále. Prostě neustála snaha vymýšlet si důvody, proč to do té privatizace nemá jít.
3: Nutno dodat, že malé privatizace se mohl zúčastnit prakticky kdokoliv z občanů Československa, zatímco u cizinců to už bylo složitější. Ti mohli přijít na řadu až v okamžiku, kdy se v prvním kole provozovna nevydražila. Tomáš Ježek a Ivo Gavlas to opět vysvětlovali v pořadu Radioforum z konce ledna 1991.
7: Já bych to ještě trošičku upřesnil pro jasnost. Nesmí se zúčastnit státní podniky, státní akciové společnosti, družstva jakákoliv i soukromá družstva, která vznikly před novelizací hospodářského zákoníku. To byly taková ta družstva, která vznikala, když nemohly vzniknout ani společnosti s ručením omezeným, ani akciové společnosti, a nesmí se zúčastnit jakékoliv subjekty z cizí účasti.
8: Čili mohou se zúčastnit fyzické osoby a právnické osoby složené z těchto fyzických osob, ale družstvo není tento případ, družstvo nesmí.
6: To se právě stalo při poslední, ano, vlastně právě, první akci. Ano,
4: že se... Já doufám, že teď poslouchají všichni právníci a dobře si to zapamatovali, protože tuším, tam vznikl ten případ, že právník poradil tomuto subjektu, aby se účastnil dražby jakožto družstvo, přitom ten subjekt byl zároveň společnost s ručením omezeným.
8: Netoliko. Jedna dáma z Pražské privatizační komise, která měla prohlídnout všechny ty přihlášky, bylo jich 30, přehlédla, obyčejným způsobem přehlédla, což se může stát každému, taky jsme si na ní tak moc nezlobili.
4: To jsem se právě chtěla, pane ministře, zeptat, co se jí stalo.
8: Nic, protože já, víte, já tak v koutku duše vím, že bych této chyby byl schopen taky jako si přehlédnout, že tam je přihlášeno družstvo.
3: To všechno byly spíš úsměvné dětské nemoci malé privatizace. Horší bylo, že na úplném počátku se užívací právo na mnohé provozovny dražilo jen na 2 roky. A nebo to, že o budoucím nájemném neměli vydražitelé často sebemenší představu.
8: Ta otázka byla často kladena, že 2 roky se zdají málo. Já odpovídám vždy, nediskutujeme o zákonech. Zákonodárce si přál, aby to byly 2 roky. My jsme ponížení úředníci, kteří vykonávají zákon. Jo. Ale zákonodárce k tomu měl jistě své důvody, které se pokusím domyslet za něj. Určitě nejtěžším problémem tady bylo nalezení subtilní rovnováhy mezi ochranou uživatele a ochranou vlastníka. Tím, že jde vlastně o vykonávání zákona o privatizaci, který obnovuje vlastnická práva, zákonodárce dal jasně najevo, že se staví na stranu vlastníka. Jo? Tím dal najevo teda, že toto má hlavně na srdci. A z hlediska toho uživatele se spoléhal na to, že všude ve světě, v okolních městech rakouských, bavorských, vidíme, že dům někomu patří, dole je nájemník, obchod má v nájmu, žijí v poklidné dohodě,
6: ve smíru,
8: tak se dá očekávat, že i po těch 2 letech ten nájemce, ten vydražitel náš, že se s ním dohodne, s tím majitelem, a není důvodu, proč by, jako nevím, jaký měl důvod ten majitel, aby ho vyháněl.
3: Bedřich Danda o problému nájemného mluvil v pořadu Radioforum v době, kdy už byla malá privatizace v plném proudu, 12. července 1991.
9: On vydraží jednotku a v tom okamžiku neví, kolik bude mít nájemné. Čili on vydraží něco za x peněz a neví, jaký bude mít ekonomický náklad na provozování této jednotky.
10: Ano, čili dalo by se říci, že je to všechno postavené na hlavu, ale v tom případě by třeba Sdružení československých podnikatelů mělo být na poplach v tomto směru. Děláte něco?
9: Děláme. My prostě na všech možných úrovních na to poukazujeme, ale bohužel nám zatím zákon neumožňuje to ovlivnit. My můžeme pouze vyjednávat, dělat oponentury a prostě navrhovat řešení, ale ze zákona nejsme schopni toto prosadit.
10: Čili ono by se dalo říci, že v dnešní době soukromé podnikání je rizikové, v každém případě to je zřejmé, že? Protože každý podnikatel nese svoji kůži na trh. Ale s těmito problémy, o kterých tady hovoříte, je to, dalo by se říci, ještě problematičtější.
9: Já si myslím, že do konce roku se musí dát mantinely. Jo? Protože dal jsem příklad s tím nájemným pro občany. A podnikatelé nejsou ničím jiným než občany, kteří na sebe vzali veliké riziko, to, protože velký rozdíl je, jestliže někdo obchoduje ve státním podniku 100 tisíc sem, 100 tisíc tam, a v okamžiku, kdy se stane soukromníkem, tak pro něj každých 10 korun znamená. Čili musí být mantinely i pro teda to nájemný. To bez toho to, myslím, nepůjde, a my se o to budeme snažit.

0: čas dějin nám odbíjí.
1: No, necháme to odbímat. 11. Trafiku jsem uvedl z toho důvodu, že Trafika byla malá provozovna, budem říkat, za velké peníze. Takže to jsem uvedl právě proto, to nebyl z mého pohledu vůbec biznis nebo obchod, do kterého bych někdy šel, protože mě to za prvé nebaví a za druhý jsem v tom neviděl žádný potenciál té Trafice. Jo. Ale vím jedno, že díky tomu, že se vůbec spustila malá privatizace, na tom měl taky velkou zásluhu mimo jiné Sdružení podnikatelů a živnostníků, tak se vlastně rozeběh takový ten podnikatelský, malý podnikatelský duch. A pozor, tady je velký ten, že v té době začaly různě krachovat velké podniky. A malá privatizace, de facto z těch lidí, kteří přišli o práci, ty se začali starat sami o sebe. Čili tato pohltila tyhle lidi, kteří byli jako nezaměstnaný, tak ty se vlastně uplatnili v té. Takže to byl pozitivní jev toho.
2: Sám Bedřich Danda vydražil v malé privatizaci začátkem 90. let několik prodejen, ale jeho podnikatelské nadšení během let znatelně vychladlo.
1: Nikdo nevěděl. To je fakt, že nikdo z nás jsme nevěděli, jak to bude dál. Já při své naivitě jsem si myslel, že když za nějakou provozovnu, já jsem dělal asi na 4 aukcích, jsem vydražil, jsem třeba prostor kanceláře, to bylo v majetku obce třeba, a netušil jsem hlavně ty konce, protože tehdy bylo na začátku, že to bylo na 2 roky, to byl úplný nesmysl, tak pak to prodloužili díky teda i tomu Ješkovi a tomu spolku, který tomu fandil, tak to prodloužili na 5 let. No jo, ani jsme nevěděli, co bude po 5 letech. Jedno, co jsem věděl já, nebo co jsme věděli, bylo to, že za 2 roky, když si udělám úvěr na nějakou menší provozovnu za 1 000 000 korun, tak za 2 roky nemůžu vydělat a vrátit. A právě z těch důvodů, že návratnost té investice musela být nějak rozložená včas, takže se to udělalo na těch 5 let. No jo, ale pozor, co bude po 5 letech? A po 5 letech, například v mém případě, jo, já jsem vydražil Mototechnu za 11 200 000. Po 5 letech mi začal tehda ministr, já nevím, kdo to byl, to bych lhal, ale končilo to u toho, u Grosse, byl ministr vnitra, takže ten barák patřil pod ministerstvo vnitra. Mě normálně tam odsaď vyhnali, jo, naprosto nekompromisně. Já jsem se s ním soudil se státem první v životě a můžu vám říct, že to dopadlo tak, že prostě jsem jako v podstatě prohrál, protože jsem měl papír, já ho mám skovaný někde, nemůžu ho teď najít, kde bylo kulaté červené razítko, že jsem vlastníkem uvedeného prostoru. To jsme v roce 90 nebo 91.
2: Což jste nebyl.
1: A to jsem nebyl. Helejte, to je jednoduchý. V době, kdy já jsem získal tenhle papír na tu provozovnu, tak jsem prostě se snažil, aby ta firma fungovala, aby jsme mohli splácet ten úvěr. A nechodil jsem po nějakých papírch a to. A když jsem asi po roce řekl, já to bych měl zapsat do katastru nemovitostí, když jsem vlastníkem, tak jsem tam přišel a říkal, to už neplatí. No mě prostě neuznali regulérní doklad od privatizační komise, kde bylo prostě napsáno, že jsem vlastníkem. Kulaté červené razítko. A to jsme u toho, jo. Jestliže někdo řekne, že jste vlastník, tak musí najít právní formu, jak to vlastnictví tam napsat. To není problém ani váš, ani můj, to je problém toho státu. Jestliže stát prodal, jako ty peníze šly do státu, těch 11 milionů konkrétně v mém případě, takže ten stát měl zařídit, zajistit, aby ten člověk měl nějaký práva, nebo to. Já jsem naštěstí tam vydržel, ještě jak jsem se soudil a tohleto, jsem tam vydržel 10 let do roku 2000 a fakt je ten, že jsem tím pádem i do těch 6 let, co jsem měl úvěr, že jsem to zaplatil.
3: Prodejnu, kterou já jsem
0: jsem koupila, tak už byla 15 let stará. To znamená, že všechno už bylo opotřebované. Mrazáky byly rezivělý, všechno prostě už v devastovaném stavu. Takže jsme museli od prvopočátku všechno měnit, protože hygienikům, když to bylo státní, nevadilo, že jsou rezavý šuplíky, ale přišli na mě jako na soukromou a okamžitě pokutu, okamžitě prostě vyměnit, takže na mě si došlápli. Ale pak pokračovala ta privatizace a to už se ty ostatní, co privatizovali, dokázali na to připravit. To znamená, že si zrekonstruovali prodejnu a pak si ji koupili pro sebe. Ale to já jsem neměla. A to mi nejvíc na tom vadilo.
3: Některé složky toho státu vlastně na to vůbec nebyly připravené a moc tomu nefandili.
0: No, my obyčejní, který jsme jako neviděli moc dopředu, tak jsme dopadli takhle, že jsme opravdu museli od píky a od začátku.
3: Tak když jste pak ten první den otevřela, vzpomenete si na reakci lidí?
0: No, reakce lidí byla taková, že si všichni mysleli, že budou mít za poloviční cenu, že všechno to zboží bude strašně levný, protože je to soukromník. A oni si neuvědomovali, že vlastně to zboží já musím nakoupit. A navíc ty zásoby jsem koupila z potravin, z firmy, která mi na to dala pouhých 10% slevy. Takže můj zisk byl minimální. Jo. Takže taková ta nedůvěra těch lidí, než si zvykli na to, že nejdou peníze rovnou mě do kapsy, ale že za ně musím nakupovat a platit, že jo, veškerý náklady. Pak jim to došlo už.
2: Dnes už trochu úsměvnou kapitolou byly momenty, které ke každé dražbě asi patří, ačkoliv by nemuseli. Licitátor Ivo Gavlas i podnikatel Bedřich Danda to každý ze své perspektivy zažili.
4: Před příklepem se muselo čekat od předchozího příhozu minimálně 3 minuty. Jinak to nemohlo být přiklepnuto. A samozřejmě ze začátku to fungovalo naprosto normálně, ale jak se s tím lidé seznámili, tak to začalo zadrhávat. A zadrhávalo to tím způsobem, že třeba se dražila, tuším, nevím už na které Praze to bylo, ale dražila se nějaká benzinová pumpa, kdy ti pumpaři nechtěli v žádném případě, že se to prodá. Tak se té dražby zúčastnili a žili v představě, že když to budou dostatečně natahovat a natáhnou to přes půlnoc, tak vlastně ta dražba už neproběhne ten den a že už to nemůže být vydraženo. Vezmeme si, že v tom zákoně je napsáno, že minimální příhoz byl 100 korun. Oni vždycky čekali 3 minuty a přihodili stovky. Ta dražba trvala 10 hodin. A když se protáhla přes půlnoc a pokračovala dále, tak zjistili, že jejich předpoklady byly chybný, tak to skončilo. Jo? Čili jako, jestli si to dokážete představit, že to trvá, že ten licitátor tam stojí. A 10 hodin máte vydržet za tím licitátorským pultem. A máte své i biologické potřeby.
3: Byl jste tam úplně sám, nebo jste měl
4: asistenta? Naštěstí jsem tuto dražbu nelicitoval já. Jo, to musím říct. Jako jo. Ale byly tam věci, které jsme potom v rámci, nebo i ti licitátoři v rámci toho nějak rychle vychytají, protože ono byl jmenovaný totiž nejenom licitátor, ale taky náhradní licitátor. No ale třeba to, co my jsme dělali, věc, aby to bylo takové zábavnější, protože potom ty dražby byly strašně nudné s těmi 3-minutovými intervaly, tak my jsme si nosili takové velké budíky. Tak jak to tíkalo, to už se dneska možná nezdá, jak to tíkalo, dalo se to před to ten mikrofon. A když začali běžet ten 3-minutový interval, tak se to pustilo do mikrofonu.
3: A teď to
4: tíkalo to celou dobu nahlas. A postupně se ta hlasitost zvyšovala, aby to bylo trošku dramatické, protože ono to potom v některých fázích vypadalo tak, že začaly 3 minuty a malem si šli zakouřit, jo, aby se potom vrátili zpátky.
3: No já si umím představit, že to znělo dost výhružně.
4: No však to bylo cílem.

0: Představte si, se draží. Přijdou k vám dva pánové, sednou si vedle vás a ty říká, hele, nech to bejt, nedraž už, nepřihazuj a tohleto, my ti dáme peníze. A když neuspěli, tak přišli za nějakých 20 minut dvě krásné holky. Já kdybych měl tu sílu, já bych našel ty fotky. Jo. Jeden fotograf to tam zachytil, všecko, ty, já mám doklady o tom. A ty holky prostě se začaly, hezký holky, že osedli si každá z jiných strany a začaly do mě hučet. Jo. A protože já jsem do jisté míry exhibicionista, tak já jsem vždycky sednul, ne do davu vzadu někde, já jsem si sednul do druhé lavice. Takže já jsem tam byl sám, jo. A ty do mě jako začali hučet, jo. Ať přestanu a že to, a že to se mnou se vyřídí. A tady říkám, já tady nejsem, jako ne, že bych něco prodával, nějaký pořadí nebo tak.
1: Vy jako licitátor dokázal jste po nějaké době při pohledu do toho sálu nebo při pohledu, jak ta dražba probíhá, vycítit, že se děje, jak si v tom sále něco nekalýho?
2: No, vycítit jsem to spíš viděl. Když někdo začal obcházet ostatní držitele, když se začali přesedávat a tak dále, že jo. Když začal, někdo se zvedl a začal k těm jednotlivým držitelům, sedal si za ně, něco jim říkal, že jo. Tak to bylo potom, to nebyla naše role, abychom to řešili, to byla role té privatizační komise. Moje role byla akorát na to upozornit, že jo. Třeba hlasit, jako nemuseli byste se tady takto stěhovat a tak dále, že jo. Já myslím, že ten pán s tím 138 není zvědavý na to, že mu šeptat něco ze zadu do ucha a tak dále, že jo. Taky samozřejmě upřímně úlohou toho licitátora, to jste se bavili o těch negativních, ale to je teď v každé aukci, nejenom v té privatizační, bylo z těch účastníků vytáhnout maximum, proto ta aukce je, čili tam jsem viděl nalomené účastníky, kteří nevědí, tak vytáhnout z nich více peněz. Jo. Byly tam scénky, kdy manžel se chytil do hry a zvedal, manželka po něm skákala a strhávala mu to dražební číslo z rukou a tak dále. To byly krásné scény, to byly, které se tam odehrávaly.
1: Takže byl to trochu divoký východ? Nebo...
2: Ne, určitě to nebyl žádný divoký východ. Já myslím, že to byla situace, kterou se na aukcích běžně zažívá všude ve světě. V okamžiku, když o něco jde, tak já myslím, že se stačí podívat na aukce, které probíhají v Americe, které probíhají v Británii, kde je to takové nejrozsáhlejší a nejznámější. Ty aukce jsou naprosto... To chování bylo naprosto standardní.
1: Jak tedy po letech hodnotí etapu svého života spojenou s malou privatizací naši tři protagonisté?
3: Jste rád, že jste si tím prošel? Šel byste do toho zase znova?
0: To je velmi dobrá otázka a můžu vám říct, že kdybych byl tak chytrý, jako jsem dneska, tak vám můžu říct, že za prvé bych asi dělal jiné věci, to teda určitě, rozhodně bych asi nešel do těch privatizací, do kterých jsem šel. A můžu vám říct, že opravdu se ukazuje po těch 30 letech, byť se mnou nemusí hodně lidí souhlasit, že je daleko lepší být zaměstnaný někde za dobrý peníze, auto s telefonem a tak dále zadarmo, než vůbec podnikat. A to vám můžu říct, že těch 90. letech to byla zlatá doba, protože úředníci nezlobili, jako neobtěžovali vás. Ty sankce, které jsou dneska, to se nedá vůbec srovnat. Tenkrát to byla ohromná doba, jo, jako na podnikání. Protože to byl prostě ten takový freestyle, to běželo, jak to běželo, když to dneska je to sešněrovaný strašlivě.
1: A je to tak už dlouho?
0: Já bych to viděl právě...
1: Kde nastal ten zlom?
0: No já bych řekl, tak v 97, 98, tam byla jakási krize taky, že neříkám, že velká, ale to, tak do toho roku 2000 a postupně to šlo do háje všechno. To je jedna věc. A druhá věc, která na to měla velký vliv, vstup zahraničního kapitálu. My nejsme schopni, nebo v té době jsme nebyli schopni něco konkurovat. No to byla naše naivní představa. Prostě nebudeme. A na tu první otázku vám odpovím, že kdybych byl tak chytrý, jak jsem dneska, po těch zkušenostech, kdybych do toho nešel.
2: Rozumíte, jako já si vůbec nechápu jednu věc, když se podíváte tady na ten materiál. Tady mám, jako kolik jsem vyškolil licitátor. Tady mám 26.2., 23., 27.2., 24., 28., 24. Jeden neudělal. 1.3., 21. Já si vůbec nedokážu představit, že bych tady toto dneska někdo zvládl. Či to je za 2,5 měsíce, tam je 650 lidí vyškolených.
1: Kolik hodin jste tehdy spal denně?
2: Málo. Strašně málo. Obecně se tenkrát málo spávalo. Jako manželka říká, že vlastně já jsem spal v práci. Že? Jo. A Kristýna, že jo, moje dcera, že jo, která dneska 30 letá, která tenkrát byla strašně maličká, tak to vlastně tatínka ani neznala. A samozřejmě já vždycky říkám, ten okamžik toho října roku 1990, když jsem potkal toho Tomáše Ježka na té křižovatce té Bolzánovy opletové, to přesně vidím, on ještě měl takový dlouhý kabát, to byl hlavní předěl mého života.
1: Dělal byste něco jiného jinak?
2: Nevím. Ale to byla, to nedokážu říci, ale to byl hlavní předěl mého života. 30 let tady vlastně soukromě se zabývám dražbami a aukcemi, že jo? Čili jaksi, možná, že bych to dělal i bez toho, ale to byl skutečně ten daný okamžik, který způsobil tu dramatickou změnu. A tam, kde dneska jsem.
1: No, tady to je, vidím, fotka no. Z dávných dob.
4: Měla na mě vliv hlavně moje babička, která byla taková ta pravá česká žena, která nikdy neposedí, pořád čistý šátek na hlavě a čistou zástěru a pořád měla spousty práce a dokázala i nás motivovat k práci, učila nás takový ty základní věci.
1: No a co je pro vás vlastně ten motor? Dá se to nějak popsat? Co je ta motivace? Řekněme zisk nebo to, že budete sama sobě pánem?
4: Já jsem v tom viděla svobodu. Já jsem v tom viděla tím, že to budu dělat já sama podle svých představ, podle svých možností, tak jsem v tom viděla hlavně svobodu. I přesto, že to mělo opravdu hodně starostí.

0: Příběh malé privatizace je ve srovnání s tou velkou, o pár let pozdější, považován dodnes v podstatě za úspěch. A tak jako každá revoluce, i ta ekonomická na počátku 90. let minulého století měla své vítěze, své poražené i mnoho těch, kteří nepatřili ani do jedné této skupiny. A jisté je i to, že tehdejší recepty na úspěch dnes nepochybně platit nemusejí. Přestože vytrvalost, odvaha a do jisté míry schopnost udělat krok do neznáma jsou dnes možná potřeba úplně stejně jako počátkem 90. let. Dnešní téma plus je u konce. Za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
1: Vraťte se do 90. s Českým rozhlasem plus. To, co jste zažili i nezažili, co si pamatujete i nepamatujete, to připomene 90. léto na plusu, na webu plusu a v aplikaci Můj rozhlas. A na mail plus@rozhlas.cz nám můžete napsat, co si z 90. pamatujete vy.
2: Ondřej Soukup,
3: Josef Pazderka, míříme na východ.
2: Ten trend je ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden.
4: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo. Takže jsem vždycky se snažil, aby tu zemi poznali i skrze utrpení.
3: Asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit. Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
5: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Vláda chce do 3 let zvýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 000 korun. V Íránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Alího Chamenejího. Rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. V čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty do 26 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Noví policisté, hasiči nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 000 korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. A platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
7: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 000 korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
6: Předchozí ministr Vít Rakušan z hnutí STAN připomíná, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Současné prohlášení podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chamenejího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců.
8: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Íránem. Jana Karasová, Radiožurnál.
6: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
9: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu. Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
10: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
9: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
11: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
9: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
12: Sport. Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. Dále Kolumbie porazila Ghanu 1-0. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Karolína Muchová přiznává, že o možném českém duelu dopředu věděla.
13: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžký. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát, a vyhrála tenhle turnaj, takže těžký kolo další.
12: O postup do osmifinále dvouher ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D6C u Sokolova a překážka na D1 u Jihlavy. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu počítejte s možnými komplikacemi u Sokolova. Za odbočkou na centrum na kilometru 132,5 osobní auto po nehodě začalo hořet. Na místo jedou záchranáři. Poslední volný sjezd před nehodou je exit 132 Sokolov centrum. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost u sjezdu na Jihlavu. Na kilometru 112 stojí porouchané vozidlo. A ve směru z Prahy do Brna nepřehlédněte stojící vozidlo u Velké Bíteše na kilometru 162, na něm mění kolo. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové podobná situace za Chlumcem nad Cilinou. Na 66. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. A dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři pracují v místě budované dálniční křižovatky s D1. Objížďka je značená, vede po dálnici D1 a přes Brno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: Umělá inteligence získává stále větší podíl na pracovním trhu a proměňuje celé obory. Nestává se ale osudnou pro to odvětví, z kterého vzešla. Platí ještě stále informatika a programování za perspektivní obor. Proč začínají technologické firmy najímat pracovníky s humanitním vzděláním a k čemu jsou při zdokonalování AI potřeba filozofové? O tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
1: Interview Plus.
15: A naším dnešním hostem je odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Dobrý den.
16: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Začněme aktuálním děním. Šéf Mety Mark Zuckerberg přiznal tento týden, že vývoj AI agentů nepostupuje tak rychle, jak si představoval. O čem to vypovídá?
16: Vypovídá to o tom, že z poslední 3 nebo 4 roky jsme zásobováni jako přemrštěnými vizemi. Jsou vybuzena velká očekávání. A to se ukazují, že se ne tak zcela naplňují, aspoň ne v tom čase, ve kterém třeba byly slíbeny, nebo jak jsme je čekali. To neznamená, že ta technologie nemá potenciál, ta má potenciál a má obrovskou hodnotu a už teď jako toho s ní můžeme hodně dosáhnout, ale prostě ty příběhy o tom, že do 4 let přijdeme všichni o práci a že programátoři přijdou o práci a my všichni přijdeme o práci a že nás to zničí a tak dále, to jsou všechno, musíme to brát v podstatě jako marketing těch firem, který potřebují peníze na to, aby ty systémy mohly stavět, zjednodušeně řečeno.
15: Jak si ale vysvětlit, že to podcenila nebo možná přecenila i společnost, která by o tom měla vědět mnohem více než široká veřejnost?
16: ta společnost se chová jako taky tržně, to znamená v okamžiku, kdy vám naběhne ta, jako ten hype, jak se říká, to znamená to jako davový šílenství a všichni začnou stavět datový centra, tak Meta taky začne stavět datový centra a v okamžiku, kdy se ukáže, že ty takzvaný velký jazykový modely, nebo teda velký jazykový modely, takzvaná umělá inteligence, jak se jí říká, takže je dobrá na programování, tak oni potom si usmyslejí, že zkusí teda nahradit nějakou část programátorů jako tou automatizací a potom se ukáže, že to třeba nefunguje tak dobře.
15: No, Meta na začátku roku propustila tisíce lidí, zhruba 10% zaměstnanců, právě proto, aby tím kompenzovala výdaje potřebné pro vytvoření infrastruktury pro umělou inteligenci. Znamená to tedy, že to nestačilo?
16: Ona je otázka, jako proč skutečně ty lidi vyhodili, protože my jsme se možná museli podívat na jako průběh toho, jak přibývali zaměstnanci do Mety a podle všeho, nejenom v Metě, ale i v řadě jiných firm, jako v Americe a po světě, tak i třeba po covidu, tak se čekalo, že přijde nějaká korekce v počtu jako najmutých lidí, protože v řadě podobných, hlavně digitálních firm, díky a logistických a dalších, díky covidu, tak prostě docházelo jako poměrně jako masivnímu najímání nových pracovníků, aby vlastně dokázali pokryt potřeby lidí, kteří třeba zůstali doma na lockdownech. Jo? Prostě najednou se jako změnil ten styl toho života a lidi prostě potřebovali řešit víc věcí online, takže tady ty firmy třeba najímaly víc lidí.
15: A teď se to vrací do normálu, takže
16: částečně asi, jo, jako my přesně nevíme. Jo, přijde mi divný, že by vyhazovali kvůli tomu, aby měli peníze na rozvoj AI, když mají prostě roční tržby 140 miliard dolarů s poměrně velkým ziskem. To znamená, že tohle bych nečekal, že bude úplně, jako že by na těch tisícech lidí ušetřili jako tolik peněz.
15: No. Podle průzkumu americké agentury YouGov se 3/4 Američanů obávají vzestupu umělé inteligence a především jejich ekonomických dopadů. To je součást toho šílenství, jak jste říkal?
16: Já si myslím, že ono tady to jako se opakuje, jo? Ta AI takzvaná, tak je něco, čemu se říká technologie obecného užití. Můžete si to třeba přirovnat, nevím, k parní energii, nebo k elektřině, nebo počítačům, k internetu. A je to taková ta technologie, která prostě má potenciál a zřejmě jako proroste do společnosti a určitým způsobem ji změní. A vždycky, když tady ta technologie přichází jako na scénu, tak je takzvaně hypovaná, to znamená prodávaná těma, kdo jí zrovna teda vymysleli a stavějí jako to nový, co nám změní život a začnou nám lítat prostě pečený holuby do pusy.
15: A nezmění trošku život AI?
16: Změní, ale ty jako ta vlastně teorie a data z těch minulých revolucí, proto jsem mluvil o tom parním stroji a ty elektřině například, tak ukazují, že jedna věc je, jak rychle vy jste schopný tu technologii jako vyvinout, tak ten vývoj samozřejmě jde velmi rychle. A druhá věc je potom, jaká je vlastně absorpční schopností společnosti jako vůbec tu technologii pojmout a zapojit ji do toho svého fungování. Jo? Čili když se podíváte třeba na situaci v amerických korporátech, to znamená v amerických velkých firmách nadnárodních, který už 2-3 roky taky experimentují tady s tou technologií, tak naráží na řadu problémů. A ten základní problém s tou adopcí a to se projevuje ty problémy jako tím, že vlastně zatím nevidí úplně takzvaný ROI, to znamená return on investment, to znamená návratnosti investice, co do toho dávají. To je jedna věc, tak to je jako ten výsledek a vlastně to, proč mají s tím problémy, tak je ten, že oni musí přizpůsobit fungování té firmy. Je to úplně stejný, jako když se bavíme o digitalizaci státní správy. Jo? V podstatě ona to je nějaká forma digitalizace, dejme tomu firmy. Jo? Tak vy, když chcete digitalizovat nějaký proces firemní nebo byrokratický, tak to není o tom, že to, jak se zacházelo s papírem, to znamená, že se něco vytisklo, orazítkovalo, potom se to zase dalo na druhou přepážku a tak dále, tak vy tady to nechcete za pomoci digitální technologií zreplikovat. Vy chcete ten proces změnit a zefektivnit, to znamená, že vám tam možná ubydou lidi, nebo možná ty lidi budou pracovat na něčem jiném, nebo prostě ten proces se změní. A to je náročný. To najednou potřebujete, aby se změnili ty lidi, kteří v těch firmách jsou.
15: No, když zůstaneme tedy o toho průzkumu u americké veřejnosti, tak jak si vysvětlit, že je tento v podstatě negativní postoj navzdory tomu, že americká administrativa masivně chce, Donald Trump oznámil masivní investice do vývoje umělé inteligence a dokonce teď jedna americká vláda se společností OpenAI, že by od ní odkoupila 5% podíl.
16: Ano, americký kapitalismus se postupně přetváří ve státně plánovanou jako ekonomiku, kde stát začíná vlastnit klíčové segmenty ekonomiky. To je pravda, to Trump dělá, oni už koupili podíl v Intelu a tak dále. Jo, to jako, to, na to se málo jako, nebo dost zapomíná. Co se týká toho, že se lidé bojí té výsledek toho marketingu, kdy firmy nafukují teda to, jako tu, ty schopnosti těch modelů a jaký efekt to přinese v krátkodobém horizontu, aby dostali víc peněz, tak to je jako fajn. Potom z toho je to, že lidi se začnou bát, že nás to všechny zničí. Co se týká toho, že americká vláda masivně investuje, tak je to z několika, že ohlašuje velké plány, tak je to převážně z toho důvodu, že ten americký Big Tech přispěl stovky milionů dolarů a Donaldu Trumpovi na kampaň. To znamená, potom dokonce jako Elon Musk měl tiskový konference z Bílého domu s oválný pracovny přímo. Jo? To znamená, že je logické, že ta americká vláda bude vyhlašovat jako velké plány a stavbu datových center, zvlášť když desítky procent jejich akciových trhů v dané chvíli drží investice do AI. A teď proč je třeba i odpor ve veřejnosti a stoupá vlastně negativní, nejenom strach, ale jako negativní přijetí té technologie, tak je z celý řady důvodů. Jeden z těch důvodů je, že třeba ve Spojených státech stavějí hodně neregulovaně a hodně nadivoko, takzvaně, ty datový centra. To znamená, to jsou ty velký betonový domy, které jsou plný počítačů s drahýma čipama od firmy NVIDIA. A teď tady ta...
17: A mají obrovskou spotřebu teda
16: tak,
17: energetickou.
16: A k tomu potřebujete obrovské množství elektrické energie a ještě taky obrovské množství vody, protože vy to potřebujete chladit. Všichni víme, že když náš počítač dělá něco jako náročného, takže se trošku roztopí, na notebooku se vám rozjedou větráky například. To funguje úplně stejně jako v těch datových centrech a nejefektivnější, jak to chladit, je, že tam prostě honíte, jednoduše řečeno, v trubkách a vadičkách vodu přes ty počítače. Takže v tu chvíli máte jako obrovský nároky na veřejnou infrastrukturu, elektřinu, vodu minimálně, a oni to staví neregulovaně, to znamená, že se děje to, že postaví datový centrum, zjistí, že nemají dost energie, tak tam buď postaví nějaký agregátory na zemní plyn nebo na co, takže začnou vypouštět jako nečistoty do ovzduší, což ovlivní kvalitu života v okolí, anebo začnou tu elektřinu čerpat přímo z veřejné sítě, takže vám najednou lokálně v nějaký oblasti vzrostou ceny za elektřinu, protože najednou prostě elektřiny nedostatek. Takže tohle to vlastně všechno a plus ten strach, že přijdeme o práci, tak lidi se ptají, dobrý, tak čemu to? Nám to tady zamořuje prostředí, staví se to jako v podstatě černý stavby z velké části, posvěcený Donaldem Trumpem, ale z hlediska těch lokálních zákonů velice často se to dá označit za černou stavbu a ještě navíc to hrozí, že nás to připraví o práci. Takže není divu, že je vlastně negativní pohled na tu technologii z veřejnosti. A je to škoda, protože ta technologie není špatná, je dobrá, může nám v haldě věcí pomoct.
17: Hostem Interview Plus je odborník na umělou inteligenci Josef Holý.
1: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
17: Statistiky říkají, že technologičtí giganti, jako už zmíněná Meta, Amazon či Microsoft, v posledních měsících propouštějí programátory a vývojáře a namísto nich nasazují nástroje vedené umělou inteligencí. Může se stát informatika obětí svého vlastního úspěchu?
16: Jednoduchá odpověď je, že může, ale otázka je, jestli se to skutečně stane. Takhle, my si musíme říct, my tady mluvíme o umělé inteligenci a ono je to zase takový jako buzzword, jak se říká, jo, je to prostě slovo a když řeknete inteligence, tak si okamžitě představíte, že tam teda musí být nějaká bytost. Jo. Je užitečnější i potom pro naší možná další diskuzi, když se na to budeme koukat, jako já tomu říkám v podcastu, jako aplikovaná statistika, ale můžete si představit obrovský výpočetní statistický systém. To znamená, ty servery, ty počítače nadspaný v tom velkém baráku, který něco počítají. A teď oni něco počítají, oni počítají v případě těch velkých jazykových modelů, tak počítají text, umějí vygenerovat text, jo, aby jsme byli přesní. A zároveň zjednodušeně. A programování je o tom, že píšete text, programátoři píšou text, píšou ty počítačové programy v těch programovacích jazycích a ten text, na rozdíl třeba od povídky nebo eseje, tak má tu vlastnost, že je jako jednoduchý, strukturovaný, logicky na sebe navazuje a je vlastně strukturovaný, je to správný slovo. A zároveň ten text je automaticky ověřitelný. To znamená, já napíšu program a existuje několik stupňů ověření, který ověří, jestli jsem ho napsal dobře a potom, jestli ten program dělá skutečně to, co dělat má. Jo, pro účel, pro který jsem ho vyvinul. A tohleto v dnešní době díky těm statistickým modelům, který se zároveň naučili na veškerém lidském textu, včetně počítačového jako programu, tak vlastně jste schopný tady to celé zautomatizovat. Takže vy jste schopný napsat kód, zkontrolovat jeho platnost, i klidně bezpečnost a další věci a potom ho automaticky nasadit někam, aby se teda ta služba, kterou jste zrovna naprogramovali, tak aby se používala aplikace. Jo? To je jakoby ta idea. Na druhou stranu se v tu chvíli, když byste měla IT firmu, která propustí všechny programátory a nahradila to jenom tou AI, tak potom je otázka, to znamená jenom tou statistikou, tak potom je otázka, jaká je vaše výhoda vůči jiným firmám. Protože ta přístup tady k té technologii mají všichni a budou mít všichni. Ta technologie, protože je to technologie obecného užití, tak se bude takzvaně komoditizovat. Elektřina je dneska komodita. My tady teď spolu jsme jako obklopený jako možná stovkama elektrických přístrojů v tuhle tu chvíli a neřešíme, kde odkud se ta elektřina veme. Jednou za rok se divíme, že máme 10 000 nedoplatek, možná, jo? Ale jinak je to pro nás komodita, bereme to jako daný. Podobným způsobem bude komodita jako tady ta inteligence v nějaký podobě. A teď je otázka, když ty programátory anebo jiný pracovníky nahradíte pomocí tady té technologie, tak co vás potom činí, jaký je rozdíl mezi váma a vaší konkurencí? Ta odpověď je, že ten rozdíl dělají nakonec vždycky ty lidi, který máte, který prostě drží identitu té firmy, rozumí zákazníkům, pohybují se po světě a oni jsou ta firma.
17: No, spoluzakladatel společnosti Anthropic Jack Clark radí mladým lidem, aby se nevyhýbali humanitním oborům, protože právě ty budou potřeba ve vývoji umělé inteligence. K čemu?
16: Super, že už to Anthropic říká, já řada kolegů to říkáme už asi 10 let. K čemu? To je velmi dobrá otázka. Když se podíváme teda na ty velký jazykový modely, to znamená ten ChatGPT a Claude a tak dále, takže to jsou ty generátory textů, tak oni otvírají možnosti, jak komunikovat vlastně s tou technologií digitální, s počítačem a pomocí přirozeného jazyka. Takže to otevírá najednou možnosti, že lidé ze společenskovědních oborů nebo humanitních oborů obecně, a pak se dostaneme k filozofům, takže budou mít daleko efektivnější nástroje pro používání ty technologie, ono už se to děje. Například jste schopný pomocí tady těch velkých jazykových modelů zrevolucionalizovat sociologii, protože vy, když máte hypotézu, tak než budete udělat sociologický výzkum, tak vy si můžete nasimulovat tu cílovou populaci a zjistit, jestli vůbec stojí za to dělat ten výzkum a chodit po ulicích a sbírat prostě jako nějaký názory nebo postoje od tisíců lidí například. Podobným způsobem už to může zrevolucionalizovat psychologii, protože ono v tom stroji je otisklý naše veškerý vědění v tom velkém jazykovém modelu, v té statistice, a protože stáhli všechny textové data z internetu, včetně copyrightu, včetně zřejmě dat od vás a z dalších médií, to se jako ví, ale to je jedno. A na to konto vlastně to ukazuje, že to rozumí poměrně dobře lidský psychice. Ale je tam problém, že v okamžiku, kdy se s tím začnete bavit, přestanete se ho ptát, napiš mi tady e-mail, anebo analytickou zprávu, nebo rešerši, a začnete se ho ptát na nějaký jako osobní, anebo obecně hodnotový témata, tak je najednou velká otázka, co vám ta technologie má odpovědět a kdo jí to řekne, co vám má odpovědět. V danou chvíli za ty modely jsou zodpovědný ty firmy, Anthropic, Meta, OpenAI a další. Historicky tam je vždycky ten model řízený nějakým systémem zákazů. Nebav se s uživatelem o výrobě biologických zbraní ze surovin, který se dají koupit v Hornbachu nebo na černém trhu někde na internetu. Což ten model zná, ono si to můžete dohledat na netu, ale ten model by vám to dal, ještě by vám to dal i s linkama, s odkazama na stránky, kde si můžete nakoupit komponenty a pak někde doma ve vaně jako vyprodukovat nějakou biologickou zbraň v podstatě. Tak tady o tom se s váma bavit nebude. O dětské pornografii se bavit nebude. O rasismu, o pornu obecně se většina těch velkých
17: ale
16: modelů.
17: Ale osobní problémy se mnou řešit bude.
16: Osobní problémy s váma řešit bude. A teď je otázka, kde je ta hranice, jaký hodnoty by vám měl předávat, jak by měl prioritizovat příkazy. Takže se některé firmy, a Anthropic je jedna z těch firm, dostali k tomu, že najímají jako vlastně špičkový filozofy, který díky tomu, že ten s tím strojem se dá interagovat najednou jazykem přirozeným, to znamená, můžete mu psát. To znamená, už nenastavujete nějak přes nějaký táhla a tlačítka a zaškrtávátka, jak se ten model má chovat, ale bavíte se s ním, jak se má chovat, tak filozofové potažmo i ostatní humanitně vzdělané obory, protože se celý život živí tím, že artikulujou komplexní myšlenky, notabene filozofové artikulují etický, morální dilemata a další věci, tak jsou na rozdíl od programátorů, kteří jsou výborní v tom programování, tak mají výbornou a jako jedinečnou kapacitu na to, aby tomu stroji dokázali v komplexitě jazyka popsat chování, který má dělat, nemá dělat, jaký hodnoty má prioritizovat a tak dále a tak dále. Například, jestli vám má ten model lhát, jo? Když vyfotíte se v novém svetru, dáte ho tomu modelu a když se ukážete v novém svetru vašemu partnerovi, tak partner, že vás má rád, tak se dopustí takzvaný milosrdný lži a řekne jasně, že ti to sluší, miláčku. Jo? A on vám to možná opravdu sluší a možná ne. Jak se má chovat ten model? Ten nemá žádnou empatii, je to datový centrum, proto jsem o tom mluvil, je to statistika. Co vám má zpátky říct? Ten model má rozpoznávací schopnosti na obrázku toho, že jste si možná vybrala objektivně špatnou barvu, která se nehodí k vašemu barevnému typu a to je schopný poznat. Má vám to říct? Nebo vám má říct jasně, že ti to sluší? Tradice Silicon Valley praví, že by vám měl říct jasně, že ti to sluší, protože se vám chce zavděčit, chce si s váma vybudovat emoční vazbu.
17: Což dělá často.
16: Což velice často ty modely dělají a to je právě zajímavý, že ta Amanda Askell, což je filozofka prostě z Oxfordu a pak učila na New York University a tak, má za sebou haldu publikací, která napsala tady ten systém, oni tomu říkají Constitution, ústava
17: pro antropik,
16: pro ten model Claude, tak ona do toho mimo jiné dala v rámci toho jako těch hodnot, tak tam dala, že by neměl lhát a že by se neměl snažit zalíbit, zjednodušeně řečeno. Zároveň, když se s ním budete bavit o nějakých psychických jako věcech, jo, o svojí duši, mám problémy, rozešel se se mnou partner, partnerka, děti mě zlobí, nevím co, mám deprese možná, nebo bojím se, tak on vám se s váma bude bavit, ale zároveň by měl do těch odpovědí vsouvat to, že byste si o tom ještě měli třeba promluvit s kamarádama. Nebo že možná, když diagnostikuje, bohužel na základní statistiky, nebo bohužel, on umí jako rozpoznat, nebo je možný, aby rozpoznal, že už ten hovor, který s ním vedete, je jako intenzivní a možná už by to bylo na nějakou jako pomoc. Tak vám dá číslo jako na hotlineu a podobné věci.
17: To znamená, ale že tedy, a jestli to chápu správně, že to vzniká tak, že ti odborníci, ať už to jsou psychologové, filozofé, tak napíší jakousi ústavu
16: ano.
17: pro ten daný model,
16: doslova.
17: který do něj nalijou a on pak tedy ví, jak
16: Můžete
17: má reagovat.
16: Si to, jo, je to v přirozeném jazyce, nejsou to příkazy, není to programování, protože to je v té poslední, jako v té závěreční fázi v podstatě, nebo v jedné z těch pokročilejších fázích toho tréninku, toho vytváření těch modelů, ta umělá inteligence už se neprogramuje, to jsme neřekli. Jo? Tradiční programování, který píšou tradiční programátoři, tak si to můžete představit jako recept na svíčkovou. To znamená sekvence kroků, který když dodržíte, a u té svíčky ještě záleží na mase a na dalších věcech, tak to vede jako k nějakému jako předpověditelnému výsledku. Tady už se to trénuje na datech z internetu a potom dotrénovává za pomoci lidí. To znamená, ten vstup od těch filozofů tak je ve formě 70-stránkového dokumentu, který se jmenuje Ústava, oni mu tak říkají, mimochodem volně ke stažení na internetu, můžete si to pročíst, hodit si to do svého modelu, povídejte se s tím o tom. Je to fascinující čtení, kam jsme postoupili od programování za pomoci pravidel, recept na svíčkovou, až k tomu, že necháte filozofa se bavit jako se statistickým, s datovým centrem a se statistikou, aby ho odnaučil nebo přenaučil určitý jako hodnoty, aby mu předal hodnotový rámce.
17: Ale ten hodnotový rámec v podstatě musí nastavit ta daná společnost,
16: tak.
17: Protože někdo může přijít a nalít tam třeba kapitál Karla Marxe nebo Mein Kampf of Adolfa Hitlera a tím se to

0: A ty mají zodpovědnost i za to, jak se ten model bude chovat, jaký hodnoty bude hájet. Takže typický příklad čítankovej loni, někdy vlastně před rokem 2025 na jaře tuším, Elon Musk usoudil, že jeho chatbot, který se jmenuje Grok, je to ekvivalent, prostě ChatGPT, to je jedno, takže je moc woke, moc nalevo, moc levičácký, že moc propaguje lidský práva, moc progresivní, jak se říká v americkém politickém diskurzu. Takže ho takzvaně devoukuizuje, to je hrozný slovo, ale prostě, že ho to odnaučí. Tak nasadili zřejmě nový systémový prompt, to znamená to, co dává ta filozofka z Oxfordu tomu antropiku, tak si Musk napsal svůj se s týmem tam inženýrů v Silicon Valley a bohužel se ukázalo, že ten model začal jako být rasistický, antisemický a začal citovat pasáže z Mein Kampfu Adolfa Hitlera. Není to o tom, že byste do té statistiky vůbec ten Mein Kampf nebo Kapitál od Marxe, který podle mě ani nejsou poměřitelný, Mein Kampf je ještě jako daleko větší, je samozřejmě jako extrém, tak ale že byste je tam nedali a ten model o nich nevěděl. Je potřeba se na to koukat tak, že v té statistice je opravdu stažený v uvozovkách všechno, co je na internetu ke stažení a bylo to staženo hodně agresivně, takže opravdu, když řekneme všechno, tak to není nadsázka. A oni se vlámali i za vaše paywally a stahli si prostě jako copyrightem chráněný prostě vaše data. A teď to znamená, ty mluvím k vám jako třeba...
1: Český rozhlas nemá paywall.
0: Dobře, vy nemáte paywall, protože jste veřejnoprávní médium, pardon, ale dobře, tak do jiných médií. Správně, omlouvám se, zatím nemá paywall, doufám, že se do toho stavu nebude muset dostat. Ale... Čili oni to stahli všechno, takže ten Marx tam je, ten Hitler tam je, tam všechno. A potom vlastně dochází k tomu, aby vy jste teda modelo korigovali, co ten model říká, až v té druhé fázi učení, když on už všechno přečet a teď vy ho potřebujete naučit takzvaně co s tím. Jo? A teď a je otázka, jako chceme, aby modely rozuměly jako levicový nauce společenskovědní, nějaký jako sociálně, neříkám komunistický, ale sociálně demokratický pohled na svět. Je to správně. Správně to asi je, sociální demokracie, nemyslím tak, kterou máme teď, ale obecně to je jako legitimní prostě proud, dejme tomu levicovej, když to řeknu obecně, to bychom měli chtít, aby to ten model uměl. No, ale ty firmy jsou kapitalistické entity. Takže v okamžiku, kdy model potom začne doporučovat jejich samotným zaměstnancům, že v určitých situacích je dobrý založit odbory, protože jim to pomůže, tak je to proti zájmům tady těch firm. To znamená, protože oni jsou to jako soukromí firmy. Já vůbec jako z toho vlastně, jako, já za to nehaním, já za to nenadávám, jenom si musíme uvědomit, co to je za entity, co to je za osoby, který to teď vlastně udržují, který to teď vlastně a řídí tu technologii. Jsou to soukromí firmy, které do toho můžou projevit svoje vlastní hodnoty, svoje vlastní cíle. Některé ty firmy budou chtít, aby ten chatbot si s váma povídal co nejdýl, protože a vám pak budou chtít prodat reklamu. Protože pojedou podle stejného modelu jako sociální sítě, který se nás snaží udržet co nejdýl. Jiný firmy možná ne, a teď ale jako kdo rozhodne a kdo vůbec bude schopný posoudit?
1: No, na to vlastně přichází odpověď, tak je potřeba regulovat. Ano. Což se vlastně nedaří ani u sociálních sítí.
0: Protože ta jejich moc už je příliš velká, je to ta kognitivní moc, jo? Že sociální sítě ovlivňují politický cykly, jako v celých zemích, politický, vlastně teď na nich probíhají volby, to znamená politici se bojí, ve všech zemích na světě, včetně České republiky, politici se bojí zasáhnout jakkoliv, jako vlastně regulacema, biznis tady těch big tech firem a teď se bojí ještě dvojnásob, protože když v Evropa teda má ty balíky regulací, které částečně nejsou vůbec špatný, jak to v digitálních službách, AI a další, tak v okamžiku, kde je začneme aplikovat, tak okamžitě přijde v podstatě nový kolo tarifní války, celní války z Ameriky, kdy Donald Trump a Marco Rubio začnou psát na sociální sítě, že se to okamžitě nenecháme, takže zvednou prostě cla na německou ocel nebo auta nebo cokoliv jiného. To znamená, už je z toho politikum. A teď firmy, které v Americe teda zaplatili Trumpovi kampaň, pomáhají ho držet u moci, mají algoritmy, které nás činí závislí, tak my, když se tomu chceme bránit, aby jsme teda na tom závislí nebyli, aby to optimalizovalo na něco jiného, než na to, jak dlouho se s tím budeme bavit, ať už s modelama nebo se sociálníma sítěma, to je jedno, tak v tu chvíli je tlačeno na to, aby jsme to nedělali, protože bychom poškodili zisk jako amerického v podstatě oligarchického kapitálu, když to řeknu jako úplně naplno.
1: Hostem Interview Plus byl odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý. Děkujeme za váš čas.
0: Děkuju za pozvání.
1: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Další kolo eskalujícího sporu mezi vládou a prezidentem republiky. Dopady zavedení eura v Bulharsku či americká karanténa na pokračování.

0: pokročilé modely umělé inteligence. Nejenom tato témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
1: Názory a argumenty.
0: Hnutí STAN se hodlá obrátit na ústavní soud kvůli novele zákona, kterou ve středu odhlasovala v poslanecké sněmovně vládní většina hnutí ANO, SPD a motoristů sobě a která odebírá hlavě státu pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích a tuto pravomoc převádí na ministra zahraničí. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana novela zasahuje do pravomocí hlavy státu nepřípustně. Ve studiu je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den, Petře.
2: Dobrý den.
0: Premiér Andrej Babiš včera při interpelacích obvinil prezidenta Petra Pavla, že si vykládá ústavu podle svého. S rozhodnutími ústavního soudu ale představitelé vládní koalice opakovaně vyjadřují nespokojenost nebo se na něj nechtějí obrátit, jako v kauze nejmenování Filipa Turka ministrem. Proč je ústavní soud čím dál více vtahován do sporů mezi politiky?
2: Zjednodušeně řečeno, protože politici neumí řešit spory sami a měli by je řešit na úrovni především parlamentu, kde by měli hledat určité kompromisy anebo se i smířit s tím, že třeba někdy neprosadí svou, a týká se to nejenom přijímání zákonů, ale týká se to také určitých rolí, ve kterých mají politici vystupovat a které jim předepisuje Ústava České republiky. A samozřejmě ústava je koncipována takovým způsobem, že některé ty pasáže jsou obecnější, ale předpokládají jednak, že ti aktéři budou vystupovat v dobré vůli a že tam minimálně bude dobrá vůle v tom dobrat se k nějakému výsledku, k nějakému kompromisu. No a pokud existují nejasnosti, tak pak ústavní soud je institucí, která má chránit ústavnost, to znamená, má dohlížet na to, zda jak legislativa, tak i některé výklady těch pravomocí, které jsou dány ústavou, se pohybují v ústavních mantinelech. Takže vzhledem k tomu, že tedy má posuzovat v případě, že se na ústavní soud někdo obrátí, zda byly ústavní mantinely překročeny či nikoli, takže to mimo jiné znamená, že tedy ústavní soud nějakým způsobem tu ústavu vykládá. A když jsme u těch politiků, tak jsme v poslední době byli svědky nejenom v tomto funkčním období, ale i v tom minulém, že se dost často obraceli na ústavní soud v souvislosti s přijímáním zákonů, což je velmi neobvyklé, a to z toho důvodu, že ústavní soud se měl zabývat tím, že politici nebyli schopni spolu komunikovat takovým způsobem, aby obstrukce provázející projednávání některých zákonů nebyly nekonečné, aby zkrátka ta vládní většina měla šanci nakonec dobrat se k hlasování a prosadit svou, takže se obraceli na ústavní soud s tím, zda to, že třeba bylo ukončeno projednávání toho zákona, stanoven pevný bod hlasování, i když ještě rozprava nebyla ukončena, zda je to v souladu s ústavním pořádkem a hlavně s jednacím řádem. No a ústavní soud opakovaně konstatoval, že jednací řád sice byl porušen, ale ne takovým způsobem, aby to mělo zásadní dopad na kvalitu těch zákonů. Takže to je jedna věc. A druhá věc je skutečně nepříliš obvyklá, které jsme svědky v poslední době. A to je to, že ústavní soud se bude zabývat tím, jaké jsou vlastně pravomoci prezidenta republiky, jaká je jeho role zastupovat stát navenek. K tomu byla podána žaloba, a když už před nějakou chvíli padlo to, že Starostové a nezávislí se také znovu hodlají obrátit na ústavní soud ve věci toho, kdo by jakou roli měl hrát při jmenování vedoucích různých misí při mezinárodních organizacích, zda by to měl být prezident nebo zjednodušeně řečeno vláda, tak je to vlastně další pokračování toho sporu o kompetence prezidenta republiky v zahraniční politice, takže před ústavním soudem bude nelehký úkol rozhodnout o tom, jakým způsobem tedy prezident má zastupovat stát navenek, jak je to výlučně jeho rozhodnutí, jeho uvážení, co v této věci bude dělat a nakolik by měl nebo neměl být korigován vládou.
0: Asi je logické, že na ústavní soud se více obrací vždy opozice, která je nespokojená s tím, co vládní koalice přijala. Zároveň ovšem ústavní soud bývá obviňován, že se snaží vytvořit jakousi třetí komoru parlamentu. Jak z toho ven?
2: No, ven z toho lze jednoduše pouze tím, že politici skutečně se na ústavní soud budou obracet minimálně, kdy už nebude zbytí a budou se snažit ty problémy řešit mezi sebou v té politické rovině. A pokud se jim to nebude dařit, tak sami budou vtahovat do té politické hry ústavní soud. A ústavní soud je soud specifický, kdy skutečně nezáleží pouze na striktním výkladu některých paragrafů, ale je to často i rozhodování právě, které má až přes do té politiky, je to spíš někdy i taková filozofická úvaha a tak dále. Takže pak je logické, že někteří politici, kteří zrovna nejsou nadšení z toho, jak ústavní soud rozhodl, tak se obracejí na ústavní soud v tom slova smyslu, že tvrdí, že se příliš plete do politiky a že de facto se pasuje do role třetí komory parlamentu. Takže je to logické počínání a byli jsme toho svědky i v minulosti, například v momentu, kdy ústavní soud rozhodl o tom, že zrušil předčasně vypsané volby.
0: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
2: Naslyšenou.
0: A ještě jednou k včerejším interpelacím ve sněmovně. Premiér Andrej Babiš při nich obvinil prezidenta republiky Petra Pavla, že poškozuje Českou republiku a že si Babišova vláda nepřeje, aby prezident byl na summitu NATO v Ankaře přítomen. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
3: Lidově řečeno vytočeného Andreje Babiše známe už dlouho, především před poslaneckým plénem, když se vehementně hájí v překotných vystoupeních kvůli něčemu, vedení v registru svazků STB nebo nejrůznějším aspektům kauzy Čapí hnízdo. A jak se zdá, momentálně ho dost vytáčí otázka složení delegace na summit NATO, která je týdny všeobecně nejdiskutovanějším tématem. Premiéra do ní musí po zásahu ústavního soudu vláda zařadit, což jistě nese nelibě ministr zahraničí Macinka, který se veřejně zařekl, že Petra Pavla nikdy do Ankary akreditovat nebude. A taky aspoň viditelná snaha o to, aby měl prezident na summitu roli co nejzanedbatelnější. Což je ale jen malicherná naschválnost, protože domácí publikum to neuvidí a zahraničí nezajímá. Pavel na to nemusí být v Ankaře pouhou panenkou v kautě, má pevné kontakty na nejvyšší kruhy v Alianci a je prostě hlavou jednoho členského státu. Babiš, asi aby měl ve vládě klid, také na Pavla opakovaně naléhal, jestli si nechce cestu do Turecka rozmyslet, to by prý situaci uklidnilo. Ale ten naopak trval na tom, že má být jako nejvyšší ústavní činitel v čele výpravy. Následovalo omezení Pavlova doprovodu, o jehož složení rozhodlo Macinkovo ministerstvo, které ale pak trošku couvlo. Stále také běží dohady o ekonomickém počtu letadel do Ankary. A motoristy i SPD stále proti prezidentovi tlačený premiér se ve čtvrtek při poslaneckých interpelacích do toho opřel. Když Pavel poletí na summit, poškodí Českou republiku v zahraničí a vůbec jí proškozuje, protože se vykládá po svém ústavu. A Babiš neopomněl také zmínit Turkovo nejmenování členem vlády, protože totiž dobře ví, že právě to je jádrem celého sporu. A zaručeně si myslí, že když padla varianta Turek v čele diplomacie, již si Babiš určitě sám stejně tak nepřál jako Pavel, měl prezident mávnout rukou a pustit Turka na ministerstvo životního prostředí. Jenomže když se to nestalo, Turkovi za nepopiratelné dotažení motoristů do sněmovny vděčný Macinka zahájil nesmiřitelné protipavlovské tažení. S vědomím, že jsou motoristé pro Babiše v koalici nepostradatelní, a tak si mohou dupat podstatně razantněji, než odpovídá jejich volebnímu výsledku. A skutečně, ačkoliv Babiš skoro jistě nechtěl s prezidentem do křížku, podle rčení o bližší košili než kabátu si musel vybrat. A tak stojí za naplno rozjetým Macinkou. Jemuž nanejvýš trochu vyčte kontraproduktivní provokaci ve Strážnici, která se ale Babiše, respektive hnutí ANO, přitom nedotýká. Aspoň zatím. Tak jako kterékoliv jiné počínání nebo výroky prostořekých motoristů. A jak to bude s jeho vztahem k prezidentovi, se samozřejmě uvidí. Teď je to přece všechno dost vyhrocené. Ale za týden bude po summitu, od kterého se dá očekávat lecos, včetně nejen amerického hromobití na Česko, neplnící závazek 2% HDP do obrany. A kdo ví, jestli nakonec nemůže být Pavlova přítomnost v Ankaře Babišovi přece jen k užitku. To by byl pikantní paradox.
0: U mikrofonu byl kolega Ondřej Konrád. O co vše jde ve sporu premiéra Andreje Babiše s prezidentem republiky Petrem Pavlem? Nad tím se zamýšlí dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
4: Moudřejší ustoupí, praví staré české přísloví. Pokud jde o vleklý spor prezidenta a premiéra kvůli účasti na nadcházejícím summitu NATO v Ankaře, to ale neplatí ani omylem. To, co na první pohled vypadá jako osobní konflikt dvou ješitných egomanů, je ve skutečnosti zápas o budoucí směřování České republiky. O to, zda zůstane právním státem, který svým občanům zaručuje přes všechny problémy a nedostatečnosti svobodu a demokracii, anebo se stane, jak to řadu let předváděl v Maďarsku Viktor Orbán, takzvanou neliberální demokracií, hybridním autoritářským režimem, který se jako demokratický stát tváří, ale ve skutečnosti zneužívá instituce, snaží se ovládnout média a mění pravidla ve svůj prospěch. Přesně to se děje tady a teď a děje se to tryskem. Na ministerstvu životního prostředí se po nástupu motoristů ocitli i osvědčení odborníci bez místa, ani nevěděli jak. Nezávislé agendy a poradní orgány se z úřadu vlády ocitly v gesci jednotlivých ministerstev téměř ze dne na den, ačkoliv z nich kvůli tomu na protest odešlo víc než 50 odborníků. Na nejvýš diskutabilní zákon o státních zaměstnancích schválil parlament minulý týden. Prezidentovi odňala sněmovna část jeho pravomocí tuto středu. Jistě všechny tyto zákony vejdou v platnost až poté, co projdou hlasováním v Senátu a podepíše je prezident. Jenže prakticky všechny zákony, o nichž je tu řeč, spadají nikoli pod ústavní, ale pod běžnou zákonodárnou agendu. Takže Senát je sice může pozdržet a prezident nepodepsat, ale tím jejich pravomoci končí. Sněmovna je prostě jen odsouhlasí znovu, což je navzdory všem obstrukcím opozice v současné konstelaci víc než pravděpodobné. Kam Andrej Babiš směřuje, vyšlo najevo nejpozději 30. června 2024, pár dnů po volbách do Europarlamentu, kdy spolu s Viktorem Orbánem a s představitelem rakouské populistické strany svobodných Herbertem Kicklem slavnostně oznámili vznik zbrusu nové frakce Patrioti pro Evropu. A to přes skutečnost, že se jeho europoslanci právě chystali ubytovat v liberální frakci Renew Europe, kam hnutí ANO do té doby patřilo. Sázka na populismus vyšla Andreji Babišovi dokonale. Zpočátku ostrakizovaní patrioti jsou dnes v čele s Národním sdružením francouzských populistů třetí nejsilnější frakcí v europarlamentu. A zrovna tak to nynějšímu premiérovi vyšlo i v loňských volbách, kdy se do parlamentu dostala sestava těch snad nejbizarnějších individuí, jaká tato země kdy stvořila. Že se mu motoristé a okamurovci vymkli z rukou, je divadlo, které Andreji Babišovi vyhovuje do puntíku. Dělají za něj špinavou práci. Vzorem je jim americký prezident Donald Trump. A nemylme se, v Ankaře se klidně může stát, že Babiš u něj uspěje i bez těch 2% na obranu. Stačí si připomenout, jak jel americký ministr zahraničí Rubio z letošní mnichovské bezpečnostní konference k všeobecnému údivu rovnou za Ficem a za Orbánem. Pokud nebudeme demokracii chránit, můžeme být poslední generací, která ji zažije, řekla bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v Evropském parlamentu v roce 2022. Přesně o to teď při střetu premiéra a prezidenta jde.
0: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
1: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: V Bulharsku se už půl roku platí eurem. Jaké mělo zavedení společné evropské měny v zemi dopady, sledoval evropský editor deníku Luboš Palata. A říká, Bulhaři mají euro i inflaci, ale pořád je v Bulharsku levněji než v Česku.
5: Platil jsem před pár dny v jedné ze sofijských kaváren a dost jsem se vyděsil. Místo odhadovaných 10 euro jsem na pokladně zahlédl něco přes 20. Než jsem stihl hlasitě protestovat, dostal jsem vytištěný lístek, kde ta suma 20 skutečně byla. Jenže to byla suma v dnes už bývalých bulharských leva, zatímco v nových, dnes už i bulharských eurech, to bylo těch očekávaných 10. Bulharsko přijalo na počátku roku euro a dodnes žije v této dvojí realitě. V té nové eurové a v té staré levové. Bůh ví, proč to není jedna ku dvěma, ale o fous jinak. Asi, aby se přece jen dalo trochu čarovat s čísly a aspoň malinko zaokrouhlovat. Samozřejmě, že nahoru. Zákon o nezdražování, který byl v Bulharsku v platnosti už půl roku před zavedením eura a půl roku po něm, sice pomohl proti velké vlně drahoty, ale v květnu i tak byla bulharská 6% inflace druhá nejvyšší v Evropské unii. Hned po Rumunsku s 9%, kde ale přitom žádné euro není a ani ho tam nezavádí. To, co má Bulharsko s Rumunskem společného, je vysoký růst mest a důchodu, které začínají být vzdáleně dorovnávat výši známou od nás ze střední Evropy. Jak Bulharsko, tak Rumunsko se navíc naučili poslední roky žít na dluh. Dnes tak rychle rostoucí, že Bulharsko čeká po potahování od Bruselu za překročení povoleného rozpočtového deficitu. Pro zavedení eura přitom Bulhaři v minulosti mnoho obětovali. Měli už od počátku století svoji měnu leva, fixovanou na euro, drželi nejnižší dluh v Evropské unii a také vyrovnané rozpočty. A moc se tu nepřidávalo. A tak bulharské platy i důchody byly nejnižší v Evropské unii. Bulhaři hlasovali nohama a víc než 2 miliony jich odešlo za lépe placenou prací na západ. Přestože domů svým rodinám posílají miliardy euro a vlastně tím pomáhají zvyšovat životní úroveň, dnes už tento pracovní exodus Bulharsko dobíhá. A ve slušně rostoucí ekonomice chybí pracovní síla. Nejen do továren, ale i do hotelů na pobřeží Černého moře, kde na kdysi lukrativních místech dnes dělají místo Bulharů Nepálci, Indové nebo Uzbeci. Protože, jak mi řekl jeden hotelový manažer, Bulhaři prostě na trhu nejsou, zvláště pak kdysi tak dostupná prázdninová studentská pracovní síla. Pro Čechy, kterým se doma, zvláště v restauracích a hotelích, pohnuly ceny směrem nahoru v posledních letech zásadně, zůstává Bulharsko nadále levnější zemí než Česko. S výjimkou piva, ale s tím se tak nějak počítá. Zavedením eura pak i Češi ušetří, protože nemusí měnit koruny na leva, což bývala dřív potíž. A třeba to některé z nich donutí k přemýšlení, že když mohou mít euro Bulhaři, proč ho nemohou mít Češi. Byť, jak je vidět i na Bulharsku, euro v něčem pomůže, ale nespasí vás. Ale o spáse euro přece nikdy nebylo.
0: Dopady zavedení eura v Bulharsku přiblížil evropský editor deníku Luboš Palata. Pokročilé modely umělé inteligence, zahraniční politika Trumpovy administrativy a hrozba pro Evropu a vývoj její ekonomiky. To je téma komentáře zástupce šéfredaktora biznisového webu CzechCrunch Luboše Kreče.
6: Že společnosti, které vyvíjí velké jazykové modely, hlásí každých pár měsíců pokroky, jsme si již zvykli. Teď abychom si ale zvykali i na to, že k nim bude mít přístup jenom někdo. A že to bude vláda USA, která o tom bude rozhodovat, což není dobrá zpráva pro Evropu. Nejprve se setkala s omezením, kdo k jejím novým modelům Mythos a Fable může přistupovat, společnost Anthropic. Když administrativa Donalda Trumpa nařídila, že její systémy jsou tak pokročilé, že je nesmí používat nikdo mimo USA, firma je radši zavřela pro všechny. Nyní si něčím podobným prošlo i konkurenční OpenAI. Pro jeho nový model chatu GPT s označením 5,6 zvolila americká vláda také tvrdé opatření. Startup jej má nechat v pomyslné karanténě, kde se k němu dostane jen hrstka vládou prověřených organizací. S ohledem na to, jaké škody by tyto modely mohly napáchat na poli kybernetické bezpečnosti, je obezřetnost Bílého domu na místě. Skutečně se blížíme do bodu, kdy můžeme o AI hovořit jako o svého druhu zbraní, kterou by nepřátelé mohli využít například k rozpoutání energetického blackoutu. Jenže když pozorujeme chování Donalda Trumpa a jeho okolí, tak fakt, že má moc blokovat umělou inteligenci, moc důvěry nevyvolává. Někdy je americký prezident protekcionista, někdy izolacionista, někdy se chová jako gangster. A každá z těchto poloh je nebezpečná. Zvlášť pro Evropu. Ta svého šampiona v umělé inteligenci, který by snesl srovnání s americkými nebo čínskými modely, nemá. Francouzský Mistral se sice snaží držet tempo. Francouzský prezident jej tlačí, kde může. Jenže Anthropic nebo OpenAI tým z Paříže prostě nedohání. S tím, jak AI proniká do nových a nových sfér lidského konání, je přitom otázka, kdo fakticky řídí její distribuci do světa, naprosto zásadní. S ovlivňování toho, jaké modely jsou kde k dispozici, se může stát a nejspíš už stává nová dimenze geopolitiky. Evropa posledních pár let horečně řeší, jak se zbavit závislosti na USA v obraně. Jenže paralelně s tím upadá do jiného, potenciálně ještě nebezpečnějšího lokajství, a to na poli umělé inteligence. Ostatně, když nyní Donald Trump vyhlásil, ať se jen někdo opováží zavést na kolosy typu Microsoftu nebo Googleu digitální daně, mezi řádky se v tom dá číst i toto, protože trest za takové opatření nemusí mít jen podobu nových cel, ale i restrikcí toho, k čemu se kdo dostane. A kdyby se Evropané nedostali k nejvýkonnějším modelům umělé inteligence, ještě víc by to podvázalo jejich konkurenceschopnost, která je už bez tak hodně narušená naším dlouhodobým zaostáváním v rozvoji moderních technologií.
0: Slyšeli jste komentář zástupce šéfredaktora biznesového webu CzechCrunch Luboše Kreče. Dnešní názory a argumenty se už chýlí k závěru, zbývá jen pravidelná glosa. Dnes o odvaze od hudebnice a básnířky Evy Turnové.
7: Jako malá jsem si myslela, že jsem chycená v pasti vnějších okolností a mým úkolem je všude zapadnout, což se mi nedařilo. Neměla jsem vůbec problém vylézt v šárce na žabáka bez zjištění, jít po Václaváku v plavkách a rozdávat u toho letáky voncu. Ale dojít na školní praxi v hotelu Jalta, vyrazit na lyžák nebo na vánoční mši vyžadovalo velkou odvahu. Vždycky někde číhal zvednutý prst šéfkuchaře, perverzní pohled instruktora, v kostele pak boží prst, takže víra tehdy nepřipadala v úvahu vůbec. Životem mě provázely autority, které si dost protiřečily. Historie byla totálně nejednoznačná. Podle dějepisáře na střední byla charta takovej prostě slušnej dopis. Podle ruštěnářky ovšem podvraťácký pamflet. Strejda se místo odpovědi vždycky radši zasmál do makovky a teta špulila pusu do zrcátka. Tak jak to je? Je odvážný ten, kdo podepsal chartu, nebo ten, kdo nepodepsal antichartu? Nebo ten, kdo skočí z věže bez padáku? Vypadá to, že každý má svoji odvahu. Během let jsem se přece jen trochu posunula, už se necítím v pasti vnějších okolností, ale svojí hlavy. Dnes je velký den, kdy se to vyzkouší. Mám totiž čtení v klášteře, který byl za komunismu internačním táborem pro kněze, a zůstávám tu přes noc. Po příjemné akci mě čeká konfrontace s vnitřními běsy. Stmívá se, vykouknu z okna ven, na klášterní park se snáší hutné ticho. Mám sebou neurol a knihu Eckharta Tolleho Síla přítomného okamžiku, jenomže přítomný okamžik bych v tomto případě raději zaspala. Myšlenky o neexistenci objektivní reality jsou mi v tu chvíli celkem na prd. Stará stavba navíc začíná pracovat. Slyším podivné vzdychání a šoupání. Opakuju si, že duchové nejsou. Kdo skočí bez paráku z věže, je prostě normální blbec. Ale stejně se bojím. Nad stolem nějak divně bliká lampička. Jenomže když ji půjdu zasnout, mohla bych ducha vylékat. Musím se nějak zabavit. Vzpomenu si, jak cestou na náš poslední koncert Vráťa Brabenec líčil, že když ho STBáci vyslýchali, tak si představoval, že je krokodýl, aby to celý nějak odlehčil. A začala jsem se smát. Jak přečkat strasti světa? Smát se jim. Stejně jako Vráťa, Strejda a nakonec i Teta. Já přečkala aspoň do druhého rána. Bylo to ale o fous. A díky Vráťovi vlastně o dva. Aha.
0: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
1: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
8: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
9: V tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
10: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
11: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvíte pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
9: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tákurovi do Indie.
12: Zdravíme vás, Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
10: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
13: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
11: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
9: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
10: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
14: Je 7 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
15: Česká a turecká policie zadržela 50 lidí z podvodného call centra. Ve Spojených státech kvůli rekordnímu horku ruší některé z akcí oslav výročí nezávislosti. Fotbalisté Argentiny na mistrovství světa vyřadili Kapverdy po výhře 3-2 v prodloužení. A bude slunečno během dne, přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
15: Čeští policisté s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovala lidi, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými je podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
16: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
15: Při domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Spojené státy slaví 250 let nezávislosti a zároveň bojují s rekordní vlnou veder, která zasáhla celý východ země. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington.
17: So disappointing. This huge parade that had...
18: Američanka Jennifer přijela do Filadelfie z New Yorku, aby se zúčastnila slavnostního pochodu. Je zklamaná, že město průvod zrušilo, měl být největší v historii. Rekordní vlna veder nutí vedení měst odložit na neurčito i většinu dalšího venkovního programu. Dnešek samotný vrchol oslav má být vůbec nejteplejším 4. červencem v historii metropole. Nemocnice hlásí podle úřadu mimořádně vysoký počet pacientů s přehřátím. Spotřeba elektřiny vyskočila o 40% a ministerstvo energetiky vydalo mimořádné příkazy na ochranu sítě. Vedra mají trvat přes celý víkend. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
15: V Horním Slavkově dnes položí kameny zmizelých, takzvané štolprštajny. Umisťují se před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Účastníci se sejdou v 9 hodin před pluhovým domem, kde uctí památku rodiny z Horního Slavkova. Pokračuje starosta města Alexandr Terek.
19: Jedná se o rodinu Fischerů, konkrétně teda o 4 osoby této rodiny, kteří byli deportováni do Terezína a prostě postihuje osud židovských rodin z té předválečné a válečné době a přijde nám to jako v uvozovkách povinnost vzpomenout i na tuto nehezkou historii města a občany města.
20: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
21: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
20: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovstvích světa. Má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví taky Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Neprůjezdná D5 za Žebrákem a nehoda na D6 u Sokolova. Následky nehody blokují provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy. Za Žebrákem se srazila dodávka s nákladním autem. Místo je neprůjezdné, sjíždějte na 34. kilometru na Žebrák. Místo pak objedete po souběžné silnici 605. Na dálnici D5 tentokrát z Prahy do Plzně nepřehledněte stojící vozidla. První za Cerhovicemi na 47. kilometru, další je dodávka před sjezdem na Plzeň Slovany. Opatrně stojí v zatáčce na 73. kilometru a v pravém pruhu se pohybují lidé. Dálnice D6 z Karlových Varů do Chebu byla u Sokolova uzavřená, teď je opět průjezdná po vážné nehodě. Na kilometru 132,5 dále vyšetřují, hořelo tam osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. A teď už opatrně projedete jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
15: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách 15. Foukat má mírný severozápadní vítr, na jižní Moravě s nárazy kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: A hned po společných zprávách startuje Ranní plus. I v tuhle dobu v sobotu 4. července vás u něj vítá Tomáš Pavlíček. Abychom si udělali obrázek o tom, co vás z kraje téhle relace čeká. Podíváme se na oslavy 4000letí nezávislosti Spojených států. Co k tomu řekl v projevu před tvářemi 4 historických amerických prezidentů Donald Trump. Některé americké herecké hvězdy ale slaví výročí své země. Kde jinde než v Karlových Varech na tamním filmovém festivalu, třeba Dustin Hoffman, Mary Gyllenhaal nebo Harvey Keitel. My se s naší zpravodajkou podíváme na zahajovací ceremoniál a samozřejmě první promítané snímky. A v přehledu domácího tisku si povíme třeba to, jak se asijští výrobci Shein a Temu přizpůsobili spoplatněním malých balíčků vyvážených do Evropské unie. Ať se vám dobře poslouchá.
3: Ranní plus.
2: Tak jak jsme právě řekli, Spojené státy americké dnes slaví 250. výročí. Právě čtvrtstoletí naspět se datuje takzvaná vlastně čtvrtisíciletí naspět. Děkuji, už mě tady opravil Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Já ho hned představím, jenom dokončím ten úvod. Tak právě čtvrtisíciletí naspět se datuje takzvaná deklarace nezávislosti, dokument, kterým 13 kolonií původních 13 amerických států prohlásilo, že je nezávislé na Velké Británii, tak jak jedna z nejvlivnějších zemí světa za poslední století bude slavit své narozeniny, si povíme s tím, kterého jsem už představil. Dominiku, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Jsou v plánu tedy nějaké oficiální oslavy?
4: Ano, a bude jich vlastně víc. Už před 10 lety ustavil americký kongres, republikáni i demokrati, nestranickou komisi a neziskovou organizaci America 250 nebo 250. Ta má právě organizovat 250. výročí deklarace nezávislosti na lokální, státní, národní a dokonce i mezinárodní úrovni. Organizace zdůrazňuje, že chce do oslav zapojit všech 350 milionů Američanů. Ta organizace už nějakou dobu pořádá třeba školní exkurze spojené s tím výročím, pořádala charitativní akce, rozdistribuovala po Spojených státech více než 73 tisíc státních vlajek a podobně. Dnes plánuje velké show v Los Angeles a New Yorku, opět se tam budou vybírat peníze i na charitativní účely a budou se ty akce přenášet přes internet po celé Americe. S tím je spojená i takzvaná America's Block Party, jakási síť akcí oslav po celé Americe, které můžou lidé pořádat a připojit je mezi ty oficiální.
2: Tak je otázka, kolik z nich se bude konat, protože kvůli tomu velkému horku, já jsem se díval, že tam má být nějakých 39 stupňů, takže se některé ty akce ruší, aspoň ty venkovní, ale nějaké akce plánuje i Bílý dům, je to tak?
4: Rozhodně, a je to právě předmětem kontroverzí. Vedle zmíněné America 250 si zřídila Trumpova administrativa vlastní organizaci Freedom 250 podle demokratických kongresmenů s cílem vytvořit partizánskou vizi USA založenou na křesťanském nacionalismu a Trumpově osobnosti. Skupina demokratických zákonodárců k tomu vydala právě zprávu s názvem Od ješitnosti k šílenství, jak Bílý dům americký lid ošidil o jeho 250. narozeniny, ve které píše, že oslava výročí byla pod dohledem Trumpa zneužita a stala se zvráceným ohniskem korupce a osobního obohacování. Freedom 250 to samozřejmě odmítá. Organizace ve Washingtonu pořádá okázalé akce k oslavám 250. výročí založení země. Je mezi nimi soutěž Ultimate Fighting Championship ve smíšených bojových uměních v aréně, postavené přímo u Bílého domu nedávno na Trumpovi 80. narozeniny. Dnes pořádá Trumpův projev u Národního monumentu Mount Rushmore v Jižní Dakotě a světelnou show. Trumpova akce už před chvílí právě nastala, a to tedy u té skály, do které jsou na původně posvátném území původních obyvatel kmene Siouxů vytesané 4 tváře významných amerických prezidentů. Mimochodem Trump vícekrát mluvil o tom, že by tam měl být přitesán i jeho obličej. Trump tam mimo jiné řekl, že identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů přímo na své půdě. Prý se znovu objevuje komunistická hrozba. Ale Trump bude jinak mluvit i večer ve Washingtonu na National Mallu.
2: No a tu organizaci Freedom 250 nebo 20, no, no. No 250, radši řeknu, viní ta skupina demokratů z čeho přesně? 250, sorry.
4: Podle té změněné zprávy demokratických kongresmenů byly desítky milionů dolarů z peněz daňových poplatníků i soukromých dárců přesměrovány na podporu prezidentova ega, jeho politické ideologie a osobních projektů. Značná část těch peněz podle nich putovala firmám napojeným na Trumpův politický aparát, včetně společnosti, která organizovala Trumpův politický meeting těsně před útokem davu jeho příznivců na Kapitol 6. ledna 2021. Nicméně k 250. výročí USA se vyjádřil třeba i výrazný newyorský demokratický starosta Zohran Mamdani z pozastolu, který kdysi patřil prvnímu americkému prezidentovi George Washingtonovi, odmítl Trumpovu vizi země a vyzdvihl, že Spojené státy naopak, nebo vyzdvihl Spojené státy naopak jako zemi založenou na přistěhovalectví. A velmi podobně se vyjádřil právě taky papež Lev XIV., který Trumpa kritizuje za imigrační politiku jeho. Doplním ještě, že oslavy komplikují, jak si už zmiňoval, ty vysoké teploty. Některé akce se rušily právě třeba na předměstí Washingtonu a odkládaly se třeba ohňostroje.
2: Tak tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
2: A my o tomto tématu budeme mluvit ještě po 7:30 s amerikanistou Jiřím Pondělíčkem. Ale teď posloucháte Ranní plus, a to 12 minut po 7. hodině. I dnes máme připravený pravidelný přehled hlavních politických událostí uplynulého týdne. Tématem na politické scéně zatím stále zůstává i červencový summit NATO v Ankaře. Teprve tento týden se totiž vyjasňovaly některé otevřené otázky. Přehled politického dění připravil Vojtěch Tomášek.
3: Vláda se v pondělí kvůli rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta znovu zabývala složením delegace. Potvrdila, že ji povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: A já si myslím, že v zájmu České republiky, aby skutečně tenhle nesmyslný spor, vlastně, který nás poškozuje a je zbytečný, aby zkrátka nepokračoval. Já myslím, že by to přispělo uklidnění společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti.
3: Prezident návrh předsedy vlády, aby se summitu nakonec neúčastnil, odmítl.
6: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
3: Rozhodnutí o vedení delegace Pavel skritizoval, je podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Summit Severoatlantické aliance v Ankaře začne příští týden. Sledovali jsme také jednání sněmovny. Poslanci schválili zrušení pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Prosadila to koalice jako součást novely, která navazuje na zrušení služebního zákona. Předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura k tomu řekl.
7: Podle našeho názoru to prostě spadá pod exekutivní pravomoc. Exekutivu výkonnou moc má podle ústavy plně v gesci vláda, takže jsme ten proces chtěli víceméně zjednodušit, zefektivnit ho, urychlit ho.
3: S návrhem přišel poslanec SPD Libor Vondráček, argumentoval hlavně některými zahraničními úpravami a zdůrazňoval, že Česko je parlamentní, nikoli prezidentská republika. Nezastíral ale, že za pozměňovacím návrhem stojí i to, že si prezident Petr Pavel podle něj vykládá své pravomoci navzdory původním slibům široce. Opozice byla proti novele, návrh navíc považuje za přílepek. Třeba starostové to označili za zákon Lex Pomsta.
24: Za nás je to jednoznačně špatně, není možné takto omezovat pravomoci pana prezidenta, až vůbec ne, bez celospolečenské debaty, bez nějaké předchozí diskuze v rámci projednávání jiného zákona, v rámci druhého čtení, považuji to za nehoráznost.
3: Říká předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová. Proti novele se ohradil taky prezident a uvedl, že zvažuje další kroky. Návrh teď posoudí Senát. Poslanci se zabývali taky změnou jednacího řádu. Protiobstrukční novela má omezit řečníky zejména při navrhování změn programu schůzí a dává plénu širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání zákonů. Nově by se to vztahovalo i na poslance s přednostním právem. V pátek to poslanci nakonec schválili. Přestože jde o jednací řád sněmovny, je to běžný zákon a taky tato novela tak míří do Senátu. No a sněmovna tento týden poslala dál z druhého čtení navýšení rodičovského příspěvku. Koalice navrhuje růst o 50 tisíc korun na 400 tisíc, jak říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
25: Cílem tady tohoto zákona je zmírnění dopadů inflace a následné zlepšení finanční situace rodin s dětmi.
3: Na zvýšení příspěvku je ve sněmovně shoda. Část opozice chce ale výraznější růst a taky automatické navyšování, říká předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová.
0: Úplně stejně, jako ten princip funguje třeba u starobních důchodů.
3: Ministr Aleš Juchelka už dřív řekl, že návrh je maximem možného. I proto, v jakém stavu vláda převzala rozpočet po minulém kabinetu. Pondělní jednání vlády přineslo taky návrh na zrušení pravidelného navyšování ceny dálniční známky. Cena ročního kupónu 2570 korun, tak i příští rok zůstane stejná. Návrh zachovává i slevy pro nízkoemisní auta. Novelu o pozemních komunikacích teď dostanou k projednání poslanci. A ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO taky po jednání vlády řekla, že státní regulace cen pohonných hmot by mohla skončit 19. července, pokud zůstane situace i v příštích týdnech stabilní.
8: Největší rizika podle reakcí světových trhů již pomíjejí a pokud se v následujících 3 týdnech potvrdí, že jde o dlouhodobější a stabilnější jev, pak nastal čas tato mimořádná opatření ukončit.
3: Ministerstvo financí bude podle Schillerové situaci sledovat i po skončení regulace. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: A ve čtvrt na 8 a téměř 2 minuty si poslechněte, co důležitého se děje doma i ve světě. Počet obětí 2 zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, vzrostl na 2645. Předchozí bilance činila 2595 mrtvých. Zraněných je téměř 13 tisíc. A další tisíce přišly o střechu nad hlavou. V Tehránu dnes oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s iránským duchovním vůdcem Alím Chameneím, jehož zabili americko-izraelské útoky na Teherán 28. února. A v Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sálu hotelu Termán ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. No a co píší tuzemská média, na to se podíváme právě teď. Ve studiu je editorka Kateřina Svátková. Dobrý den, Katko.
9: Dobré ráno. V deníku Právo se dočtete o misi českého záchranářského týmu USAR ve Venezuele. Hasič a mluvčí mise Jiří Studnička popsal, že i když mezi stovkami identifikovaných obětí 2 ničivých zemětřesení neoznačili žádného živého člověka, i tak dopřáli místním lidem pomoc, alespoň v tom smyslu, že dostali odpověď na otázku, co je s jejich blízkými.
2: Jako důležitou psychologickou podporu popsal člen záchranářského týmu také to, že lidé v místech zasažených zemětřesením měli pocit, že se o ně někdo stará a že tam s nimi někdo je. Právo záchranáře Studničku cituje. Stačilo, že jsme jim dali vodu nebo čokoládu a chovali se k ním dobře a oni měli pocit, že v tom nejsou sami. Konec citace.
9: Speciální tým USAR se z Venezuely už vrací. Podle mluvčího mise se pracovalo na směny 24 hodin denně na 2 místech najednou. Rozsah škod v zasažených oblastech je však enormní, říká Jiří Studnička, hasič z USAR týmu pro dnešní deník Právo.
2: Tak teď přelistujeme nebo překlikáme na server Seznam zprávy, ten se věnuje tomu, k čemu lidé v malých obcích po Česku volí starostu, když v místě bydliště nemají ani školu, ani obchod, hřiště nebo hospodu. Takových obcí je po celé zemi 168 a v říjnu se tam také bude volit v komunálních volbách.
9: V nejmenších vesnicích lidé rozhodují jen o tom, zda se přidělené peníze použijí na opravu chodníků, fotbalový turnaj či spíše hasičský ples. Citují Seznam zprávy odborníka na agendu regionu Jakuba Stuchlíka ze společnosti PEC Research. Starostka také malé obce, ale v článku Seznam zpráv vysvětluje, že vlastně dělá i sociální práci, protože lidé za ní chodí s problémy a chtějí pomoc a řešení.
2: Pro větší projekty je pak nejlepší, když se obce v okolí spojí do větších celků, třeba za účelem spravování společné školy, nakládání s odpady nebo infrastruktuře, kde všude jsou takové vesničky bez základní vybavenosti, si v článku Seznam zpráv můžete i proklikat na interaktivní mapě.
9: Asijské e-shopy už na změnu celních podmínek zareagovaly. Píše se v dnešním Právu v reakci na spoplatnění balíčku v hodnotě 150 eur dovážených do Evropské unie. Čínské weby jako Temu nebo Shein po vzoru amerického Amazonu zřídily evropské sklady. Teď už jde tedy o zboží zasílané v rámci Evropské unie a zákazníci tak nadále mohou kupovat extrémně levné produkty bez nutnosti doplácení cla.
2: Neplatí to ale vždy, upozorňuje Právo. Na Temu se informace, že zboží zboží bude odesláno z Evropy, objevuje jen u části nabídek a zákazník ji nesmí přehlédnout. Většina obchodníků taková upozornění nedává a lidé pak nemusí clo při objednávce přes web vidět.
9: I to je důvod, proč se kromě jednotlivých balíčků a položek v nich chtějí celníci zaměřit i na obchodní taktiky čínských prodejních platform, jak řekla právu mluvčí generálního ředitelství cel Hana Štafová.
2: Tak teď můžeme balíček domácích novin odložit. Dívali jsme se do nich spolu s editorkou Kateřinou Svátkou. Katko, díky, naslyšenou.
9: Díky, hezké ráno.
2: A teď se podíváme v 7 hodin téměř 21 minut dál. V Česku vzbudil vlnu solidarity příběh více než stovky dětí z dětských domovů, kterým spolek Tábory Aurora na poslední chvíli zrušil letní tábory. Během jediného dne vybrali Češi přes 2 miliony 600 tisíc korun. Díky tomu nakonec mohli děti odjet na náhradní akce.
10: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
11: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntásku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i přes 100 tisíc. Pro dětské domovy, které přišly o peníze, tak vznikla veřejná sbírka na webu Znesnáze 21. Organizátoři původně plánovali vybrat aspoň 2 miliony korun. Už včera ale lidé poslali o zhruba 600 tisíc víc. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
12: Samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
11: Slavata se o problému dozvěděl díky dlouhodobé spolupráci s domovy.
12: Pomáháme těm domovům každodenně, jsem s nima jakoby v každodenním nějakým kontaktu, takže ke mně se ta informace dostala ještě v nějakém zárodku, kdy jsme dokázali na to okamžitě reagovat, zjišťovat, kolika domovů se to týká. A vlastně jsem víceméně jenom postupoval tak, jak to dělám vždycky.
11: Sbírka už je uzavřená. Organizátoři ji chtějí zachovat transparentní a nechtějí vybírat další finance od lidí, kteří by chtěli podpořit jiné příběhy. Případ ale řeší i školský ombudsman Štěpán Jilka. Ten Českému rozhlasu popsal, jak teď bude postupovat.
13: Já si vlastně z těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat za ty hlášené organizace trestní oznámení. A doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
11: Ředitelů dětských domovů se školský ombudsman zastává. Podle něho se nedá říct, že by vyloženě neletěli podvodníkům. Se spolkem Tábory Aurora byl prý ombudsman ve spojení. S organizátorem mluvil i Roman Houška, který je provozovatelem místa, kde se měl tábor konat.
14: Byl velmi právě nekonkrétní, to zná, nebylo jasný, na jaký termín, pro kolik dětí a byl to takový jenom výkřik prostě do prázdna, když jsem chtěl, aby to nějak specifikoval, tak se odmlčel.
11: Například v Ústeckém kraji se situace týká 5 dětských domovů. Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové budou domovy řešit i to, že musí pracovníkům platit zrušené dovolené. S tím by jim kraj mohl pomoct.
16: Ústecký kraj jako zřizovatel je v kontaktu s řediteli dětských domovů, kterých se tato situace přímo dotkla. Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. V tuto chvíli tedy nejsou na kraji žádné požadavky, ale jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby kraj určitě pomůže a děti ani ředitele v tom nenechá.
11: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na 2 adresy. Do pražských Stodůlek, kde je podle obchodního rejstříku jeho sídlo. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. Tam ale na zvonění nikdo nereagoval. Některé dětské domovy už na organizátor podali trestní oznámení. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: Za 5,5 minuty bude 7:30. Posloucháte Ranní plus. Na plné obrátky se dnes rozbíhá Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech s prvními soutěžními snímky. 60. ročník festivalu začal slavnostně včera večer v zaplněném velkém sálu hotelu Thermal. Zahájili ho výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Slavnostního večera se účastnili i hollywoodské hvězdy Dustin Hoffman, Maggie Gyllenhaalová a nebo Harvey Keitel. Do Karlových Varů zdravím naši kolegyni, editorku Českého rozhlasu Plus, filmu publicistku Martinu Vackovou. Dobrý den, Martino.
17: Dobrý den.
2: Tak jak proběhlo to slavnostní zahájení festivalu?
17: No možná by se dalo říct, jako vždy tradičně ve znamení show Bratří Cabanů, ta letošní k tomu 60. výročí byla taková napříč dějinami festivalu v Československu a v Česku. Byla to různá hudební čísla s obrazovou složkou za zpěváky a zpívali tam čeští herci a zpěváci, například Jan Třina, Bára Poláková, Ondřej Havelka, Matěj Rupert, Oskar Hess a další. Za nimi byly teda taková obrazová show a variace na písně poválečné, na písně budovatelské, potom variace na uvolněná 60. léta v kinematografii i ve společnosti, popová doba 70. a 80. let, až jsme se dostali před revoluci k divokým 90. nebo k roku 2000 a dál, jak festivalu plynul pod vedením Jiřího Bartošky a Evy Zaoralové. Potom to následoval ještě film Zápas století a to nebylo vybráno náhodou, protože v současné době probíhá mistrovství světa ve fotbale v Americe, tak to byl argentinsko-španělský film. A to byla zvláštní historie jednoho zápasu z roku 1986, kdy hrála Argentina s Anglií a padly tam dvě světové branky Diego Maradony. Jedna, to se vedou spory, zabila rukou. Ano. A druhý taková jakási božský pohyb Diego Maradony směrem na branku, fenomenální gól. A oba se v tom filmu probírají. Ale ten film není jenom čistě o fotbalu, ale je do toho takový i malý politický podklad, válka o Falklandy a vůbec koloniální historie Velké Británie. Připomněla bych pro českého diváka, že film půjde do kin.
2: Já vím, že jeden kolega z BBC si pro tuto příležitost v té době

0: byl to takový dronový orchestr, tak ten byl, do té doby tam ty diváci čekali na tuto zvláštní kulturní nebo zajímavou událost. Ti, kteří to nemohli vidět, budou mít možnost ještě reprízu této dronové show, kde se prý udělalo 9 milionů pohybů. A když jste ptal na ty lidi, tak bylo včera viditelné, že te lidi sjíždějí do toho města, dokonce jsem zaslechla takový dialog, že se malé dítě ptá maminky, mami, kam všichni ty lidi jdou, a maminka říkala, víš, začíná filmový festival.
1: No tak tam byly hvězdy všeho druhu a drony ještě k tomu. A co zajímavého je dnes na programu festivalu?
0: Když jsme se bavili o tom, že je tady hodně lidí, tak dnes se třeba promítá film Čeka Čika, to je první film v soutěžní sekci a už jsem včera viděla, že je vyprodaný. Je to druhý vyprodaný film po filmu Absolvent, právě Dustinem Hoffmanem, ten dnes osobně uvede ten film. Já jsem včera měla i možnost mluvit s režisérem filmu Čeka Čika, Štěpánem Holým, a ten se mi přiznal, že má vlastně hroznou radost, že ten jeho film už je jaksi nedostupný. A potom je dál vyprodaný, když tak, kdyby měl někdo zájem, film se tady bude ještě několikrát promítat v repríze, tak věřím, že se na něj určitě lidé budou mít šanci dostat. Pak je tady třeba vyprodaný film rumunský, který se dneska promítá v hlavním programu, rumunský film Fjord, což je vítěz Kan. A když se ptáš, co je dnes na programu, tak bych třeba mohla i diváky Plusu, pokud jsou tady v Karlových Varech, pozvat na Osobnost Plus se Světlanou Vitovskou, kterou natáčíme dnes v přenosovém voze Rady Žurnálu na Kolonádě, a měli bychom dnes točit Redou Rambou a Ivanem Ostrachovským.
1: No a jenom velmi stručně, máme asi 30 vteřin, jaké jsou tvé filmové typy celkově pro festival?
0: Já bych třeba zůstala u toho dnešního dne, budou zase reprízy, tak třeba další vítězové skány jako film Domovina nebo Zbabělec, a nebo se dnes promítá paralelní soutěžní sekci Proxima, další film, český film 33 kroků.
1: No, řekla jsi to krásně, tak to byl editorka Českého rozhlasu Plus a filmová publicistka Martina Vacková. Tak Martino, užij si ten dnešní den a celý festival. Doufám, že se ještě několikrát v tom průběhu uslyšíme. Přeji ti hezký den, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: No a teď už se pomalu, ale jistě blíží zprávy, bude 7:30.
2: Sedm hodin a 30 minut. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. V Iránu začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce země, Alího Chameneího. Jeho tělo s rakví bude až do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Kom a následně k šíjickým věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mašhad. Chamenejí zemřel při amerických útocích na Teherán už před 4 měsíci. Íránský režim ale jeho pohřeb dlouho odkládal. Nad brněnskou přehradou se dnes rozzáří poslední ze soutěžních ohňostrojů letošní přehlídky Ignis Brunensis. Má název Kivadlo světla a ticha a jeho tvůrci jsou z Finska. Ještě před ohňostrojem od 10 hodin večer budou moct diváci sledovat dronovou show Zrození života za použití 500 světelných dronů. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se utkají s Egyptem, který vyhrál v Dallasu nad Austrálií 2-1 po penaltách. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. Po 17. hodině začne týmovou časovkou cyklistická Tour de France. Nastoupí i tři Češi, Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D5 za Žebrákem a vážná nehoda na D6 u Sokolova. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je neprůjezdná po nehodě za Žebrákem. Na 30. kilometru havarovalo více vozidel. Na místě teď pracují záchranáři a hasiči.
6: Mají tam těžkou techniku, je tam i jeřáb, je tam jedno auto na boku, na svodidlech, 5 autami rozbitých.
5: Sjíždějte na Žebrák na 34. kilometru, objedete to po souběžné silnici 605. Na D6 z Karlových Varů do Chebu se uklízí po vážné nehodě u Sokolova. Na kilometru 132,5 hořelo osobní auto po nárazu do protihlukové stěny. Bylo to zavřené.

0: Ne, teď už s opatrností projedete jedním pruhem. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zpozorněte za Velkou Dobrou. Na 21. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. A u Turnova je teď obousměrně neprůjezdná silnice 35 do Jičína. Na konci Turnova v ulici Na Kamenci spadl na vozovku strom a vzrostlý smrk teď odstraňují hasiči a momentálně neprojedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme skoro jasno nebo polojasno, postupně ale bude od severozápadu oblačnosti přibývat a večer se na severu a právě i severozápadě objeví déšť. Tam také bude chladněji, odpoledne jen kolem 20 stupňů. Jinde ukážou teploměry od 22 do 26 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů Celsia a pocitovou teplotu dnes bude snižovat vítr, který zpočátku bude foukat jen mírně, zesílí ale na čerstvý nárazový, k večeru pak ustane. Pokračujeme meteorolog Pavel Borovička.
3: V noci na neděli klesne teplota na 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty budou mezi 20 a 24 stupni. Na jihu Moravy vystoupí teplota až k 26 stupňům Celsia.
2: Počasí se ale trochu zhorší, zítřek bude se zataženým nebem, na většině území zaprší a ojediněle se mohou objevit i bouřky. Pondělní sváteční den začne se zataženým nebem, na většině území se ještě vyskytnou přehánky nebo občasný déšť a teploty stále mezi 20 a 26 stupni. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: A to 7 hodin 34 minut, u nás je, jak se hezky česky říká, friško, ale ve Spojených státech zažívají vlnu veder, která nás postihla před pár dny. Nakolik to ovlivní oslavy 250. výročí založení Spojených států? Zaměříme se na oslavy v celku, ale třeba i na roli Afroameričanů a Indiánů v nich. Dnes je to přesně rok od velkého blackoutu, který postihl Prahu i další místa v Česku. Co se za ten rok změnilo a jsou na podobné situace lépe připravené sítě, dodavatele i domácnosti. Tomáš Pavlíček vám přeje dobrý poslech.
1: Ranní plus.
4: Jak jsme řekli, Spojené státy slaví své 250. narozeniny opravdu v bombastickém stylu. Součástí programu posledních dní je obrovský státní veletrh na počest všech regionů USA, přelety stíhaček, plavby historických lodí, rekonstrukce bitev a otevření prezidentské knihovny. Slavnosti vyvrcholí ohňostrojem pozdrav Americe právě dnes 4. července v Den nezávislosti. Pod povrchem se ale nálada zdá být poněkud ponurá. Podle výzkumného centra Pew Research Center. Téměř 70% Američanů uvádí, že jsou nespokojeni s tím, jak se věci ve Spojených státech vyvíjejí, zatímco asi 60% uvádí, že nejlepší léta země jsou za nimi. My jsme ve spojení s amerikanistou a komentátorem serveru Téma 21 Jiřím Pondělíčkem. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Proč vlastně ty hlavní oslavy organizují dvě více méně konkurenční skupiny? America 250 a Freedom 250.
5: Je to proto, že kongres zřídil tu první, kterou jste jmenoval America 250, vlastně už v době, nebo ještě v době před nástupem Donalda Trumpa. A Donald Trump, když se vrátil do svého druhého funkčního období, tak se rozhodl, že ty oslavy bude organizovat, nebo že tu hlavní by mělo organizovat exekutiva, a zřídil si vlastně pod ministerstvem pro, oni mají interior, a není to vnitro naše jako policie a takhle, ale dá se říct ministerstvo pro domácí záležitosti, si zřídil právě tu zmiňovanou organizaci Freedom 250, která organizovala třeba i ten turnaj smíšených bojových umění a podobně. Takže vlastně proto je tam ta dvojkolejnost.
4: No a nakolik promítá Donald Trump právě do těch svých oslav prostě svoje politické názory? Protože my jsme teď už slyšeli, že v tom projevu na Mount Rushmore, tak říkal, že identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů, extremistů a že hrozí návrat komunismu, tak tohle všechno se, tyhle jeho názory se prolínají těmi oslavami.
5: Je to tak, Donald Trump z toho prostě dělá politiku, o konec konců vlastně původně to mělo vyvrcholit koncertem ty oslavy a místo něj vlastně bude mít Donald Trump dnes proslov, i když uvidíme, jestli nějakým způsobem ten program ještě nebude upraven kvůli vedru, které už jste zmiňoval, protože pokud vím, tak třeba v Pensylvánii, přímo ve Filadelfii, tak tam údajně oslavy byly zrušeny kvůli tomu velkému vedru a to se očekává i ve Washingtonu DC, takže uvidíme. Ale už jenom to, že prostě místo koncertu tam bude mít Donald Trump proslov a on sám se vlastně netají tím, že to bude vlastně jeho setkání s voliči, tak samozřejmě ukazuje na to, že to výročí politizuje.
4: No podívejme se na některé akce, které třeba připomínají ty původní nebo přistěhovalé obyvatele Spojených států, dříve přehlížené v domě Cedar Hill ve Washingtonu se bude třeba číst slavný projev abolicionisty Frederika Douglase, co je pro otroka den nezávislosti. Jak je to vlastně s postavením téhle menšiny ve Spojených státech dnes?
5: Ono na jednu stranu máte pravdu, že se to v posledních letech více připomíná, na druhou stranu Donald Trump a jeho administrativa proti vlastně tady tomu dost brojí. I to je vlastně součást toho radikalismu, o kterém on mluvil. On říká, že Amerika se nemá za co omlouvat, že se Američané nemají stydět a že vlastně tady to jsou levicové výmysly, které mají jenom vlastně lidi naučit nenávidět Ameriku. Takže za Donalda Trumpa je tam zjevný odklon od tady toho, ale samozřejmě jsou to věci, které by se měly připomínat, protože ten den nezávislosti samozřejmě nebyl nezávislostí pro všechny. To prohlášení, že všichni, a v tom původním textu je samozřejmě muži, dnes to chápeme jako lidé, ale že všichni jsme si, že všichni jsme byli stvořeni sobě rovni, tak se tehdy prostě na Afroameričany a na ženy, na právě třeba původní obyvatele nestahovalo. Takže to je také potřeba připomínat. Amerika jako každá země má prostě a měla svoje chyby. Ta krása její, bych řekl, že se s nimi vždycky snažila nějakým způsobem bojovat a zlepšovat sama sebe, nikoli to, že se to přehlíželo.
4: No právě současně výstavy pořádané k výročí americké nezávislosti ukazují utrpení původních obyvatel, ale také způsoby, jak si dokázali uchovat vlastní identitu. Čili uměli ty indiánské národy navzdory historickým křivdám přežít a posílit své postavení?
5: No tak přežít se jim podařilo, byť samozřejmě byli vytlačeni do těch rezervací. Dodnes samozřejmě se potýkají s problémy, které z toho plynou, ty všechny sociální problémy, které si dovedete představit, ať už je to zneužívání drog, ať už je to dostupnost zdravotní péče a podobně, tak v těch rezervacích prostě bývají hojnější, četnější. Nedá se tedy říct, že by na tom byli úplně stejně jako to většinové obyvatelstvo, ale jim se podařilo tu svoji kulturu udržet, byť samozřejmě se nedá vyhnout tomu, že byli ovlivněni i kulturou těch příchozích Evropanů.
4: A když to celé shrnu, řekl byste, že navzdory mnoha problémům jsou Američané pořád na svojí zemi hrdí, protože slyšíme reportáže o tom, že domy jsou přece jen vyzdobené těmi červeno-bílo-modrými vlajkami, vstupenky na ohňostroje jsou vyprodané i na ty akce, tak ukazuje to, že přece jenom ještě stále tam ten duch Ameriky a touha po tom americkém snu přetrvává?
5: Já věřím, že ano, byť samozřejmě Amerika prochází náročným obdobím a konec konců i spory o to, jak vykládat tu svoji minulost, ale přesto, když se podívám, než to srovnáme nejenom třeba s Českou republikou, ale obecně bych řekl možná třeba zeměmi našimi sousedy, tak ten patriotismus vlastenectví v Americe je výrazně silnější a to nejenom v době těch oslav. Je normální, že lidé třeba mají před domem vlajku a podobně a to vidíme samozřejmě i v těch oslavách. To, že to oslabuje oproti tomu, jak silný byl ten pocit třeba před 50 lety je fakt, ale zároveň pořád bych řekl, že z pohledu třeba středoevropana, tak je to pořád velice silný patriotismus, který my úplně jaksi osvojený nemáme.
4: Tak tolik amerikanista a komentátor serveru Téma 21 Jiří Pondělíček. Děkuji vám za rozhovor. Naslyšenou.
5: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
4: No a teď je tady se mnou znova ve studiu editorka dnešního vysílání Kateřina Svátková. Tentokrát vyměníme domácí tisk za zahraniční. Takže Katko, máš slovo?
6: Dobré ráno. Německý kancléř Friedrich Merz odmítl kritiku amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého Německo stále nevydává na obranu dostatek peněz. Píše o tom web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle. Merz na setkání s představiteli pobaltských zemí zdůraznil, že Německo během 4 let zdvojnásobí svůj obranný rozpočet. Podle něj jde o největší posílení obrany schopnosti v historii země a Berlín se za své úsilí nemusí před nikým omlouvat.
4: Donald Trump znovu prohlásil, že obranné výdaje členských států NATO nejsou vůči Spojeným státům spravedlivé. Tvrdí také, že Německo v letech 2014 až 2025 vydávalo na obranu výrazně méně než Spojené státy i řada dalších spojenců. Merz chce německé výdaje obhajovat také na nadcházejícím summitu NATO v Turecku, kde budou spojenci jednat o dalším posilování obrany.
6: Na tiskové konferenci vystoupil také litevský prezident Gitanas Nauseda, který oznámil návrh na zrušení ústavního zákazu rozmístění jaderných zbraní v Litvě. Podle něj by se země měla zapojit do západního systému jaderného odstrašení vůči Rusku. Merz litevský krok označil za projev připravenosti bránit vlastní území i celou alianci, dodává Deutsche Welle.
4: Teď se podíváme na stránky francouzského listu Le Monde. Ve Francii zemřelo během vlny veder o 30% lidí víc, než je běžné. Francouzská agentura pro veřejné zdraví oznámila, že během vrcholu červnové vlny veder zemřelo ve Francii podle předběžných údajů o 2025 lidí více než v předchozím týdnu. Údaje se týkají období od 22. do 28. června a představují nárůst úmrtnosti téměř o 30%.
6: Nejvíce byli zasaženi lidé starší 65 let, kteří tvoří přibližně 85% všech těchto úmrtí. Zvýšená úmrtnost se ale projevila i u lidí mnohem mladších. Vlna veder zasáhla všechny francouzské regiony a téměř třetina všech nadměrných úmrtí připadá na oblast Paříže, kde byl nárůst obzvlášť výrazný.
4: Nejrychleji vzrostl počet lidí, kteří zemřeli doma. Oproti předchozímu týdnu se jejich počet téměř zdvojnásobil. Zvýšený počet úmrtí zaznamenaly také domovy pro seniory, nemocnice a soukromé kliniky. Jak dodává francouzské úřady upozorňují, že zveřejněné statistiky jsou pouze předběžné a skutečný dopad mimořádné vlny veder bude podle očekávání ještě vyšší. No tak s tímhle konstatováním se můžeme rozloučit se zahraničním tiskem a pro tuhle chvíli i s editorkou Kateřinou Svátkou. Děkuji, naslyšenou.
6: Díky, hezký den.
4: No ale podíváme se na to, co sledujeme za události. Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na své půdě. Řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti Spojených států. V Tehránu dnes oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alím Chameneim, jehož zabili americko-izraelské útoky na Tehrán 28. února. A v Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. V zaplněném velkém sálu hotelu Thermal ho zahájili výkonný ředitel Krištof Mucha a umělecký ředitel Karel Och. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl 1 000 000 odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako v loni neopakovala.
7: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
8: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
9: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu Fignerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
10: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahů a řešit.
8: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi 1 000 000 odběratelů, kromě domácnosti. Zasáhlo průmyslové podniky.
11: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
8: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
12: Dáváme jenom co můžeme, co se týče pití. Zákosku s maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkujeme a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
8: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Tou první byl pád kabelu vysokého napětí kvůli špatné opravě střívejška. Téměř současně kvůli technické závadě vypadl blok 6 uhelné elektrárny Ledvice. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
13: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě. Protiopatření v podobě ručního snížení odběru nebo zvýšení výroby nebyla v potřebném čase možná.
8: Expertní skupina proto doporučila například zpřísnit kontrolu kvality prací na síti. Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
14: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
8: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu, to znamená stavbu nových rozvoden nebo posílení drátů vysokého napětí. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech. Například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha Sever.
14: Nárůst potřeby elektřiny spojený s rozvojem administrativních budov i rezidenčního bydlení v pražském regionu vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
8: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.
4: A více teď k tématu s energetickým expertem a ředitelem Asociace nezávislých dodavatelů energie Jiřím Gavorem. Dobré ráno.
15: Hezké ráno vám i posluchačům.
4: Tak ty příčiny, jak jsme slyšeli, toho loňského blackoutu známe, spadlý kabel, pokles výroby, přetížení sítě. Myslíte si, že se podobná situace může opakovat, nebo jsou na to ČEPS a dodavatelé lépe připraveni? Přesvědčilo vás to, co teď říkali zástupci ČEPSu?
15: Tak já doufám, že jsou opravdu lépe připraveni. Každá taková mimořádná událost má svůj přínos, aspoň v tom, že přináší určité zkušenosti a náměty pro zlepšení. Nicméně zaručit 100% spolehlivost ústavy vlastně nedokáže nikdo na světě. Bylo by to mimořádně nákladné a v podstatě vždycky se může najít opravdu mimořádná souhra nešťastných okolností, kterou těžko můžeme předvídat a těžko se proti ní 100% bránit. Takže musíme se připravit, že takové, doufejme, že spíš krátké výpadky, rozsáhlé blackouty mohou nastat a proto je důležité s tím počítat a připravit se na to.
4: A co se za ten rok z hlediska provozovatelů sítí a distributorů změnilo?
15: Něco bylo zmíněno i v předchozí reportáži, to znamená mimořádné kontroly. A samozřejmě ty opatření, které přinesly revize a vlastně analýzy jak domácích, tak mezinárodních expertů, tam bylo těch námětů na zlepšení vlastně celkově 9. A některé z nich vlastně byly i takového charakteru, že všechno při té poslední poruše loňské bylo vlastně technicky v pořádku, těžko z toho někoho vinit, ale přece jenom například frekvenční napěťové kontroly byly možná nastaveny příliš přísně, takže došlo k tomu výpadku možná předčasně. I dispečeři v ČEPSu určitě budou trošinku lépe vlastně třeba k trénování na určitý takový souběh událostí, kdy se rozhoduje ze dvou vlastně špatných možností. Při tom loňském výpadku opravdu dispečeři ČEPSu byli postaveni před velice obtížnou volbou. Vlastně ten totální už blackout nastal, když oni manuálně odpojili vedení, které napájí zhruba je to směr Příbram Praha, kde hrozilo opravdu přetížení, už to bylo na 140% výkonu. A samozřejmě naskytla se otázka, kdyby ještě trošinku počkali, kdyby třeba dopustili, že tam vyleze na 150%, to lano by to vydrželo, tak by se třeba nic tak nestalo. Ale na druhé straně nikdo to 100% nemůže zaručit a v takových situacích opravdu je těžké rozhodnout.
4: No a když jste říkal, že na takové blackouty se přece jenom budeme muset připravit, že dříve nebo později může být nějaká souhra takových okolností, tak jsou poučené české domácnosti a firmy jsou na to lépe připravené, protože třeba podle dat cenového srovnávače Heuroka.cz vzrostly oproti loňsku o čtvrtinu prodeje elektrocentrál, ale pořád to jsou jenom jednotky tisíc.
15: No tak ano, já bych řekl, že české domácnosti, obecně odběratele, jsou lépe informováni. Tak konec konců i díky vám jako o tomto českém blackoutu, a říkám v uvozovkách, to nebyl ještě plnohodnotný blackout, to by asi ještě bylo větší, muselo být rozsáhlejší území a zasaženo větší počet obyvatel, ale samozřejmě ten, kdo je bez proudu, ten to cítí vždycky stejně, hrozně nepříjemná situace. Takže informování lépe jsme, víme, co se i stalo u nás, co se stává v zahraničích. Mezi tím rokem konec konců došlo k řadě menších, ale podobných událostí v zahraničí. Naposledy ve Francii v důsledku vlny veder několik desítek tisíc domácností zase bez proudu. Takže informovanost se zlepšila, ale bohužel já se obávám, že my jako odběratele jsme vždycky z podstaty věci trošinku lehkomyslní a vždycky spoléháme na to, že to dobře dopadne, takže bych se vůbec nedivil, kdyby většina z nás v podstatě žila úplně stejně a nepřijala žádné dodatečná opatření.
4: No tak my máme nějakou doma baterii, elektrobaterii, máme ty baterky také, jaksi rádio, takže my jsme doma celkem jakž tak připraveni. Tak třeba to udělají i ostatní. Tak tolik Jiří Gavor, ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií. Já vám děkuji za analýzu a přeji hezký den.
15: Hezký den a nashledanou.
1: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
4: No a teď nás posloucháte necelých 6 minut před 8 hodinou. Figury, figurky a žhavý zvuk, takovým titulkem opatřil svůj komentář událostí uplynulého týdne komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc.
16: Vedra vygradovala až k absolutnímu teplotnímu rekordu, jak dopředu varovali meteorologové, kteří pak v neděli vůbec poprvé u nás naměřili bez jedné desetiny 42 stupňů Celsia. Dosavadní nejvyšší zápis roku 2012 byl o více než stupeň nižší. A extrémy pokračovaly i v jiných podobách. Na Prachaticku padaly 10-centimetrové kroupy, na Vlašsku jen o něco menší ve velikosti pingpongových míčků, vlaky stály, citlivější povahy z vedra kolabovaly. Škoda, že si klimatická změna zatím nevšimla, že ji u nás motoristický ministr Macinka zrušil. A abych nezapomněl, hygienici zase varují, že se u nás stále masivněji šíří svrap. A dále eskaluje i spor mezi prezidentem republiky a vládou. Babišův kabinet sice Petra Pavla na summit NATO v Ankaře po předběžném rozhodnutí ústavního soudu akreditoval, i nadále se však hlavu státu snažil od účasti odradit a co nejvíce jí cestu znepříjemnit. V poslanecké sněmovně pak vládní většina prohlasovala změnu zákona, kterou odebírá hlavě státu pravomoc jmenovat či odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích a tuto pravomoc převádí na ministra zahraničí. Ústavní soud bude mít zase co dělat, STAN už chystá žalobu. Při interpelacích pak předseda vlády Babiš prezidenta ostře napadl, obvinil ho, že svou účastí na summitu poškodí Českou republiku, jelikož ho tam vláda nechce. Koaliční představitelé opakovaně tvrdí, že jejich politiku musí na summitu hájit vláda sama, protože prezident má jiný názor. Není ovšem zcela jasné, co tím myslí. Ve vládním mandátu pro summit je psáno, že Česko hodlá podpořit pomoc Ukrajině a že počítá i s tím, že do roku 2035 splní spojenecký závazek vůči Alianci vydávat 3,5% HDP v přímých nákladech na obranu. S tím prezident nemá problém. Naopak za toho za svou stranu odmítl šéf vládní SPD a předseda poslanecké sněmovny Okamura. A ještě perlička. Premiér Babiš napadl prezidenta, že podle něho si vykládá ústavu po svém. No, ústavní soud alespoň předběžně dal ve sporu o summit za pravdu prezidentovi a v dalším sporu o nejmenování tváře motoristů Turka ministrem, premiérem připomenutý, se na soud vládní představitelé ani radši nechtěli obracet, přestože je k tomu prezident vyzýval. Ne vždy ale čelní představitelé vládní koalice měli na prezidentské pravomoci svůj současný názor. Jak připomenul šéf opoziční TOP 09 Havel, takový šéf vládní SPD Okamura například při poslední volbě hlavy státu tvrdil, že ústava dává prezidentovi jasně a bez jakýchkoliv dalších podmínek pravomoc odvolat vládu a že to potvrzují i ústavní právníci. Což se dá stále dohledat na stránkách SPD. Tehdy Okamura tímto stanoviskem podporoval prezidentského kandidáta své strany Baštu, který tvrdil, že když bude zvolen, okamžitě odvolá Fialovu vládu. Jinou názory některých politiků jsou opravdu pouze od toho, aby se měnily, podle toho, co se zrovna hodí. Mimochodem, podle posledního průzkumu agentury STEM důvěřuje prezidentovi 56% lidí, senátu 43%, sněmovně 35% a vládě necelá třetina. Důvěru ale nemá ani opozice. Podle současných preferencí by i nyní volby drtivě ovládlo hnutí ANO, jen by další téměř desetina lidí k volbám vůbec nešla. Zatímco se vleče pokleslá telenovela české politické scény, v Karlových Varech začal jubilejní 60. ročník tamního mezinárodního filmového festivalu. Ani na výsostně kulturní akci, ale nelze aktérům oné telenovely zcela uniknout. Na mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici motoristického ministra kultury Klempíře vypískalo publikum. Podle Klempíře svůj názor vyjádřilo ovlivněné alkoholem, vedrem a vzejetí buranství z prostoty a zášti. Další den o přestávce soutěže verbířů hodlal do napjaté atmosféry vystoupit s promluvou i motoristický šéf, vicepremiér Macinka, ale publikum ho pískotem, bučením a výkřiky vypadně nepustilo pořádně ke slovu, za což se dozvědělo, že festival je spolitizovaný, jako nebyl ani za bolševika. Třetí motoristický ministr Šťastný pak na sociální síti radil, aby Strážnický festival přišel o dotace, což posléze popřel a označil za dezinformaci, protože on prý věděl, že festival s dotací nežije a že to prý byla jen řečnická figura. Nevyzpytatelné jsou zákruty mysli a zvláště politického vyjadřování. Klidné svátky nejlépe s kvalitní kulturou přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
1: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
17: Je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
18: Policisté a hasiči by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. V německém Erfurtu začíná celostátní sjezd krajně pravicové strany AfD. Policie je v pohotovosti. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do 8. finále Wimbledonu. V dalším kole si zahrají proti sobě. Po nehodě je opět průjezdná dálnice D5 z Plzně do Prahy na 30. kilometru a bude slunečno během dne, přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
18: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. Každý rok by měl stoupnout o 5%. Opozice i odbory ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
19: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
20: Každý počátek roku, to znamená 2027-2028, vždy dojde k navýšení.
19: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
21: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
19: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
18: Policie v německém Erfurtu je v pohotovosti. Na tamním výstavišti dnes začne celostátní sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Do města míří taky na 50 tisíc jejich odpůrců.
22: Alles gut. Kann man alles machen, wenn
23: sociálně demokratický ministr vnitra v Durensku Georg Mayer řekl středu německému rozhlasu, že všechny formy protestu jsou v pořádku, ale nesmí docházet k porušování zákona a násilí. Policie už včera kontrolovala na příjezdu do města zejména autobusy. Dnes dopravní situaci zkomplikuje taky to, že v Durensku je první den letních prázdnin a hodně lidí se vydává na cesty. AfD se v Erfurtu sejde na výstavišti, kde už včera demonstrovali proti sjezdu desítky lidí. Strana před podzimními volbami nechystá změny v čele, ale na nižších úrovních vedení se mohou projevit boje o moc. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
18: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
24: Měli bychom na klíštěta myslet, i když se jdeme projít se psem do parku a zvlášť právě v těch městech, protože tam klíštěta podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíštěta mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
18: Podle dat Státního zdravotního ústavu letos ve srovnání s loňskem stoupl počet případů boreliozy na 4x. Je to ale i kvůli novému systému hlášení od lékařů. Reálný nárůst je podle ústavu mírný.
25: Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa díky výhře v Miami 3-2 po prodloužení nad Kapverdami. V osmifinále je čeká Egypt, který po remíze 1-1 v Dallasu vyřadil na penalty Austrálii a Kolumbie přehrála v Kansasu Ghanu 1-0. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Muchová vyhrála 6-2 a 7-6 nad Savankevovou z Thajska. Krejčíková zvítězila nad Nikolou Bartuňkovou 6-2 a 7-5. V posledním setu vedla Krejčíková 5-2 a 40-15, ale dokončit zápas pro ní bylo složité.
26: Myslím si, že v takových zápasech vlastně je to jako docela prostě normální, že ten konec není jako vždycky prostě jednoduchý a na jednu bránu. Jako už hrajeme na tak vysoké úrovni, že vám to tam jako nikdo nedá na zlatým podnose. Přišla tam zápletka, myslím si, že ona už neměla pak jakoby co ztratit, takže do toho ještě víc přiriskovala. Povedlo se jí to, bylo to 5-5, no a pak se zase začalo hrát znova, no.
27: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
28: Otevřená D5 u Žebráků a omezení na D1 před Brnem. Dálnice D5 z Plzně do Prahy je po nehodě za Žebrákem opět průjezdná. Na 30. kilometru ještě řeší hromadnou nehodu více aut. Dálnice byla hodinu asi zcela uzavřená. Teď už se ale dá projet pravým pruhem a kolona z kilometru 34 se dává postupně do pohybu. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně u Sokolova. Na kilometru 132,5 ještě dořešují nehodu osobního auta do protihlukové stěny. Projíždí se jedním pruhem a to zcela plynule. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškovy a Ostravy čekejte zdržení u sjezdu na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Projíždí se tak pouze levým a kolona z kilometru 211 je asi na 10 minut. A dálnice D2 je na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy opět otevřená. Po noční uzavírce kvůli opravám se dá z D2 na D1 směrem na Prahu opět najet a dá se dojet po D2 i směrem do Brna do Hněvkovského ulice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
27: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
18: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
27: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: A teď máme 8 hodin a 6 minut. Já jsem Tomáš Pavlíček a budu vás provázet další části ranního plusu. Co uslyšíte? Zatímco Američané slaví den nezávislosti, íránský režim uspořádal velkolepý pohřeb svého Američany a Izraelci zabitého vůdce Ajatoláha Alího Chameneího. Je to vzdorovitý vzkaz Washingtonu. Česká vláda slibovala, že nástupní platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních složek zvýší na 50 tisíc korun měsíčně. Dočkají se už v dohledné době a dostanou více peněz i už stávající příslušníci bezpečnostních sborů. A na dnešek je také plánované referendum na Slovensko o zrušení doživotní premiérské renty a o obnovení elitních složek prokuratury a policie. Proč ho prezident Pellegrini vypsal zrovna na tohle datum a jaké jsou šance na úspěch? Řekne nám to také něco o síle koalice a opozice. Přeji vám dobrý poslech.
0: Ranní plus.
4: Ještě za tmy se v íránském Tehránu podle tamních státních médií otevřela velká mešita, ve které je vystavená rakev bývalého íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Ten byl zabitý při americko-izraelských útocích, kterými na konci února začaly válku proti Íránu. Íránský režim očekává, že na odložený pohřeb přijdou miliony lidí. Víc k tomu teď řekneme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
4: Co se teď kolem velké mešity v Tehránu děje?
2: Tak z iránské metropole přicházejí fotky davu tisíců lidí, kteří se chtějí s Chameneím rozloučit. Většinou jsou oblečení v černém a třeba web katarské televize Al Jazeera poznamenává, že mnoho těch truchlících má červené vlajky s nápisem mučedník, které jsou obvykle spojované s požadavky na pomstu. A zpravodajská agentura AFP taky z místa popisuje, že ten dav skanduje i hesla volající po pomstě. Ve velké mešitě je podle těch záběrů vystavená rakev jak s tělem Chameneího, ale taky rakev s pozůstatky několika členů rodiny, včetně zhruba roční vnučky, kteří byli zabití společně s Chameneím při tom útoku 28. února. Všechny rakve jsou zakryté iránskou vlajkou. Včera do Tehránu přijelo už na neveřejnou část rozloučení taky několik zahraničních delegací. Média píší například o představitelích Číny, Indie nebo Pákistánu. Nikdo z evropských zástupců pozvaný nebyl ani nedorazil a podle záběru iránské státní televize byl při tom neveřejném rozloučení vzácně na místě vidět i vrchní velitel iránských islámských revolučních gard Ahmad Vahádí, který tedy stál za krvavým potlačením těch protestů Iránců na přelomu loňského a letošního roku.
4: No tak to opravdu vypadá jako vzkaz Spojeným státům. A na která místa rakev z pozůstatky dál poputuje?
2: To rozloučení v Tehránu, které, kdyby ta mešita měla být tedy otevřená 24 hodin denně, potrvá až do pondělí, kdy je naplánovaný 10-kilometrový průvod centrem Tehránu k náměstí Azady. A to je tedy místo revoluce v roce 1979, která vedla k nastolení současného islámského režimu, Islámské republiky. Chameneí ji tedy vedl po smrti prvního Ajatolláha Chameneího, který zemřel v roce 1989. To znamená, že Chameneí byl v čele země téměř 37 let a potom v současnosti ho nahradil jeho syn Mojtába Chameneí a zahraniční, ale média píše o tom a příště se přiklání k tomu, že on se na veřejnosti během toho pohřbu neukáže. Při americko-izraelských útocích měl být zraněný a o tom jeho stavu je více spekulací než nějakých ověřených informací. Rakev s tělem jeho otce bude po té tehránské části putovat po šítských poutních městech. Nejdřív zamíří do svatého města Komu v Iránu, nedaleko Tehránu, ale pak taky do sousedního Iráku, a to na žádost tamní vlády. Vystavená bude ve dvou městech Nadžaf a Karbala. No a nakonec bude bývalý iránský duchovní vůdce příští čtvrtek pohřbený v iránském Mašhadu. Tam se narodil. A je tam taky svatyně imáma Rezy, tedy mauzolum 8. imáma šíjického islámu, což je nejvýznamnější poutní místo v Iránu.
4: No, Irán a Spojené státy, jak víme, se zatím nedomluvili na trvalejším urovnání konfliktu. Mohl by znovu eskalovat i v průběhu těch pohřebních dnů?
2: Tak americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy dali Iránu týden volna na pohřeb zesnulého iránského nejvyššího vůdce, ale to napětí zůstává poměrně vysoké, píšou o tom taky americká média. Americká armáda má podle televize CNN na Blízkém východě druhou jednotku námořní pěchoty, která obvykle čítá víc než 2000 mariňáků. Iránský armádní generál tedy varoval Spojené státy a taky Izrael před zahájením útoku i během toho průvodu v Tehránu. Vzdušný prostor nad Tehránem byl už včera uzavřený a v pondělí, kde se očekává asi největší účast a taky ten velký průvod, aby ten vzdušný prostor měl být uzavřený úplně. No a britský list Guardian k tomu dodává, upozorňuje, že před několika dny izraelský ministr obrany Izrael Katz pohrozil smrtí současnému nejvyššímu iránskému vůdci Mojtábu Chameneímu.
4: Tak tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Děkuji, Jano, naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
4: Díváme se na hodiny, teď je 8 hodin a téměř 12 minut, asi bez 10 vteřin. Posloucháte Ranní plus. 50 tisíc korun měsíčně, tak takový má být nástupní plat nových policistů, hasičů a dalších příslušníků bezpečnostních sborů. I to byl jeden z předvolebních slibů současné vlády. A dočkat by se měli, ale až od roku 2029. Podle odborářů je to pozdě. O plnění vládních slibů a programovém prohlášení kabinetu řekne víc Anna Millerová z Doma redakce. Dobrý den.
0: Dobré ráno.
4: Jak se tedy budou nástupní platy v bezpečnostních složkách navyšovat?
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO mluví o tom, že každoročně by měly stoupat o zhruba 5%, a to až na finálních 50 tisíc hrubého měsíčně pro nováčky. Zapomínat ale nechce ani už na sloužící policisty nebo hasiče a další složky.
3: Zároveň dojde i k navýšení stávajících policistů, kdy se jim ty jednotlivé tarifní třídy budou, řekněme, takto proporcionálně navyšovat.
0: Ministerstvo vnitra taky plánuje změnit systém náboru nových lidí. Aleš Lehký z Unie bezpečnostních složek nicméně upozorňuje, že tempo zvyšování platů je pomalé.
5: V současné době se základním vzděláním dostanete u armády 48 hrubého plus a u policie nebo u bezpečnostních složek obecně musíte splnit docela náročné výběrové řízení, musíte mít to středoškolské vzdělání a tu hrubou mzdu takovou nemáte. A nedokážu si představit, jak teda chceme tu armádu srovnat.
0: S ministrem vnitra ale dál odboráři vyjednávají. Klíčové podle nich bude letošní září, kdy bude zveřejněný návrh státního rozpočtu na příští rok.
4: No právě o rozevírání nůžek mezi armádou a ostatními bezpečnostními složkami mluvila už bývalá vláda. Shodne se současný i bývalý kabinet na řešení, jak tomu zabránit?
0: Ano, shodné. Právě bývalá vláda krátce před volbami do poslanecké sněmovny rozhodla jak o navýšení platů vojáků, tak ale i příslušných vnitřních bezpečnostních složek. Na konci roku 2024 totiž začaly taky protesty policistů, hasičů, ale i příslušníků vězeňské služby a dalších. Kabinet pak přišel s plánem na postupné navyšování výdělků. A ten prý jen současná vláda podle bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN převzala.
6: Ten příslib, alespoň verbálně před volbami, byl takový, že těch 50 tisíc nástupního platu pro začínající policisty a hasiče přijde neprodleně. Pokud se bavíme o roku 2029, tím pan ministr Metnar říká, že dodržuje střednědobý plán schválený naší vládou.
0: Člen sněmovního výboru pro obranu Ivan Bartoš z Pirátů ale mluví o tom, že porovnávat například policisty a vojáky úplně nejde.
7: Práce policisty třeba státního, vy často pracujete v místě, kde bydlíte, máte nějak nastavený systém výsluh, oproti tomu jste-li vojákem z povolání, tak naprostá většina tráví tu pracovní dobu mimo místo, kde vlastně má třeba rodinu.
0: Zároveň ale konkrétně policisté nebo hasiči často předcházeli kvůli atraktivnějším podmínkám právě do armády. Odboráři se o tom zmiňovali právě při protestech před 2 lety.
4: A bylo jim celkem jedno, že mají tedy pracoviště někde jinde než bydliště. No ale podobný slib obsahuje programové prohlášení v kapitole, která se týká Ministerstva spravedlnosti. Přesněji možných zaměstnanců vězeňské služby. Ladí ministři ten postup společně?
0: Ano, ladí. Oba rezorty na systému navyšování výdělku pracují společně. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce za ANO už některé věznice plní ten nástupní plat ve výši 50 000 tisíc korun. Je to ale po připočtení zvláštních a stabilizačních příplatků.
8: V 6 z 34 věznic se nám daří naplnit ten cíl. Po absolvování čtyřměsíčního kurzu základní odborné přípravy v Akademii vězeňské služby ti noví příslušníci začínají na příjmu 50 tisíc korun.
0: Samozřejmostí i v dalších 80% věznic to má být do konce volebního období, tedy taky do podzimu roku 2029.
4: Tak to byla Anna Millerová z domácí redakce. Díky naslyšenou.
0: Díky naslyšenou.
4: A teď si povíme ve čtvrt na 9:01, jaké jsou důležité události, které sledujeme. Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extrémistů na své půdě, řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti Spojených států. Poté, co Irán odmítl mezinárodní námořní misi v Hormuzském průlivu, Francie a Spojené království spolupracují s Ománem na zajištění bezpečné plavby v této vodní cestě. A herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Slováci dnes mohou v referendu rozhodnout, jestli souhlasí se zrušením doživotní renty a také jestli se mají nebo nemají obnovit elitní složky policie a prokuratury. Referendum musel prezident Peter Pellegrini vypsat na základě petice, kterou podpořilo přes 380 tisíc Slováků. Jaké jsou odhady výsledku lidového hlasování, to probereme se zástupcem šéfredaktora slovenského deníku SME Jakubem Filem. Dobrý den.
9: Dobré ráno, dobrý den.
4: Tak očekává se, že si najde na účast v referendu dost lidí čas takhle na začátku prázdnin a ve dnech Mariánské poutě do Levoče, které se každoročně účastní 100 tisíce věřících?
9: No, tá pravdepodobnosť je veľmi malá. Ona v skutočnosti bola malá už aj v momente, keď demokrati, teda politická strana, ktorá zozbierala tú petíciu, začala zbierať podpisy, pretože na Slovensku na to by referendum bolo úspešné treba aspoň 50% účasť všetkých voličov. A to sa v histórii stalo iba raz pri referende do vstupu do Európskej únie. Takže predpoklad, že by toto referendum bolo úspešné, je prakticky nulová. Ten odhad sa pohybuje účasti a sa pohybuje niekde okolo 20-30%. 50% maximálně.
4: A myslíte si, že to byl záměr, že právě vypsal to referendum prezident na tento den, kdy je spousta konkurenčních akcí a kdy tedy je méně pravděpodobné, že ti lidé přijdou?
9: Áno, určite. Tak bol to jeden zo zámerov. On samozrejme argumentoval, že mu to inak nedovolovali lehoty ústavné na vyhlásenie toho referenda. Samozrejme mohol to referendum vyhlásiť o týždeň skôr. Ale tam ide samozrejme aj o nejaký ako keby koalično-opozičný politický boj. Prezident je zišiel z tábora súčasnej vládnej koalície, bol to súpotník Roberta Fica, takže nemá žiaden dôvod ako keby napomáhať úspešnosti toho referenda. A to je trochu aj tým prejavom. Referendum sa na Slovensku stalo takým nástrojom politického boja a trošku sa devalvuje jeho hodnota vo vzťahu k riešeniu nejakých reálnych závažných politických otázok na Slovensku.
4: No, ta původní petice obsahovala i otázku na předčasné volby. Proč se tam nakonec neobjevila?
9: No, to je presne ten sporný bod, pretože referendum o predčasných voľbách v minulosti pravidelne organizuje alebo organizovala vždy opozícia, kdokoľvek bol pri moci, takže keď bol v opozícii Smer, tak pravidelne organizoval petície s cieľom vyvolať referendum o predčasných voľbách. Až kým prezidentka Zuzana Čaputová sa neobrátila s týmto problémom na ústavný súd a ten veľmi jednoznačne povedal, že tak ako je dnes napísaná slovenská ústava, tak ňou nie je možné formou referenda skrátiť volebné obdobie. To môže spraviť iba parlament. Demokrati sa pokúsili tú otázku napísať tak, že vyzývajú parlament, aby si skrátil to volebné obdobie, ale aj ústavní právnici, väčšina z nich sa zhoduje na tom, že to nie je možné. Že najprv by bolo potrebné zmeniť ústavu tak, aby bolo možné referendum skracovať volebné obdobie, ale to sa zatiaľ neudialo.
4: A co se týče těch otázek, které skutečně jsou ve hře, tak když se mluví o zrušení doživotní renty nebo o obnovení elitních složek policie a prokuratury, proč právě tyhle otázky zvolili ti organizátoři petice Demokraté? Je to téma nebo jsou to témata, která Slováky zajímají?
9: Samozrejme zaujímajú voličov opozície, lebo budia veľkú časť emócie, tak keď prišlo k schváleniu doživotnej renty pre premiéra Fica, tak to bolo vnímané s veľkou nevôľou u opozičných voličov. Tak sú to také ako keby háčiky na to, aby tých ľudí dostali či už v minulosti k tej petícii, alebo teraz k tomu referendu. Hej. Len si zoberme, že napríklad referendum stojí 12 miliónov eur, aj keby sme zrátali celú doživotnú rentu pre premiéra Fica, tak sa nedostaneme ani na zlomok tejto sumy. Hej, napríklad takto len na upozornenie. A samozrejme, obnovenie elitných útvarov NAKA je veľmi, veľmi veľkou témou na Slovensku, pretože tie elitné policajné útvary doslova rozprášila súčasná vládna koalícia pod vedením Roberta Fica, pretože vyšetrovala trestné činy práve predstaviteľov Smeru. Ale viete, že ide o jeden z policajných útvarov, ktorý bol mimoriadne dôležitý, ale akákoľvek budúca vláda môže podobný útvar opäť vytvoriť. Hej. Takže referendum na Slovensku nie je zvyčajne využívané na riešenie bežných takýchto prevádzkových politických otázok a tým pádom sa využíva skôr na taký ako keby politicko-opozično-koaličný boj.
4: No právě když mluvíte o tom boji opozice a koalice, tak když to iniciovali demokraté, tak měli u toho podporu dalších opozičních stran?
9: Práve že ani nie. Zvyšné opozičné strany sa k tomu postavili tak pomerne zdržanlivo, ako boli skôr také, že nebudeme vám v tom brániť, ale nejak veľmi aktívne nepodporovali demokratov pri tom zbieraní podpisov. Akonáhle sa to demokratom podarilo zozbierať, čo inak samo o sebe je veľký úspech, to treba sa oceniť v kontexte slovenskej politiky, že zozbierali 380 podpisov, tak veľké opozičné strany povedali, že vyzvali svojich voličov, áno, zúčastnite sa referenda, ale ani neviedli nejakú aktívnu kampaň voči tomu, ani spolu nejak nevystupovali.
4: To znamená, že to rozhodně nelze brát jako předzvěst nějaké budoucí spolupráce, čili v jakém stavu, v jaké kondici je dnes slovenská opozice?
9: No, slovenská opozícia je stále pomerne neroztrieštená. Tá situácia je podobná ako dnes u vás, súčasná opozícia, ale s tým rozdielom, že Progresívne Slovensko je dnes najsilnejšou politickou stranou, čo sa týka preferencií, a preto má taký zjednocujúci potenciál. Progresívne Slovensko aj povedalo svojim voličom, že áno, choďte k tomuto referendu, a prebieha veľmi intenzívna komunikácia o budúcej spolupráci práve so Stranou demokrati, ktoré to referendum iniciovali. Takže hoci opozícia je roztrieštená, tak nejaké signály spolupráce do budúcna, do tých budúcoročných volieb tam sú, ale to referendum v tom nehrá nejakú zásadnú rolu v súčasnosti.
4: Uvádí Jakub Filo, zástupce šéfredaktora slovenského deníku SME. Díky za čas věnovaný Rannímu plusu. Naslyšenou.
9: Do počutia.
4: A teď je přesný čas 8 hodin 24,5 minuty. Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva, jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Řeč je o robotických autech, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho, jen kamery, senzory a software. Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svou první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela i naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová, když zavítala do Phoenixu v Arizoně.
1: Zahlídla jsem tady po městě několik Waymo aut. To jsou ta auta bílá, která jezdí bez řidiče, a rozhodla jsem se to vyzkoušet.
10: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
1: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. Říká, že jí to změnilo život. S autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
10: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat výško.
1: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci, spojila jsem ji se svojí kartou, má to můj profil a napsalo mi to, že mě může Waymo vyzvednout před restaurací za 12 minut. Cesta bude trvat
11: 13 minut a stála 25 dolarů. Ty už jsem musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká, protože už jsem jela v autě, které řídí samo, ale musela jsem sedět jako řidič. A toto bude moje první příležitost, jak pojedu v autě, které vůbec žádného řidiče nemá.
10: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
11: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává, zastaví. Vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít, tak... Jdeme to zkusit.
12: Zní tady hudba?
11: Na displeji je napsaný start ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Please close the trunk. Máme zavřít kufr. Closing trunk. Please keep clear. Good morning, Jana mě to pozdravilo. Vehicle approaching. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Vepředu je vedle řidiče displej, kde ukazuje, kudy to auto jede. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran. Jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá.

0: trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Tak to byla ukázka z toho, co vás dnes čeká nejenom v kokpitu tohoto, z mého pohledu, vesmírného vozítka, ale hlavně při poslechu reportáží zahraničních zpravodajů na Plusu je vysíláme dnes po 14. hodině.
2: Chyba systému a na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: A já pro vás teď mám v čase do 20:30 jednu zajímavost, která mě tak ťukla, když jsem se díval do agentur. Česká námořní archeologická expedice Monoxylon 5 dorazila do cíle 14-denní plavby Egejským mořem. Experimentální archeologové z východních Čech v replice pravěkého člunu z jednoho kusu dubu po moři ve 12 etapách urazili 430 kilometrů. Tak to je úžasný výkon. No ale teď vás chci odkázat na to, co vás čeká po zprávách. Česko nastupuje na cestu extrémního zadlužování a hrozí mu stejně patová situace, jako například ve Francii, v Británii nebo ve Španělsku. Václav Pešička o tom bude mluvit s mojím Mírem Hamplem.
3: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Konstantinivka. Jde nejen o významné průmyslové centrum, ale taky klíčový obranný bod k městům Kramatorsk a Slaviansk. Moskva taky uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Na severovýchodě Prahy, v Mělníku a v Neratovicích je ode dneška část domácností bez teplé vody a tepla. Důvodem je plánovaná odstávka kvůli opravám v Mělnické elektrárně, která oblasti zásobuje. V Praze se to týká třeba Bohnic, Kobylis, Proseka nebo Hloubětína a Horních Počernic. Omezení potrvá do 10. července. Ukázky práce se psy můžou dnes celý den sledovat zájemci pod hradem Grabštejn na Liberecku. Vojáci z kinologického centra jim předvedou například vyhledávání munice a zbraní nebo použití psů při obraně. Areál v podhradí bude otevřený do 16 hodin. Prohlídky budou i v nedalekém veterinárním muzeu. Sport. Fotbalisté Argentiny a Egypta se utkají v osmifinále mistrovství světa. Argentina porazila v Miami Cap Verde 3-2 po prodloužení. Egypt v Dallasu po remíze 1-1 vyhrál na penalty nad Austrálií. Úvodní kolo playoff zvládla taky Kolumbie díky vítězství 1-0 nad Ghanou. A čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy budou v Brně hostit Estonsko.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Chudec na D1 na Vysočině a nehoda na D5 za Žebrákem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně na Vysočině za sjezdem na Tasov a Osovou Bytýšku. Na kilometru 159 jdou po krajnici dva chodci. Do jízdního pruhu nevstupují, ale velmi opatrně nepřehlédněte je. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy vázne provoz mezi Žebrákem a Zdicemi. Na 30. kilometru dořešují hromadnou nehodu v levém pruhu. Kolona tam má asi 3 km, zdržení 15 minut. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova u sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209,5 tam překáží omezení práce silničářů v pravém pruhu. Kolona z kilometru 211 je asi na 10 minut. Na silnici 9 z České Lípy do Nového Boru pozor za výjezdem z Lípy. U pneu servisu se srazila dvě osobní auta, projíždí se pomalej, kolony se netvoří. A silný provoz naopak čekejte na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic na příjezdu do Benešova. Zdržení před prvním kruhovým objezdem asi 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Víkend bude větrný, přes den se vždy rozfouká čerstvý, místy i nárazový vítr. Dnes bude počasí ještě docela slunečné, zatahovat se bude od severozápadu a večer tam též může sprchnout. Zítra už nás čeká oblačno až zataženo a zaprší na celém našem území. Také se mohou objevit bouřky. Teploty ale budou po oba dva víkendové dny docela příjemné, většinou mezi 20 a 26 stupni. Nejchladněji bude na deštivějším severu a severozápadě, nejtepleji na jižní Moravě.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
0: Řečí peněz.
2: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
3: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
2: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády,
3: ano.
2: Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Má to nějaký smysl?
3: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky zodpovědnosti u politické elity ji vedou k tomu, že má sama mražení v zádech z toho, když varujeme před tím, jak vypadají země, které se dostanou do stavu totálního předlužení. Protože to není hezký pohled a není to snadné pak řešení. To je vidět v řadě zemí vyspělého světa.
2: Které země teď máte na mysli, že to není hezký pohled? Které vlastně země jsou tak zásadně předlužené, že by pro nás měly být tím zásadním varováním?
3: Já musím sledovat politickou debatu i trošku techničtěji, než samozřejmě má čas běžný váš posluchač. Takže když vidím tu absolutní paralýzu ve Francii, kde není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou. Ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
4: Já připomenu, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
3: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
4: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
3: Ano.
4: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
3: To je naše práce.
4: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
3: Což je také něco, o čem jsme tady opakovaně mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
4: Výsledek je skoro stejný.
3: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
4: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 2027 být zhruba 150 miliard
3: korun. To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
4: Tak. A sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
3: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
4: říkáte... Co byste dělal, když říkáte ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
3: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do časů před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem tři věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu. A to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
4: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
5: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, což je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 2027 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3%. A pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho 0,5% bodu.
4: Řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027, ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
3: a návrh už existuje.
4: Je to na dobré cestě, takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi dalšími vyššími schodky problém.
3: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové, který jsme probírali opakovaně i v poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec ne šokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je, a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o 2 roky.
4: Ano,
3: jo?
4: Ano.
3: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit rada, abych byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu
4: otázky, protože jsem se chtěl zeptat,
3: my si to nemůžeme nevšimnout.
4: Jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% bodu HDP schodek.
3: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027,
4: ano.
3: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu, a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
4: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat.
3: Může to tak být. Kdyby to byla tato varianta, tak je pořád lepší, než kdybychom po roce 2027 ještě dál šlapali na plyn a ještě dál se odchylovali od těch čísel, která v tom fiskálně strukturálním plánu jsou a která jsou rozumná, konec konců opakuji, jsou rozumná stejně jako byla ta předchozí čísla, protože Evropská komise a evropská pravidla nás tak jako tak tlačí k tomu, abychom měli zdravé veřejné finance.
4: Říká předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který i nadále zůstává naším hostem.
0: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více, jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP, podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
6: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států, a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
4: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obrané výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
7: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
4: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
3: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská uniková doložka. Pak by i toto bylo možné a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Uh-huh. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Uh-huh. Že to je tak zhruba to maximum a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany. Jo.
4: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350 miliard.
3: Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mhm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna, byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na dejme tomu 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
4: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
3: ale kdybychom
4: bude,
3: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
4: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo schodek a mimo ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset
3: ono to nakonec do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude viditelné. Jo?
4: No když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když připočtu těch 310 miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
3: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky. To už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky. Tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl. Takže my víme, že ta trajektorie je nastavená na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
4: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun.
3: Ano.
4: Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další bilion a půl?
3: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
4: ano,
3: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem být zvláštní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
4: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
3: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakkoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými výdajovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží tak, teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
4: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
3: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
4: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné?
3: Znovu
4: se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
3: Já to řeknu úplně v nulách a jednička.
4: Nestavíme silnice.
3: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další výdaje, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
4: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Nedává to logiku ani trochu?
3: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. Mm-hmm. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože...
4: Nebo na stránky Národní rozpočtové
3: rady. Já vám ho tady nechám, ale můžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes, ano, dostalo až v okamžiku sjednocení východního a západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
4: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
3: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
4: No, ale vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
3: Nebo je, jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
4: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
3: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
4: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
3: Určitě.
4: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
3: A já děkuji za pozvání a budu se těšit příště. Naschledanou.
4: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička a připomínám, že přes prázdniny se budeme trochu učit, protože s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou pro vás připravujeme seriál o finanční gramotnosti. Těším se na slyšenou.
0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Radiožurnál je 9 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
8: Odboráři vyzývají vládu k jednání o platech příslušníků bezpečnostních sborů. V Iránu začíná pohřeb někdejšího vůdce země Alího Chameneího. Rakev je vystavená ve velké teheránské mešitě. Fotbalisté Argentiny, Kolumbie a Egypta postoupili do osmifinále mistrovství světa. Odklízení nehody brzdí provoz na dálnici D5 z Plzně do Prahy u Žebráku. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání o platech příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení aspoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
9: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně před volební kampaní nastal. A my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
8: Podle plánu ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO by každý rok měly nástupní platy stoupat právě o zmiňovaných 5%. Za 3 roky by tak měly dosáhnout 50 tisíc korun měsíčně. V Teheránu začíná veřejný pohřeb bývalého iránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího. Trvat bude 6 dnů. Očekává se účast milionů Iránců.
10: Rakev zabalená do iránské vlajky bude ve velké teheránské mešitě až do pondělního průvodu iránskou metropolí. V úterý bude rakev přesunutá do svatého města Kom a ve středu do sousedního Iráku, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Nakonec bude Chamenej pohřbený ve čtvrtek 9. července v mauzoleu imáma Alího Rezy ve svém rodišti v Mašhadu. Pohřeb iránský režim odkládal. Chamenej zemřel ve věku 86 let při útoku na Tehrán, kterým Spojené státy a Izrael 28. února zahájili válku s Íránem. Jana Karasová, Radiožurnál.
8: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálové globy na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
11: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
12: Divákům těm je tu hej, i když nic neuvítěj.
11: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
13: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
11: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
14: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
11: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Radiožurnál.
15: Sport. Fotbalisté Argentiny slaví postup do osmifinále mistrovství světa. V Miami porazili Kapverdy 3-2 po prodloužení. Egypt vyřadil v Dallasu po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu Austrálii. Kolumbie jde dál díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole se totiž utkají Karolína Muchová a Barbora Krejčíková. Muchová porazila 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. Krejčíková zdolala 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou, která přiznává, že soupeřka zahrála lépe.
16: Nebylo to jako, že by to bylo nějaký vyrovnaný, ale už jsem jako chytila poslední ještě nádech a zkusila jsem to ještě obrátit a konec jsem to nezvládla. Bára je zkušená hráčka a samozřejmě můj výkon mohl být lepší, ale zase Bára zahrála jako dobře.
15: Dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu další tři Češi. Jiří Lehečka, Marie Bousková a Linda Nosková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehody na D5 u Žebráku a také v Praze v Českobrodské ulici. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte zdržení u Žebráku. Na 30. kilometru v noci havarovala dodávka s nákladním autem. Stále se tam projíždí pouze jedním pruhem. Kolona má asi kilometr a zdržení 10 minut. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna čekejte zdržení za sjezdem na Benešov. Na mostě Šmejkalka na 23,5 kilometru je omezení. Navíc je tam teď hlášená i nehoda. Kolona je už z 20. kilometru, popojíždí se asi 15 minut. Zdržení je na D1 také na příjezdu do Brna z Ostravy u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 práce silničářů v pravém pruhu, popojíždí se 10 minut. 10 minut naberete také na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic, tam je kolona před Benešovem, pomalu se jede už od Mrače. A v Praze čekejte komplikace v Českobrodské ulici směrem z centra do Běchovic u nájezdu na Štěrbohlavu. Holskou spojku řeší nehodu dvou osobních aut v křižovatce, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: A moje jméno je Tomáš Pavlíček a budu vás provázet i dalším naším programem, na která témata zaostříme. 100 let po NSDAP má sjezd nejsilnější opoziční strana v Německu AfD. Jaké jsou její ambice do budoucna a jak výbušnou směs můžou vytvořit demonstrace 10 000 lidí, které svolali odbory, a také velké koncerty, které se konají v okolí. Politické kyvadlo se podle všeho vychyluje ve prospěch krajní pravice i jinde než v Německu. Ve španělské Andaluzii bude vládnout stran na tomto spektru Vox se středopravicovými lidovci poprvé tak vstoupila přímo do regionální vlády. No a nabídneme vám také reflexy toho, jak v Kyjevě probíhaly tento týden jedny z nejmasivnějších ruských útoků od začátku války objektivem fotografa Stanislava Krupaře. Ať se vám dobře poslouchá.
0: Ranní plus.
18: A V anglickém Cholmondeley si dnes připomínají příjezd československých vojáků do Velké Británie, kam přišli po kapitulaci Francie v červenci roku 1940. Tehdy se začaly formovat československé jednotky v Británii. V jejich řadách se sešli muži mnoha profesí i životních osudů, studenti, dělníci, profesionální vojáci i umělci. Dílo jednoho z nich, malíře Františka Besperáta, které vzniklo v Cholmondeley Parku v létě 1940, se tam dnes vrací.
19: So this painting is actually a picture of Cholmondeley Park in 1940.
20: Jerry Manolasová ukazuje středně velké plátno. Je na něm vyobrazen park s jezírkem a několik stanů. Právě takových stanů, ve kterých v Cholmondeley Čechoslováci první měsíce žili. Autorem je nepříliš známý, nicméně zajímavý malíř František Besperát.
21: Neměl akademické vzdělání, ale měl bez pochyby velký talent. Na každý pád představa, jak v létě roku 1940 stojí a maluje tento obraz, je prostě neuvěřitelná.
20: Svěřuje se Jerry Manolasová. Její dědeček Bohuslav Šulc byl jedním ze 4000 Čechů a Slováků, kteří v červenci 1940 do Cholmondeley přišli. Oč těžší byly životní podmínky ve vojenském táboře, o to vřelejší bylo přijetí ze strany místních obyvatel.
21: Přišli unavení a vyčerpaní. Místní lidé je navštěvovali, nosili jim jídlo na přilepšenou a zvali k sobě domů na čaj.
20: Takové válečné přátelství je i součástí historie obrazu Františka Besperáta. Ten svoji olejomalbu věnoval jedné místní rodině. To také dokládá ručně psaný nápis na zadní straně rámu.
21: Tento obraz namaloval v roce 1940 československý umělec v parku Cholmondeley, kde byl umístěn po evakuaci z Dunkerku. Obraz věnoval paní Blakeové z Bradley za její laskavost vůči příslušníkům České svobodné armády.
20: Případné potomky paní Blakeové Jerry Manolasová zatím nenašla. Obraz samotný koupil před časem v aukci místní občan a když zjistil, jakou má spojitost s Čechoslováky, věnoval ho pamětnímu sdružení československých veteránů. Obraz dnes během vzpomínkového shromáždění uloží do kaple k ostatním památečným předmětům spojeným s československo-britskou historií. Jaromír Marek, Český rozhlas.
18: Teď máme 9 hodin 9,5 minuty. Několik set delegátů německé strany AfD se sjíždí do durínského Erfurtu. Čeká je tam spolkový sjezd, budou například volit nové předsednictvo strany. Poklidnou víkendovou atmosféru jim ale nebudou chtít dopřát desítky tisíc protidemonstrantů, kteří kritizují stranu AfD jako krajně pravicovou a taky zamířili do Erfurtu. Víc už si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den, Tomáši.
22: Dobré ráno.
18: Můžeš nám říct, jak to teď po ránu v hlavním městě Durínska vypadá?
22: Zdá se, že delegáti AfD, kterých má být asi 600, si přivstali. První autobusy s nimi za doprovodu policie přijeli na výstaviště v Erfurtu už před 5 ráno. Samotný sjezd strany přitom má začít až za necelou hodinu. Čím víc se blíží jeho čas, tak tím víc, dá se říct, se situace přiostřuje. Asi 1000 lidí podle informací středoněmeckého rozhlasu zablokovalo na vícero místech dálnici A71 u Erfurtu. Ucpané lidmi jsou už taky některé ulice kolem výstaviště. Na hlavním erfurtském náměstí je velká demonstrace. Město a policie odhadují, že může dorazit asi tak 50 tisíc odpůrců strany AfD. Je to široká koalice levicových aktivistů a stran, ale taky odborů, zástupců církví a podobně. Dodal bych, že situaci komplikuje, že dnes je v Durinsku první den letních prázdnin, čili hodně lidí se vydává na cesty a taky jsou ve městě další kulturní akce a koncerty.
18: Tak musím říct, že mě se v Erfurtu, když jsem tam byl asi před 2 lety, velmi líbilo ten kamenný most a středověká katedrála. To je moc pěkné, no ale to asi nebudou ty hlavní důvody, proč si AfD vybrala pro svůj sjezd zrovna Erfurt.
22: Ne, ona jako strana, která je zastoupená ve všech zemských sněmech, tak ze zákona prostě musí takové sjezdy pořádat, to je jedna věc. A zároveň se dá říct, Erfurt se k tomu docela dobře hodí. AfD má v Durinsku silnou pozici, jednu z nejsilnějších zemských organizací v celém Německu. Rozhodně tam není v defenzivě, takže může demonstrovat takovou odhodlanost před podzimním cyklem zemských voleb, který začne hned v září po prázdninách v Sasku-Anhaltsku. Průzkumy prorokují vítězství AfD v těchto volbách. ta by tak mohla poprvé obsadit i post ministerského předsedy v některé spolkové zemi. A pokud jde o Erfurt, tak kritici strany taky poukazují na jednu historickou souvislost. Dnes je to přesně 100 let, co ve Výmaru, tedy asi 20 kilometrů od Erfurtu, měla svůj druhý říšský sjezd nacistická strana NSDAP. Byl to sjezd, který upevnil Hitlerovou vůdcovskou úlohu a taky rozhodl o založení mládežnické organizace Hitlerjugend. A tato geograficko-historická souvislost s tím dnešním sjezdem vlastně přijde kritikům AFD minimálně problematická.
18: No ona i ta souvislost osobní vlastně na to, co říkáš, navazuje. Hostitelem sjezdu je Björn Höcke, předseda durinské organizace AFD, odsouzený v minulosti k pokutám za používání symbolů a hesel proti ústavních organizací. Jaká bude jeho role na sjezdu?
22: No, tenhle durinský učitel dějepisu je takým lídrem radikálního křídla strany AFD. Je taky mimo jiné známý výrokem namířeným proti přistěhovalcům, že by bylo lepší, kdyby Německo mělo asi tak o 20 milionů obyvatel méně, než má teď, což vlastně kritici považují za takovou výzvu k etnickým čistkám, protože zbavit se hrubě řečeno takového množství migrantů, jak AFD operuje s pojmem remigrace, to by předpokládalo taky odsun některých německých občanů. O Björnu Höckem se s nadsázkou říká, že se bez něj ve straně nepohne list, nebo minimálně, že ho nelze odstavit, a to přesto, že nezastává žádné vyšší funkce ve straně, a tak to nejspíš zůstane i po dnešku, ale jeden jeho důvěrník má šanci stát se místopředsedou strany a je tedy možné, že v AFD posílí takzvaná durinská linie. V samotném čele strany se potom změny nechystají, ono taky proč v průzkumech AFD atakuje hranici 30%, z jejího hlediska jde všechno dobře, jenom server Politico píše, že časem by strana mohla zrušit to duální předsednictví, což by potom nejspíš znamenalo odchod Tina Krupaly jakožto předsedy a v čele by zůstala jenom Alice Weidlová.
18: Tak tolik náš zpravodaj v Berlíně, momentálně v Erfurtu, Tomáš Havlín, díky a naslyšenou.
22: Díky, hezký den.
18: A mě tedy osobně zajímá, jestli se dopravili ti členové toho sjezdu na tento sjezd svými motorkami Simpson, které zažívají obrovský návrat, obrovský revival a berou si to prostě jako svoje jako legendární motocyklové vozítko i oni. Tak teď máme 9 hodin a 14 minut, posloucháte Ranní plus. No a teď se poslechneme, co se děje doma i ve světě. Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů. Na její půdě, řekl to v pátek večer podle agentury AFP americký prezident Donald Trump v projevu při příležitosti dnešního 250. výročí nezávislosti Spojených států. V Tehránu dnes oficiálně začalo rozloučení veřejnosti s íránským duchovním vůdcem Alím Chameneím, jehož zabili americko-izraelské útoky na Tehrán 28. února. A herec Dustin Hoffman na zahájení festivalu v Karlových Varech převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Dnešní ruské útoky připravily o život 6 lidí ve 3 ukrajinských regionech. Jeden z nejmasovějších útoků ale zažilo hlavní město, a to ve čtvrtek. Drony a rakety v Kyjevě zabily nejméně 30 lidí a hlavní město se tak včera zahalilo do smutku. Podle odborníků se mění, vzorec ruských útoků probíhají méně často, i když stále každých pár dní, ale trvají déle a zdají se být silnější a rozsáhlejší. Já jsem zavolal během vysílání fotografovi Stanislavu Krupařovi, který je v Kyjevě, a zeptal se ho, jaká byla v hlavním městě noc na dnešek.
2: Tak dnešní noc byla dobrá, možná i proto, že já po těch předchozích nocích jsem dneska dobře spal a dlouho byl jsem unavený. Špatná noc byla na toho 2. července, to bylo příšerný.
18: No, úřady uvádějí, že právě v tu dobu se v metru ukrylo asi 52,5 tisíce lidí, včetně 4,5 tisíce dětí, asi nejvíc od začátku války. To znamená, že vyslyšeli varování prezidenta Zelenského, že zřejmě přijde masivní ruský útok, byli tedy dopředu varování?
2: Ano, o tom jsem mluvil široko daleko. Dokonce i moji jako přátelé, kteří jsou dobře informovaní v armádě, mě dávali echo, že bych měl být opatrný tuhle tu noc, a vlastně všichni Kyjevané s tím tak nějak počítali, že se semile takováhle ošklivost. Takže to metro, aspoň já jsem byl metro přímo v centru města Zlaté Varota, tak to bylo úplně nacpaný lidma, kteří tam vlastně nocovali na karimatkách nebo jenom seděli někde opření od laždičky, anebo si dokonce někteří třeba v některých průchodech postavili stany. Takže to metro bylo plný lidí až do rána a vlastně metro jezdilo asi jenom dvě stanice.
18: No ono metro samozřejmě nemůže poskytnout útočiště každému. Kyjev má víc než 3,5 milionu obyvatel, tak co dělali ti ostatní?
2: Kdo měl strach, tak se šel schovat do nějakých zřízených krytů nebo třeba do sklepa, které často slouží jako kryty, jsou už tak za ty 4,5 roku nachystané. No, já třeba tyhle ty hlášení dlouhodobě ignoruju, protože si potřebuji odpočnout, takže já jsem nocoval doma u přátel vlastně, akorát nespím na posteli, protože kdyby vyletělo to okno, tak abych nedostal přímý zásah, tak si lehnu za postel mezi postel a skříně. A abych se aspoň trošku vyspal, protože jsem předtím spal asi 3 hodiny, tak jsem si potřeboval odpočinout.
18: No vy jste říkal, že ta noc, právě ta čtvrteční, byla strašná, tak jak byste ty nálety popsal, podle svědků probíhaly v několika vlnách?
2: Já jsem ty nálety zaznamenal až později, až někdy kolem 2. hodiny, kdy se vlastně bydlím v centru, tak se to město začalo otřásat a já jsem udělal tu chybu, že jsem ty výbuchy nepočítal. Odhaduji, že jich bylo minimálně třeba 25, že to prostě byly jako masivní údery. Rakety a drony dopadaly na různé části města, včetně centra. Takže se prostě tabulky okenní chvěly a vypadalo to tak trošku, jako když přijde bouřka do města.
18: No a byl jste potom fotit na těch místech, kam dopadly bomby nebo zasáhly drony?
2: Byl, ale bohužel a se zpožděním. Já mám spoustu přátel známých mezi ukrajinskými novináři a fotografy, takže jsem ještě během noci dostal echo, kde spadly ty rakety na okraji města nebo ve čtvrti Darnica, kde došlo k těm největším tragédiím, ale já jsem se tam bohužel nebyl schopný dostat, protože tady nemám k dispozici auto v těchto dnech a vlastně městská doprava vůbec nefunguje během náletů a metro jezdilo jenom dvě stanice a taxíky takřka taky nefungují, takže vlastně já jsem se tam dostal až s výrazným zpožděním. Vlastně jsem dělal o tom takovou krátkou reportáž pro novinky.cz.
18: Ano, a co tedy jste na tom místě zachytil a mluvil jste také s místními lidmi?
2: Samozřejmě. Já jsem byl, jak jsem říkal, ve čtvrti Darnica, kam podle všeho spadly 4 balistické rakety, které zasáhly přímým zásahem jeden z domů. To bylo 9-patrový, já bych řekl panelák, ale tady jsou, ty domy vypadají jako paneláky, ale jsou často stavěné z cihel, takže to je jako cihlový 9-patrový velký blok, který prostě rozčísl na půl a dopadlo to někdy kolem čtvrt na 4 ráno. Co zatím víme, tak je tam asi 30 mrtvých, kolem 90 zraněných, protože to je opravdu, jako kdybyste rozkopnul domeček pro panenky a akorát, že v tom bydleli lidi. Tak to je prostě strašný průšvih a pak tam spadly ještě další 3 rakety, jedna vlastně na plácek mezi domy, taky takový vlastně jako sovětský paneláky, a ty způsobily velká poškození a ještě tam zahynul asi jeden člověk, ale ty místní, co vím, tak se snažili schovávat ve sklepích, protože to není poprvé, co na tuhle tu část a do okolí tohohle sídliště rakety dopadly, takže ty se většinou snažili schovávat ve sklepích, což někomu určitě zachránilo život nebo zdraví. A zároveň oni jsou vlastně na tu situaci trochu připravení, protože je veřejným tajemstvím, vlastně to ani není tajemství, že vlastně přes ulici v této čtvrti je radio závod, jmenuje se to radio závod kyjevský, kde se vyráběla i raketová technika dřív. Já netuším, jestli to ještě stále funguje, ale samozřejmě se dá předpokládat, že Rusové míří na ten objekt a ty civilisti to okolo schytávají.
18: No a jak se místním úřadům, hasičům, vojákům, technikům, silničářům a dalším daří obnovovat i po těchto útocích důležitou infrastrukturu?
2: No, to je těžko říct, protože včera byly v Kyjevě výpadky elektřiny a já vůbec netuším a nevím, nebo jsem se to nedozvěděl, jestli to je kvůli jako následek těch útoků nebo toho, že tady byly strašná vedra. Tady byla prostě 35-stupňová vedra, která jste měli minulý týden v Praze, tak vlastně dorazila sem a já nevím, jestli infrastruktura skolabovala kvůli tomu nebo kvůli těm útokům, ale co je jisté, takže prostě na místě těch dopadů případů v té čtvrti Darnica probíhaly rozsáhlé záchranářské práce, které bohužel mohly začít až poté, co ustaly ty ruské útoky, takže tam vlastně spousta škod vznikla z následných požárů, protože to bombardování porušilo plynovody. Následně se vznítil plyn, který byl zaveden do domácností a spousta domů a bytů tam vyhořela. A bohužel hasiči se mohli pustit do práce až v momentě, kdy vlastně skončil ten letecký poplach. Takže do té doby to dílo zkázy bylo dokonané.
18: Tolik k aktuální situaci na Ukrajině fotograf Stanislav Krupař toho času v Kyjevě.
0: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
18: No a teď máme 9 hodin 22,5 minuty. Ultrapravicová strana Vox se poprvé dostala do vlády nejlidnatějšího španělského regionu Andaluzie. Politika jeho španělského autonomního společenství s 9 miliony obyvatel se proto hodně změní. Antiimigrační vlivy nebo popírání klimatických změn krajně pravicové Vox může mít dopady i na turismus. Region Andaluzie je vyhledávanou destinací nejenom letních dovolenkářů. Víc si teď povíme s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovu. Dobrý den, Lubico.
5: Příjemný dobrý den, prajem.
18: Proč ultrapravice poprvé vstoupila do regionální vlády a co je takzvaná národní priorita, kterou tahle strana hlásá?
5: Tak v regionálnych voľbách pred 1,5 mesiacom zvíťazila pravicová ľudová strana, ktorá v Andalúzii väčšinou vládla posledné 4 roky. Tento raz však ľudovci nezískali väčšinu a preto potrebovali vytvoriť koalíciu. Vytvorili ju s ultrapravicovou stranou Vox. Treba povedať, že ľudovcom vôbec nebolo pochutí sa s krajnou pravicou spájať, pretože je neporovnateľne radikálnejšia, je antimigračná, je proti zákonom o rodovej rovnosti, proti ekologickým zákonom, zastáva sa tradícií, ako je napríklad aj korida. Nuž a posledným heslom je tzv. Národná priorita, na ktorú sa aj pýtate. Je to v zásade to, že podľa Vox Španieli majú mať prednosť pri uchádzaní sa o prácu alebo v zdravotnej starostlivosti. Tu treba povedať, že v Španielsku žije a pracuje aktuálne až pätina ľudí, ktorí sa tu nenarodili, takže dá sa očakávať, že takáto politika prinesie do spoločnosti problémy.
18: No a jak se právě tahle antiimigrační politika a zmíněná národní priorita můžou promítnout do turismu? Protože opozice v Andalúzii, ale i mnoho politických analytiků už očekává, že to může být vliv hodně negativní. Proč?
5: No, pretože v turizme a v sektore služieb vôbec pracujú práve tisíce a tisíce prisťahovalcov, imigrantov alebo aj sezónnych pracovníkov, bez ktorých by každoročný nával turistov do Andalúzie nebolo možné zvládnuť. Domáci Španieli sú často majiteľmi hotelov alebo turistických apartmánov alebo reštaurácií, obchodov a podobne, ale pracovať už pracujú práve imigranti. Takže ak sa im začne prístup na tieto pracovné miesta komplikovať, tak to môže vyvolať obrovský chaos v turizme. Navyše, ak teda je ultrapravica nováčikom a nemá skúsenosti v správe regiónu a turizmus je práve oblasť, ktorú Vox dostal do svojej kompetencie. Už toto bolo cítiť aj pri podpisovaní koaličnej zmluvy, že ľudovci v Andalúzii sa spájajú s Vox len so zaťatými zubami a neradi púšťajú napríklad aj túto oblasť, tento sektor turizmu pod správu Vox.
18: A jaké dopady může mít právě to popírání klimatických změn členem vládní koalice v Andalúzii, která, jak víme, tak trpí extrémními horky?
5: No ano, toto je ďalšia oblasť, pre ktorú tu teraz panujú obavy, lebo Vox popiera klimatické zmeny, popiera, že sú tu problémy s nedostatkom vody, aj keď tento rok bola mimoriadne na zrážky bohatá jar, ale to bola výnimka a Vox napríklad podporuje stavbu ďalších a ďalších golfových ihrísk, nedaleko letovísk, aj keď už v minulosti boli veľké problémy, že na niektorých miestach v Andalúzii zalievali golfové ihriská, ale nezalievali sa poriadne polia, nebolo dosť vody pre pestovanie zeleniny, ovocia a podobne. Takže sa očakáva, že ultrapravica bude aj proti opatreniam, proti napríklad reštrikciám, čo sa týka spotreby vody alebo doterajším zákonom, ktoré sa teda problém tento snažili nejako riešiť, túto klimatickú krízu. A opäť analytici upozorňujú, že ultrapravicová strana Vox nemá skúsenosti so správou týchto oblastí. oblasti.
18: Tak tolik naše spolupracovnice ve Španělsku, Lubica Zlochová. Děkuji, naslyšenou.
5: Děkujem, pěkný den.
18: 9 hodin 27 minut, jeden muž, jedna vězeňská cela a 7 dní života. Libretto Perpetuum mobile napsal na jaře roku 1989 Václav Havel ve vězení na Pankráci. Teď i na jeho motivy vznikla nová inscenace Laterny magiky Národního divadla Perpetuum Havel. Světovou premiéru má dnes odpoledne na festivalu ve francouzském Avignonu. Pro Národní divadlo jde o historicky první premiéru ve Francii.
3: Fraška o 7 dnech vězně pana A.
6: Říká režisér Petr Boháč, který se při psaní scénáře inspiroval nejen Havlovým textem, ale třeba také zážitky a projevy v soudních síních současných ruských a běloruských politických vězňů.
3: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá, a napsal jí z vězení, napsal o vězních. My jsme ji trošku upravili, protože jsme se bavili se současnými vězmi, které prošly Lukašenkovým peklem vězeňským. A díky tomu jsme to mohli nahlédnout, ten jeho text, aktuálně a současně. A jsem rád, že jim...

0: neprávem ve vězení, vzpomínat na ty, co seděli a co zemřeli, co byli zabity a co stále sedí po celém světě.
1: V Avignonu nevystupuje Roman Zotov Mikšin poprvé. Na tamní divadelní přehlídce se představil už v loňském roce s inscenací The Last of Soviets, která získala pozitivní ohlasy i od zahraniční kritiky.
0: Se moc těším, až se to potká s místním publikem, protože pokaždé s každým publikem je to jinak a jsem zvědavý, jak se ta inscenace obohatí o podněty, které budou přicházet od lidí, od diváků.
1: Tým Laterny Magiky Pražského národního divadla uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. S inscenací tam vystoupí celkem 8krát, naposledy 20. července. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
2: No a příběh Ranního plusu s datem 4. července je ve finiši. Tomáš Pavlíček vám za celý tým, který program připravoval, přeje hezký den. Užijte si prodlouženého víkendu. Konec konců nejenom Američané slaví v tuto dobu svátky. No a za chviličku po zprávách začne pořad Zaostřenou, který se věnuje extrémním vedrům, tak jak je prožívají v Asii. Mějte se hezky.
3: Radiožurnál je 9.30. Tereza Tomášková a aktuální zprávy.
4: Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce prodalo 10denních známek, po nich následovaly roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Ve Velehradě začínají Dny lidí dobré vůle. Cyrilometodějské slavnosti patří k nejvýznamnějším církevním svátkům v zemi. Připomínají příchod slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Každý rok na ně přijíždějí desítky tisíc lidí. Slavnosti v 18 hodin symbolicky zahájí modlitba za vlast. Pak bude benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů Celsia hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní průvod i pouť všech států zrušil i Washington. V Hradci Králové by dnes měli lidé kvůli střelbě z historických zbraní počítat s nadměrným hlukem. Magistrát upozorňuje, že při vzpomínkových akcích ke 160. výročí bitvy o Hradce zazní na Velkém náměstí v 4:30 odpoledne hromadná salva nastoupených jednotek při vojenské ceremonii. V 7 večer pak začne bitevní ukázka v Šimkových sadech, kde vojáci použijí i historická děla. Sport. Fotbalisté Argentiny zvítězili nad Kapverdami 3-2 po prodloužení a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm je čeká Egypt, který vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a úspěšném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie, která vyhrála nad Ghanou 1-0. Kvalifikaci na sprint ve velké ceně Británie Formule 1 vyhrál domácí jezdec Lewis Hamilton na Ferrari. Sprint začne hodinu popoledni.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 u Šmejkalky a také na příjezdech do Brna. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se postupně rozjíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. V zúžení na 24. kilometru stálo chvíli nepojízdné vozidlo, už ale odjelo. Kolona od Prahy se tak dává do pohybu. Teď se popojíždí mezi 16. a 20. kilometrem. Zdržení od Velkých Popovic na Šmejkalku 15 minut. Zdržení čekejte i na dálnici D1, také na příjezdech do Brna. Nejprve z Ostravy u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu. Kolona začíná za Rousínovem na kilometru 213, zdržení 20 minut. A na D1 je před Brnem kolona také na příjezdu z Prahy, a to u Kývalky mezi kilometry 180 a 182. Tam je zdržení 10 minut, na vině také práce u držby. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy hlásíte váznoucí provoz za sjezdem na Roudnici. Na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a zpomaluje se.
7: Kolem 24. kilometru v tom zúžení se to dneska jede jenom v jednom pruhu a kolem 24. kilometru se tam tvoří nárazovitě kolona až do zastavení.
6: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.

0: počasí.
1: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
2: Průměrná teplota na Zemi je dnes o 2 stupně vyšší než před industriální době. Extrémní horka podle klimatologů změní do 15 let velká asijská města v zóny, kde nebude možné normálně žít. Naopak ve Skandinávii se pravděpodobně začne dařit vinné révy a citrusům. Bez vína a citrónů přežijeme. Bez pšenice, kukuřice a rýže nikoli. Právě tyhle tři plodiny, tři pilíře světové výživy, trpí horkem nejvíc. Klesají výnosy, pole se mění v zasolenou poušť. A do pohybu se dávají miliony lidí. Jak vypadá život tam, kde v 7 hodin ráno atakuje teploměr 30 stupňů, v poledne 40 a o 2 hodiny později klidně i 45 stupňů? Je tohle všechno ještě k žití? A je šance s tím něco udělat? Odpovědi bude hledat další díl pořadu Zaostřeno. U jeho poslechu vás vítá David Jakš.
0: Zaostřeno.

0: 50-tisícové letovisko Hua Hin na břehu Thajského zálivu, 200 km jižně od thajské metropole Bangkoku. Oblíbená destinace skandinávských důchodců, vzdálená přeliděnému blázinci plnému ruských a čínských turistů, jakými jsou Pattaya, Koh Chang nebo Phuket. Každý rok je tady období od dubna do srpna velmi suché a horké, ale to, co tady místní i expati zažívají poslední 2-3 roky, je podle nich k nežití.
1: Před horkem sem vždycky utíkali lidé z hlavního města a z vyprahlého středu Thajska. Foukalo od moře, teploty se pohybovaly kolem 30 stupňů, čili příjemné léto celý rok. Jenže nejdřív přišlo El Niño a teď globální oteplování. Ráno je 30 stupňů, v poledne 40. Nevíme, jak ochladit město a ulice. Přibývá požáru.
0: Zoufá si taxikářka paní Sučáda. V mělkém moři kvůli horku narostla vrstva planktonu u hladiny, což je oblíbená potrava nebezpečných žahavých medúz. Každý den ošetřují lékaři ve městě popálené turisty a pověst Hua Hin, co by přímořského letoviska, trpí. Pokud by to trvalo několik let, mohl by to být konec jeho prosperity. Ta stojí hlavně na penězích zahraničních turistů, střední thajské třídě a důchodcích ze Skandinávie. Mladí baťuškáři své noční párty rozjíždějí v jiných letoviscích, tady si naopak zakládají na klidu a bohatých cizincích. Jenže moře i pevnina se tady ohřívají rychlostí, ze které thajskou vládu naopak mrazí.
2: Nemáme nejmenší pochybnost o tom, že k oteplování planety přispívá hlavně lidská činnost, těžba surovin, předimenzovaná doprava a odlesňování. Ta rovnice je jasná.
0: Vysvětluje Muhammad Hasim z Centra pro výzkum klimatu v Singapuru. A nejen Thajsko se doslova vaří. Dekánská plošina, na které žije většina 1,5-miliardové Indie, je symbolem horka už tisíce let. Slunce a extrémní teplo do téhle krajiny patří stejně samozřejmě, jako bůh Shiva a jeho družka Parvati. To, co ale přišlo letos na jaře, nikdo nepamatuje, což potvrzuje i speciální vysílání Bloomberg TV.
3: Sucho nezná hranice. Úroda je spálená na obou stranách pákistánsko-indické a indicko-barmské hranice. Řeka Maharashtra prostě zmizela. Zůstalo po ní jen vyschlé koryto. Farmáři jsou zoufalí, protože jejich už tak hubený výdělek, $4 za den, se teď proměnil na nulu. Nemají z čeho nakoupit jídlo a vodu pro své rodiny.
0: Podle Evropské meteorologické služby Copernicus byla letos v lednu průměrná teplota u zemského povrchu 15,91 stupně Celsia. Ledenem počínaje je každý následující měsíc nejteplejším v historii světového měření. Zeměkoule se ohřívá mnohem rychleji, než předpokládali ty nejčernější scénáře.
4: Ten proces je neskutečně rychlý. Letos musíme sázet kukuřici o 20 dnů dřív než loni a je to loterie. Můžeme jen doufat, že jsme sadbu načasovali správně a sucho a horko, nebo naopak lijáky, přijdou až po sklizni. Ale myslíme si, že kvůli suchu budeme mít letos velké ztráty.
0: Zoufá si farmářka Wang Kuoning z čínské provincie Sichuan. Televizní zpravodajství chrlí čísla, kterým je těžké uvěřit. V indické metropoli Dillí letos na jaře naměřili 53 stupňů Celsia. Při pouti do Mekky zemřelo na přehřátí organismů, v červnu bezmála 900 lidí. Egypt hlásí o 40% nižší úrodu tropického ovoce a tím pádem stovky tisíc farmářů bez příjmu. A Spojené státy americké letos vyhlížejí mnohem ničivější sezónu hurikánů.
5: Jižní Asii dál sužují vedra. V indickém státě Rajasthan zemřelo na úpal nejméně 9 lidí. Včera tam meteorologové naměřili rekordní teplotu 48,8 stupně Celsia. V jeho pákistánské provincii Sindh dnes očekávají až 50 stupňů.
0: Lidstvo se čím dál tím více orientuje na materiální stránku své existence, takže jako první začaly škody, které způsobuje horko a současně ničivé záplavy, vyčíslovat ekonomové, bankéři a obchodníci. Podle singapurských demografů každý dělník, který v tomhle ostrovním státě pracuje v období extrémních teplot, podává automaticky nižší výkon, než když panují ve městě běžné teploty. Přepočteno na peníze je o $16 méně pracovitý. Každý den. Potřebuje častěji odpočívat, prodlužuje přestávky, kvůli horku je méně obezřetný a zaměstnavatel mu na pracoviště musí vozit mnohem více vody. Až 88% dělníků v Singapuru přiznává, že z extrémního horka pociťuje zvýšený stres. Singapur navíc přísně vyžaduje používání ochranných pomůcek a oděvů na všech pracovištích. Například stavební dělníci běžně pracují na otevřeném slunci v 50 stupních v helmách, rukavicích, respirátorech, dlouhých rukávech, také kalhotách a v holinách.
6: Naše zákony a pracovní právo jsou velmi přísné. Dělníci nemůžou tyhle pomůcky odložit, pokud pracují. Je to kvůli jejich bezpečnosti, ale současně všem stále dokola opakujeme, že pokud se cítí unavení, nesoustředění, pokud cítí jakýkoliv nekomfort z horka a vlhkosti, ať si okamžitě odpočinou. A pokud je to vážné, ať zůstanou doma nebo navštíví lékaře.
0: Vysvětluje singapurské televizní stanici Channel News Asia pan Daniel Orr, výkonný ředitel jedné z místních stavebních firem. Většina stavebních nebo přístavních dělníků v Singapuru jsou ale migranti z Filipín, Barmy, Thajska a z Blízkého východu a i jediný den absence pro ně znamená citelnou finanční ztrátu. Navíc konkurence na každé pracovní místo je obrovská.
7: Úmorná horka způsobují vážně zdravotní potíže. Pokud právě teď někdo pracujete venku na slunci, ihned přerušte práci a přesuňte se do vnitřních, dobře chlazených prostorů nebo do speciálních center pro seniory. Odpočívejte a zkuste si práci naplánovat na ráno nebo na večer, kdy není takové horko.
0: Takhle se o své občany stará jihokorejská vesnice Gyeongpyeong Lee. Kdysi příjemné vyvážené podnebí, ze kterého nejvíc profitovali farmáři, se za poslední 4 roky změnilo. Horké, suché dny bleskově střídají přívalové liáky a z farmaření se stala riziková profese s nejistým výdělkem. Jakmile teplota přesáhne 30 stupňů, zdejší starosta obecním rozhlasem varuje starší lidi, aby se přemístili do specializovaného klimatizovaného centra.
7: Tihle lidé jsou seniori, někteří už žijí sami a hrozí, že v horku budou dezorientovaní, špatně se jim dýchá a mohli by omdlít a zranit se. Provoz klimatizace je drahý. Většina starých lidí nemá peníze na to, aby platila účet za elektřinu, který kvůli zapnuté klimatizaci vyskočí. Proto fungují tahle centra. Klimatizace, které nakoupila vláda, udržují uvnitř místnosti teplotu na přijatelných 25 stupních Celsia. Těm lidem se dobře žije, když jsou součástí komunity. Pomáhají si, povídají, společně jedí i odpočívají. A ještě šetříme státu elektřinu.
0: Vysvětluje starosta Cho Chae-woon. Sám už je ve vyšším věku a horko mu nedělá dobře. Normální běžná teplota lidského těla je 36,5 stupně Celsia. Dlouhodobý pobyt v přehřáté místnosti na otevřeném slunci nebo na místech s vysokou vlhkostí jako první zaregistruje mozek. Jeho výkonnost rychle poklesne až o 15% a přichází malátnost, ospalost, s každou myšlenkou se jakoby více nadřeme.
8: Potom přijde na řadu krevní oběh. Klesá krevní tlak, protože tělu se nedostává vody a minerálních látek, což je nebezpečné, protože nízký tlak a ztráta vědomí vedou k pádům a těžkým zraněním končetin, páteře nebo hlavy. Dalšími orgány, které jsou velmi citlivé na vysoké teploty, jsou plíce a ledviny. A naopak životně důležitým pomocníkem a ochráncem je v horkých dnech naše kůže. Okamžitě spustí procesy, které začnou tělo ochlazovat, ale ani kůže není všemocná.
0: Vysvětluje ve svém specializovaném pořadu asijská novinářka Julie Yu.
9: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Bezmála 45 milionů kilometrů čtverečních, 10 časových pásem, skoro 50 samostatných států a v nich více než 4,5 miliardy lidí. Takhle gigantické území jménem Asie je celkem logicky globálním oteplováním zasaženo nejvíc. Už před více než 20 lety vystrašili klimatologové svět příchodem jevu jménem El Niño a někdy mají média tendenci tenhle proces zaměňovat s globálním oteplováním. El Niño ale přichází a mizí v pravidelných většinou 7 až 10 letých cyklech a na jeho projevy nemá člověk tak výrazný vliv. Zmírňuje zimy, přitvrzuje letní horka, přináší záplavy. Jenže ne všude. Naopak globální oteplování nás teď šokuje rychlostí i obrovským záběrem a přibývá důkazů, že jde o přímý následek toho, co už 150 let vydáváme za průmyslovou revoluci, zdokonalení lidstva, technologický pokrok.
3: Všechny cykly se zrychlily a současně zkrátily, rotují v mnohem menších intervalech. Dříve jsme se s vysokými teplotami potýkali od konce července do poloviny srpna. Teď je to jinak. Jakmile skončí monzun, okamžitě se vyčistí nebe a udeří tropické teploty a trvají mnohem déle.
0: Bilancuje Wo Tien-kyu z Jihokorejské národní meteorologické agentury. Letošní červen byl vůbec nejteplejším měsícem v jihovýchodní Asii za posledních 170 let. V Manile, Bangkoku, Kuala Lumpur nebo v Rangúnu zemřeli od ledna do června stovky lidí na přehřátí organismu. Smutným fenoménem v Barmě nebo Tajsku se stávají těžce popálená chodidla. Děti, které si často hrají bez bot, zapomenou na teplotní extrém a v zápalu hry vběhnou na rozpálený asfalt nebo na městskou dlažbu. Filipínské, tajské i vietnamské úřady už letos několikrát zavřely školy, protože jednoduché vrtule ve třídách nestačily na ochlazení vzduchu. A nákup a provoz klimatizací je drahý.
10: Rozvojové země jsou změnami klimatu zasaženy nejvíce a v budoucnu se to nezmění. Jejich ekonomiky jsou křehké, nemůžou překotně zastavit těžbu uhlí nebo odstavit tepelné elektrárny. Zmenšili by sice svoji uhlíkovou stopu nebo produkci emisí, ale současně by se zhroutil jejich pracovní trh. Tohle jsou citlivé otázky a nakonec se do jejich vyřešení bude muset zapojit celý svět. Bohatí budou muset pomoct chudým.
0: Nastíňuje nerovnoměrnou výchozí pozici rozvojových a rozvinutých zemí v boji s klimatickými změnami Lydia Law, akademička ze Singapurského centra pro studium klimatu. Popálená chodidla, kolapsy z horka, dehydratace, problémy s krevním oběhem. To všechno jsou sice závažné zdravotní problémy, nicméně ta největší komplikace, která lidstvu vlivem rostoucích teplot hrozí, se jmenuje výživa. Přesněji řečeno, problémy s výživou. Pokud podle OSN poklesne světová produkce obilovin a rýže o pouhých 15 až 20%, má svět problém, který zatím v historii nikdy neřešil. Do pohybu se dají stovky milionů lidí, které poženou hlad a žízeň. Takové masy nezastaví žádný žiletkový plot, žádná armáda.
11: Každý rok jsem sklidil 70 pytlů rýže, to je jeden plně naložený nákladák. Prodal jsem ji do restaurací, tam platí lépe než na trhu na ulici. Sklizeň se blíží, ale monzun přišel letos pozdě o několik týdnů. A jen co jsem zasadil, extrémní lijáky a velká voda většinu zasazené rýže odnesly. Když letos bude z úrody třetina, bude to štěstí. To je pro mě a moji rodinu katastrofa.
0: Líčí mi pan Kun Cha v kambodžské provincii Battambang. To, co ho letos postihlo, je příkladem, jak se světové klima nejen mění, ale jak se i zrychlují klimatické pochody, které ještě nedávno měly pevný řád a mohlo se na ně spolehnout zemědělství na celém světě.
12: Extreme heat sweeping across Asia. Temperatures in parts of the region are so high, it's not just uncomfortable, but unhealthy.
0: Extrémní horka střídají bleskové povodně. A po nich často přicházejí mohutné záplavy. Své o tom vědí lidé v Číně, ve Vietnamu nebo v Indonésii. Letošní jarní povodně v jižní a západní Číně už si vyžádali škody za 140 miliard dolarů. A to ještě nepřišla sezóna monzunů.
13: Podívejte se, jakou spoušť nadělala voda v mém domě. Jídelna, postele, pracovna, všechno je zničené. Kalná, špinavá voda vystoupala do výšky 1,5 metru. A to všechno za pár minut. Nepršelo ani hodinu a takhle to dopadlo. Přitom tady v Pekingu nikdy záplavy nebývaly. Pánev, ve kterém město leží, má naopak dlouhodobě vody málo a patří k nejsušším místům v Číně.
0: Pláče ve svém vyplaveném domě pan Mo Jung-fu na západním předměstí Pekingu. S obavami hledí do budoucna hlavně farmáři v zemích, které platí za obilnice nebo rýžovny světa, čili Spojené státy, Kanada, Čína, Ukrajina, také Vietnam, Tajsko nebo Indie. Většina zemí jihovýchodní Asie přiznává, že po mnoha desetiletích bude muset prolomit jasně deklarovanou ochranu nejchudších vrstev společnosti, čili rezignovat na státem garantovanou maximální cenu rýže. Právě tohle pravidlo přitom zajišťovalo, že spekulanti neuvrhnou do hladu a naprosté bídy ty nejzranitelnější části obyvatelstva. Varuje předtím i Atsanu Vitanavič, thajský univerzitní profesor.
14: Zvyšování teploty pokračuje rychleji, než svět předpokládal. Stačí další zvýšení o pouhé 2 stupně a celosvětová produkce rýže poklesne o 13%. Thajsko, Indie, Pákistán a Vietnam, největší světoví exportéři rýže, budou mít okamžitě problém a s nimi celý svět. Jsou to spojité nádoby, vyvolá to masivní zdražování potravin a tím i jejich nedostupnost pro stovky milionů lidí.
0: A dodává, že na příkladu Evropy je jasně vidět, že nulová regulace cen potravin a nenasytnost velkých obchodních řetězců ženou celé kontinenty do náručí sociálních bouří. Naděje, že by se nárůst cen potravin zpomalil nebo dokonce zastavil, je podle něj nulová.
9: Posloucháte Zaostřeno.
0: Oblastí, kterou od začátku letošního roku klimatologové momentálně označují za nejteplejší část světa, dokonce teplejší než centrální Afriku nebo arabský poloostrov, je jihovýchodní Asie. Konkrétně je to pás, který se táhne z východní Indie přes Barmu, Thajsko, Vietnam až na Filipíny a právě tam opakovaně služebně jezdí mladý český podnikatel Martin Koudela. Martine, začneme tím, proč právě Asie je tvým cílem.
15: Sbírám novou inspiraci pro nové projekty, pro práci, protože když seš v Čechách, tak se dostaneš do takového koloběhu, kolečka, kdy furt řešíš jenom nějaký problémy, co nefunguje a tak dále, až v té Asii, kde seš vytržený z toho každodenního dění. A to vždycky spojuju samozřejmě i s nějakou dovolenou, kdy se chci podívat na nějaký nový místa. Já v 90% letím přímo do Bangkoku, kde mám kamarády, mám tam nějakou fixaci na to místo, ale zároveň vždycky chci objevit něco nového, takže si udělám výlet do Singapuru, do Indonésie, do Hongkongu, mám rád Laos, Kambodžu, Vietnam.
0: Já vím z vlastní zkušenosti, že v některých částech roku jsou ty asijské megapole pro Evropana těžko snesitelné, těžko obyvatelné. Vládnou tam beton, asfalt, také sklo nebo dlažba, čili všechno materiály, které teplo rychle akumulují a dlouho ho drží v sobě. Navíc s výjimkou malajzijské metropole Kuala Lumpur jsou tam města prakticky bez parků, bez zeleně. Jak se tam místním i tobě žije?
15: Na sobě to pociťuju, ale mnohem víc to pociťuju na lidech, kteří tam žijou pořád, na místních, který je vidět, že ulice jsou přes den prázdnější, prakticky všichni na ulicích chodí kompletně zahalený. Nebo vidíš nikoho s krátkýma rukávama, skoro nikoho s krátkýma nohavicama, s kraťasama. A všichni motorkáři, všichni, co jezdí na motorkách, jsou úplně kompletně zahalený rukavice, kukly, dlouhý rukávy, šustiákovky, aby tomu přímému sluníčku byly vystaveny co možná nejméně. Opravdu chodí ven až večer, je vidět, že i třeba na motorkách, já často jezdím na motorce, využívám jak taxíka, jako motorku, nebo motorku jako taxíka, a je vidět, že třeba když přijíždí k semaforu, na kterém je červená, tak nedojedou k tomu semaforu, zastaví 200 metrů před tím semaforem, radši někde bokem pod stromem, po nějakou markýskou vestínu, že to horko je fakt umorný, stěžují si na to, že je málo vody, což teda asi není úplně problém Bangkoku, ale v jiných městech si stěžují na to, že je málo vody. Když jsem se bavil o tom s kamarády, tak říkali, že prakticky přes den vůbec ven nechodí.
0: Dá se to řešit třeba tím, že člověk pracuje v noci, kdy je ta teplota snesitelnější? Je to pro tebe řešením směřovat práci do té části dne, kdy teplota klesá, čili dejme tomu večer, eventuálně v noci?
15: Já se snažím pracovat dopoledne, protože velká výhoda je časový posun, kdy to dopoledne je opravdu volný, protože tady v Evropě je noc, ale dřív jsem se to snažil dělat tak, že jsem si sedl k bazénu a pracoval jsem u bazénu a to v tom horku opravdu nešlo.
0: Tvoje práce, ta její povaha, ten druh, tak ti umožňují vybrat si, kde chceš ty příští dny nebo týdny pracovně trávit. Hrají v tom výběru budoucí pracovní destinace roli právě horko, vlhko, případně blížící se monzun?
15: Tak po Asii se letenky snažím vybírat spíš většinou ranní, už z toho důvodu, že pokud je to kratší přelet, tak čím později odpoledne nebo večer ten let je, tím větší má většinou zpoždění, takže se snažím lítat většinou ráno nebo dopoledne, ale snažím se vybírat lokality, kde vím, že by to počasí mohlo být trochu lepší, kde buď je moře, nebo naopak je tam nějaký prales, příroda, hory, což není úplně jako záruka toho, že tam bude chladně, třeba sever Thajska, kde jsem teďko byl a bylo tam vlastně největší horko z celého toho regionu. Třeba bych v tomto horku naletěl na Angkor Wat, procházet se po chrámech v 55 stupních. Ale to horko je každopádně úmorný a v těch velkých městech je to o to horší, že to město je naakumulované.
0: Ty jsi na rozdíl ode mě technicky založený člověk, takže předpokládám, že sleduješ boj Asiatů s globálním oteplováním právě po té stránce technické. Co nového vymýšlejí a nebo jak a kde nasazují moderní technologie?
15: Já vím, že například Thajsko používá stíhačky na umělý vyvolávání deště, což dělají i delší dobu Číňani, už to dělají od olympiády nebo možná ještě díl. To vyvolání deště se jim daří. Ty místní obyvatelé mají trochu strach z toho, co vlastně do toho vzduchu rozprašují. To třeba na tom, že když se uměle vyvolá déšť, všechny řeky, toky, vodopády a tak dále jsou zakalený jinak než po běžném dešti. Prostě děje se tam něco, na co oni nejsou zvyklí, co oni neznají a je to zvláštní.
0: Já už jsem v té reportáži říkal, že od ledna letošního roku je každý další měsíc teplotním rekordmanem v Asii. Že tak vysoké teploty, jaké letos zasáhly jihovýchodní Asii, tam lidé nenaměřili za posledních 170 let. Není právě tohle důvod, proč třeba pracovně už zamířit jinam, na západ, na západní polokouli, do těch méně úmorných, teplotně méně úmorných destinací, jakými jsou Severní Amerika, Karibik, Jižní Amerika a podobně?
15: Asi ne, jak už jsem řekl, tak tu Asii miluju. Pro mě ten teplotní rozdíl tak strašný nebyl. Mě je tam vždycky strašný horko. A jestli je to horko po trochu větší, už mi je celkem jedno. Ale hlavně to je vidět na starých lidech, který fakt nechodí vůbec ven. Já spíš přemýšlím nad nějakýma dopadama na třeba to zemědělství a tak.
0: Říká Martin Koudela, mladý podnikatel, který na vlastní kůži pociťuje rychlé změny klimatu na svých pravidelných pracovních cestách do Asie. Temperatures in parts of Pakistan have been nudging 50 degrees Celsius, that's 122 degrees Fahrenheit. Síla, která způsobuje, že se nám země koule začíná vařit pod nohama, je v podstatě nad lidské chápání. I ty nejbohatší a nejvlivnější mocnosti světa přiznávají, že nemají konkrétní plán, jak jí čelit. Přesto se objevilo už několik pokusů, jak úplně nerezignovat. Tím zatím nejvíc kontroverzním je tlak na masivní výrobu elektromobilů a s tím spojenou výrobu elektrobaterií, které jsou pro jejich provoz nezbytné. Pro Asii je to ale čím dál tím více okrajové téma a Čína se snaží stále upadající poptávku po elektromobilech na domácím trhu vykompenzovat jejich exportem do Evropy. Rychle stoupající teplota ve velkých městech je pro Asiaty mnohem aktuálnější téma. Xi'an, 12-milionová metropole středočínské provincie Shenzhen, přišla před několika lety s nápadem postavit ve městě několik gigantických vodních věží. Měly být vysoké až 200 metrů a několik hodin denně rovnoměrně skrápět celou megapoli jemnou vodní tříští.
16: Ano, o tom se hodně mluvilo. Je to tak 10-15 let. Viděl jsem nějaké nákresy. Proměnilo by to celé město v takové futuristické až mimozemské centrum. Popravdě vypadalo to hrozně, ale ten projekt nakonec úplně utichl.
0: Vzpomíná si pan Tien, který tou dobou pracoval jako státní zaměstnanec právě v Xi'anu. Gigantické náklady nejen na stavbu, ale i na provoz a údržbu celého zařízení poslali projekt k ledu. Číňané navíc spočítali, že cestou skrz vodní šachty a přivaděče by se ztratilo extrémní množství vody. Zatím proto dali přednost plošnému vysazování zeleně, které může v horizontu příštích 15 let ochladit průměrnou teplotu ve městě o 1 až 2 stupně Celsia. Co za tu dobu ale udělá globální oteplování, nikdo neví. Takové bylo dnešní Zaostřeno. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Jakš.
9: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
17: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
9: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
18: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
9: Dej mi pokoj.
19: Tohle neskončí dobře.
9: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
20: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
1: Žurnál bylo 10 hodin. Jsou tu aktuální zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
21: V Česku stoupá aktivita klíšťat. Slováci v referendu rozhodují o možném zrušení doživotní renty pro premiéry. Další tři čeští tenisté budou hrát o postup do osmifinále Wimbledonu. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdech do Brna z Prahy i z Vyškova. A bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
22: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
21: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území se jejich aktivita po deštích zvýšila na 4. stupeň z 5. To znamená vysoké riziko. Situace by se v příštích dnech na některých místech mohla ještě zhoršit.
23: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
24: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliozu Kateřina Kibicová.
25: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
24: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
21: Energetické firmy plánují letos investovat do přenosové sítě přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít možným výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden. V hlavním městě například vzniká nová transformovna Praha Sever. Další investice plánují i ČES nebo firma EGD. Na Slovensku dnes můžou lidé v referendu rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Aby byly výsledky hlasování platné, musí se zúčastnit aspoň 50% oprávněných voličů. Kvůli začátku dovolených se ale očekává nízká účast. V kapli hradu Bezděz dnes posvětí sochu Panny Marie Montserratské. Jde o kopii Černé Madony, kterou do někdejšího kláštera v roce 1666 přinesl řád Benediktinů. Originál je ze dřeva, kopie z Labského pískovce, říká kastelán Bezdězu Kamil Seidl.
26: Pak po zrušení kláštera byla přenesena do kostela. Tak jsme oslovili akademického sochaře pana Milana Váhu, který mimo jiné dělal sochy na Karlově mostě.
27: Sport. O postup do osmifinále Wimbledonu budou dnes v Londýně hrát tři Češi. Jiří Lehečka se utká se Španělem Munarem, Marie Bousková s Ruskou Samsonovovou a Linda Nosková s Rumunkou Kirsteovou, která před časem oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry. Podle Noskové jí takové rozhodnutí mohlo pomoci k dobrým výkonům.
28: Oznámila, ale já jí to moc teda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že z člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněněji, co sama to i vlastně říká, že jí to hodně pomohlo. Ale jak říkám, no, úplně jako nevidím, že by končila tento rok.
27: Jako první z Čechů se na kurtu představí Bousková krátce po poledni.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
29: Kolony na D1 u mostu Šmejkalka také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna popojíždí kolona před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se pomaleji jede od Pražského okruhu z 12. kilometru. Zdržení celkově na Brno 20 minut. Navíc v koloně hlásíte i nehodu.
30: Na 21. kilometru před otočkou na Benešov došlo k dopravní nehodě dvou aut v pravém jízdním pruhu. Už je to tam odstavené, tak jenom řidiči dávají pozor. Jsou tam lidi ve vozovce.
29: Zdržení čekejte i na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Ostravy. Kolona začíná u Rousínova na kilometru 214 a asi 20 minut se pak jede krokem do omezení u sjezdu na Slavkov na kilometr 209,5. Na D1 pak je kolona také na příjezdu do Brna z Prahy. Silničáři pracují u Kývalky na kilometru 182, fronta 3 kilometry, zdržení 15 minut. Také na D8 na dálnici z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Duxany práce údržby na 33. 3. kilometru, tam je zdržení 10 minut. A na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova u Vystrkova také opravují vozovku, zdržení směr Pelhřimov 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
21: Bude slunečno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů. Na severu a na západě Čech kolem 20 a na horách 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Zdravá mysl, radostná mysl budoucích rodičů, určitě ku prospěchu věci.
5: Nevím, já jsem bývalý budoucí rodič, tak možná tady Ondra by mohl.
4: Na jaké aspekty vlastního zdraví by měli myslet budoucí rodiče?
6: Dá si nějakou zdravou mlsku, nějak se hýbat, ale zas to nepřehánět.
4: Chodit na procházku, do divadla.
7: Neměli by se stresovat a možná by si měli po obědě dát šlofíčka.
4: Hosty dnešní laboratoře jsou jednak reprodukční bioložka Kateřina Komrsková, dobrý den.
7: Dobrý den.
4: Molekulární biolog Petr Svoboda, vítejte.
8: Dobrý den.
4: A doktorant biologie Ondřej Šanovec, jsem ráda, že vás tu máme.
8: Dobrý den.
3: Laboratoř.
6: Myšáci, který krmili fast foodovou stravou, měli narušenou strukturu semenotvorných kanálků a testes.
5: Při zvýšené hustotě populace se poškodí DNA, respektive zvýší se četnost mutací.
7: Strava a životní styl je něco, na co je potřeba dbát i z otcovské linie.
4: To, co konzumují tatínkové před početím dítěte, ovlivňuje vývoj placenty. To je dočasný orgán, který spojuje matku s plodem a ovlivňuje také růst plodu. Vědci to ověřili na myších, kterým nabízeli různý jídelníček v období od 8 týdnů před pářením. Změny se promítly do hladiny tělesného tuku, cholesterolu nebo mastných kyselin, ale také do složení střevních bakterií. Mnohdy, když mluvíme o reprodukci, tak se hodně pozornost soustředí na zdraví ženy. Ale tady je jasné, že tatínkové jsou důležití.
5: V tomhle případě je zajímavé, že přestože ten tatínek během toho oplození dodá víceméně jenom tu spermii, tak nějakým způsobem se u těch myší dostane informace do toho budoucího plodu nebo do budoucího zárodku o tom, co ten tatínek jedl. Mě jako biologa zaujalo, že i když to množství těch mechanismů, jak do té spermie něco navíc zakódovat o tom, jak se ten rodič měl, je malé, takže i přesto se to nějakým způsobem stane.
4: Téma stravování tatínku před početím dítěte pro mě inspirativní, vlastně nové.
7: Data jasně ukazují, že je rozdíl mezi placentou, jak vy jste ji tady moc hezky popsala, která je od samičky nebo samečka v těch myších studiích, od tatínků, který měli stravu, která je vysokotučná a já bych řekla, že potom ani se ty myšáci moc nehýbají, to znamená vede to k obezitě a tak. Takže vlastně mě tam hrozně moc překvapilo, že exprese genů, který se ukázali, nebo který oni analyzovali mezi těmi dvěma placentami, byla shodná v případě špatné diety a vlastně úplně se potřel takový ten, jak se říká, sexuální dimorfismus, který by měl být patrný mezi dvěma pohlavími těch zárodků.
4: Ti myšáci, říkáte, moc se nehýbali, tak to bylo, dejme tomu, taková nějaká paralela k tatínkům televizním a přesto tedy ty parametry vyšly podobně u všech?
7: Ano, ano, přesně tak. No v podstatě současná generace budoucích tatínků, ale i maminek, že jsme ovlivněni vůbec tím společenským životem, sociálními sítěmi. Takže nemusí to být jenom televize, ale právě čas strávený před počítači, před mobilem a vlastně nízká tělesná aktivita, to všechno přispívá u myší, u člověka je to potřeba ještě více prověřit, tak to přispívá vlastně k formování a k funkci té placenty.
4: Co na téhle práci zaujalo Ondřej Šanovce?
6: Mě na téhle práci nejvíc asi fascinoval fakt, že myšáci, který krmili fast foodovou stravou, tak měli narušenou strukturu semenotvorných kanálků a testes, chyběly tam nějaké zásadní kmenové buňky a taky zjistili vědci, že je narušená exprese nějakých genů. Ono totiž spermie, jak je malinkatá, tak má takovým zvláštním způsobem zabalenou DNA. To není v žádné jiné buňce v těle. No a právě ty geny a proteiny, které jsou do tohoto procesu zapojený, tak byly tou stravou narušený. tohle to jednak přispívá teda ke snížené fertilitě těchhle z těch vykrmených jedinců, ale zároveň tady tohle to balení DNA je důležitý pro úplně ten začátek embryonálního vývoje. Takže hnedka po oplození to taky nějakým způsobem už ovlivní kvalitu toho vyvíjejícího se plodu.
4: Tak to řekněme teenagerům, že nemají chodit do fast foodu, že nevím, jestli by nás poslouchali.
7: Ale ve studii, o který tady mluvíme, nepozorovali žádný vliv na plodnost, na kvalitě těch spermií, ale opět mluvíme o myčácích, jo? To může být úplně jiný u jiných živočišných druhů, ale vlastně ten dopad byl až ve funkčnosti placenty. A to je na tom nesmírně zajímavé, tím, že přefiltrujeme spermie, to neznamená, že zlepšíme vlastně vývoj toho plodu.
4: Teď si to tak představuji, že když přes placentu putují tedy živiny k dítěti, takže vlastně teda ta fast foodová strava má tenhle ten důsledek jako další fázi.
5: Tohle bylo udělané na geneticky identických myší jednoho kmene, zatímco lidi jejich genetické složení je extrémně pestrý. Což ale neznamená, že by lidé neměli si dát pozor, zvlášť na věci, které třeba poškozují DNA, což je alkohol, kouření.
7: Je i zásadní rozdíl mezi vlastně strukturou placenty u myší a u člověka. A vlastně oni pozorovali specifický region vyvíjející se placenty, který je toho embryonálního původu. A je potřeba říci, že třeba tento region u člověka vůbec není. Takže je opravdu potřeba všechny tyto studie potom analyzovat v respektu vůči člověku, ale všichni se tady očividně shodneme, že strava a životní styl je něco, na co je potřeba dbát. I z té otcovské linie toto ovlivňuje embryonální vývoj.
4: Protože Ondřej Šanovic tady mluvil o tom rozbalování. V tom hraje roli ta takzvaná epigenetika, to znamená ty značky, které jsou na genech. Ty to nějakým způsobem rozhodují, jestli něco bude zapnuto nebo vypnuto.
6: Nějaké ty značky jsou umlčeny, naopak nějaké jiné jsou aktivovány a právě to, která konkrétně z nich je umlčená nebo zapnutá, tak to vlastně určuje osud toho vyvíjejícího se embrya.
4: Na závěr nám slovo Petru Svobodovi, protože jsme si vzpomněli na zajímavou holandskou situaci v Nizozemsku, že se tam přes generace přenášela ta zkušenost hladovění.
5: Hladovění ukázalo se, že potomci lidí, kteří trpěli tím hladem po válce, tak mají trošku jinak nastavený metabolismus. A z těch studií vyplývá, že existuje zřejmě malá skupina genů, přes kterou se tyhle ty informace mohou přinášet z rodičů na potomky právě skrz to nastavení epigenetických značek. Takže ty rodiče mohou jakoby naprogramovat trochu ten metabolismus svých potomků a několik podobných fenoménů je známých u lidí. Ten mechanismus, jak to funguje, ten pořád dobře pochopený není, ale že podobné fenomény existují, tak to se ví.
4: V dnešní laboratoři se věnujeme převážně reprodukční biologii a jsou tu odborníci z téhle oblasti, tedy reprodukční bioložka Kateřina Komrsková, molekulární biolog Petr Svoboda, doktorant biologie Ondřej Šanovec.
0: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
4: Vědci z Harvardu a dalších pracovišť představili na odborné konferenci v Göteborgu nový typ genetického testu, který je založený na hodnocení úlomku DNA plodu v krevním řečišti matky. Může to být alternativa k odběru plodové vody nebo choriových krků, dá se z toho poznat řada genetických vad. Je to realizovatelná cesta, myslíte? Ptám se Kateřiny Komrskové.
7: Tak je to určitě neuvěřitelný objev. Je fantastický mít diagnostické metody, které jsou neinvazivní. Protože v současné době máme jenom invazivní metody a byť jsou bezpečné, tak pořád statisticky významné riziko existuje, že může vlastně dojít buď k poškození plodu nebo k potratu, říká se 1:200 u odběru plodové vody.
4: Takže 1:200 těhotenství tedy skončí?
7: Může, ano, může přesně tak. To jsou statistická čísla. Neznamená, že to tak musí být. To vlastně podporuje i ty technologie a vývoj těch technologií, které se směřují nebo zaměřují na právě neinvazivní přístup. Takže v tomto směru já vidím jako obrovský potenciál, natož je možný analyzovat tisíce genů, které těchto úlomků se dají sekvenovat. eliminovat.
4: A kde se tam ty úlomky berou?
5: Zřejmě se berou z buněk toho plodu, které se dostávají do krevního řečiště matky, protože samotná DNA by přes tu placentální bariéru se dostat neměla a zároveň je zvaný mikrochimerismus, kdy se do těla krevního řečiště a do těla matky dostávají buňky z plodu, tak ten je známý. Ono se poměrně dlouho ví, že samotné nukleové kyseliny v tom krevním řečišti jsou docela dobrý zdroj informací o tom, co se v tom těle děje. Takže to není úplně nové, že ty nukleové kyseliny, malé RNA, fragmenty RNA, DNA se izolovaly a sekvenovaly a ukázalo se, že třeba u pacientů z nádory se dá docela dobře odhadnout, jak se ten nádor bude vyvíjet a že tam je ještě dřív, než byl diagnostikovaný jinými metodami. Takže tady je posun vpřed v tom, že i v krevním řečišti těhotné ženy jsou informace o tom plodu, protože se tam dostávají nukleové kyseliny z toho plodu a dnešními technologiemi je to možné přečíst. Zároveň bych řekl, že to není úplně levné. Ten způsob téhle té analýzy vyžaduje izolaci té nukleové kyseliny, v tomhle případě DNA a její sekvenování a v nákladech je to poměrně drahá metoda, pokud chcete osekvenovat ty nukleové kyseliny tak, abyste se dostali těm informacím, které potřebujete, tak potřebujete sekvenovat hodně.
4: Takže i když třeba tady často mluvíme o metodě CRISPR-Cas o tom stříhání genu, tak to je de facto se to, myslím, jakoby poměrně zlevňovalo, že je to jako dostupná metoda, která se dnes používá. Studenti, myslím, běžně jako používají, ale tady jako to je ještě nákladná věc. Ondřej Šanovec, jeho poznámky tady k téhle práci.
6: Každopádně bych byl trochu opatrný, co se týče rozsahu toho, co všechno chceme sekvenovat, protože současná diagnostika těch nějakých genetických vad probíhá pomocí odběru plodové vody, jenom když ultrazvuk a další vyšetření odhalí nějaký abnormality na tom vyvíjejícím se miminku a vzít krev matce a osekvenovat, co všechno to dítě v sobě může mít jako v úvozovkách špatně, není úplně nejlepší přístup, protože spousta mutací může být v nějaké oblasti DNA, která nemá funkčně žádný význam. Takže říct mamince, vaše dítě má mutaci, i když my zatím ještě nevíme, jestli ta mutace může být klinicky významná nebo ne, může ho nějak ohrozit, tak by akorát tu maminku jenom stresovalo.
4: Tak tohle je vlastně i taková, řekněme, etická debata.
7: Etický aspekt je tam nesmírně důležitý. A já bych ho ještě posunula do legislativní roviny, protože já vnímám, že ta etika nám udává určitý směr. Směr výzkumu a směr vlastně práce s informacema. Ale legislativa nám potom dává hranice. A v tomhletom případě, a nejenom tady v tom případě, je potřeba nastavit ty etické a legislativní rámce, protože opravdu nevíme, jak klinicky významný můžou být informace, které se dozvíme ze sekvenování v rámci této prenatální neinvazivní diagnostiky a zda vůbec můžou mít nějaký dopad. A stejně jak tady mluvil kolega, tak vlastně ten mikrochimerismus je aspekt, který by se v tomhletom směru měl vzít v potaz.
4: Tam, kde myslím o to, že někdy zůstávají v těle i třeba sourozenci.
7: Samozřejmě, že máme informaci o tom současném embryu plodu, ale na druhou stranu můžeme získávat informaci i o potomcích předcházejících tomu danému plodu, které analyzujeme. Což je vlastně podstata toho mikrochimerismu, že ty populace buněk přežívají po určitou delší dobu, můžou to být až desítky let v krevním řečišti matky nebo prostě v subpopulacích.
4: My bychom mylně vydávali DNA nějakého předchozího potomka, můžeme, té dané maminky za toho současného potomka.
7: Můžeme a to je potřeba verifikovat. Tam vlastně je potřeba najít referenční hodnotu, nějakou hraniční hodnotu, která bude mít jasnou vypovídací hodnotu o tom, jaké informace získáváme, co sekvenujeme, v jakém množství a jak vlastně to budeme prezentovat těm budoucím rodičům. Nejenom mamince, ale vlastně tomu páru, který čeká toho potomka a zda případný následující stres ze získaných informací nemůže udělat větší škodu, než to, že vlastně nebude známo.
4: Takže je tahle metoda jako šířej uplatnitelná, nebo to může ještě trvat?
5: V tuhle chvíli je to poměrně nákladná metoda. Jednak náklady na tu analýzu nebo na tu přípravu toho materiálu na sekvenování a potom vlastně potřebujete i experta na to, aby to zanalyzoval, protože se skládat tyhle ty informace dohromady není úplně jednoduchý. Zároveň ten předchozí vývoj ukazuje, že ty sekvenační metody se tak strašně zlevnily, opravdu dramaticky, kdy cena za sekvenování je vlastně nejrychleji klesající cena jakéhokoliv lidského známého produktu. Takže předpokládám, že v budoucnu ty sekvenační metody zlevní tak, že ty analýzy budou i, dejme tomu, dostupné ze zdravotního pojištění.
4: Už bude možné si pomalu doma sekvenovat?
5: V tuhle chvíli ty náklady na to seskládání třeba jednoho genomu, co děláme my v laboratoři na slimácích, teda ne na lidech, aby někdo neměl očekávání, ale tak ty náklady vycházejí řádově na vyšší desítky tisíc na kvalitně seskládaný genom s takzvaným vysokým pokrytím, což je přesně to, co tady potřebujete.
4: V laboratoři dnes účinkují reprodukční bioložka Kateřina Komrsková, molekulární biolog Petr Svoboda a doktorant biologie Ondřej Šanovec. Už celá desetiletí je známo, že hustota populace ovlivňuje reprodukci. Myši, které žijí v přeplněných prostorech, mají potomky menšího vzrůstu. Slepice, které žijí v nějakém přeplněném kurníku, kladou méně vajec. Zvířata zřejmě vylučují látku, která zvyšuje riziko poškození plodu, tedy i zvyšuje umutnost plodu. No ale v případě člověka do toho vstupují sociální faktory a třeba dostupnost potravin. Nová studie z časopisu Nature Communications ale ukazuje, že život v přelidněném velkoměstě opravdu zvyšuje počet mutací pohlavních buněk, dokonce to tam bylo vyčísleno, 87%. Tak čím je to zajímavé, inspirativní?
6: Tahle studie možná by se měli říct, že probíhala teda na háďátkách, což je vlastně velmi jednoduchý laboratorní model, který si napěstujeme jednoduše na Petriho misce s trochou bakterií. Co je velmi zajímavé, je, že existuje zřejmě nějaký limit, do kterého organismus nějakým způsobem nevnímá další jedince ve svém okolí, ale od nějakého limitu právě začíná produkovat určitou látku, která se šíří jeho tělem a způsobuje mu právě ty zmíněné mutace. U těch háďátek dokonce dochází k tomu, že tahle ta látka je vylučována do toho jejich média, ve kterém žijí, takže ovlivňuje i ty okolní jedince.
4: Připomněla jsem si, kolik je nás na světě, jo? Takže současná světová populace se blíží 8 miliardám a 300 milionů lidí. Je to třikrát víc než v roce 1950 a porodnost klesá. V roce 1950 5 porodů na ženu, v roce 2021 2,3 statisticky tedy porody. No a to téma mutace je zajímavé, protože věci to dokonce srovnávali s účinky radiace. To mě skoro překvapilo.
7: Ano, je to tak. Já bych se ještě chvilinku zastavila právě u toho palčivého problému neplodnosti, protože je v podstatě pomocí Světové zdravotní organizace a dat, který oni uveřejňují pravidelně, tak je známo, že každý šestý člověk na světě je buď neplodný, anebo ve svém reprodukčním životě se setká s problémy s plodností. A to je obrovský číslo, to je 180 milionů lidí ročně. Já kdykoliv vyslovím tato čísla, tak mě trochu jímá stres. Je dobře, že dochází k výzkumu, který nějakým způsobem by mohl objasnit, proč je tento nárůst neplodnosti. A jedním z těch výzkumů je ten článek, o kterém tady mluvíme. Nevím, jestli nám dá odpovědi na všechny otázky, které máme v tomto tématu, ale zajímavé na tom je, že byť to bylo na háďátkách, tak vlastně pro ten, který háďátka produkují do té kultury, o které mluvil tady Ondřej, je velice podobný proteinu, který je i u člověka popsán, katepsin B. A tento protein byl asociován již dříve s tím, že je vylučován buňkami, které jsou nějakým způsobem ozářeny. Okolní tkáň, byť je zdravá, tak reaguje na radiační zátěž tím, že vylučuje tento protein. A teďkon vlastně je otázkou, jestli opravdu tato substance může regulovat i reprodukci, kvalitu reprodukčních buněk, gamet, jak spermií, tak vajíček, a jestli vlastně může nějakým způsobem reflektovat nárůst populace nebo populační prostě boom, který tady zažíváme.
4: Češi to asi vědí, když mají tendenci žít spíš v rodinných domech, nebo jako ta snaha, abychom žili v zeleni a nějakém krásném prostředí a ne v přelidněném velkoměstě, ale ne každý má to štěstí. Komentář Petra Svobody k téhle studii?
5: Já bych byl opatrný v interpolací těch výsledků téhle té studie k lidem, protože reálně, co v téhle studii udělali, je, že napěstovali na misce velké množství červů. Háďátka to jsou červy. A studovali, co se stane, pokud bude hustota té populace na nějakém limitu a pokud se dostane přes nějaký limit. Ano, ty červy vylučovaly katepsin B, vedlo to k poškození DNA, nicméně jestli stejný mechanismus existuje obecně třeba i u savců, já osobně o tom trochu pochybuju. Za druhé, ten enzym je celkem běžný enzym, takže není překvapení, že ho všichni ostatní živočichové mají a ty mechanismy nebo ty důvody, proč třeba klesá fertilita u lidí, mají i řadu jiných jako socioekonomických důvodů a i existuje řada studií, které ukazují, že to souvisí s rozvojem životního stylu, s bohatstvím, s x různými dalšími faktory. Já osobně si sám ještě navíc nedokážu úplně dobře představit, jak tenhle ten enzym, který štěpí proteiny, jakým způsobem vlastně se může přenášet mezi těmi háďátky a dostávat se do buněk a tam způsobovat poškození DNA, ten mechanismus musí být relativně komplikovaný, protože dostat se od štěpení proteinů k poškození DNA není úplně jednoduchá cesta, takže si nejsem jistý, jestli tohle můžeme vůbec jako extrapolovat, bavit se o tom, jestli nějaký podobný mechanismus by mohl existovat u lidí. Možná může obecně u živočichů existovat mechanismus a může jich existovat celá řada, protože tyhle mechanismy se mohou vyvíjet během evoluce absolutně nezávisle na sobě.
4: Ale tak ta háďátka potřebujeme, protože myslím, že ten reprodukční cyklus je velice rychlý, že? Mm-hmm. Takže to snadno vlastně můžeme sledovat ve více generací.
5: My můžeme na těch háďátkách zjistit, že takový mechanismus existuje a můžeme ho analyzovat, rozebrat do detailu, proto je to háďátku univerzální model pro biologii, ale zároveň potom, když dojde na tu extrapolaci toho, co vidíme na tom háďátku, tak byť na háďátku jdou studovat nejrůznější procesy, včetně neurodegenerace, takže háďátko může být i model pro Alzheimera, přestože má nervových buněk jenom řádově vyšší desítky, možná nižší stovku, ale může být použitý. A zároveň tady byl experiment, který paralelně, nebo ta jeho paralela ve srovnání se savci prostě proveden nebyl a ty úvahy o tom, že to může souviset se savci, jsou založeny jenom na podobnosti jednoho proteinu víceméně.
7: A na druhou stranu ta věda začíná. U háďátek nebo u těchto těch nižších, jednodušších organismů je zajímavé, že se něco takového objevilo a je fajn vlastně popisovat nebo polemizovat o případných možnostech, který to může mít ve vztahu s neplodností, která je v minimálně 60% z neznámých příčin. Takže absolutně souhlasím s tím, že těch faktorů je plejáda. Ty se nedají ani vyjmenovat a samozřejmě vzájemně se ovlivňují. Ale na druhou stranu je zajímavé si představit, že by existovala látka, která by v tomto případě mohla stát byť v nějakém malém množství za regulací plodnosti, neplodnosti, reprodukce a kvalitou pohlavních buněk.
4: Ty změny, ty mutace, které souvisely s tím životem v nějakých přeplněných prostorech, ať už tedy u těch myší nebo u těch slepic, tak se dědily.
5: To je taky trochu paradox z pohledu biologie, že ti autoři argumentují, že při zvýšené hustotě populace se poškodí DNA, respektive zvýší se četnost mutací a že to může nějakým způsobem napomáhat k rychlejší evoluci vlastně variant a soupeření mezi těmi jednotlivými liniemi v přelidněné populaci. Nicméně z jiných studií víme, že četnost mutací není běžný jako element, který by byl ten variabilní nebo ten měnitelný během evoluce, že naopak během evoluce naprostá většina organismů se snaží mít tu četnost mutací co nejnižší, co může, nesnaží se s ní manipulovat. Ale u těch organismů třeba, když se studovalo na dlouhých kultivacích bakterií a kvasinek, které se kultivovaly po tisíce generací a desítky,

0: samozřejmě být i na dalších živočišných druzích, vyšších savcích, včetně člověka. Protože ten stres je něco, co stojí za změnou regulace mnoha jiných signálních dráh, a že oni vypíchli katepsin B, neznamená, že to není důsledek něčeho, jako je například stres.
1: Tak to jsme zase zpátky u té pohody, o které tady mluvil Ondřej Šanovec na začátku naší debaty, že i tady se to projevuje.
2: Tohle je vlastně hezká ukázka toho, jak studium reprodukce je hrozně komplikované, protože my si nějakým biologickým modelem můžeme prostudovat nějaký jeden mechanismus, ale zas bude to jenom jedna nějaká signální dráha, která má nějakou roli, ale potom nám, co se do toho vstoupí, zvlášť u těch lidí, faktory, které jsou pro nás biologi neměřitelné, a to je ten nějaký socioekonomický status, nějaký tlak společnosti a podobně.
1: Probírali jsme tu před několika lety studii, která se týkala chudoby, a téma bylo Popelka vlastně, že je to epigenetika, takže jako, že takové ty změny dědičné, které jsou způsobené jako vlivem chudoby, tedy těch třeba zvláště nemocí nebo prostě stresu a tady těch situací, takže jsou vratné, takže když Popelka se dostane na zámek a najde prince, tak to dopadne dobře.
0: Tak já myslím, že je fajn věřit pohádkám. To je něco, co nás žene dopředu a nastavuje nám pozitivní mysl. A pozitivní mysl je méně stresu.
1: V laboratoři, kterou jsme věnovali tentokrát reprodukční biologii, účinkovali biologové Kateřina Komrsková, děkuju.
0: Děkuji vám.
1: Petr Svoboda.
3: Děkuji.
1: Děkuji tež. A Ondřej Šanovec.
2: Děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Benzín v Rusku není, nebo ho rozhodně není dost. Ukrajinské drony dálničí ruské rafinerie a logistiku. Mobilní internet v řadě regionů pravidelně vypadává. Úřady ho vypínají kvůli obavám z dronových útoků. A nákupy potravin jsou dražší a dražší a dražší. Je dnes Putin ve větším ohrožení, než byl před rokem. Začíná sobotní osobnost Plus. Mým hostem je diplomat, analytik a znalec Ruska, kde řadu let žil, Vladimír Otápek. Vítám vás, dobrý den.
2: Hezký den.
1: A hezkou sobotu vám od mikrofonu přeje Barbora Tachycí.
0: Osobnost Plus.
1: Je dneska Putin podle vašeho názoru ve větším ohrožení, než byl třeba před rokem, protože trošku se mu to tam sype?
2: No, to lze odpovídat různými způsoby a já začnu nejdřív takový ten, který je opřen o nějaká data. Početní stav Federální služby ochrany, což je jeho ochranka, se zvýšil, a to byste neuhodla, na 80 tisíc člověků, lidí, nejen tedy mužů, 80 tisíc duší je zaměstnáno ve Federální službě ochrany. Já nemluvím o FSB, já nemluvím o rozvědce, já nemluvím o tady těch
1: službách. Čili tohle je speciální Putinova garda.
2: To je ještě speciálnější, protože on má takový ty vnitřní vojska dřív, tedy Rosgvardiu, to je vlastně ta jeho garda pretoriánská, která má udržet všechno jaksi na úzdě, ale tohle je ještě jakoby zvláštnější tajná služba, která má chránit především jeho a další teda vysoké ústavní činitele, abych nekecal. Teď se přebírají odpovědnost dokonce i za špičky armády, náčelníka generálního štábu a podobně. Nicméně to je neuvěřitelné číslo. 80 tisíc lidí.
1: A běžně má tahle jeho ochranná služba Putinova má kolik lidí? Vyrostl ten počet na dvojnásobek,
2: trojnásobek? Pokud se nemýlím, tak ten minulý stav byl 50 tisíc a teď se to zvýšilo teda na 80. I těch 50 není málo, že?
1: Ne, není. Ale řekněte, tohle tedy znamená, když roste takhle razantně počet ochrany, příslušníků ochrany Putina, znamená to, že tedy ohrožen je víc a víc? Takhle to lze přeložit?
2: No, patrně má ten dojem, protože proti jeho vůli by se to asi nestalo. A teď je otázka, proč to tak je. Na to jsou různé teorie. Jedna, který, že objektivně je ohrožen víc a víc. Já myslím, že na něj mají Ukrajinci docela žízeň. Ale druhá,

0: varianta je, která je pro mě zajímavá minimálně. Někteří komentátoři říkají, že je to naopak hra tajných služeb, která se snaží Vladimíra Vladimiroviče přesvědčit o tom, že je ohrožen, tak aby ho dostala více pod vlastní kontrolu. Protože úplně nejvíc ochráníte člověka, když ho zabetonujete v protinukleárním krytu. Že? Je pravda, že se tam z něj brzy stane mumie, ale bude bezpečný před jakýmkoliv útokem.
1: No jasně, ale tím by tyhle tajné služby, které mají částečnou a ne úplně malou moc v Rusku, tak tím by postupně pohřbívali svého vůdce, který jim dal vlastně ten povár takhle sloužit. Ne?
0: Myslíte si, že by tedy ohrozili sami sebe?
1: No, nakonec ano.
0: No, to je zajímavá myšlenka. A teď se podívejme do Íránu. V Íránu vidíme proces dost podobný, tam tomu tedy pomohl Izrael, když zabil předchozího a jaksi nejvyššího ajatoláha a jeho syna pravděpodobně zásadně zmrzačil, anebo ho možná zabil také. A co udělali místní revoluční gardy?
1: Co?
0: Vytvořili si umělý podpis nového nejvyššího ajatoláha, kterým stvrzují všechny svoje výnosy a od začátku války, a to už jsou 4 měsíce, abych teď nevypadal jako blbec před posluchači, už je to dlouho.
1: 4 roky, myslíte?
0: Ne, já myslím teď od toho obnovení války v Iránu.
1: Jo, myslíte Irán.
0: Ano, ano. Takže od té doby toho nového ajatoláha nikdo neviděl. Jo? Mladého Chamenejího.
1: No
0: a nicméně on dále stvrzuje svým podpisem všechno, co revoluční gardy potřebují. To je odpověď na tu vaši otázku. Zda by si tím nepodřízli vlastní židli, no když by měli Putinův podpis, nebo jeho dvojníka, nebo jeho gumáka, nebo jeho cokoliv, obrázek, no, tak ne.
1: Takže ten můj další dotaz je logický, si myslím. Totiž, jestli vlastně tajné služby nemají v rukou v tuhle chvíli jako mnohem větší moc než Putin, protože Putin je zničit nemůže, ale oni mohou zničit Putina.
0: Ano, a zároveň to zatím zdá se nedělají, nebo žádné objektivní kroky k tomu jsme neviděli, ale ještě jednou je otázka, zda jeho se snaží zatlačit do takové té pozice jakoby velmi vzdáleného penzisty nebo velmi chráněné osoby, která vlastně do reálného řízení státu vůbec nezasahuje. Když je potřeba, tak vypustí nějaké video na uklidnění obyvatelstva. Když je potřeba, tak udělá vzdáleně samozřejmě poradu s vládou a tam jim řekne, koukejte zajistit, aby bylo dost benzínu a to je všechno.
1: Ale vy si myslíte, že Putin je ten typ, který by se bezproblémově nechal odstřihnout od vydávání svých rozkazů, ideí a prostě nezasahoval do aktuálního dění v Rusku?
0: No, já si myslím, že Putin nikdy nebyl mikromanažer jako jeden nejmenovaný středoevropský premiér. Jo? Takže on nemá tu potřebu do toho zasahovat neustále. To, že je unavený svým vládnutím, to už bylo dávno, dávno před válkou, tyhle informace, že ho to vlastně vůbec nebaví. No ale co má dělat chudák, jednou si sedl na tygra, tak nemůže slézt, že? Jinak by ho sežral ten tygr. Takže já nevím, jestli mu to možná tak trochu nevyhovuje. On také není nejmladší, je mu tuším 73 let. Což proti Trumpovi nic není, ale...
1: Ale jestli je někdo v Rusku nositelem toho imperiálního snu, tak je to Putin. A od toho se přece neodchází.
0: Nedovolím říct, on nepochybně má ten sen, ale takových je tam víc. Těch sil, které podporují válku, nebo tu snahu neodejít od imperiálního statusu Ruska, protože to je pro mnohé společenské skupiny to velmi bolestivý proces. Mohli jsme to vidět v Británii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii a tak dál. To nebylo vůbec snadné vzdát se té koloniální říše a Rusko to rozhodně zatím neudělalo a nevidím tam významné skupiny, které by se toho chtěly vzdát.
1: Víte, ale stále si říkám, a opravte mě prosím, jestli se mýlím, že člověk, který je tak totálně jakoby neústupný ve prospěch jakéhokoliv jednání o zakončení ruské agrese na Ukrajině. Člověk, který evidentně dělá o sobě obraz, že on všechno vyhraje, bez ohledu na to, co se stane. Prostě tohle není unavený člověk. Nemáte pocit?
0: To si myslím, že se nevylučuje. To, jak já to vidím, je, že on opravdu si uvědomuje, že nemůže vystoupit z toho vlaku, nebo slez z tygra, jak jsme si tady řekli. To rozhodně nemůže. A protože je svým způsobem profesionál, tak ví, co se od něj očekává. On samozřejmě nemůže říct, že to byl omyl napadnout Ukrajinu a rozpoutat tu zločinnou agresivní válku. To samozřejmě říct nemůže. Ale to, jestli náhodou za měsíc anebo za rok neprohlásí, vyhráli jsme, protože jsme ubránili Rusko před zlým natem, i když jsme nedosáhli vlastně žádných cílů a akorát jsme teda Ukrajinu výrazně urychlili její integraci se Západem, tak on to může prohlásit jako za vítězství. V sociologické průzkumy říkají, že to v první chvíli ruská veřejnost silně uvítá. Údajně 80% to
1: jaké
0: uvítá.
1: Průzkumy?
0: K tomu se jistě vrátíme. To je velmi, velmi problematická věc, mluvit v ruském případě o nějakých průzkumech, ale průzkum takový, který se zeptá respondenta, v případě, že by prezident Putin vyhlásil vítězství nad Ukrajinou, uvítali byste to?
1: Jasně.
0: Tak takové průzkumy tam přeci jen jsou a zdá se, že jsou tedy velmi, velmi silně ve prospěch tady toho řešení. Protože
1: jakého
0: ta válka
1: řešení?
0: Se teď promítá do života Rusů mnohem víc než kdy jindy.
1: Ale
0: a oni by tedy uvítali tu konec války.
1: Konec války.
0: Jak říkají Rusové, pat sousom, tedy s omáčkou nebo s doprovodem, že jsme vyhráli. To je samozřejmě
1: důležité.
0: Já tomu
1: rozumím, ale to ten poslední průzkum, který dělala, tuším, Levada, tak ta zmiňovala jako zajímavý paradox, že totiž nadpoloviční většina fandí té válce. A rozumíte, to se úplně jakoby liší, ale zároveň je vůbec nezajímá, protože pod polovinu těch lidí, které to uvádí, ne, já to nesleduju.
0: Ano, to je v zásadě v souladu s tím, co si myslíme, nebo co víme, se neodvážu říct, ale co vychází z těch průzkumů, že pokud je ta podpora prezidenta nebo války, tak je velmi pasivní a je to spíš takový lojalita ze setrvačnosti a také ze strachu. Protože když vám zavolá průzkum po telefonu a zeptá se vás, podporujete válku, anebo chcete na 2 roky do lágru, tak většina respondentů odpoví, že podporuje válku, případně pana prezidenta.
1: Víte, ta situace, v jaké se teď ocitá postupně Putin jako ruský vládce, tak ta provokuje už zahraniční novináře do té míry, že třeba tento týden napsal The Independent, ruský vůdce Vladimír Putin je v úzkých a dokud je nad něj, je čas ho dorazit. To jsou takové, že je Putin na dně, tak redaktor vysvětlil mimo jiné tím, že musel přiznat, že Rusko čelí problémům kvůli úspěšné ukrajinské dronové kampani. A teď úplně jednoduše se jenom ptám, v tuhle chvíli, kdy jsme si řekli, že je zranitelnější, než byl dřív, je taky podle vašeho názoru blíž k případnému jakémukoliv, jakoukoliv formou odchodu z toho postu, a nebo jako milionkrát v minulosti se zase vylíže z toho a prostě jedeme dál močálem temným?
0: Já si myslím, že pravděpodobnější je ta druhá varianta, že to nějakým způsobem přežije, a myslím si, že to velmi záleží na tom, zda se mu podaří udržet lojalitu jednak silových struktur, především tedy FSB, tajných služeb, a za druhé, zda se mu podaří udržet lojalitu těch největších hráčů, takových těch opravdu silných oligarchů. Já teď nemluvím o nějakých středostavovských podnikatelích někde hluboko na Sibiři, ale mluvím o takových těch Rotenbergech, Kovalčukách a podobně. Pokud si udrží lojalitu tady těch hráčů, tak to pravděpodobně přežije, protože upřímně řečeno, Putin je hlava autoritativního diktátorského režimu. A jediným úkolem takového režimu je udržet sám sebe. On tam není proto, aby se lidé měli dobře, aby byli vzdělanější, aby byli konkurenceschopnější, aby kvetly kytičky. Jejich jediný smysl existence je udržet se další měsíc nebo rok nebo další pětiletku. A to se mu zatím daří.
1: Mimochodem, myslíte si, že běžní Rusové se bojí víc Putina nebo konce Putina?
0: To je hezká otázka. Já si myslím, že si určitě bojí Putina nebo toho režimu. To už se dokázali, jak si to už jim propaganda dala do hlavy, že nemá smysl jakkoliv odporovat, takže oni jsou ještě mnohem víc než za socialismu, za Sovětského svazu, jsou takový atomizovanější. Jo? Baví se o sobě, pokud se o tom baví, tak jen v té nejužší rodině, na kuchni, jak se říkalo, a s přáteli a vůbec do médií na sociální sítě to nedávají, protože jakýkoliv post, který dáte na sociální sítě, včetně blbého lajku k nějakému stanovisku, vás může stát svobodu. To už se lidi dozvěděli, to pochopili a tak prostě vůbec ničemu neodporují. Takže já si myslím, že se opravdu bojí odporovat. To, jestli by se měli bát konce Putina, myslím si, že tak daleko jejich představivost ani nesahá. Jo? Abyste se mohla bát konce Putina, tak byste si musela odložit otázku. Dobře, co bude po Putinovi? Bude někdo ještě horší, nebo vypukne všeobecný chaos a teď ty mocenské skupiny se začnou vzájemně požírat, vypukne nějaká občanská válka. Někteří lidé si můžou myslet, že nás obsadí zlé na to, z čehož by teda většina ruského obyvatelstva měla nelíčenou radost samozřejmě, ale část se toho může děsit.
1: Dá se říct o celé ruské společnosti, ne o celé, ale o nějakém průřezu tou společností, že stejně tak, jako se bojí Putina, války, všeho možného, ale tak zároveň je rozpačitá, protože neví, co by bylo poté, kdyby tyhle dva faktory Putin plus válka skončily. Proto se na to ptám.
0: Rozumím a upřímná odpověď je, že nevím. Zatímco vím, že velká část evropských intelektuálů nebo západních intelektuálů přichází s touhle myšlenkou. Pozor, po Putinovi by to mohlo být ještě mnohem horší. Tak to, že by si takovouhle otázku kladli Rusové, čtu, to jsem tam prostě nenašel. Zdá se, že to zatím není otázka dne.
1: Co je otázka dne?
0: No, jestli skončí válka a jak skončí válka. Konec války je pro ně teď to nejdůležitější. Třeba existuje ukrajinská agentura, která používá Katy metodu, to znamená telefonuje. Samozřejmě se představují jako ruské agentury, povolené ruské agentury, nicméně jsou to Ukrajinci. A oni od nějakého konce roku 22 sledují, pokládají těm korespondentům v Rusku otázku, co vás nejvíc znepokojuje. A koncem roku 22 to bylo v 50% případů válka. To, že běží válka. Pak tady ta válka klesla v tom žebříčku a předběhly je ekonomické starosti. A teď, alespoň podle toho, co jsem si teď přečetl nedávno, i když ty ekonomické problémy nepochybně narůstají, viz benzín a tak dál, tak se ta válka vrátila znovu na první místo s těmi 50%. Jo? Což je hrozně zajímavý fenomén, protože ty ekonomické problémy skutečně se nezmenšily. Víme ty porady Grefa, Nejbuli, kde se hádají, jestli snížit procentní úroky a tak dál. Ale to, že jim občas hoří nějaká města a to, že Ukrajinci nebombardují obytné čtvrti. Ale přesto, když bydlíte v Moskvě a teď vidíte, jak je ten černý dým z nejbližší jaksi stanice naftové na zpracování ropy nebo v dalších městech, no tak to na vás zapůsobí.
1: No jasně, ztrácí.
0: Ten strach z války se vrací.
1: Jasně, předtím neměli strach z války, protože byla jinde. A teď ano, vidí, ano, že se jim do Ruska vplížila celkem nepozorovaně a je tady a budou i oni mezi těmi, kteří se budou bát.
0: Tím, jak Putinovi se během na podzim 22 podařilo přece jen stabilizovat frontu, protože jenom připomenu našim posluchačům, že Putin se začátku zaútočil, obsadil velkou část ukrajinského území, ale na podzim 22 je Ukrajinci úspěšně vyháněli jak z Charkovské, tak z Chersonské oblasti, takže to vypadalo, že by mohli prohrát a pak to Putin zastavil a pro ty lidi v Rusku to vlastně přestalo být téma dne.
1: A teď mi řekněte jenom, Ani se neptám, jestli tam někdo přemýšlí na dané téma, protože to zjevně nebudeme vědět, ale je to přitom obrovské téma, že totiž až když skončí ruská agrese na Ukrajině, tak se v Rusku budou dít velké věci, ne? Myslím tím ne všechny úplně pozitivní, až se budou vracet ti frustrovaní vojáci, nebo nebudou vracet ti frustrovaní vojáci, když přestanou téct obrovské ruské peníze do výroby zbraní. Tohle všechno jsou přece obrovské jakoby otazníky.
0: Ano, ten přechod tam nebo ta změna bude jistě velká, ale ona nemusí být momentální, z hodiny na hodinu, ze dne na den. Naopak, za prvé, ti vojáci se nevrátí hned na tu mateřskou zemi. Za druhé, ani zbrojní výroba nebude zastavena hned. Oni určitě nejdřív budou chtít zaplnit sklady. Chodorkovský o tom teď nedávno ve svém interview mluvil a říká, že si nemyslí, že to je skutečně kritický moment pro ten režim, protože oni poměrně dlouho, měsíce nebo třeba rok, to můžou udržet v nějakém přechodném stádiu. Ty vojáky pouštět postupně, demobilizovat je nebo je umísťovat do nějakých posádek mimo velká centra, to znamená, jestli se vrátí, tak se vrátí do nějakého nižního, já nevím, něčeho, ale ne do Moskvy nebo do Petrohradu. Takže ten přechod nemusí být dramatický.
1: To je poprvé, co to od vás slyším, ale ptám se zároveň, ti vězni, kteří byli pozváni Putinem do války nebo prostě do strkání a oni ochotně šli, protože se mysleli, že boj je lepší, než být ve vězení, tak ti, co přežili a vrátí se, tak myslíte, že jako sklopí hlavu, sklopí zrak a budou se nechat zase zavřít?
0: No, já nejdřív posílím tu vaší tezi, oni to budou nejen vězni, ale velká část i jaksi normálních vojáků, těch dobrovolníků, protože zážitek 4 let války nebo několik, byť jenom měsíců na té frontě vás musí zásadně změnit. To není americká armáda, tohle je úplně jiná armáda, kde jsou vztahy mezi veliteli a vojáky úplně jiné, takže ta traumata pro ty vojáky jsou řádově větší než třeba v americké armádě, když oni projdou bojovým nasazením. Takže to by jakoby posilovalo to vaší tezi. Naopak, já bych řekl, za prvé těch vězňů přežil zlomeček. Těch vězňů přežilo opravdu hodně málo. Řekl bych, že jich přežilo mnohem méně, než by jich bylo osvobozeno. Protože by uplynula doba jejich trestu. Jo, takže oni se naopak do značné míry těchto kriminálních živlů zbavili. Je to brutální způsob, ale myslím si, že je účinný. A ano, nějací jednotlivci, nějaká nízká procenta jistě přežili a můžou dělat problémy, ale ruské represivní orgány jsou poměrně silné, takže určitě se najde někdo, kdo se vrátí domů a sní sousedku nebo pozabíjí mladé v místním klubu, protože on bojoval a oni nebojovali a přitom před ním nestojí v pozoru. To se nepochybně stane, ale nemyslím si, že to bude tolik, aby to zdestabilizovalo celou společnost.
1: Takže dobře, podle vašeho názoru, existuje v tom Rusku něco, co by po případném ukončení té ruské agrese na Ukrajině mohlo se negativně, výrazně negativně podepsat na Putinovi, na Rusku a na všem, co s tím souvisí?
0: No, možná vás překvapím, ale jsou hlasy lidí, které já respektuju, kteří naopak říkají, že jakékoliv zastavení bojů, samozřejmě pod tou legendou, že vyhráli, vlastně obrovsky posílí postavení Putina a že například, kdyby to udělal teď, před tím volebním cirkusem, který má proběhnout v září, tak by vyhrál ty volby úplně bez jakýchkoliv falsifikací. Protože 80% lidí by bylo rádo, že skončila válka. Takže to bude vlna vzrůstu podpory a samozřejmě otázka, jak to dokáže ten režim využít. Ale nemyslím si, že by ukončení války mělo okamžitě ohrozit Putina mocenství.
1: Ne, ale víte, že řada světových ekonomů upozorňuje na to, že v okamžiku, kdy zastavíte vojenskou ekonomiku, Takže najednou se octnete v takovém jako režikovém mezipásmu, abych tak řekla, které jako může dál znamenat buď úplný kolaps ekonomiky, anebo se jim podaří to nastartovat zase na těch běžných principech, což je méně pravděpodobné. To si myslíte, že není pravda?
0: Já si myslím, že to je pravda, jenom si myslím, že jiný dopad to má na svobodnou společnost, kde lidi mohou kritizovat a remcat a jak si formulovat mezi sebou ten negativní postoj k nějakým událostem ekonomickým a úplně jiný postoj nebo dopad to má v nesvobodné společnosti, jako je Rusko, kde to veřejné mínění je pod silnou kontrolou a nejenže je pod silnou kontrolou, ale oni tam mají vyzkoušené mechanismy, jak ho formovat, jak do toho společenského diskurzu vpouštět témata. Takže já si nemyslím, že tyto objektivní ekonomické problémy, které nastanou v Rusku, by Putina nutně ohrozily. Je otázka, jak se tomu přizpůsobí ty oligarchické zájmové skupiny, protože teď bohatnou na válce, ale stejně tak je pravda, že předtím bohatli na jiných aktivitách, ne na válce, dokázali se přizpůsobit, to znamená, žádný z oligarchů tam neskrachoval z těch velkých, naopak všichni zbohatli, takže si můžou říct, no dobře, tak to byl teď takový Klondike a teď zase pojedeme jako dřív, taky to nebylo špatný, zase budeme moci jezdit do Švýcarska, vrátí nám naše vily na jezerech v Itálii, naše jachtičky konečně, mimochodem Putinova jachta je teď na cestě do Turecka, to by mě zajímalo, kde je na palubě, jestli manželka a děti, nebo jestli ji tam přesouvá jen tak dopředu.
1: A nemáme zprávy, kdo je tam, je na palubě.
0: Nemáme zprávu, máme zprávu, že je doprovází jedna zásobovací loď a jedna vojenská loď na jejich ochranu.
1: No, tak to znamená, tam bude
0: asi
1: někdo
0: na té
1: důležitý,
0: palubě někdo bude, bych tak, to tak typoval.
1: Tak. Řekněte mi, je dnes, máte tam v Rusku spoustu přátel známých, je dneska v Rusku rizikové třeba hloučku přátel říct, jsem proti té válce, myslím, že je to nesmysl.
0: No, samozřejmě, to je vysoce rizikové a to je věc, kterou jako už v zásadě nikdo nedělá. To bylo už na počátku války, to bylo rizikové třeba i u lékaře nebo před učitelem. Máme několik profesí, které by se do tady těch represí neměly zapojovat, protože jsou to takzvané pečovatelské profese. Advokát, lékař, kněz a učitel. Před těmi byste měla mít pravdu, jako by říkat, co si myslíte teoreticky, jo? Ale tohle nefungovalo. Známe případ odsouzené lékařky, která údajně a přitom ta žena, která se na to stěžovala, vlastně neměla svědka, přišla s dítětem na prohlídku a stěžovala si, že má manžela na vojně a ona řekla jenom tak neopatrně, tak asi tam šel dobrovolně, ne? Protože jo, tak na co si stěžuješ, jako je tvůj manžel dobrovolně ve válce a za to dostal trest vězení.
1: Tak to jsme optimisticky zakončili dnešní Osobnost plus sobotní. Mým hostem byl Vladimír Votápek, analytik, znalec Ruska, diplomat. A já vám moc děkuju, že jste dorazil.
0: Já vám moc děkuju, jako vždy to bylo čiré potěšení.
1: A moc hezký víkend přeje všem. Barbora Tachecí.
2: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
4: Slyšíme tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
5: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
6: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit i pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
4: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranáth Tákurovi do Indie.
7: Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
5: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
8: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než milion lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
6: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
4: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tákurem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
5: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Nejzajímavější hosté, nejdůležitější témata. Výběr nejlepších pořadů Českého rozhlasu Plus najdete i na Instagram. Fotografie, videa, diskuze. Politika, biznis, společnost, věda. Když chcete vidět proč, jsou tu pro vás sociální sítě Českého rozhlasu Plus. Kromě Instagramu jsme také na sociálních sítích Facebook, X a YouTube. Děkujeme za like, sdílení nebo odběr.
4: Radiožurnál je 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Stát za první půl rok na dálničních známkách vybral více než 5 miliard korun. Filadelfie ruší kvůli nebezpečnému horku většinu oslav Dne americké nezávislosti. Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa díky výhře 3-2 v prodloužení nad Kapverdami. Kolony popojíždí po dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy před omezením u Roudnice. A bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde 26.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči na dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly 10denní známky. Následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
9: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje. Letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
4: Ve Filadelfii kvůli nebezpečnému horku zrušili většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jedno z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paragvají.
10: Je to horší než je v Tampě na Floridě, co bydlím.
11: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí Dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a s ohledem na zdraví a životy lidí ruší většinu venkovních akcí. Francouzský fotbalista Désiré Doué ale ví, že on a další hráči ke zdejšímu osmifinále mistrovství světa musí nastoupit. V odpoledním horku na stadionu bez chlazení očekává, že hráči mohou mít i poruchy vědomí. Klimatologové už před turnajem upozorňovali, že kvůli spalování ropy, uhlí a plynu výrazně stoupá riziko zápasů v extrémních podmínkách. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezónu. Provozovatelé otevírají lanovky, další atrakce a čekají na první návštěvníky. Na šumovském Zadově se mezi novinkami objevily taky horské káry, na kterých lidé jezdí po sjezdovkách.
12: Moc se těšíme.
13: Paní Laťka přijela až ze Zlína.
12: Byli jsme na Modravě a dneska jdeme vyzkoušet ty kárky a podíváme se na Zadov.
14: První větší příval návštěvníků pracovníci areálu očekávají v příštím týdnu. Přibližuje ředitel lyžařského areálu Zadov Luděk Sáska.
15: Je státní svátek, prodloužený víkend, ale obecně první polovina července většinou je návštěvnost nejslabší. Samozřejmě vyhrává jako první dovolená moře a pak teprve přijdou na řadu Čechy a České hory.
14: Letní vyžití pro návštěvníky má například i lyžařský areál Lipno. Kromě lanového parku nabízí třeba stezku korunami stromu nebo hřiště Království lesa. Ze Zadova Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
2: Sport. Po
16: Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení. Výkony ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, chválil trenér Argentiny Lionel Scaloni.
17: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
16: V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který v Dallasu porazil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Postup slaví taky Kolumbie díky vítězství v Kansasu 1-0 nad Ghanou.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Kolony na D8 u Roudnice a také na D1 před Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy popojíždí kolona před omezením u Roudnice nad Labem na 28. kilometru, omezení pouze do jednoho pruhu. Kolona je od sjezdu na Budyni z kilometru 35 a to zdržení na Prahu je tam asi půl hodiny. Na D1 z Prahy směr Brno je výrazné zdržení za Prahou před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru se tam jezdí zúženými pruhy a ta kolona je od Velkých Popovic ze 14. kilometru, celkově také asi na 30 minut. Na D1 zůstávají zdržení na příjezdech do Brna, a to jak od Vyškova, tam u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 pracují silničáři a ta fronta je od Rousínova z kilometru 213 asi na 25 minut, tak také na příjezdu do Brna z Prahy po D1 fronta je okolo Kývalky na kilometru 182, také práce údržby, tam ta fronta od Ostrovačic má 3 kilometry. Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic se čekejte kolonu před Benešovem, zdržení je od Mrače za Benešova si 20 minut a 20 minut se zdržíte i na tahu 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle u Cerekvic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
20: Bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Ondřej Soukup,
22: Josef Pazderka, míříme na východ. V období letních dovolených budeme cestovat i my. Postsovětský prostor totiž nabízí zážitky a možnosti, které v all-inclusive resortech nezažijete. Začínají přepravou legendárními maršrutkami, tedy dodávkami, ve kterých vedle lidí jezdí i kachny a jiná domácí zvířena.
23: Cestování po zemích, jako je třeba Gruzie nebo Uzbekistán, už ale dávno není adrenalinovým sportem. Hrozí ale, že na některých místech už nepoznáte, jestli jste u gruzínského Kazbegi nebo na švýcarské sjezdovce.
22: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
23: Mě se občas lidé ptají, proč vlastně nosím pořád to pruhované námořnické tričko. Mně to zůstalo z 90. let, když ještě nebyly všechny ty army shopy a podobně, tak každý, koho jste potkali v Praze v tomhle tričku, tak to znamenalo, že prostě cestuje někam na východ a potom tuď si to přivez. Takže byla pravděpodobnost, že prostě budete mít možná třeba nějaké společné známé, nebo jste byli na stejných místech. To bylo takové jako poznávací znamení. A Josefe, ty jsi tam samozřejmě stejně jako o tom já i pracoval, ale máš nějaké vysloveně cestovatelské zážitky?
24: Taky mám, než jsem tam pracoval, tak jsme samozřejmě s pár lidma vyrazili na Zakarpatskou Rus, tedy na to, co byla kdysi Zakarpatská Rus a někde kolem Mukačova a Koločavy jsme se toulali po vrších a pak si vzpomínám na takový bizarní výjezd do Petrohradu a do Ladožského jezera. To bylo organizováno také Petrohradským memoriálem, kdy jsme si samozřejmě spletli příjezd o den do Petrohradu, takže jsme přijeli později a pak jsme se prokousávali do Ladožského jezera z batohy a s pomocí řadou lidí. Tam někde se míhala taky tyhle tvoje pověstná námořnická trička, ale mě to teda postihlo až později, kdy jsem ho dostal od některých známých. Nenosím ho, ale jsem rád, že ho ty nosíš a je to tvůj trademark. Ale když už jsme teda u toho cestování, tak jsme si pozvali na naše letní natáčení speciálního hosta, kterým je Ivo Dokoupil, přezdívaný Fík. Ivo, vítej u nás ve studiu.
0: Ahoj.
24: Já tě představím. Ivo je cestovatel, novinář, fotograf a člověk, který miluje údajně všechno na východ od Žiliny. Takhle aspoň ti přezdívají v rámci cestovatelské komunity, ve které si pojmem. Ivo organizuje už od roku 1985 výlety do zemí bývalého Sovětského svazu. Když se později začaly uzavírat trasy Moskva, Petrohrad, Solovecké ostrovy, což údajně byla jedna z nejoblíbenějších tras, kterou si organizoval Bajkal, Transsibirská magistrála, Kamčatkou do Mongolska, tak přišli na pořad Jižní Kavkaz, Střední Asie a další regiony. Tak my chceme tohoto tvého zaměření využít a popovídat si o cestování do postsovětského prostoru a jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání.
0: Já jsem taky rád.
23: Já jsem se snažil vzpomenout, od kdy se vlastně známe, ale asi to bylo v dobách, kdy si pobíhal právě po již zmíněném Zakarpatí s kyblíkem a barvou a pomáhal si tam obnovovat vlastně značky Klubu českých turistů. Ale ty jsi to dělal už předtím, že? Nebo jak ses vůbec dostal k tomu zájmu o východ?
0: Tak zájem o východ je starší mnohem a začalo to vlastně na vysoké škole, asi jako u mnohých jiných. Protože v tom období toho roku 86-7, kdy jsem byl na výšce, tak se vlastně jinam cestovat nedalo, když pomenu Polsko a NDR, že jo.
24: Ty jsi, Ivo, dělal matfis.
0: Já jsem dělal matfis a na matfisu samozřejmě byly nějaká organizace svazu, že jo, mládeže a byla možnost jet na Kavkaz, že jo, třeba nebo do Pamíru pod hlavičkou jakoby oficiálně toho svazu mládeže a tomu se říkalo Abmen, že jo, jsme dostali takové razítko do pasu a někteří tomu říkali abman, jako prostě klám nebo lež, protože samozřejmě to bylo všechno fingované, my jsme si to tam vymysleli, že jdeme na nějakou vysokou školu do Volgogradu a jeli jsme prostě na Elbrus, jo, takže to dělalo se běžně, ty cesty byly známé, potom, když člověk už to jako zjistil, jak to dělá, tak už to uměl a byla to šance, jak se dostat vlastně do vysokých hor, celkem bez problémů a za malé peníze a toho využívali mnozí, stejně tak jako já.
24: Z tebe se, Ivo, stal později jako profi průvodce, lépe řečeno člověk, který veze skupinu lidí někam tím východním směrem. Ale jsi známý taky tím, že říkáš, že nejde jenom o tu cestu a o tu destinaci, kterou člověk jako chce vidět a to místo navštívit, ale že jde o jistý druh zážitku, transformace, něco, co se stane s tím člověkem, co tím míníš?
0: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo, jo? Takže jsem vždycky se snažil a snažím, aby vlastně tu zemi poznali skrze utrpení. Jak říkali ruští filozofové, jedině skrze utrpení se dá dosáhnout nějakého poznání, takže ti moji turisté, ti moji klienti na tom zájezdu trpí. Jo? Ne pořád samozřejmě, aby ještě někdy se jako objevili, ale...
24: Ondřej se usmívá, jenom tady
0: dobře. Ale organizovaně trpí, takže trpí ve vlaku třeba, já jim koupím plackartu, že jo? To víte, co je, že tam čuhají ty nohy, vypadá to jako márnice a oni celou noc trpí, ale na to potom odbýt vzpomínají, že jo. A trpěli jsme i na tom zájezdu na Solovecký ostrovy, což byl 24-denní autobusový zájezd z Moskvy, Petrohrad, Oněské, Ladožské jezero, že jo, Kareli až na Solovecký ostrovy. A to opravdu trpěli celkem dost, jo. Ale za odměnu poznali Rusko tak jako si myslím málo kdo a s málo kterou cestovkou.
24: Takže asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit, protože bohužel si myslím, že část těch lidí, kteří by tohle zažili, by úplně nadšená nebyla, tak je to pro trochu pokročilejší asi cestovatele.
0: Je to pro ty, kteří to myslí s tím cestováním vážně, ne? Pro ty konzumenty, který, jak jsem zjistil, dneska se tam nejezdí proto, abyste poznali zemi, ale abyste si pořídili tu fosku na Instač, kterou jste na Instači viděli u svého kolegy, že jo, ze školy, tak jedete na to samé místo, tam vám ti průvodci ukážou, kde se stojí, abyste tu fotku měli a zase letíte zpátky.
24: A co myslíš tou transformací? To mě zajímá. Jako ta cesta by člověka měla nějak změnit, nebo cesta je cíl, to znamená, že nejde ani o to, kam dojedeš, ale co během té cesty zažiješ a co si odneseš dál?
0: Přesně tak. Já si myslím, že by to mělo být testování jako pouť. A cestovní kancelář jako ten, kdo zprostředkovává tuhle pouť. Jo. A takhle jsem viděl i to svoje poslání, nebo vidím tu svoji profesi, vlastně provádět ty lidi na té pouti.
24: No a poslední věc teda, tak ty jsi mluvil o těch osmdesátkách, tehdy se nikam jinam nedalo. Jo? Pak v 90. letech se najednou lidi rozprchli do světa, logicky, asi bych řekl, jsme začali víc objevovat ten nedostupný svět Západu, Ameriku, vlastně globální svět. Tobě pořád ten východní prostor, jak bylo už řečeno, východně od Žiliny, zůstal celou tu dobu. Tak co tě na něm přitahuje, co máš pocit, že je ta hodnota, kterou nikde jinde nenajde, a není to teda jenom to utrpení, který už si zmínil?
0: Tak to je taková osobně mystická otázka, jo? Protože jste možná spadl do nějaké emoční jámy, ze které už nejsem schopen vylíst, a nebo tím, že jsem tam začal jezdit a stalo se to profesí, jo? Jako když Smilenky se stane manželka, tak jsem se pak nedostal jakoby jinam, protože jsem se musel tím živit, a když si jakoby zajedu nějaký zájezd, jako třeba ty Solovecké ostrovy, že jo? A dělal jsem to skoro 20 let, tak je to jednodušší pro toho průvodce, když to jede po 20., než když to jede po první, po druhý, po třetí. Je to pro něho vlastně efektivnější mnohem. Takže i z profesních důvodů jsem vlastně tam zůstal, ale možná je to i jakési vnitřní pnutí nebo vnitřní přitažlivost toho prostoru celého východoevropsko-asijského.
24: Taková ta tradiční jako kategorie, Ondra už to tady zmiňoval, že jsou v tom rozdíly, ale ta první škatule černobílá, do které ten postsovětský prostor většinou si lidé hodí, je, není tam teda toaletní papír, není tam internet, není tam tohle, to znamená, je to taková jako divočina, kterou už těžko někde najdeš, dokonce ani ne třeba v Asii, míněno v té echt Asii. Máš pocit, že i o tomhle, tedy o těch různých destinacích směrem na východ, existují příliš černobílé představy, že ty regiony se postupně vyvíjí daleko jako specifičtěji?
0: No, já cestuju přes 20 let do stejných regionů v podstatě, kromě toho Ruska, které tam se asi už nepodíváme nikdy my tři.
24: A které to jsou teda, když
0: a
24: mimo
0: je
24: Rusko?
0: To Uzbekistán, Mongolsko, že jo, střední Asie, to, co mi teda zůstalo, že jo, Ukrajina, Podkarpatská Rus, takže za těch 20-30 let můžu srovnávat, jak se to vyvíjí, a samozřejmě ten pokrok tam je třeba v Mongolsku obrovský jako civilizační. Mongolsko se úplně proměnilo, ale pořád tam zůstává něco, co v Evropě člověk nezažije, a je to ta jiná mentalita, jiná kultura, kulturní vazby, historie, že, a tak dál. Takže to jsou ty věci, které člověk tam vlastně poznává, proč tam vlastně jako jede.
23: Já jsem se vzpomněl právě na to, jak se třeba proměnila Gruzie. Když se vzpomenu na ta 90. léta, kdy to teda opravdu byl divoký východ. A i jako infrastrukturně, já si pamatuju, jak jsme se snažili dostat do Svanetie, a tenkrát se prostě do tohohle toho regionu dalo dostat jenom přes jednu silnici, po který takhle jezdili jenom nákladňáky. A my jsme se sice dostali na tu korbu s dalšíma asi 60 lidma, nebo kolik je tam bylo, no ale prostě uprostřed stoupá prostě chcípnul motor a už jsme museli zase jít potom zpátky. Jo. Teďka je tam dálnice. A zrovna třeba v okolí Kazbegi, jedné z těch hlavních hor, tak tam už jsou prostě jako rezorty, který opravdu bych si před těma 20 lety absolutně nedokázal představit.
1: Hidden in the remote region of northern Georgia is a place you've probably never heard of.
3: To je restaurace, do której zaprosił nas pan Gruzin. V restauraci byla normálně kuchňa, jak v domu.
23: Vidíš i riziko tady ty nějaký komercionalizace?
0: Tak to je úplně zásadní riziko a vidím to všude. Jo. Teď jsem přijel z toho Mongolska ke klášteru Amar Bayaz Galan, který je prostě 40 km od hlavní cesty v horách na krásném místě. Číňané staví dálnici. Takže za rok tam bude hotel, jeden, druhý, třetí, že jo, a to místo vlastně ztratí úplně to genius loci. A těch míst, jako bych mohl jmenovat desítky, které se proměnily tady tím tlakem toho komerčního cestovního ruchu.
24: Ivo, kdybychom brali jako, teda pomeňme to Rusko, teď je nedostupné, a vezmeme tyhle dva základní směry, tak kdybych začal právě tou střední Asií, tedy Uzbekistánem a Mongolskem, tak máš nějaké jako iniciační začátky z tohohle regionu, teď jsi tam byl teda nedávno, máš nějaký zážitek teď z poslední doby, který by třeba ilustroval právě nějaký ten kontrast té proměny toho, co v Uzbekistánu před 20-30 lety bylo normální a kam se ta země posunula, a dovedeno třeba i do nějakých jako praktických doporučení? Jak bys to ilustroval?
0: Tak to je jako složitá otázka, jo.
24: Teď jsem to překombinoval, ale tak začněme jednoduchou věcí, kdy jsi začal v Uzbekistánu a co jsi tam zažil?
0: Já jsem vlastně ve všech těch lokalitách začal v těch 80. a 90. V Uzbekistánu jsem byl poprvé v roce 87, jo, takže je to opravdu hodně dávno. A byla to zaostalá provinční postsovětská země, kde nebyl asfalt, že jo, a všichni se ti Rusové dívali na ty Uzbeky jako na podnárod. Mě by zajímalo, jak se na to dívají dneska, když prostě se tam staví obrovským jako rychlým způsobem a je to moderní země, která už není odlišná od Turecka třeba nebo od jiných vyspělých místních zemí. Takže ty země dělají obrovský pokrok po té, co se zbavili té ruské nadvlády a je to tam krásně vidět.
24: A co tě v tom Uzbekistánu tehdy zaujalo? Co tě jako opravdu vtáhlo do toho, že se do té země máš potřeby vracet?
0: Mě to tam zaujalo tenkrát a rád se tam vracím teď, protože ty lidé jsou velice pohodoví a člověk tam cítí takovou jako harmonickou atmosféru. Jsou strašně jako spokojení, šťastní a nejvíc je to vidět po tom návratu, když člověk se vrátí zpátky a tady vlastně přijede do prostředí té nervozity a toho zakopávání navzájem o sebe a tam prostě každý jako se snaží vyhovět tomu druhému a oni se hezky schovají i mezi sebou. Jenom k turistovi, který samozřejmě je trošku posvátný, ale i mezi sebou a člověk to vidí, takže 14 dnů, 3 týdny to jako má možnost zažít.
5: Thank you very much.
6: Tady mají jiný systém než v Kazachstánu a to, že pro cizince oni drží nějaký počet jízdenek, že normálně pro Uzbeky, že místa nejsou, ale pro cizince, že jsou.
7: Asi si tady postavím na sjezd k tomu městu a tam si něco stopnu. Doufejme.
0: To právě se snažím těm lidem i ukázat třeba, že takže my jezdíme hromadnou dopravou, aby viděli, jak se lidi k sobě chovají hromadný dopravě, když je to narvaný, že jo, máme baťohy. A ty klienti se takhle zbavují těch předsudků, s kterými tam mnozí jedou, jo, do těch zemí. O čem si mluvil, že tam jsou ty kadibutky a není tam ten papír, že jo. A ono to samozřejmě, když si tak bylo, dneska je to už úplně jinak, jo.
24: Ale jako, asi mám předsudek, ale nemůžu nepřipomenout, že Uzbekistán jako, ať chceme nebo nechceme, tak zůstává diktaturou a velice strohým autoritativním režimem, tak jak to jde k sobě. Pohodoví lidé, kteří si vycházejí vstříc, pozitivní a tak dále. Jak to ty vnímáš?
0: Tak to s tím systémem až tak nesouvisí, jo? Tak je tam nějaký politický systém, který nějakým způsobem je historický, ale ti lidé mají nějakou mentalitu, která s tím politickým systémem nějak nekoreluje, že jo? Takže nevidím v tom žádný rozpor. Samozřejmě jako turisté nejsme schopni vnímat, jaký je tam politický systém, protože nepřijdeme do kontaktu s těmito problémy. A když se s těma lidma bavíte, tak to samozřejmě vyplyne třeba na povrch. A nebo taky nevyplyne, protože se bojí mluvit.
23: Tak jako já si pamatuju, že jsem byl zrovna v tom Uzbekistánu asi rok poté, co byly nepokoje ve Ferganském údolí. No a teda to množství policejních checkpointů, který tam bylo, tak to i ten náš turistický autobus si všiml. Teda oni nás vždycky jenom zastavili, podívali se, že prostě tam sedí 20 Evropanů a zase nás pustili.
0: Ale je to velice korektní, to chování těch policajtů. Já si pamatuju v těch 90. kdy vlastně největší zloději byli policajti, jo? Že opravdu každý policajt si myslel, že když vidí turistu, takže se mu podaří mu ukrást nějaké peníze a opravdu nám něco ukradli, že nám furt počítali ty dolary a tvrdili, že máme těch dolarů nějak moc, jakože zákon povoluje jenom 200, jo, a my máme 300, takže tenkrát to tak bylo a bylo to celkem problematické. A dneska vlastně policajti si na ty turisty vůbec netroufnou, ale samozřejmě věřím tomu, že opozice je ve vězení a nebo v zahraničí, jo, tak jak se to vypadá.
23: Mě zaujalo, jak jsi říkal, že jste byli 3 týdny vlastně. Teďka mi přijde, že ten trend je snažit se vlastně ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí prostě přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden, ale nakolik tomu rozumím, tak tvoje filozofie je přesně opačná.
0: Přesně tak, já se snažím, aby ty lidi opravdu si to zažili, aby tam nasáli tu atmosféru, aby to nebylo jenom o tom otrhávání si toho seznamu těch navštívených měst, jo, a byl jsem prostě v Samarkandu jednu noc a jednu noc jsem byl jako v Chivě, ale aby si to prožili, aby tam opravdu i trpěli, teda, že jo, když to tak řeknu, během toho cestování, a to chce čas samozřejmě, takže ty moje zájezdy nejsou teda už 3 týdny, jak to bylo ještě na těch solovkách, ale těch 18-19 dnů, jako děláme ty zájezdy, aby opravdu, když už jedeme do té Asie a letíme tam 12 hodin do Mongolska, tak aby to mělo nějaký smysl, aby to nebylo jenom na otočku.
24: Už mám název tohoto dílu, bude se to jmenovat Trpěc Ivo Dokoupil. Ale Ivo, teď vážně, co jsou místa, kterýma tímto stylem, aby ty lidi opravdu zažili tu zemi, tak kterýma chceš ty lidi protáhnout v Uzbekistánu? Co jsou věci, které se nedají z tvého pohledu přeskočit a jsou důležitý?
0: Tak samozřejmě Buchara, Samarkand, Chiva.
24: Máme protože tam, historicky?
0: Protože je historicky zajímavé a jsme tam vždycky 2-3 dny, aby jsme si to právě mohli užít, že jo. A já jsem tam přidal třeba tu Ferganskou dolinu, ale dělám Kokand, nedělám prostě Ferganu, která sama o sobě není až tak zajímavá, respektive je to domácí město, no, ale tak. Kokand je velice zvláštní tím, že je hodně autentický, historicky je strašně zajímavý, že jo, a je tam silná islamská populace, oni jsou hodně věřící, takže je to vlastně zase úplně jiný pohled na ten Uzbekistán, který je trošku sekulární, jo, ten islám tam není tak jako pevný, jak máme představu, ty Sověti to opravdu hodně potlačili, ale v tom Kokandu to tak jako není, jo, takže to je jako zase takový pohled trošku jiný na ten Uzbekistán, pak tam máme Tianchan samozřejmě, kousek, jo. Vždycky tím cílem je, aby ty lidé poznali vlastně rozmanitost té země.
24: To znamená i nějaký trek? Jako...
0: Nějaký treky, tam máme treky, no prostě vycházky nebo něco v tom smyslu. Nemám tam třeba Aral, jo, protože Aral je taková smutná oblast.
24: Míněno Aralský jezero.
0: Míněno Aralský jezero, samozřejmě si o tom jako povídáme v nějakém muzeu, ale nejezdíme tam, protože si myslím, že to není tak zajímavé se dívat na zničenou oblast, jo, ekonomicky a sociálně.
23: No to je právě takový to, udělat si to selfiečko prostě.
0: Ano,
23: udělat
0: si selfiečko s lidmi, kteří jsou vykořenění a nemají pitnou vodu.
24: Teď ještě trochu prakticky. Co lidi dělají za obvyklé chyby? Jezdíš se spoustou lidí, ano, vědí, že seš náročnější, že tam budeš je nutit trochu trpět, ale jako co dělají za obvyklé chyby, když vyrážejí tímto směrem třeba do Uzbekistánu? Něco si neberou, nebo na něco zapomenou, nebo něco obvykle nečekají a pak je to fakt zaskočí a dává jim to zabrat?
0: Teď si mě zaskočil. Možná v tom Uzbekistánu nečekají takovou srdečnost, jo? Že mají obavy, mají nějaké předsudky a jsou příjemně překvapení z toho, jak to tam prostě funguje, i z té hygieny, o které jsme se tady taky bavili, ale ty země udělali obrovský pokrok i v té hygieně. Takže přijde člověk do restaurace a vlastně vidí, jak ty holky tam uklízejí pořád. A není to taková ta představa, kterou si třeba přivezou, že je to ta špinavá střední Asie, kde prostě je mor, cholera, že jo, a mrtvoly na ulicích, že jo, jak to bylo ve středověku popisováno a je to úplně dneska i někde jinde. Takže možná předsudky si tam vezou, o které potom přijdou a to je samozřejmě dobře. Jediný problém, který je, ale to je ve všech destinacích v podstatě, včetně Rumunska, tak je voda. Vodu často podceňují turisti a to se týká i Koločavy třeba, jo, a Podkarpatské Rusy a to je takový problém, na který já neustále upozorňuji. Nepít vodu místní, pít vodku, že jo, nebo koňak.
24: Máme tady některé dotazy lidí, kteří by chtěli jako baťůškáři, jako někdo, kdo by se vydal ve tvých šlépích vydat tím východním směrem. A teď mě napadá, jako, co bys teda řekl za 3 destinace, když někdo by jako začínal a chtěl by jet samostatně, tak co bys mu doporučil, aby ten východ, míněno postsovětský prostor, zakusil a případně co na téhle cestě bys mu doporučil neminout?
23: A já bych k tomu ještě dodal, potřebuje mít nějakou jazykovou výbavu, protože že rusky už ta generace 20-letých příliš jako často nehovoří, tak je možné se prostě tam domluvit třeba anglicky nebo nějak jinak?
0: To jsou všechno prostory, kde vlastně ta ruština je pořád rozšířená, i když v Mongolsku to až tak neplatí, tam to vzdělání nebylo na takové úrovni. Ale ten středoazijský prostor, tam všichni vlastně mluví velice dobře rusky, takže ruština je velkou výhodou, protože i s horským kmenem někde v Kyrgyzstánu člověk může jako si povídat rusky, což je obrovská výhoda. Mladá generace se tam učí anglicky, protože chce vyrazit do světa, takže to je zase druhá výhoda, ale musí člověk narazit na ty mladý, ale není to příliš rozšířené zatím ta angličtina. Dneska je výhoda v tom, že máme ty sítě, že jo, máme internet, máme překladače. Takže spousta věcí se dá vyřešit tímhle způsobem, což před 20 lety nebylo myslitelné a spousta informací dneska se získá po sítích. Takže myslím si, že to cestování dneska už ztratilo takovej ten punt z toho dobrodružství, že opravdu někam jedu, nebudu měsíc telefonovat domů, že jo, protože prostě nebude kde a čím. A to dneska už neplatí, že dneska jsme vlastně všichni online pořád a ty informace máme neustále k dispozici, takže v podstatě není před tím ani varovat, jo. Nepijte vodu a můžete jet kamkoliv. Jo, já bych doporučoval, aby jeli do té střední Asie, která je hodně podle mě zajímavá a je taková dobrodružná, ty hory jsou nádherné, jsou tam prostory, které jsou pusté, že jo. A určitě tam člověk zažije něco jiného než u nás nebo na Slovensku nebo v Alpách, kde prostě je všude takový komfort a chaty a tak dál. Tady prostě to je úplně jinak, že jo. Takže to je, si myslím, destinace, která je dobrá a je to blízko a jsou tam velice příjemní a pohostinní lidé. I když člověk neumí jazyk, jo, to až takový problém není. Když někdo vám chce vyhovět, tak vám vyhoví, i když neumí anglicky. Že jo? A když vám někdo chce házet klacky pod nohy, tak vám je hodí, i když umí česky.
24: Tak tolik doporučení a zážitky Ivo dokoupila. Ivo, moc ti děkujem, že jsi našel na nás čas. Přejeme štěstí a hlavně zdraví všem účastníkům tvých trpitelských cestovatelských výprav. To mě opravdu pobavilo, ale myslím, že to jsou obrovské zážitky, tak doporučuji. Děkujem, že jsi přišel.
0: Díky za pozvání.
24: Tak to je pro dnešek všechno. Tento i již odvysílané díly najdete v plné verzi v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
23: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
24: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
23: i své blízké.
5: Startujte léto s Českým rozhlasem Plus. Na prodloužený víkend od 4. do 7. července jsme pro vás připravili pestrý program plný zpravodajství, informací

0: můžete napsat, kde budete Plus o dovolené poslouchat. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: V prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze, kterým prošlo teda asi 50 tisíc lidí nebo desítky tisíc lidí.
2: A ty všichni chodili kolem nás na Bubenský nádraží. No a potom to bylo do lodže, myslím především do lodže a do těch různých koncentračních táborů.
3: Poslední vlak do lodže odjíždí v tom listopadu 41, což je samozřejmě i tím, že už jde do uvozovkách provozu getto v Terezíně. To je vlastně dokončené, připravené, takže ty příští transporty už míří do Terezína.
4: Pořád v nás byl strach, to se těm SS-ákům, tomu Hitlerovi dokonale povedlo. Trvalo nás udržovat ve strachu, v obavě o život, o to, co bude další dny.
0: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
5: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti. My vás tentokrát zdravíme trošku netradičně, ne ze studia rozhlasového, ale zvenku, protože stojíme před nádražím Bubny v Praze, ale já nejdřív samozřejmě musím přivítat svého kolegu Adama. Ahoj, Adame.
1: Ahoj, Lucie, dobrý den.
5: My jsme si právě připravili takovou speciální sérii na léto, kdy vyrážíme na různá místa spojená s pamětí a začínáme právě tady v Bubnech. Já se přiznám, že když jsme sem už přicházeli z dálky, tak já věděla, že je tady stavba, ale vlastně mi nenapadlo, že to bude už takhle hodně zakryté, už taková pokročilá stavba. Takže my teď vlastně opravdu stojíme, no, přes silnici od nádraží. A kdy tady jsi byl naposledy?
1: No naposled jsem tady byl, když to nádraží ještě vypadalo původně, já už nevím, kolik je to let, ale teď je to tak, že vlastně z té budovy zbývají obvodové zdi, že jo, staví se nový památník. Je to zajímavý, myslím, i kvůli tomu, že to místo mělo takovou sílu zvláštní, kterou mají všechny staré budovy, že jo, kterých se něco dělo, nebo které byly svědkem něčeho. Já jsem viděl projekty toho památníku a trochu si říkám, jestli to není škoda, jestli ta stavba nebude příliš moderní, ale to člověk těžko posoudí, dokud to nezačne fungovat, dokud to nebude hotové. Ale ta stavba by, myslím, měla skončit někdy příští rok, tak brzy to bude vidět.
5: Aby nepřišla o ten genius loci, jak se říká.
1: No, ale tak to nádraží bylo takový zachovaný opravdu. Já nevím, jakými přestavbami prošlo po válce, to si nepamatuju, ale bylo to starý nádraží a ty věci se děly na starém nádraží. Spousta věcí, myslím, mohla být působivá právě kvůli té staré budově.
5: No a právě ty věci, které se tady děly, a to převážně tedy v období druhé světové války, tak to je ta věc, to je to téma, které nás sem dneska přivedlo. Já ale začnu o kousíček dál, protože nedaleko od nás je někdejší radiotrh, nebo byl někdejší radiotrh. Jak to může být daleko? 10 minut chůze odsud?
1: Já jsem to šel teď, protože jsem tam nechal auto a je to asi 10 minut. No, tak když ti lidé, protože na radiotrhu, ne ve Veletržním paláci, jak se často chybně uvádí, ale v prostoru bývalého radiotrhu v takových dřevěných ohradách bylo to místo koncentrace, to shromaždiště Židů v Praze, kterým prošlo teda asi 50 tisíc lidí nebo desítky tisíc lidí. Tady z Bubnu odjelo 50 tisíc lidí. Tak tam ti lidé byli shromážděni a odtud šli pěšky, tak když si člověk vezme, že nesli nějaký zavazadla, směli mít 50 kilogramů sebou, tak jim to mohlo trvat 15 minut do provodu protektorátní policie asi většinou.
5: To je taky to, co mě zarazilo, nebo nad čím jsem začala, ale asi poprvé přemýšlet, že vždycky, když čteš o tom, že dostali lidé povolání do transportu a měli tam ty podmínky, co si můžou vzít, nemůžou vzít, a že to právě může mít těch 50 kilo, tak já jsem to vždycky tak nějak přešla. A teď, když jsme se připravili na tohleto natáčení, tak mi najednou došlo 50 kilo, to je skoro moje váha, to je něco, co já bych neunesla ani.
1: No, ona se k tomu jako taky vztahuje, že samozřejmě spousta vzpomínek, ale myslím, že je důležitý říct. Ty vzpomínky se vztahují k tomu, že to fungovalo tak, že když začaly jezdit transporty, roznášeli to poslíčci z židovské obce většinou ve večerních hodinách, lidi to očekávali se strachem, že jo, a buď se už předtím připravovali, nebo pak začalo to balení, že na to měli pár dní, aby se dostavili na to shromaždiště. A to téma, co si vzít sebou, je v podstatě námět většiny dochovaných židovských vzpomínek. Důležitý je, myslím, říct ještě k tomu prostoru toho radiotrhu, což opravdu teda byly nějak

0: pražské vzorkové trhy, nebo jak se to jmenovalo původně, tak ta dřevěná ohrada, k tý se váže daleko víc vzpomínek dochovaných židovských, než k nádraží Praha Bubny. Je to úplně pochopitelný, protože to je první místo, kde ti lidé vlastně jako opouštějí domov a jsou vytržený i po vší té sérii protižidovských opatření z nějakého normálního života, takže oni vzpomínají na to, že tam poprvé byli svědky nějakého bití lidí, byly tam velmi přísné podmínky, lidé tam museli odevzdávat cennosti, museli tam odevzdávat klíče od domu. Dokonce jsou svědectví, že museli odevzdávat klíče od skříní, které už třeba byly prázdný. A myslím, že tam byli i zbavený dokumentů osobních a ztráceli občanství. Oni se pak už stávali jenom obyvateli té jako říše táborů a get. Takže vlastně to místo, které fungovalo jako shromaždiště, je svým způsobem v té židovské paměti důležitější než to nádraží. Že jo? Na to nádraží už pak byli dovedený a prostě nastoupili do vlaku a odjeli.
1: No ono to shromaždiště, přesně jak to popisuješ, byl tam za mě první hrůzný náraz s realitou pro mnohé z nich, kdy najednou ze svých útulných bytů byli hozeni sem, kde byly nějaké dřevěné rozpadající se baráky a úplně nedostačující, nevyhovující hygienické podmínky. Já jsem četla i ve vzpomínkách, že snad křídou byly na zemi namalovány ty prostory, které byly určeny.
0: Maloval se vymezený prostor, nevím, jestli pro jednou, pro rodinu, asi pro tu rodinu. Ty jsi řekla z útulných bytů, ono to tak úplně není, protože většina pražských Židů byla vystěhovaná z bytů a sestěhovávaná do horších bytů a hromadně na různý místa. A byty museli opouštět už předtím, ale pořád to byli lidi, kteří byť teda židovskou hvězdou, tak chodili po Praze a žili ve městě. Že jo? A tady to skončilo. No. A to nádraží Praha Bubny, k tomu se pak vážou různý vzpomínky. Já nevím, Raja Žádníková třeba vzpomíná cestou do Terezína, jak šla z toho radiotrhu na Bubenský nádraží. A říká, že v té době potkala kamarádku a ta kamarádka jí říkala, aby si šla do kina. A ona říkala, že nemůže do kina, že musí do transportu. Taková slavná vzpomínka. A já si ale myslím, že to je pozdější projekce, protože ti lidé chodili na to nádraží velice brzy ráno. A myslím, že tu kamarádku potkala spíš cestou na ten radiotrh, než do té nádražní budovy, protože to asi moc lidí toho svědky nebylo. Zajímavé je, že vlastně k tomu český svědectví, k těm odchodům a ani k tomu pobytu v tom radiotrhu, kam zřejmě bylo vidět z těch okolních domů z Veletržní ulice, tak české vzpomínky k tomu vlastně moc nejsou.
1: Je pravda, že já jsem na Paměti národa našla jen pár i pamětníků, i nežidovských, kteří vzpomínají na to, že třeba buď viděli, jak tam Židi přicházeli na to shromažiště, nebo naopak potom odcházeli, ale jich opravdu jenom pár.
0: Je toho málo. No. Jsou potom pozdější vzpomínky a k tomu se asi dostaneme během toho, jak se budeme povídat o nádraží Praha Bubny.
2: A protože my jsme bydleli na Letné a na Letné bydlelo poměrně dost židovských rodin, tak jsem tam měla hodně svých spolužaček a z nich se vrátila jedna. To bylo hrozný opravdu. Oni je povolávali po skupinách a pak je odváděli na to Bubenský nádraží dolů. No a to jste viděla rodiny s dětma, rance v rukou. Bylo to hrozný.
3: Tatínek nebyl povolaný, ale to bylo strašné vzrušení v rodině, protože rozdělení rodin to působilo strašně depresivně. Do tří dnů jsme měli nástup. Tatínek nás šel doprovodit do toho radiotrhu v Holešovicích, kde se shromažďovaly transporty. A poprvé jsem viděla tatínka plakat, říkal, jestli já vás ještě někdy uvidím.
1: My jsme se přesunuli od nádraží Bubny, protože, jak jsme říkali, tak tam teď probíhají rozsáhlé rekonstrukční a stavební práce a jak to tak znělo, tak už dělníkům skončila ta pauza, takže už bychom se tam vůbec neslyšeli. Ale přesunuli jsme se k Adamovi do bytu a já takhle, když tady koukám na tu knížku před tebou, kde je to otevřené na Jsme v transportu. Dozvěděla jsem se to dřív, než se dostali ven oficiální seznamy. Prosím tě, co je to za knížku?
0: Jsou moc pěkný vzpomínky, nebo knížka Suzanne Faul, ta knížka se jmenuje Terezín ráj mezi lágry. A já jsem tady to, mám ty knížky, jsem procházel a hledal jsem nějaký vzpomínky na Praha Bubny. A vlastně jsem jich moc nenašel, jako na to nádraží jich moc není. A tady v té knize Suzanne Faulové je vzpomínka na ten radiotrh, kde bylo to shromaždiště, o kterém jsme už mluvili, je tady taky vzpomínka na to balení. 14 dní uplyne a my dostaneme lístek. Zítra 3.3.43 se dostavíte se zavazadlem na výstaviště, pak všechno proběhne velmi rychle, do zavazadel ještě honem přibalujeme balíčky od přátel pro jejich známé nebo příbuzné a dostáváme rady, jako například nedávat jídlo z ruky, hned na nádraží pošeptat prvnímu známému číslo, protože on pak může dohlédnout, aby se toho příliš moc neukradlo a tak dál. A pak je tam část o tom pobytu na tom radiotrhu. A vlastně o nádraží Praha Bubny tam není skoro nic. Jenom si tady poznamenává ta autorka v těch vzpomínkách. Jde se rázně prázdnými ulicemi, myšleno teda na nádraží Praha Bubny. A mě bez děky kmitne hlavou, teď by se směla rozloučit se svobodou a vlastí a zároveň si musím usmát. Co je to svoboda a kde vlast, kde vůbec jsem doma. Nastupování do vagónu probíhá celkem rychle, ještě několik hodin stojíme a pak se vlak konečně rozjede. Kolem 6. večer jsme v Bohušovicích. Protože ty vlaky jezdily do Bohušovic nad Ohří a tam pak ty lidi čekala ještě pěší cesta teda do getta v Terezíně.
1: Já bych se ještě vrátila k tomu úplně prvnímu transportu, který odjel z Bubnů v říjnu 1941 a mířil do getta v Polské Lodži. To bylo nějakých 1000 lidí, ale ono jich přežilo tu válku strašně málo. I kvůli těm podmínkám,
0: to číslo, ne? Strašně málo. Ono těch transportů, který jeli do Lodže, tak jich bylo 5. Z nádraží Praha Bubny, teda pokud jsem hledal dobře, no pokud si to dobře pamatuju. A bylo to od 16. října 41 do 3. listopadu 41, vždycky to bylo 1000 lidí a přežilo jich samozřejmě málo. No. Ty, kteří se dostali do Lodže, tak pak skončili buď v plynových komorách, v Chelmnu, anebo v Osvětě.
1: Ty podmínky, které v Lodži panovaly, byly opravdu jako děsivé a to, co tam dělo, bylo taky strašně.
0: Je zajímavý ta Lodž, strašně, ale myslím, že to je na zvláštní specifický rozhovor.
1: Určitě.
0: A je to pozoruhodné.
1: Tak zpátky do Bubnu. Jsme říkali, že poslední vlak do Lodže odjíždí v tom listopadu 41, což je samozřejmě i tím, že už jde do uvozovkách provozu getto v Terezíně. No. To je vlastně dokončené, připravené, takže ty příští transporty už míří do Terezína.
0: Příští transporty míří do Terezína, akorát ten první, myslím to Aufbau komando, to komando výstavby, tak nejelo z Bubenského nádraží, ale z Hybernského nádraží se píše, to je tuším nádraží Praha střed, o Masarykovo nádraží.
1: A ty jsi říkal, že těch vzpomínek vlastně k tomu samotnému nádraží moc nemáme, ale stejně, tak jako pro představu, jak to tam vlastně vypadalo, když přišli ty lidi z toho radiotrhu s těmi věcmi, doprovázeli teda asi protektorátní četníci a nějaká německá policejní moc, tak...
0: No, jsou nějaké vzpomínky na to, jak jeli řada těch lidí přinejmenším na počátku, nevím, jestli to bylo úplně do konce, tak vzpomíná, že jeli osobními vlaky, nejeli těmi dobytčáky, jako se jezdilo třeba do Osvětimi. A nesli si ty věci, takže to bylo takový skladiště, ten vlak, a tam nastoupili a prostě seděli, dokud se to neodbavilo a pak je odvezli. Myslím, že nic zvláštního tam jinak neprobíhalo.
1: Hele, a bylo v těch povoláních kamíři? Jako věděli, kam jedou, že jedou do Polska, myslím, že jedou do Terezína?
0: No, myslím, že to věděli, no. Že věděli cíl cesty. Terezín určitě, jak to bylo s tou Lodží, to nevím, teda si musím přiznat. No. A tam je ještě potom, když teda mluvíme o těch židovských transportech, kterých, myslím, bylo celkem asi 69 z Bubnu, tak tam je pak ještě jeden zajímavý transport, který měl zkrátku AAH. A to je transport, který odjel 10. června 1942 a jenom projel Bohušovicemi a nejel do Terezína, ale do Ujazdova. A v tom transportu bylo, myslím, taky asi 1000 lidí, tak jich přežilo jenom několik a dlouho se říkalo, že to byl trestný transport po atentátu na Heydricha, což asi není pravda, asi to vycházelo z toho označení AAH, ale všechny ty transporty měly označení různými písmeny. Mm-hmm.
1: My jsme mluvili o tom prvním úplně transportu, který jel do Lodže v říjnu 41, ale ty jsi mě upozornil na zajímavý transport, který zase naopak byl ten asi jeden z posledních v dubnu 45, které mělo 4000 vězňů a vyrazil z Litoměřic, ale tam vlastně v Roztokách pomáhali Češi.
0: No, to je taková slavná historie. To je takzvaný litoměřický transport a jak se lze dočíst, tak od 20. dubna byl na nádraží v Lovosicích sestavován takový transport a 28. dubna vyjela vlaková souprava, která převážela vězně z koncentračního táboru v Litoměřicích a v Terezíně. A podle historičky Pavly Plaché měla namířeno pravděpodobně buď do Mauthausenu nebo do Dachau. a ta vlaková souprava se skládala ze 77 vagónů a převážela 4000 vězňů zubožených a nemocných většinou.
1: Takže to byli lidi z pochodu smrti?
0: Do toho litoměřického lágru přišli taky lidi z jiných jako míst a pak tam odsud odjížděl, ale každopádně se stalo, že zastavil v Roztokách a tam je strašná spousta svědectví, že lidi, ačkoliv to bylo ještě vlastně za nacismu, tak je to taková ukázka jako nelhostejnosti spousty Čechů k osudu těch vězňů. Nebyli tam samozřejmě jenom židé, že jo, tohle je transport prostě vězňů z koncentračních táborů různých národností. Tak v těch Roztokách jim velmi pomáhali a nosili jim jídlo a podobně. A ten transport potom odjel do Prahy Bubnů, zase když teda mluvíme o tom, proč Praha Bubny jsou symbolické místo. A tenhle ten transport litoměřický, jak jsem mu říkal, měl jenom projet nádražím Praha Bubny, ale dopravní náměstek přednosti stanice Odon Dvořák, jak jsem si dohledal, tak trval na tom, že ten vlak není schopen pokračovat, že musí být vyměněn. A někdo tam strhnul brzdu toho vlaku, takže ten vlak se tam zdržel až do večera a lidi jim začali pomáhat těm vězňům, vytahovat je z toho transportu a jak se píše, tak byly rozváženi autobusy a tramvajemi do různých pražských nemocnic a do škol a do Sokoloven a podařilo se jich zachránit asi 700 a je to tak, že lidi si chtěli ty vězně i brát domů, což většinou nakonec nedělali, protože ty lidi byli nemocní a mohli mít tyfus nebo měli tyfus a tak dál. Ale je třeba případ, kdy Marie Kudrnová paní pomohla k útěku nějaký 19-letý Rusce Jekatěrině Daviděnkové, kterou ubytovala u sebe a vlastně ji zachránila. No a pak ještě jedna zajímavá historie, která se váže k tomuhle tomu období. Asi v těch bubnech těch transportů na čas skončilo víc, protože taky příběh Avrahama Haršaloma, což byl židovský vězeň, který taky přijel od Litoměřic. A já si nejsem jistý, jestli to byl tenhle transport, myslím si spíš, že ne, že to byl jiný. A přijel s nějakýma ještě dvěma kamarádama, utekl z toho transportu v bubnech. A taky je rodina česká, která se jich ujala, těch tří uprchlíků. A skovali je, pak je přesídl ještě k další rodině, která se o ně starala. A tyhle ty tři utečenci pak dostali zbraně a zúčastnili se pražského povstání. No, takže to je další vlastně rozměr bubenského nádraží.
1: Což, když se ještě vrátím tomu přednostově stanice Odonu Dvořákovi, bojíme se o dubnu, sice konci dubna 1945, ale válka ještě pořád neskončila. Protektorátu ještě pořád vládnou nacisté, takže to chtělo asi i notnou dávku odvahy vlastně takhle vystoupit a pomoct těm vězňům.
0: No, myslím, že jo, a navíc je teda zdokumentovaný, je to taky zajímavý, že když ty transporty jako projížděly přes Sudety nebo přes ty odtržené území, kde teda převažovalo německé obyvatelstvo, tak údajně podle historiku, já nevím, jestli je to pravda, ale říká se, že tam ta pomoc tak velká nebyla, že se báli víc. No. Asi Češi v Praze nebo v příměstských částech, jako jsou Roztoky tehdy, tak byli, jak to říct, vstřícnější, obětavější.
1: No on byl i v měsíčníku Roztok a Žalova rozhovor s panem Dudákem, kterému v tom dubnu 1945 bylo nějakých 12 let. A on právě vzpomíná na to, jak pomáhali, když tam projížděl ten litoměřický transport a zastavil tam v Roztokách, tak jak s tatínkem vlastně pomáhali. A tady vlastně vzpomíná na to, že lidé začali vězňům nosit jídlo a já se svým otcem, který pod dohledem zdejšího lékaře, doktora Tichého, vařil polévku, jsme ji vždycky odvezli ve velkém železňáku na nádraží pro vězně. Je třeba připomenout, že sestry Červeného kříže pod vedením starší sestry paní Prinningerové, snad to říkám správně, nezištně pomáhali nemocným vězňům, dokonce je vodili nebo jinak pomáhali dopravit k ošetření do nádražní čekárny, která sloužila jako provizorní ošetřovna. Jenom je zvláštní, že kdy tam museli být nějací němečtí dozorci, ne? S tím transportem. No, že to prošlo.
0: Já myslím, že taky je to konec války, tak taky už to nebyly, že jo, s těma transportama často, ne vždycky někdy, ale podle těch svědectví někdy to taky už to nebyly ty zapálený a sfanatizovaný SS, ale různý třeba starší lidi, různá policie německá a tak. A taky se ty lidi už asi báli a připadalo jim to zbytečný na konci války někam deportovat nějaký polomrtvý nešťastníky. Ty svědectví prostě, že tomu nebránili, existují, ale někde bránili, no a někde ne. Těch svědectví k tomu, my máme na paměti národu, jak k těm Roztokám, tak k tomu, když přijel ten vlak do těch bubnů a mě o tom třeba o těch Roztokách vzpomínal, to je zajímavý, to jenom řeknu, Lubor Dohnal, což je takový slavný scénárista a filmař český, například autor scénáře k filmu Petrolové lampy, takový spolupracovník Rojehradce. A Lubor Dohnal byl jako židovský kluk, který se schovával na konci války, byl u babičky v Roztokách a ten to zažil, ten transport, a jeho babička právě tam taky pomáhala. A on říká, že to pro něj mělo velký význam, že už tehdy jako malý dítě, já nevím, pětiletý nebo šestiletý, nebo kolik mu bylo, si uvědomil, že se lidi nemají strkat do bytčáků a někam odvážet. A je zajímavý, že Lubor Dohnal potom byl, myslím, dost kritikem vyhnání Němců, kterýho my se asi dotkneme, že to se taky trochu týká nádraží Praha Bubny. A vlastně se to celý týká otázky, ke který bych to docela rád vrátil ještě. A to je vlastně, co to je, to nádraží Praha Bubny. Že jo? Člověk, když se snaží dělat nějakou rešerši, tak zjistí, že těch událostí, kterým se to vztahuje, a o tom teda je nutný říct, mluvili Pavel Štingl, který tam založil nebo zakládal památník ticha, než to prošlo tou změnou. Dneska se to jmenuje jinak a je to jiná instituce. Takže to se týká jako obecně prostě toho období války a po válce, týká se to prostě židovských transportů, týká se to vysídlování Němců, týká se to prostě tady těch transportů, o kterých jsme mluvili, jako který se vraceli z lágrů, a týká se to dokonce, k tomu se ještě dostaneme, z nádraží Praha Bubny odjel v červnu 46 vlak s německy mluvícími Židy, kteří nemohli a nechtěli zůstat v Československu.
1: To provedeme v bonusu, to mi nepředbíhej. Ale vím, kam míříš, protože jsme se o tom bavili několikrát, že vlastně v Česku trošku chybí nějaké v uvozovkách muzeum holokaustu, které by se nevěnovalo jenom getu v Terezíně, ale vlastně by se věnovalo celkově otázce československých Židů za druhé světové války, všem těmhletěm transportům, všem sběrným táborům, tomu, co se vlastně dělo po celou tu dobu.
0: To je pravda, ale nemáme vlastně ani památník holokaustu, že jo? Máme památník obětí holokaustu v Pinkasově synagoze, to je, jenom připomenu, že jo, tam jsou napsaná ta jména zavražděných lidí na zdi, je to dílo vlastně Jiřího Jona a Václava Voštíka, myslím, že od roku 66, ovšem to bylo zavřený pro veřejnost a pak velmi poškozený, dneska už zase zrestaurovaný a otevřený. A to je v podstatě památník obětí jako důležitý. V Terezíně, kde kdyby se dělalo nějaký muzeum holokaustu, tak by rozhodně mělo by podle mě být tam. Terezíně neuvěřitelně významné místo nejenom pro české země, ale evropsky. V Terezíně teď je muzeum geta, ale jako památník holokaustu jako takový tam není. A ještě v Terezíně je pořád takový napětí mezi malou pevností, kde byla věznice gestapa, a mezi vlastně tou velkou částí, kde bylo ghetto.
1: Ještě bych se tě na závěr chtěla zeptat na jednu otázku. Jako dokumentaristy, myslíš, že nádraží Bubny celkově za té druhé světové války je dobře jako zdokumentovaný? Věnoval se tomu někdo nějak do hloubky?
0: No, to je zajímavý, to jsem vlastně zapomněl říct, že podle mě vlastně na to, že si tady říkáme od roku asi 2013, že to je významné místo paměti v Praze, tak je to vlastně strašně málo. A je to tak, že tady se vždycky, když vzniknou nějaký organizace nebo instituce, které něco začnou na něco poukazovat a dělají takovouhle věc, která je v zásadě záslužná, se začnou hádat mezi sebou, kdo to objevil první a tak. Tak to nádraží Praha Bubny, myslím, že tam odsud vyjížděl vlak Lustig, což byla nějaká upomínka, pak je ten Štindlův projekt a bubnování pro bubny a takovýhle věci. A to jsou všechno takový jako veřejný připomínkový akce, dobře, ale jako jestli proběhl nějaký primární opravdu výzkum toho, jak to za války fungovalo, to nádraží, tak nevím, ale z běžně dostupných zdrojů to k dohledání není. Jestli třeba Pavel Štingl něco prováděl se svým týmem, tak to není veřejně dostupný. Souvisí tím strašná spousta zajímavých témat. Mimo jiný i třeba pražský povstání a konec války, že jo? Tam byly boje okolo, jak jsem se dočetl, tak byl obrněný vlak, kde jsem se jmenoval Sokol a ten taky skončil v Praze v Bubnech. A jako tohle všechno by stálo za to nějakým způsobem zdokumentovat. A pokud jde o ty židovský transporty, to jsem chtěl říct nakonec, tak obrovskou roli prostě hraje ta železnice, že jo? A velká debata, nebo debata, velký téma holokaustu pro otázky, co se o tom vědělo, kdo o tom věděl, jak to mohlo fungovat, tak je to, že ty vlaky musel někdo vypravovat, někdo je musel někam přesměrovávat, vlaky odjížděly někam, vraceli se prázdný. Myslím, že první historik, který to popsal významně, byl Raul Hilberg, a je to taky v Lanzmannově filmu Shoah, a strašně to vypovídá o tom provedení holokaustu. A pokud vím, tak vlastně v Čechách tyhle ty věci prostě moc zdokumentovaný nejsou. Samozřejmě je to otázka, do jaký míry se ty protektorátní český železničáři třeba podívali na tyhle ty věci, co mohli vědět a tak. Neznamená to nasazovat příhlavu železničářům, že spousta železničářů byla v odboji a tak dále a tak dále. A to téma je prostě důležitý.
1: No zase by to znamenalo další nacistickou manipulaci, kdy zase udělá z Čechů spoluviníky, ať chtějí nebo nechtějí, nějaké přihlížející.
0: No, museli bychom to znát, abychom věděli, ale prostě jako tahle ta role je prostě nejasná a je, myslím, důležitý o ní vědět a znát jí. Když odjel 5 transportů v každém 1000 lidí a odjeli do Polska do lodže, no tak je to prostě věc dokumentárně strašně zajímavá, že jo, kdo to platil, ty vlaky a tak dál a tak dál.
1: No tak je to další zajímavý tip, možná se toho někdo chopí a nějakým způsobem to zmapuje, my se můžeme těšit, nebo se toho chopíš třeba přímo ty, ale... My ještě nalákáme na bonus, ty jsi to naznačoval. My se v bonusu vrátíme na nádraží Bubny a to k těm poválečným transportům, což je taky docela silné téma. Tak Adame, v tuhletu chvíli já ti moc děkuju.
0: Já taky děkuju.
1: A děkujeme našim posluchačům, že nás posloucháte. Loučí se Lucie Korcová.
0: A Adam Drda, díky.
4: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Jak funguje důchodový systém?
4: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
5: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
6: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh veřejný, český veřejný dluh by narůstal na 100% možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už opravdu hodně.
5: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují tři pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje třetí pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel, a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný druhý pilíř.
6: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten druhý pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého druhého pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom prvním pilíři, a místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho prvního pilíře, tak by se namířily do toho druhého. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli, a pokud by se rozhodli mít část peněz v tom druhém pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu třetímu pilíři, ten je čistě dobrovolný.
5: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak se na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
6: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
5: Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje, a lidé by proto při volbě investičních produktů neměly zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
6: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhletom dlouhém horizontu je naprosto minimální.
5: Uzavírá ekonom Michal Skořepa. Radiožurnál 12 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Poslechněte si hlavní zprávy.
8: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Vydávali se za bankéře. Ve Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Navštěvují je desítky tisíc lidí. Fotbalisté Argentiny, Egypta a Kolumbie slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Po požáru je zavřená silnice z Prahy do Karlových Varů u Lubence. A bude oblačno a večer v Čechách. Ojediněle déšť. Teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26. Je sobota 5. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Sausirisovou.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
9: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
10: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
9: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
11: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
9: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
8: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout zhruba o 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
12: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5 tisíc policistů.
13: Každý počátek roku to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
12: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
14: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
12: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
8: Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle. Ty doprovázejí oslavy příchodu Cyrila a Metoděje, kteří na Velkou Moravu přinesli v 9. století křesťanskou víru. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout i lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Na místě reportérka Michála Kočendová.
15: Lebka svatého Lukáše se tady v Královské kapli Velehradské baziliky návštěvníkům poprvé ukázala před 20 minutami a během toho se u ní vystřídalo už několik lidí. Lebka je ve speciální prosklené bedně, která stojí na stole s červeným obrusem a hlídá ji hned několik mužů z ochranky. Relikvie je jinak běžně uložená v katedrále svatého Víta v Praze jako součást svatovítského pokladu. Program dnešních slavností večer zahájí modlitba za vlast, pak následuje benefiční koncert lidí dobré vůle, který živě odvysílají všechny moravské regionální stanice Českého rozhlasu. Součástí dnešního programu je také tradiční mezinárodní setkání vozíčkářů nebo ruční přepisování Bible. Organizátoři během víkendu očekávají až 30 tisíc návštěvníků. Z Velehradu Michaela Kočendová, Radiožurnál.
8: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko a situace se v příštích dnech ještě zhorší, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
16: třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
5: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliozu Kateřina Kibicová.
17: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než kde uprostřed lesa.
5: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
18: Sjezd strany AfD v německém Erfurtu začal podle plánu. Blokáda odpůrcům nevyšla. AfD vytýkají, že v německých průzkumech sice má největší podporu, ale zároveň čelí obviněním z pravicového extremismu. Podle policie je situace klidná.
19: Aktivisti, kterých dnes může být podle policie a úřadů v Erfurtu kolem 20 tisíc, zablokovali podle středoněmeckého rozhlasu dálnici a dvě další silnice v okolí města. Větší část z 600 delegátů AfD si ale přivstala a do areálu výstaviště ji přivezli autobusy už před 5 hodinou raní. Sjezd tak byl brzy usnášení schopný. V čele strany se nic měnit nebude. Předsedové Alice Weidlová a Tino Krupala nemají protikandidáty. Na místo předsedu ale nově kandiduje blízký spolupracovník durinského lídra Bjarna Hekeho, který reprezentuje radikální křídlo AfD a v minulosti dostával opakovaně pokuty za používání protiústavních symbolů a sloganů. Z Berlína Tomáš Žavlín, Radiožurnál.
18: Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů hlásí taky New York a Boston. Filadelfia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Slavnostní proud a pouť zrušil i Washington. Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chameneím. Zemřel na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chameneí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
20: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chameneího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a bili se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadů zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chameneího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Iránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chameneího syna Močtabu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
18: Britský herec Jesse Eisenberg uvedl v Karlových Varech adaptaci Dostojevského novely Film Dvojník. Ve velkém sále hotelu Termál předtím převzal cenu prezidenta festivalu. Byl u toho reportér Martin Balucha.
21: Jesse Eisenberg nadchnul velký sál hotelu Termál, vystupoval velmi skromně a s velkou energií, řekl, že si festivalovou cenu nezaslouží, ale zároveň mluvil o tom, že každý herec ceny miluje a udělá pro ně všechno. Eisenberg tady na festivalu představil film Dvojník, který podle něj hodně vděčí evropské kinematografii. Americký herec tady uvedl, že příští týden dostane polské občanství, protože má polské předky. A těší se tedy na to, že bude moct častěji pracovat a natáčet právě ve střední Evropě. Ředitel festivalu Krištof Mucha popisoval, že Jesse Eisenberg je výjimečný herec i v tom, že se ozval sám přímo přes e-mail, aby domluvili účast tady na filmovém festivalu. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
22: Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Miami porazili Kapverdy 3-2 po prodloužení. V dalším kole je čeká Egypt, který v Dallasu vyřadil Austrálii po remíze 1-1 a vítězném penaltovém rozstřelu. Úvodní kolo play-off zvládla taky Kolumbie díky výhře v Kansasu 1-0 nad Ghanou. A tři čeští tenisté dnes zabojují o postup do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna o tom bude informovat reportér Jaroslav Plašil.
23: Jako první je Marie Bousková, která se utká s Ludmilou Samsonovou, má s ní lehce negativní bilanci, budou hrát teď tedy na trávě. Teplota 23 stupňů, lehce fouká, ale mělo by se dnes oteplovat. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
6: Z
0: Silnice číslo 6 z Prahy do Karlových Varů je na Lounsku mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná, a to obousměrně u obce Lešky. Zasahují tam hasiči u větší nehody dvou aut, jedno z nich navíc i hoří. Nedá se tedy projet na Prahu ani na Vary, objízdná trasa pro větší auta je dlouhá přes Blšany a Podbořany, menším osobním autem se dá jet i přes centrum obce Lešky. A na dálnici D1 čekejte velké zdržení na příjezdu do Brna směrem z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 je zúžení pouze do levého pruhu. Kolona od Rousínova z kilometru 215 skoro na 50 minut. Dá se sjíždět právě na Rousínov, exit 216 a pak to objet k Rohlence po souběžné silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Většinou je polojasno, během dne bude přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty nejčastěji 22 až 26 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
2: Jaká atmosféra provází oslavy 250. výročí nezávislosti Spojených států? Co bylo přesně před rokem příčinou kolapsu části přenosové sítě, který zasáhl Česko? A daří se ukrajinským obráncům nadále držet strategickou konstantininku? Identita Ameriky čelí nové ofenzivě radikálů a extremistů na její půdě a komunismus je smrtelnou hrozbou pro americkou svobodu. To řekl v předvečer 250. výročí nezávislosti Spojených států před slavným národním památníkem v Jižní Dakotě, kde jsou do žulového masivu vysekané podobizny čtyř velkých bývalých amerických prezidentů, současný prezident Spojených států Donald Trump. Agentura AP podotýká, že Trumpův projev se výrazně lišil od typicky apolitických a sjednocujících projevů, které v minulosti na Den nezávislosti pronášeli prezidenti jako Gerald Ford nebo Ronald Reagan. Donald Trump má vystoupit s projevem také dnes ve Washingtonu. Naplánované velkolepé oslavy ale omezuje vedro, které zasáhlo velkou část Spojených států, včetně jejich hlavního města. Naším hostem je Krištof Kozák, amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: V jaké atmosféře tedy slaví Spojené státy čtvrt tisíciletí své nezávislosti?
3: Tak myslím si, že Donald Trump se jako trochu postral o to, že vlastně strhává tu pozornost hodně na sebe, to znamená, že co mohlo tím sjednocujícím svátkem, který nabízí prostě k zamyšlení, nabízí nějakou hlubší reflexi, tak v podání Donalda Trumpa to v podstatě taková politická.
2: Tak vypadá to, že spojení s Krištofem Kozákem se přerušilo. Byly tam dva nebo tři výpadky. Ano, už se zase slyšíme. Tak jestli můžete pokračovat a navázat k tomu, v jaké atmosféře tedy Spojené státy slaví čtvrt tisíciletí své nezávislosti.
3: Tak Donald Trump je polarizující, to znamená, že on těmi svými relativně nevybíravými útoky na demokraty, které prostě podle mě poměrně absurdně označuje za komunisty, tak vlastně tu společnost pořád spíše rozděluje. Je vidět, že myslí už na listopadové volby a z nich má velkou obavu, protože v průzkumech on sám a republikáni vlastně nejsou teď příliš populární. No a vlastně zajímavé, že z hlediska těch amerických tradic, tak si kopnul klidně i do imigrantů, přitom přesně Amerika za těch 250 let, jestli něco je jedním z těch definujících znaků, tak je to právě nějakým způsobem ta imigrace, která Ameriku utvářela. Ale Donald Trump vlastně šmahem tuhle tu historickou tradici odmítá, stejně tak se nerad baví o otroctví a o původních obyvatelích, to už je v jeho vlastně slovníku až sprosté slovo.
2: Ve Spojených státech pokračuje mistrovství světa ve fotbale, ale velkou pozornost vyvolává také včerejší svatba nejúspěšnější zpěvačky posledních let Taylor Swift. Do toho zemi zasáhla velká vlna veder, navíc demokraté obvinují amerického prezidenta ze zneužití oslav výročí nezávislosti k obohacení jeho spojenců. Nedostává tohle všechno oslavy toho dnešního výročí jinam, než si Donald Trump původně představoval?
3: Tak Donald Trump je známý tím, že on si prostě nikdy nepřipustí žádnou chybu a on prostě jede dál, a když by někdo jako začal ty oslovy kritizovat, tak akorát na něj hodí snůžku urážek, že je nepatriotický. Takže ta reflexivita opravdu Donaldu Trumpovi nepatří, ale z určitého pohledu je to až trochu tragické, že vlastně jako Donald Trump je zrovna ta figura autoritářská, vůči níž otcové zakladatelé varovali, a proto vymysleli tu ústavu tak složitě a nebo relativně složitě s těmi brzdami a vyvažováními, aby přesně se toho státu nezmocnil jeden trochu narcistní, trochu egomaniakální člověk, který si myslí, že s tou zemí může dělat, co chce, a může je dokonce určovat, jak má uvažovat o své historii. Tam zase jenom to na to dokreslení, ale přesně Donald Trump je ten typ člověka, který reálně uvažuje, že na tu slavnou Mount Rushmore, těm čtyřem obřím prezidentským hlavám, přibude ta jeho vlastní.
2: Jak vlastně k oslavám Dne nezávislosti přistupují sami běžní Američané? Dají se čekat spontánní oslavy?
3: Tam je zajímavé, že i když je to vlastně politický svátek, tak v Americe je to také hodně svátek rodinný a sousedský, takže spousta Američanů přesně řeší svatbu Taylor Swift, ale všichni dělají barbecue, pozve se širší rodina, sousedé. Tudy tedy, stejně jako na Vánoce, to má určitou estetiku, tak všude jsou americké vlajky, ať jste republikán nebo demokrat, a všude potom jsou obří ohňostroje, takže je to i vlastně takový širší sociální svátek, ale Donald Trump, jako protože je Donald Trump, tak vlastně dokáže i z těch oslav udělat vlastně vyhrocenou politickou záležitost.
2: V úvodu jsem se ptal na to, v jaké atmosféře slaví Spojené státy. K tomu možná ještě dodejme, v jaké ekonomické kondici slaví, protože samozřejmě v těch minulých měsících se řešilo, že v důsledku situace na Blízkém východě i v Americe zdražovaly pohonné hmoty. Jak na tom aktuálně Američané jsou po té ekonomické stránce?
3: Tak tam se v Americe teďka hodně hovoří o tom, že ekonomika je ve tvaru K, protože těm nejbohatším se daří dobře a akciové ty trhy zatím stoupají, takže spousta přesně přátel a donorů Donalda Trumpa jsou na tom velmi, velmi dobře, ale to K má i tu druhou křivku a vlastně potom těm jako chudším lidem na té střední třídě, tak těm se dobře rozhodně nedaří, maximálně se jim daří stagnovat, a ta inflace způsobená i tím konfliktem s Iránem, no tak ta pořád trvá, takže, ale Donald Trump, zase dobré si všimnout, že on je výborný promotér, takže on všude, kde vystoupí, tak říká, ano, máme skvělou ekonomiku, skvělá ekonomická čísla, ale vlastně myslí tím tady tuhletu jenom jako malou část té křivky K, co vede nahoru a která obohacuje dále ty nejbohatší.
2: Říká amerikanista z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Krištof Kozák. Díky, naslyšenou.
3: Díky moc za pozvání, hezký den.
2: Přesně před rokem 4. července postihl velkou část Česka masivní výpadek elektřiny. Bez proudu byl milion odběrných míst. Před týdnem mezinárodní panel expertů potvrdil závěry vyšetřování příčin tohoto výpadku. Podle expertů šlo o důsledek souběhu několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Mezinárodní panel také navrhl některá opatření směřující k dalšímu posílení bezpečnosti a spolehlivosti českých sítí. A víc teď dodáme s naší hlavní ekonomickou analytičkou, která se energetice dlouhodobě věnuje, s Janou Klímovou. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den.
2: Na začátek se možná zeptám na terminologii, protože se mluvilo o blackoutu v oficiálních informacích, ale slovo blackout nenajdeme, tam se píše o výpadku nebo o bezproudí. Tak byl to blackout nebo nebyl?
7: Ano, ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy používá slovo bezproudí. Podle mezinárodní stupnice krizových stavů při provozu přenosových soustav, tak ten tehdejší výpadek nebyl přímo blackout, to je až třetí nejvyšší stupeň poruchy, kdy dojde k výpadku dodávek elektřiny u více než poloviny odběratelů a nebo se ztratí napětí v soustavě po dobu nejméně 3 minut, jako v celé soustavě tedy. A my jsme před tím rokem se nacházeli tedy tedy na stupni číslo 2, protože bez proudu bylo víc než 15% odběrných míst v Česku a došlo ke ztrátě asi 28% výkonu pro zajištění té tehdejší aktuální spotřeby.
2: Už jsem říkal, že před týdnem mezinárodní panel potvrdil výsledky vyšetřování, které předtím prováděly české úřady. Potvrdili tedy to, že příčinou byl souběh několika vzájemně nezávislých technických a provozních událostí. Kdybys to měla popsat stručně a srozumitelně pro laiky, tak co se tedy stalo?
7: Pokusím se, ta zpráva je opravdu obsáhla přes 100 stránek, ale zjednodušeně je to tak, že prostě ten den v 11.51, tedy pár minut před polednem, došlo k přetržení a tím i výpadku klíčového vedení V411 na severozápadě Čech. Šlo o to, že tam byla prostě nějaká spojka, která měla skrytou vadu materiálu, kterou neodhalila ani předchozí kontrola opravy. Fakticky potom v tu samou dobu o několik desítek sekund později došlo zároveň k výpadku jednoho bloku elektrárny Ledvice, kde nefungovalo nějaké relé na kotli číslo 6 a v něm se začala přehřívat pára a kotel se odpojil. Dispečeři ale dostávali ze soustavy ještě několik minut hlášení, že je připojený, mezi tím byly odstaveny další dva kotle a v soustavě nastal velký nedostatek výkonu a než tedy dispečeři provozující soustavu zjistili, co se skutečně děje, tak se přetížilo vedení směrem do středních Čech, které má označení V208 a tam se začala nebezpečně tím přetížením prověšovat elektrická lana a jak píše zpráva té mezinárodní organizace provozovatelů přenosových soustav, tak ta lana byla nad hustě osídlenou oblastí Prahy. Dispečeři tedy vyhodnotili, že kvůli ochraně před zničením těch vedení, hlavně riziku ohrožení lidských životů, takže to vedení odpojí s tím, že si mysleli, že to nebude mít, nebo vyhodnotili prostě tu situaci, takže to nebude mít další dopad nějaký katastrofický na fungování té sítě, jenomže to odpojení způsobilo přetížení přípojky potom v rozvodně Krasíkov na východě Čech, kde nastoupila tedy automatická ochrana a ta odpojila rozvodnu Krasíkov, včetně transformátoru. A to znamenalo, že se celé to již postižené území vlastně dostalo do takového ostrovního režimu, kde chyběl velká dodávka výkonu, takže se to celé vypnulo a podle té zprávy toho sdružení ENCOE, toho panelu, tak právě ten bod zlomu, kde už se nešlo vrátit zpátky, tak bylo tady to odpojení toho vedení V208, jak jsem říkala.
2: Jaká jsou doporučení, co by se mělo udělat, aby se podobná situace nemohla opakovat?
7: Tak dá se říct, že soubor těch navržených opatření, je jich skoro 5 desítek, tak se týkají zhruba 2 oblastí. Je to jednak posílení takové fyzické kontroly vybraných klíčových vedení, jestli se třeba nepřehřívají v létě, nebo jestli jsou v pořádku, je to společné posílení společného trénování dispečerů, posílení komunikačních systémů mezi dispečery, ale třeba i webů, kde se lze dostat ke krizovým informacím a ta druhá skupina jsou potom různá technická opatření typu zpřísnění standardů spolehlivosti při plánování provozu té soustavy a nebo třeba zavedení ještě dodatečné diagnostiky po havarijních opravách některých vedení.
2: Co z těch doporučení už ČEPS udělal?
7: Podle jejich zprávy je jich už asi 10, tedy z těch necelých 50. Jde třeba právě o zpřísnění některých ochran v soustavě. Pokračuje také příprava stavby zvojeného vedení toho V411 a posílil se třeba ten web pro krizovou komunikaci a podobně.
2: Na ten loňský výpadek reagovali i mnozí politici, kteří ho dávali do souvislosti s obnovitelnými zdroji. Hodně pozornosti tehdy vyvolala slova tehdejšího lídra opozice, předsedy hnutí ANO, z tehdejšího pohledu budoucího premiéra Andreje Babiše.
9: Je to logické a jednoduché, já vám to vysvětlím. Tady je Německo, tady je Polsko. Co je nahoře? Moře. Na moři fouká. A samozřejmě svítí. A když svítí a fouká, tak to teče do nás.
2: To říkal tedy před rokem k výpadku proudu předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Zabývalo se vyšetřování i touhle linkou? Měli na tom výpadku podíl obnovitelné zdroje a přebytky elektřiny kvůli slunci a větru, které sem proudily z Německa?
7: zabývali, neměli. Na začátku prostě byly dvě poruchy technické a klíčem k tomu rozsáhlému výpadku pak bylo to ruční odpojení toho přetíženého vedení nad Prahou. Ve zprávě se také výslovně píše, že počasí v České republice nemělo vliv na poruchu toho přetrženého vedení V411, tedy toho prvního. A mimochodem tím přetržením toho vedení se také zabývala policie, a to kvůli podezření z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti, ale odložila ho. Podle ní je totiž pravděpodobné, že skutečně šlo o nějakou skrytou vadu a dodavatelská firma ji tedy nemohla odhalit. Jinak je pravda samozřejmě, že kolem poledne ten den, protože bylo slunečno, bylo teplo, ale nebyla žádná vedra, bylo maximálně asi do 27 stupňů, tak byly vysoké dovozy obnovitelné energie, třeba právě z Německa. Nicméně, pokud jde o to vedení V411, které jako první prasklo, tak ještě další prostě podpůrný důkaz, ta zpráva výslovně uvádí, že to vedení V411 přenášelo těsně před tím incidentem, tedy před tím výpadkem 1200 MW, což odpovídá asi 77% jeho přenosové schopnosti, čili nebylo přetížené. A celkové to zatížení v soustavě ten den bylo asi 8200 MW, což odpovídalo naplánovanému dennímu maximu spotřeby, čili byla tady velká zátěž, ale nebyla nějak enormní nebo prostě, že by tady došlo k přetížení.
2: O velkém výpadku elektřiny v Česku, který jsme zažívali přesně před rokem, jsme mluvili s Janou Klímovou, naší hlavní ekonomickou analytičkou. Díky, naslyšenou.
7: Děkuji také, naschledanou.
2: Ukrajinský generální štáb popírá, že by ruské jednotky dobyly Konstantinivku na východě Ukrajiny. Přitom o zisku tohoto strategického místa už v noci informovala Moskva. Bitva o toto město, které mělo před válkou necelých 80 tisíc obyvatel, zuří od konce loňského roku, kdy do něj začali pronikat ruští vojáci. V současné době je město v centru ruského válečného úsilí na frontě táhnoucí se přes 1000 kilometrů. Naším hostem je analytik Lukáš Dička z Vojenské akademie Vyškov. Dobrý den.
10: Také přeju dobrý den.
2: Konstantinivka leží na silnici vedoucí k posledním velkým městům Donbasu. Proč je tohle místo tak důležité? Proč o něj mají Rusové tak enormní zájem?
10: Je to jedna část Donbasu, kterou Rusové ještě potřebují dobít, a my víme, že dobytí Donbasu je ten redukovaný, upravený válečný cíl, který si Rusko stanovilo. A bylo to město s poměrně velkým průmyslovým potenciálem, to samozřejmě už neplatí. Zároveň tím městem procházela ukrajinská opevnění, takže jakýsi strategický význam samozřejmě pořád ještě má z toho logistického a komunikačního pohledu.
2: Je těžké ověřit aktuální situaci na místě z nezávislých zdrojů? Dají se využít třeba snímky ze satelitu?
10: No, je to velmi těžké. Snímky ze satelitu se používají, nicméně důležitější je, řekněme, geolokace a geolokované záběry. A ty bohužel ukazují situaci, která je poměrně nepřehledná, protože velice často ukazují pozice ruských a ukrajinských sil na stejném místě zhruba ve stejnou dobu, což se dá zjednodušeně a hodně zjednodušeně vysvětlit tak, že vlastně žádná souvislá fronta v tom městě neexistuje. A obě dvě ty armády se v podstatě pohybují po celém prostoru, řekněme, nějakým způsobem chaoticky a flexibilně. Znamená, nejsou tam žádné konkrétní pevné body a ty skupiny se vzájemně vytlačují z jednoho prostoru, ustupují proto, aby doplnili zásoby, zase se vracejí. Takže jsou přítomny v prostoru toho města, ale rozhodně ani jedna z těch stran to město zatím nebo už nekontroluje.
2: Pokud bylo informování ze strany Kremlu o zisku této oblasti cíleně nepravdivé, mohla by zatím být třeba snaha vyvolat obavy nebo paniku na ukrajinské straně, nebo je to spíš vzkaz pro domácí ruské publikum, že se Rusům ve válce daří, byť to neodpovídá skutečnosti?
10: No, samozřejmě to je jedna polovina té možnosti, to znamená nepravdivé informování. Na druhou stranu řekněme, že je to taková polopravda. To znamená, Rusové v zásadě mají pravdu v tom, že Ukrajinci už město nekontrolují, zároveň ale neplatí, že Rusové by to město kontrolovali. To znamená, jsou ve městě přítomní, ale jak jsem říkal, vlastně to město teď neovládá žádná z těch stran. To znamená, z pohledu Ruska ano, Ukrajinci ztratili kontrolu, ale zároveň ještě Rusové tu kontrolu nezískali.
2: Ukrajina v reakci na ruské útoky raketami a drony na civilní cíle systematicky svými drony zasahuje hluboko ruské území. Dnes to pocítil Petrohrad, kde zřejmě hoří ropný terminál. Jak významně takové cílené útoky narušují zásobování armády pohonnými hmotami v Rusku a jak to dopadá na civilisty?
10: To jste poznamenal velmi dobře, protože ta rovina je potřeba i rozdělit na dvě části, to znamená na zásobování armády a na zásobování civilistů. No a samozřejmě Rusové se až doteď v podstatě dlouhodobě úspěšně snažili, aby civilisté tu válku pocitovali pokud možno co nejméně. To znamená, že není inflace a další jiné problémy, ale v zásadě až řekněme do tohoto roku ten dopad na oběžného Rusa nebyl nějak dramatický. No a to, co dělají teď Ukrajinci, je, že nutí ruské vedení se rozhodnout mezi tím, jestli prioritizují armádu nebo prioritizují zásobování civilního obyvatelstva. No a samozřejmě Rusové vzhledem k situaci na frontě musí prioritizovat armádu. To znamená, dodávky paliva v tomto případě musí směřovat k armádě, což ale také znamená, že to tam nemají civilisté. Jinými slovy je to ukrajinská snaha, řekněme, přinést válku k obyčejným Rusům do jejich normálního obyčejného života.
2: Říká vojenský analytik z Vojenské akademie ve Vyškově Lukáš Dyčka, se kterým jsme mluvili o nejnovějším vývoji ve válce na Ukrajině. Díky za rozhovor, naslyšenou.
10: Také děkuji a přeji pěkný den.
2: A to už je z polední publicistiky sobotních hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu.

0: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí 10denní varianta. Na druhém místě skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát na dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o více než 2%. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Hradci Králové pokračují vzpomínkové akce ke stému 60. výročí prusko-rakouské bitvy z roku 1866. Na Velkém náměstí v centru města můžou lidé navštívit historické trhy, přehlídky uniform anebo koncert ty vojenských muzik. V 7 hodin večer začne v Šimkových sadech bitevní ukázka. Sport. Tenistka Marie Bouzková hraje o postup do osmifinále Wimbledonu. Její duel s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
1: Marie Bouzková vede 2-1 v prvním setu zápasu. Teď je na podání Ludmila Samsonovová z Ruska. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D8 u Roudnice a uzavřená šestka u Nalounsku. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy jsou velké kolony před omezením u Roudnice. Na 24. kilometru zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona je od sjezdu na Budyni z kilometru 35. Zdržení pak na Prahu asi 40 až 50 minut. Na D1 více než hodinová kolona na příjezdu do Brna z Vyškova u sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 také práce silničářů v pravém pruhu a ta fronta je od Rousínova z kilometru 216.
4: Ta kolona už je od kilometru 216. Nevypadá to moc hezky, takže fakt doporučuji všem, ať prostě na ten Rousínov nejpozději prostě sjedou na starou silnici řidiči.
3: A další kolona je pak i na výjezdu z Brna směr Praha na kilometru 187. Tam je další práce údržby, fronta od brněnského výstaviště na dalších 20 minut. Na D1 z Prahy směr Brno dlouhé zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Před 24. kilometrem se popojíždí od Popovic, je to asi na půl hodiny. A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je na Lounsku mezi Petrohradem a Lubencem neprůjezdná obousměrně u Ležek po nehodě. Provoz je odkláněný přes Kryry a Vroutek. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je polojasno, během dne čekejte přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Shoda německé vlády na reformách je malý zázrak, ale bude stačit? Nový služební zákon má za cíl ovládnout státní správu. Co vypovídá o Česku, když je předseda sněmovny na srazu německých nacionalistů a také fotbalový soud mezi božskou rukou a okem robota. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím sobotním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Bude stačit shoda německé vlády na reformách? Nad tím uvažuje Robert Schuster, specialista na tak řečené německy mluvící země a editor deníku Právo.
6: Letošní poslední týden v červnu byl v diářích německých politiků už dlouho označený červenými vykřičníky. Těsně před začátkem parlamentních prázdnin se totiž měla koalice křesťanských a sociálních demokratů dohodnout na zásadních reformách a naplnit tak klíčové body svého mandátu. Nebyla to zrovna malá sousta. Šlo o reformu důchodového systému, financování zdravotnictví nebo o daně. Na co jiné vlády obvykle potřebují roky příprav, diskuzí s experty a mnoho složitých vyjednávání, musela koalice kancléře Friedricha Merce stihnout naráz a za nesrovnatelně kratší dobu, v podstatě za rok. Nejenom, že jí tlačil čas v podobě stále katastrofičtějších zpráv o stavu ekonomiky a neustále rostoucích nákladech na udržení sociálního smíru. V neposlední řadě to byla i klesající veřejná podpora pro vládu jako celek, její jednotlivé strany.

0: Ukrajiny a především Merce samotného. Zašlo to dokonce tak daleko, že ještě před měsícem se víceméně otevřeně spekulovalo o kancléřově výměně, což by v Německu nemělo obdoby. A je třeba říct, že k celkově depresivní náladě v zemi přispělo i brzké vyřazení německé reprezentace na fotbalovém mistrovství světa. Co se může na první pohled jevit jako něco, co s politikou vůbec nesouvisí, je ve skutečnosti velmi důležité. Nejedna německá vláda dokázala v minulosti prosadit nepopulární věci ve stínu euforie, kterou vyvolala hra německého národního týmu. Kdysi to pomohlo Helmutu Kohlovi, Angele Merkelové a v něco podobného původně skrytě doufal i Friedrich Merz. Jinými slovy, očekávání, že by z reformního úsilí německé vlády mohlo vzejít něco kloudného, nebyla vysoká. O to větší bylo překvapení, že Merz a spol. Se přece jen dokázali na něčem dohodnout. Asi nejvíc překvapí relativní pokrok v úsilí odbourat byrokracii. V mnoha sektorech mají skončit nejrůznější ohlašovací povinnosti. Stavební projekty se mají schvalovat rychleji. Lehce uvolněná mají být i pravidla pro ochranu osobních dat a podobně. Pracovní smlouvy na dobu určitou smějí být nově prodlužovány až na dobu 4 let, což má dát firmám větší pružnost ohledně nabírání zaměstnanců. Za pozitivní impuls pro zvýšení produktivity práce lze považovat i skutečnost, že už nově nebude možné ohlásit zaměstnavatelům pracovní neschopnost telefonicky, ale bude třeba již od prvního dne předložit potvrzení od lékaře. Faktem totiž je, že Německo díky dosavadní velkorysé úpravě, která byla zavedena během pandemie, vykazovalo statisticky jeden z nejvyšších počtů pracovních neschopností v Evropě. Jakmile se blížil nějaký prodloužený víkend, stalo se pro mnohé folklorem hodit se takzvaně marot jediným telefonátem. V otázce daní už závěry koaličního rokování tak jednoznačně kladné nejsou. Lidem se středními a nižšími příjmy daně nově o něco klesnou. Lehce se naopak zvýší skupině nejbohatších. Není to sice taková změna, jakou by si přála levicová část koalice, ale pravděpodobně to nepovede k tomu, že by němečtí milionáři, kteří ještě v zemi zůstali, začali houfně odcházet jinam. U důchodů koalice již předtím prezentovala sérii opatření s cílem zajistit udržitelnost systému. Na německé poměry odvážně počítá se zavedením povinné akciové složky u důchodového pojištění. Zdravotnictví se neobejde bez zvyšování příspěvků pro pacienty a zároveň snižování objemu péče hrazené z veřejného systému. Tolik změn najednou, to není v německém kontextu vůbec málo. Teď ale přichází několik velkých rizik. Asi největším by bylo, pokud by vláda měla pocit, že má odpracováno. Nemá. Všechny dohodnuté změny musí projít parlamentem, což sebou nese nebezpečí, že budou ještě rozmělněny. To není vůbec vyloučeno, pokud si uvědomíme, že na podzim proběhnou na východě Německa klíčové regionální volby, v nichž už je nyní favoritem antisystémová opozice. Ať už jde o protimigrační alternativu pro Německo, která má nakročeno k vítězství v Sasku-Anhaltsku či Mecklenburgsku-Předním Pomořansku, nebo postkomunistickou levici, jež má šanci vyhrát volby v Berlíně. Německo by toho potřebovalo změnit ještě daleko víc. Třeba o něco zredukovat sociální výdaje. A pak jsou to samozřejmě témata dlouhodobého charakteru, jako je státní energetická politika, kde se v podstatě zdá být jakákoliv diskuze o jiných cestách nemožná, než je sázka na větrníky a soláry. I zde by také bylo nutné přijít s novými impulzy. To by ale výrazně překračovalo mandát nejenom stávající vlády, ale i těch nejbližších dalších.
1: Říká Robert Schuster. Nový služební zákon má jasný cíl – ovládnout státní správu a podrobit si ji. Tak to aspoň vidí Martin Fendrich z Fora 24.
2: Zhruba 70 tisíc státních zaměstnanců čeká drsná změna. Poslanci odhlasovali nový zákon o jejich službě pro stát. Úředníkům přinese nejistotu a vyšší tlak na jejich osobní integritu. Občanům přinese horší kvalitu státních úředníků a jejich závislost na politicích. Zákon o státní službě byl jednou z klíčových podmínek vstupu do Evropské unie. Zaveden však byl až v roce 2015, před 11 lety, de facto nedávno. Buďme si jisti, že Evropská komise bude změny služebního zákona bedlivě sledovat. Ostatně nový zákon lze chápat nejen jako útok na státní úředníky, ale i jako neskrývaný odpor k Evropské unii a jejím pravidlům. Podobně jako u jiných novelizací zákonů, i tady jde o návrh poslanců. stojí za ním Radek Vondráček a Zuzana Ožanová za hnutí ANO, Libor Vondráček za SPD a Renata Vesecká za motoristy sobě. S návrhem se vytasili pouhých 14 dní po jmenování Babišovy vlády. Hodně jim na něm záleží. Výhodu pro vládní koalici a nevýhodu pro občany představuje fakt, že poslanecký návrh neprochází klasickým připomínkovým řízením ministerstev a dalších institucí, což by následovalo, kdyby to byl vládní návrh. Proč neprochází, to pochopíme při čtení návrhu. Záměr nelze přehlédnout. Jde o to, aby šli státní úředníci snadno vyhazovat a aby mohli být hladce nahrazeni lidmi, u kterých nelze mluvit o apolitičnosti. Jak to má v Brzku vypadat všude? Stačí sledovat personální změny na ministerstvu životního prostředí. Vyhazováni jsou experti nabírání lidé loajální motoristům sobě a celé to zezadu řídí Filip Turek, který veřejně a rád káže nesmysly o klimatické změně. Nový služební zákon má podle předkladatelů mířit k větší flexibilitě a tudíž konkurenceschopnosti na trhu práce. Flexibilitou rozumějí snadné vyhazování. Jak si vláda váží expertů, to jsme s úděsem pozorovali při odsunu agent závislostí a lidskoprávních agent z úřadu vlády. Nový zákon ruší pojistky, které politikům komplikovaly snahu tlačit na státní zaměstnance. Naopak bude lehčí na jejich místa nabírat hnutím a stranám loajální lidi. To je problém. Stát nepotřebuje loajalitu k politikům, potřebuje loajalitu k občanům a demokracii, potřebuje experty. Při změně systemizace bude možné úředníka vyrazit i hned. Končí pozice nejvyššího státního tajemníka, který hlídá dodržování zákona o státní službě. Jemu vlastně podléhá veškerá státní správa, včetně ministerstev, úřadů a organizací. To on kryl úředníky před politiky a bossingem. Mění se role služební komise. Ta se podle dosavadního zákona zabývá případy odvolání nejvyšších státních představitelů ze služebního místa. Také řeší situace porušení etiky či kázně. Podle nového zákona ztrácí pravomoci. Stane se z ní pouhý poradní orgán. Ministři získají vliv na hodnocení vrchních ředitelů a státních tajemníků. To dosud nešlo. Celé by se to mohlo jmenovat Jak zničit státní správu.
1: Hovořil Martin Fendrich. Pevné vztahy mezi hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Alternativu pro Německo trvají už dlouho a obě krajně pravicové formace také zasedají na půdě Europarlamentu ve společné frakci. A slovo k tématu má publicista Jiří Leština.
3: Nedávná účast vůdce SPD na berlínské konferenci AfD, která již několik měsíců vede v průzkumech voličských preferencí, ale dodala tomuto spojenectví nový rozměr. Poprvé totiž Okamura dorazil v roli šéfa vládní strany a předsedy poslanecké sněmovny, což asi bylo lichotivé pro AfD, méně už pro Českou republiku. Nejen v očích německých vládních kruhů, ale celé Evropy se Česko ocitlo v pozici státu, který neváhá vyslat třetího nejvyššího ústavního činitele na konferenci extremistické vypjatě nacionalistické strany. Plnulý dojem umocňuje i zjištění, že nikdo z našich vládních představitelů, včetně premiéra, se od Okamurovy cesty ani v náznaku nedistancoval. Vlastně se ani nezdá pravděpodobné, že by Okamura na sraz AfD vyrazil bez Babišova souhlasu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie se programově shoduje s AfD prakticky ve všem, co je pro pravicově populistickou scénu typické. Ať to je odpor vůči migraci či zelenému šílenství, nebo prosazování návratu pravomocí z Bruselu zpět do národních parlamentů. A to včetně prosazování referenda o setrvání či odchodu z Evropské unie. Okamurovci zvlášť jsou z ní s alternativou pro Německo v její proruské politice, včetně papouškování kremelských zdůvodnění zločineckého vpádu na Ukrajinu, odporu proti vojenské pomoci Ukrajině nebo požadavku na ukončení protiruských sankcí. Obě strany také unisono volají po okamžitém uzavření míru, byť by to znamenalo faktickou kapitulaci Kyjeva. V tom posledním se s alternativou pro Německo stotožňuje nejen SPD, ale i Babišovo hnutí ANO, což se znovu ukázalo, když těsně před kongresem AFD premiér Česka vyrukoval na konferenci o obnově Ukrajiny s projevem, v němž se pro samé volání po míru či kritiku evropských dodávek zbraní Ukrajině zcela minul s hlavním tématem konference. Třetí vládní strana, motoristé sobě, si zatím udržuje jistý odstup od proruského kurzu alternativy pro Německo. O to blíž AFD ale stojí motoristé v tvrdém odmítání Green Dealu nebo v kritice bruselských elit. Každopádně další zbližování lze předpokládat už proto, že kořeny motoristů tkví hluboko v prostředí institutu velkého podporovatele AFD, ex-prezidenta Klause. Netřeba pochybovat o tom, že tři naše vládnoucí strany s rozechvěním sledují nejen vzestup alternativy pro Německo, ale také největšího favorita francouzských prezidentských voleb Jordana Bardielu z krajně pravicového národního sdružení. Jakož i pravicového populistu Nigela Farage, jehož strana dominuje celostátním preferencím ve Velké Británii. Vítězství těchto antisystémových stran v nejsilnějších evropských velmocích by otřáslo politickými poměry na kontinentě a výrazně by posílilo autoritativní síly po celé Evropě, včetně Babišovy vládní koalice, její šance na další volební vítězství a tím i završení už teď načaté destrukce demokratického prostoru v Česku by narostly do nebes.
1: U mikrofonu byl Jiří Leština. Fotbalový soud mezi božskou rukou a okem robota. Tak zní úvaha na okraj právě probíhajícího mistrovství světa v nejpopulárnější sportovní disciplíně světa. Jejím autorem, nikoli v té disciplíny, ale té úvahy, je Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
4: Moderní sport je už tak rychlý, že se neobejde bez technické pomoci při posuzování. Nejvíce je to patrné v hokeji, kde existuje videorozhodčí už dlouhou dobu. Ani fotbalisté už bez videoasistenta rozhodčího VAR nesehrají na nejvyšší úrovni jediný zápas. S VARem a s technikou vůbec je ale velká potíž, jak dokazuje i probíhající mistrovství světa ve fotbale, kde se už několikrát kvůli VARu otřásla zem. Technika umí věci změřit nebo obrazově zaměřit. Rozhodovat ale musí lidský rozum a hlavně cit pro hru, což je faktor technicky nezachytitelný. S měřením takový problém není, i když dodnes panují jisté pochybnosti, zda o postavení mimo hru má nakonec rozhodnout počítačově rekonstruovaný milimetrový rozdíl v postavení nohou nebo v náklonu ramene útočníka, které je jako při cílové fotografii ve sprintu v offsideu třeba před malým kouskem kolene příslušného obránce. Nelidský pohled tu automaticky dává poslední potvrzení, čímž zbavuje soudce odpovědnosti za chybu. Stroj prostě v této věci chyby nedělá, ať už si o milimetrových offsidech a jejich zvráceném vlivu na hru a její prožívání myslíme cokoliv. Jiný příběh vzniká při posuzování složitých situací v pokutovém území, kdy stroj nabízí jen pohledy z mnoha úhlů a pomocník soudce VAR je k ruce hlavnímu rozhodčímu, který musí celou věc definitivně zhodnotit a rozhodnout. Mít VAR dnes nedal by asi Diego Maradona na mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 svůj slavný gól božskou rukou, díky němuž Argentina zamířila ke světovému titulu. Bylo by to snad spravedlivé, ale fotbal by přišel o jedno ze svých mytických vyprávění, otevírajících debatu na téma spravedlnosti ve sportu, která se samovolně přelévá do obecnějších otázek lidského souzení vůbec. Nebyla nakonec ta Maradonova ruka opravdu božského nelidského charakteru, když ji musíme usvědčovat nelidskými technickými prostředky? Technický obraz dnes odhaluje běžným okem neviděné, ale nemá onu offsideovou přesnost, vše potom musí tak jako tak posoudit lidské vidění a myšlení, tak jako v lidském světě převážně rozhoduje interpretace, nikoli zobrazený fakt. Filmoval Harry Kane, když v zápase Anglie s Kongem padal v pokutovém území, a pokud ano, proč nedostal karetní trest za podvádění? Strčil skutečně německý obránce Anton brankaře Paraguaye, nebo i ochránce paraguajské branky přifilmoval dotek soupeře, kvůli němuž později neplatil německý gól, jenž by zřejmě rozhodl nastavení a Němci by šli v turnaji dál? Debatních témat souzení s VARem bude po tomto mistrovství světa nespočet a VAR se jako pomocník opět dostane do palby nekončící kritiky. Pro naše běžné souzení plyne z těchto debat důležité poučení. Ani očité svědectví stroje není často z toho ukázat realitu takovou, jaká je, protože realitu si vždy konstruujeme jako osobně zabarvenou, jako naše vidění, do něhož kromě konkrétní situovanosti vstupuje nekonečné množství faktorů. Jistě, že v podvědomé úctě k velkým hráčům se filmování nepíská a odpustí se nějaké to kopnutí či strčení a kdo by jen tak dal červenou Messimu za oplácení, že? Lidské souzení, i to fotbalové, zkrátka musí vždy počítat s jistou mírou nepřesnosti, která se samozřejmě bude vždy na určitém pozadí interpretovat jako nespravedlnost. Možná by se ale mělo říct, že spravedlnost se bez této protiváhy chyby neobejde. Je to chyba zabudovaná do systému, otevřené prázdné místo, bez něž by nebyl systém živou konfigurací lidských možností, nýbrž pouhou funkcí stroje. VAR tedy nepřinesl do fotbalu přesnost a jistotu, která se od něho čekala. Často brzdí plynutí hry a nechává publikum i hráče zažít předčasné výbuchy radosti a následné vlny smutku. Připomíná nám ale, že technika lidská dilemata posuzování nevyřeší zřejmě nikdy a že je možná pořád lepší riziko zásahu božské ruky než robotické algoritmické měření proměnlivé krásné hry.
1: Tolik Petr Fischer.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto pořadu vysílali právě během končícího týdne, ale mohli někomu uniknout. Umělá inteligence zatím jako zkušenější kolega selhává, firmy totiž tiše redukují svoje plány na náhradu zaměstnanců strojů, a to je téma Julie Hrskové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin.
6: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustily zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice. Jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na nichž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nijak tragicky. Problém je, že umělá inteligence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
1: To byla repríza komentáře Julie Hrstkové. Od 1. července předsedá Radě Evropské unie Irsko. Před nímž leží úkol protlačit soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu. A proč s ním unie spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
7: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. K urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů Antoniu Košta už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
1: Reprízou příspěvku analytika institutu Globsec Filipa Nerada končí sobotní názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a ze studia se pro dnešek loučí, a co nejpěknější, 1. červencový prodloužený, protože také sváteční víkend, přeje Ondřej Konrad.
5: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A zprávy připravila Kateřina Sousidisová.
9: Před rokem zasáhl Česko blackout. Ukrajina útočila na Petrohrad a okolí. Tenistka Marie Bousková hraje ve třetím kole Wimbledonu. Omezení provoz na D1 z Vyškova do Brna u Rousínova. Odpoledne bude oblačno a večer v Čechách. Ojediněle déšť, teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
10: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
11: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
12: Podle těch na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
13: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiči vyprošťovat lidi z výtahů a řešit.
11: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
14: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
11: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Radiožurnál.
9: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy ministerstva práce, která se zaměřila na roky před covidem a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Dřívější konec kariéry často způsobily i zdravotní problémy. Ukrajina při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast zasáhla přístav a energetické budovy. Oznámili to tamní úřady. Údery pak na sociálních sítích potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Napsal, že síly zasáhly přístavní ropnou infrastrukturu, která generuje příjmy pro ruskou válku a taky důležitý vojenský cíl Kronštát. Vědci zahajují v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, to říká vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
15: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
7: Sport. Na fotbalovém mistrovství světa večer začnou první osmifinále. Kanada nastoupí v 19 hodin našeho času v Houstonu proti Maroku. Paraguay vyzve o 4 hodiny později ve Filadelfii, Francii. Radiožurnál Sport odvysílá přímé přenosy. A tenistka Marie Bousková usiluje v duelu s ruskou Samsonovovou o postup do osmifinále Wimbledonu. V Londýně je reportér Jaroslav Plašil.
16: Marie Bousková prohrála první sadu 4-6. Platilo, že se hodně nadřela pokaždé, když servírovala na to, aby uhrála svůj servisový gem za stavu 3-3. Přišla o podání a Ludmila Samsonovová si pak break udržela až do konce. Takže 6-4 pro Samsonovovou první sada. Teď začíná druhá. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: A ve třetím kole Wimbledonu se dnes představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zastavený provoz na D8 u Roudnice a otevřená šestka u Plubence. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď zastavený provoz za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru vyprošťují zapadlý kamion po noční nehodě v omezení a provoz tak je z D8 od Německa od Ústí odkláněný na 29. kilometru. Pak se jede po silnici 608 a na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Podle odhadů ředitelství silnic a dálnic uzavírka D8 potrvá asi 3 hodiny. Na D1 stále čekejte velkou kolonu na příjezdu do Brna z Vyškova u sjezdu na Slavkov. Kilometr 209,5 je omezení, pracují tam silničáři. Hodinová fronta je od Rousínova z kilometru 216. Na D1 z Prahy směrem do Brna hlásíte výrazné zdržení před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru fronta je teď skoro na půl hodiny od Prahy.
18: Před Šmejkalkou kolona už začíná před sjezdem na Velký Popovice. Je to hodně pomalou jedoucí.
17: A silnice 6 z Prahy do Karlových Varů je mezi Petrohradem a Lubencem opět otevřená. Kolem nehody u obce Lešky se jezdí kyvadlově, kolony se rozjíždí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
19: Počasí.
9: Je většinou polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty do 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách většinou kolem 15 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Rusko ztrácí kontrolu nad Krymem a bez něj prohraje válku.
21: Bělorusko se chystá zapojit do války na Ukrajině.
20: Mocenský boj v Íránu ohrožuje rozhovory s Američany.
21: Nový maďarský premiér demontuje Orbánův systém.
20: Za extrémní vedra mohou uhlíkové emise.
21: Taková jsou témata následujícího pořadu.
20: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
21: Od mikrofonu vás vítají Patricie Polanská
20: a Šárka Feniková.
5: Svět ve 20 minutách.
21: Krym je Putinův nejdražší poklad a nejviditelnější symbol jeho cíle obnovit ruskou moc po rozpadu Sovětského svazu. Ztráta vlivu na někdejších sovětských územích a v mnoha případech i jejich spojenectví se Západem je pro tohoto někdejšího agenta KGB trvalým důvodem k nespokojenosti, píše britský deník Telegraf.
20: Válka, kterou Putin vyvolal, aby tento nepříznivý vývoj zvrátil, se však zdá čím dál víc neudržitelná. Putinovo postavení dnes vypadá stále vratší a zhoršování situace už nelze přehlížet. Ukrajinský tlak se už neomezuje pouze na bojiště. V Moskvě ukrajinské drony a rakety stále častěji předvádějí, že dokážou udeřit i v hloubi Ruska a odhalit slabiny ruské protivzdušné obrany. Na Krymu a v kdysi vzkvétajícím turistickém středisku přibývá obyvatel i návštěvníků, kteří chtějí odejít. To, co Putin prezentoval jako největší strategický zisk Ruska, tak začíná vypadat spíš jako přítěž.
21: Nedávné vyhlášení výjimečného stavu na Krymu znamenalo pro Putina těžkou politickou i vojenskou porážku. Ruské úřady tak poprvé veřejně přiznaly závažnost situace na poloostrově. Opatření, která představují určitou formu staného práva, zdůrazňují rozsah problému, kterému tam Kreml čelí. Hovoří se o nedostatku pohonných hmot, výpadcích elektřiny a sílících obavách civilního obyvatelstva. Ruská černomořská flotila byla kvůli opakujícím se ukrajinským útokům stažena ze svého tradičního sídla Sevastopolu.
20: Dlouhé fronty automobilů na silnicích směrem z Krymu ukazují, že mnoho obyvatel už poloostrov nepovažuje za bezpečný. Dodávky základních potřeb, jako například pohonných hmot, jsou sporadické kvůli útokům ukrajinských dronů. Kreml kdysi označoval Krym za obrovský úspěch Putinovy strategické vize. Dnes ale hrozí, že bude nejjasnějším důkazem, že jeho takzvaná speciální vojenská operace je neúspěšná.
21: Když Rusko v roce 2014 Krym nelegálně anektovalo, byla reakce Západu značně omezená a řada evropských zemí dál snižovala své vojenské schopnosti. Putinovi ještě víc narostl hřebínek, když Británie zmařila své a americké plány na zničení chemických zbraní syrského prezidenta Bašára Asada, který zavraždil 1500 Syřanů smrtícím sarinem. Putin došel k závěru, že Západ postrádá vůli i prostředky, aby vzdoroval jeho ambicím.
20: Tento pocit posílila i řada geopolitických krizí, které ukázaly, že odstrašující síla Západu je slabá a nejednotná. Když Rusko v únoru 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu, Putin zjevně očekával další nevýraznou reakci. Ukrajina však kladla odpor s mimořádným odhodláním a západní vojenskou podporou, která průběh konfliktu zásadně proměnila.
21: Krym má stále zásadní význam z vojenského hlediska. Ruská armáda na poloostrov spoléhá jako na logistické centrum zásobování jednotek, které bojují na jihu Ukrajiny. A protože ukrajinské útoky zničily trasy, které vedly přes okupovaná území, Krym a Kerčský most získaly ještě větší význam jako cesty k zásobování ruských vojáků v oblasti Dnipra. Jestli Ukrajina dokáže dál oslabovat možnost Ruska využívat poloostrov jako bezpečnou základnu, mohlo by to mít dalekosáhlé důsledky pro ruské vojenské operace.
20: Strategická situace se tak pro Putina zhoršuje. Zdá se, že nedokáže plně ochránit ani Moskvu, ani Krym. Západní bezpečnostní představitelé naznačují, že jeho pozice je dnes nejméně stabilní od vzpoury Wagnerovy skupiny. Zatím není jisté, jestli tato situace vyústí v nějakou důležitou politickou změnu, ale nepochybně zvyšuje tlak na Kreml, aby se snažil tento stále nákladnější konflikt nějak ukončit.
21: Pro Evropu a její spojence to může být vzácná strategická příležitost. Ukrajina prokázala na moderním bojišti pozoruhodné novátorství a díky technologiím, přizpůsobivosti a odhodlání dokázala vykompenzovat početní převahu Ruska. Kyjev se nejen brání, ale také mění podobu současného válčení v reálném čase.
20: Pokud jde o to, kdo by mohl Putina nahradit, lze si jen těžko představit politika, jenž by na této válce lpěl více než ten, který ji zahájil. Rusko utrpělo obrovské lidské i materiální ztráty. Každý jeho nástupce zdědí oslabenou armádu, narušenou ekonomiku a obyvatelstvo postižené důsledky vleklého konfliktu. Putinův nástupce bude muset čelit úplně jinému strategickému prostředí. Krym, který byl kdysi symbolem Putinova vzestupu, se teď může stát symbolem jeho konce, soudí britský Telegraf.
21: Bělorusko se potichu připravuje na to, že bude hrát větší roli ve válce proti Ukrajině. Tamního diktátora Alexandra Lukašenka sice nijak zvlášť netěší, že by se měl k ruské invazi připojit, ale zdá se, že posiluje vojenské schopnosti pro případ, že bude do války vtažen. Zdůrazňuje to nedávná zpráva běloruské demokratické opozice pro ukrajinskou vládu. Zdokumentovala četné náznaky zrychlující se běloruské militarizace, včetně změn vojenské legislativy, zvýšení počtu členů armády i záložníků a militarizace škol, píše Americký institut mezinárodních vztahů Atlantic Council.
20: Tato zpráva přišla v okamžiku, kdy sílí napětí mezi Minskem a Kyjevem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nedávno veřejně vyzval Lukašenka, aby demontoval zařízení na bělorusko-ukrajinských hranicích, které podle Kyjeva slouží k navádění ruských dronů na ukrajinské cíle. Zelenský Lukašenkovi pohrozil, že jestli to neudělá, udělá to Ukrajina. Běloruské naváděcí stanice pak byly během několika dní vyřazeny z provozu, takže Minsk zjevně Zelenského poslechl.
21: Už od zahájení invaze Rusové z Běloruska útočí a posilují s ním obranou spolupráci. Stovky běloruských továren vyrábějí součástky k ruským raketám, ale i systémy protivzdušné obrany, drony, elektronické přístroje a munici. Bělorusko se tak do ruské války nepřímo zapojuje. Lukašenko se řadu let snažil udržet vyvážený postoj vůči ruské invazi a dál pěstovat s Kremlem těsné vztahy, ale zároveň si udržet dostatečný odstup, aby se nestal přímým účastníkem konfliktu. Teď má však Moskva na bojišti potíže a Lukašenko má problém svůj postoj udržet.
20: Rusko má v současnosti v Bělorusku asi 2000 vojáků, ale nedávná dohoda vytvořila právní základ k jejich stálému rozmístění a hlubšímu vojenskému začlenění. Putin navíc nedávno oznámil, že v Bělorusku rozmístí ruské taktické jaderné zbraně. I když ještě nebylo potvrzeno, že k tomu došlo, Bělorusko se aktivně podílí na zastrašování Západu ruským nukleárním arzenálem.
21: Bělorusko je pro Putinovu válečnou ekonomiku čím dál důležitější. Ukrajinské drony ničí provoz ruských ropných rafinérií a Minsk Moskvě vypomáhá. Prodej běloruského benzínu Rusku byl letos v červnu 50krát vyšší než v témže období loni. To vše ale neznamená, že na Ukrajinu půjdou bojovat běloruští vojáci. Lukašenko dobře ví, jak riskantní by bylo do války vstoupit.
20: Lukašenkovo politické přežití sice závisí na Kremlu, je mu ale jasné, že kdyby poslal na Ukrajinu své vojáky, bylo by to pro něj velmi riskantní. Nezávislé průzkumy se trvale ukazují, že většina Bělorusů je proti účasti ve válce. Nákladné vojenské tažení by tak mohlo vyvolat největší domácí krizi od protestů v roce 2020, které Lukašenkův režim málem svrhly.
21: Nejde však jen o vtažení běloruských vojáků do ruské války. Situace je složitější. Kreml do ní může Bělorusko zatáhnout i bez přímého zapojení vojáků. Roli Minsku prohlubuje jeho pomoc s ruskými útoky dronů, vojenská výroba, logistická podpora, provokace na hranicích nebo hybridní útoky.
20: V současnosti je možná nejdůležitější strukturální vývoj. Bělorusko postupně odstraňuje politické, právní, průmyslové i vojenské překážky, které jeho zapojení do ruské války omezovaly. Dnes už existuje struktura velení, změnila se legislativa a sílí obranný průmysl. To vše by mohlo zapojení Běloruska do války usnadnit, kdyby se Putin rozhodl, že k němu nastal čas.
21: Běloruská opozice zdůrazňuje, že každý další krok, který zemi spojí s ruskou invazí, oslabí suverenitu Běloruska, jež se tak stane pouhým doplňkem ruské válečné mašinérie. Opozice vyzývá k celonárodnímu dialogu dřív, než bude celý proces nezvratný.
20: Politika Západu vůči Minsku by měla tuto realitu zohlednit. I když je důležité zajistit propuštění politických vězňů, nesmí se zapomínat na ruskou snahu vtáhnout Lukašenkův režim do ruské války. Pomoci by mohlo například posílení sankcí tak, aby běloruské a ruské zbrojovky neměly žádnou možnost získat západní technologie.
21: Důležitá je i západní podpora běloruských nezávislých médií, občanské společnosti a demokratického hnutí. Nastolení demokracie představuje největší naději, jak může Bělorusko získat suverenitu a má zásadní význam i pro dlouhodobou bezpečnost Evropy, zdůrazňuje Atlantic Council.
5: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Americko-íránská mírová jednání ohrožuje mocenský boj v Teheránu. Tamnější politici požadují uvolnění miliard dolarů zmrazených v rámci protiíránských sankcí, zatímco armádní zastánci tvrdé linie chtějí získat kontrolu nad Hormuzským průlivem. První skupina v čele s prezidentem Masoudem Pezeškianem chce peníze na zlepšení životních podmínek milionů Íránců a islámské revoluční gardy, které dnes mají v zemi navrch, si chtějí za každou cenu udržet kontrolu nad průlivem a zavést lukrativní mýtné na jeho proplutí. Americkému deníku Wall Street Journal to řekli představitelé obeznámení s průběhem jednání.
21: Revoluční gardy oznámili, že jestli nezískají záruky, že Irán bude mít nad Hormuzským průlivem výhradní kontrolu, opět ho uzavřou. Rovněž požadují, aby Spojené státy přestaly prosazovat námořní trasu přes jižní část průlivu v blízkosti Ománu. Hormuzský průliv je pro íránskou armádu nejúčinnější způsob, jak si udržet vedoucí pozici v rozhovorech. Názorové rozpory v Iránu však ukazují, že řada otázek stále není vyřešena a dohoda o mnohem složitějších problémech, například o íránském jaderném programu, je v nedohlednu.
20: Teherán podle mluvčího ministerstva zahraničí Esmaila Baghájího očekává, že z celkových 12 miliard dolarů íránských prostředků zadržovaných v Kataru bude Íránu vrácena polovina. Íránská ekonomika naléhavě potřebuje peníze. V zemi sílí inflace způsobená dlouholetými sankcemi i americko-izraelským bombardováním a blokádou.
21: Pezeškiana, který byl před 2 lety zvolen díky slibu oživit hospodářství a podpořit spolupráci se Západem, oslabují silnější islámské revoluční gardy. Podle Američanů však bude uvolnění peněz záviset na tom, jak se bude Irán chovat a zda ponechá Hormuzský průliv otevřený. Tato volná námořní trasa je nejdůležitějším prvkem americko-íránského memoranda o porozumění ze začátku června.
20: Revoluční gardy považují Hormuzský průliv za svou zásadní výhodu. Chtějí zavést mechanismus vybírání poplatku za jeho proplutí, údajně aby pokryly náklady na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Podle íránských představitelů by tyto platby mohly vynést až 40 miliard dolarů ročně. Poradci a vyjednavači revolučních gard dokonce tvrdí, že kontrola nad průlivem je důležitější než uvolnění zmrazených peněz, které mají být podle Washingtonu použity na humanitární účely.
21: Irán minulý týden zautočil na loď s 2 miliony barelů ropy z Kataru, která proplouvala ománskými vodami. Katar je důležitým prostředníkem americko-íránských jednání a revoluční gardy tak ukázaly, že jsou ochotny riskovat i zhroucení mírových rozhovorů, jestli průliv nezůstane pod jejich kontrolou. Američané reagovali útokem na zbraně, které Teherán používá k atakům na plavidla, a jednání s Íránem, naplánované na minulý víkend ve Švýcarsku, se tak nekonalo.
20: Obě strany se pak dohodly, že útoky zastaví a obnoví rozhovory, ale revoluční gardy začaly v zápětí znovu vyhrožovat proplouvajícím lodím s tím, že se přes průliv nedostanou bez souhlasu gardistů. Tuto nesmlouvavou taktiku podpořila i řada vlivných íránských duchovních. Část členů Íránské rady expertů, která většinou podporuje názor nejvyššího duchovního vůdce, dokonce sdělila vyjednavačům, že průliv by měl zůstat uzavřený, dokud Izrael nepřestane útočit na Libanon.
21: Postoj zastánců tvrdé linie přiměl Pezeškiana, aby navštívil vysoké duchovní v Kómu, hlavním středisku náboženského vzdělání. Ajatoláhovi Šubajrímu Zanžánímu, jednomu z nejvýznamnějších duchovních v zemi, vylíčil, jaké výhody přinese Íránu uvolnění 6 miliard dolarů z Kataru. Řekl mu také, že mírová dohoda má podporu nejvyššího duchovního vůdce Močtaby Chamenejího, a postěžoval si, že různé frakce v zemi i v zahraničí se snaží narušit diplomatický proces. Chamenejí, který se ujal nejvyšší funkce po atentátu na svého otce, má k mírové dohodě nejednoznačný postoj. Původně ji neschvaloval, ale nakonec Pezeškiánovi povolil, aby o ní dál jednal. Shrnuje složitou situaci v Íránu Wall Street Journal.
20: Nová maďarská vláda premiéra Pétera Maďara se snaží co nejrychleji předělat režim Viktora Orbána. Vyhlásila válku korupci, chce zreformovat média a chránit demokracii. Maďar hned v prvních týdnech ve funkci přestal blokovat Evropskou unii, jak to dělal Orbán, a zahájil dialog s Ukrajinou, kterou jeho předchůdce nazýval říší zla. Parlament zase snížil platy poslanců a ministrů a omezil funkční období premiéra na maximálně 2, informuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
21: Orbán plánoval na desítky let dopředu. V případě, že by jeho strana prohrála volby, měli obtížně nahraditelní státní úředníci sabotovat práci nových vlád. Odložil si také miliardy na pokračující financování své sítě. Maďarova vláda a jeho strana TISA však teď může všechno zrušit díky dvoutřetinové většině v parlamentu.
20: Maďar označil Orbánův styl vládnutí za mafiánský a slíbil, že ho při operaci Očistec, jak nazval své tažení, zcela vymítí. Chce také vyšetřit, jak se Orbánova rodina, přátelé, oligarchové a vysoce postavení straníci obohacovali, a postarat se, aby nelegálně nabitý majetek vrátili do státní pokladny.
21: Nový premiér se také zavázal k reformě státních institucí, soudnictví a médií, která zabrání návratu Orbánova systému politického dozoru nad státními institucemi i veřejností.
20: Minulý týden parlament schválil první balíček operace Očistec, který se stává většinou z protikorupčních opatření. Mají odblokovat 17 miliard eur, jejichž výplatu Maďarsku pozastavila Evropská unie kvůli riziku korupce za Orbánovy vlády. Maďarovo načasování bylo důležité, protože lhůta k vyplacení části těchto prostředků ve výši více než 10 miliard eur uplyne už v srpnu.
21: Jedním z nejdůležitějších opatření je zrušení soukromých nadací, které vlastní a spravují maďarské univerzity, kulturní instituce a historické památky. Tyto nadace vznikly za Orbána s cílem převést majetek v hodnotě 5 až 9 miliard eur do soukromých rukou. Tyto organizace jsou považovány za symbol Orbánova kleptokratického systému a na většině maďarských univerzit zavedly novou administrativní strukturu, kterou obsadili Orbánovi loajalisté a oslabili autonomii školy.
20: Nový parlament také zpřísnil předpisy pro vykazování majetku politiků a vyšších státních úředníků i povinnost transparentnosti a odpovědnosti při veřejných zakázkách. Ty byly za Orbána hlavním zdrojem korupce a obohacování. Díky těmto tendrům se stal miliardářem a nejbohatším Maďarem Orbánův spolužák Lorinc Mészáros, původně instalatér.
21: Parlament také schválil reorganizaci veřejnoprávních médií a zavedl rozsáhlá omezení, aby zabránil nenávistným politickým kampaním. 16 let Orbánovy vlády vysílala veřejnoprávní média jen propagandu a nepravdivé zprávy. Navzdory zákonné povinnosti informovat objektivně zaznívaly v jejich pořadech málo kdy jiné hlasy než členů strany Fidesz. Stávající holdingové společnosti pro veřejnoprávní média se teď ruší a nahrazují je nové orgány, v níž budou zastoupeni politici i zástupci novinářských organizací.
0: Parlament podnikl i první kroky k dalším důležitým zákonům a k ústavní reformě. Většina nezávislých maďarských pozorovatelů považuje za nejdůležitější zákon o zřízení Národního úřadu pro navracení a ochranu majetku. Byl to jeden z nejvýznamnějších maďarových volebních slibů – získat zpět miliardy, které za Orbánova funkčního období skončily netransparentním a často protiprávním způsobem v kapsách lidí z jeho okolí a postavit tyto osoby před soud.
21: Podle maďarského politologa Gábora Toroka je to nejdůležitější politický krok nového kabinetu, protože uspokojí touhu společnosti, která chce vidět, jak se na zápěstí nasazují pouta. Je to něco, co neudělala žádná maďarská vláda od pádu komunismu na konci 20. století. Maďar chce rovněž sesadit prezidenta Tamáše Šujoka, kterého označuje za loutku Orbánova režimu. Hodlá také omezit počet funkčních období poslanců v parlamentu na maximálně 3. Uzavírá výčet reforem Deutsche Welle.
0: V posledních dnech spalovala Evropu rekordní vedra, k nímž by nedošlo bez klimatických změn, alespoň to tvrdí nová studie mezinárodní vědecké iniciativy World Weather Attribution. Podle ní by ještě před 50 lety nemohlo k takovým teplotám dojít, ale dnes jsou 200krát pravděpodobnější než před 20 lety, píše agentura AP.
21: Miliony lidí ve Francii, Itálii, Španělsku, Británii a dalších evropských zemích zažívali extrémní vlhkost a teploty, které přes den šplhaly ke 40 stupňům a v noci byly tak vysoké, že se ovzduší neochladilo. Vědci odhadují, že kdyby tepelná vlna s podobnými vlastnostmi přišla v červnu 1976, byla by ve dne o 3,5 stupně Celsia chladnější a v roce 2003 o 2 stupně. Vědci zvolili tyto roky protože i tehdy došlo k extrémním vlnám veder.
0: Červen přitom v západní Evropě historicky nepatří k nejteplejším měsícům. Ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a jižní Anglii dosáhly teploty hodnot o 5 až 12 stupňů Celsia více, než jsou sezónní průměry, a to v důsledku přetrvávajícího tlakového systému. Tento jev přivedl do Evropy horký vzduch ze severní Afriky a obloha byla jasná, což vedlo k ještě většímu vedru. Údaje ukázaly, že v době od 18. do 30. června padly teplotní rekordy v bezmála polovině zkoumaných evropských měst.
21: V klimatických podmínkách roku 1976 bychom tak dramatické teploty jako letos vůbec nečekali a i v roce 2003 by byly velmi vzácné, říká hlavní autor zprávy Theodore Keeping, klimatolog střediska pro ekologickou politiku při britské Imperial College London.
0: Evropské sdružení vědců World Weather Attribution se zabývá studiem příčin extrémních povětrnostních jevů a v roce 2015 začalo posuzovat, do jaké míry lze tyto jevy připsat změnám klimatu způsobeným spalováním fosilních paliv jako uhlí, ropa a plyn. Studie této organizace vycházejí z recenzované metodiky.
21: Studie kromě jiného zjistila, že 45% z 850 analyzovaných měst ve 30 evropských zemích překonalo nebo ještě překročí rekordy v oblasti tepelného stresu, jemuž je vystaveno lidské tělo a který souvisí s naší schopností ochladit se. Tepelný stres je podle Keepinga vhodným ukazatelem očekávaných dopadů na lidské zdraví. Teplo a vlhkost představují nebezpečnou kombinaci. Podle autorů studie bylo nedávné vedro nejzávažnější, jaké kdy bylo v Evropě zaznamenáno, stejně jako vedro vlhké.
0: Evropa se otepluje nejrychleji na světě. Podle služby pro změny klimatu Copernicus Evropské unie zde teploty rostou od 80. let dvakrát rychleji, než představuje celosvětový průměr. V loňské studii vědci zjistili, že vlny veder způsobené změnami klimatu způsobily smrt 1500 lidí.
21: Při nedávné vlně veder meteorologové vydali varování před rizikem spojeným s horkem a proto byly omezeny sportovní akce, školní výuka, veřejná doprava i provoz turistických atrakcí. Řada zemí nemá důkladnou klimatizaci ani jinou infrastrukturu pro případ vyšších teplot. Francie zaznamenala nejteplejší den ve své historii a ohlásila 40 úmrtí v důsledku utonutí.
20: Autoři zprávy zdůrazňují, že současné vedro neovlivnilo jev El Niño. Evropa zažila rekordní teploty už v květnu, zatímco většinou vedra přicházejí až v červenci a srpnu. Klimatolog z Pensylvánské univerzity Michael Mann, který se na výzkumu nepodílel, varoval, že i když jsou závěry studie přiměřené a racionální, roli klimatických změn souvisejících s vedrem možná dokonce podceňují.
21: Autor studie Keeping zdůrazňuje, že Evropa musí extrémním teplotám přizpůsobit svou infrastrukturu i chování. Musíme počítat s tím, že k něm bude docházet dál a v nejbližší budoucnosti se budou vyskytovat čím dál častěji. Rovněž se musíme zabývat příčinou klimatických změn, a to jsou uhlíkové emise, které vznikají při spalování fosilních paliv. Cituje Keepinga agentura AP.

0: Ani Českého rozhlasu Plus probírali. V kulturním magazínu se podíváme i na jiné události, neméně inspirativní. Dobrý den od Michaely Veteškové.
1: Kultura Plus.
0: V sobotu 4. července se v rámci OFF programu divadelního festivalu v Avignonu uskuteční světová premiéra inscenace Perpetuum Havel. Ta přináší vůbec první tuzemské profesionální zpracování jediného libreta pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla. Inscenace Perpetuum Havel vznikla na motivy dosud téměř neznámého textu, který Václav Havel napsal na jaře roku 1989 v Cele na Pankráci. Libreto pro nonverbální divadlo nazvané Perpetuum Mobile pojednává o 7 dnech v životě politického vězně. Teoretička nonverbálního umění Ladislava Petišková text objevila v roce 2014 a následně ho doporučila k absolventským zkouškám na katedře nonverbálního divadla HAMU. Zde jej pod režijním a pedagogickým vedením Radima Vizváryho nastudoval Vojtěch Svoboda. V roce 90. výročí Havlova narození se Radim Vizváry k textu znovu vrátil. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus, konkrétně magazínu Kultura Plus, zdravím právě teď právě zmiňovaného Radima Vizváryho. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Prozraďte mi, jakým způsobem se k vám ten text dostal? Jak jste ho vlastně objevil?
2: Dostal se ke mně díky divadelní historičce a teoretičce Ladislavě Petiškové, která mě s ní seznámila už před 12 lety. A v té době jsem vyučoval na HAMU, na katedře pantomimy, a kde jsem tento text mě velmi velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo. Takže jsem tento text zpracoval jako režisér a vedoucí práce se svým studentem jako magisterskou práci a díky tomu jsem se s tím dílem velmi podrobně seznámil.
0: A v čem je to dílo, vy jste říkal vězeňská pantomima, v čem to dílo je třeba pro dnešek stále aktuální?
2: Já to řeknu velmi banálně. Proč je člověk ve vězení za něco, co nemůže? Nebo v podstatě jenom proto, že nemá svobodu slova. Ten člověk je ve vězení a sám neví, proč tam je, protože jenom řekl nějakou pravdu.
0: Jakým způsobem se vlastně Perpetuum Havel dostalo na scénu prestižního festivalu v Avignonu?
2: Tak to vzniklo díky setkání s režisérem Petrem Boháčem, který už loni v Avignonu zaznamenal velký úspěch se Spitfire Company. A na základě toho přišel vlastně dotazem, nebo i můžeme říct i s nabídkou, jelikož v Avignonu pořadatelé se ho ptali, jestli nemá nějakou hru o Havlovi k 90. výročí. A na základě tohoto impulzu jsme se rozhodli pod Národním divadlem vytvořit představení. A protože se z tohoto úkolu zhostila Laterna Magica, tak mě právě napadlo, nebo vzpomněl jsem si na Perpetuum Mobile. To je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum Mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie. Petr Boháč trošku rozvedl dílo do aktuálnější podoby, trošku opustil i tu formu pantomimy a udělal z toho více fyzické divadlo a rovněž to téma prohloubil nebo rozvedl o zkušenosti vězňů a disidentů například Běloruska, současných vězňů v Bělorusku.
0: Rozumím. Já vám v této chvíli děkuji za rozhovor, přeju hodně štěstí a mějte se hezky. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus jsme uvítali Radima Vizváryho. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: A v kulturním magazínu vás upozorníme ještě na inscenaci s názvem Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky, a to v režii Jana Feriče. Hýří neonovými barvami, popkulturními odkazy i poetikou mexického svátku Dia de los Muertos. Antický mýtus se tu potkává s elektronikou, barokní opravy.

0: Teda s estetikou počítačových her i kýčem levných asijských restaurací. Pod zdánlivou absurditou ale tepe citlivý příběh o lásce, smrti, smíření. Jak taková inscenace vzniká? I o tom si s Janem Fričem povídala redaktorka Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
1: Jak vznikl nápad propojit antický mýtus s estetikou mexického svátku Día de los Muertos?
2: Je to jenom jedno z propojení, ale celý ten mýtus se zabývá cestou do podsvětí a cestou za milými, kteří už nejsou na tomto světě. A zároveň jsme se nějak bavili o tom, že bude dobrý, když to bude pozitivní. Ta opera, protože to je inscenace Gluckovy opery Orfeus a Euridika, ona se oproti tomu mýtu liší v tom smyslu, protože tam dojde k takovému Deus ex machina na konci, že Bůh Amor způsobí, že ačkoliv Orfeus a Euridikou se na sebe podívají, to znamená, mělo by to špatně skončit, tak se vlastně zjeví ten Amor a způsobí happy end, takže to dobře dopadne.

0: Je to celý radostný večer opěvující lásku, toleranci a nějaký smíření s tím, jak věci jsou. Nám i mexický hodně barevný inspirace přišly fajn, stejně jako inspirace z karaoke barů, nonstopáčů a dětských dívčích pokojíčků.
1: V čem vám konvenuje nebo vyhovuje vlastně vztah tady těch různých rovin, estetik a jejich mísení?
0: Je to těžká otázka, protože já vlastně nevím a dělám to tak pořád a myslím si, že svět je jenom jeden, i umění je jenom jedno. Opera ve své době byl prostě ultra pop žánr. Opera má na sobě takový jako zbytečný pel toho, že to je nějaká strašně složitá věc pro nějaký strašně bohatý lidi, ale stejně tak jako básnička se dá přečíst různě, tak se dá i písnička zaspívat různě.

0: Vy jste na této inscenaci spolupracoval s Jakubem Kudláčem. Mohl byste nějak konkretizovat, jak Jakub Kudláč docházel k výslednému hudebnímu tvaru?
1: Rozhodli jsme se tu reformní operu, několik set let starou, inscenovat v Malém komorním nezávislém divadle v Olomouci. Ta opera má komorní obsazení, jsou tam vlastně tři postavy plus sbor. Tím pádem došlo k tomu, že se pokusíme spojit ten živý zpěv s reprodukovanou hudbou, takže jsem přizval Jakuba Kudláče, který stvořil elektronickou instrumentaci té opery. Je z značné části věrná originálu, myslím tím, že se tam zpívají, hrajou stejné noty, je to zkrácené, jsou tam v podstatě všechny árie. V některých momentech dochází k drobnému hudebnímu dialogu Jakuba s klukem, ale jde hlavně o elektronickou interpretaci té hudby. Estetický zdroj je tým muziky, která tam zní, tak vedle již zmiňovaných karaoke barů, tak určitě jde o nějaký jako prvopočátky elektronické hudby, jde určitě o nějaký aluze na pop music.
2: Říká o inscenaci Orfeus a Euridika režisér Jan Frič. Posloucháte Kulturu Plus Českého rozhlasu Plus.
3: Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. A současně s tím rychle přibývá také lidí, kteří využívají digitální badatelny na internetu. Takto se dá jednoduše dostat i k překladům historických dokumentů. A jak zjistil kolega Martin Knitl, amatérští badatelé jsou i velmi mladí.
4: Polští okupanti v letech 1938 až 1939.
5: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu, to vás zajímá.
4: Chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
5: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
6: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
5: Pavel Doležal v zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
6: A provedu vlastně vyfocení té
5: fotografie. Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
6: Můžete si vyhledávat v běžném textu jména, můžete si vyhledávat, dělat nějaké sumarizace toho textu pomocí těch jazykových modelů, kde si můžete vytvářet různé přehledy. Vždycky je třeba pamatovat, že je to jenom nástroj, nemá to nahradit tu erudici toho historika či badatele, ale je to velmi jako dobrý pomocník. Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
5: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
7: Máme i evidované třeba přístupy od někud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa. Výhoda té digitální badatelny vlastně je, že i jednu archiválii může prohlížet více lidí současně. Další výhoda je, že i vlastně to zobrazení, na rozdíl od toho analogu, od té fyzické archiválie, vy se to třeba můžete jednoduše zvětšit, takže tam je to snadněji čitelné.
5: Je to konec klasických badatelen nebo ještě ne?
7: To v žádném případě není, protože i když ten jakoby pokles těch fyzicky přicházejících badatelů je znatelný, tak nikdy nebude digitalizováno úplně všechno, protože plošná digitalizace nedává smysl, protože jsou třeba spisy, na které opravdu se přijde podívat někdo jednou za 10 let a vytěží ten materiál a je to badatelsky velmi zajímavé. Ale vzhledem k tomu, že Zemský archiv v Opavě aktuálně spravuje kolem 82 běžných kilometrů archiválií, tak skutečně není reálné, aby bylo všechno digitalizováno.
3: Takže kvůli bádání, čtení ve starých matrikách nebo pozemkových knihách už nikam chodit nemusíte. Odkaz na digitální badatelnu najdete třeba na webové stránce Zemského archivu v Opavě. Dvě slova, která znějí samozřejmě. Láska nebolí. Jenomže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která je aktuálně na platformě OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel. Tentokrát ale tvůrci přinášejí skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži.
8: On držel v ruce vlastně malou, to bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
9: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
8: A jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou. Ozeď.
9: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
10: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinu. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. Já jsem jenom vzal toho psa, jako jsem ho držel, jako jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
9: Jinou perspektivu nabízí režisér David Laňka. Ten popisuje zkušenosti s psychickým týráním ze strany bývalých partnerek, neustálým spochybňováním, manipulací a ponižováním.
11: Ale ve chvíli, kdy já jsem vlastně jakoby i se chtěl ozvat, tak jsem vlastně byl jako velmi důrazně ukřičen. Třeba po čase jsem si opravdu jako uvědomil, že jsem si začal sedat jako do kouta, abych měl krytý záda.
9: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
12: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
9: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
13: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
14: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
9: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí.
3: Kolegyně Alžběta Havlová se zaměřila v tomto týdnu i na jiné téma a to vám také nabídneme. Jeden román, 3 generace diváků a pokaždé jiná noční můra. Příběh Maxe Cadyho ve filmu Miss Hrůzy děsil diváky už v 60. letech minulého století. O 30 let později ho proměnil režisér Martin Scorsese a Robert De Niro v jedno z nejděsivějších filmových dramat své doby. A teď se znovu vrací, tentokrát v seriálové podobě.
15: I am like God and God like me.
9: Když se řekne Miss Hrůzy, většině filmových fanoušků se vybaví Robert De Niro, potetovaný muž s cigaretou v koutku úst, který se usmívá tak, že byste raději přešli na druhou stranu ulice, jenže příběh Maxe Cadyho je mnohem starší. Začal už v roce 1957 románem Kati amerického spisovatele Johna D. McDonalda. Vypráví o bývalém trestanci, který po letech ve vězení začne pronásledovat právníka Sema Bowdena a jeho rodinu. Je přesvědčený, že za jeho odsouzení může právě on a chce se pomstít.
16: Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear.
9: O 5 let později vznikla první filmová verze. Ve snímku Cape Fear, tedy Miss Hrůzy, stvárnil Maxe Cadyho Robert Mitchum. Tehdejší hollywoodská cenzura nedovolovala otevřeně ukazovat násilí ani sexuální hrozby a tak film pracoval hlavně s napětím a psychologickým terorem. Přesto patřil k nejznepokojivějším thrillerům své doby. Téměř o 30 let později se k příběhu vrátil Martin Scorsese. Původně měl remake natáčet Steven Spielberg, nakonec si oba režiséři projekty vyměnili. Spielberg natočil Schindlerův seznam a Scorsese dostal Mis hrůzy. Výsledkem byl jeden z nejtemnějších hollywoodských thrillerů 90. let.
17: All that prison time made me coarse. Guess I'm covering too many tattoos, huh? But you see, there's not a whole hell of a lot to do in prison, but desecrate your flesh.
9: Robert De Niro kvůli roli podstoupil několik bolestivých úprav chrupu, osvojil si ženský přízvuk a nechal si vytvořit množství dočasných biblických tetování. Jeho Max Cady už není jen zločinec. Působí skoro jako démon, muž, kterého nelze zastavit a který se objevuje všude tam, kde ho rodina Bowdenových nechce potkat. Scorsese navíc vzdal hold původnímu filmu. V menších rolích se objevil Mitchum i Gregory Peck a film získal dvě Oscarové nominace pro De Nira a mladičkou Juliette Lewisovou. Herečce bylo tehdy pouhých 17 let a později přiznala, že byla De Nirem fascinovaná a během natáčení k němu vzhlížela jako k hereckému idolu. Let me ask you a question. What is your worst fear?
18: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
9: Teď se mi z hrůzy vrací po třetí, tentokrát jako desetidílný seriál pro Apple TV+. Role Maxe Cadyho se ujal Oscarový Javier Bardem, kterého si diváci pamatují třeba jako nájemného vraha z filmu Tahle země není pro starý. A zajímavé je, že mezi producenty i protagonisty nového seriálu najdeme opět známá jména. Scorseseho, Spielberga i Lewisovou.
2: Proč je naše společnost systémově nespravedlivá a kolik se musíme učit o nových strukturách, pokud nemáme přímou zkušenost s kolonizací? V knize Dekoloniální feminismus se tím zabývá francouzská politoložka a odbornice na feminismus Françoise Vergès. Při její pražské návštěvě s ní natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
19: Napsala jste knihu s názvem Dekoloniální feminismus. Vzhledem k tomu, že Česká republika vlastně vůbec nemá tuhle koloniální zkušenost, co je to vlastně za pojem?
20: Tu otázku si kladete správně, protože by se opravdu mohlo zdát, že pokud se na to díváte pohledem země, která nebyla koloniální mocností, dekolonizace se vás netýká, jenže ta dekolonizace znamená podstatně víc než jen osvobození se od přímého kolonialismu. Je to skutečná změna světového řádu, uznání faktu, že tento svět je strukturálně nespravedlivý a že to tak není v pořádku. Dekolonizace s tím pádem vztahuje i na další systémy, které rozdělili svět na sever a jih. Rozdělovalo se i na země, které sloužily jen k produkci cukru, další k produkci kávy nebo kaká. A dnes máme taky takové. Jsou pořád země, které slouží k těžbě niklu nebo uranu. To se nezměnilo. Nejde o to, jestli jsme kolonií byli nebo ne. Jde o strukturu světa, tak jak byla nastavena v 15. století a na kterou každý vtiskl svou pomyslnou pečeť.
19: Dalším termínem je feminismus a odhledněme teď od jeho vln a obecně známých pojmů. Je ale feminismus ze zkušenosti západního světa pořád ještě emancipačním hnutím?
20: Odpovím trochu oklikou, ale jak se vlastně díváme na ten západní feminismus? Je to pořád ten v uvozovkách bílý buržoázní feminismus, který se domnívá, že jediným problémem je mužská nadvláda a my ženy musíme dosáhnout rovnosti s muži, jenže s jakými muži? Ve skutečnosti se musíme ptát ne na to, co je rovnost s muži, ale rovnost, řekněme, manažerů. Vyvstává otázka společenské třídy a ovšem taky ta, jak vnímáme postavení žen ve světě obecně. A je tu další banální konstatování, všechny společnosti jsou ve své podstatě stejné. Slyšíte ten nesmysl? Vždy to tak není. Jenže jak pak uplatňovat nějaké modely? Proto mluvím i o tom, že ta kolonizace neznamená nutně tu přímou kolonizaci. Feminismus z pohledu západní Evropy se rozhodně netýká všech žen. To je úplně mimo. Jak by v téhle perspektivě vypadala hnutí za národní osvobození v domorodých národech nebo třeba v islámských komunitách? Vždyť tady šlo daleko víc o politickou, ekonomickou, kulturní, jazykovou nadvládu. A netečnost vůči těmhle nadvládám je tu pořád. My máme sklony k civilizačním představám o světě, že předěláme ženy, které nepatří do toho mrňavého kousku světa západní Evropy, Spojených států, Kanady. jenže zapomínáme na určitou tradici, na to, že zkušenost z různých politických zřízení může být různá. Zabývat se feminismem znamená dávat možnost vzít si vlastní ponaučení, ne rozdávat lekce napravo nalevo. A ten civilizační impuls je pak, jak věřím, obrovský. Nikdo nemůže být přesvědčený o tom, že ví nejlépe, co jsou práva žen a co je pro ženy to nejlepší.
19: I tady teď vychází spousta knížek našich i zahraničních autorů k tomuto tématu. Třeba Neviditelné ženy od Caroline Criado Perez. Dochází třeba v někdejším východním bloku ke zlepšení společenského povědomí.
20: Obávám se, že před sebou máme ještě velký úkol. Když se nad tím zamyslíte, tak práce uklízeček přece není vnímána jako, řekněme, politická otázka. Ne, je to spíš téma, které bude zajímat nevládní organizace. Nikdo si neklade otázku, jestli náhodou ženy v těchto rolích nedrží svět pohromadě. A je jedno, jestli je to v Česku, v Peru, Mexiku, Francii nebo Anglii. Bez téhle práce by těžko fungovala jakákoliv společnost. Nefungovaly by školy, univerzity, natož nemocnice, nebo třeba kina, divadla. Sotva by něco fungovalo bez téhle neviditelné práce brzy ráno nebo pozdě večer. Ale já nechci poukazovat na to, že tyhle ženy nevidíme, jako spíš na to, že existuje určitá struktura, která spolu vytváří celou společnost. Nejde o to, že ženské tělo je vykořisťované domácími pracemi a měli by to dělat i muži. Nejde o to, kdo má co dělat nebo nemá dělat, ale o to, že když tuhle práci dělám, je podhodnocená, často nebezpečná, repetitivní, fyzicky náročná. A měli bychom si uvědomit, že i tahle práce je pro organizaci společenského zřízení důležitá.
19: A je to i generační záležitostí, jak to, co popisujete, vnímáme. Kdo se musí učit nejvíc? Předpokládám, že neukážete prstem na muže.
20: Ne, to opravdu ne, protože existují i muži, kteří jsou vykořisťováni. Jejich povolání jsou úplně podhodnocená. Otázky, o kterých mluvím, by si měla klást celá společnost. Pokud chceme spravedlivější odměny, respekt, důstojnost, musíme změnit její fungování. Společnost si musí položit otázku, kdo celou tu neviditelnou práci bude vykonávat. A není to snadné, protože společnost funguje právě v těch dost tradičních, patriarchálních a rasistických kolejích. Podle mě ale není nutné, aby to tak bylo. Pořád se pohybujeme na základech nějakých silou vymezených hranic. Prostě jsme zdědili staletí stará vynucená pravidla. A dá se to i úplně zjednodušit. Přece není tak těžké si představit, kterou univerzitu chceme studovat, jaký chceme zdravotnický systém, jaký systém uklízení. Myslím, že kdyby se změnilo tohle přemýšlení, pak by se nám žilo o dost lépe a ve větším souladu sami se sebou i s ostatními lidmi.
3: S francouzskou politoložkou Françoise Vergès mluvila kolegyně Kateřina Svátková. Kniha Dekoloniální feminismus vychází u vydavatelství Karolinum v překladu Markéty Jakešové. A to je z dnešního vydání Kultury Plus všechno. Mějte se hezky a naslyšenou za týden. Loučí se Michaela Vetešková.
0: K čemu nám v ekonomice slouží centrální banka?
21: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
0: Centrální banka je základní banka státu, která dohlíží na všechny komerční banky v zemi. Emituje a spravuje národní měnu daného státu a zabezpečuje cenovou stabilitu v celé ekonomice. K tomu má dva základní nástroje, úrokové sazby a měnový kurz, vysvětluje ekonom Michal Skořepa.
22: Co se týče úrokových sazeb a kurzu, tak to jsou nástroje, které primárně slouží k řešení jednoho z těch klíčových úkolů, to znamená té měnové politiky, udržování makroekonomické stability.
0: U nás je centrální bankou Česká národní banka, která kromě cenové stability dohlíží také na bezpečnost celého finančního sektoru a kontroluje činnost bank. Na udržování stability finančního sektoru má Česká národní banka ale zase jiné nástroje.
22: Spíš právního rázu, řekněme, dohled, to znamená, lidé z centrální banky chodí do těch bank, ptají se, jak jsou tam řešena různá rizika a podobně, můžou rozdávat pokuty, odebírat licence a podobně, čili tam ty nástroje trošku jsou jiné.
0: Centrální banka také vede vládě účet státního rozpočtu a sleduje a kontroluje množství peněz v ekonomice. Současně pak spravuje i naše rezervy, které držíme ve zlatě a v cizích měnách. V každé zemi může mít centrální banka jinak široké pravomoci a také se může soustředit na různé nástroje, kterými cenovou stabilitu zajišťuje. Některé centrální banky se soustředí na udržení měnového kurzu na určité předem dané úrovni, jiné především na úrokové sazby, a to je i příklad České republiky, dodává ekonom Michal Skořepa.
22: Z pravidla v dnešní moderní době se snaží centrální banky si vybrat, buď je ten kurz tím hlavním kritériem a je snaha ho udržet skutečně fixní, naprosto dokonale neměnný vůči nějaké důležité měně, vůči euru nebo dolaru. To je případ třeba Dánska například, řekněme. Česká ekonomika z pohledu České národní banky je řízená tím druhým základním možným způsobem, a to sice skrze úrokové sazby, a v tom případě ten kurz je obvykle jakoby na sajdkáře v úzovkách na té vedlejší sedačce. Jeho úroveň obvykle závisí na tom, co centrální banka udělá s úrokovými sazbami. Čas od času se snaží centrální banka sahat na obě ty věci, to znamená i s tím kurzem nějakým způsobem manipulovat za nějakých výjimečných okolností, ale co se týče toho základního režimu, ve kterém je Česká národní banka, ale třeba i ECB, centrální banka ve Spojených státech a podobně, tak prvotní je úroková sazba a všechny ostatní veličiny v ekonomice, včetně kurzu, už potom se přizpůsobují nastavení úrokových sazeb.
0: Českou národní banku, ve které pracuje více než tisícovka lidí, řídí sedmičlenná bankovní rada v čele s guvernérem. Její členy jmenuje prezident republiky vždy na šestileté období. Právě bankovní rada rozhoduje na svých pravidelných zasedáních o nastavení úrokových sazeb a také o tom, zda bude případně svými intervencemi ovlivňovat kurz koruny a tím i naši cenovou stabilitu.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová.
4: Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 tisíc korun. Chráněná krajinná oblast Moravský Kras slaví 70 let. Tenistka Bousková bojuje ve třetím kole Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Po nehodě kamionu je uzavřená dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 29. kilometru. A bude polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť, teploty na západě do 20 stupňů, jinde až 26.
21: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Náborový plat u policistů, hasičů anebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 tisíc korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat zhruba o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něj mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
6: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 tisíc korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
4: Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN ale tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Takhle podle něj jen kopíruje plán bývalého kabinetu. Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Město má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva. Od vyhlášení HKO Moravský Kras uplynulo 70 let. Oblast severně od Brna patří mezi nejvýznamnější krasové lokality v Evropě. Je plná hlubokých kaňonů, skalních stěn a podzemních labyrintů. Zvýšenou návštěvnost v době výročí, ale správa chráněné oblasti podle geologa Antonína Tůmy nečeká.
23: Začaly prázdniny, takže návštěvníci budou rozcestovaní, ale počítáme, že Moravský Kras by mohli začít navštěvovat už od konce srpna. 22. srpna budou dny otevřených dveří holštinské jeskyně.
4: V Karlových Varech uvedou své filmy zahraniční hvězdy letošního festivalu. Americký herec Dustin Hoffman si přál promítat film Absolvent, který natočil před 60 lety. Zahrál si v něm mladého muže, který se bouří proti přetvářce. Britský herec Jesse Eisenberg už dopoledne publiku představil film Dvojník a převzal cenu prezidenta Karlovarského festivalu.
24: Sport. Tenistka Marie Bousková hraje ve třetím kole Wimbledonu. Její souboj s ruskou Samsonovovou sleduje v Londýně Jaroslav Plašil.
5: Marie Bousková prohrála první set 4-6, v tom druhém je to 5-5 a za schody teď podává Marie Bousková, která čelí velké úderové síle soupeřky, která je aktivnější tenistkou, teď měla breakovou šanci. Marie Bousková dokázala odvrátit, tak tedy 4-6, 5-5 a schoda při podání české hráčky. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
24: Po Bouskové nastoupí na stejném kurtu a ve stejné fázi Jiří Lehečka proti Munarovi ze Španělska. Lindu Noskovou čeká po páté v sezóně Rumunka Kirsteová. A sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel v Silverstoneu Lewis Hamilton ve voze Ferrari. Třetí skončil Lando Norris z McLarenu.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D8 u sjezdu na Hroudnici a kolony také na D1 u Brna. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je stále uzavřená za sjezdem na Hroudnici. Po nehodě v omezení na 29. kilometru je provoz odkláněný právě exitem Hroudnice na 29. kilometru. Pak se jede po silnici 608, na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru. Kolona před odklonem má ale skoro 7 kilometrů, lepší je sjíždět už dříve na kilometru 30. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna od Vyškova. Kolony teď začínají u sjezdu na Rusínov, kilometr 216 a skoro 40 minut se jede krokem až do omezení na kilometru 209,5. Tam se jezdí pouze levým pruhem. Na D1 vázne provoz i z Prahy směrem do Vyškova, to přímo na průtahu Brnem. Před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 kolona je od sjezdu na Výstaviště z kilometru 192 na 20 minut. Na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova jsou kolony za nájezdem na D1 u Vystrkova. Je tam omezení, zdržení směr Humpolec asi 30 minut. A ještě silnice 6 z Prahy do Karlových Varů. Kolony čekejte u obce Lešky za Petrohradem. Hořilo tam osobní auto, zdržení na Vary asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je polojasno, během dne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20, na horách většinou naměříme kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Jak zní Grónsko? To uslyšíme už za chvilku. Od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. A nejen to. V ukrajinské Oděse potkáme ženu, která se stará o opuštěná zvířata, v americkém Phoenixu se projedeme robotickým autem a v Paříži si prohlédneme unikátní chladicí systém. K ochlazování budov využívá vodu z řeky Seiny. Cestou z Francie se ještě zastavíme v Lichtenštejnsku na kus řeči o tamním pivu oceněném evropskou zlatou medailí. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
21: Reportáže zahraničních zpravodajů.
3: Každý obyvatel Grónska zná velmi dobře kapelu Sumé. V 70. letech jako vůbec první rockový band na světě zpívala v grónštině. Její politicky angažované folkrockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku stále živá. Navíc se v ní mísí inuitské a moderní vlivy. S grónskými hudebníky natáčela vnuku Zdenka Trachtová.
8: Čtveřici členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
10: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
8: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji.
10: O svých tetováních bych mohl mluvit celý den, ale je to celkem osobní. Na čele mám havraní pařáty a ty kruhy značí naše počasí.
8: Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
11: Už jsme hráli na Faerských ostrovech, v Dánsku i v Kanadě.
8: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
10: Tohle je growling.
8: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
12: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor, protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
8: Vysvětluje mi před začátkem vystoupení Laura Leonard Jensen z organizace Arctic Sounds.
12: Zpíváme písně z různých koutů světa, většinu v grónštině, ale taky v angličtině. Prostě hudbu, která nás baví.
8: A v Nuku úplně čirou náhodou potkávám ještě jednu místní celebritu. Je to zpěvák a herec Angongwa Clarsen. Poznávám ho, protože jsem po cestě v letadle sem do Nuku sledovala grónský horor, ve kterém si zahrál hlavní roli. Za sebou má ale i řadu dalších snímků.
13: Můj první byl krátký film s názvem Eskimácký víkend v roce 2002. Stal se z něj tady docela kultovní snímek. Vystupuje v něm i naše kapela Chili Friday.
8: Tahle rocková kapela už od roku 2000 vydala 7 alb. Texty písní jsou v grónštině či angličtině. V Evropě je ale Angongwak asi nejvíce známý z úspěšného dánského seriálu Bergen. V poslední sérii totiž stvárnil roli grónského premiéra. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
14: Autorku reportáže teď zdravím do Bruselu. Vítej ve vysílání Plusu.
15: Hezký den.
25: Zdenko, co ses v Grónsku naučila o Gróňanech a jejich hudbě?
15: No tak, co se týče grónské hudby, tak ty žánry jsou vlastně stejné jako všude jinde. Metal, rock, folk, pop, jak jsme slyšeli, zborový zpěv. Ale co je zajímavé, tak se do nich zkrátka promítá ta grónská a inuitská tradice. Od 70. let se v Grónsku rozvinula opravdu silná domácí hudební scéna. Mnoho interpretů zpívá v grónštině, ale taky v dánštině nebo v angličtině a vlastně čerpají z té inuitské a grónské původní tradice. No a co se týče té otázky, co jsem se dozvěděla o Gróňanech, tak ráda bych řekla toto. Ono z dálky může člověk lehce sklouzávat k určitým stereotypům o té inuitské kultuře a o Gróňanech. Když to přeženu, tak že to jsou nějací lidé žijící po staru někde v iglu, což je samozřejmě už dnes nesmysl. Gróňané jsou velmi moderní národ a zvláště mladí lidé jsou velmi kosmopolitní.
25: A jak si tě vlastně našlo téma té reportáže?
15: Tak já osobně miluju hudbu, takže jsem se přirozeně zajímala o to, jak vypadá grónská hudební scéna. No a podařilo se mi propojit s Laurou Leonard Jensen, což je nebinární osoba, která pracuje jako hudební manažer a organizátor festivalu Arctic Sounds. A oni byli velmi nápomocní, pomohli mi skontaktovat se s dalšími místními umělci. No a co se týče toho herce a zpěváka Angongwaka, kterého jsem taky zmiňovala, tak toho jsem opravdu úplně náhodou potkala v centru Nuku a poznala jsem jeho tvář, protože jsem právě zrovna den předtím viděla ten horor, kde on hrál hlavní roli.
25: Prosím tě, a o čem byl ten grónský horor? Co jsi sledovala v letadle?
15: Tak ten Angongwak, on tam hraje turistického průvodce a když se v horách ztratí dvojice dánských turistů, které on má vlastně na starosti, tak se je vypraví s místní policie kterou hledat. Jenže do hry tam vstoupí místní monstra, Kvitokové. To je v grónských pověstech člověk, který, ten Kvitok je člověk, který opustil společnost kvůli studu, hněvu nebo zkrátka nějakému odmítnutí a odešel žít sám do hor. Jenže postupně se z toho Kvitoka stává nadpřirozená bytost a v tom hororu, který já jsem sledovala, tak je to vlastně nakonec takový nebezpečný zabiják.
25: Bála ses?
15: Ani ne, bylo to docela vtipné z mého pohledu.
25: Říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, která se nedávno vrátila z Grónska. Děkujeme.
15: Naslyšenou.
25: Ukrajinské útulky jsou plné domácích zvířat, o která se jejich majitelé kvůli válce nemohou nebo nechtějí starat. Kapacita útulku nestačí a psi nebo kočky končí na ulici. Ale ani tam nezůstávají bez pomoci a péče, přinejmenším ne v Oděse, jak zjistil náš zpravodaj Martin Dorazín.
2: Každý den ráno a večer paní Natália Fedorenko jde ze svého bytu, špatně chodí, má s sebou berle, ale vždycky to dojde a tady krmí ty kočky. Je tady 800 koček a kocourů, kteří potřebují pomoc a péči.
9: Doma máme zachráněné bezsrsté kočky, sfingy, pokousané kočky z nábřeží a nemocné. Celkem mám teď doma 18 pacientů. Trpí průjmy, zvracením, koronavirem, záněty uší a jednoho kocoura jsme museli umístit do kyslíkového stanu. Všechny prosím o pomoc, protože léčení je velmi drahé.
2: Paní Natálie pořádá sbírky přes sociální sítě, no a pomáhají jí také zahraniční organizace, jako je například Český spolek Psí život, protože psí život mohou mít i kočky.
16: Tani, pojď, dáme jim ještě vaničky.
2: Stáňa a Jarmila přivezli do Oděsy dodávku plnou krmiva a část předali i paní Natálii.
17: Paní Natálie dělá strašně záslužnou práci. Ona se začátkem války začala zachraňovat ty kočky, které lidi odložili na pobřeží. Lidi, kteří opouštěli svoje domovy, utíkali před válkou, tak zvířata tady někteří nechali. No a samozřejmě to je věc hrozně nákladná. Ona to táhne sama z invalidního důchodu, takže jí sem posíláme i vozíme krmivo s tím, že jsme udělali společně s kočičím přáním i sbírku na gastrogranule, protože tady je spousta koček, který mají zažívací problémy. Je možný pomoc v naší sbírce ukrajinským zvířatům. Odkaz najdete na našem webu psiživot.com. Tam je odkaz na tu ukrajinskou sbírku.
9: Je to poslání mého života, ale byla to náhoda. Před 16 lety jsem onemocnila rakovinou s 5% šancí na přežití. Myslela jsem si, že umřu. Pak mi ale přinesli krabici s koťaty a já je vychovala. A i sama jsem přežila. Celou duši jsem věnovala zvířatům. Kvůli rakovině mohu mít děti, takže tohle jsou jako moje děti. Jsou to také živé bytosti, které trpí stejně jako my. Starám se o ně tady na nábřeží už víc než 10 let.
2: Každý den si paní Natálie nasadí ruksak, 10 kilo krmiva pro kočky, nějakou vodu a vyráží na pobřeží. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
21: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
25: Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva a jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Řeč je o robotických autech, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho, jen kamery, senzory a software. Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svou první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, když zavítala do Phoenixu v Arizoně.
18: Zahlídla jsem tady po městě několik Waymo aut. To jsou ta auta bílá, která jezdí bez řidiče a rozhodla jsem se to vyzkoušet.
19: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
18: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. Říká, že jí to změnilo život. S autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
19: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat výško.
18: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci, spojila jsem ji se svojí kartou, má to můj profil a napsalo mi to, že mě může Waymo vyzvednout před restaurací za 12 minut. Cesta bude trvat 13 minut a stála $25. Ty už jsem musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká, protože už jsem jela v autě, které řídí samo, ale musela jsem sedět jako řidič. A toto bude moje první příležitost, jak pojedu v autě, které vůbec žádného řidiče nemá.
19: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
18: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává, zastaví, vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít, tak jdeme to zkusit. Zní tady hudba? Na displeji je napsaný start ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Please close the trunk. Máme zavřít kufr. Closing trunk. Please keep clear. Good morning, Jana, mě to pozdravilo. Vehicle approaching. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Just relax. And thank you for riding with us. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Vepředu je u vedle řidiče displej, kde ukazuje, kudy to auto jede. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran, jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá. To auto si samo celou dobu vyhodnocuje, jak bezpečně jet, takže nejsou žádné prudké výkyvy. I když před náma teď nás předběhlo auto a prudce zabrzdilo to auto, Waymo to předpokládá a dojede si ho v klidu. Kéž by takhle řídil můj manžel. Phoenix je jedním z prvních měst, kde Waymo testovalo svoje robotaxi. Ulice tu zná lépe než leckterý místní řidič a musím říct, že to bylo znát. Žádné trhnutí na semaforu, žádné agresivní předjíždění, jen plynulá, trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladicí sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. Jak to funguje, zjišťoval náš zpravodaj Martin Balucha.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli, jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
6: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
1: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti Engie
5: Frank Lacroix.
10: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky séně a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu a ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Séna.
9: Řeka Séna se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
1: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Sena, na které systém chlazení do značné míry stojí.
7: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
1: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
9: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladící sítě.
1: Upřesňuje Clémence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
20: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi.
1: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
25: Lichtenštejnsko je malá země obklopená většími pivními hráči. Rakousko na jedné straně, Švýcarsko na druhé. Možná i proto víc než 100 let žádný vlastní pivovar nemělo. Dnes Brauhaus nedaleko Vaduzu vyrobí asi 300 tisíc litrů piva ročně. Jak říká naše zpravodajka Bára Vránová, není to moc, ale i tak jejich pivo sbírá evropská ocenění.
22: Příběh tohoto podniku začal vlastně jako vtip u piva. Jen tak mezi řečí u stolu ve výčepu někdo řekl, a co kdybychom měli vlastní pivovar? Jenže u téhle věty nezůstalo a v roce 2007 Brauhaus uvařil svou úplně první várku piva. Nejprve v pronajaté hale, než se o několik let později přesunul sem, do vlastního industriálně laděného domu nedaleko Vaduzu. Od začátku u toho byl i Sládek a jeden z vedoucích pivovaru Lukas Bernardy, který mě dnes provází.
23: Chtěli jsme se rozvíjet tak, jak jsme si to sami vysnili. Nejen vařit pivo, ale mít i restauraci, prostor pro akce, obchod se specialitami z Lichtenštejnska, zkrátka místo, kde se potkává komunita.
22: Zakládat takovýhle podnik v Lichtenštejnsku přitom některým nedávalo smysl. Do země se dovážely desítky druhů i značek piv z okolních států, hlavně ze Švýcarska. A najít si místo na trhu rozhodně nebylo jednoduché.
23: Ve Švýcarsku dlouho fungovalo kartelové rozdělení trhu. Každý pivovar měl své území a ostatní na něj nesměli. Ale Lichtenštejnsko do toho systému nespadalo. Tady mohli prodávat všichni. A lidi u nás si zvykli na rozmanitost. Hlavně mladí se nebojí zkoušet nové věci. Proto jsme do toho šli.
22: My teď s Lukasem stojíme mezi obrovskými nerezovými tanky. Všechno tady voní po páře, po sladu, po chmelu. A tohle je to místo, kde vzniká pivo, které si mohou lidé vychutnat prakticky hned za mými zády, protože když vyhlédnu tady přes takové malé zábradlí, tak vidím přímo na výčep. A dneska tady mají tradiční a vlajkovou loď tohoto pivovaru světlý ležák Alpagold nebo polotmavý Mercedes. Weizen, ale i bezinkové pivo nebo taky milk stout. A to zdaleka není všechno, protože těch píp tady vidíme minimálně 9 nebo 10.
23: Dole stojí malá zkušební varna na 100 litrů piva. Zaměstnanci nebo učni si v ní můžou zkusit vlastní recepty, ať už je to kyseláč, IPA a nebo něco úplně nového. Zkoušíme pořád.
22: A experimentovali tady tak dlouho, až se jedno z piv prosadilo i mezi evropskou konkurencí. Jmenuje se White IPA. Je citrusové, svrchně kvašené, s jemným zákalem. A taky se zlatou medailí ze soutěže European Beer Star, jak mi připomíná Lukas a hrdě ukazuje na zlatou hvězdu u výčepu.
23: Je to opravdu velká čest. V každé kategorii se uděluje jen jedna zlatá medaile. Naše pivo mělo opravdu silnou konkurenci a o to víc nás to jako malý pivovar z malé země těší.
22: Voda je z Alp, chmel a slad převážně z Německa. A část ječmene vypěstují i tady doma v Lichtenštejnsku. Na takovém malém políčku, ale je to spíš symbolické. Český chmel nebo slad tady zatím nenajdete. A ani český ležák, i když o něm prý už uvažují.
23: Český styl je samozřejmě výborný. My vaříme spíš ve stylu mnichovského ležáku, ale nikdy neříkej nikdy. Umím si představit, že bychom uvařili i český speciál, třeba jako limitku.
22: A mohlo by lichtenštejnské pivo zaujmout taky Čechy? Na to má sládek Lukas Bernardy jasnou odpověď.
23: Pivo je hodně emocionální produkt, vždycky souvisí s místem, kde vzniká. A Lichtenštejnsko má historické vazby i na Česko. Pro pivaře to může být zážitek.
22: A pro někoho možná i překvapení, co všechno v této malé zemi pod Alpami mají. Z Lichtenštejnska Bára Vránová, Český rozhlas.
14: Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.
21: Chtěli byste si připomenout úspěšné série pořadů Českého rozhlasu Plus? Na webu plus.rozhlas.cz najdete v sekci projekty to nejlepší, co v posledních letech vzniklo. Například dokumenty a rozhovory, které mapovaly rozdělenou společnost. Vrátit se můžete k cyklům úspěšných historických pořadů, jakými byly například Špioni, Politické vraždy nebo Měsíc majora Zemana. To nejzajímavější, co kdy zaznělo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, najdete v sekci projekty na webu plus.rozhlas.cz.
14: Radiožurnál posloucháte v 14:30 odpoledne. A taky zprávy s Kateřinou Causidisovou.
3: Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi 1 000 000 odběratelů, hlavně v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak komplikace ve výrobě, v dopravě i ve službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů. Správce přenosové soustavy teď plánuje investovat do rozvoje a modernizace sítě miliardy korun. Noví policisté, hasiči nebo příslušníci vězeňské služby by mohli mít do 3 let nástupní plat 50 tisíc korun měsíčně. Vláda ho chce každý rok navyšovat o 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Podle opozice i odborů, ale vláda slibovala rychlejší zvyšování. Papež Lev XIV. Navštívil italský ostrov Lampedusa ve Středozemním moři, přes který prchají do Evropy tisíce běženců z Afriky. Uctil památku lidí, kteří na této migrační trase zemřeli. Podle agentury AP vyslal

0: finále Wimbledonu. Její duel s ruskou Samsonovovou vidí v Londýně Jaroslav Plašil.
1: Vyrovnáno na sety 4-6, 7-6 teď z pohledu Marie Bouskové, které se povedlo rozhodit soupeřku a dostat jí do nepohody. Ta teď servíruje za stavu 0-30 na začátku rozhodujícího třetího setu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Zápasy třetího kola Wimbledonu čekají ještě Jiřího Lehečku a Lindu Noskovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D8 u sjezdu na Roudnici a kolony také na D1 u sjezdu na Slavkov. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy zůstává uzavřená za sjezdem na Roudnici. Na 29. kilometru vyprošťují kamion po noční nehodě v omezení. Provoz policisté odklánějí na Prahu na 29. kilometru, pak se jede po silnici 608, na dálnici se vrací u Nové Vsi na 18. kilometru, ale kolona před odklonem už má na dálnici přes 10 kilometrů a stále narůstá. Zdržení výrazně přes hodinu. Poslední volný z Ústí na Prahu z D8 je teď exit Litoměřice na 45. kilometru. Na dálnici D1 stále vázne provoz z Vyškova do Brna, a to před omezením u sjezdu na Slavkov u Brna na 209,5 kilometru, zúžení do jednoho pruhu. To zdržení se ale o něco zkrátilo, teď asi ve 4-kilometrové koloně, naberete asi 20 minut. Na pražském okruhu jsou komplikace z letiště k dálnici D1 za výjezdem z Lochkovského tunelu na 11,5 kilometru, řeší nehodu v pravém pruhu. Kolona je od sjezdu na Barrandov asi na 20 minut. A ještě silnice 3 z Prahy do Českých Budějovic na obchvatu Benešova u Konopiště řeší nehodu dvou aut, jezdí se k Ivadlově, na Budějovice zdržení delší na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a večer v Čechách ojediněle déšť. Teploty 22 až 26 stupňů, na severu a na západě Čech kolem 20.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: A teď už je připravena další výprava za mýty, které se zabydlely v historii naší země. Pořad z cyklu Jak to bylo doopravdy připravila v roce 2020 Ivana Chmeldenčevová v režii Michala Bureše a hovoří také historička Eva Doležalová. 16. června jsme si připomněli 600 let od vítězství husitských vojsk nad Křižáky u Ústí nad Labem. Husitství je významnou součástí našich dějin a není divu, že jeho výklad byl často překrucován. Dnes se zaměříme na jeden filmový kolos, natočený v průběhu 50. let 20. století v Československu.
2: Jak to bylo doopravdy?

Musel jsem dávat pozor na výběr témat, ale já už jsem to uměl, protože za nacismu tam sledovali nejenom téma, jestli není protiněmecké, ale doslova každou větu. Takže já už uměl udělat autocenzuru nejen na film, ale i abych se vyhnul jiným možným střetům. To jsem uměl. Proto jsem také dělal historické filmy.

0: Slova Otakara Vávry z knižního rozhovoru Století Otakara Vávry, rozhovor s ním vedl publicista Petr Žantovský. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: husitská trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. Mohlo by se zdát, že historické filmy jsou tématy, ve kterých se lze vyhnout právě dobovým ideologickým požadavkům. Ostatně tak i režisér Otakar Vávra to vysvětloval. Je tomu tak? Otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
1: Je to jen klamné zdání, protože právě historická témata žijí svým druhým životem a bývají znovu interpretována a ideologicky vykládána.
0: Otakar Vávra opravdu ve světě filmu v pozici režiséra působil řadu desetiletí. Mohli bychom říci pravděpodobně letmým pohledem nejdéle působící režisér československé kinematografie.
1: Dá se říct, že režíroval, natáčel a psal scénáře téměř

0: 60 let. Ono, když se podíváme na jeho filmografii, tak je to téměř 50 celovečerních filmů plus další dokumenty, kterých je také nepočítaně. A ta jeho kariéra je opravdu široká. On se věnoval nejenom dramatům, ale právě i o něm historickým velkofilmům, které asi nejvíce vstoupily do paměti českých diváků.
1: Pojďme se zastavit u roku 1945. Právě tehdy je kinematografie na zcela jiné cestě. Došlo k jejímu znárodnění.
0: Stalo se to, co se asi dalo čekat, protože po době okupace, kdy byl film ovládán německými scénáristy, režiséry, ale také cenzurou, dohledem nad tím, co se vlastně točilo, bylo logicky uchopeno filmové umění jako nástroj propagandy, na který by měl stát dohlížet, a tak vlastně filmový průmysl patřil k těm prvním znárodněným podnikům. A proto také musíme hned dodat, že celá kinematografie začala spadat pod nové ministerstvo osvěty a informací, které brzy ovládl jeden z představitelů komunistické strany, totiž Václav Kopecký.
1: Propaganda, to je název studie, která byla uveřejněna v souboru Film a dějiny, jejím autorem je Luboš Ptáček.
2: Filmová díla, která generují v divákovi prototypické emocionální stavy, umožňují vhodně kombinovat jednoduché racionální argumenty, pronášené postavami nebo vypravěčem, případně se objevují v titulcích, a vyvolávají excitované emocionální prožitky diváků. Celovečerní hrané filmy se mohou věnovat otevřeně propagandistickým angažovaným tématům. Mezi ně zapadá podstatná část historických filmů spojená s ideologickou interpretací historických událostí. Patří mezi ně i historické velkofilmy Otakara Vávry.
1: Které to jsou?
0: Jedná se o slavnou husitskou trilogii, totiž Jana Husa, Jana Žižku a Proti všem, ale ideologické prvky bychom mohli najít i u některých jiných dalších témat, která Vávra natočil. Stačí se vzpomenout na adaptace Winterových děl, jako byla Rozina Sebranec nebo Nezbedný bakalář, ale k tomu opravdu velkému historickému filmu se dostává právě až na počátku 50. let 20. století.
1: Bylo to proto, že se naučil jak s nacistickou cenzurou, tak komunistickou cenzurou, tak nějak vycházet?
0: Na druhou stranu právě tato manipulace vedla k tomu, že některé z těch filmů vytvářejí jakýsi zvláštní obraz historické události, o které chtěl točit, který více reflektuje dobu, ve které vznikal, než vlastní historickou skutečnost.
1: Filmový historik Jaromír Blažejovský je autorem studie Dubové tance kolem života a díla Otakara Vávry a mimo jiné píše:
3: všechny kinematografie našeho regionu, které prošly etapou znárodnění, si historické monumenty vyzkoušely. V Rumunsku se bitevní superprodukce objevily v polovině 60. let zásluhou Mircei Dragana a Sergia Nikolaeska. Poláci adaptovali romány Henryka Sienkiewicze a Bulhaři vytvořili sérii historických fresek až v 80. letech v souvislosti s oslavami 13. výročí založení bulharského státu. Maďarská kinematografie po adaptacích obrozeneckých románů Móra Jókaje dospěla až k rokové opeře Král Štěpán. Husická trilogie všechny tyto projekty předešla opět až 30 roků. Ve své době mohl Vávra navázat toliko na Eisensteinova Alexandra Nevského a na první český celovečerní barevný film Jan Roháč z Dubé. Souběžně s husitskou trilogií a ještě dlouho poté se vlna historických kolosů valila Hollywoodem a studiem Cinecittà, podnícená novými možnostmi širokoúhlých systémů, například Ben-Hur, Spartacus, Sid, Kleopatra, Pád říše římské.
1: Jak si vysvětlit tento trend, který se objevoval v různých kinematografiích a právě se zájmem o historii souvisel?
0: To, co jsme teď slyšeli, že ty nové technologie umožňovaly točit trošku jinak. A velké bitvy jsou vždy impozantní a i dodnes velmi vděčné pro diváky, zejména pokud se pak jedná o bitvy, které jsou významné pro národní dějiny, které každý zná, a ty, které jsou ještě vítězné. A to pro Vávru samozřejmě byla obrovská výzva a tady se nabízela ona bitva na Vítkově, kterou chtěl už od počátku slavnou husitskou trilogii zakončit.
1: V čem byla pozice československé kinematografie? Víma to, že byla znárodněna jiná než například americká studia výběr jejich látek a zpracování, o kterých psal Jaromír Blažejovský?
0: Dá se mluvit o jakési atmosféře, která v těch studiích stále ještě přetrvávala, pokud budeme číst paměti některých herců i režisérů, vzpomínají na česká studia, barandovská studia jinak, než potom na ta, pokud se náhodou měli to štěstí dostat do Hollywoodu nebo například do německých studií, jak se pracovalo tam. A potom to souvisí také s tématy, která tam byla točena.
1: V roce 1948 vyhlásil Klement Gottwald takzvanou Jiráskovskou akci. A to samozřejmě s husitskou trilogií jednoznačně souvisí. Oč v této akci šlo?
0: Čí byl vlastně nápad Jiráskovská akce, asi není úplně jednoduché říci. Možná, že ta myšlenka vzešla od Zdeňka Nejedlého a Klement Gottwald ji přijal za svou, protože on byl ten, který ji přímo vyhlásil. Jednalo se ale o to, že ten nově se formující levicový, potažmo komunistický stát hledal svoji ideologii, na které by mohl stavit už zmíněnou národní identitu. A dílo Alojze Jiráska bylo ideální proto, aby bylo v tomto smyslu využito.
1: Tereza Hlaváčková se ve své diplomové práci věnuje husitské trilogii Otakara Vávry a k prvnímu dílu oné trilogie Jan Hus uvádí.
4: V roce 1910 začal psát Alois Jirásek historickou hru O pěti jednáních Jan Hus. Její první provedení bylo v roce 1911. Po uvedení premiéry zasáhla cenzura Rakousko-Uherské říše a Jirásek musel text hry poupravit tak, jak to cenzura chtěla. První díl husitské trilogie se o Jiráskovo stejnojmenné dílo opíral. I když film vznikal hlavně podle románu Miloše Václava Kratochvíla, který v 50. letech minulého století splňoval přesně marxistické pojetí husitství. Přesto bývalo Kratochvílovi vytýkáno, že se Jiráskova dramatu příliš držel a převzal od něj schematičnost postav.
5: Naposledy tě vyzývám, Huse! Zachovej svůj život! Odvolej!
6: Chtěl jsem pro lidi spravedlivý řád. A na té pravdě, kterou jsem učil, psal i kázal, chci rád umřít.
5: Skončete to!

0: Brilantní herecké zobrazení postavy Jana Husa v podání Zdeňka Štěpánka. Jaký je Hus ve Vávrově filmu?
1: Hus je tady především revolucionářem, vůdcem lidových mas, tím, který se bere za spravedlnost toho nejchudšího lidu a tak nějak se vytrácí to nejvýznamnější, co pro každého medievistu je prvořadým popisem Jana Husa, totiž, že Jan Hus byl knězem.
0: Tak kněžství, náboženství, víra, to se opravdu tehdy komunistům nehodilo. Připomeňme si, v jakém období jsme a jakým způsobem komunistický stát se právě ke svým, řekněme, ideovým odpůrcům tohoto typu staví.
1: Musíme si uvědomit, že jsme na počátku 50. let, kdy probíhají velké procesy. U moci je Klement Gottwald, v Sovětském svazu Stalin a vlastně je to ta nejtěžší a nejtuší doba, kdy se formuje komunistické Československo.
0: A připomeňme alespoň umučení faráře, tou fara z Čihošti a některé z vykonstruovaných politických procesů, například proces Machalka a spol, Balena a spol a útoky proti církvi, proti klášterům a všemu, co s tím souviselo. To, že se postava Husova komunistům jak si líbila a jak si nelíbila, tak to můžeme ilustrovat také na konstatování Zdeňka Nejedlého. A ten o Husovi řekl.
2: Dnes by Hus byl hlavou politické strany a jeho tribunou by nebyla kazatelná, ale Pražská Lucerna nebo Václavské náměstí. A jeho strana by byla velmi blízko, o tom můžeme být přesvědčeni, nám, komunistům.
0: Takže se Hus hodil nebo nehodil?
1: Hodil se v některém ohledu a tím ohledem byla revoluce, husitská revoluce. Konec konců historici se dodnes hádají o to, jestli to byla skutečně revoluce, ale to, co se líbilo, byl chudý lid, který se za Husa stavěl. To dávalo právě onen revoluční náboj, který potom Vávra dokázal velmi využít.
0: Takový jaksi předvoj dělnické třídy?
1: No, abychom nebyli k Vávrově nespravedliví, ono to označení husitství, husitské revoluce i těch představitelů, kteří ho symbolizují jako komunistů, nezačíná s komunismem, s Klementem Gottwaldem, Zdeňkem Nejedlým či Václavem Kopeckým, ale začíná daleko dříve a to už na počátku 20. století. A tady můžeme vzpomenout onen slavný spor o cedulky na budovu Národního muzea a o to, jak se poslanci zhádali o to, zda tam smí být uvedeno jméno Jana Husa a tehdy Karel Schwarzenberg protestoval, protože husité jsou přeci středověcí komunisté.
0: Co považujete za zásadní propagandistický přešlap daného filmu a proč, pokud existuje?
1: Je jich tam několik, ale ten úplně největší je, že zcela zaniká to, že Hus byl zbožný, věřící člověk a že byl členem církve, kterou nechtěl zrušit. Chtěl pouze, aby se církev svým způsobem reformovala a její představitelé se chovali mravněji.
0: Druhým filmem z oné husitské trilogie, ten vzniká v roce 1955 a je to film Jan Žižka. O původní předloze k tomuto filmu Tereza Hlaváčková ve své diplomové práci píše.
3: Stejně jako Jan Hus je i drama Jan Žižka hra o pěti jednáních. Alois Jirásek tuto divadelní hru napsal v roce 1903 a v témže roce proběhla i premiéra. Drama Jan Žižka věnoval svému příteli a učiteli V.V. Tomkovi, který jistě Jiráskův pohled na Žižku velmi inspiroval. I když Jirásek většinou postavy deheroizoval, tak v této hře je Jan Žižka velmi oslavován. Jiráskovo vidění Jana Žižky nebylo totožné s Palackého pohledem.
1: On celý životní příběh Jana Žižky je trošku dramatičtější, než je vykreslen právě v husitské trilogii, kde bohužel skutečně vyznívá jako takový plochý hrdina, který se odkloní od královy politiky a pak už věrně sleduje onen revoluční dav, který vede do vítězných bitev. Jde o to, že Žižka má své temné období na počátku svého života, o kterém se ví velmi málo, dostal se do velmi nepříznivé situace a potom vlastně ty mladší práce, které o Žižkovi vznikaly, zejména v 50. letech, se snažily tuto jeho temnou fázi buď problematizovat anebo záměrně vynechávat, tak je tomu i ve Vávrově trilogii. No a potom jde ještě o jeden fenomén. Žižka totiž nebyl chudým předákem lidu, který se dostal do čela revoluce, ale byl šlechticem, byl zemanem a tím pádem ten jeho původ nebyl tak ideální pro takové zobrazení.
0: Proč se ale hodil propagandě? Bylo to právě proto, že byl spjat s husitstvím?
1: Bez pochyby ano, a pak je tam ten fenomén, který si asi všichni pamatujeme ze základní školy, totiž, že Žižka podle legend a dokonce i podle historického bádání neprohrál žádnou bitvu, kterou vedl. A tady se zase můžeme vrátit do hluboké historie a vnímat, jak Jana Žižku pozitivně přijímají katoličtí i protestantští historici a je vlastně daleko pozitivněji přijímán obecně celým národem, a to i právě v kontrastu k Janu Husovi.
4: Rozvedněte svá srdce, bratři! Což nás mohou porazit ti služebníci lži? S námi je pravda a proto naše bude i vítězství.

0: V roce 1956 vzniká poslední, třetí film z oné husitské trilogie. Proti všem o tomto filmu Tereza Hlaváčková píše.
1: Tvůrci husitské trilogie si asi nejvíce podrželi Jiráskova vzoru v Proti všem, jenž je závěrečným dílem celé trilogie. I když se jednalo o téměř přesný opis knihy, byly pasáže, které tvůrci záměrně, ať z časových či jiných důvodů, vynechali. Například část knihy, kdy extrémní křídlo husitského hnutí ničí naprosto barbarským způsobem kostel, je ve filmu vynechána.
0: V té době už existovala takzvaná marxistická historiografie. Jakým způsobem ona do pojetí těchto dějin a pohledu na ně vstupovala?
2: Asi bychom měli zmínit jména některých historiků, kteří se do čela této rané marxistické české historiografie dostávají. A tady je to zejména Josef Macek, který stojí také v titulcích jako hlavní poradce při vzniku husitské trilogie. A je to člověk, jehož osud je tedy mimořádně zajímavý, který začíná jako marxista, který právě potlačuje ony motivy, které by nemusely odpovídat konceptu nové ideologie, nového pojetí husitské revoluce, díla Jana Husa a tak podobně, který ale v 60. letech prožil obrovskou katarzi, pak na svůj životní obrat doplatil, aby vlastně dokončil svůj život nesnad v zapomnění, to jeho dílo je zpracovávané dodnes, ale přeci jenom už na druhé straně barikády.
0: Slova Otakara Vávry z rozhovoru s Petrem Žantovským.
3: Jediné, co jsem ve scénáři ani v samotném filmu nepoužil, byla náboženská složka husitství, která byla tenkrát zakázaná. Přitom bylo jasné, že tam bylo obojí. Byla to náboženská a zároveň i sociální záležitost, celá husitská revoluce. Tenkrát se tomu říkalo husitské revoluční hnutí. Já jsem se snažil do toho dostat všechno, co bylo historické.
0: Není v o něch slovech právě ta absurdita husitství bez náboženství?
2: Je to možná ta největší absurdita a už jsme tady zmínili, že Jan Hus byl především věřícím člověkem a knězem, tedy členem římské církve, proti které se ve filmu tolikrát vystupuje. Na druhou stranu je vidět, že Vávra sám si tento rozpor uvědomoval a když bychom se vrátili k historii natáčení toho filmu, schvalovacího procesu i potom jeho uvedení, tak se dostaneme k těm absurdním tématům, že i to málo, co z církve ve filmech zbylo. Bylo tou schvalovací komisí nařízeno přetočit. Asi nejslavnější je výrok Václava Kopeckého, právě onoho ministra osvěty a informací, který po zhlédnutí prvního dílu trilogie Jana Husa zděšeně vykřikl: Ježišmarja, lidi, co jste to provedli, vždyť ten Hus tam vypadá jako kněz. A katastrofa byla na světě.
0: Otakar Vávra bývá častokrát kritizován z různých úhlů pohledu. Ve své studii to zhrnul filmový historik Jaromír Blažujovský slovy.
4: Na žádného z českých filmařů se nenalepilo tolik hanlivých floskulí jako na Otakara Vávru. Nejčastěji se opakuje obvinění, že Vávra točil za všech režimů.
0: Což si přiznejme, je pravda.
2: Ano, tak ono 60 let kariéry je přeci jenom dlouhých a musel se nutně vyrovnávat s různými režimy. Od 30. do 90. let se jich u nás vystřídalo hned několik.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je husitská trilogie Otakara Vávry je pravdivým zobrazením historie a stejná otázka pro historičku doktorku Evu Doležalovou.
2: Spíše ne. Film je sice vnějškově nebo reáliemi docela přesný, právě proto, že na něm spolupracovalo tolik expertů v tehdejší době, ale na druhou stranu ideologicky deformuje významnou epochu českých národních dějin, jakou bezesporu husitství a život a dílo Jana Husa bylo.
0: Přesto husitská trilogie je starší než 60 let a každoročně můžeme říct, že se nám vrací na některou z televizních obrazovek. V čem spočívá to nebezpečí?
2: Spočívá jednoznačně v tom, že ten film je ideologickým zpracováním významné epochy českých národních dějin a že lidé nehledají, jak to bylo doopravdy, ale berou ten film jako danou událost, jako správnou interpretaci. A pak vlastně v našem národním povědomí a tím se ta ideologie 50. let udržuje v širokém povědomí lidí dodnes.

0: Cyklus Jak to bylo doopravdy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
0: Průchod banderovců ze Slovenska na západ, boj sudeťáků s četníky, napětí s Polskem v Těšíně a vpád Maďarů na Slovensko. Zapomenuté bitvy si můžete připomenout v pořadu Historie Plus. Poslouchejte na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
2: Teoretička a historička umění a profesorka klasické archeologie Růžena Vacková psala také divadelní kritiky a působila jako pedagožka. Ale především to byla statečná žena.
3: Narodila se roku 1901. Už odmala se zajímala o umění a historii, proto se rozhodla vystudovat archeologii a dějiny umění, estetiky a divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1946 byla jmenována profesorkou.
2: Její život byl poznamenán odporem proti totalitním režimům, nejprve nacistickému, pak komunistickému. Za druhé světové války se zapojila do odboje. Nacisté ji zatkli při přenášení tajné vysílačky. Během věznění se rozhodla přijmout křesťanskou víru. Ani po komunistickém převratu se její postavení nezlepšilo. V roce 1948 podpořila prezidenta Beneše při pochodu studentů na hrad, čímž na sebe strhla pozornost komunistických špiček. Otevřeně také protestovala proti vylučování studentů z univerzit.
3: Vše dospělo tak daleko, že jí byla roku 1950 zakázána profesorská činnost. Růžena Vacková ale na nějaké zákazy nebrala zřetel a přednášela dál. Komunistickému režimu také vadila její víra a angažovanost v katolických kroužcích. Kvůli porušení zákazu přednášet byla v roce 1952 zatčena a vyšetřována kvůli podezření z vyzvědačství. Ve zmanipulovaném procesu byla odsouzena na 22 let vězení za vyzvědačství a velezradu.
2: Růžena Vacková ale byla velice silná žena a ani nepřízeň osudu ji nedokázala zlomit. Ve vězení nakonec strávila celkem 16 let. Přednášela spoluvězňům o umění a hodně četla. Její přednášky z vězení dokonce vyšly později knižně, a to díky vězenkyni Dagmar Skálové, která měla po vážném úrazu páteře utrpěném při výslechu dovoleno nosit bederní pás. Právě do něj schovávala tušku a zápisník, věci, které mohli mít vězni u sebe, pouze když psali dopisy rodinám.
3: Vacková byla propuštěna na svobodu až v roce 1967. Do té doby totiž vytrvale odmítala amnestii, protože by pro ní byla formou přiznání. Na svobodě se znovu nadšeně vrhla do práce. Napsala dílo Věda o slohu, které ale vyšlo až po revoluci. Byla aktivní i v politické oblasti, stala se členkou klubu bývalých politických vězňů K231 a později podepsala chartu 77. Pádu komunistického režimu, proti kterému tolik bojovala, se Růžena Vacková už nedočkala. Zemřela roku 1982 na Moskovou mrtvici. Její úsilí ale bylo odměněno o 10 let později, kdy jí tehdejší prezident Václav Havel udělil in memoriam řád T.G. Masaryka.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Caucidisovou.
5: Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Slováci v referendu rozhodují mimo jiné o doživotní rentě pro premiéry. Tenistka Bousková bojuje o postup do osmifinále Wimbledonu. Nehoda blokuje provoz na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy u Roudnice. A zítra čekáme oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii anebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
6: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
7: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
6: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
8: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
6: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Lidé na Slovensku dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry anebo obnovení elitních složek policie, která současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů.
9: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží 2 kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Po českém Krasu začala jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn nebo Hlásnou Třebáň. Provozu bude o víkendech a také státních svátcích do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
10: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa Českého Krasu.
11: Sport. Marie Bousková hraje na tenisovém Wimbledonu o postup do osmifinále. Její utkání s Ruskou Samsonovovou vidí reportér Jaroslav Plašil.
12: Rozhodující třetí set, v něm Marie Bousková lepší 2-1, teď je ve vedení česká hráčka a k tomu ještě 30-15, takže se teď snaží držet si náskok jednoho breaku. Marie Bousková 4-6, 7-6 a zatím 2-1 a 30-15. V Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
11: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Jiří Lehečka a Linda Nosková. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Nejprve bude od 19 hodin českého času hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Otevřená D8 u Roudnice a omezení na D1 za Rousínovem. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy je teď opět otevřená na kilometru 29. Už v omezení vyprostili kamion po noční nehodě a provoz tak opět obnovili směrem do Prahy jedním pruhem. Kolona před dřívějším odklonem ale má skoro 8 kilometrů před Roudnicí, takže poslední volný na Prahu je stále sjezd na Litoměřice, to je kilometr 45. Na dálnici D1 stále vázne provoz na příjezdu do Brna z Vyškova. U sjezdu na Slavkov na kilometru 209,5 už od rána pracují silničáři v pravém pruhu a ta fronta je tam skoro na půl hodiny.
14: Z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov se stříká asi silnice, nějaké technické práce tam jsou. A kolona začíná na 214 km, ale pomaličky to pojíždí.
13: Na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte komplikace na obchvatu Benešova. U odbočky na Konopiště se tam srazila dvě osobní auta, jezdí se k Kyvadlově a směrem na České Budějovice ta fronta je delší na 20 minut. A velké kolony jsou na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Za Humpolcem u Vystrkova je dlouhodobé omezení a kolona skoro na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno i zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách 13, na Šumavě i kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
15: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, jak světový pop fenomén z Asie, K-pop, ovlivňuje i mladé Vietnamce žijící v Česku. Budeme mluvit s moderátorem řeckého původu Sašou Michailidisem a na závěr se vydáme za nevidomou Xenií, známou z online prostoru jako Xeny Relaxeny, která na svém blogu přibližuje každodenní život lidí se zrakovým postižením. Příjemný poslech vám přeje Tatiana Čabáková.
0: Mezi námi.
15: K-pop, tedy jihokorejská popová scéna, která propojuje hudbu, tanec, vizuální styl a silný důraz na výkon a disciplínu, má výrazný globální dosah. Jakou roli hraje tento fenomén v kulturním světě mladých Vietnamců, kteří vyrůstají v Česku? O tom jsem mluvila s blogerkou a influencerkou Chang Do. V úvodu rozhovoru jsem se jí zeptala, jak by ona popsala fenomén korejského popu.
16: Já K-pop sleduju od roku třeba 2001 a v té době my jsme chytali satelit a pro mě to byl neuvěřitelný zajímavý hudební průmysl. Já jsem sledovala na jednu stranu MTV a na druhou stranu jsem sledovala ten K-pop a byl tam obrovský rozdíl v tom, že ten K-pop šel velmi konzistentně. Vnímám to jako trend, který se za těch 25 let nezměnil ve své konzistenci. Stále skvělá, promyšlená choreografie, velmi výrazný look, to znamená moda velmi výrazná, skvělí zpěváci, skvělá show, takže ta konzistence tam je. Když to tady v západním světě vnímám rozprostřený ty trendy a taková ta originalita tady je velmi individuální, tam je taková ta konzistentní originalita, jo? Že vy víte, že tyhle ty určitý trendy budou fungovat a proto to okopírujete a přidáte tam jenom něco navíc. K-pop vnímám, takže to je obrovský ekosystém, který ještě dlouho poběží, je velmi v rámci třeba televizní tvorby, K-drama, to má svůj název, je zajímavý, že se tam dá stále co vymýšlet, že to je něco, co bude velmi ovlivňovat budoucí tvorbu na sociálních sítích, ale i business, takže já bych to ráda ještě chtěla stíhat a sledovat.
15: Tak jakou roli podle vás hraje tento fenomén K-popu v kulturním světě mladých Vietnamců, tedy v České republice?
16: Mně k tomu napadá jedna první věc a to je, že jsem četla článek o tom, že díky K-popu a obecně díky anime a asijským vlivům se zvýšil zájem o asijské muže mezi západními ženami a že už nejsou vnímaní tak jako v uvozovkách asexuálně. Já teď ho používám jako zkratky, takže to berte také s rezervou. Že díky anime a K-popu a všem těmhle s těm vlivům, tak jsou muži, kteří pochází původně z Asie, tak do nějaké míry byli vnímaní až moc jako jemně. V některých případech ženštělí, protože využívají třeba silný make-up nebo se velmi trendově oblékají a že to naopak je dneska něco, co se v mladší generaci jako nosí. Když odstoupím takhle od bulváru trošku, ta hollywoodská tvorba třeba je teďka mnohem víc diverzifikovaná. Plná těchhle asijských vzorů. Třeba globální fenomén roku 2025 je K-pop Demon Hunters, což je korejský seriál, který vznikl pro Netflix a je to seriál o K-popu. Zároveň jsou tam postavy, které bojují s démony a vychází z bájí a mýtů korejských. Takže tam je taková ta jako pohádka s asijským přesahem. Zároveň je tam ten hollywoodský twist a myslím si, že to hodně způsobilo to, že lidi začínají velmi pozitivně vnímat to, co přijde z Asie, že možná je to to, co teď určuje trendy.
15: Já jsem to vnímala ale tak, že vy mluvíte obecně o lidech ne z Asie, jak nás může ovlivňovat tady ta kultura, ale ten dotaz byl, jak ovlivňuje mladé Vietnamce tady ten fenomén z Asie. Dokážou se s ním identifikovat, nebo co to s nima dělá? Sledují to?
16: 100% sledují, protože to určuje třeba i biznis, jejich potenciální podnikání, protože jsou to vlivy na oblečení, na to, jakým způsobem se třeba líčíte. Takže kosmetický průmysl, korejská kosmetika. Takže jako mladí Vietnamci minimálně, tak sledují to, co je trendy v Asii a snaží se to aplikovat tady v rámci jako podnikání. Takže takové ty nová podnikání, jako je třeba, že si můžete zajít do krámku a tam si můžete vytvořit vlastní náramky, tak to je jako Gen Z věc, že jo, že si tvoříte náramky se svými kamarády a do toho vám tam hraje K-pop hudba a do toho si můžete dát bubble tea, jo. Je to prostě mix nějakých kulturních trendů, který ale zároveň ovlivňují podnikání, nebo to, jakým způsobem ty lidi tvoří na sociálních sítích. Takže já vnímám to, že určitě ty zdejší Vietnamci se snaží inspirovat se v Asii, co tam jako letí, a přinášejí to sem.
15: Zvedá to zdejším Vietnamcům sebevědomí, když v Asii se tvoří něco, co je velmi pozitivně přijato celým světem?
16: 100% si myslím, že jsme jako mnohem víc spíšnější, protože vidíme to zastoupení, to, že je to uznávané, že se to lidem líbí. Nejenom, že se to líbí, ale že to určuje ten trend. Protože dost dlouho, že jo, celý moje dětství jsme řešili Backstreet Boys v Asii a veškeré ty západní trendy, které šly do Asie. Teďka je to jako naopak. Teďka, když jdete někam, já jsem byla třeba někde ve Spojených státech, jsem byla v nějaké restauraci a hrál tam K-pop. Ty vogis, kam jsme se jako společnost posunuli, že ty asijské vlivy a trendy na západ. A je to super.
15: Co se muselo stát v Asii, že tam vzniká tvorba, která je takovýmto způsobem dobře přijímaná a šířená na západě?
16: Ten svět K-popu je také plný kontroverzí a plný jako smutných příběhů o disciplíně, o to, jak ta společnost vás může extrémně rychlým způsobem vykopnout z toho piedestálu za nějakou jako blbost, takže to musíme taky brát v kontextu. Musela tam být velká disciplína, musela tam být takové to snaha o posouvání se mílovými kroky, abyste byli jedineční. Já mám pocit, když jsem v Asii, že tam je mnohem větší dravost po té originalitě, potom mít nějaký výtlak, výkon, být hlasitější, být jako barevnější, takže velká míra extravagance tam nějakým způsobem musí být. Myslím si, že oproti Evropě, která je v něčem furt střídnější i třeba v nákupních zvycích, že si tady v Evropě víc rozmýšlíme, co kupujeme a co nekupujeme, jestli sledujeme trendy nebo ne, tak v Asii to není. Tam je silný konzumní způsob života, stejně tak jako ve Spojených státech, takže tam ty trendy jsou mnohem větší, mnohem megalomančtější, jako výraznější. I tohle se tam muselo zahrát roli, ale určitě v Asii je to to, že asijská populace je velmi mladá a ty trendy se tam uchycují mnohem rychlejš a ve větším než třeba tady v Evropě.
15: Mladí lidé teď hodně často kupují korejskou kosmetiku.
16: Ano.
15: Je to důsledek K-popu?
16: Taky.
15: Popularity taky. K-popu?
16: 100%, protože kosmetika a já nejsem odborník, ale třeba taková ta alabastrová korejská pleť je něco, co najednou je trendy. Mít správně vyživenou 8krokovou jako skin routine. Samozřejmě si myslím, že my to bereme trošku jako s rezervou, ale opravdu to je jako velký trend. A nebo vůbec péče o tělo, protože v Koreji je velmi rozšířené třeba hair spa, nebo obecně jako péče o tělo a plastická chirurgie. Tam je to trošku už ustřelený, protože opravdu ty ženy se tam nechávají narovnávat čelist, nos, cokoliv, klíční kosti, celou tváři, jo, aby napodobili ten standard krásy. A nebo hodně letí to, že se potkávají mladí lidé, tím myslím Gen Z na náměstí, tam pustí hudbu a společně tancují choreografii na nějaký song, který prostě proletěl nedávnem jako éterem. Je zajímavý, že mladí lidé, Gen Z, si bere to, co je opravdu zajímá a tvoří si z toho vlastní trend.
15: Uzavírá blogerka a influencerka Chang Do. Je moderátorem pořadu Akcent na Českém rozhlasu Vltava a pořadu Artzóna na ČT Art. Zároveň působí jako lektor na FAMU a pracuje pro HBO. V minulosti byl moderátorem a později programovým ředitelem Rádia 1, přitom je ve svém oboru absolutní self-made man. Školu dle svých slov získal intenzivní praxí. O jeho řeckém původu a o životě v Řecku si se Sašou Michailidisem povídal redaktor Janis Moras.
17: Odvyprávět příběh rodiny emigrantů, v našem případě emigrantů z Řecka do Československa, je velmi složitý úkol, ale přece jenom, kdybych vás o to poprosil, které by byly ty milníky, které byste zmínil?
18: Já když jsem zjistil svoji historii té řecké části rodiny, tak se mi otevřel takový epický velkofilm. Můj tatínek se narodil v průběhu občanské války v Řecku, v malé vesnici, a hned druhý den s celou rodinou byl odnesen přes hory do Jugoslávie. Rodina se pak sešla v Československu až po mnoha letech a tam vlastně vyrůstal můj táta. To znamená, že můj táta je sice narozený v Řecku, ale vyrůstal v Karviné a tam se taky mimo jiné seznámil s mojí maminkou, která je zase Slovenka, ale ze Slovenska odešli na severní Moravu.
17: Vy jste se narodil v Československu, ale potom jste nějakou dobu žil v Řecku. Jak na to období vzpomínáte, o jakých letech vlastně mluvíme?
18: Byly mi 3 roky, když jsme odjeli do Řecka a to dětství bylo opravdu nádherné a jsem tam vychodil celou základní školu, která je tam 6 let. A musím říct, že ty vzpomínky jsou do dneška tak silné, že já opravdu, i když jsme tam žili nějakých 8 let, pro mě to je opravdu ten druhý domov. A když tam přijedu, tak vlastně ten první domov.
17: Vy jste v jednom rozhovoru zmiňoval to, že v té době vlastně v Řecku existoval pouze státní rozhlas. Dneska jako rozhlasák, jak se vlastně na tu dobu díváte? Mohlo to být svým způsobem formativní?
18: Bylo. Určitě ano. To, že jsem opravdu v Řecku měl největší zábavu v tom, že jsem chodil do kina a díval se na televizi, což potom mělo vliv na to, že jsem tady opravdu se věnoval dlouhou dobu především filmům, a to, že jsem vlastně neustále poslouchal pirátská rádia, protože to opravdu ten státní rozhlas v Řecku se nedal poslouchat, to bylo hrozný. Ale ta pirátská rádia byla skvělá, protože tam opravdu hrála ty nejnovější věci ze zahraničí. To bylo naprosto neuvěřitelné, oni opravdu to byli většinou kluci, kteří skutečně třeba v různých dodávkách na černo pirátsky vysílali, teď opravdu s těma dodávkama museli popojíždět, protože neustále je někdo hledal, a oni vlastně jako opravdu hráli na přání, protože se nějakým způsobem jako docílili toho, že i jako byli dostupní po telefonu. Na noc šli spát, takže tam dali na repeat tehdy vlastně opravdu jako jednu písničku. Si pamatuju, že při jedné takové písničce celou noc balila moje máma, když jsme se stěhovali z jednoho bytu do druhého. Bylo to opravdové, bylo to neučesané, ale mělo to neuvěřitelnou sílu. A když jsme potom právě přijeli do Československa, kde jsme tady poslouchali ten státní rozhlas a občas nějaký Radio Luxemburg, ale pak vlastně najednou v roce 1990 začalo Radio Stalin, následně tedy Radio 1, a vrátili se ty pirátské doby. Já jsem byl úplně ve svém živlu.
17: Když se vrátím k příběhu emigrace, tam je potřeba říct, že v roce 1974 padla vojenská junta v Řecku a následovala vlastně vlna repatriací mnoha rodin, které se pak třeba částečně vraceli. Byl to i váš případ právě?
18: Bylo to právě díky tomu, že děda, táta mého táty, všem svým synům říkal, musíte se vrátit do rodné země. Můj táta, který byl druhý nejmladší a potom ten nejmladší strejda, oni přesto, že tady měli velmi úspěšnou kariéru zpěváků, protože byli součástí nejdříve řecké kapely Asteria, pak vlastně takového úspěšného tria Achil Zachar Bolek, přesto, že tady měli tu kariéru opravdu velmi dobře rozjetou, tak se rozhodli, že do toho Řecka pojedou. Ztratili vlastně to, co tady měli vybudováno, ale naštěstí díky tomu, že opravdu byli dobří, i v tom Řecku se jim začalo dařit velmi dobře a opravdu se dostali do té situace, ve které byli tady, kde tady vlastně zpívali s Karlem Gottem a spolupracovali s Helenou Vondráškou a s mnohými dalšími, tak tam se jim podařilo, že spolupracovali s Annou Visi, a Anna Visi vlastně jako do dneška opravdu jedna z největších hvězd, což bohužel se nepodařilo zrovna strejdovi s mým tátou, že oni opravdu byli úspěšní, dokonce s Annou Visi jeli minimálně jednu, ale myslím, že dvakrát na Eurovizi, ale vlastně tu kariéru si neudrželi tak, jak vlastně Anně Visi se to podařilo do dneška. Takže to mělo potom spíš jako sestupnou tendenci, ale nicméně talentovaní byli nesmírně úspěšní po určitou dobu také.
17: Když to zrekapituluji, vy máte tatínka Řeka, maminku Slovenku, narodil jste se tady, pak jste žil chvilku v Řecku, pak jste se vrátil zase sem. Nemůžu se nezeptat na pocit kulturní identity. Řešíte to v sobě nebo ne?
18: Ani ne. Musím říct, že spíš mě baví to, že jsem asi dostatečně adaptibilní, že jsem schopen přijímat změny, a to se týká i třeba pracovního zařazení, taky nemám problém měnit zaměření nebo práce. Ale samozřejmě, že někdy si říkám, když hraje fotbal Česko s Řeckem, tak samozřejmě to řeším. je pravda, že když jsem tady, tak jsem tady opravdu rád. Když jsem v Řecku, tak jsem tam rád taky. Takže já úplně to nerozlišu, ale je fakt, že se to projeví ve chvíli, kdy začnu mluvit tou jinou řečí. Když začnu mluvit v Řecku řecky, se změní moje... I moje žena mi to říká, že se vlastně jako změním, že ten můj způsob komunikace je prostě jiný.
17: Vy jako moderátor pořadu Akcent na Českém rozhlasu Vltava a jako moderátor Artzóny na ČT Art jste s tuzemskou kulturou denodenně v kontaktu a ve spojení. Sledujete tu současnou řeckou kulturu?
18: Musím říct, že málo a mrzí mě to. Je to také dané tím, že té práce, kterou mám tady, je opravdu hodně. Pak vlastně nemám úplně prostor na to sledovat nějak intenzivněji. Trochu sleduju řecký film, to se mi daří i díky práci, kterou dělám. Malinko třeba i řeckou hudební scénu, když tam přijedu, tak si hned pouštím rády a pokud možno nějaká ta alternativnější, ale jinak je pravda, že třeba moje sestřenka, která také vlastně měla podobný osud, ta vlastně s řeckou kulturou je spojená mnohem víc než já.
17: A co řecká komunita v České republice? Udržujete kontakty?
18: Přiznám se, že teďko moc ne, ale když jsme přijeli, jsem velmi často chodil na řecké zábavy. A to bylo teda skvělé, protože obzvlášť na začátku 90. let, tak opravdu spoustu mých, hlavně kamarádek, spolužaček, tak tam opravdu rádi chodili, protože tam byli ty řecký kluci. A já jsem tam zase rád chodil právě kvůli té komunitě, ale je pravda, že nejsem s ní vůbec v takovém kontaktu, jaký bych možná chtěl a měl.
17: Já mám dnes na sobě tričko s nápisem Kavárenský povaleč. Zajímalo by mě, jestli máte to středomořské disciplíně blízko.
18: Velmi, a musím říct, že ten okamžik, kdy vidím ty starý pány v Řecku, jak ráno přijdou do té kavárny, teď si tam sednou a teď to jsou takové ty jižanské zvyky, jak vlastně jsou ty židle postavené do té ulice, aby vlastně všichni viděli, takže sedí vedle sebe, teď tam mají ten stolek mezi sebou, to kafičko a v ruce drží to kombo lodi, ten růženec a diskutují o všem možném, především o politice, tak to je sen, to je něco, do toho bych se pustil hned.
15: Říká moderátor a lektor na FAMU Saša Michailidis, který má řecký původ.
0: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
15: Ksenie je původem Ruska, narodila se ale v Česku a považuje ho za svůj domov. Přestože nevidí, vnímá svět kolem sebe velmi citlivě. Na sociálních sítích je známá pod přezdívkou Kseny Relaxeny. Ve svém blogu na Instagramu přibližuje život z pohledu nevidomé osoby a bourá předsudky o zrakovém postižení. S Ksenií mluvila Olga Vasinkevič.
19: My jsme se s vámi domlouvali sraz a nepovedlo se nám to na poprvé. Je to kvůli tomu, že vy máte velmi nabitý rozvrh. A mohl byste, prosím, povyprávět, co je všechno tam?
20: Ano, je to pravda, mám velmi rozmanitý a naplněný rozvrh. Můj hlavní náplní je práce na neviditelné výstavě. Je to místo, kde ukazujeme život nevidomých. Je tam úplná tma a můžete si vyzkoušet, jaký je to nevidět, aspoň na chvilku. Taky jsem živou knihou a ambasadorkou duševního zdraví. To je člověk, který sdílí zkušenost života s duševním onemocněním. Já jsem prožila několikrát deprese, takže sdílím svou zkušenost v rámci různých besed a rozhovorů. Je to můj velký koníček a pomáhá mi to se nevzdávat a bojovat dál. A taky mám blog na Instagramu, kde ukazuju svůj život s zrakovým postižením a něco o relaxaci a duševním zdraví. A to je taky velká součást mého života, takže jsem hodně vytížena.
19: Co jste studovala a měla už jste v té době nějakou představu, co byste chtěla být?
20: Já jsem studovala střední školu, na vysokou jsem se nedostala kvůli duševnímu zdraví, ale studovala jsem běžný gymnázium tady v České republice, kde byly mimochodem i vidící děti, takže jsem tam měla asistentku, která mi pomáhala se studiem, třeba četla, co je na tabuli, nebo přepracovala učebnice, abych je mohla přečíst. Pak jsem studovala ještě další střední školu, to byla sociální činnost. Hodně mě vždycky táhlo k nějakým sociálním předmětem a pomáhat ostatním, a to právě teďka i dělám, protože mám vlastně podpornou skupinu pro zrakově postižené, kde si sdílíme zkušenosti a podporujeme se navzájem.
19: Pro vidícího člověka obecně je velmi těžko představit, jak funguje člověk nevidomý a jak vůbec zvládáte tolik různých věcí. První otázka, kterou jsem vám položil, když jsme se potkali, jak cestujete po Praze, jestli je to náročný, jestli Praha vůbec přizpůsobena nevidomým lidem?
20: Tak Praha mi přijde docela dobře přístupná. Já cestuju samostatně po celé Praze. Je to náročné, chce to hodně odvahy a sil, ale dá se to zvládnout. Já používám navigační aplikace, speciální i pro nevidomé. Používám bílou hůl a taky mám takovou krabičku, který se říká vysílačka. A když zmáčknu tlačítko, tak mi to zahlásí číslo tramvaje nebo autobusu. Takže je to velký pomocník pro mě. Vím, kde je metro, to taky spustí takový majáček a zapípá to. A hodně mi pomáhají cestující lidi kolem. Hodně se ptají, jestli potřebuju pomoc a jsem za to vděčná.
19: Docela to popisujete mimochodem i ve vašem populárním blogu, kde přibližujete život nevidomého člověka. Mohla byste říct, proč jste se vůbec rozhodla to dělat?
20: Když jsem měla ty deprese před asi 10 lety, tak jsem se hodně cítila sama. A hledala jsem příběhy ostatních, kdo už to prožil a zpracoval to, zvládl to a žije spokojeným životem. No a ty knížky, které jsem četla s těmi příběhy, mi hodně pomáhaly. A pak jsem se rozhodla, že ten svůj příběh budu sdílet dál, že to může pomoct někomu dál a pomůže to třeba i ostatním.
19: Nevždy prostředí internetu je přátelský. A co vaši čtenáři? Jsou přátelští? Nebo stane se, že položí nějaký divné otázky?
20: Já jsem ráda za jakýkoliv dotaz a nemůžu říct, že jsem dostala nějaký ošklivý komentáře nebo nějaký špatné dotazy. Jsem vděčná za jakoukoliv kritiku, samozřejmě, když je konstruktivní, ale samozřejmě se setkávám i s negativními komentáři, které nejsou úplně příjemné. Ale víc je to o podpoře a vzájemném sdílení.
19: Žijete v Česku od narození fakticky, ale původem jste z Ruska. Vzpomínáte si něco vůbec na život v Rusku?
20: Narodila jsem se v Rusku, ale byla jsem hodně malá, když jsem se přestěhovala do České republiky, takže si toho moc nepamatuju.
19: Teď vidíme, jak se vyvíjí umělá inteligence a takovéhle věci. Mohli byste porovnat třeba, jaký byly pomůcky pro nevidomé lidi třeba před 10 lety a teď? Je to velký pokrok?
20: Určitě je to velký pokrok, ale můžu říct, že bílou hůl zatím nic nenahradilo. Bílá hůl zůstává největší pomůckou pro nevidomého nebo těžce slabozrakého člověka. I když jsem viděla už hodně pomůcek, jako třeba chytré brýle na bázi umělé inteligence nebo chytrou bílou hůl, ve které je zabudovaná navigace, která mluví. Je těch pomůcek dneska už opravdu hodně a nejvíc mi pomáhá vlastně mobil a bílá hůl. Protože v tom mobilu najdu všechny aplikace, které potřebuju, třeba na rozpoznávání bankovek nebo na rozpoznávání barev. Můžu cokoliv vyfotit a umělá inteligence mi to popíše.
19: No, to některé věci, které jsi popsala, znějí skoro fantasticky. Před nějakou dobu si myslím, že člověk si vůbec nemohl představit, že to existuje. Ale taky na vašem blogu Relaxeně jsem dočetla, že třeba občas se stanou nějaké věci, které vám připadají nevhodné a nemáte ráda, když to lidi dělají. Mohla byste několik takových věcí pro posloucháče přiblížit, aby to nedělali?
20: Ano, třeba když jdu takhle po ulici a někdo mě chytne a táhne někam, kam nepotřebuju a já potom vůbec nevím, kde jsem. Jo, snaží se mi pomoct, ale neví jak, takže si myslí, že je to lepší prostě vzít a že ví, kam jdu, ale není to úplně správně. Taky se setkávám s nevhodnými komentáři, třeba, že mi lidi začnou hned tykat na poprvé, když mě neznají. To není úplně příjemné, anebo jednají se mnou jako s malým dítětem, když jsem dospěla a můžu sama ze sebe zodpovídat.
19: Ještě bych chtěla zeptat se na takovou věc, která mě zajímá osobně. Třeba ve filmech často vidíme, jak nevidomý člověk, aby přiblížil sobě třeba osobnost člověka, se kterým mluví, položí mu na obličej ruce a ohmata jeho rysy. Jestli to děláte a jestli to nějak pomáhá?
20: To je takový mýtus a nelíbí se mi, že se to v filmech ukazuje. Já to nedělám. Neošahávám lidi, obzvlášť jako neznámé lidi, které neznám, nově potkávám, neošahávám obličeje, to není pravda. A mně stačí stisk ruky a poznám třeba, jestli máte štíhlou postavu, jestli jste vysoký, nebo jakou máte jako tak trochu povahu. Můžu samozřejmě ošahat někoho blízkého, ale ne, že schválně mu budu šahat na obličej, ale spíš tak přirozeně jako všichni, když se mazlí nebo se objímají, ale obličeje neošahávám.
19: Říkají, že nevědomí lidi mají více rozvinuté nějaké jiné city. Takže opravdu, jak jste popsala, můžete stiskem ruky něco říct o člověku. Myslíte, že jiné city máte více vyvinuté?
20: Neřekla bych, že jsou vyvinuté od narození, ale spíš je víc používám víc sluch. Hmat, používám taky čich a chuť. Není to tak, že by to bylo od narození vyvinutější a lepší než u jiných lidí. Je to prostě cvik a dokážu od sebe rozlišit víc různých zvuků. Třeba když jdu po ulici, slyším, že prší, slyším hřiště, slyším auta a ty zvuky dokážu od sebe moc dobře rozlišit. Takže spíš je to cvik a víc to používám, proto si všímám víc věcí.
15: Říká nevidoma Ksenie, která je známá v online prostoru pod přezdívkou Kseny Relaxeny. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Janis Moras, Olga Vasinkevič a Tatiana Čabáková, která vás od mikrofonu zdraví a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
1: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu iRozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
21: Radiožurnál přináší zprávy.
22: O víkendu se bude po deštích zvyšovat aktivita klíšťat, varují meteorologové. Lidé by měli používat repelenty, nesedat si do trávy a po návratu domů se prohlédnout. Riziko, že bude klíště nakažené, je přitom momentálně větší v parcích než uprostřed lesa. Stát už letos vybral od řidičů za dálniční známky přes 5 miliard korun. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém spravuje. Nejvíce se prodalo 10 denních známek, po nich následovali roční. Podle mluvčí Cendisu tržby za dálniční známky meziročně mírně rostou pravidelně. Tropické horko provází ve Spojených státech oslavy 250. výročí nezávislosti. Ve Washingtonu teplota překonala rekord starý 154 let. 38 stupňů hlásí i New York a Boston. Philadelphia kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod v zemi a úřady varují před přetížením elektrické sítě. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nejezdí pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá až do 10. července.
21: Sport.
22: Tenistka Marie Bousková usiluje o postup do osmifinále Wimbledonu proti Rusce Samsonovové. Aktuální informace má Jaroslav Plašil.
12: Marie Bousková si znovu vybojovala šanci na to, aby mohla tento zápas vyhrát, má výhodu breaku a půjde servírovat na výhru v tomto duelu 5-4 v rozhodující třetí sadě. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak toto utkání dopadne.

0: příjezdu do Brna směrem z Vyškova. U sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 209,5 pracují silničáři, malují tam podle zpravodaje čáry na dálnici. Zdržení se ale zkrátilo, teď se popojíždí asi 15 minut. Komplikace jsou na dálnici D1 z Brna do Ostravy, a to u sjezdu na Bělotína Frýdek Místek. Je tam omezení a před omezením na kilometru 311 teď i nehoda.
1: Ve směru na Ostravu, kde je čerstvá nehoda dvou osobních automobilů, jeden z těch vozů je otočený naopak a blokuje výjízdní pruh.
0: A brzdí se před kolonou asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno, je zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy kolem 26, na horách většinou 13 a na Šumavě kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Muž, který se vzepřel smrti.
1: Je pátek 27. listopadu 1942. Necelých 5 měsíců uběhlo od chvíle, kdy skončilo druhé stanné právo. Během 5 týdnů bylo u nás německými nacisty zavražděno téměř 1500 lidí. Hořely lidice, ležáky, zemi sevřel strach. A právě v této době se v budově živnostenské pokračovací školy v Klatovech začínají scházet lidé. Muži, ženy, starci. Židé se připravují, jak jim bylo nařízeno, na transport. Směr Bohušovice a pak pěšky do Terezína. V Klatovech jde v krátké době už o druhý transport. Ten první odjel před několika dny. Nyní se tady chystá transport další. Odjede v pondělí 30. listopadu 1942. Ve vlaku bude 619 lidí. Pouze 35 z nich přežije. Původně jich tu však mělo být 620. Jeden muž chybí. Jeho jméno Leo Hartmann.
2: Ve Gdyni a nejenom ve Gdyni mezitím začalo intenzivní pátrání po doktoru Hartmannovi. Nic nevěděla matka Františka Hartmannová, která byla plná starostí. Nic nevěděla Anna Kejlová, ani její matka a bratr Ota, ani strýc Antonín, který jako ředitel továrny celkem dobře vycházel s místním českým četnictvem. Ani tesaři u Kufnera, kde ještě doktor včera byl a se všemi se rozloučil, nevěděli nic. Jen tady včera poznamenal, že ho bolí zub, že s tím bude muset ještě něco udělat, vzpomněl si někdo.
1: Anna Kejlová, dcera místního továrníka Františka Kejla, byla velkou láskou zmizelého doktora. Doktorova matka, zmíněná Františka Hartmannová, do terezínského geta dorazí. 15. prosince 1943 poputuje ale dále, do Osvětimi. Tady její stopy končí. Citovali jsme z knihy Marty Zemanové příběh doktora Hartmanna. Autorce se podařilo nevídané. Z pomyslných hlubin zapomnění dostala jedinečný příběh. Příběh muže, který odmítl pasivně čekat na smrt. Co vlastně autorku knihy Martu Zemanovou psání této knihy motivovalo?
3: Já jsem se tam narodila. Takže Gdyně bylo vlastně moje město, kam jsem chodila do školy, do kina, na plovárnu, na hřbitov a podobně. A protože jsem raně poválečné dítě, tak jsem vlastně všechny tyhle ty příběhy, které se tam odehrály za války nebo těsně po válce, tak jsem je vlastně vnímala a poslouchala jsem je jako všichni moji vrstevníci.
1: Jak Marta Zemanová ještě dodá, příběh doktora Hartmanna je jakoby zahalený zvlášť

0: velkým tajemstvím. Ostatně bezprostředně po doktorově zmizení začali k Dyni a okolím obcházet nejrůznější legendy a fámy. Pár příkladů. Doktor Hartmann se vyhnul transportu tím, že se utopil. Při cestě vlakem do Plzně vyskočil z vagónu a zmizel. Měl pistoli a tak se zastřelil.
1: Dělala jsem na tom tak zhruba 4 roky, ale úplně mě to semlelo, protože doslova každý mi říkal něco jiného. To byl příběh, který šel v 5-10 liniích. Lidi si potom vymýšleli k tomu různé dobrodružné story a tenhle pomáhal, tenhle chtěl pomáhat a tenhle o tom věděl a hrdině mlčel. Nikdo neměl pravdu. Nikdo.
0: Kdo vlastně doktor Leo Hartmann byl? Opět hovoří Marta Zemanová.
1: Doktor Hartmann se narodil 1905 na Třešticku. Vystudoval vysokou školu medicínu, měl 3 sestry, 2 starší a 1 o 7 let mladší. A když se dostal na svou první lékařskou soukromou praxi, tak zakotvil právě ve Gdyni. To bylo v roce 1935. Během několika týdnů nebo velmi málo měsíců se tam etabloval jako velice zkušený lékař, praktik, ale především diagnostik. On najednou byl mladý, z nemocnice zkušený, pořád studoval i cizí literaturu a on najednou se mu podařilo, že v té Gdyni a v bezprostředním okolí najednou zachránil lidi, kteří byli léta nemocní, protože staří doktoři, praktici je léčili podle nějakých zastaralých metod nebo nedovedli vyhmátnout podstatu nemoci. Doktor Hartmann byl velice schopný, šikovný diagnostik a podařilo se mu zachránit několik lidí, kde to dřív nešlo. Jedna byla manželka továrníka, ten něco zaplatil a zaplatil nejenom léčení svojí ženě, ale zaplatil léčení i někomu jinému.
0: Vyléčená paní továrníková se jmenovala, jak se z knihy Příběh doktora Hartmana můžeme dozvědět, Bohumila Kohoutová, manželka továrníka Augustina Kohouta. Celé roky trpěla častými mdlobami, závratěmi. Poté, co ji doktor Hartmann jejich obtíží zbavil, jeho vyhlas začal stoupat. Opět citujeme z knihy Marty Zemanové.
2: Jaký byl lékař? Byl to takový proletářský doktor. Nijak nepěstoval konvenční společenské styky s místní smetánkou. Byl brzy po městě a v okolí velice oblíbený. Staré babičky prý říkali s tím nejčistším úmyslem na to, že je Žid, má opravdu požehnané ruce.
0: Zázračně vyléčených pacientů a pacientek přibývá. Mezi doktorovi vděčné pacienty se také zařadila Anna Fleischmanová z nedaleké vesničky pod Zámčí. Kdo mohl tušit, že brzy společně s manželem Janem významně zasáhnou do doktorova života? Události dostávají dramatický spád. Útoky nacistického Německa na naší zemi sílí. 23. září 1938 vyhlašuje vláda mobilizaci. Bránit svou vlast také odchází doktor Leo Hartmann. Ovšem i on je nakonec donucen přijmout kapitulaci, tedy odstoupení našeho pohraničí. V knize Příběh doktora Hartmana najdeme i úryvek z písemné vzpomínky doktora Hartmana.
2: Dne 28. září 1938 vrátil jsem se z vojenské služby za mobilizace v hodnosti nadporučíka zdravotnictva v záloze. To byl poslední den, kdy jsem chodil jako člověk.
0: V originálu zmíněného dokumentu můžeme ještě číst.
2: Snažil jsem se najít někde nitku spojení a dostat se do zahraničí, ale marně. Psal jsem do Anglie, kde byly 2 spolky pro cizince, ale odpověď nedošla. Pojal jsem jiný plán. V den příchodu Němců jsem si vstříkl 27 centigramů morfia, abych unikl ponížení otroka. Ale smrt mě vrátila opět na břehy života. Žil jsem tedy znovu.
0: S příchodem německých nacistů nastává i uplatňování protižidovských norimberských zákonů. 24. července 1940 je doktoru Hartmanovi zakázáno provozovat lékařskou praxi. Pracuje pak na pile, později v partě tesarských dělníků. Od 19. září 1941 je i on nucen nosit na svém oblečení žlutou šesticípou Davidovu hvězdu. Uvědomuje si, že už je jen otázkou času, kdy i on bude deportován. A právě v této době, když se rozhodne, že do transportu nenastoupí, zasáhne do jeho života rodina jeho někdejší už zmíněné pacientky. Opět vypráví autorka knihy Příběh doktora Hartmana Marta Zemanová.
1: A právě jedna z těch zázračně vyléčených žen byla manželka toho chlapíka, toho Jana Fleischmana, který mu potom nabídnul, když potkal doktora se žlutou hvězdou už, tak mu nabídnul: doktore, já vás schovám.
0: Budoucí zachránce netuší, že doktor Hartman byl už od roku 1939 zapojen v odboji. Dokazují to dodnes uchované archivní dokumenty. Odvaha doktora Hartmana byla o to větší, že si musel dobře uvědomovat, co ho jako Žida v případě dopadení čeká. Židé odbojáři neměli totiž sebe menší naději na přežití. V knize Marty Zemanové se píše o zbrani, kterou měl doktor Hartman neustále u sebe. Sám doktor Hartman po válce napsal:
2: opatřil jsem si od továrníka kohouta ze Gdyně Browning a čekal jsem, kdy posledním nábojem se zabijí, ale napřed pošlu na smrt někoho z Němců. Odvahy mě dodávali kamarádi, většinou důstojníci záložní, všichni ze Gdyně, kteří se velmi často v odlehlé místnosti mého bytu scházeli a mě navštěvovali. Tam vznikla první odbojová skupina na Gdyňsku.
0: Doktor Hartman se tedy po krátkém období beznaděje, kdy se, jak se svěřil, pokusil dokonce o sebevraždu, vydal na cestu boje. Ostatně byl to voják. Za sebou měl i tvrdý vojenský výcvik. V roce 1931 sloužil u hraničářského praporu v Chebu a absolvoval důstojnickou školu. Z knihy Příběh doktora Hartmana se můžeme například také dozvědět:
2: po povinné 18-měsíční vojně nastoupil jako sekundář v klatovské nemocnici, ale armáda mu ještě dlouho klidu nedopřála. Během příštích 5 let absolvoval ze zálohy postupně patero vojenských cvičení, která odsloužil hlavně v kasárnách Antonína Švehly v Klatovech. Při nich plánovitě rozšiřoval další vojenské dovednosti.
0: Doktor Leo Hartmann se zapojuje do ilegální organizace Obrana národa. V knize Radana Láška, velitele praporu Stráže obrany státu, můžeme také číst:
2: například na Gdyňsku byl již od července 1939 pověřen s formováním a vedením tamní skupiny Václav Heidr. Skupina pracovala po celou dobu okupace a po personálním rozšíření v závěru války bojově vystoupila v jarních měsících roku 1945. Od roku 1939 prováděli členové skupiny sběr zbraní a střeliva, především od bývalých příslušníků Stráže obrany státu. Každý člen skupiny měl vlastní střelnou zbraň.
0: Nasleduje výčet jmen členů gdyňské odbojové skupiny. Je mezi nimi jméno doktora Leo Hartmana. Autor k ní dodává, že zbraň doktor Hartman získal, stejně jako další členové skupiny, od výrobce pistoli ze Gdyně Augustina Kohouta. Od téhož Augustina Kohouta, jehož manželku doktor Hartman vyléčil z nepříjemné nemoci.
2: Augustin Kohout ukryl pro potřeby skupiny v lese u penzionu Hájovna 35 nedokončených pistolí, které byly pravidelně konzervovány a jejich úkryt byl později několikrát změněn. Po dohotovení byly zbraně použity v revolučních dnech 1945.
0: Čteme opět v knize Radana Láška, velitele praporu Stráže obrany státu. Již zmíněný velitel gdyňské ilegální organizace Obrana národa Václav Heidr už po válce 28. prosince 1947 o odbojové činnosti doktora Hartmana uvedl.
2: Účastnil se v době od 15. července 1939 do 25. listopadu 1942 soustavně práce v odbojové skupině mnou na Gdyňsku vedené, která splnila svůj úkol. Přispěl k osvobození Československa a svou činností byl ohrožen na osobní svobodě, životě a zdraví. Činnost spočívala v organizaci vojenské odbojové jednotky, sběru zbraní a střeliva, jejich převážení a ukrývání, rozšiřování ilegálních tiskovin.
0: Víme už, že doktor Hartmann se účastnil práce v odbojové skupině až do 25. listopadu 1942. Pak tuto činnost přerušil. To když měl nastoupit do transportu, což však, jak víme, neučinil.
2: Dva dny předtím jsem však uprchl a skrýval se v podzemní skrýši na Podzámčí a tam jsem žil po dobu 2,5 roku jako psanec.
0: Psal po válce Leo Hartmann. Co všechno se ale pod tímto textem skrývá? To se pokoušela zjistit autorka knihy Příběh doktora Hartmana Marta Zemanová. Pátrala i mezi posledními pamětníky. Klíčovým svědkem se pro ní stala Marie Jankovcová, dcera Jana a Anny Fleischmanových. Zopakujme, že paní Anna bývala doktorovou vděčnou pacientkou. Ovšem, když jej muž nabídl doktoru Hartmanovi úkryt, zmocnil se jí strach. Její dcera, které tehdy bylo 11 let, Martě Zemanové vyprávěla. Opět citujeme z knihy Příběh doktora Hartmana.
3: Máma si prý tenkrát před tátu klekla a prosila ho, ať to nedělá. Plakala, že Němci ho u nás najdou a vypálí celé Podzámčí. Bylo to pár měsíců po Lidicích a lidi se strašně báli úplně všeho. Ale naše babi se přimluvila a stála při tátovi, že mu má pomoct. Proč? No oni byli oba, táta i babi, takový tvrdí luteráni, říkala naše mami vždycky, když byl táta jako mezek a udělal si vždycky všechno po svém. Ale on byl náš táta moc hodný a ke všem spravedlivý.
0: Po zmizelém doktoru Hartmanovi bylo vyhlášeno pátrání. Za jeho dopadení byla vypsána odměna. Částka 20 000 protektorátních korun. Nikdo neměl tušení, že hledaný se ukrývá pouhého 0,5 kilometru od Gdyně, ve vesničce Podzámčí. U rodiny přesvědčeného evangelíka, člena Českobratrské církve evangelické Jana Fleischmana. Jak jejich dcera Marie Martě Zemanové vyprávěla, zpočátku doktor žil v improvizovaném podzemním úkrytu.
1: Pod stolem, pod jídelním stolem byla vyřezaná díra, která měla svoje víko a na tom byl kobereček. Takže on tam mohl do té díry skočit, když bylo zle.
0: Opět citujeme z vyprávění tehdy 11leté Marie. Tak, jak toto vyprávění uchovala Marta Zemanová v knize Příběh doktora Hartmana.
3: Doktor byl ty první dny dole v díře, kde měl postel, která měla uříznuté nohy, protože ta díra byla nízká. Dalo se tam jen ležet nebo sedět. Byla tam skoro tma. Asi mu tam bylo hodně těžko. Měl tam jen postel a deky, protože tam byla zima. A kýbl, kdyby musel na záchod. Ani nevěděl, jestli je den nebo noc. Táta pak říkal, že se doktor ze začátku strašně bál, že ho najdou a všechny nás postřílí. Měl tam dole dokonce svou pistoli. Ale táta ho uklidňoval, že nikoho ani nenapadne, že by tady měli Němci někoho hledat.
1: Druhá věc byla, že měli velice ostrého psa, který nepustil do dvora nikoho, musel se ten pes nejdřív uvázat. Ale hlavně nebylo podezření. Sice byla na něho potom listopadu 42, kdy zmizel a kdy se všude objevilo to Abgengik nezvěstný, kde všude byly plakátky a bylo tam vypsáno, vypisujeme odměnu 20 000 na doktora Hartmana a tak dále. Ale nikoho prostě nenapadlo dávat do spojitosti doktora s touhletou rodinou, protože ani totiž to nebyl jeho léčebný rajon.
0: Velkou statečnost, jak připomíná Marta Zemanová, prokázala právě 11letá dcera manželů Fleischmanových, Marie. Otci musel odpřísáhnout, že o doktoru Hartmanovi nikomu nepoví. Už tehdy chápala, že v sáce jsou životy celé rodiny. Vždyť za ukrývání židů byl v protektorátu jediný trest. Trest smrti. Opět hovoří Marta Zemanová.
1: Ta rodina žila opravdu tak nějak sama pro sebe, přitom žili uprostřed té osady. Bylo na jejich dvoreček bylo vidět. Ale já si právě myslím, že v tom bylo takové to jednoduché hrdinství, že oni to dovedli v sobě spolknout. A i to děvče, který bylo, prostě dneska bychom řekli puberťák, to byla úplně obyčejná venkovská holka. A to mě fascinovalo na tom nejvíc, že tahle ta holka, která ničím nevynikala, ani fyzicky, ani duševně, ona se potom vyučila švadlenou, ale nikdy to ani nedělala, tak i ta holka měla v sobě takovou určitou kázeň a pravděpodobně i velkou bázeň, že 2,5 roku mlčela, že se nedělala zajímavá mezi svými kamarády, že nechtěla jaksi se chlubit, že má určité tajemství, a tak ta to vydržela.
3: Taky si doktor myslel, že se bude schovávat tak 4 měsíce, možná tak do jara. Ale to se hodně přepočítal, protože na jaře 1943 byla válka v plném proudu. Tak se osměloval, vlastně se osmělovali všichni, táta, máma i babi, ti to všichni věděli. Pak už byl doktor častěji nahoře.
0: Opět jsme četli z knihy Příběh doktora Hartmana. 2,5 roku žil doktor Leo Hartmann v úkrytu, plný obav o svůj osud, ale hlavně o osud rodiny, která pro něho riskovala životy. Až přišel 5. květen 45. roku. Do Gdyně dorazili příslušníci americké armády.
2: Já, ač zesláblý po 30 měsících strávených ve vlhku a tmě, hned jsem nastoupil vojenskou službu u zřízené posádky v Gdyni, kde konal jsem službu lékařskou, zřídiv v místě lazaret, kde jsem léčil vojáky, repatrianty všech národností, zavšivené a skvrnitým tyfem trpící.
0: Napsal doktor Hartmann po válce. Předchozí roky si ale vybrali daně. Doktor má oslabené srdce, také chronický kloubový reumatismus. V armádě zůstane až do ledna 1946. Začíná nový život. Jeho osudová láska, Anna Kejlová, která o něm od roku 1942 neměla žádné zprávy, na něho trpělivě čekala. 26. září 1946 uzavírají sňatek. V roce 1948 porodí Anna Hartmanová dceru. Dostane jméno Blanka. Když bude Blance teprve 11 let, její otec náhle umírá. Na infarkt. Je mu pouhých 54 let. Marta Zemanová měla to štěstí, že doktora ještě jako dítě osobně zažila. K lékaři se dostala poté, co si do nohy zapíchla skleněný střep.
1: Já jako 5letá uřvaná jsem tam přišla skrvavená a on mě utišoval a říkal, jak se jmenuješ? A já jsem říkal, Marta, no ty máš vrčička jako moje sestřička Martička. A já jsem si potom, když jsem dělala tohle ty vzpomínky, tak jsem si potom vlastně uvědomila, že on tu svoji sestru Martu, která byla o 7 let mladší, zažil naposled doma jako 5letou. Protože on odešel ve 12 letech studovat, že jo, na gymnázium a tak.
0: Poslední stopy Marty Hartmanové, později prodané jako Goldreichové, končí v getu Izbica. Z rodiny doktora Hartmana přežila pouze sestra Elza. Ta se totiž stihla i s rodinou však dostat do Spojených států amerických. Uběhnou 10 let. Odešel doktor Leo Hartmann. Odešla i jeho žena Anna. Odešla jejich dcera Blanka, provdaná Žákovcová. Její rod, a tedy i rod doktora Hartmana, však pokračuje. Šílená vize německých nacistů zbavit Evropu 11 milionů židů se nezdařil. Příběhy zůstávají. V paměti zůstává i znovu objevený příběh židovského lékaře, který přežil díky odvaze obyčejných venkovských lidí. Což však oni nevnímali jako hrdinství. Cítili povinnost pomoci bližnímu. Byť se tak ocitli v těsném dosahu smrti. Jejich odvaha a víra byly silnější. Silnější než smrt.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Místo činu. Nikdo by na něm nechtěl být, ale každého zajímá. Právě proto vás mezi kriminalisty, policejní techniky a forenzní lékaře zavede cyklus Místo činu.
1: Na místě činu je vždycky bordel, nepořádek, když je tam mrtvo, tak je tam ještě navíc většinou hromada krve a dalších věcí.
0: Jak vypadá ohledání místa činu? Jak se získávají stopy? Jak si kriminalisté dělí práci? Jak vypadalo vyšetřování slavných případů v historii? To všechno zjistila Kateřina Radhouská a prozradí to v cyklu pořadů Místo činu. Poslechnout si ho můžete už teď v aplikaci Můj rozhlas a také v sobotu po 5. odpoledne a v neděli hodinu popoledni na Plusu.
2: Co je to státní dluh?
0: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
3: Je 16 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
4: Spolek Tábory Aurora zrušil pobyty pro děti z dětských domovů, teď ale hledá brigádníky na pořádání sbírky. Tisíce lidí protestují proti sjezdu AFD v německém Erfurtu. V centru města jsou blokády. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Pomalý provoz je na dálnici D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. A zítra bude oblačno, je zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky a teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd na zaplacené letní tábory pro děti z dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky, někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál teď zjistil, že spolek od čtvrtka hledá brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie se zatím nechce k případu víc vyjadřovat. Kvůli zrušeným táborům začali lidé dětem přispívat v několika sbírkách. Jednu spustil právě i prověřovaný spolek. Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili více než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíce se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky. Následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
5: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
4: Do východoněmeckého Erfurtu přijeli delegáti strany Alternativa pro Německo. Podle policie proti sjezdu ve městě demonstruje nejméně 25 tisíc lidí. Pořadatelé mluví o 50 tisících protestujících. Demonstranti zablokovali několik míst v centru města. Dočasně neprůjezdná byla taky dálnice A71, která vede kolem města. Civilní tajná služba stranu AFD loni označila za pravicově extremistickou. Teď je největší opoziční stranou v německém spolkovém sněmu. Současné průzkumy ji připisují až 29% hlasů. V Opavě se komplikuje plánovaná stavba náplavky na Hozově nábřeží. Magistrát potvrdil, že se s povodí Modry zatím nedaří dojednat podmínky například pro umístění posezení v blízkosti koryta řeky. Podobné konstrukce by mohly být překážkou třeba při povodních.
6: Dočasná krátkodobá náplavka už přitom v Opavě byla před 10 lety. O trvalém využití říčního koryta město s vodohospodáři dál jedná a chystá studii, která zpracuje celkovou obnovu Hozova nábřeží a přeměnu na park, místa s vyhlídkami, hřišti a odpočinkovou zónou. Martin Knitl, Radiožurnál.
0: Sport.
7: Tenistka Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu v Londýně, porazila Rusku Samsonovovou ve třech setech. S turnajem se ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Jelena Rybakinová z Kazachstánu, ve dvou sadách podlehla Belgičance Mertencové. Jiří Lehečka rozehrál ve Wimbledonu duel se Španělem Munarem. Úvod utkání vidí reportér Jaroslav Plašil.
8: Jiří Lehečka začal napřímo, teď jde poprvé servírovat za stavu 0-1 proti němu soupeř Španěl Munar, který porazil Jiřího Lehečku loni v Davis Cupu, ale předtím zase byl dvakrát úspěšnější český tenista. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
7: Odpoledne se ve třetím kole představí ještě Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D8 u Roudnice nad Labem a také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se postupně rozjíždí kolony před omezením u Roudnice nad Labem. Jezdí se na 29. kilometru pouze jedním pruhem a kolona je tam moc jezdu na Budyni z kilometru 35. To zdržení na Prahu je teď asi půl hodiny, postupně se ale zkracuje. Směrem z Prahy do Ústí před omezením na 24. kilometru teď zdržení na D8 asi 15 minut. Na dálnici D1 u Brna je teď největší zdržení na trase z Prahy do Ostravy, a to před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196. Po pojíždí se od sjezdu na Výstaviště z kilometru 192 čekejte 15 minut navíc. Komplikace jsou na D1 i dál z Brna do Ostravy u hranic na Moravě. Na kilometru 311 je omezení pouze do pravého pruhu a navíc před zúžením je teď i nehoda v levém, dvě osobní auta. Celkově tam čekejte zdržení 10 minut. A kolona asi na 10 minut po pojíždí také na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova. Provoz brzdí omezení u letiště na 2. kilometru, kolona začíná na 4. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na jihu Moravy i kolem 26. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
11: Není běžné, abychom v Ex Libris představovali průvodce, natož turistické průvodce, ale kniha, o níž dneska bude řeč, je vlastně výjimka, protože nejde přesně o průvodce turistického, ale antituristického. Nese název Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. A už svým titulem naznačuje, že tady nejde o klasické putování od památky k památce, nebo snad dokonce od hotelu k restauraci. A jejím autorem je profesor Martin C. Putna, který zve čtenáře k jinému pohledu na věčné město, k hledání dějinných souvislostí, příběhů a míst, která běžnému návštěvníkovi často unikají. Knihu vydalo v roce 2025 nakladatelství Akademia a my si o ní budeme povídat právě s jejím autorem. U poslechu vás vítá Naděja Reváková a ve studiu vítám profesora Putnu. Dobrý den, pane profesore.
9: Ex Libris.
11: Antituristický průvodce. Proč právě tento název a co máte proti turistům?
12: Turismus je přesně moderní turismus, to, čem se říká. Overturismus je škodlivý společenský jev, o kterém se dnes už běžně píše, analyzuje se to, a města, která mají rozumné radnice, se tomu brání, protože to zvyšuje ceny, ničí městské prostředí, vyhání obyvatele z centra, ničí ty památky v posledku, jo? Čili to je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi. Takže to je něco, co dejme tomu v Amsterdamu, v Barceloně už vidí, že se musí bránit, v Římě ještě ne, a kdy to dojde do Prahy, to jsem opravdu zvědav.
11: Tak vy vlastně trošku paradoxně proti tomu turismu bojujete opět průvodcem antituristickým, takže kam chcete ty turisty, antituristy zavést, abyste je možná, když to tak řeknu, v Římě trošku rozmělnili, je to tak?
12: Jsou rozmělně opravdu strašné, ale já chápu, jak to myslíte. Samozřejmě, to je vždycky paradox. Když člověk píše o něčem, co je méně známé, lidé to neznají, nevědí, riskuje, že se to lidé dozvědí a začnou tam také chodit a ta místa ztratí ten půvab.
11: A tak vidím, že tuto obavu jste měl.
12: Ne, samozřejmě, to je vždycky paradox. Zároveň nemyslím si, že by kniha tištěná dnes byla tak nebezpečná, jako jsou videa influencerů. To znamená, nemyslím si, že by miliony lidí začaly proudit na ta místa v Římě, kam dosud nikdo nechodí, nebo málo kdo chodí, a která já jsem naznačil, ale vím, že lidé, kteří na sociálních sítích jsou vlastně i placeni za to, že doporučují méně známá místa, řeší toto morální dilema. Takže také jsem řešil to dilema a řeknu to aspoň tak, že ta některá nejkrásnější, nejcennější místa jsem si stejně nechal pro sebe a říkám o nich jenom kamarádům ústně.
11: Takže to potom mimo mikrofon, ale na mikrofon jsem vás požádala, abyste mi vybral ukázky, které chcete speciálně posluchačům představit a přečíst. Takže vás poprosím o první ukázku.
12: Tak vy jste si přála právě něco o tom antiturismu a overturismu, takže budu tady citovat sám sebe. Řím 21. století je postižen overturismem velmi těžce. Leckteré části starého Říma se stávají, či už se staly, neobyvatelnými, ba i fyzicky neprůchodnými. Místem čiré hrůzy se staly obě hlavní turistické trasy, které ne v kameni, ale v cukavém pohybu ohlupených lidských mas vydupávají Římem onu typickou křížovou strukturu kolmých tříd Cardo a Decumanus, tu, kterou nesla všechna ta města napříč římskou říši zakládaná, ale kterou sám Řím, město spontánně vyrostlé, neměl, pročiž se mu je rozličné epochy pokoušely vždy jen s dílčím úspěchem vtisknout. Západovýchodní Decumanus vede od Vatikánu přes Andělský most po třídě Vittorio Emanuele ke Kapitolu a mezi ruinami císařských for ke Koloseu. Severojižní Cardo začíná na Piazza del Popolo, vede po třídě Corso, pod Kapitolem se kříží s Decumanem a míří k jihu k místům groteskních rituálů, jimiž oběti turistické nákazy spečeťují svůj pobyt. Před kostelem Santa Maria in Cosmedin jeden po druhém strkají ruku do díry v maskarónu Bocca della Verità a na Aventínu strkají mobil do klíčové dírky, ve které se jim zjeví kupole svatého Petra, kterou viděli tolikrát z tolika míst. Ruka a mobil v díře, tento římský fisting, to dvěru symbolické vyvrcholení tohoto absurdního a po všech stránkách škodlivého putování.
11: Tak já myslím, že už i když je to úvod samotného průvodce, tak už je jasné, že nepůjde o klasického průvodce, ale spíš o takovou kulturní a historickou esej o Římu, dá se říct. Ale přece jenom pojďme k tomu, jak je průvodce koncipován. Není to klasické podle míst, kde si člověk obejde určitý okruh, ne-li dokonce nějakou opravdu takovou tu procházku po těch úplně nejvytíženějších místech, které vy jste tady vlastně zmínil, ovšem poněkud
12: to,
11: kriticky.
12: Co ne, tak ano, přesně, tam to, čemu se člověk má co nejvíce vyhýbat.
11: Ano, ano. Vy to koncipujete vlastně ve 14, tuším, kapitolách. Jdete spíš po těch historických oblastech a po tom, jak je ta historie zapsaná, otisknutá do krajiny toho města. Jak byste o tom uvažovali, jak toho průvodce budete koncipovat? Je to opravdu pomůcka, kterou si má člověk vzít sebou a projít se podle ní?
12: No, dozvěděl jsem se, že opravdu podle toho lidé putují. Lidé známí i neznámí.
11: Já už se těším, můžu říct za sebe.
12: Mi píšou, že skutečně podle toho chodili. Protože ono je to znovu prvotně chronologické, nikoliv geografické. Takže začínáme opravdu u těch mýtů o založení Říma, Romulovi a Rémovi a tak dále. A o tom, kde je vlastně možné relativně nejvíc vidět ty prapočátky. A potom jdeme přes vrcholnou antiku, pozdní antiku, rané křesťanství, vrcholní středověk vlastně až do současnosti, do témat, jako je Řím levicový a Řím fašistický, který si lidé běžně neuvědomí, že tam je, ale nevědouce to chodí centrem Říma po trasách, které po ně připravil Mussolini. Proto ten Mussolini je i v tom názvu, protože opravdu ta monumentalizace památek antického Říma a relativní potlačení toho Říma středověkého, To je z velké části ten vlastně architektonický a bourací program Mussoliniho. Takže skutečně je možné podle toho chodit, takže tam jsou vlastně doporučené trasy, vždycky s tím, že samozřejmě místa spojená s nějakou epochou najdete i jinde, protože ono je to všude tam propleteno. Jo? Strašně často máte kostel, který je na ně křesťanský, ale pod ním ještě najdete zbytky něčeho pohanského, pak to má prostě vrcholně středověkou, pak to má barokní fresky a pak to bylo ještě znovu obnoveno ve středověkém stylu 19. století, ale přece jenom dají se určitá těžiště těch jednotlivých epoch najít a to se právě pokouším nabízet.
11: A já teda, jestli jsem si dobře všimla, tak se dají najít i ty jednotlivé kapitoly v návaznosti na sebe i v tom místě. Skončí vám jedna kapitola a uděláte pár kroků a už stejně i v Římě, i v knize narazíte vlastně na další kapitolu.
12: Pokoušel jsem se, což samozřejmě bylo možné jenom díky tomu opravdu dlouhému pobytu, že člověk skutečně chodí a chodí a znovu chodí a když jde znovu na stejné místo, tak odbočí jinou ulicí a říká, aha, a tady je tenhle úplně zapomenutý kostel a ten krásně tematicky navazuje na ten předchozí. Takže to se nedá vytvořit jinak, než opravdu prostě tím dlouhým chozením, které snad tedy ušetřím těm, kteří budou mít jen pár dní, ale i za těch pár dní něco se vidět dá.
11: Pomůckou v knize jsou také mapky, tak vy jste úplně neochuděl turisty o ty mapičky, podle kterých můžou chodit. No a je tam mnoho fotografií, které jste nafotil. Fotil jste je už s tím záměrem, že jednou budou v knize, nebo jste si probral svůj osobní archív?
12: Původně ne, původně jsem si fotil věci, které mě zajímaly, a to spíš detaily. To znamená nějakou zapomenutou fresku, nějaký náhrobek, nějaké torzo na Via Appia. Rozhodně ne ty notorické věci. Proboha, proč by měl člověk znovu fotografovat, dejme tomu Fontánu di Trevi, nebo sochu Pasquína, nebo takové ty strašně známé věci. Takže to vzniklo spontánně, že jsem prostě šel Římem, říkal, je, tohle je krása. A pak jsem zjistil, že se mi tak vytváří postupně archív a když jsme se potom s akademií domlouvali, jak tu knížku vytvořit, tak já jsem říkal, podívejte se, já vám můžu nabídnout své fotky. Nejsou profesionální, protože nejsem fotograf. A grafička Jana Štěpánová, kterou tímto zdravím, řekla, jo, dá se to.
11: Vy jste pobýval v Římě poměrně dlouhou dobu k tomu, abyste jednak napsal průvodce, ale vy jste tam toho napsal víc. Například taky knihu, která také vyšla v loňském roce, Oni poslední Římané, která dokonce byla i v úzké nominaci na Magnesie literu. Takže jste svůj pobyt v Římě vytěžil opravdu důkladně.
12: To je povinnost na sabatiklu. Člověk sabatikl nedostává proto, aby se flákal nebo aby si chodil někde, ale aby psal, protože akademické publikace se potom počítají do všech těch systémů, takže to se vyplatí oběma stranám, i dotyčné univerzitě, i dotyčnému učiteli. A tahle ta knížka je ovšem ta druhá, kterou se zmínila, to znamená Oni poslední Římané, to je něco velmi jiného. Tady samozřejmě taky jistá míra akademická je, ale přece jen je to psáno prvotně spíš lehce. Kdežto Oni poslední Římané, to je takový také vlastně průvodce, ale dějinami pozdní římské kultury. Zhruba od 1. do 6. století, ta doba, o které se strašně zjednodušeně říká, že to je doba úpadku Říma. On je to daleko složitější, je to spíš doba transformace Říma a to křesťanství rané samo taky procházelo obrovskou transformací. Takže tahle ta druhá knížka, velmi tlustá, to je spečetění dlouholeté práce s těmi texty, s těmi prameny, řeckými a latinskými, ze kterých jsem tam vlastně přeložil i řadu ukázek, které nikdy přeloženy nebyly a které dávají hlas těm samotným posledním Římanům, v úzovkách posledním Římanům, zvláště těm textům, které reflektují tu proměnu společnosti, jestli vidí vlastně pozitivně nebo negativně a v čem.
11: A my možná bychom se mohli Římanů dotknout také v antituristickém průvodci, protože jste vybral ukázku i z kapitoly, která se tomuto období věnuje.
12: Ano. Úpadek a pád říše římské je nejen název klasického historického díla z pera britského osvícence Edwarda Gibbona, který se děsil, že by britské impérium mohl potkat podobný osud jako impérium římské. Úpadek a pád říše římské je i topos nekonečných debat odborných i amatérských. Proč a jak Řím padl a upadl? Jakou roli v tomto úpadku hrálo křesťanství? A zda to, čím římskou říši nahradilo, bylo lepší či horší a opět v čem. Autor tohoto průvodce ostatně také dopsal k tomuto tématu knihu s vážným a současně ironickým názvem Oni poslední Římané. Knihu Oni poslední Římané lze vzít jako literární podklad procházce po místech hlavních památek pozdní antiky a nebo tuto procházku jako vizuální komentář k dotyčné knize. Jako východiště pozdně antické pouti se nejlépe nabízí Konstantinův oblouk stojící mezi Fórem a Kolosem. A teď vykládám o tom, proč zrovna Konstantinův oblouk, že ten oblouk sám je vlastně koláž z reliefu, které předtím stály na jiných pomnicích, a ten Konstantin si je prostě strhal a ozdobil jim ten svůj a je pohanský stále ještě, ale později tam vlastně to bylo vykládáno jako ta oslava příchodu křesťanství a ještě vlastně ilustrativnější je Konstantinova socha na nádvoří kapitolských muzeí, rekonstruovaná. Kolos obrovský, 12-metrový. Protože to byla původně socha boha Jupitera. A Konstantin nechal urazit hlavu a nahradit jí tou svojí. A to je ten symbol toho počátku, to, že vlastně ten pozdní Řím, neboli začínající středověk, je ta doba, která je koláží jakýmsi hybridem z něčeho starého a z něčeho nového. A to je jistou inspirací prostě i pro porozumění tomu, v čem žijeme my.
9: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: S Martinem Ceputnou vám představujeme průvodce Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. Jak už jsme slyšeli, tak vy jste si Řím prošel, důkladně prošel. Co ale bylo pro vás větším zdrojem inspirace na těch vahách, jestli se to tak dá porovnat, to samotné procházení Římem nebo literární zdroje, ke kterým jste přistupoval při tom svém římském pátrání?
12: No právě, že obojí. Ten vtip spočívá právě v tom, že obojí. Číst texty na těch místech, na kterých vznikly, nebo kterých se týkají. A to je to, co dělám celý život, já tomu říkám literárně geografická hermeneutika. To znamená vykládat místa skrze texty a texty skrze místa. Čili tam buď a nebo nedává smysl, právě že obojí.
11: Co vás na Římu překvapilo, protože jak vás poslouchám, tak Řím asi byl naprosto fascinující.
12: Překvapení bylo množství. Třeba římská graffiti, někdy psaná ve spisovné italštině, někdy v římském dialektu romanesko, nebo mě třeba překvapilo, jaký je ten Pasolini přítomný v městské krajině. Tam je spousta murálů, které ho vyobrazují, jsou tam zaznamená na různá místa. A tady se odehrává tato slavná scéna z filmu Akatone, jo, že on opravdu je tam jako ta ikona moderního a speciálně toho levicového Říma.
11: Já bych možná ještě zabrousila zase k tomu tématu, co v Římě nevidět. Protože mě například zaujalo, že jste zcela zatratil Vatikánská muzea, až možná na drobnou výjimku. A k tomu, myslím, směřuje i další ukázka, jestli se nepletu.
12: Masoví turisté, vyfotografovavši sami sebe ve svatopetrské bazilice, pokračují přes vatikánské tržiště nábožných cetek do vatikánských muzeí, aby tu vyfotografovali sami sebe v Sixtinské kapli nebo v póze napodobující Laokoonta. I vatikánská muzea patří historicky k renesanci. Jednak protože zahrnují renesanční části papežského paláce a fresky v nich, konkrétně v Rafaelových pokojích, malovaných pro Julia II. Della Rovere, tedy opět oslavují především papežství samo. A jednak protože Julius II. Vatikánská muzea vlastně založil a učinil jejich prajádrem sbírku antických plastik. Čerstvě byl tehdy nalezen právě i Laokoon. Leč u všech božstev a u všech svatých je třeba vyhnout se vatikánským muzeím. Všechno, co je k vidění zde, je k vidění jinde v Římě a s menším stiskem mas a za méně ponižujících okolností. Že jinde nemají konkrétně tytéž sochy a tytéž obrazy, ale mají jiné téhož rodu. etruské sbírky v muzeu Villa Giulia, egyptské hieroglyfy na tuctu obelisků na římských náměstích, antické plastiky v kapitolských muzeích a v Palazzo Massimo a v Palazzo Altemps. Navíc část antických plastik má ve vatikánských muzeích stále trapně nalípané fíkové listy, které již byly v jiných muzeích dávno odstraněny. Rafaelovy fresky ve Farnezíně, Sibily v roli křesťanských prorokyň v kostele Santa Maria Sopra Minerva, renesanční barokní plátna v Palazzo Barberini a Palazzo Corsini a Palazzo Spada a Palazzo Dorio Pamfili a Villa Borghese. A že jinde nemají Sixtinskou kapli? Tu každý viděl na nespočetných reprodukcích a v nespočetných historických filmech a ve stále početnějších filmech nyní prapodivně populárního žánru fikce o papežích. Římské filmové ateliéry Cinecittà mají proto jednu kopii vždy pohotově. A že v žádném jiném muzeu nemají to všechno pohromadě, ale to je naopak výhoda, tedy možnost se v klidu soustředit jen na jeden umělecký druh a na menší množství artefaktů.
11: Tak už víme, co v Římě vidět i nevidět, ale váš průvodce nás z Říma zavede i dál, samozřejmě po okolí Říma, ale také do Prahy, protože v kapitole Česká stopa je nejen o tom, jaké jsou ty české stopy přímo v Římě, ale vy i Prahu s Římem srovnáváte.
12: Ano, a tohle to není můj nápad. Tohle to říká řada římských Čechů, profesor Karel Skalický například, který tam vlastně strávil mnoho let jakožto exulant a kněz, a zdravíme ho, pokud nás poslouchá, tak ti říkali, no, když se člověk postaví na Aventínu nahoře a dívá se dolů na město, říká si, aha, vlastně jako by byl v Praze. Aventín, to je vlastně Vyšehrad, kopule Vatikánu, to je vlastně jako by Pražský hrad, pod Vatikánem je Trastevere, čili jako by malá strana a tak dále. A mám to ověřeno od různých lidí, které jsem provázel, měl jsem tam partu studentů, měl jsem různé kamarády a vždycky jsem zavil na ten Aventín na začátek, řekl tuhle tu šifru a všichni po chvíli řekli, aha, jo? V hlavě se jim to srovnalo a začali se cítit v Římě jako doma v Praze.
11: A jaké stopy Češi v Římě zanechali? Mě třeba i z vaší fotografie zaujal pomník Jana Palacha.
12: Ano, ten je bohužel strašně daleko. Ten je pozoruhodný, ten vznikl v Římě hned několik měsíců po Palachově činu, kdy to vzbudil obrovský ohlas tedy v Itálii. Takže tam vznikla sbírka na pomník a byl postaven takový jako polofigurativní, poloabstraktní, jakoby velmi zhruba lidská postava v něčem jako plameny. A je to ve čtvrti, která se nazývá Olympijská vesnice a která je ale strašně daleko od centra. Je to vlastně od Piazza del Popolo, musíte ještě dlouho autobusem, ale stojí to za to.
11: Tak máme i ukázku právě z této části věnované Čechům v Římě.
12: Kde je kostel San Venceslao dei Boemi? Kde je Česká akademie? Inu, tam, kde jsou české dějiny. Nejdřív velmi pomalý evropský rozjezd od Vojtěcha, jednoho z prvních dočasně římských Čechů ke Karlu IV. Pak rychlý obrat, totiž česká reformace a krajně negativní vnímání českého národa z papežského úhlu pohledu. Budiš ještě jednou připomenu, takže to byl budoucí papež Pius II. Piccolomini, kdo napsal historii českou o českém kacířství, ale také naopak, byl to český bratrský humanista Oldřich Valenský z Mnichova, kdo se jako první odvážil natvrdo napsat a v rámci možností dobové historické kritiky dokázat to, co praví název jeho traktátu Petrum Romam non venisse, Petr v Římě nikdy nebyl. A po té staletí, kdy jsou Češi sice většinově rekatolizováni, a tedy volky nevolky usmířeni s Římem, ale současně podřízeni a rozpuštěni v habsburském soustátí. Hele, německý a rakouský kostel Santa Maria dell'Anima, tam je vaše místo. Tam si můžete vymalovat i toho vašeho Nepomuka, tento jediný výdobytek české barokní expanze v římskokatolickém světě. Klidně ještě dalších 5 nebo 7 Nepomuků po městě. 20. století situaci změnilo, ale příliš nezlepšilo. Nová Československá republika se profilovala zvláště zpočátku spíš antiklerikálně a nástup Mussoliniho v Itálii přátelským vztahům také neprospěl a nástup komunistů v Československu také ne. Pár českých stop však v Římě jest.
11: Tak to už je na posluchačích, aby s vaší knihou si ty české stopy případně prošly. Tím jsme zacitovali poslední kapitolu z knihy. Tak samozřejmě nabízí se otázka, kam poputujete dál? Bude nějaký další antituristický průvodce? Benátkami, Paříží?
12: To se mě vlastně lidé často ptají. A říkám, takovýhle asi ne, a to z řady důvodu. Jednak protože žádné město nemám natolik, skoro žádné město, to pak upřesním, tolik v paměti a v srdci a v nohou jako Řím. To je jeden důvod. Druhý důvod. Na to, aby mohl vzniknout antituristický průvodce, musíte mít obchozí trasy. Musí být město, které je dost velké na to, aby umožňovalo alternativní chození. V Benátkách alternativně chodit nemůžete, protože to centrum je tak malé, že to prostě nejde. Ale nicméně chystám průvodce. Ale ten bude úplně jiný. Ten se bude jmenovat, dej-li nebesa, Praha antikatolická. A to znamená naopak pozvání domů do Prahy pro Čechy, případně pro kohokoliv dalšího. A to bude průvodce, který bude připomínat, zviditelňovat ta skoro zapomenutá neviditelná místa, připomínající českou reformaci, od husitství přes bratrství a tak dále, ale až k modernímu antiklerikalismu. To znamená, bude ukazovat takové věci, například, že pražský jezulát, kam všichni chodí, nebo všichni o něm vědí a turisté ze zahraničí zvláště, původně byl kostelem luteránským, který měl nějaké zase kulturní souvislosti. A to antikatolická neznamená, že to, co je katolické, je špatně, jenom prostě ukázat na tu druhou stranu, na to prostě to, co není vidět. Že mě zajímají věci, které nejsou vidět.
11: Tak to je námět jednak na knihu a jednak na nějaké další pořady Českého rozhlasu Plus, ať už třeba pro Ex Libris, anebo mnohé další, které v Českém rozhlase můžete slyšet a kde pan profesor Putna vystupuje. Já vám moc děkuju za představení knihy Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Ještě dodám, že o zvuk dnešního pořadu se postaral Jonáš Rosůlek a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí autor knihy Martin C. Putna. Děkuju, pane profesore.
12: Děkuji též.
11: A pěkný poslech dalších pořadů přeje Naďa Reveláková.
13: Slyšeli jste z některého pořadu Českého rozhlasu Plus jen část a rádi byste se k němu vrátili? Potřebujete si důležitou pasáž znovu připomenout? Všechny pořady najdete na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas CZ.
14: Radiožurnál přináší zprávy.
15: Obchody můžou zůstat otevřené během obou nadcházejících státních svátků. Na svátek Cyrila a Metoděje a den upálení mistra Jana Husa nemusí ze zákona zavírat velké prodejny a supermarkety. Obchody ale mohly dát svým zaměstnancům volno, případně upravit otevírací dobu. Slováci dnes v referendu rozhodují o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili dvě funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout taky o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Tisíce lidí v Íránu se v hlavním městě loučí se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Truchlící davy se shromáždili v areálu velké teheránské mešity Mosala. Někteří lidé hlasitě plakali a tloukli se do hrudi, jiní skandovali hesla proti Spojeným státům nebo Izraeli. Chameneí stál v čele Íránu skoro 37 let. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní, z toho 3 dny v Teheránu. A v Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka. Představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím. Do běžné distribuce půjde film v srpnu. Sport. Marie Bousková se probojovala do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou zdolala ve třech setech. Jiří Lehečka hraje o postup se Španělem Munarem a duel vidí reportér Jaroslav Plašil.
8: Lehečka vede 5-3 v prvním setu, je teď na příjmu, podává Munar, ale i teď vede český tenista 30-15 při servisu soupeře, už také bojuje o postup do osmifinále. Linda Nosková ale hned v úvodu ztrácí svůj servis a prohrává s Rumunkou Kirstovou 0-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D8 do Ksána, také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy se i nadále zkracují

0: metrů stojí nepojízdné auto po nehodě v pravém pruhu, vybočuje se ale bez kolon, provoz není silný. A v Praze dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Projíždí se mezi Letňany a Novopatskou vždy pouze jedním pruhem a v Cínovecké směrem od dálnice D8 může kolona od sjezdu na Čakovice. Zdržení pak na začátek Kbelské asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
3: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
4: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
3: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády, ano. Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Říkám, má to nějaký smysl?
4: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování, to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky zodpovědnosti u politické elity ji vedou k tomu, že má sama mražení v zádech z toho, když varujeme před tím, jak vypadají země, které se dostanou do stavu totálního předlužení. Protože to není hezký pohled a není to snadné pak řešení. To je vidět v řadě zemí vyspělého světa.
3: Které země teď máte na mysli, že to není hezký pohled? Které vlastně země jsou tak zásadně předlužené, že by pro nás měly být tím zásadním varováním?
4: Já musím sledovat politickou debatu i trošku techničtěji, než samozřejmě má čas běžný váš posluchač. Takže když vidím tu absolutní paralýzu ve Francii, kde není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v

0: neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou. Ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
1: Já připomínám, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
0: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
1: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
0: Ano.
1: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
0: To je naše práce.
1: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
0: Což je také něco, o čem jsme tady opakovaně mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
1: Výsledek je skoro stejný.
0: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
1: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 2027 být zhruba 150 miliard korun.
0: To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
1: Tak. A sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
0: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
1: co byste
0: říkáte,
1: dělal, když říkáte ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
0: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do času před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem tři věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu. A to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
1: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
2: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, protože je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 2027 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3% a pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho 0,5% bodu.
1: Řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027, ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
0: a návrh už existuje.
1: Je to na dobré cestě, takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi vyššími schodky problém.
0: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové který jsme probírali opakovaně i v poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec nešokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je, a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o 2 roky.
1: Ano,
0: jo?
1: Ano.
0: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit rada, abych byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu
1: otázky, protože jsem se chtěl zeptat, jak
0: si to nemůžeme nevšimnout,
1: jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% bodu HDP schodek.
0: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027,
1: ano.
0: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu, a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
1: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat.
0: Může to tak být. Kdyby to byla tato varianta, tak je pořád lepší, než kdybychom po roce 2027 ještě dál šlapali na plyn a ještě dál si odchylovali od těch čísel, která v tom fiskálně strukturálním plánu jsou a která jsou rozumná, konec konců opakuji, jsou rozumná stejně jako byla ta předchozí čísla, protože Evropská komise a evropská pravidla nás tak jako tak tlačí k tomu, abychom měli zdravé veřejné finance.
1: Říká předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více, jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP, podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
4: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států, a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
1: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obrané výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
5: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu a nebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
1: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
0: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská uniková doložka. Pak by i toto bylo možné a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Mm-hmm. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Mm-hmm. Že to je tak zhruba to maximum a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany. Jo.
1: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350
0: tak
1: miliard.
0: Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mhm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna, byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na, dejme tomu, 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
1: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
0: ale kdybychom
1: bude,
0: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
1: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo schodek a mimo ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset tyto
0: ono to nakonec dluhy do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude mm-hmm. viditelné. Jo?
1: No, když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když připočtu těch 310 miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
0: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky, to už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky, tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl, takže my víme, že ta trajektorie je nastavená na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
1: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun.
0: Ano.
1: Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další 1,5 bilionu?
0: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
1: ano,
0: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem víc vášní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
1: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
0: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakkoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými výdajovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží, tak teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
1: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
0: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
1: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné? Znovu se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
0: Já to řeknu úplně v nulách a jedničkách.
1: Nestavíme silnice.
0: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další daně, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
1: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Nedává to logiku ani trochu?
0: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého, již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor indikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože
1: nebo na stránky Národní rozpočtové
0: rady, já vám ho tady nechám, ale nemůžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes, ano, dostalo až v okamžiku sjednocení východního západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
1: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
0: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
1: A no, ale vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
0: Nebo jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
1: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
0: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
1: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
0: Určitě.
1: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
0: A já děkuji za pozvání a budu se těšit příště. Naschledanou.
1: Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička a připomínám, že přes prázdniny se budeme trochu učit, protože s ekonomem České spořitelny Michalem Skořepou pro vás připravujeme seriál o finanční gramotnosti. Těším se na slyšenou.
3: Interview Plus. Rozhovory s politiky, vědci, novináři i umělci, kteří mají co říct k aktuálním událostem doma i ve světě. Na všechno podstatné se ptáme každý všední den po 11:30 a v repríze po 15:30 odpoledne na Plusu.
6: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
7: Asi pětina lidí šla v období před covidem do penze jako nezaměstnaná. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Jiří Lehečka usiluje o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy do Ostravy brzdí provoz omezení. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Zhruba pětina Čechů chodila do penze jako nezaměstnaná. U předčasných penzí jsou to dokonce dvě pětiny. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidi do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovaly taky zdravotní problémy. Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi během půlroční zbraňové amnestie byly ty z první a druhé světové války. Možnost beztrestně odevzdat nelegální zbraně, střelivo i munici skončila 30. června. Například jihomoravští policisti za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 tisíc kusů střeliva a munice. Každou zbraň policisti prověří a případně zjistí, jestli ji někdo nepoužil při trestném činu, vysvětluje mluvčí Petr Vala.
8: Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po Rumácku vyrobený střílející nůž. Lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
7: Po ruském útoku na ukrajinský uhelný důl v Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden člověk. Informovala o tom energetická společnost DTEK, podle které je dalších 5 lidí zraněných. Ukrajinská státní energetická společnost Naftohaz uvedla, že ruské drony útočily taky na zařízení na těžbu zemního plynu v Poltavské oblasti. V areálu vypukl požár a provoz byl pozastavený. V Záporožské oblasti pak údery na obytné budovy zranily 8 lidí, včetně 2 dětí. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ní nominaci na Oscara. It was an
9: accident. Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
10: Sport. Marie Bousková postoupila do osmifinále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 setech. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka, jeho souboj se Španělem Munarem sleduje Jaroslav Plašil.
11: Jiří Lehečka vyhrál první sadu 6-4, v té druhé má výhodu breaku, vedení 4-2. Pro českého hráče hraje také Linda Nosková, které se první sada nepovedla, 2-6. Teď začal druhý set zápasu s Kerstavou z Rumunska, ta je teď napřímo podává Nosková, tak tedy 2-6 a teď 15-0 pro českou hráčku z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Od 19 hodin českého času bude hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne zápasy v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyší reportážní vstupy. A sprint na Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu, druhý dojel Lewis Hamilton ve voze Ferrari, třetí skončil Lando Norris z McLarenu.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D8 u Doxána, také na D1 v Brně. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy stále ještě čekejte nesouvislé kolony, popojíždí se před omezením u sjezdu na Roudnici nad Labem. Pomalej se jede z kilometru 35, to je od sjezdu na Doxany, až do zúžení na 25. kilometr, zdržení celkově na trase do Prahy asi 25 minut. A menší zdržení je pak na D8 také přímo na vjezdu do Prahy z Ústí před omezením ve Kbelské ulici, kolona od sjezdu na Čakovice asi na 5 minut. Na dálnici D1 pak je pomalý provoz na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. Na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu je dlouhodobé omezení a kolona je tam z kilometru 193. Brzdí se před sjezdem na Mikulov a pak čekejte zdržení asi 15 minut. A omezení překáží na D1 i z Vyškova do Brna u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 209,5 pracují silničáři v pravém pruhu, průjezdní je tak pouze levý a brzdí se před menší kolonou na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Český rozhlas Plus a Můj rozhlas uvádí sérii Kateřiny Radhouské Místo činu.
15: Tady možná někteří poprvé zjistí rozdíl mezi policií a četnictvem. Bedna, obušek, posmrtná maska a hlava. Víc se Popilčíkovi nedochovalo, protože ten spis byl v 60. letech bez náhrady skartovan. Hrdinu chytli za protektorátu. On měl padělané libry, říká se, jedna z nich je tady vystavena, že tu druhou, že to byl tak dokonalý padělek, že měl na svém stole vystavenu ředitel Scotland Yardu.
16: rozhlas uvádí sérii Místo činu. Díl pátý. Zločin ve vitrínách a neb letem světem policejním muzeem. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Radhouská. Hostem další epizody bude opět Radek Galaš, ředitel Muzea policie České republiky, do kterého se dnes vydáme. Muzeum nabízí lecos, my se ale samozřejmě zaměříme hlavně na kriminalistiku. V příslušných sálech jsou jednak zmapovány kriminalistické metody, jednak se tu ve vitrínách sešli různí zločinci. Například vrazi Hubert Plčík, Václav Mrázek, Ladislav Hojer a další. Začneme ale historií samotného muzea.
15: Celá ta spodní expozice, ta nejstarší, tak se nachází ale i celé muzeum vlastně v areálu bývalého augustiniánského kláštera, který založil v roce 1350 Karel IV. Koncem 50. let bylo rozhodnuto, že tady bude zřízeno takzvané muzeum pohraniční stráže a vnitřní stráže. Část toho přízemí byla věnována pohraniční stráži a pohotovostní pluku národní bezpečnosti, protože střežil hranici v roce 46 a výš. A zbytek tady vlastně obýval státní oblastní archiv. Konec konců archivy patřily pod ministerstvo vnitra a oni sem byli přestěhováni z Karmelické ulice, protože ty budovy byly v havarijním stavu. No tady to nebylo o nic lepší. Nicméně tady vydrželi až do 80. let některé části, ale v roce 1970 se potom rozhodlo, že Muzeum pohraniční stráže zanikne, protože pohraniční stráž přešla pod ministerstvo obrany, vnitro si to tady drželo samo a že se tady vybuduje Muzeum sboru národní bezpečnosti, což se taky udělalo a vlastně v roce 1975 se otevřela veřejnosti expozice Muzea sboru národní bezpečnosti. Ta tady vydržela až do konce 89. Potom je tam kratičký období, kdy muzeum vlastně jakoby bylo ve vzduchoprázdnou, neexistovalo, ale začalo se budovat Muzeum policie České republiky a to je tady dodnes a doufám, že minimálně ještě dalších 50 let bude. Tady začínáme vlastně historii bezpečnostních sborů od roku 1850, ale ona je podstatně delší, protože státní policie vznikla v roce 1785 tady v Praze. Co se týče monarchie, tak na území historických zemí koruny České Praha byla první, Brno bylo druhé, kde vznikl státní policejní úřad. Od té doby my tu historii mapujeme. Samozřejmě diváci nebo návštěvníci mají velmi rádi, zejména četnictvo, proto je poměrně velká část soustředěna i na četnictvo. Ono to má ještě druhý celkem praktický význam. Četnictvo byl vojenský organizovaný sbor. Tudíž tam se fungovalo skutečně jako v armádě a na všechno byl papír, na všechno byla nějaká evidence a všechno to pěkně vždycky potom zavřeli do krabice a dali do archivu a to se dochovalo. Policie byla úřednický sbor a tam to vypadalo úplně jinak. Dokonce nebyla vlastně ani centrálně řízena, na rozdíl od četnictva. Proto dneska dohledávat dokumenty a vůbec i exponáty vážící se k policii před rokem 1918, tak je velmi, velmi náročné, ale občas se také zadaří. Tady možná někteří poprvé zjistí rozdíl mezi policií a četnictvem. Tady totiž od roku 1850 vedle sebe byly dva bezpečnostní sbory. Četnictvo to zjednodušeně obhospodařovalo venkov a malá města a potom státní policie, která měla statutární města, se říká, ale ona to byla města, kde byla prostě zřízena vyhláškou. A tady mnozí návštěvníci poprvé zjistí, že ačkoliv to byly bezpečnostní sbory, každý měl jiný stejnokroj, jinou působnost, jiné kompetence a v podstatě vykonával mnohdy jiné činnosti. I když tím hlavním cílem obou sborů byla ochrana obyvatelstva před trestnou činností a před kriminalitou. Když vejdeme sem, tak to je naše pseudo, říkám pseudo, protože takhle četnická stanice příliš nevypadala, četnická stanice, nicméně ty dveře, které vlastně už vypadají jako okno, tam byly dveře balkonové, tak to byl původní vstup do Muzea pohraniční stráže. Dneska tady máme dislokovánu naši četnickou stanici, spíše náznak četnické stanice. Není to rozhodně rekonstrukce, protože na četnické stanici byste takovýhle telegraf nenašli, to je drážní. Ale na různých ústředích by se najít určitě mohl.
17: No ale vidíme tady pěkný náčrtek místa loupežné vraždy.
15: Tak to je podle skutečnosti, protože kolegové samozřejmě se snaží i ty doplňky některé sem dát tak, aby to opravdu evokovalo onu četnickou stanici.
17: A to znamená, že skutečně takovýhle náčrtek si oni tehdy udělali.
15: Ano, mohli mít. Stejně tak jako z četnických stanic pochází mapy, které tu jsou vyvěšené, stejně tak diplom tam vlastně nebo čestné uznání legionáře, protože řada četníků a policistů byli bývalými legionáři, oni na to byli velmi hrdí a proto i na těch stanicích se objevovaly tyhle děkovné dekrety, pochvalná uznání, samozřejmě ale i třeba věci týkající se kriminalistiky, pátrání po osobách, daktyloskopické stopy a podobně, to vše se mohlo objevovat na četnických stanicích anebo na policejních úřadech. Kriminalistika je tady v několika sálech a byť to vypadá na první pohled, že je to po letech, tak to není po letech, ale je to podle kriminalistických metod. Začínáme daktyloskopií, potom přicházíme k dalším, k mechanoskopii, dostaneme se potom až k DNA a k dalším věcem a vždycky tady vévodí tomu sálu nějaký známý, mediálně známý tenkrát případ. Tady to je Otylie Vranská, originál jejich kufrů, ve kterých vlastně, no její nebyly, ale vrahových kufrů, ve kterých byla nalezena přes trezor, který udělal nejznámější a nejvýkonnější kasař Koudela. Konec konců on drží další prvenství. To je prokazatelně první zločinec a kasář, o kterém víme, že si nechal udělat plastiku obličeje, že ho nepoznala ani jeho manželka, což na té dokumentaci je vidět. Přes mechanoskopii jejím zakladatelem toho systému byl český četník Ladislav Havlíček. Ale ty exponáty jsou unikátní ještě další věcí a to je fakt, že pocházejí z původního starého prvorepublikového policejního muzea, které bylo v Bartolomějské ulici. Tenkrát se to sice jmenovalo policejní muzeum, ale nebylo přístupné veřejnosti, ale pouze policistům a četníkům a sloužilo k výuce. To znamená, že jestliže tady máme rozpáranou káču, jak se říkalo, tak jsou tady všechny nářadí, trháky, hasáky, páráky a oni podle toho, jak to vlastně bylo uděláno, ta kasa, tak dokázali poznávat jednotlivé pachatele, protože každý kasař měl svůj styl. Stejně tak i kufry Otylie Vranské, všechno skončilo v policejním muzeu. Stejně tak jako další exponáty, které tady v podstatě můžete vidět. Ony sem byly dodány postupně v letech 64 až 85 zhruba. Ty sály jsou doplněny vždycky nějakým, jak říkala moje paní předchůdkyně, paní ředitelka Machutová, emotátem. Tady vidíte zrovna figuríny, které vlastně mají předvádět antropometrii, daktyloskopii, měření výšky, to je bertilonáž a snímání otisků prstů, která vlastně přichází po bertilonážu.
17: Mohl byste nám tedy ještě shrnout, které všechny ty kriminalistické metody tu jsou?
15: Ony jsou tu ty nejvýznamnější. To znamená, že je tady mechanoskopie, balistika, daktyloskopie, máme tady potom dál genetiku, trasologii a samozřejmě potom metody identifikace, to znamená i fotografie. Tady v antropometrii vidíte třeba projekci, kdy se používala metoda kosterní ostatky nafotografovaly a pohřešovaná osoba vlastně překrýváním fotografie se překládaly a zjišťovalo se, zda se jedná o totožnou osobu nebo ne. To se doplňovalo takzvanou Gerasimovou metodou, kdy jsme měli sochaře v rámci policie anebo byli najati, kteří modelovali osoby a podobně. Takže tyto metody se tady dají vysledovat, ale i celá řada další vývojová stádia hmyzu, což je třeba pro identifikaci stáří mrtvoly velmi významný ukazatel. Krevní stopy, to je další věc. Víte ono, naši předkové těch metod příliš nepoužívali, protože je nepotřebovali. Oni měli balistiku, první prokázanou balistiku, nebo nejstarší zatím, máme z roku 1907, měli mechanoskopii, jasně, ale ta přichází až s tím poznáním mikroskopů a čím jsou lepší a lepší a lepší, tak tím více se s ní pracovalo. Měli daktyloskopii, logicky, no a krevní stopy, tam to bylo velmi složité, protože je to zase o té úrovni vědního poznání. Oni dokázali, naši předkové, vlastně v době třeba vraždy Otylie Vranské rozeznat lidskou krev a AB, to bylo všechno. Víc nerozeznali. Dneska jsme někde úplně jinde. Ale ty metody ten návštěvník si tady může projít. A opět jsou tady zase významné případy nebo případy, na kterých se to dá deklarovat. Myslím, že tady vévodí jednoznačně případ Huberta Pilčíka, který v podstatě má prokázány nebo přiznal 5 vražd, no nicméně on jich podle všeho a tehdejších poznatků měl několik desítek. Ale vzhledem k tomu, že zemřel ve vazební celé, tak vlastně nikdy nebyl protokolárně vyslechnut a nikdy nestanul před soudem. Nicméně to, co doznal, tak to doznal. A tady návštěvník uvidí několik unikátů, jednak posmrtnou masku, kterou máme, tohle kopie originály uložený samozřejmě v depozitáři, jednak zařízení, ve kterém řadu týdnů držel nezletilou dívku, kterou týral a pohlavně zneužíval, a obušek, který jsme objevili nedávno v našich sbírkách, který je originálem vražedné zbraně, kterou Hubert Pilčík používal. No a samozřejmě fotografie jeho hlavy, která je vlastně anatomickým preparátem a který máme na našich sbírkách také. To je to upínací zařízení, ano, které vlastně používal. Tady vidíte i fotografii z rekonstrukce a dneska je pod sklem, protože vím, že se to může zdát poněkud divné, ale našli se návštěvníci, kteří nám z toho loupali kousky dřeva a třísky, pravděpodobně jako suvenír. Bedna, obušek, posmrtná maska a hlava. Víc se po Pilčíkovi nedochovalo, protože ten spis byl v 60. letech bez náhrady skartovaný. Takže to jsou jediné exponáty, které se vlastně Huberta Pilčíka dotýkají. Další části jsou uloženy v archivu bezpečnostních složek, ale to je taková, jak se říká, policejní žiletka, takový uzunký spis. Tady potom v podstatě to už není o metodách, ale o té kriminalistice čistokrevné ze vším všudy. A to jsou ty nejznámější případy československé kriminalistiky. Tohle je třeba případ Václava Mrázka, sériového vraha, který vraždil na Chomutovsku a na Kladensku. To, co tady návštěvník uvidí, tak jsou ale originály. Originál posmrtné masky, originál střelné zbraně, včetně balistiky, vražedné zbraně, sekery. To byla vlastně poslední jeho vražedná zbraň. Jeho poslední vražda nebyla sexuálně motivována na rozdíl od těch předcházejících, ale byla to loupežná vražda, kdy svoji oběť umlátil touto sekerou. I další předměty doličné. Tenhle unikátní případ tenkrát vedl k jedné věci. Poprvé v historii kriminalistiky začaly mezi sebou spolupracovat kraje, to znamená Středočeský a v té době ještě Severočeský, kde on páchal svoji trestnou činnost. To do té doby nebylo obvyklé a byl vytvořen jeden mezikrajský tým. To za prvé a za druhé vlastně díky jemu v roce 1957 začal vycházet kriminalistický sborník, který vychází dodnes. A ty poznatky z odhalování jeho činnosti, tak kriminalisté se učí dodnes a skutečně vstoupil do dějin kriminalistiky. I když je zajímavé, že třeba profilování na něm sice zkoušeli, nicméně oficiálně nebylo přípustné, protože my jsme tenkrát jeli sovětský model a samozřejmě psychologie a psychiatrie v Sovětském svazu byla pavěda a tudíž nebylo možné ji používat. Takže na Mrázka se to tak jenom v náznaku zkoušelo, ale to skutečné profilování přichází až v 90. letech. Pak jsou tu známé případy Herty Černínové, Kvadratura ženy, velmi podobná vraždě Otýlie Vranské, ale úplně jiný motiv. A zase originální dotýkané exponáty vražedné zbraně, kterými vlastně vrah Šmíd vraždil. Helena Čubírková, no to byl vůbec případ sám pro sebe, to byla dáma, která zavraždila manžela, maskovala to jako nešťastnou náhodu, když stěhoval kamna na půdu a pak zavraždila svého milence, toho rozřezala na kousky, spálila tělo v peci, no nicméně hlavu dala do tašky do vlaku a poslala jí vlakem na záchodcích, no a díky tomu byla odhalena. Smrt stopaře. To byl případ dvou zavražděných dívek, který inspiroval velmi dobře udělaný film Smrt stopařek. Pravda, že když tenkrát vstoupil do kina, já si to pamatuju, tak měl preventivní dopad. Zmizeli stopaři z celé republiky. Prostě všichni se báli. Ačkoliv závěr filmu neodpovídá realitě, protože jednak on je neuškrtil, ale ubodal a jednak byl skutečně dopaden a postaven před soud. Pak tady máte další vraždy, včetně Hojera, včetně Studny, která už by si dnes zasloužila trošku jiný popisek, protože v podstatě případ Studna dneska lze považovat jeho průběh za poněkud jiný, než jaký byl deklarovaný třeba v 30 případech majora Zemana. A máme tady samozřejmě Straku. To už jsou legendární vraždy od těch 80. let. Spartakiádní bracha Ladislav Hojer, no tak to byly v úvozovkách dvě smutné legendy československé kriminalistiky. Ale právě na Hojerovi tam se ukázalo, že v mnoha případech je vlastně se to dá používat jako kriminalistická metoda je přístup k tomu pachateli. A Jiří Markovič, který ho objasňoval, byť upřímně na to, že to je Hojer, na to se přišlo poměrně velkou náhodou, ale ta další práce s ním, to byl fenomenální kousek Jiřího Markoviče, který k němu získal určitý vztah, našel si k němu cestu jako k člověku. A Hojer vlastně potom začal doznávat.
17: Ještě u toho Mrázka jsem se chtěla zeptat na to kolo.
15: No, on to byl kleptoman, to za prvé. A za druhé, on celou řadu těch obětí hledal tím stylem, že projížděl ten kraj kolem Chomutova na kole. Oni ty vzdálenosti toho místa, kde on fungoval, tak těch bylo celá řada. On neměl jenom tyhle vraždy, on měl pohlavní zneužívání, znásilnění, pokusy vražd, krádeže, vloupání, on krad i zavařeniny. Když se potom dělala domovní prohlídka, tam se našly i věci, které vůbec nemohl potřebovat. Ale prostě on je ukrad. Bo on mimo jiný ještě taky jel v tandemu se svým bratrem Karlem, který ale o těch vraždách nic nevěděl. To se prokázalo a bylo to věrohodné prokázání. Faktem zůstává ale, že spolu vykradli celou řadu domů, chat, bytů, sklepů. No ukradli, co mohli. V podstatě ukradli i ty kola. Pravdou také je, to jsou takové ty záhady toho případu, které už nikdy nikdo neobjasní. Kde vzal zbraň, kde bral střelivo a podobné věci. Tohle už je sál, který je věnovaný dalším metodám, ať už je to trasologie, ale i další metoda, které nám pomáhají odhalovat třeba padělatelství, protože tady je jedna stěna věnovaná padělatelům. Největší padělatel Hrdina a jeho štoček Kde domov můj, který byl tak dokonale padělaný, že vlastně ani autor toho štočku nerozeznal, co je padělek a co je originál. Hrdinu chytli za protektorátu. On měl padělané libry, říká se, jedna z nich je tady vystavena, že tu druhou, že to byl tak dokonalý padělek, že měl na svém stole vystavenu ředitel Scotland Yardu. A to by mu ty kriminalisté, oni mu to přišili. Ale co mu zatloukli, tak bylo prosím padělání potravinových lístků. V té době by za to dostal trest smrti, bylo to období protektorátu. Je pravdou, že on byl v celé smrti. Ale on od začátku, kdy ho chytli, tak to začal hrát s prominutím, jak se říká, slangově na hlavu. A teď se zkoumalo. Je blázen, není blázen, je blázen, není blázen. A zkoumali to ty Němci tak dlouho, až vlastně přišlo květnový povstání. A protože ho osvobodili na Pankráci, tak dostal statut politického vězně. No a ten si udržel přesně do té doby, než ho potom na konci 40. let dostali znova za padělání. Ty další padělky, blomby, pěti koruny, mince a podobné věci, obrazy, to je jenom ukázka toho, co všechno se, já nevím, v 70., 80., 60. letech padělalo. Faktem je, že když se díváte tady na padělek, takzvaný padělek Mikuláše, Alše a Jana Žižky, no tak tohle ten Aleš by nenamaloval ani v raných dětských letech, jo. To je hrozné a přesto to někdo prostě koupil. Ve sbírkách máme třeba padělané bankovky z 50. let a jsou namalované pastelkou. Na první pohled je to padělek a nebudete tomu věřit, ale on to fakt udal. Někdo prostě on tím zaplatil a někdo mu na to dokonce vrátil, než se na to v bance přišlo.

0: Myslím, že obrovským unikátem tady je útěková bedna tandemu Čabra do Roztočil. V roce 2005 uprchli z borské věznice v Plzni dva odsouzení vrazy, Čabrada a Roztočil. Zatímco Čabrada měl vraždu z 90. let z Chebu, tak Roztočil měl vraždu ze 70. let egyptského studenta Vexláka tady v Praze. Jenomže Čabrada byl chycen tady u nás, odsouzen, ale Roztočil nikoli. Ten utek do Německa v 70. letech. Byl odsouzen v nepřítomnosti. Po 90. roce on se sem vrátil v domnění, jako že se nic nebude dít. No a samozřejmě, protože se dělo, tak ho okamžitě sebrali. No a dostal 15 let. Odseděl si z toho 5 let. No a v této bedně, která se má tvářit jako paleta malých poznámkových bločků, tak si vytvořili dutinu, tam měli ventilátor, světlo, nějaké potraviny, nechali se do té bedny v borské věznici v knihárně zavřít, zapáskovat, vlastně zablombovat a vyvízt mimo továrnu a tam odsud uprchli. Oba dva uprchli do zahraničí, Roztočil utekl do Německa, kde je dodnes, a Čabrada utekl do Francie, a protože měl napojení na italskou mafii ohledně obchodu s drogami, tak měl v plánu, že uteče na Sicílii. Nicméně jeho chytli, tuším, že v Saint-Tropez nebo v Lyonu, teď nevím, někde zhrouceného v kotelně údajně, a Roztočil ale ne. Ten zůstal v Německu, žádal o obnovu procesu, tady došlo k obnově procesu a přesto ho Německo vlastně do dneška nevydalo. Takže ten zůstal venku a tvrdí, že on milého egyptského studenta neznal a nikdy ho nezavraždil. Ovšem svědci té doby a spis hovoří o něčem úplně jiném. Byl to první a poslední útěk podobného stylu, který se vlastně v našem věznictví odehrál. Takže útěkovou bednu, originál, může návštěvník nahlédnout i dovnitř. No sednout dovnitř si nemůže, to ne, přece jenom je to exponát. Tohle už jsou potom věci, které slouží identifikaci, nebo sloužily, jsou to muzejní exponáty. Je to hlasová, zvuková, audiodetekce a podobné porovnávání lidských hlasů a podobné věci, které vlastně z toho návštěvnického hlediska nemusí být ani tak úplně vizuálně zajímavé. Vidíte, že to je jakýsi velký magneťák, ale ta činnost, která s tím byla spojená do dneška vlastně, ačkoliv dneska už na úplně jiné úrovni, tak byla velmi, velmi významná a samozřejmě svůj význam získává víc a víc i v době nových a nových technologií. Vražedné zbraně, to je další věc, kde vlastně návštěvníci velmi často postávají, ale faktem zůstává, že tento koutek těch vražedných zbraní moc nemá. Ty zbraně, které jsou tu vystaveny, tak ta jedna kategorie nedovoleného ozbrojování, sériová výroba a běžné věci, které nemá mít. Potom samodomo výrobky, které jsou střílející tušky, zákeřné zbraně v holích a podobné věci. Samodomo zbraně, ano, i ta větev, která má tu trubku, tak může mít klasifikaci skutečně zbraně. Je to o tom, jakou rychlostí nebo jakou silou, jakou energií opouští střela ústí hlavně. A tady je důležité si třeba uvědomit, to je ta profesní zkušenost. Ve chvíli, kdy ta zbraň má optiku a podvěšenou baterku, tak to není zbraň odstřelovače, ale pytláka. Některé zbraně si ti lidé vyráběli, protože si prostě chtěli zastřílet, nebo to pro ně byla výzva jako pro zámečníka nebo někoho, kdo pracuje s kovem a podobně. A jediná vitrínka skutečných vražedných zbraní, tak je ta úplně vpravo a tady přesně vidíte ten rozdíl. Největší část vražedných zbraní máte doma, kuchyňský nože a podobné věci, sekírky. Tohle je teda biják z první světové války, jasně, ale ten zbytek jsou skutečně reálné vražedné zbraně a jsou to bodné zbraně, bodnosečné. No a poslední sál vlastně kriminalistiky, ten je atraktivní zejména Orlickým sudem, protože tady vystavujeme, to už jsou ty devadesátky, vystavujeme sud z nejznámějšího případu devadesátek orlických vražd a je to skutečně originál. Oni ty sudy byly dva, ale dochoval se pouze jeden, ten musel být z hygienických důvodů vlastně zlikvidovaný. A tady popisujeme ten případ orlických vražd, alespoň v té zkratce, protože kdybyste zase chtěli popsat ten případ opravdu komplet, tak vám to zabere celý sál. Ale jsou tady jiné unikáty, je tady případ Kotva, pachatel, proto aby se pomstil své vedoucí, tak se strojil nástražný výbušný systém a dalo do kotvy. A ten systém byl ale skutečně funkční. A kdyby nedošlo k jeho byť amatérské a nadšené likvidaci, tak by došlo k výbuchu takového způsobu, on byl umístěný v oddělení oděvů, že by došlo k zahoření celého jednoho patra a pravděpodobně ke stovkám obětí. Stejně tak tady máte případ takzvaný Mrzák, on se taky přezdíval, on neměl rád lidi, prostě je nesnášel. Takže vyráběl nástražné výbušné systémy, kdy chtěl odpálit koleje. Ono mu to většinou nevyšlo. On měl teda výborný trhaviny, to jo, no ale neuměl to pořádně zapojit, naštěstí. Takže ty koleje nakonec nebouchly. On si vyrobil i svoji zbraň, všechno, ale on měl takovou smůlu, nejenom při tom zapojování, naštěstí smůlu, že když pro něj přišla policie, on si dal na útěk, naštěstí nestřílel. No a na útěku se pokusil ještě spáchat sebevraždu, no ani to se mu příliš nepovedlo a umíral si další dva dny. Je to taky velmi zajímavý případ. On je zajímavý i tím, že on si vedl sešity, kde si vedl podrobné zápisy. Složení těch chemikálí, zapojení těch mechanismů, to všechno vlastně je dochované v těch jeho zápisech, které si občas od nás půjčuje i kriminalistický ústav. Poslední takový velmi známý případ, taky lesní vrah a některé věci kolem jeho osoby. Tady je ale potřeba si uvědomit, že ty tři vraždy, které on spáchal a které mu byly prokázány, tak on se cvičil. To se jenom připravoval. On byl odhodlaný vystřílet celé metro, že dokonce už to metru s těmi zbraněmi byl. On měl IQ kolem 130. To znamená, že to nebyl žádný hlupák, na rozdíl třeba od Hojera, který měl 70. Tady to je ale důkaz toho, že IQ v tom, jestli ten člověk bude vraždit nebo nebude vraždit, nehraje příliš roli. A on se vlastně těmi třemi vraždami teprve připravoval na to finále, kdy chtěl skutečně zaútočit na cestující v metru. Nakonec byl odsouzený na doživotí, no nicméně nevydržel dlouho a je to další z vrahů, který spáchal sebevraždu ve výkonu trestu. Tohle je originál sebevražedné zbraně. Čepelka ze žiletky a příbor. On nikdy nedoznal, proč to dělal, ale kolegové, kteří to vyšetřovali, tak se domnívají, že jeho motivem bylo to, že ho to bavilo. Což je to nejhorší. Vražda bez motivu, to je prostě, to je konečná, to potom nevíte, co s tím.
1: Končí pátý díl. Příště budeme pokračovat v povídání o kriminalistických metodách a oborech. Za týden se tedy opět

0: 3. července 1866 se u městské pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím odehrála bitva známá jako Bitva u Hradce Králové. Jde o největší bitvu v českých zemích a druhou největší bitvu 19. století v Evropě. Tou první bylo napoleonské střetnutí u Lipska. U Hradce Králové bojovalo bezmála 440 tisíc vojáků. Padlo asi 8 tisíc, další tisíce byly zraněné nebo doživotně zmrzačené. Co stálo za tímto střetem? Proč dopadl tak, jak dopadl? A co vyvolal? O tom budou příští minuty. Od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
1: Historie plus.
0: Bitva u Hradce Králové byla součástí a zároveň zásadním střetem prusko-rakouské války v roce 1866. V ní proti sobě stálo rakouské císařství, kterému vládl František Josef I. a pruské království v čele s králem Vilémem I. A proč se proti sobě postavili?
2: Tradičně bývá ten konflikt zdůvodňován tím, že se jednalo v podstatě o mocenskou nadvládu v německém spolku. To je asi nejtypičtější znak tohoto konfliktu a těch válečných příčin.
0: Říká historička Nikol Šťastná, doktorantka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zmíněný německý spolek byla Konfederace německých zemí, vzniklá v roce 1815 po napoleonských válkách jako nástupce Svaté říše římské.
2: Na počátku těch 60. let už se rakouské císařství potýkalo s celou řadou svých vlastních problémů, zejména vnitropolitických, a dá se říci, že o tu situaci v německém spolku a to předsednictví příliš neusilovalo. Zatímco pro to pruské království bylo typické to, že se velmi dobře vyvíjelo hospodářsky, usilovalo o nějakou politickou nadvládu v těch německých zemích a také v podstatě se rozvíjelo i vojensky. Byl to mnohem silnější stát tehdy, co se týče té politické pozice, než tehdy bylo císařské Rakousko. Z hlediska této pozice bylo i jasné, že k němu vzhlíželi i ostatní státy toho německého spolku. Naproti tomu samozřejmě v německém spolku byla i řada zemí, které byly takzvanými tradičními spojenci Rakouska, takže tím se nelíbil tento pruský vliv.
0: A kdo to byl?
2: Zejména Bavorsko a Sasko. Nutno říci, že co se těchto dvou spojenců v německém spolku týče, tak ty nebyly vázány k Rakousku jenom politickými sympatiemi, ale zejména třeba i dynastickou vazbou. To tam byla velmi zřejmá, takže i z toho důvodu byly takzvanými tradičními spojenci rakouského císařství a zejména tady ve válce roku 1866.
0: Jenom odlišný pohled na správu německého spolku by ovšem na rozpoutání války nestačil.
2: Jedním z nejdůležitějších mezníků té války je určitě rok 1862, kdy právě do čela pruské vlády, kdy je prvním ministerským předsedou zvolen Otto von Bismarck. Ten byl přesvědčený, že co se týče budoucího sjednocení Německa, takže k tomu sjednocení nelze dojít diplomatickou cestou, ale právě takzvaně, on velmi často rád jim to připisováno, to tvrzení krví a železem. To znamená, i za cenu ozbrojeného válečného konfliktu by byl ochoten k němu přistoupit, aby mohlo dojít následně ke sjednocení Německa.
0: Válka s Rakouskem se stala důležitým krokem na tomto sjednocení krví a železem. Záminkou k jejímu rozpoutání se stal rakousko-pruský spor o oblast na severu Německa, o Šlezvicko a Holštýnsko. Rakousko a Prusko je společně dobyli v dánské válce.
2: Byla to v podstatě území, která oni dobili během takzvané německo-dánské války. Ta správa těch území byla dána takzvanými kastinskými úmluvami, nicméně Rakousko si uvědomovalo tu složitou situaci samozřejmě, protože se jednalo o území na severu, které bylo blíže Prusku. Prusko se nikterak netajilo po tom, že by chtělo tato území, takže právě spor o Holštýnsko se stal jakýmsi předpokladem pro tu válku a pro její rozpoutání. Problematika této války spočívá v tom, že se bojovalo hned na několika frontách. Holštýnsko bylo v podstatě obsazeno pruskou armádou, samozřejmě se k tomu našla patřičná záminka. Dále se ale válčilo na jižní frontě, to znamená v severní části Itálie, kde fungovala takzvaná jižní armáda, které velel arcivévoda Albrecht. Dále se bojovalo v oblasti středního Německa.

0: Mecka, kde spojenci Rakouska, včetně několika rakouských jednotek, bojovali proti takzvané mohanské armádě. Dále se bojovalo ještě na českém území, kde operovala severní armáda pod vedením polního zbrojmistra Ludvíka Benedika.
1: Říká historička Nikol Šťastná. Teď máme dost informací na to, abychom se pustili do samotného vyvrcholení prusko-rakouské války, do bitvy u Hradce Králové. O jejím průběhu si budeme povídat se Zdeňkem Munzarem z Vojenského historického ústavu v Praze. Důvody, proč se znepřátelené armády střetly právě u Hradce, byly geopolitické. Do horami obklopených českých zemí se dalo s velikou armádou projít jen několika málo cestami, zejména podél řek nebo horskými průsmyky.
2: Postupovali do Čech tři samostatné armády, každá postupovala trošku jinou cestou, s tím, že labská armáda nastupovala z v té chvíli okupovaného Saska podél Labe. Další armáda postupovala vlastně ze severu frýdlanským a šlukonským výběžkem na Liberec a tom dolů podél Jizery. A třetí armáda nastupovala z prostoru Trutnova a Náchoda. V tom roce 1866 se Rakušanům nepodařilo zastavit Prusy v podstatě na žádným z těch předchozích bodů a postup těchto armád vlastně determinoval ten střet u Hradce Králové. Druhá pruská armáda, která postupovala od Náchoda a Trutnova, tak měla být původně zastavená na linii Horního Labe, někde mezi Josefovem a řekněme Vrchlabím, ale v okamžiku, kdy pruská první armáda a labská armáda už se dostali za Jizeru po bitvě u Mnichova Hradiště a hlavně po té, co vlastně došlo k rakouské porážce v bitvě u Jičína, tak porážka u Jičína determinovala to, že rakouské postavení u Josefova se muselo stáhnout až k tomu Hradci, aby nemělo vůči možnému úderu těchto pruských vojsk otevřený levý bok. Porážka u Jičína může za to, že se bojovala u Hradce Králové.
1: Kolem půlnoci 3. července 1866 se tedy rakousko-saské síly rozestavily u Hradce, s Labem za zády. Za svítání dorazil nepřítel a vypukl boj. Už dopoledne bylo jasné, že rakouská strana prohrává, bojovalo se ale až do odpoledních hodin. Někdy se říká, že Prusové vyhráli, protože byli vyzbrojeni modernějšími puškami, takzvanými zadovkami. Ty jsou opatřeny zlamovacím mechanismem, který umožňuje, aby se hlaveň vyklopila z pažby a zezadu se do ní mohl vložit náboj. Pruským zadovkám se podle vysouvacího budáku v podobě jehly také říkalo jehlovky. Jejich předností byla rychlá palba na krátkou vzdálenost. Oproti tomu Rakušané měli konstrukčně starší zbraně, takzvané předovky, kde se do ústí hlavně ládovala střela a zároveň i ucpávka, což trvalo déle než nabití zadovky. Ovšem, předovky zase lépe střílely na delší vzdálenosti. Jen samotné modernější zbraně nebyly důvodem pruské převahy, říká Zdeněk Munzar. Bylo to komplikovanější.
2: Rakušané samozřejmě věděli, co mají Prusové za pušky, protože dva roky předtím společně válčili proti Dánsku a Šlesvicko-Holštýnsko. Rakušané jasně věděli, že při střelbě na krátkou vzdálenost pruské jehlovky dokážou střílet velmi rychle a že ta rychlopalba na krátkou vzdálenost je velmi smrtící. A už z toho důvodu, vlastně ještě předtím, než ta válka roku 1866 vypukla, prusko-rakouská, polní zbrojmistr Benedek vydal dispozici, že tradiční rakouské bodákové steče, protože do té doby vlastně rakouská armáda zpravidla rozhodovala bitvy bodákovou stečí v sevřených formacích na boji na blízko. Což samozřejmě je přesně ten cíl, ta sevřená formace útočící na bodák na blízko, která je ideálním cílem pro tu rychlopalbu těch jehlovek. Takže tyto steče se nemají používat. Že se nemají používat, pokud není sestava nepřítele dostatečně rozrušená předchozí palbou z dálky a dělostřelbou. Nicméně jedna věc je vydat rozkaz a druhá věc je změnit myšlení. Dispozice byla daná jasně, ale ve všech bitvách před tím Hradcem Královem, u Náchoda, u Trutnova, u Jičína, u Mnichova Hradiště, ve všech těchto bitvách došlo na to, že stejně vlastně rakouští velitelé přistoupili k těmto útokům na blízko v těch sevřených formacích, protože tak byli prostě zvyklí velmi, velmi dlouhou dobu. Byl na to cvičení, vojáci to uměli a byla to věc, která vyhrávala předchozí války. Dokonce ještě i v roce 1859, kdy se válčilo v Itálii proti Italům a Francouzům, tak i tam se vlastně ty bodákové steče ještě usvědčily, protože tam byl členitý terén a nebyla tam možná velká palva z války.
1: Takže ještě před bitvou u Hradce se mohli Rakušané opakovaně přesvědčit, že útok na Steč není tím, co na Prusy funguje.
2: V okamžiku, kdy byly využity přednosti těch rakouských předovek, což byl delší dostřel, delší přesnost, vyšší přesnost a dařilo se Prusej držet na větší distanc a pálit z dálky, ať už pěchotními zbraněmi nebo teda vynikajícím rakouským dělostřelectvem, tak byla možnost neumožnit jim dostat se na výrazně kratší dostřel těch zadovek a aplikování té rychlopalby. Před bitvou u Hradce Králové polní zbrojmistr Benedek opět tuto dispozici zopakoval. Ze začátku celého toho střetnutí to vypadalo, že to bude fungovat velice dobře, protože nástup pruské první armády vlastně od Sadové směrem na tu Lípu byl skutečně zastaven na, v tomhle se holá na vzdálenost do střelu rakouského dělostřelectva a dlouhé palbě z předovek a vypadalo to jako velice slušně. Ukázalo se, že ta taktika správná funguje. Bohužel už na tom bylo rakouské jednak levé křídlo, kde teda postupovala pruská lapská armáda, ale ta postupovala relativně pomalu. Rozhodnutí celé bitvy k tomu došlo na rakouském pravém křídle v boji o les Svíp. Jednak velitelé rakouských armádních sborů na tom pravém křídle úplně striktně nedodrželi dispozici spolně zbrojmistra Benedeka a zaujali jiné postavení, než jaké jim mělo by původně přiřazené. Posunuli se víc k severu a vlastně opřeli levé křídlo toho jejich uskupení o Svípský les, což je malý lesík, který měl zhruba kilometr na kilometr a půl. A v okamžiku, kdy do něj pronikla pruská Francesio divize, tak byli nuceni začít o tento les bojovat. Kdyby zůstali stát na místě, které jim bylo vymezeno, tak vlastně by Svípský les pro ně nebyl důležitý. Měli by ho kilometr a půl před sebou a v podstatě byl by problém na straně Prusů. V okamžiku, kdy vyjdou ze Svíbu, dostanou se do dostřelu rakouského dělostřelectva. Mohlo se opakovat stejná situace jako v tom rakouském středu. Problém byl v tom, že ta dispozice Benedekova podle Grispančičova plánu těm velitelům sborů vlastně nevysvětlovala, proč mají stát v tomto postavení. A samozřejmě velitel, který velí armádnímu sboru, který měl více než 10 000 mužů, tak to byli už důstojníci, od nich se očekávala vlastní iniciativa, vlastní úsudek a pokud neměli všechny informace, tak nemohli jednat v podstatě v souladu s celkovým plánem.
1: Kromě toho, že netušili, proč mají vymezen právě tento prostor, neměli ani ponětí, že se ze severu očekává příchod pruské druhé armády. Nechali se vtáhnout do boje o vcelku bezvýznamný les.
2: Už jako z principu boj o les neumožňuje využít výhody těch zbraní, tedy dlouhý rozstřel, dlouhé vzdálenosti a naopak se boje zblízka. Takže Svípský les se stal v podstatě hlavním bojištěm toho střetu na tom rakouském pravém křídle. A během celého dopoledne Benedek provedl několik pokusů ty velitele vrátit na jejich původní místa. Neudělal to ovšem dostatečně razantně na to, aby to mělo nějaký efekt. Takže jednak velká část těch jednotek toho rakouského pravého křídla vykrvácela v boji o Svíp. Za druhé, během toho dopoledne, kdy bojovali o ten Svíp, tak vlastně čelo celého toho rakouského pravého křídla se otočilo o 90 stupňů. Už nesměřovalo k tomu severu, severovýchodu proti možnému příchodu té pruské druhé armády, ale otočilo se o 90 stupňů proti tomu Svípskému lesu. V podstatě popoledni, kdy hlásili, že konečně ten Svíp v podstatě z 90% dobili, tak je další Benedekův rozkaz hnal zpátky, což jako nikdo nechápal, proč po těch obrovských obětech, které přinesly v boji o les, musí zpět, ale v tom okamžiku vlastně už přicházela ta pruská druhá armáda a nenarazila teda na připravené pozice vlastně dvou armádních sborů toho pravého křídla, ale narazila na jejich zbytky, které ještě k ním stály bokem. V tom okamžiku vlastně pruská druhá armáda Korunního prince dostala do boku a následně vlastně dozad tomu rakouskému středu, proti čemuž vlastně Benedek mohl nasadit pouze svoje zálohy, které si do té doby držel, aby mohl provést protiúder a vlastně tu bitvu vyhrát. Nasazení záloh skončilo velmi krvavým útokem nahoru z Rozběřic na Chlum, útok uvozem mrtvých, který teda má jméno právě po té, co v něm vykrvácelo obrovské množství lidí, tak se nezdařil. V danou chvíli vlastně nezbylo Rakušanům, než zahájit ústup. Jenom ještě dovětek vlastně k tomu boji o Svíp, to je těžko představitelné. Tento vlastně malý les, který ještě v té době byl z velké části mladý les, takže byl nepřehledný, křovinatý, nebyly to vzrostlé stromy, tak do boj o Svíp obě strany postupně nasadili, tuším, že 46 praporů. Pro zjednodušení počítejme na prapor zhruba 1000 mužů. Na tomhle tom vlastně minimálním prostoru se během toho dopoledne střetlo takové obrovské množství lidí a okolo 10 000 jich v tom lese krvácelo. Buď to padli, nebo byli raněni. Je nutno říct, že teda návštěva Svípského lesa má do dneška jako veliké genius loci. Je to asi silný zážitek, který můžeme doporučit každému zájemci o historii této války.
1: Jak tu Zdeněk Munzar uvedl, Rakušané se dali na ústup. Odpoutat se od nepřítele je prý jeden z nejtěžších vojenských manévrů.
2: Při tom ústupu jednak došlo k výraznému nasazení jezdectva, které vlastně se střetlo s Prusy. Říká se tomu také bitva u Střezetic, ale je to samo o sobě součást celé bitvy u Hradce Králové. Je to jeden z největších bojů jezdectva na našem území, minimálně jako v tom 19. století, protože tam spolu bojovalo okolo 10 000 jezdců. Rakouské jezdectvo tam teda byla jedna složka armády, která se zasadila o to, že se hlavním silám podařilo ustoupit, a druhá, která při tom ústupu také přinesla obrovské oběti, bylo vynikající rakouské dělostřelectvo. Pod krycí palbou rakouských děl se dalo stáhnout zbytek té armády a zahájit ústup s tím, že vlastně Prusové po tom celém dni boju měli toho taky poměrně dost, že by měli příliš mnoho energie pro následování nepřítele, tak to neměli. Rakušany potom samozřejmě ještě čekal obtížný ústup za Labe, což se podařilo jednak teda díky tomu, že se nakonec otevřela k průchodu Královéhradecká pevnost, a jednak protože se rakouští ženisté postavili značné množství pontonových mostů, které byly připravené právě pro tu eventualitu ústupu.
3: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Rakouská armáda se tedy stahovala připravenou ústupovou cestou přes pevnostní město Olomouc směrem k Vídni. Cestou docházelo k dalším střetům s Prusy. Po prohrané bitvě u Dubu nad Moravou a Tovačova se Rakušané museli dát na ústup přes území Slovenska. Poslední bitvou rakousko-pruské války pak byla bitva u Lamače nedaleko Bratislavy. Možná ale Rakušané hodili ručník do ringu zbytečně brzy.
2: Z vojenského hlediska je asi dobré říct to, že válka roku 1866 byl v podstatě jako pruský blitzkrieg. Ta válka byla opravdu velmi rychlá na to, že do Saska vstoupily pruské jednotky 16. června. Směrem k Rakousku Prusové vypověděli nepřátelství k 22. červnu a v podstatě za měsíc se stálo na Dunaji vlastně před Vídní. Je to krásný příklad toho, kdy politické rozhodnutí prohrálo válku. Je to velice podobné jako třeba během napoleonských válek, kdy rakouské císařství velmi často neukázalo dostatečnou politickou vůli pokračovat v boji, řekněme, hodilo ručník do ringu v podstatě velmi brzy. Samozřejmě, s ohledem na to, že Prus okupoval většinu Čech a Moravy, je otázka, jestli můžeme použít výraz velmi brzy, ale faktem je to, že Prusové sami nepočítali s tím, že ta válka půjde takhle rychle, a začaly se dostávat do velkých problémů se zásobováním. V okamžiku, kdyby teda se válka pokračovala dál, a jakože teda vlastně v té době nový vrchní velitel rakouské armády arcivévod Albrecht měl vůli pokračovat v boji dál, tak by se konečně projevilo to, že Prusům v zádech zůstaly všechny pevnosti Olomouc, Josefov i Terezín. Jednak vlastně Prusům, zvláště po té, co terezínská posádka vyhodila železniční most u Neratovic do vzduchu, tak vlastně k zásobování celé té 200 000 ruské armády nebo armád, hromady zbývala jediná železniční tráť. To bylo logisticky nezvládnutelné. Takže tam byl pouze otázka času, kdy se jako opotřebovávací válka začne projevovat úspěchy druhé strany. K tomu prostě nikdy nedošlo, protože politická vůle ze strany Františka Josefa nebyla. Samozřejmě také na to měl velkou zásluhu Bismarck, který se hádal s králem Vilémem o to, aby podmínky Prusů uzavření příměří byly nejmírnější pro to, aby Rakušané přistoupili na ty podmínky mírové vlastně co nejdříve.
1: Prusko-rakouskou válku ukončil Pražský mír, podepsaný v srpnu 1866. Na jeho základě se rozpadl německý spolek a vznikl spolek severoněmecký. Jehož součástí Rakousko nebylo. Prusko, hegemon tohoto spolku, si podmanilo Šlezvicko a Holštínsko, připojilo Nasavsko, Hanover a Hesensko a také dosud svobodný Frankfurt. Rakouský císař musel také souhlasit s budoucím národním sloučením severoněmeckého spolku s jihoněmeckými státy s Bavorskem v čele. Dále Rakousko přišlo o Benátsko, které anektovalo italské království. Cesta ke sjednocení Německa byla otevřená. Než se pustíme do následků, které bitva u Hradce Králové, potažmo celá prusko-rakouská válka, přinesla českým zemím, pojďme si zmínit dvě prvenství.
0: V rámci tohoto konfliktu došlo k prvnímu užití vlajky nebo znaku Červeného kříže, protože to byl v podstatě první ozbrojený konflikt vedený na našem českém území, který vznikl už po ustanovení Mezinárodního Červeného kříže. Nutno říci, že Rakousko se svými spojenci nepřistoupilo k podpisu ženevských úmluv, ale Pruské království ano. Takže z tohoto důvodu byly i z území německého spolku organizovány a vysílány skupiny lékařů zapojených do Červeného kříže, kteří se starali a ošetřovali raněné vojáky.

0: Bitva u Hradce Králové je zajímavá ještě tím, že během jejího průběhu došlo k nasazení takzvaných vojenských zpravodajů, to znamená novinářů, kteří se pohybovali na válečné frontě, byli dopisovateli určitých periodik a přinášeli tak svým čtenářům informace o tom, co se na frontě děje, co se tam odehrává. My máme doloženo i několik korespondentů, dopisovatelů, takhle přímo z pevnosti Hradce Králové. Jakousi zajímavostí je rovněž to, že tam dokonce byl i dopisovatel periodika The Times. Ten tam shromažďoval informace a posílal informace do Londýna, kde potom následně byly otištěny.
1: Jenom dodám, že jde o první nasazení novinářů na našem území. Vůbec první reportovaný válečný konflikt byla Krymská válka. Pojďme se tady podívat na bezprostřední následky prusko-rakouské války v českých zemích. Patřil mezi ně masivní pohyb obyvatel, lidé prostě prchali před postupující armádou. Velmi citelně zemi poznamenala epidemie cholery, které podléhali především vojáci, ale také civilisté. To ale nebylo všechno.
0: Zničená země, zničené hospodaření, poničená infrastruktura, nefungoval telegraf, ten byl jenom pro vojenské účely a spolu s tím bylo zamezené i cestování po železnici, protože právě po ní se dopravovaly ranění. V neposlední řadě je nutné zmínit také to, že ti ranění byly posouvání na jednotlivé záchytné body do lazaretu, kde se i oni starali civilní obyvatele, pak následně třeba do vojenských nemocnic a následně třeba i do pražské invalidovny, kde se rozhodovalo o tom, zda budou superarbitrováni, či nebudou, jaké následky to pro ně bude mít.
1: V habsburské monarchii existovala síť invalidoven, které sloužily válečným veteránům poznamenaným bojem. Tři byly centrální ve Vídni, v Trnavě a v Praze. Vojáci, kteří už nebyli ze zdravotních důvodů schopni boje ani práce a neměli kde bydlet, mohli získat ubytování právě v některé z nich.
0: Přičemž to státní zaopatření se nemuselo týkat jenom samotného invalida, ale také třeba manželky a dětí. Takže tam takhle všichni žili pospolu. Rozhodně se nedá říci, že by se jednalo o nějaký luxus. V podstatě život v invalidovně byl nebo odvíjel se od vojenského řádu. Jednalo se v podstatě o obrovské místnosti, které sdíleli vojáci pohromadě. Nicméně pokud se tam dostal nějaký voják, který měl manželku a děti, tak existovala určitá možnost, že jim byl dán takzvaný galeriový byt, který byl poměrně malý, ale kde mohli přebývat se svými rodinami.
1: V roce 1870 rozpoutali Prusové ještě válku proti Francouzům a opět zvítězili. Připojili dosud francouzské Alsasko a Lotrinsko a dokončili tak svou cestu sjednocování krví a železem. V lednu 1871 bylo ve Versailles vyhlášeno sjednocené německé císařství. To se začalo postupně zbližovat se svým nedávným protivníkem, císařstvím rakouským.
0: A koncem 70. let uzavřeli vzájemnou dohodu o spolupráci, známou dnes jako dvojspolek. A to rozdělení těch mocností v rámci Evropy na státy dohody a dvojspolku, případně trojspolku, tak ty pak se hrály velmi výraznou roli právě v první světové válce.
1: Uzavírá Nikol Šťastná. Za spolupráci na tomto pořadu děkuji jí a také Zdeňku Munzarovi z Vojenského historického ústavu, dále mistrovi zvuku Martinu Tomasovi a dramaturgovi Stanislavu Vintrovi. Za ně za všechny se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.
2: Vojenské intervence.
3: Když revoluce Fidela Castra začátkem roku 1959 ovládla Kubu, vypadalo to, že vztahy se Spojenými státy a ostrovem se nezhorší. Brzy ale začal nový režim znárodňovat americké podniky.
4: To samozřejmě vyvolalo reakci, ten americký biznis začal tlačit a Eisenhowera na rozhodnou akci. To vždycky vyvolalo třeba nějakou formu embarga proti nějakému kubánskému průmyslu nebo nějaké kubánské, což zase vyvolalo reakci na té kubánské straně.
2: V tématu Plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na Plusu. Léto je tady a s radioknihou Českého rozhlasu Plus bude ještě hezčí. S námi totiž nemusíte číst, ale jen poslouchat se zavřenýma očima. A vybírat bude z čeho. Čeká vás vyprávění o historii turismu nebo o nebezpečné cestě do Afriky. Mrazivý true crime o masové vražetkyni Olze Hepnarové nebo syrový pohled na život disidentů od Ludvíka Vaculíka. Dozvíte se, co v Chorvatsku znamená fjaka a jak se žilo v Ostravě v době normalizace. A taky to, jestli v Londýně opravdu žijí lišky pod Big Benem. Letní radioknihy budeme postupně zveřejňovat na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Přejeme pohodové léto při poslechu Českého rozhlasu Plus. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Kyjev odmítá, že by ruské síly dobyly strategicky významné město Kostiantynivka. Ve Velehradě začaly dny lidí dobré vůle. Tenistka Bousková prošla do osmi finále Wimbledonu. O postup hrají ještě Nosková a Lehečka. Nehoda zastavila provoz na silnici 13 u Přestanova na Teplicku. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů. Je sobota 4. července, dobrý večer. U hlavní zpráv přeje Jana Gůda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už měsíce.
6: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrej Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony dnes zaútočili na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhli přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Na Velehradě na Uherskohradišťsku začaly dny lidí dobré vůle. Tradičně doprovázejí oslavy výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Letošní ročník je věnovaný zdravotníkům a návštěvníci si proto můžou výjimečně prohlédnout lebku svatého Lukáše, jejich patrona. Součástí programu je taky večerní benefiční koncert lidí dobré vůle.
7: Zkouší na večerní benefiční koncert píseň Ideál Hana Ulrichová. Téměř každý rok sem jezdí vozíčkářka Majka z Hrabině na Opavsku.
8: Protože tady mám kamarádku a je tady hodně dobrých lidí.
7: Kam půjde výtěžek z benefičního koncertu, říká tajemník Dnu lidí dobré vůle Josef Kořenek.
9: Sanice naděje, která plní přání lidem, kteří jsou v určitém zdravotním stavu a ještě by chtěli něco prožít, a druhá část výtěžku půjde nadačnímu fondu Aduvárek.
7: Koncert začne krátce po 8 hodině večer po modlitbě za vlast. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Obchody nad 200 metrů čtverečních budou zítra i v pondělí otevřené. Na nadcházející státní svátky se totiž nevztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Lidi by si ale měli otevírací dobu vždy raději ověřit.
10: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišice může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
5: Policie prověřuje spolek Tábory Aurora, který na poslední chvíli zrušil odjezd ten na zaplacené letní tábory pro zhruba 100 dětí z 11 dětských domovů. Na případ upozornil ve čtvrtek Radiožurnál. Ředitelé dětských domovů za akce zaplatili desítky a někdy i stovky tisíc korun. Radiožurnál dnes zjistil, že prověřovaný spolek navíc hledá od čtvrtka brigádníky pro veřejnou sbírku na podporu dětských táborů pro děti z dětských domovů. Spolek na dotazy nereaguje a ani policie zatím nechce k případu nic říkat. Kvůli zrušeným táborům začali lidi dětem přispívat v několika sbírkách. Například do sbírky na portálu znesnáze21.cz poslali během jediného dne přes 2 miliony a 600 tisíc korun. Noví policisti a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
11: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
12: Každý počátek roku, to znamená 2027, 2028, vždy dojde k navýšení.
11: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
13: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 000 vlastně po nástupu vlády jako takové.
11: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
5: Přes 30 000 lidí dnes vyšlo demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Oznámila to policie, podle které je situace převážně klidná. Sjezd strany, jejíž některé zemské organizace platí úředně za pravicově extremistické, mohl začít bez problémů.
14: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 81% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Berna Heckeho na snazší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
5: Ve Spojených státech pokračují oslavy 250. výročí vyhlášení nezávislosti. Oslavy ale komplikují vysoké teploty. Organizátoři už zrušili tradiční přehlídku a posunuli začátek dalších akcí. Večerní program na washingtonském National Mall s projevem prezidenta a ohňostrojem ale zrušený nebyl.
15: Mezi prvními na místo oslav dorazili příznivci krajní pravice, kteří si říkají vlastenecký předvoj. Prezident Trump si projev nenechá vzít ani vedrem. Slíbil, že bude pořádně dlouhý, aby ukázal, že to zvládne. Po jeho vystoupení má následovat ohňostroj s téměř 850 000 pyrotechnickými efekty, který se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Akci provázejí bezpečnostní opatření jako při inauguraci a taky kritika, že si prezident oslavy přivlastnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Americký Oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
16: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88-letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
17: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
16: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
18: Startuje osmifinále fotbalového mistrovství světa. Za necelou hodinu nastoupí Kanada proti Maroku. Od 23 hodin bude hrát Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne oba duely v přímém přenosu. Radiožurnál odvysílá pravidelné vstupy. Tenistka Marie Bousková prošla do osmifinále Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 sadách. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka. Jeho souboj se Španělem Munarem sleduje Jaroslav Plašil.
19: Jiří Lehečka teď v hodně složité situaci, už to vypadalo hodně nadějně, ale teď Jiří Lehečka odvrací setboly při svém podání 6-4, 6-4 první 2 sety. Vedení českého hráče platí stále, ale teď 4-5 a 0-40 Munar na příjmu. Lehečka teď odvrací setboly soupeře. Linda Nosková hraje rozhodující 3. sadu v duelu s Rumunkou Kirstovou. Česká hráčka ve vedení 4-3, teď je to 15 obě po dvojchybě Noskové. Lehečka teď se snaží odvrátit setboly soupeře a zatím platí, že je to 4-5 a 0-40. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
20: Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy stále čekejte velkou kolonu před omezením u Roudnice. Na 29. kilometru je zúžení do jednoho pruhu, brzdí se před 6-kilometrovou kolonou u Doksan na kilometru 35.
21: Na 35. sjezdu začíná ta kolona, teď tam couvaly auta v protisměru, si tam lidi dají pozor.
20: A na silnici 13 z Děčína do Teplic je zastavený provoz mezi Chlumcem a Přestanovem po nehodě osobního auta s motorkou. Objíždí se to přes Stradov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik hlavní zprávy.
22: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Kdo příští týden povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře? Premiér Andrej Babiš. Rozhodla o tom vláda. Co na to prezident a co vůbec můžeme od summitu NATO čekat? Venezuela se vzpamatovává z ničivého zemětřesení. To nepřežilo víc než 2600 lidí. Na místě pracovali záchranáři z 20 zemí, včetně českého USAR týmu. Mluvili jsme s jeho členy. Původně měl jet na tábor, ale organizátor je podvedl. A tak hrozilo, že budou sedět doma, tedy sedět v dětském domově. Ani ne za den, ale zareagovali dobrovolní dárci a dětem poslali 2,5 milionu korun, aby neměli pokažené prázdniny. I tuhle událost tento týden přinesl. Aby vám nic důležitého neuteklo, je tu Týden Plus a jeho autorka Václava Marešová.
22: Týden Plus.
23: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala poté, co jí ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. A to je téma pro reportéra Vojtěcha Tomáška.
24: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
25: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
24: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
26: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
24: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose.
23: A na spory kolem složení delegace průběžně reaguje taky opozice. Například předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
27: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
23: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace, a to v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit, a to kvůli interním předpisům aliance. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta do delegace doplnil na základě předběžného opatření ústavního soudu. My jsme proto podrobnosti rozebrali s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hart. Manem. Toho jsme se ptali třeba na to, jestli tím, že premiér doporučuje prezidentovi, aby na summit vlastně nejezdil, neoslabuje autoritu ústavního soudu a neříká tím, že spor dál pokračuje.
28: Ano, je to sporné v tom, jestli vláda to usnesení ústavního soudu splnila, protože tam se píše jednak, že tedy mají umožnit prezidentovi účast, že ho mají akreditovat, včetně jeho doprovodu, ale mají mu poskytnout součinnost a nekomplikovat mu tu účast. A z toho, co vláda zatím veřejně prezentuje, tak to vypadá tak, že se snaží neustále i nadále dělat všechno pro to, aby prezidenta od cesty odradila, byť v tom počínání není úspěšná. Možná, že původně počítala s tím, že když to rozhodnutí oddalovala, takže i když se prezident obrátí na ústavní soud, takže nestačí rozhodnout. A podle mě vláda byla velmi zaskočena tím, že prezident prezident požádal o předběžné opatření a ústavní soud mu vyhověl, tak nyní dělají další kroky k tomu, aby prezidenta od účasti odradili, ale vzhledem k tomu, co už prezident absolvoval, tak myslím si, že je to snaha marná, zbytečná a navíc poškozující Českou republiku.
23: Tu kompetenční žalobu bude ústavní soud řešit ještě několik měsíců. Komentátor Petr Hartmann také vysvětlil, co bude konečné rozhodnutí soudu znamenat do budoucna. Může jednou provždy vyjasnit, kdo má v podobných případech rozhodující slovo při zastupování Česka na vrcholných mezinárodních akcích?
28: Život je příliš pestrý na to, aby to mohl jednou provždy verdikt ústavního soudu vyřešit, ale je velmi pravděpodobné, že pokud k nějakému závěru dospěje, tak ten jeho verdikt bude natolik odůvodněný, že z toho bude možné vycházet do budoucna a vyvozovat určité věci týkající se té role prezidenta zastupovat stát navenek. A kdybych se měl vrátit k tomu sporu, tak tam je příznačné to, že se vláda snaží tedy bránit prezidentovi, aby jel na summit a poukazuje na to, že by tam nemusel reprezentovat postoj České republiky, ale přece daleko důležitější je znát ten postoj České republiky a o tom vláda příliš nemluví, jaký ten postoj je, to je přece to nejdůležitější a prezident navíc opakovaně dává najevo, že si je dobře vědom toho, že když je součástí české delegace, i podle toho protokolu by měl být vedoucím té delegace, tak by měl být vybaven určitým mandátem vlády a podle toho on se hodlá chovat.
23: Vysvětlil Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Summit v turecké Ankaře začne 7. července a blížící se summit NATO průběžně komentuje taky prezident Spojených států amerických Donald Trump. Taky často kritizuje nedostatečné výdaje na zbrojení některých spojenců. Na loňské schůzce se členové NATO proto dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu a to na 5% hrubého domácího produktu. Do roku 2025 přitom měly země dávat 2% HDP. Loni a pravděpodobně ani letos se ale Česku nedaří tyto závazky naplnit. Rusko ve čtvrtek mohutně zaútočilo na Kyjev. Ruské drony a rakety v noci zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Výsledkem je 30 mrtvých a desítky zraněných. Mezi nimi jsou i malé děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. A situaci po útoku popsal náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
0: Se Rusové vysílají střely různých typů, balistické, ty jejich nadzvukové rakety, rakety s plochou dráhou letu a velké množství dronů, tak to se opakovalo, ale podle bezpečnostních expertů Rusové stále neustále zdokonalují vlastně tuto taktiku nesoucí smrt a zkázu do ukrajinského hlavního města tím, že ten útok byl zároveň současně vedený z různých směrů, různými prostředky, a vlastně ten úder měl zcela ochromit protivzdušnou obranu.
23: Rusko proti Ukrajině zaútočilo 74 raketami a střelami s plochou dráhou letu a téměř 500 dronů. Ukrajinská obrana většinu zneškodnila, ale 25 raket a 12 dronů zasáhlo celkem 12 míst v Kyjevě.
22: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, už překročil počet 2600. Dalších přes 12 000 lidí je zraněných, uvádí to tamní úřady. Podle OSN se ale zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Tamní prezidentka Delcy Rodríguezová a venezuelské úřady čelí kritice třeba od opozice, že na katastrofu zareagovali pozdě.
1: Nečekali jsme až 3 dny, začali jsme jednat hned.
23: Tisíce záchranářů i ze zahraničí, hasiči, vojáci, dobrovolníci stále odstraňují trosky i bez těžké techniky. S postupem prací se ten oficiální počet obětí ještě zvyšuje. A na místě pomáhal taky český USAR tým. A takhle mluvil přímo z Venezuely zástupce velitele týmu Jiří Němčík.
3: Za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu. A už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
23: Do zemětřesení postižené Venezuely vyslala své týmy 20 zemí. Ničivé otřesy od síle víc než 7 stupňů zasáhly 24. června hlavně oblasti na severu země. Armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generálporučík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově a ještě předtím ho na Pražském hradě oficiálně jmenoval prezident Petr Pavel.
4: Jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky generálporučík Miroslav Hlaváč. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Petr Pavel.
6: Oficiální předání funkcí v 9 hodin dopoledne na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel odvolává Karla Řehku a jmenuje Miroslava Hlaváče. Nového náčelníka generálního štábu podle Petra Pavla čeká ve funkci řada výzev.
7: Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase.
6: Poté všichni, včetně ministra obrany, přejíždí k památníku na Pražském Vítkově, kde předání funkcí od 10:30 pokračuje slavnostním armádním ceremoniálem ke dni ozbrojených sil.
8: Vojáci, nazdar!
6: Po státní hymně pokládají prezident a ministr obrany k památníku společný věnec. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka pak slavnostně vrací bojový prapor a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho symbolicky i s funkcí předává Miroslavu Hlaváčovi.
9: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
10: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
11: Obrana není jen věcí armády, ale úkolem a závazkem celé společnosti.
6: Zdůraznil ve svém projevu Miroslav Hlaváč a představil svoje plánované kroky. Řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách a bude účinně působit se spojenci.
11: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
6: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka se pak dočkal poděkování za své působení i za celoživotní službu v armádě.
12: Byly to 4 roky extrémně vysokého tempa, velkých výzev, bezprecedentně složité a neustále se zhoršující bezpečnostní situace.
6: Řehka se s armádou rozloučil. Odejít by měl k 31. srpnu.
23: Popsal reportér Jakub Vik. A já dodám, že na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu se dohodla vláda už v květnu. Jako jediný ze členů kabinetu ho nepodpořil ministr obrany za SPD Jaromír Zuna s tím, že si podle svých slov v této pozici dokáže představit jiného kandidáta. Zhruba měsíc a půl od rozhodnutí vlády o přesunu agent lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin je definitivně jasno. Úředníci od července spadají pod ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a taky kultury. Nepomohly protesty, návrhy na změnu zákonů ani apel odborníků, jenže do situace se vložila i Evropská unie a tam by Česko mohlo narazit. A právě Evropská komise by mohla kvůli případnému nedodržení zásad právního státu stopnout Česku čerpání některých unijních fondů. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO se ale oslabování své agendy nebojí.
13: Je řada států, které to mají velmi podobně jako my teď, že vlastně ty agendy spadají pod jednotlivá ministerstva a v drtivé většině jsou to ministerstva spravedlnosti.
23: Se stanoviskem téhle skupiny se chce ještě podrobně seznámit. Proti rozhodnutí vlády se bouřili i členové jednotlivých rad, dávali podmíněné rezignace. No a kvůli nesouhlasu s přesunem agent nakonec skončilo přes 50 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a různých pracovních skupin. Podle nich tento krok totiž ochranu zranitelných v Česku jenom oslabí. Nejvyšší soud Spojených států amerických vynesl poslední rozhodnutí tohoto funkčního období. Mezi nimi je to nejočekávanější o právu na americké občanství, které vznikne narozením na půdě USA. Donald Trump se pokusil toto ústavní právo omezit dětem. Jejichž rodiče v zemi pobývají nelegálně, anebo jen dočasně. Soud ale rozhodl, že nemůže změnit ústavu. Podrobnosti vysvětlila naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Ptali jsme se jí třeba na to, čím je tohle rozhodnutí soudu ohledně amerického občanství tak zásadní.
29: Ono se totiž dotýká, Petře, něčeho, co Američané dlouho berou jako samozřejmost, tedy že kdo se narodí na americké půdě, tak je automaticky občan. A je to 14. dodatek ústavy a říká, že občanem je každý, kdo se narodí na území Spojených států a podléhá jeho jurisdikci. A Donald Trump se to hned v první den z mandátu po návratu do Bílého domu pokusil exekutivním nařízením změnit a soud mu to nedovolil. No, štěpící je to, protože protože podle nedávného průzkumu NBC je americká veřejnost vyloženě rozdělená. Těsná většina, 54%, souhlasí s prezidentem Trumpem. Zastánci, to znamená i dnešní většina soudů v čele s předsedou soudu, argumentují tím, že tvůrci dodatku záměrně vázali občanství na dítě a ne na rodiče, aby vlastně netrestali děti za to, v jaké situaci byli jejich rodiče. Odpůrci ale zase namítají, že občanství má záviset na rodičích.
23: Popsala ze Spojených států naše tamní zpravodajka Jana Ciglarová. Prezident Donald Trump pak v reakci na verdikt soudu, který ponechává občanství Spojených států všem dětem narozených na jejich půdě, za nespravedlivý a slíbil, že bude usilovat o změnu zákonu. Českou republiku a velkou část Evropy zasáhla v uplynulých dnech silná vlna veder. A kvůli teplotám kolem 40 stupňů taky umírali lidé. Světová zdravotnická organizace WHO proto vyzvala hlavně evropské země k zavedení národních akčních plánů na ochranu zdraví. V této poslední vlně veder totiž WHO zaznamenala v Evropě víc než 1300 úmrtí nad dlouhodobým průměrem. A to nejspíš není konečné číslo. Světová zdravotnická organizace taky uvádí, že se Evropa otepluje nejrychleji ze všech kontinentů, a to dvakrát rychleji než celý svět. Budovy v Evropě navíc nejsou na extrémní teploty stavěné. No a historicky nejvyšší teplotu v České republice zaznamenali v neděli 28. června přístroje v Doksanech na Litoměřicku. Bylo to 41,9 stupně Celsia. Je to absolutní teplotní rekord, který navíc poprvé padl během června. Jak se žije lidem na nejteplejším místě v Česku? To zjišťovala naše reportérka Lucie Hejzlová.
2: Já zbožňuju teplo. Zbožňuju. Nesnáším zimu. A to je ono.
5: Líčí Věra Košťálová, která v Doksanech žije už půl století a vysoké teploty si pochvaluje stejně jako paní Rytířová.
14: V těch letech je to dobrý, no. 80, no tak co by.
5: Nechodíte se někam ochlazovat v těch vedrech teda?
14: Do Ohrky. Celý den třeba včera.
5: Celý den.
14: V neděli 8 hodin, no, takže v pohodě. Jo, my starý domorodci, no. Tam je to, pro nás je to dobrý.
5: Abych zjistila, proč je tu nejtepleji v Česku, vydala jsem se do místní observatoře, kde mě na posekané zahradě plné nejrůznějších měřících přístrojů vítá vedoucí Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
15: Tady je vidět ta hodnota ještě z té neděle.
5: Je to tam zaznamenané.
15: I v té meteorologické budce. Měříme ve stínu, to znamená, tam vidíte buď to meteorologická budka nebo ty radiační štíty. Jo?
5: Právě tady padl v neděli absolutní teplotní rekord. Přístroje tu zaznamenaly hodnotu 41,9 stupně Celsia. Zdejší specifická observatoř je uprostřed polí a počasí tu odborníci sledují od roku 1950.
15: Ležíme v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem, což je nejníž položená profesionální meteorologická stanice v České republice.
5: Většinou tady je nejtepleji z celého Ústeckého kraje. Čím se to dá vysvětlit vlastně?
15: Jednak tou polohou, nadmořskou výškou, potom jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a dost často tady máme bezvětří, což se stalo přesně v tu neděli, kdy ty průměrné hodnoty byly kolem 1 metru za sekundu.
5: Jak to, že mě třeba v paneláku ukazuje teploměr víc než těch 41,9?
15: Záleží na jeho umístění, že jo? Standard je 2 metry nad povrchem země, to znamená, vy, když ho budete mít někde v 10. patře v paneláku, v 5. patře, tak naměříte úplně jiné hodnoty, že jo? A navíc město bývá minimálně 1,5 až 2 stupně teplejší než prostě tahle ta otevřená krajina.
5: Vysvětluje Daniel Bareš s tím, že další rekord tu může padnout i během letních prázdnin.
23: To byla reportáž Lucie Hejzlové z Doksan na Litoměřicku. Podle meteorologů je navíc alarmující to, že absolutní teplotní rekord padl už v červnu. Ten původní červnový rekord, ten nový, přesáhl rovnou o celé 3 stupně. Česku zbudil vlnu solidarity příběh víc než stovky dětí z dětských domovů, kterým spolek Tábory Aurora na poslední chvíli zrušil letní tábory. Během jediného dne vybrali Češi přes 2 miliony 600 tisíc korun. Díky tomu nakonec mohli děti odjet na náhradní akce.
16: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje, a kde je chyba.
17: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntásku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i přes 100 tisíc. Pro dětské domovy, které přišly o peníze, tak vznikla veřejná sbírka na webu Znesnáze 21. Organizátoři původně plánovali vybrat aspoň 2 miliony korun. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
18: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
17: Sbírka už je uzavřená. Organizátoři ji chtějí zachovat transparentní a nechtějí vybírat další finance od lidí, kteří by chtěli podpořit jiné příběhy. S organizátorem mluvil i Roman Houška, který je provozovatelem místa, kde se měl tábor konat.
19: Byl velmi právě nekonkrétní, to znamená nebylo jasný, na jaký termín, pro kolik dětí a byl to takový jenom výkřik prostě do prázdna, když jsem chtěl, aby to nějak specifikoval, tak se odmlčel.
17: Organizátor pobytů spolek tábory Aurora na dotazy nereaguje. Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je podle obchodního rejstříku jeho sídlo. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. Tam ale na zvonění nikdo nereagoval. Některé dětské domovy už na organizátora podali trestní oznámení.
23: Tolik reportáž kolegyně Veroniky Šlajsové. A prázdniny tradičně nepatří jen táborům, ale taky filmům. Samozřejmě tím myslím Karlovarský filmový festival. My se dění na Karlovarském filmovém festivalu tradičně v našem vysílání věnujeme. Křišťálové glóby na zahajovacím večeru totiž převzali herec Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
20: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu. Divákům těm je tuhej, i když nic neuvítěj. Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
21: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
20: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
24: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
23: Atmosféru zahajovacího večera Karlovarského filmového festivalu nám zprostředkovala reportérka Lucie Pávová. Mezinárodní filmový festival ve Varech uvede až do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. A tak můžeme souhrn událostí, které tento týden přinesl, zakončit třeba myšlenkou známého italského filmového producenta Carla Pontiho. Má-li film úspěch, je to biznis. Nemá-li úspěch, je to umění. Tak ať se nejen ve Varech co nejvíc snoubí biznis a umění, nám všem přeje Václava Marešová.
25: Shoda německé vlády na reformách je malý zázrak, ale bude stačit? Nový služební zákon má za cíl ovládnout státní správu. Co vypovídá o Česku, když je předseda sněmovny na srazu německých nacionalistů a také fotbalový soud mezi božskou rukou a okem robota. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím sobotním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
26: Názory a argumenty.
25: Bude stačit shoda německé vlády na reformách? Nad tím uvažuje Robert Schuster, specialista na tak řečené německy mluvící země a editor deníku Právo.
27: Letošní poslední týden v červnu byl v diářích německých politiků už dlouho označený červenými vykřičníky. Těsně před začátkem parlamentních prázdnin se totiž měla koalice křesťanských a sociálních demokratů dohodnout na zásadních reformách a naplnit tak klíčové body svého mandátu.

0: jednotlivé strany a především Merce samotného. Zašlo to dokonce tak daleko, že ještě před měsícem se víceméně otevřeně spekulovalo o kancléřově výměně, což by v Německu nemělo obdoby. A je třeba říct, že k celkově depresivní náladě v zemi přispělo i brzké vyřazení německé reprezentace na fotbalovém mistrovství světa. Co se může na první pohled jevit jako něco, co s politikou vůbec nesouvisí, je ve skutečnosti velmi důležité. Nejedna německá vláda dokázala v minulosti prosadit nepopulární věci ve stínu euforie, kterou vyvolala hra německého národního týmu. Kdysi to pomohlo Helmutu Kohlovi, Angele Merkelové a v něco podobného původně skrytě doufal i Friedrich Merz. Jinými slovy, očekávání, že by z reformního úsilí německé vlády mohlo vzejít něco kloudného, nebyla vysoká. O to větší bylo překvapení, že Merz a spol. Se přece jen dokázali na něčem dohodnout. Asi nejvíc překvapí relativní pokrok v úsilí odbourat byrokracii. V mnoha sektorech mají skončit nejrůznější ohlašovací povinnosti. Stavební projekty se mají schvalovat rychleji. Lehce uvolněna mají být i pravidla pro ochranu osobních dat a podobně. Pracovní smlouvy na dobu určitou smějí být nově prodlužovány až na dobu 4 let, což má dát firmám větší pružnost ohledně nabírání zaměstnanců. Za pozitivní impuls pro zvýšení produktivity práce lze považovat i skutečnost, že už nově nebude možné ohlásit zaměstnavatelům pracovní neschopnost telefonicky, ale bude třeba již od prvního dne předložit potvrzení od lékaře. Faktem totiž je, že Německo díky dosavadní velkorysé úpravě, která byla zavedena během pandemie, vykazovalo statisticky jeden z nejvyšších počtů pracovních neschopností v Evropě. Jakmile se blížil nějaký prodloužený víkend, stalo se pro mnohé folklorem hodit se takzvaně marot jediným telefonátem. V otázce daní už závěry koaličního rokování tak jednoznačně kladné nejsou. Lidem se středními a nižšími příjmy daně nově o něco klesnou. Lehce se naopak zvýší skupině nejbohatších. Není to sice taková změna, jakou by si přála levicová část koalice, ale pravděpodobně to nepovede k tomu, že by němečtí milionáři, kteří ještě v zemi zůstali, začali houfně odcházet jinam. U důchodů koalice již předtím prezentovala sérii opatření s cílem zajistit udržitelnost systému. Na německé poměry odvážně počítá se zavedením povinné akciové složky u důchodového pojištění. Zdravotnictví se neobejde bez zvyšování příspěvků pro pacienty a zároveň snižování objemu péče hrazené z veřejného systému. Tolik změn najednou, to není v německém kontextu vůbec málo. Teď ale přichází několik velkých rizik. Asi největším by bylo, pokud by vláda měla pocit, že má odpracováno. Nemá. Všechny dohodnuté změny musí projít parlamentem, což sebou nese nebezpečí, že budou ještě rozmělněny. To není vůbec vyloučeno, pokud si uvědomíme, že na podzim proběhnou na východě Německa klíčové regionální volby, v nichž už je nyní favoritem antisystémová opozice. Ať už jde o protimigrační alternativu pro Německo, která má nakročeno k vítězství v Sasku-Anhaltsku či Mecklenburgsku předním Pomořansku, nebo postkomunistickou levici, jež má šanci vyhrát volby v Berlíně. Německo by toho potřebovalo změnit ještě daleko víc. Třeba o něco zredukovat sociální výdaje. A pak jsou tu samozřejmě témata dlouhodobého charakteru, jako je státní energetická politika, kde se v podstatě zdá být jakákoliv diskuze o jiných cestách nemožná, než je sázka na větrníky a soláry. I zde by také bylo nutné přijít s novými impulzy. To by ale výrazně překračovalo mandát nejenom stávající vlády, ale i těch nejbližších dalších.
1: Říká Robert Schuster. Nový služební zákon má jasný cíl – ovládnout státní správu a podrobit si ji. Tak to aspoň vidí Martin Fendrich z Fora 24.
2: Zhruba 70 tisíc státních zaměstnanců čeká drsná změna. Poslanci odhlasovali nový zákon o jejich službě pro stát. Úředníkům přinese nejistotu a vyšší tlak na jejich osobní integritu. Občanům přinese horší kvalitu státních úředníků a jejich závislost na politicích. Zákon o státní službě byl jednou z klíčových podmínek vstupu do Evropské unie. Zaveden však byl až v roce 2015, před 11 lety, de facto nedávno. Buďme si jisti, že Evropská komise bude změny služebního zákona bedlivě sledovat. Ostatně nový zákon lze chápat nejen jako útok na státní úředníky, ale i jako neskrývaný odpor k Evropské unii a jejím pravidlům. Podobně jako u jiných novelizací zákonů, i tady jde o návrh poslanců. Stojí za ním Radek Vondráček a Zuzana.

0: Ožanová za hnutí ANO, Libor Vondráček za SPD a Renata Vesecká za motoristy sobě. S návrhem se vytasili pouhých 14 dní po jmenování Babišovy vlády. Hodně jim na něm záleží. Výhodu pro vládní koalici a nevýhodu pro občany představuje fakt, že poslanecký návrh neprochází klasickým připomínkovým řízením ministerstev a dalších institucí, což by následovalo, kdyby to byl vládní návrh. Proč neprochází, to pochopíme při čtení návrhu. Záměr nelze přehlédnout. Jde o to, aby šli státní úředníci snadno vyhazovat a aby mohli být hladce nahrazeni lidmi, u kterých nelze mluvit o apolitičnosti. Jak to má v Brzku vypadat všude? Stačí sledovat personální změny na ministerstvu životního prostředí. Vyhazováni jsou experti, nabírání lidé loajální motoristům sobě. A celé to zezadu řídí Filip Turek, který veřejně a rád káže nesmysly o klimatické změně. Nový služební zákon má podle předkladatelů mířit k větší flexibilitě a tudíž konkurenceschopnosti na trhu práce. Flexibilitou rozumějí snadné vyhazování. Jak si vláda váží expertů, to jsme s úděsem pozorovali při odsunu agent závislostí a lidskoprávních agent z úřadu vlády. Nový zákon ruší pojistky, které politikům komplikovaly snahu tlačit na státní zaměstnance. Naopak bude lehčí na jejich místa nabírat hnutím a stranám loajální lidi. To je problém. Stát nepotřebuje loajalitu k politikům, potřebuje loajalitu k občanům a demokracii, potřebuje experty. Při změně systemizace bude možné úředníka vyrazit i hned. Končí pozice nejvyššího státního tajemníka, který hlídá dodržování zákona o státní službě. Jemu vlastně podléhá veškerá státní správa, včetně ministerstev, úřadů a organizací. To on kryl úředníky před politiky a bossingem. Mění se role služební komise. Ta se podle dosavadního zákona zabývá případy odvolání nejvyšších státních představitelů ze služebního místa. Také řeší situace porušení etiky či kázně. Podle nového zákona ztrácí pravomoci. Stane se z ní pouhý poradní orgán. Ministři získají vliv na hodnocení vrchních ředitelů a státních tajemníků. To dosud nešlo. Celé by se to mohlo jmenovat Jak zničit státní správu.
1: A vožil Martin Fendrich. Pevné vztahy mezi hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Alternativu pro Německo trvají už dlouho a obě krajně pravicové formace také zasedají na půdě Europarlamentu ve společné frakci. A slovo k tématu má publicista Jiří Leština.
2: Nedávná účast vůdce SPD na berlínské konferenci AfD, která již několik měsíců vede v průzkumech voličských preferencí, ale dodala tomuto spojenectví nový rozměr. Poprvé totiž Okamura dorazil v roli šéfa vládní strany a předsedy poslanecké sněmovny, což asi bylo lichotivé pro AfD, méně už pro Českou republiku. Nejen v očích německých vládních kruhů, ale celé Evropy se Česko ocitlo v pozici státu, který neváhá vyslat třetího nejvyššího ústavního činitele na konferenci extremistické vypjatě nacionalistické strany. Plnulý dojem umocňuje i zjištění, že nikdo z našich vládních představitelů, včetně premiéra, se od Okamurovy cesty ani v náznaku nedistancoval. Vlastně se ani nezdá pravděpodobné, že by Okamura na sraz AfD vyrazil bez Babišova souhlasu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie se programově shoduje s AfD prakticky ve všem, co je pro pravicově populistickou scénu typické. Ať to je odpor vůči migraci či zelenému šílenství, nebo prosazování návratu pravomocí z Bruselu zpět do národních parlamentů. A to včetně prosazování referenda o setrvání či odchodu z Evropské unie. Okamurovci zvlášť jsou z ní s alternativou pro Německo v její proruské politice, včetně papouškování kremelských zdůvodnění zločineckého vpádu na Ukrajinu, odporu proti vojenské pomoci Ukrajině nebo požadavků na ukončení protiruských sankcí. Obě strany také unisono volají po okamžitém uzavření míru, byť by to znamenalo faktickou kapitulaci Kyjeva. V tom posledním se s alternativou pro Německo stotožňuje nejen SPD, ale i Babišovo hnutí ANO, což se znovu ukázalo, když těsně před kongresem AFD premiér Česka vyrukoval na konferenci o obnově Ukrajiny s projevem, v němž se pro samé volání po míru či kritiku evropských dodávek zbraní Ukrajině zcela minul s hlavním tématem konference. Třetí vládní strana, motoristé sobě, si zatím udržuje jistý odstup od proruského kurzu alternativy pro Německo. O to blíž AFD ale stojí motoristé v tvrdém odmítání Green Dealu nebo v kritice bruselských elit. Každopádně další zbližování lze předpokládat už proto, že kořeny motoristů tkví hluboko v prostředí institutu velkého podporovatele AFD, ex-prezidenta Klause. Netřeba pochybovat o tom, že tři naše vládnoucí strany s rozechvěním sledují nejen vzestup alternativy pro Německo, ale také největšího favorita francouzských prezidentských voleb Jordana Bardielu z krajně pravicového národního sdružení. Jakož i pravicového populistu Nigela Farage, jehož strana dominuje celostátním preferencím ve Velké Británii. Vítězství těchto antisystémových stran v nejsilnějších evropských velmocích by otřáslo politickými poměry na kontinentě a výrazně by posílilo autoritativní síly po celé Evropě. Včetně Babišovy vládní koalice, její šance na další volební vítězství a tím i završení už teď načaté destrukce demokratického prostoru v Česku by narostly do nebes.
1: U mikrofonu byl Jiří Leština. Fotbalový soud mezi božskou rukou a okem robota. Tak zní úvaha na okraj právě probíhajícího mistrovství světa v nejpopulárnější sportovní disciplíně světa. Jejím autorem, nikoli v té disciplíny, ale té úvahy, je Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
3: Moderní sport je už tak rychlý, že se neobejde bez technické pomoci při posuzování. Nejvíce je to patrné v hokeji, kde existuje videorozhodčí už dlouhou dobu. Ani fotbalisté už bez videoasistenta rozhodčího VAR nesehrají na nejvyšší úrovni jediný zápas. S VARem a s technikou vůbec je ale velká potíž, jak dokazuje i probíhající mistrovství světa ve fotbale, kde se už několikrát kvůli VARu otřásla zem. Technika umí věci změřit nebo obrazově zaměřit. Rozhodovat ale musí lidský rozum a hlavně cit pro hru, což je faktor technicky nezachytitelný. S měřením takový problém není, když dodnes panují jisté pochybnosti, zda o postavení mimo hru má nakonec rozhodnout počítačově rekonstruovaný milimetrový rozdíl v postavení nohou nebo v náklonu ramene útočníka, které je jako při cílové fotografii ve sprintu v offsideu třeba před malým kouskem kolene příslušného obránce. Nelidský pohled tu automaticky dává poslední potvrzení, čímž zbavuje soudce odpovědnosti za chybu. Stroj prostě v této věci chyby nedělá, ať už si o milimetrových offsidech a jejich zvráceném vlivu na hru a její prožívání myslíme cokoliv. Jiný příběh vzniká při posuzování složitých situací v pokutovém území, kdy stroj nabízí jen pohledy z mnoha úhlů a pomocník soudce VAR je k ruce hlavnímu rozhodčímu, který musí celou věc definitivně zhodnotit a rozhodnout. Mít VAR dnes nedal by asi Diego Maradona na mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 svůj slavný gól božskou rukou, díky němuž Argentina zamířila ke světovému titulu. Bylo by to snad spravedlivé, ale fotbal by přišel o jedno ze svých mytických vyprávění, otevírajících debatu na téma spravedlnosti ve sportu, která se samovolně přelévá do obecnějších otázek lidského souzení vůbec. Nebyla nakonec ta Maradonova ruka opravdu božského nelidského charakteru, když ji musíme usvědčovat nelidskými technickými prostředky? Technický obraz dnes odhaluje běžným okem neviděné, ale nemá onu offsideovou přesnost. Vše potom musí tak jako tak posoudit lidské vidění a myšlení, tak jako v lidském světě převážně rozhoduje interpretace, nikoli zobrazený fakt. Filmoval Harry Kane, když v zápase Anglie s Kongem padal pokutovém území, a pokud ano, proč nedostal karetní trest za podvádění? Strčil skutečně německý obránce Anton brankaře Paraguaye, nebo i ochránce paraguajské branky přifilmoval dotek soupeře, kvůli němuž později neplatil německý gól, jenž by zřejmě rozhodl nastavení a Němci by šli v turnaji dál? Debatních témat souzení s VARem bude po tomto mistrovství světa nespočet a VAR se jako pomocník opět dostane do palby nekončící kritiky. Pro naše běžné souzení plyne z těchto debat důležité poučení. Ani určité svědectví stroje není často z toho ukázat realitu takovou, jaká je, protože realitu si vždy konstruujeme jako osobně zabarvenou, jako naše vidění, do něhož kromě konkrétní situovanosti vstupuje nekonečné množství faktorů. Jistě, že v podvědomé úctě k velkým hráčům se filmování nepíská a odpustí se nějaké to kopnutí či strčení a kdo by jen tak dal červenou Messimu za oplácení, že? Lidské souzení, i to fotbalové, zkrátka musí vždy počítat si s tou mírou nepřesnosti, která se samozřejmě bude vždy na určitém pozadí interpretovat jako nespravedlnost. Možná by se ale mělo říct, že spravedlnost se bez této protiváhy chyby neobejde. Je to chyba zabudovaná do systému, otevřené prázdné místo, bez něž by nebyl systém živou konfigurací lidských možností, nýbrž pouhou funkcí stroje. VAR tedy nepřinesl do fotbalu přesnost a jistotu, která se od něho čekala. Často brzdí plynutí hry a nechává publikum i hráče zažít předčasné výbuchy radosti a následné vlny smutku. Připomíná nám ale, že technika lidská dilemata posuzování nevyřeší zřejmě nikdy a že je možná pořád lepší riziko zásahu božské ruky než robotické algoritmické měření proměnlivé krásné hry.
1: Tolik Petr Fischer.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto pořadu vysílali právě během končícího týdne, ale mohli někomu uniknout. Umělá inteligence zatím jako zkušenější kolega selhává, firmy totiž tiše redukují svoje plány na náhradu zaměstnanců strojů, a to je téma Julie Hrskové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin.
5: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustili zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice. Jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na nichž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nijak tragicky. Problém je, že umělá inteligence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
1: To byla repríza komentáře Julie Hrstkové. Od 1. července předsedá Radě Evropské unie Irsko. Před nímž leží úkol protlačit soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu. A proč s ním unie spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
6: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. K urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů António Costa už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
1: Reprízou příspěvku analytika institutu Globsec Filipa Nerada končí sobotní názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a ze studia se pro dnešek loučí a co nejpěknější 1. červencový prodloužený, protože také sváteční víkend, přeje Ondřej Konrad.
4: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 6:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Policisti apelují na řidiče, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. Národní divadlo uvádí premiéru inscenace inspirované Havlem na festivalu ve francouzském Avignonu. Zápasem Maroka s Kanadou začalo osmifinále fotbalového mistrovství světa. Dálnici D11 na 17,5 kilometru směrem do Prahy blokuje hromadná nehoda. A počasí zítra bude oblačno až zataženo občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Policisti nabádejí k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi auty. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidi by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si taky řidiči můžou pomoct takzvaným pravidlem dvou vteřin.
2: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
1: Na některých úsecích pomůžou řidičům i speciální šipky na silnici. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5, to znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
1: Lidi by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, používat repelenty a po návratu domů z přírody se důkladně prohlédnout. Ukrajina zasáhla při útoku na Petrohrad a okolní Leningradskou oblast přístav a energetickou infrastrukturu, oznámili to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova Ukrajina zasáhla ropný terminál. Zásah ruských ropných a vojenských zařízení poblíž Petrohradu potvrdil taky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Moskva reagovala, že útok nenechá bez odpovědi. Pražské národní divadlo dnes vůbec poprvé v historii uvede premiéru ve Francii. Tým Laterny Magiky představí na Mezinárodním divadelním festivalu v Avignonu inscenaci Perpetuum Havel. Vznikla na motivy málo známého Havlova díla Perpetuum Mobile.
4: Je to absurdní fraška o 7 dnech vězně pana A.
5: Říká režisér Petr Boháč.
4: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá. My jsme ji trošku upravili a díky tomu jsme to mohli nahlédnout aktuálně.
5: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov Mikšin.
6: Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedít v tuto chvíli neprávem ve vězení.
5: Tým Laterny Magiky uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
7: Na fotbalovém mistrovství světa začala osmifinálová fáze. Maroko hraje s Kanadou, stav a čas duelu poví Karel Schamberger.
8: Polovina 3. minuty, Kanada, Maroko 0-0, Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Ve 23 hodin odstartuje utkání Francie s Paraguají, všechny duely vysílá v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Tenistka Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou ve 3 setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve 3 sadách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové. Aktuální zprávy o duelu Jiřího Lehečky se Španělem Munarem má reportér Jaroslav Plašil.
9: Jiří Lehečka porazil ve 4 setech Španěla Munara, zahraje si se Zverevem osmifinále, tedy s vítězem nedávného Roland Garros. Soupeřkami českých dnes postupujících tenistek budou v případě Lindy Noskové Američanka Kýsová a v případě Marie Bouskové Belgičanka Mertensová. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: nehody na D11 u sjezdu na Lysou nad Labem a také na 13. u Přestanova. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru je hromadná nehoda, srazilo se více aut, včetně motorek, a vybočuje se.
11: Je tam sanitka, divně se to tam řídí, je v tom kamion, 3 motorkáři, 3 osobní auta, ale nevím, jestli jsou to účastníci nebo pomáhající.
10: Kolony se netvoří, ale vybočuje se v nepřehledném úseku, tak opatrně. U Brna je od této chvíle uzavřená dálnice D2 na výjezdu a příjezdu do města z Bratislavy. Kvůli stavbě dálniční křižovatky s D1 je právě zastavený provoz u křížení s dálnicí D1. Objízdné trasy jsou podle informací ředitelství silnic a dálnic označené, ale čekejte už pomalý provoz na D2 od Bratislavy ze 3. kilometru, také na D1 na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 193 až právě do omezení u sjezdu na Bratislavu. A na silnici 13 z Děčína do Teplic zůstává zastavený provoz mezi Chlumcem a Přestanovem. Po nehodě osobního auta s motorkou objíždí se to přes Stradov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Jak zní Grónsko? To uslyšíme už za chvilku. Od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. A nejen to. V ukrajinské Oděse potkáme ženu, která se stará o opuštěná zvířata, v americkém Phoenixu se projedeme robotickým autem a v Paříži si prohlédneme unikátní chladicí systém. K ochlazování budov využívá vodu z řeky Seiny. Cestou z Francie se ještě zastavíme v Lichtenštejnsku na kus řeči o tamním pivu, oceněném evropskou zlatou medailí. Příjemné pomyslné putování přeje Helena Berková.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
12: Každý obyvatel Grónska zná velmi dobře kapelu Sumé. V 70. letech jako vůbec první rockový band na světě zpívala v grónštině. Její politicky angažované folkrockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku stále živá. Navíc se v ní mísí inuitské a moderní vlivy. S grónskými hudebníky natáčela vnuku Zdenka Trachtová.
13: Čtveřici členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
14: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
13: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji.
14: O svých tetováních bych mohl mluvit celý den, ale je to celkem osobní. Na čele mám havraní pařáty a ty kruhy značí naše počasí.
13: Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
15: Už jsme hráli na Faerských ostrovech, v Dánsku i v Kanadě.
13: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
14: Tohle je growling.
13: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
16: Oh, Music is a huge part of like Greenlandic culture and life.
17: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor, protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
18: Vysvětlujeme před začátkem vystoupení Laura Leonard Jensen z organizace Arctic Sounds.
17: Zpíváme písně z různých koutů světa, většinu v grónštině, ale taky v angličtině. Prostě hudbu, která nás baví.
18: A vnuku úplně čirou náhodou potkávám ještě jednu místní celebritu. Je to zpěvák a herec Angongwa Clarsen. Poznávám ho, protože jsem po cestě v letadle sem do Nuku sledovala grónský horor, ve kterém si zahrál hlavní roli. Za sebou má ale i řadu dalších snímků.
19: Můj první byl krátký film s názvem Eskimácký víkend v roce 2002. Stal se z něj tady docela kultovní snímek. Vystupuje v něm i naše kapela Chili Friday.
18: Tahle rocková kapela už od roku 2000 vydala 7 alb. Texty písní jsou v grónštině či angličtině. V Evropě je ale Angongwak asi nejvíce známý z úspěšného dánského seriálu Bergen. V poslední sérii totiž stvárnil roli grónského premiéra. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
20: Autorku reportáže teď zdravím do Bruselu. Vítej ve Vysílání Plusu.
21: Hezký den.
20: Zdenko, co ses v Grónsku naučila o Gróňanech a jejich hudbě?
21: No tak, co se týče grónské hudby, tak ty žánry jsou vlastně stejné jako všude jinde. Metal, rock, folk, pop, jak jsme slyšeli, zborový zpěv. Ale co je zajímavé, tak se do nich zkrátka promítá ta grónská a inuitská tradice. Od 70. let se v Grónsku rozvinula opravdu silná domácí hudební scéna. Mnoho interpretů zpívá v grónštině, ale taky v dánštině nebo v angličtině a vlastně čerpají z té inuitské a grónské původní tradice. No a co se týče té otázky, co jsem se dozvěděla o Gróňanech, tak ráda bych řekla toto. Ono z dálky může člověk lehce sklouzávat k určitým stereotypům o té inuitské kultuře a o Gróňanech. Když to přeženu, tak že to jsou nějací lidé žijící postaru někde v iglu, což je samozřejmě už dnes nesmysl. Gróňané jsou velmi moderní národ a zvláště mladí lidé jsou velmi kosmopolitní.
20: A jak si tě vlastně našlo téma té reportáže?
21: Tak já osobně miluju hudbu, takže jsem se přirozeně zajímala o to, jak vypadá grónská hudební scéna. No a podařilo se mi propojit s Laurou Leonard Jensen, což je nebinární osoba, která pracuje jako hudební manažer a organizátor festivalu Arctic Sounds. A oni byli velmi nápomocní, pomohli mi skontaktovat se s dalšími místními umělci. No a co se týče toho herce a zpěváka Angongwaka, kterého jsem taky zmiňovala, tak toho jsem opravdu úplně náhodou potkala v centru Nuku a poznala jsem jeho tvář, protože jsem právě zrovna den předtím viděla ten horor, kde on hrál hlavní roli.
20: Prosím tě, a o čem byl ten grónský horor? Co jsi sledovala v letadle?
21: Tak ten Angongwak, on tam hraje turistického průvodce a když se v horách ztratí dvojice dánských turistů, které on má vlastně na starosti, tak se je vypraví s místní policistkou hledat. Jenže do hry tam vstoupí místní monstra, Kvitokové. To je v grónských pověstech člověk, který, ten Kvitok je člověk, který opustil společnost kvůli studu, hněvu nebo zkrátka nějakému odmítnutí a odešel žít sám do hor, jenže postupně se z toho Kvitoka stává nadpřirozená bytost a v tom hororu, který já jsem sledovala, tak je to vlastně nakonec takový nebezpečný zabiják.
20: Bála ses?
21: Ani ne, bylo to docela vtipné z mého pohledu.
20: Říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, která se nedávno vrátila z Grónska. Děkujeme.
21: Naslyšenou.
20: Ukrajinské útulky jsou plné domácích zvířat, o která se jejich majitelé kvůli válce nemohou nebo nechtějí starat. Kapacita útulku nestačí a psi nebo kočky končí na ulici. Ale ani tam nezůstávají bez pomoci a péče, přinejmenším ne v Oděse, jak zjistil náš zpravodaj Martin Dorazín.
22: Давай, давай, давай, кушать, кушать, бежим живее.
2: Každý den ráno a večer paní Natália Fedorenko jde ze svého bytu, špatně chodí, má s sebou berle, ale vždycky to dojde a tady krmí ty kočky. Je tady 800 koček a kocourů, kteří potřebují pomoc a péči.
3: Doma máme zachráněné bezsrsté kočky, sfingy, pokousané kočky z nábřeží a nemocné. Celkem mám teď doma 18 pacientů. Trpí průjmy, zvracením, koronavirem, záněty uší a jednoho kocoura jsme museli umístit do kyslíkového stanu. Všechny prosím o pomoc, protože léčení je velmi drahé.
2: Paní Natálie pořádá sbírky přes sociální sítě, no a pomáhají jí také zahraniční organizace, jako je například Český spolek Psí život, protože psí život mohou mít i kočky.
22: Tani, pojď, dáme jim ještě vaničky.
2: Stáňa a Jarmila přivezli do Oděsy dodávku plnou krmiva a část předali i paní Natálii.
23: Paní Natálie dělá strašně záslužnou práci. Ona se začátkem války začala zachraňovat ty kočky, které lidi odložili na pobřeží. Lidi, kteří opouštěli svoje domovy, utíkali před válkou, tak zvířata tady některý nechali. No a samozřejmě to je věc hrozně nákladná. Ona to táhne sama z invalidního důchodu, takže jí sem posíláme i vozíme krmivo s tím, že jsme udělali společně s kočičím přáním i sbírku na gastrogranule, protože tady je spousta koček, který mají zažívací problémy. Je možný pomoct v naší sbírce ukrajinským zvířatům. Odkaz najdete na našem webu psiživot.com. Tam je odkaz na tu ukrajinskou sbírku.
3: Je to poslání mého života, ale byla to náhoda. Před 16 lety jsem onemocnila rakovinou s 5% šancí na přežití. Myslela jsem si, že umřu. Pak mi ale přinesli krabici s koťaty a já je vychovala. A i sama jsem přežila. Celou duši jsem věnovala zvířatům. Kvůli rakovině nemohu mít děti, takže tohle jsou jako moje děti. Jsou to také živé bytosti, které trpí stejně jako my. Starám se o ně tady na nábřeží už víc než 10 let.
2: Každý den si paní Natália nasadí ruksak, 10 kilo krmiva pro kočky, nějakou vodu a vyráží na pobřeží. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Někdo říká, že je to cesta ke zkáze lidstva a jiný se v nich cítí bezpečněji než v autě s řidičem. Řeč je o robotických autech, která k jízdě nepotřebují vůbec nikoho, jen kamery, senzory a software. Autonomní taxíky Waymo dnes pronikají do dalších a dalších amerických měst a lidé se tam jimi vozí už s naprostou samozřejmostí. Svou první jízdu autem bez řidiče vyzkoušela i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová, když zavítala do Phoenixu v Arizoně.
24: Zahlídla jsem tady po městě několik Waymo aut. To jsou ta auta bílá, která jezdí bez řidiče a rozhodla jsem se to vyzkoušet.
25: Je to divné, fakt divné. Proč? Nastoupíte do auta, tam nikdo a ono s vámi prostě odjede. Je to takový mimozemský zážitek, ale celou dobu vidíte na displeji, že auto pořád snímá okolí, kde je a kdo je kolem něj.
24: Tady Phoebe pracuje jako servírka a robotickým autem Waymo jezdí často. Říká, že jí to změnilo život. S autem bez řidiče se totiž nebojí a oceňuje i to, že je levnější. Navíc nikomu prý nemusí dávat zpropitné.
25: Jako žena se cítím mnohem bezpečněji ve Waymo, než v autě s nějakým neznámým řidičem, takže si radši beru Waymo než Uber. Tak je to levnější a nemusíte nikomu dávat dýško.
24: První věc, kterou jsem musela udělat, je, že jsem si musela stáhnout aplikaci, spojila jsem ji se svojí kartou, má to můj profil a napsalo mi to, že mě může Waymo vyzvednout před restaurací za 12 minut. Cesta bude trvat 13 minut a stála $25. Ty už se musela zaplatit dopředu. Tak jsem strašně zvědavá, co mě čeká, protože už jsem jela v autě, které řídí samo, ale musela jsem sedět jako řidič. A toto bude moje první příležitost, jak pojedu v autě, které vůbec žádného řidiče nemá.
25: Je to divná zkušenost, ale je to skvělé. Vozí vás po městě autorobot.
1: Tak stojím tady na ulici, těch aut tady kolem mě jezdí. A už si to jedno šine přímo ke mně, tady u mě zaparkovává. Zastaví, vyběhnou mu takové ty páčky, že se automaticky ho můžu otevřít, tak jdeme to zkusit.
4: Zní tady hudba. Na displeji je napsaný start ride, jako zapněte řízení. Tak zapínáme řízení. Please close the trunk. Máme zavřít kufr. Closing trunk. Please keep clear. Good morning, Jana mě to pozdravilo. Vehicle approaching. Nahoře na střeše má Waymo takovou kameru, která neustále se otáčí a zaznamenává všechno ze shora, takže díky tomu i Waymo vidí, co se děje. Radí nám to, že to bude řídit za nás a že nemáme se dotýkat toho volantu. A skutečně volant se sám od sebe hýbe. Právě vyjíždíme na poměrně náročnou křižovatku. Volant se otáčí, auto si to vyhodnotilo samo a jede na další světla. Vepředu je u vedle řidiče displej, kde ukazuje, kudy to auto jede. Také zaznamenává okolo stojící, takže na tom displeji jsou vidět auta, která se blíží z obou stran, jsou vidět lidi, kteří kolem procházejí, takové postavy. Fakt je, že ta jízda je velmi plynulá. To auto si samo celou dobu vyhodnocuje, jak bezpečně jet, takže nejsou žádné prudké výkyvy. I když před náma teď nás předběhlo auto a prudce zabrzdilo to auto, Waymo to předpokládá a dojede si ho v klidu. Kéž by takhle řídil můj manžel. Phoenix je jedním z prvních měst, kde Waymo testovalo svoje robotaxi. Ulice tu zná lépe než leckterý místní řidič a musím říct, že to bylo znát. Žádné trhnutí na semaforu, žádné agresivní předjíždění, jen plynulá, trochu možná až sterilní jízda. Z Phoenixu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladicí sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace chladí nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. Jak to funguje, zjišťoval náš zpravodaj Martin Balucha.
6: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
7: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 kilometrů potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
6: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
8: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
6: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
26: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
6: Popisuje Clemence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž v Paříži předpovídají 50 stupňů vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
27: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musí musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky
19: děláme. Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Leal a postupně se přidávaly další projekty.
26: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladící sítě.
19: Upřesňuje Clémence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
9: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teploven k sousedovi.
19: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
20: Lichtenštejnsko je malá země obklopená většími pivními hráči. Rakousko na jedné straně, Švýcarsko na druhé. Možná i proto víc než 100 let žádný vlastní pivovar nemělo. Dnes Brauhaus nedaleko Vaduzu vyrobí asi 300 tisíc litrů piva ročně. Jak říká naše zpravodajka Bára Vránová, není to moc, ale i tak jejich pivo sbírá evropská ocenění.
10: Příběh tohoto podniku začal vlastně jako vtip u piva. Jen tak mezi řečí u stolu ve výčepu někdo řekl, a co kdybychom měli vlastní pivovar? Jenže u téhle věty nezůstalo a v roce 2007 Brauhaus uvařil svou úplně první várku piva. Nejprve v pronajaté hale, než se o několik let později přesunul sem, do vlastního industriálně laděného domu nedaleko Vaduzu. Od začátku u toho byl i Sládek a jeden z vedoucích pivovaru Lukas Bernardy, který mě dnes provází.
11: Chtěli jsme se rozvíjet tak, jak jsme si to sami vysnili. Nejen vařit pivo, ale mít i restauraci, prostor pro akce, obchod se specialitami z Lichtenštejnska, zkrátka místo, kde se potkává komunita.
10: Zakládat takovýhle podnik v Lichtenštejnsku přitom některým nedávalo smysl. Do země se dovážely desítky druhů i značek piv z okolních států, hlavně ze Švýcarska. A najít si místo na trhu rozhodně nebylo jednoduché.
11: Ve Švýcarsku dlouho fungovalo kartelové rozdělení trhu. Každý pivovar měl své území a ostatní na něj nesměli. Ale Lichtenštejnsko do toho systému nespadalo. Tady mohli prodávat všichni. A lidi u nás si zvykli na rozmanitost. Hlavně mladí se nebojí zkoušet nové věci. Proto jsme do toho šli.
10: My teď s Lukasem stojíme mezi obrovskými nerezovými tanky. Všechno tady voní po páře, po sladu, po chmelu. A tohle je to místo, kde vzniká pivo, které si mohou lidé vychutnat prakticky hned za mými zády, protože když vyhlédnu tady přes takové malé zábradlí, tak vidím přímo na výčep. A dneska tady mají tradiční a vlajkovou loď tohoto pivovaru světlý ležák Alpagold nebo polotmavý Mertzen, ale i bezinkové pivo nebo taky Milkstout. A to zdaleka není všechno, protože těch píp tady vidíme minimálně 9 nebo 10.
11: Dole stojí malá zkušební varna na 100 litrů piva. Zaměstnanci nebo učni si v ní můžou zkusit vlastní recepty. Ať už je to kyseláč, IPA a nebo něco úplně nového. Zkoušíme pořád.
10: A experimentovali tady tak dlouho, až se jedno z piv prosadilo i mezi evropskou konkurencí. Jmenuje se White IPA. Je citrusové, svrchně kvašené, s jemným zákalem. A taky se zlatou medailí ze soutěže European Beer Star, jak mi připomíná Lukas a hrdě ukazuje na zlatou hvězdu u výčepu.
11: Je to opravdu velká čest. V každé kategorii se uděluje jen jedna zlatá medaile. Naše pivo mělo opravdu silnou konkurenci a o to víc nás to jako malé. malý pivovar z malé země těší.
10: Voda je z Alp, chmel a slad převážně z Německa. A část ječmene vypěstují i tady doma v Lichtenštejnsku. Na takovém malém políčku, ale je to spíš symbolické. Český chmel nebo slad tady zatím nenajdete. A ani český ležák, i když o něm prý už uvažují.
11: Český styl je samozřejmě výborný. My vaříme spíš ve stylu mnichovského ležáku, ale nikdy neříkej nikdy. Umím si představit, že bychom uvařili i český speciál, třeba jako limitku.
10: A mohlo by lichtenštejnské pivo zaujmout taky Čechy? Na to má sládek Lukas Bernardy jasnou odpověď.
11: Pivo je hodně emocionální produkt, vždycky souvisí s místem, kde vzniká. A Lichtenštejnsko má historické vazby i na Česko. Pro pivaře to může být zážitek.
10: A pro někoho možná i překvapení, co všechno v této malé zemi pod Alpami mají. Z Lichtenštejnska Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.

0: 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Příslušníci ozbrojených sil by se slíbeného nástupního platu 50 tisíc korun měsíčně mohli dočkat v roce 2029. Vláda chce podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO navyšovat platy postupně zhruba o 5% ročně. A to novým i stávajícím členům bezpečnostních sborů. Předseda Unie bezpečnostních složek Aleš Lehký ale návrh kritizuje. Zlepšování platových podmínek je údajně pomalé a vláda v předvolební kampani slibovala rychlejší navýšení. Spojené státy slaví 250. výročí nezávislosti. Akce ale komplikuje rekordní vlna veder na východě země. Filadelfie kvůli horku zrušila největší slavnostní průvod zemi. Pouť všech států zrušil i Washington. Některá washingtonská předměstí zrušila nebo odložila taky ohňostroje. Vedra mají v zemi trvat celý víkend. Pražské metro na části linky C nejezdí. Důvodem je obnova zabezpečovacího zařízení. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání proto zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července. A právě teď je začíná Šrámkova sobotka, festival českého jazyka, řeči a literatury. Letošní 70. ročník má téma hostina. Po celý týden jsou připraveny workshopy, přednášky, společná čtení i tvořivé dílny. Festival v Sobotce na Jičínsku potrvá do 11. července. Na úvod osmifinále fotbalového mistrovství světa nastoupila Kanada proti Maroku a stav a čas zápasu poví Karel Schamberger.
2: 31. minuta, Kanada, Maroko 0-0, Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Utkání vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport, který nabídne taky duel Francie s Paraguají od 23 hodin českého času. A tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále Wimbledonu, mezi muži uspěl Jiří Lehečka.
3: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou nad Labem a uzavřená 13 na Teplicku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru řeší nehodu motorkáře v připojovacím pruhu, nepřekáží v jízdním pruhu a kolony se netvoří. Přesto opatrně. U Brna je uzavřená dálnice D2 na příjezdu do města směrem z Bratislavy. Silničáři pracují na stavbě dálničního křížení s D1 a až do rána se nedá najet na D1 směr Praha. Objízdná trasa je značená, vede po dálnici D1 na Vyškov, otáčí se pak na čerpací stanici u Tuřan a kolona před uzavírkou je ze 3. kilometru od nákupní zóny Olympia. Silnice 13 z Děčína do Teplic je stále neprůjezdná obousměrně mezi Chlumcem a Přestanovem. Asi na půli cesty se srazilo osobní auto s motorkou, objízdná trasa vede přes Stradov. A na silnici 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice se srazila dvě osobní auta, vybočuje se ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Koncert americké skupiny Dogstar, zahájení měsíce autorského čtení v Brně, start filmového festivalu v Karlových Varech. I tato témata jsme v předešlém týdnu ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Perpetuum Havel vznikla na motivy dosud téměř neznámého textu, který Václav Havel napsal na jaře roku 1989 v Cele na Pankráci. Libreto pro nonverbální divadlo nazvané Perpetuum Mobile pojednává o 7 dnech v životě politického vězně. Teoretička nonverbálního umění Ladislava Petišková text objevila v roce 2014 a následně ho doporučila k absolventským zkouškám na katedře nonverbálního divadla HAMU. Zde jej pod režijním a pedagogickým vedením Radima Vizváryho nastudoval Vojtěch Svoboda. V roce 90. výročí Havlova narození se Radim Vizváry k textu znovu vrátil. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus, konkrétně magazínu Kultura Plus, zdravím právě teď právě zmiňovaného Radima Vizváryho. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Prozraďte mi, jakým způsobem se k vám ten text dostal? Jak jste ho vlastně objevil?
1: Dostal se ke mně díky divadelní historičce a teoretičce Ladislavě Petiškové, která mě s ní seznámila už před 12 lety. A v té době jsem vyučoval na HAMU, na katedře pantomimy, a kde jsem tento text mě velmi velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo. Takže jsem tento text zpracoval jako režisér a vedoucí práce se svým studentem jako magisterskou práci a díky tomu jsem se s tím dílem velmi podrobně seznámil.
0: A v čem je to dílo, vy jste říkal vězeňská pantomima, v čem to dílo je třeba pro dnešek stále aktuální?
1: Já to řeknu velmi banálně. Proč je člověk ve vězení za něco, co nemůže? Nebo v podstatě jenom proto, že nemá svobodu slova. Ten člověk je ve vězení a sám neví, proč tam je, protože jenom řekl nějakou pravdu.
0: Jakým způsobem se vlastně Perpetuum Havel dostalo na scénu prestižního festivalu v Avignonu?
1: Tak to vzniklo díky setkání s režisérem Petrem Boháčem, který už loni v Avignonu zaznamenal velký úspěch se Spitzer Company a na základě toho přišel vlastně dotazem, nebo jinou, že říct, i s nabídkou, jelikož v Avignonu pořadatelé se ho ptali, jestli nemá nějakou hru o Havlovi k 90. výročí. A na základě tohoto impulzu jsme se rozhodli pod Národním divadlem vytvořit představení. A protože se z tohoto úkolu zhostila Laterna Magica, tak mě právě napadlo, nebo vzpomněl jsem si na Perpetuum Mobile. To je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum Mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie. Petr Boháč trošku rozvedl dílo do aktuálnější podoby, trošku opustil i tu formu pantomimy a udělal z toho více fyzické divadlo a rovněž to téma prohloubil nebo rozvedl o zkušenosti vězňů a disidentů například z Běloruska, současných vězňů v Bělorusku.
0: Rozumím. Já vám v této chvíli děkuji za rozhovor, přeju hodně štěstí a mějte se hezky. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus jsme uvítali Radima Vizváryho. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: A v kulturním magazínu vás upozorníme ještě na inscenaci s názvem Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky, a to v režii Jana Feriče. Hýří neonovými barvami, popkulturními odkazy i poetikou mexického svátku Dia de los Muertos. Antický mýtus se tu potkává s elektronikou, barokní opera s estetikou počítačových her i kýčem levných asijských restaurací. Pod zdánlivou absurditou ale tepe citlivý příběh o lásce, smrti, smíření. Jak taková inscenace vzniká? I o tom si s Janem Fričem povídala redaktorka Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
2: Jak vznikl nápad propojit antický mýtus s estetikou mexického svátku Dia de los Muertos?
3: Je to jenom jedno z propojení, ale celý ten mýtus

zabývá cestou do podsvětí a cestou za milými, kteří už nejsou na tomto světě. A zároveň jsme se nějak bavili o tom, že bude dobrý, když to bude pozitivní. Ta opera, protože to je inscenace Gluckovy opery Orfeus a Euridika, ona se oproti tomu mýtu liší v tom smyslu, protože tam dojde k takovému Deus ex machina na konci, že Bůh Amor způsobí, že ačkoliv Orfeus a Euridikou se na sebe podívají, to znamená, mělo by to špatně skončit, tak se vlastně zjeví ten Amor a způsobí happy end, takže to dobře dopadne.

0: Je to celý radostný večer opěvující lásku, toleranci a nějaké smíření s tím, jak věci jsou. Nám i mexický hodně barevný inspirace přišly fajn, stejně jako inspirace z karaoke barů, nonstopáčů a dětských dívčích pokojíčků.
1: V čem vám konvenuje nebo vyhovuje vlastně vztah tady těch různých rovin, estetik a jejich mísení?
0: Je to těžká otázka, protože já vlastně nevím a dělám to tak pořád a myslím si, že svět je jenom jeden, i umění je jenom jedno. Opera ve své době byl prostě ultra pop žánr. Opera má na sobě takový jako zbytečný pel toho, že to je nějaká strašně složitá věc pro nějaký strašně bohatý lidi, ale stejně tak jako básnička se dá přečíst různě, tak se dá i písnička zaspívat různě.

0: Vy jste na této inscenaci spolupracoval s Jakubem Kudláčem. Mohl byste nějak konkretizovat, jak Jakub Kudláč docházel k výslednému hudebnímu tvaru?
1: Rozhodli jsme se tu reformní operu, několik set let starou, inscenovat v malém komorním nezávislém divadle v Olomouci. Ta opera má komorní obsazení, jsou tam vlastně tři postavy plus sbor. Tím pádem jako došlo k tomu, že se pokusíme spojit ten živý zpěv s reprodukovanou hudbou, takže jsem přizval Jakuba Kudláče, který stvořil elektronickou instrumentaci té opery. Je z značné části věrná originálu, myslím tím, že se tam zpívají, hrajou stejné noty, je to zkrácené, jsou tam v podstatě všechny árie. V některých momentech dochází k drobnému hudebnímu dialogu Jakuba s klukem, ale jde hlavně o elektronickou interpretaci té hudby. Estetický zdroj je tým muziky, která tam zní, tak vedle již zmiňovaných karaoke barů, tak určitě jde o nějaký jako prvopočátky elektronické hudby, jde určitě o nějaký aluze na pop music.
2: Říká o inscenaci Orfeus a Euridika režisér Jan Frič. Posloucháte Kulturu Plus Českého rozhlasu Plus.
3: Fotoaparáty a skenery jedou v českých archivech na plný výkon. Historici postupně digitalizují miliony listin, kronik a zápisů v matrikách. A současně s tím rychle přibývá také lidí, kteří využívají digitální badatelny na internetu. Takto se dá jednoduše dostat i k překladům historických dokumentů. A jak zjistil kolega Martin Knitl, amatérští badatelé jsou i velmi mladí.
4: Polští okupanti v letech 1938 až 1939.
5: To je jeden ze záznamů v digitálním archivu, to vás zajímá.
4: Chtěl bych se naučit v tom archivu hledat, ale ještě to moc nejde.
5: 19-letý Tomáš z Karviné má rád válečnou historii a toho přivedlo k bádání z pohodlí domova. Cesta k digitální podobě každého zveřejněného dokumentu má jasně daná pravidla.
6: Teďka děláme vlastně digitalizaci fotografií. Je to digitální bezrcadlovka s rozlišením 100 megapixelů.
5: Pavel Doležal v Zemském archivu v Opavě právě zvětšňuje fotografii z nějaké dobové slavnosti. Musí ji dobře nasvítit.
6: A provedu vlastně vyfocení té
5: fotografie.
6: Už to cvaklo.
5: Zároveň vznikne ověřený popis jakékoliv archiválie s historickými podrobnostmi. Třeba u překladů starých kronik pomáhá umělá inteligence, takže se v nich potom dá hledat jako v běžném textovém programu. O kroniky je teď velký zájem.
6: Můžete si vyhledávat v běžném textu jména, můžete si vyhledávat, dělat nějaké sumarizace toho textu pomocí těch jazykových modelů, kde si můžete vytvářet různé přehledy. Vždycky je třeba pamatovat, že je to jenom nástroj, nemá to nahradit tu erudici toho historika či badatele, ale je to velmi jako dobrý pomocník. Dneska máme zpracované, už se blížíme k 1500 kronikám, co zhruba 200 000 stran a přibývají možná i v tuto chvíli další.
5: Právě Opavský zemský archiv je na špici digitalizace v Česku. Na dálku už zpřístupnil více než 20 milionů archiválií. Do jeho online databáze se ročně přihlásí téměř 700 tisíc lidí, potvrdila archivářka Irena Moravcová.
7: Máme i evidované třeba přístupy od někud z jachty z Tichomoří, ale máme třeba i badatelskou základnu v Austrálii, kde ti lidé nám píší a jsme velmi rádi, že vlastně můžeme naše archiválie zpřístupňovat do celého světa. Výhoda té digitální badatelny vlastně je, že i jednu archiválii může prohlížet více lidí současně. Další výhoda je, že i vlastně to zobrazení, na rozdíl od toho analogu, od té fyzické archiválie, vy se to třeba můžete jednoduše zvětšit, takže tam je to snadněji čitelné.
5: Je to konec klasických badatelen nebo ještě ne?
7: To v žádném případě není, protože i když ten jakoby pokles těch fyzicky přicházejících badatelů je znatelný, tak nikdy nebude digitalizováno úplně všechno, protože plošná digitalizace nedává smysl, protože jsou třeba spisy, na které opravdu se přijde podívat někdo jednou za 10 let a vytěží ten materiál a je to badatelsky velmi zajímavé. Ale vzhledem k tomu, že Zemský archiv v Opavě aktuálně spravuje kolem 82 běžných kilometrů archiválí, tak skutečně není reálné, aby bylo všechno digitalizováno.
3: Takže kvůli bádání, čtení ve starých matrikách nebo pozemkových knihách už nikam chodit nemusíte. Odkaz na digitální badatelnu najdete třeba na webové stránce Zemského archivu v Opavě. Dvě slova, která znějí samozřejmě. Láska nebolí. Jenomže právě na tom stojí nová dokumentární série režiséra Tomáše Kleina, která je aktuálně na platformě OnePlay. Volně navazuje na hraný projekt Moniová o spisovatelce Simoně Moniové, kterou v roce 2011 zavraždil její manžel. Tentokrát ale tvůrci přinášejí skutečné příběhy lidí, kteří domácí násilí zažili na vlastní kůži.
8: On držel v ruce vlastně malou, to bylo asi 5 týdnů. Rozeběhl se, srazil mě na schody i s tou malou v náručí.
9: Vedle rodiny Simony Moniové v dokumentu otevřeně promlouvá také zpěvačka Michaela Nosková, která zažila domácí násilí ze strany bývalého partnera.
8: A jak držel tu malou v náručí, protože to bylo v takovém výklenku, kde byly schody, tak jí bouchl hlavou. Zeď.
9: Velmi osobní výpověď přináší i hudebník Radek Banga. V jeho případě se trauma odehrávalo už v dětství, kdy byl svědkem i obětí násilí v rodině ze strany otce.
10: A najednou tam prostě vlít ten táta, to bylo jako vteřinové. A prostě čapl zrovna to moje štěně. Prásky. A já jsem jenom vzal toho psa, jak jsem ho držel, jak jsem mi klepali ruce a vlastně to bylo poprvé, že jsem viděl živou bytost jako umřít. Jo.
9: Jinou perspektivu nabízí režisér David Laňka. Ten popisuje zkušenosti s psychickým týráním ze strany bývalých partnerek, neustálým spochybňováním, manipulací a ponižováním.
11: Ale ve chvíli, kdy já jsem vlastně jakoby i se chtěl ozvat, tak jsem vlastně byl jako velmi důrazně ukřičen. Třeba po čase jsem si opravdu jako uvědomil, že jsem si začal sedat jako do kouta, abych měl krytý záda.
9: Prostor dostávají také ti, kteří si dokázali přiznat vlastní selhání a rozhodli se své chování změnit. Mezi nimi je i chirurg Tomáš Šebek, který otevřeně mluví o tom, že v různých obdobích života se ocitl na obou stranách podobných konfliktů.
12: Já, který mám problém s agresivitou, se vztekem, tak jsem požádal ty policisty, aby nás do ordinace nedoprovodili. No a pak jsem toho člověka prostě fyzicky srovnal. Nebylo to vůbec profesionálně dobře zvládnutá situace, ale mě to tehdy tak strašlivě namíchlo.
9: Podle tvůrců dokumentu je totiž pro pochopení domácího násilí důležité nezůstávat jen u jeho následků, ale hledat také příčiny a cesty, jak násilné vzorce chování zastavit.
13: Začínáme šokující zprávou, která dnes otřásla Brnem. Přímo ve vlastním bytě objevili záchranáři mrtvou Simonu Moniovou.
14: Jednu z našich nejúspěšnějších spisovatelek románů pro ženy pravděpodobně ubodal její manžel.
9: Série využívá vedle autentických výpovědí také působivé animované sekvence. Připomíná, že důsledky domácího násilí často nekončí odchodem z nefunkčního vztahu. Mohou ovlivnit život dětí, promítat se do dalších partnerství a v krajních případech se přenášet i na další generace. Třídílný dokument Láska nebolí vznikl ve spolupráci s odborníky i organizacemi, které se dlouhodobě věnují pomoci obětem domácího násilí.
3: Kolegyně Alžběta Havlová se zaměřila v tomto týdnu i na jiné téma a to vám také nabídneme. Jeden román, 3 generace diváků a pokaždé jiná noční můra. Příběh Maxe Cadyho ve filmu Miss Hrůzy děsil diváky už v 60. letech minulého století. O 30 let později ho proměnil režisér Martin Scorsese a Robert De Niro v jedno z nejděsivějších filmových dramat své doby. A teď se znovu vrací, tentokrát v seriálové podobě.
15: I am like God and God like me.
9: Když se řekne Miss Hrůzy, většině filmových fanoušků se vybaví Robert De Niro, potetovaný muž s cigaretou v koutku úst, který se usmívá tak, že byste raději přešli na druhou stranu ulice, jenže příběh Maxe Cadyho je mnohem starší. Začal už v roce 1957 románem Kati amerického spisovatele Johna D. McDonalda. Vypráví o bývalém trestanci, který po letech ve vězení začne pronásledovat právníka Sama Bowdena a jeho rodinu. Je přesvědčený, že za jeho odsouzení může právě on a chce se pomstit.
16: Cape Fear, starring Gregory Peck, Robert Mitchum, Polly Bergen. Cape Fear.
9: O 5 let později vznikla první filmová verze. Ve snímku Cape Fear, tedy Miss Hrůzy, stvárnil Maxe Cadyho Robert Mitchum. Tehdejší hollywoodská cenzura nedovolovala otevřeně ukazovat násilí ani sexuální hrozby a tak film pracoval hlavně s napětím a psychologickým terorem. Přesto patřil k nejznepokojivějším thrillerům své doby. Téměř o 30 let později se k příběhu vrátil Martin Scorsese. Původně měl remake natáčet Steven Spielberg, nakonec si oba režiséři projekty vyměnili. Spielberg natočil Schindlerův seznam a Scorsese dostal Mis hrůzy. Výsledkem byl jeden z nejtemnějších hollywoodských thrillerů 90. let. All that prison time made me coarse. Guess I'm covering too many tattoos, huh? But you see, there's not a whole hell of a lot to do in prison, but desecrate your flesh. Robert De Niro kvůli roli podstoupil několik bolestivých úprav chrupu, osvojil si ženský přízvuk a nechal si vytvořit množství dočasných biblických tetování. Jeho Max Cady už není jen zločinec. Působí skoro jako démon, muž, kterého nelze zastavit a který se objevuje všude tam, kde ho rodina Bowdenových nechce potkat. Scorsese navíc vzdal hold původnímu filmu. V menších rolích se objevil Mitchum i Gregory Peck a film získal dvě Oscarové nominace pro De Nira a mladičkou Juliette Lewisovou. Herečce bylo tehdy pouhých 17 let a později přiznala, že byla De Nirem fascinovaná a během natáčení k němu vzhlížela jako k hereckému idolu. Let me ask you a question. What is your worst fear?
17: Max Cady was released from prison. What does that have to do with us?
9: Teď se mi z hrůzy vrací po třetí, tentokrát jako desetidílný seriál pro Apple TV+. Role Maxe Cadyho se ujal Oscarový Javier Bardem, kterého si diváci pamatují třeba jako nájemného vraha z filmu Tahle země není pro starý. A zajímavé je, že mezi producenty i protagonisty nového seriálu najdeme opět známá jména. Scorseseho, Spielberga i Lewisovou.
2: Proč je naše společnost systémově nespravedlivá a kolik se musíme učit o nových strukturách, pokud nemáme přímou zkušenost s kolonizací? V knize Dekoloniální feminismus se tím zabývá francouzská politoložka a odbornice na feminismus Françoise Vergès. Při její pražské návštěvě s ní natáčela kolegyně Kateřina Svátková.
18: Napsala jste knihu s názvem Dekoloniální feminismus. Vzhledem k tomu, že Česká republika vlastně vůbec nemá tuhle koloniální zkušenost, co je to vlastně za pojem?
19: Tu otázku si kladete správně, protože by se opravdu mohlo zdát, že pokud se na to díváte pohledem země, která nebyla koloniální mocností, dekolonizace se vás netýká, jenže ta dekolonizace znamená podstatně víc než jen osvobození se od přímého kolonialismu. Je to skutečná změna světového řádu, uznání faktu, že tento svět je strukturálně nespravedlivý a že to tak není v pořádku. Dekolonizace s tím pádem vztahuje i na další systémy, které rozdělili svět na sever a jih. Rozdělovalo se i na země, které sloužily jen k produkci cukru, další k produkci kávy nebo kaká. A dnes máme taky takové. Jsou pořád země, které slouží k těžbě niklu nebo uranu. To se nezměnilo. Nejde o to, jestli jsme kolonií byli nebo ne. Jde o strukturu světa, tak jak byla nastavena v 15. století a na kterou každý vtiskl svou pomyslnou pečeť.
18: Dalším termínem je feminismus a odhledněme teď od jeho vln a obecně známých pojmů. Je ale feminismus ze zkušenosti západního světa pořád ještě emancipačním hnutím?
19: Odpovím trochu oklikou. Ale jak se vlastně díváme na ten západní feminismus? Je to pořád ten v uvozovkách bílý buržoázní feminismus, který se domnívá, že jediným problémem je mužská nadvláda a my ženy musíme dosáhnout rovnosti s muži, jenže s jakými muži? Ve skutečnosti se musíme ptát ne na to, co je rovnost s muži, ale rovnost, řekněme, manažerů. Vyvstává otázka společenské třídy a ovšem taky ta, jak vnímáme postavení žen ve světě obecně. A je tu další banální konstatování, všechny společnosti jsou ve své podstatě stejné. Slyšíte ten nesmysl? Vždy to tak není. Jenže jak pak uplatňovat nějaké modely? Proto mluvím i o tom, že ta kolonizace neznamená nutně tu přímou kolonizaci. Feminismus z pohledu západní Evropy se rozhodně netýká všech žen. To je úplně mimo. Jak by v téhle perspektivě vypadala hnutí za národní osvobození v domorodých národech nebo třeba v islámských komunitách? Vždyť tady šlo daleko víc o politickou, ekonomickou, kulturní, jazykovou nadvládu. A netečnost vůči těmhle nadvládám je tu pořád. My máme sklony k civilizačním představám o světě, že předěláme ženy, které nepatří do toho mrňavého kousku světa západní Evropy, Spojených států, Kanady. jenže zapomínáme na určitou tradici, na to, že zkušenost z různých politických zřízení může být různá. Zabývat se feminismem znamená dávat možnost vzít si vlastní ponaučení, ne rozdávat lekce napravo nalevo. A ten civilizační impuls je pak, jak věřím, obrovský. Nikdo nemůže být přesvědčený o tom, že ví nejlépe, co jsou práva žen a co je pro ženy to nejlepší.
18: I tady teď vychází spousta knížek našich i zahraničních autorů k tomuto tématu. Třeba Neviditelné ženy od Caroline Criado Perez. Dochází třeba v někdejším východním bloku ke zlepšení společenského povědomí.
19: Obávám se, že před sebou máme ještě velký úkol. Když se nad tím zamyslíte, tak práce uklízeček přece není vnímána jako, řekněme, politická otázka. Ne, je to spíš téma, které bude zajímat nevládní organizace. Nikdo si neklade otázku, jestli náhodou ženy v těchto rolích nedrží svět pohromadě. A je jedno, jestli je to v Česku, v Peru, Mexiku, Francii nebo Anglii. Bez téhle práce by těžko fungovala jakákoliv společnost. Nefungovaly by školy, univerzity, natož nemocnice, nebo třeba kina, divadla. Sotva by něco fungovalo bez téhle neviditelné práce brzy ráno nebo pozdě večer. Ale já nechci poukazovat na to, že tyhle ženy nevidíme, jako spíš na to, že existuje určitá struktura, která spolu vytváří celou společnost. Nejde o to, že ženské tělo je vykořisťované domácími pracemi a měli by to dělat i muži. Nejde o to, kdo má co dělat nebo nemá dělat, ale o to, že když tuhle práci dělám, je podhodnocená, často nebezpečná, repetitivní, fyzicky náročná. A měli bychom si uvědomit, že i tahle práce je pro organizaci společenského zřízení důležitá.
18: A je to i generační záležitostí, jak to, co popisujete, vnímáme. Kdo se musí učit nejvíc? Předpokládám, že neukážete prstem na muže.
19: Ne, to opravdu ne, protože existují i muži, kteří jsou vykořisťováni. Jejich povolání jsou úplně podhodnocená. Otázky, o kterých mluvím, by si měla klást celá společnost. Pokud chceme spravedlivější odměny, respekt, důstojnost, musíme změnit její fungování. Společnost si musí položit otázku, kdo celou tu neviditelnou práci bude vykonávat. A není to snadné, protože společnost funguje právě v těch dost tradičních, patriarchálních a rasistických kolejích. Podle mě ale není nutné, aby to tak bylo. Pořád se pohybujeme na základech nějakých silou vymezených hranic. Prostě jsme zdědili staletí stará vynucená pravidla. A dá se to i úplně zjednodušit. Přece není tak těžké si představit, kterou univerzitu chceme studovat, jaký chceme zdravotnický systém, jaký systém uklízení. Myslím, že kdyby se změnilo tohle přemýšlení, pak by se nám žilo o dost lépe a ve větším souladu sami se sebou i s ostatními lidmi.
3: S francouzskou politoložkou Françoise Vergès mluvila kolegyně Kateřina Svátková. Kniha Dekoloniální feminismus vychází u vydavatelství Karolinum v překladu Markéty Jakešové. A to je z dnešního vydání Kultury Plus všechno. Mějte se hezky a naslyšenou za týden. Loučí se Michaela Vetešková.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Česká a turecká policie rozbili podvodné call centrum. Množství vody v půdě dosáhlo na Moravě kriticky nízkých hodnot. Fotbalisti Maroka bojují s Kanadou o postup do čtvrtfinále světového šampionátu. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Čeští policisti společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je taky 6 Čechů.
2: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
2: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
4: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
2: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: V půdě na Hané a na jižní Moravě je kritický nedostatek vody, vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha. Množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
5: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
1: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne na Moravě, ale pršelo míň nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Kyjev odmítl, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít měsíce. Ruská armáda včera oznámila prezidentu Vladimiru Putinovi, že nad Kostiantynivkou převzala kontrolu. Dnes zveřejnila údajný doklad, video natočené ze vzduchu, na kterém v rozbombardovaném městě pouzují mezi poškozenými budovami muži s ruskými vlajkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil informace za další ruskou lež. V Karlových Varech měl odpoledne premiéru český film Čika Čeka, a to v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
6: Vypráví o vztahu stárnoucí poštěčky z Deny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na dvou fantastických hereckých výkonech Pauly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
7: Maroko hraje na světovém šampionátu ve fotbale s Kanadou o postup do čtvrtfinále. Slovo má reportér Karel Schamberger.
8: Po prvním poločase Kanada, Maroko 0-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Ve 23 hodin začne utkání Francie s Paraguají. Oba duely nabízí Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Třem českým tenistům se dnes povedlo postoupit do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěra Munara ve 4 setech, Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve 3 sadách. A úvodní časovkou družstev odstartoval nový ročník cyklistické Tour de France. Žlutý trikot pro lídra závodu vybojoval na úvod Dan Jonas Vingegaard. Barceloně zvítězil se svým týmem Visma Lease a Bike.
9: Nehoda na D1 v Praze a zavřená silnice 13 na Ústecku. Na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Brno. U sjezdu na Průhonice na 6. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu, zatím bez výrazného označení, opatrně ale projedete plynule. Další komplikace na D1 z Prahy do Brna je za odbočkou na Trhovým Štěpánov. Na kilometru 60,5 máme hlášený předmět na vozovce, bezpečně se mu vyhněte. Na dálnici D2 se tvoří kratší kolona před Brnem ve směru z Bratislavy. Je tam objížďka kvůli uzavřenému konci dálnice ve směru na Brno. Objížďka vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici zpět na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Zdržení před sjezdem z D2 je na necelých 10 minut. A silnice 13 z Teplic do Děčína je neprůjezdná po nehodě. Mezi Přestanovem a Chlumcem vyšetřují srážku osobního auta s motorkou. Objíždět se dá přes Stradov bez většího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer pak začnou srážky ubývat a...
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Zní to poněkud orwellovsky. Ostrov svobody, kterému se tak sice přezdívalo, ale nikdy jim ve skutečnosti nebyl. Když došlo na začátku roku 1959 na Kubě k převratu, jehož ústřední postavou byl vůdce partizánů Fidel Castro, vypadalo to na nové revoluční přeměny a konec diktatury dosavadního kubánského vůdce Batisty. Když se Castro chopil moci, brzy se ukázalo, že jedna diktatura vystřídala druhou. Tak to často chodí. Jediný pokus osvobodit Kubu od Castra se uskutečnil v tiché režii Spojených států v dubnu 1961 a klíčovou roli v něm měli sehrát kubánští emigranti. Invaze v zátoce Sviní na jižním pobřeží ostrova se ale zapsala do historie úplně jinak, než její iniciátoři doufali. Dobrý poslech tématu Plus vám přeje Jan Sedmidubský.
0: Vojenské intervence. Speciál tématu Plus.
10: Jako movití američtí turisté byste si v Havaně v polovině minulého století nejspíš užívali nově postavených hotelů, útulných barů a dobře šlapajících kasín. Jenomže tato prvoplánová idyla pro vybrané byla dřív nebo později určená k zániku, prostě proto, že měla nezdravé kořeny. Vztah Kuby a Spojených států v průběhu 50. let vykrystalizoval do něčeho, co bychom mohli snad označit jako morganatický sňatek z rozumu. I dnes se po stopách historie slavných invazí a jejich geopolitických aspektů vydáme s historikem a znalcem dějin studené války Janem Adamcem.
11: Už jenom kdybychom si porovnali demografická čísla a ekonomická čísla, tak to byl vztah vlastně ekonomické velmoci a země, která byla ekonomicky na Spojených státech závislá. Například Spojené státy odebíraly velkou většinu úrody, cukrové třtiny a dalších komodit, měli tam své ekonomické zájmy. Zároveň Kuba v tom poválečném období sloužila jako jakýsi turistický ráj. I s ohledem na to, že na Kubě se dalo letco dělat, na co nedosáhly americké zákony, takže to bylo místo, které měly ve velké oblibě mafie a vlastně organizovaný zločin. A z tohohle pohledu se tam vlastně vyvinula jakási spolupráce k spokojenosti obou vládnoucích elit, jak té batistovské, tak i té americké. A dlouho to vlastně fungovalo, protože se zdálo, že funguje i ten rozvojový model té Kuby ve 30. 40. letech, ale pak ten batistovský režim narazil na limity vlastně v tom smyslu, že se odmítl reformovat, odmítl vlastně akceptovat novou realitu na začátku 50. let a tu vnitřní opozici a vnitřní kritiku toho režimu proti ní používal stále brutálnější metody. Takže to, co bylo na tom batistovském režimu dobré někdy na začátku, tak to se vlastně nyní změnilo. Jasná čirá negativa a ten batistovský režim odmítal reflektovat to volání po sociální spravedlnosti, protože samozřejmě ten ekonomický model vyhovoval jen někomu a na té Kubě rostla sociální nespokojenost, která vlastně živila to revoluční hnutí. Nemuseli to být nutně komunisté, marxisté nebo socialisté. No, byli to i liberálové a další. Takže ta fronta se postupně rozšiřovala, ale je třeba říci, že ti Castrovi Barbudos vlastně byli nejakčnější a nakonec měli tu výhodu, že se chopili té iniciativy.

0: Soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Uruguay, París.
1: On původně se tvrdí, že komunistou nebyl. Čím tedy byl?
2: Bohužel takhle uvažovali ke své škodě právě Američané. Každého, kdo vlastně byl proti jejich zájmům nebo nějakým způsobem i třeba jen zavadil o levicové myšlenky nebo socialistické myšlenky, tak na něj v kontextu studené války nalepili tu nálepku komunisty, což nutně nemusela být pravda. Castro se k tomu komunismu a k tomu marxismu-leninismu postupně dopracovával, ale zpočátku vlastně ty myšlenky byly spíš zaměřeny na sociální revoluci, na vyrovnávání sociální nespravedlnosti a na tu revoluční akci.
1: Což nutno dodat, se nepovedlo hned na poprvé. Vystoupit proti Batistovi se Castrovci pokusili už v roce 1953. 26. července toho roku zaútočil Castro se svými oddíly na kasárna Moncada ve městě Santiago de Cuba. Už tato část jeho příběhu revolucionáře se později stala mytologickou, přestože byl Castro, tehdy ještě bez vousů, při této akci zatčen a zřejmě jen tak unikl fyzické likvidaci. Takhle oslavovali tuto událost v rozhlasovém pořadu A léta běží v roce 1979.
3: Téměř 80 mladých příslušníků skupiny bylo zavražděno a další byli zatčeni a surově týráni. Fidel Castro byl dopaden o několik dnů později v horách blízko Santiago a později odsouzen tribunálem buržoazního režimu k 20 letům vězení. A protože tento reakční režim znemožnil vězněnému řádnou obhajobu, Fidel Castro se obhajoval sám. Jeho vynikající právnický projev se proměnil v odvážné, plamenné a principiální odsouzení protilidového režimu a zároveň se stal nárysem politického programu národního a sociálního osvobození kubánského lidu. Jeho obhajovací řeč končí slovy: odsuďte mě, nevadí. Dějiny mi dají za pravdu.
4: Viajero, dile al mundo que has visto en pueblo dispuesto a morir por defender su soberanía.
3: Poutníče, řekni světu, že jsi viděl lid, který je odhodlán zemřít při obraně své svrchovanosti. V prosince 1956 se Fidel Castro vrací z vyhnanství společně s dalšími 82 revolucionáři hnutí 26. července. Na jachtě Granma společně přistávají na pobřeží Kuby.
1: Možná vám tu něco nehraje. Jak se mohl Fidel Castro najednou vracet na Kubu na jachtě, když měl být tou dobou ve vězení? Věc se má tak. Batista byl sice krutovládce, ale v roce 1954 přece jenom učinil nějaké ústupky. Nechal se zvolit znovu prezidentem a po patřičném výsledku voleb se cítil už natolik jistý svým postavením, aby si mohl dovolit vyhlásit amnestii. Na svobodu se tak dostal i Fidel Castro. Načež obratem zmizel do exilu do Mexika, kde dal dohromady oddíly dobrovolníků, začal je cvičit a mimochodem se přitom dal dohromady s novým parťákem.
5: Říkali mu Če. Bude mluvit Če, to si nesmíme nechat ujít, říkali i malí kubánští chlapci, když měl hovořit v rozhlase či televizi. I on sám se tak podpisoval. Když byly na Kubě vydány nové bankovky, stálo na místě pro podpis prezidenta banky jen stručné Če.
1: Když se v roce 1956 Castro tajně vracel z mexického exilu na Kubu, už s ním byl na palubě i Che Guevara. Toto vylodění 8 desítek Castrových mužů v prosinci 1956 neslo některé znaky pozdější nepovedené invaze v zátoce Sviní. Oddíl byl brzy odhalen, ocitl se pod palbou batistových letadel a řada Castrovců nepřežila útěk pobřežními močály. Přesto se s velkou dávkou vytrvalosti a štěstí Castro na Kubě i se svými oddíly uchytil natrvalo. Půda k převratu se začala kypřit.
3: Jen 18 bojovníků dosáhne pohoří Sierra Maestra, Ti zde vytvoří základ partizánské skupiny, která se postupně vyvinula v silnou a uvědomělou povstaleckou armádu. Boj byl vítězný. Od 1. ledna 1959 stojí doktor Fidel Castro Ruiz v čele revoluce. Je hrdinou kubánského lidu, je symbolem Territorio Libre de America, svobodného území Ameriky. Je nadějí pro celou Latinskou Ameriku.
2: Paradoxní je, že ten Batistův pád proběhl tak nečekaně, tak rychle, že ho nečekal ani Batista, ale ani ti Castrovi přívrženci, respektive ti Castrovi revolucionáři, že to půjde tak rychle. Ti Batistovi příznivci si byli téměř jistí, že se nic nestane, že prostě ten režim je pevný. A 1. ledna 1959 najednou musel odejít a celý ten režim se zhroutil. Castro vlastně, jedna věc je být revolucionářem, který dokáže prostě vést gerilovou válku a dokáže mobilizovat ty davy nebo mobilizovat ty rolníky a ovládnout to město, ale druhá věc je vládnout. A v tomhle ten Castrův režim neměl dostatek zkušeností, takže ti Castrovci poté, co si jako velmi krvavě vyřídili účty s těmi otevřenými proponenty toho batistovského režimu a řadu z nich popravili a donutili k emigraci, tak vlastně chvíli uzavírali jakási spojenectví z rozumu s těmi socialisty, nebo dokonce i s těmi liberály, kteří byli naladěni proti batistovsky, aby vlastně vytvořili nějakou frontu schopnou nějakým způsobem zvládnout ekonomiku, protože samozřejmě ta revoluce znamenala celou novou kapitolu v těch kubánsko-amerických vztazích. A teď obě dvě strany vlastně trošku na začátku hledali nějaký modus vivendi, nějaký způsob, jak tu novou realitu uchopit, a rozhodně to ještě nebylo tak vyhraněné, jako se to stane o pár let v roce 1961, než kvůli 62. Following a news conference in Washington, President Eisenhower orders a drastic reduction in the Cuban sugar import quota for this year. After patient waiting and much deliberation, the setback to Cuba's economy is finally triggered by Premier Fidel.
6: Jak vlastně Američané zprvu reagují? Eisenhower je za polovinou svého druhého mandátu. Mně připadá, že vlastně Spojené státy nejsou schopné převzít nějakou iniciativu při jednání s těmi povstalci. Taková trošku politika na setrvačník, nebo to bylo jinak?
2: Zpočátku se domnívali, že bude možné prostě otevřít nějaká možná snad jednání s Castrem. Konec konců Castro si byl vědom toho, že nemůže jít i hned do nějakého otevřeného střetu s Američany, a proto také podnikl tu Charm Offensive, kdy navštívil Spojené státy, že stal se vlastně takovou revoluční hvězdou, o kterou se zajímala média, která vlastně se snažila nějakým způsobem zaujmout americké publiko tím revolučním etosem, který nemusel znamenat hned vlastně otevřený antiamerikanismus nebo otevřený konflikt se Spojenými státy. Ale velmi rychle ty kroky, hlavně v ekonomické oblasti, které vedly k znárodňování, které vedly vlastně k zestátňování těch velkých plantáží nebo těch velkých podniků, samozřejmě v drtivé většině vlastněných americkými korporacemi nebo americkými společnostmi, to samozřejmě vyvolalo reakci, ten americký biznis začal tlačit Eisenhowera na rozhodnou akci. To vždycky vyvolalo třeba nějakou formu embarga proti nějakému kubánskému průmyslu nebo nějaké kubánské, což zase vyvolalo reakci na té kubánské straně. V podstatě v té Eisenhowerově administrativě došli k závěru, že takhle to dál nejde, že s tím režimem se není možné dohodnout, že výrazně narušuje naše zájmy, ba co víc, začíná být vlastně inspirativním vzorem pro celou střední a Latinskou Ameriku, a začínají vlastně plánovat akce a operace, hlavně v rámci CIA a v rámci dalších agentur, jak se Fidela Castra zbavit. Američané už určitou zkušenost s takovými operacemi měli a nebyli v tom neúspěšní z jejich pohledu. Úspěšně třeba z Brity svrhli režim premiéra Mossadeka v Iránu v roce 1953, Guatemala zase svrhli levicového prezidenta Arbence, takže vlastně v tom jejich repertoáru zbavit se nějakým způsobem Castra se jevila jako pokračování nějaké osvědčené politiky těch let. Otázka byla, jak to udělat, jestli stačí odstranit jenom Castra a nebo je potřeba se zaměřit na celý ten režim jeho a podnítit nějakou revoluci nebo nějaký protipovstání nebo něco, co by vlastně využilo údajné tedy nespokojenosti s tím čerstvým Castrovým režimem uvnitř kubánské společnosti. In the councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Leden 1961. Dwight Eisenhower se loučí s Bílým domem
1: a ve svém posledním projevu ve funkci amerického prezidenta mimo jiné varuje před rostoucím vlivem takzvaného vojensko-průmyslového komplexu. Byl to možná paradox, že starého válečníka a bývalého vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě trápilo právě toto. Ale asi věděl, o čem mluví, a přestože přál svému nástupci Kennedymu hodně štěstí v úřadě, nebo spíš právě proto, zanechával svému nástupci hned jednu ošklivou nášlapnou minu pro první období. Bylo zaděláno na průšvih týkající se jak vojáků, tak zpravodajců.
7: I have several announcements to make. First is one made at the request of Mrs. Kennedy. Since the election, the birth of our son and the inauguration, Mrs. Kennedy and I have received over 100,000 letters and telegrams.
1: Kennedy zavedl v Bílém domě novinku, totiž pravidelné týdenní tiskové konference. Jeho otevřenost vůči tisku a televizi měla pro něj nepochybně stinnou stránku, protože různé oblasti prezidentské agendy se ocitly pod daleko důkladnějším drobnohledem médií než kdykoliv předtím, včetně otázek týkajících se Kuby.
7: They're also aware of the steps which have been taken in recent months to increase the iron control of Mr. Castro on Cuba, the shipments of thousands of tons of arms to that country, the expansion of the militia. Those are all factors which affect the security of the United States. Yeah.
1: Prezidentovi poradci na něj údajně s problémem Kuby začali naléhat prakticky v prvních dnech po inauguraci. Kennedy dobře věděl, že Kuba a především Castro sám o sobě jsou něco jako kost v krku, která se nedá ani spolknout, ani vyplivnout. Jenomže odstranit Castra silou by znamenalo dát v sázku pověst Spojených států jako konsenzuální velmoci, která stojí o korektní vztahy se svými sousedy a zejména s latinskoamerickým světem. Pokračuje opět historik Jan Adamec.
2: Tam je zajímavé, že když čtete ta líčení těch Kennedyho motivací na začátku roku 1961, tak trošku záleží, jak který životopisec je Kennedymu nakloněn. Ti, kteří jsou mu nakloněni a sympatizují s ním, tak to vlastně líčí tak, že Kennedy strašně váhal a v podstatě ho k tomu málem jako donutili manipulací z dokumenty CIA a Alan Dulles. Jo? Že mu neustále prezentovali důkazy o stále větším sovětském vlivu na té Kubě. Kennedyho kritici zase poukazují na to, že on už i během jako volební kampaně Eisenhowera strašně kritizoval za to, že vlastně vůči Kubě byl slabý. Nechal jí prostě odejít, jako unikla Kuba tomu svobodnému světu. A z toho vyvozují, že Kennedy zastával vůči Kubě stejně jestřábý postoj jako vlastně Eisenhowera CIA a že ten konflikt mezi prezidentem Kennedym a šéfem CIA dále jsem tam vlastně v tomhle smyslu nebyl.
1: Na rozdíl od Castra neměli kubánští emigranti, kteří mu šli po krku, výcvikovou základnu v Mexiku, tak jako Castro před pár lety, ale v sousední Guatemale. Oddíly dobrovolníků byly plné odhodlání, ale k tomu, aby se přeplavili na Kubu a svrhli režim, potřebovali podporu Spojených států. A ta neměla být z mezinárodně politických důvodů bezbřehá. Mělo přece primárně jít o vnitropolitickou záležitost Kubánců. Od začátku se Kennedy ocital v pasti. Na jedné straně na ně naléhali z armádních kruhů a především z vedení CIA, aby naplánovanou operaci spustil. Na druhou stranu se v jeho okolí od počátku objevovaly hlasy, že svrhnout Castra zvenčí je nereálné. A nastal i praktický problém, co dělat s už vycvičenými kubánskými emigranty. Poslat je domů? Ukázat, že oproti Eisenhowerovi má nový prezident z Castra obavy, že selhal, aniž se o něco pokusil? Složitost situace můžeme ilustrovat na interní debatě mezi ředitelem CIA Alanem Dallasem a jedním z klíčových prezidentových poradců, historikem Arturem Schlesingerem. Jak píše Kennedyho životopisec Robert Dalek v knize Nedokončený život, Schlesinger na Kennedyho naléhal, aby se nedal hrozbou politických útoků dotlačit k pochybné vojenské operaci jen proto, cituji, že CIA má pod palcem bandu lidí, se kterými si dost dobře nevidí rady. Konec citátu. Alan Dulles ovšem namítal, že pokud se invaze zruší a emigranti se přesunou zpět z Guatemaly do Spojených států, budou se potulovat po celé zemi a každému vykládat, co dělali a co jim nakonec udělat zakázali.
6: To je samozřejmě problém, prohlásil Schlesinger, ale nemůže mu být podřizována politika Spojených států. Kennedy se v těch dnech těžkého rozhodování o případné invazi setkal jak s Eisenhowerem, tak se svým soupeřem z nedávných prezidentských voleb Richardem Nixonem. Oba tím byli potěšeni, dobře to zapůsobilo na jejich ego a ujistili prezidenta svou podporou, což je samozřejmě v danou chvíli nic nestálo. Když se pár dní před útokem Kennedy radil s veteránem americké zahraniční služby, bývalým ministrem zahraničí Deanem Akersonem, ten se ho optal, kolik může Castro nasadit proti 1500 mužů invazních sil z Guatemaly. Kennedy připustil, že by to mohlo být až 25 000. Na to Akerson jenom opáčil, to myslíte vážně? Bylo to skoro, jako by říkal, vy jste se tady asi všichni zbláznili.

0: Tam se sešlo asi několik motivů. Kennedy byl na začátku z toho svého prezidentského období, nebyl úplně zkušený v tom jednání uvnitř s těmi jednotlivými agenturami, takže se dostal určitě i do toho lobistického tlaku armády a těch dalších. Je pravda, že vůči tomu plánu, tak jak byl definován, tak byla i poměrně velká opozice uvnitř armády, uvnitř dalších složek. Ale prostě už to bylo naplánované a už prostě CIA to hodně tlačila. A pak tam vlastně v rámci kompromisu docházelo k různým omezením a snižováním toho amerického vlivu, ale tím se zároveň oslaboval ten vojenský účinek té operace. Jo, tím, jak Kennedy trval na tom, aby tam bylo co nejméně toho amerického v té invazi těch kubánských exulantů, tak vlastně trošku i těm útočícím jednotkám podrazil nohy, respektive jim neposkytl dostatečnou vojenskou podporu, protože pokud by Kennedy souhlasil s plným leteckým krytím, tak by samozřejmě ta invaze dopadla trošku jinak, než když v podstatě to letecké krytí bylo značně nedostatečné. Ta operace měla uspět, ale zároveň neměla dostatečné podmínky z hlediska toho vojenského. Zase na druhou stranu se to dalo chápat, že Kennedy vlastně nechtěl, aby to v podstatě vypadalo jako americká intervence, což samozřejmě by mu hrozně uškodilo jako na tom mezinárodním fóru. Ale nakonec to bylo jedno, protože to vypadalo jako americká intervence a Castro a Kubánci to samozřejmě takhle prezentovali společně se Sovětským svazem, takže ta diplomatická škoda byla obrovská v tomhletom smyslu. No, takže ani tohle vlastně Kennedy mu nepomohlo, tohleto počáteční snížení té americké pomoci, protože nakonec to stejně bylo prezentováno jako v podstatě americká intervence.
1: Zátoka Sviní ležela necelých 200 kilometrů západně od Trinidadu, původního cíle útoku, tedy města na Kubě, abychom si to místo nepletli, se stejnojmenným ostrovem u břehu Venezuely. Už předehra celé akce začala nešťastně, když v sobotu 15. dubna 8 letounů B-26 bombardovalo 3 kubánská letiště. Bombardéry zničili pouze 5 bitevních letounů z celkem 30, které měl Castro k dispozici. Ostatní stihli Kubánci včas schovat. Naznačovalo to, že utajení celé akce má své trhliny. Nebylo se co divit. Kennedy si trpce stěžoval, že Castro ani nemusí mít v Americe zvědy. Stačí mu číst noviny. Když se pak po půlnoci 17. dubna 1961 rozjela hlavní operace, příznačně nazvaná krycím názvem Hrbolatá cesta, vyloďovací lodě se 14 mužů na palubě vpluly do zátoky a brzy se rozpoutalo peklo. Invazní jednotky narazily na ozbrojenou hlídku a ta dokázala rychle pomocí vysílaček zalarmovat Castrovu armádu a milice, které byly připraveny se na místo přesunout takřka bleskově. 4 vyloďovací lodě se hned na začátku ani pořádně nedostaly na břeh. Došlo k poruchám motorů, jedna loď údajně ztroskotala kvůli nedostatečně zmapovanému pobřeží, plnému korálových útesů, a americké stíhačky, které měly útok krýt, přilétly v rámci špatného časového harmonogramu příliš brzo. Nakonec se nepodařilo úspěšně přistát ani lodím s palivem a municí, protože do nich úspěšně začaly pálit Castrovy jednotky. Některé lodě se nakonec obrátily zpět, odpluli na širé moře a nechali protikastrovské povstalce ve vodě jejich osudu. Za 2 dny bylo hotovo a bilance byla víc než tristní. Bylo zajato na 1200 mužů z invazních jednotek a jejich osudem se mělo stát v lepším případě vězení, v horším poprava. Řada z nich ale měla štěstí, že se pak Castro rozhodl je vyměnit za tvrdou měnu a umožnit jim odchod do Spojených států. Ti, kdo prezidenta varovali, měli pravdu. Z invaze na Kubu se stala první Kennedyho politická porážka a obrovský zdroj jeho osobní frustrace. Mimo jiné mu muselo být jasné, že kromě zbytečných ztrát na životech právě touto akcí umožnil Castrovi vyhrát jackpot.
2: Kennedy ten neúspěch vzal osobně na sebe, ale údajně byl velmi naštvaný na experty, že jim naslouchal a tak dále. Zajímavé bylo, že on se obklopil některými elitními republikány, typicky Robert McNamara. Co vlastně víš o tom, jak se k těm plánům na invazi stavělo to politické okolí prezidenta? Jako tam panovaly pochybnosti velké?
0: Pokud vím, že lidé jako McNamara a další vlastně s tou operací jako příliš nadšení nebyli. A zaznamenal jsem tam vlastně vzpomínky. Už moment, kdy to zahájili, tak si byli vědomi, že udělali strašnou chybu. To je takové to, že se pro něco rozhodnete a v momentě, kdy to začnete dělat, tak už víte, že to byla chyba. Jo? Prostě to tak v životě bývá a stává se to i v politice prostě. Máte o tom dlouhodobé pochybnosti a ty pochybnosti by vás měly varovat. Jakmile jsou tam takhle velké pochybnosti, tak byste vlastně vůbec do toho neměli jít. A zřejmě vlastně převážel u toho rozhodnutí i, no prostě ty faktory, které vlastně trošku definovaly i ty první měsíce, první půl rok Kennedyho mandátu. Neskušenost, a tím myslím nejenom neskušenost, že Chruščov považoval Kennedyho za neskušeného a tak dále, ale neskušenost z hlediska jednání s těmi ostřílenými profíky z těch jednotlivých vládních agentur, té administrativy, ještě nemáte úplně šanci a možnost vlastně si tam namenovat své lidi, takže tam zůstane celá řada těch lidí z té staré administrativy. Někde v Kennedyho životopisech se dočtete, že Kennedy byl proti CIA, a někdy se zase dočtete, že z některých vyjádření vyplývá, že on CIA jako obdivoval ty lidi, že jsou to profesionálové, že vlastně znají, jak se to má dělat, a že oceňovali jejich jako odbornost a tak dále a tak dále. Takže to se mohlo smíchat vlastně v jedno, kdy tedy nakonec Kennedy dal souhlas k té akci, ale dal k tomu tolik podmínek, že vlastně výrazně jako očesal nebo v úvozovkách vykostil tak, že vlastně jste tam ztratili některé důležité aspekty toho, aby ta operace vůbec byla úspěšná podle těch původních plánů, jako třeba to letecké krytí. On se obával, že to bude příliš v úvozovkách vidět, že to příliš jako odhalí ten americký background, ale na druhou stranu to výrazně jako zeslabilo účinnost té operace. Ale v tom ten zásadní problém jako nebyl. Jo? Ona i kdyby uspěla, tak je tam velká otázka, jestli by uspěla v tom kroku BC, i kdyby se uchytila na tom pobřeží, i kdyby prostě dál se nějak tam konzolidovaly ty zisky, tak i ten počet té invaze byl malý. Ty invaze, které mají změnit režim, ty musí mít prostě desítky tisíc jako vojáků a úředníků a dalších těch, které vlastně musíte na tu invazi použít.
2: Ale ona, ta akce nevyšla vůbec ani vojensky. Tam prostě bylo to vlastně fiasko po všech stranách. Byly tam potopené zásobovací čluny. Oni byli překvapeni množstvím tanků, které proti jim Castro vyslal. To znamená, jako ani z vojenského hlediska vlastně to vojáci tak zřejmě teda si je jako připravili jako špatně.
0: No, tam prostě nevyšlo nic, nevyšel tam moment překvapení, takže Kubánci, ten Castrův režim už o nich věděl, očekával je. Nebylo tam to letecké krytí, takže ty zásobovací čluny a ty lodě byly potopeny. Pokud by to mělo uspět v této podobě, tak by to muselo být opravdu jako plnokrevná invaze americké armády se vším všudy. V takovém případě si dokážu představit, že by Američané se vylodili, ovládli nebe, ovládli moře, ovládli zásobovací trasy. To se dostáváme ke scénáři vylodění v Normandii. Jo. Uchytili by se, získali by nějaké body a z těch by vlastně postupně rozšiřovali tu moc, z níž by vytlačovali ty prokastrovské vojáky a tam by budovali nějakou vojenskou správu a ta vojenská správa by postupně vlastně předávala tu moc těm protikastrovským exulantům. Ano, takhle by to mohlo fungovat, ale to se nebavíme o diverzní akci CIA, to se bavíme o plnokrevné intervenci Spojených států, kterou samozřejmě v tuhle chvíli nikdo nechtěl a nebyl ani ochoten schválit, nebylo to ani možné v tomhletom smyslu.
2: Jak už bylo řečeno, i kdyby prezident dal zelenou masivnějšímu nasazení americké vojenské podpory kubánským exilovým jednotkám, neřešilo to základní problém. Kromě toho, že Američané neměli plán B, to jest variantu z plánů na invazi případně vycouvat a vůbec ji nespustit, neměli zároveň představu, jak po případném úspěšném útoku na ostrově postupovat politicky. Poučná přitom byla cesta samotného Fidela Castra k ovládnutí Kuby. Tak, jak to před pár lety provedl

0: tím způsobem ještě neusazený. Můžete mít zprávy, že jsou lidé nespokojení s něčím, jo? Ale nemáte tam nějaké politické centrum, na které byste se mohli orientovat a říct, že prostě teď se vylodíme na tom pobřeží a teď se spojíme s někým, kdo nám vlastně poskytne tu politickou pomoc a z toho se rozvine to sociální hnutí. Jo? Tohle v podstatě stálo na nepodloženém předpokladu, že se vylodí prostě několik stovek těch vojáků a najednou z čistého nebe spustí další tu revoluci nebo další protipovstání a to mělo vlastně svrhnout ten Castrův režim. Zcela vlastně to pominulo, že ten Castrův režim si díky těm socializačním a těm znárodňovacím aktům a tomu novému zákonodárství získal poměrně širokou jako veřejnou popularitu. Ať už si o těch krocích myslíme cokoliv, ať už vlastně byli za cenu stovek mrtvých z toho předchozího režimu, ať už to bylo za velkého bezpráví na té předchozí elitě, tak ten Castrův režim přeci jen měl nějakou nezanedbatelnou podporu. A paradoxem bylo, že tahle ta spackaná invaze ten Castrův režim ještě více vlastně podpořila, ještě více mu dodala legitimity a Che Guevara v podstatě děkoval Američanům za tu invazi, ne že by jim úplně zachránila ten režim, ale poskytla jim výrazné argumenty, posílila jejich postavení na mezinárodní scéně, umožnila jim prostě ukázat Spojené státy jako arci nepřítele, otevřela jim vlastně cestu i Sovětskému svazu a jeho hospodářsko-vojenské pomoci.
1: Kuba se stala zamilovanou zemí levicové části světa a zejména pochopitelně sovětského bloku. Je až neuvěřitelné, na jakém výsluní se tehdy ostrov a jeho nový režim vedený Castrem ocitl. Velkou a umělecky dechberoucí reklamu mu třeba udělal slavný ruský režisér Michail Kalatozov se svým kameramanem Sergejem Urusevským v sovětsko-kubánském filmu Já, Kuba. Na námět básníka Evgenije Jevtušenka. Ale i v českém filmu se okouzlení Kubou stalo předmětem filmového zpracování, jenom o pár pater esteticky níž, v počinu z pera spisovatele Jana Procházky a režiséra Vladimíra Čecha. Jmenovalo se to Komu tančí Havana a raději o tom jinak pomlčme. Čímž se ale dostáváme do Československa? Kromě mnoha jiných lidí podnikl v první polovině 60. let například reportážní cestu na Kubu i tehdejší redaktor literární redakce Československého rozhlasu, básník, dramatik a překladatel Antonín Přidal. Také on se do značné míry neubránil kouzlu Fidela Castra. Ostatně to měl v tu chvíli v popisu práce.
2: Je to první kubánský Václav IV., ale nejezdí jen po hlavním městě. Místo květin si dává předkládat výrobní plány. Než ráno vyslechne ředitele továrny, probudí v noci několik dělníků a mistrů. To vypadá moc romanticky, ale je to moc praktické. Je neúplatný a lidi mu věří, protože jim nic nezatajuje. Na jedné zářijové manifestaci oznámil, že Kuba dluží Sovětskému svazu 100 milionů dolarů. Na dluhy si zvykne jenom národ příživníků, řekl. Tuto mimořádnou pomoc jsme dostávali ve dnech strádání a neskušeností a teď musíme co nejvíc využívat vlastní práce a vlastní inteligence. Tento přísný státník rok co rok zahajuje s vyhnutými rukávy baseballovou ligu za napjatého očekávání diváků, jestli se do míčku trefí. Zatím se vždycky trefil.
3: Cadena Nacional,
4: la onda de la alegría,
3: transmitiendo desde La Habana, Cuba,
4: primer territorio libre en América.
0: Vlastně si o leninistech můžeme myslet cokoliv, ale oni měli perfektně propracovanou už právě od dob Vladimíra Iliče teorii i praxi toho, že když chcete vlastně zvítězit a získat moc na některém území, to neznamená jenom vlastně vojenskou sílu, musíte vlastně hned zároveň budovat ten stát nebo ty mocenské struktury. Za těmi vojáky musí hned jít politici, úředníci, kteří vlastně budou budovat tu paralelní strukturu. To byl mimo jiné důvod, proč bílí prohráli občanskou válku s rudými. Dokázali třeba někde zvítězit, ale nedokázali vybudovat už tu strukturu státní, politickou a v tomhle je bolševici vždycky dokázali porazit. Tohle byl podle mě kámen úrazu, že nebylo připravené potom A, nebylo připravené B, C, D. To si myslím, že stálo opravdu jenom na přáních toho, že prostě jakmile bude proveden ten úder a bude úspěšný a ti exulanti se uchytí na tom pobřeží a budou dál třeba postupovat, tak to bude vypadat jako ten Castro, jo? Že prostě najednou budou pochodovat směrem na tu Havanu nebo na

0: takovéto město a ta města budou z nějakého důvodu prostě okamžitě se otevírat. Ti Castrovi revolucionáři budou ztrácet moc a ti lidé je najednou začnou vyhánět a Castro nastoupí do letadla a bude muset odletět někam do Moskvy nebo do Mexika, jako ten Batista do Dominikánské republiky 1. ledna 1959. Ale ta Kuba byla už jiná, ta Kuba už se změnila a takhle to i v tom optimistickém scénáři by asi neprobíhalo.
1: Říká historik Jan Adamec. No a politická práce se Castrovým lidem i jemu samotnému dařila skvěle, aspoň v začátcích.
2: Má vynikající smysl pro humor. Na závěr Mezinárodního sjezdu architektů přednesl dvouhodinovou úvahu na téma sny a realita revoluce. Z toho projevu vám kousek zahraju. Naráží v něm na některé předčasné velkorysosti ve výstavbě. Říká, zapomněli jsme, že jsme zaostalá země. Kdybychom už v minulosti byli průmyslová velmoc, teď by pro nás všechno bylo snadnější. Přitom velice vtipně předstíral, že do nepolitického sjezdu nevnáší politiku, a mezinárodní publikum se nakonec bavilo tak dobře, že jeho protiamerickým argumentům s velkým gustem tleskali i angličtí lordi. Všimněte si jeho humorného tónu.
3: Nosotros aparentemente nos habíamos olvidado de que éramos un país subdesarrollado. Nos habíamos olvidado.
1: Zatímco bude Castro řečnit a oslavovat revoluci, řekněme si, jaké důsledky pro politiku americkou i politiku mezinárodní neúspěšná invaze na Kubu z jara 61 přinesla. Ohledně Kennedyho administrativy bylo v podstatě jasno. Když trochu předběhneme, šéf CIA se musel poroučet do penze. Ne hned, až na podzim 61. A Kennedy to Ellenu Dallasovi osladil tím, že mu před vyhazovem udělil vysoké vyznamenání za národní bezpečnost. Takže to aspoň mělo styl. Na začátek června 1961 se ovšem rýsovala schůzka s Chruščovem ve Vídni. A oslabený Kennedy rozhodně potřeboval zapůsobit jako energický lídr. Asi by mu tolik nevadilo, že ho Castro a za ním se smějící Chruščov považují za imperialistu, ale pokud přijmeme tuto terminologii, nechtěl být imperialistou amatérem. Takže jaké důsledky z nepodařené invaze v zátoce Sviní vyvodil pro své další vládnutí? Slovo má opět historik Jan Adamec.
0: Kromě těch personálních, z nich nejvýznamnější byla nakonec tedy změna v čele v CIA, tak trošku mu to jako potvrdilo to, že v tom začínajícím soupeření o země třetího světa musí Američané vsadit spíše na tu pomoc, na tu expertízu, na ty technologie. To znamená, výrazně začal klást důraz na ty americké dobrovolníky a vlastně na to, že těm zemím, které se rozhodují, jestli socialismus nebo kapitalismus, jestli Američané nebo Sověti, tak vlastně musí těm Sovětům konkurovat v té ideologii a v tom jim něco slíbit, ale také v té praktické, technologické, ekonomické pomoci. Ale samozřejmě to neznamenalo, že by se Američané úplně zříkali těch aktivit spojených se CIA nebo se aktivit spojených vlastně s těmi bezpečnostními složkami. A třeba jeden z nejvýznamnějších vlastně historiků studené války, norský badatel Westad, vlastně říká, že to jsou vlastně dvě největší zahraničně politické chyby Kennedyho. Ta Kuba a hlubší zatažení Ameriky do vietnamské války.
2: Mluví vždycky bez papíru. Třeba 4 hodiny. Jeho proslovy jsou v podstatě večerní kurzy, často z politické ekonomie. Je absolutním pánem atmosféry. Teď vám pustím kousek jeho projevu, při kterém vybuchla načasovaná bomba. Stalo se to 28. září při oslavách 3. výročí výboru na ochranu revoluce. Na největším havanském náměstí se shromáždili 100 000 lidí, hlava na hlavě. Fidel Castro zrovna mluvil o tom, že v Havaně na rozdíl od severoamerických měst už nenajdete ruletu, herny, obchod s drogami a podobně. V tom se blízko náměstí ozval výbuch. Představte si paniku, která by v takovém davu mohla nastat. Castro reagoval jedinou větou. Toho si nevšímejte. A ozval se úlevný potlesk. Potom dodal, nevíme, co to bylo, ale jestli to byla bomba, tak reakcionáři oslavují s námi. A statisícové mračeno se začalo smát. Dávejte pozor.
4: De las drogas heroicas y todas esas cosas que son pan de cada día para los imperialistas. No se preocupen por eso.
0: Najednou Castro mohl prezentovat ten režim jako ohrožený americkým imperialismem, mohl mnohem více apelovat na tu vnitřní solidaritu Kubánců a na ten nový castrovský společenský model. Zároveň to Castra mnohem více posunulo směrem doleva. No a samozřejmě výrazně to zvýšilo vlastně cenu Kuby na té bipolární šachovnici, toho si samozřejmě Kubánci byli také vědomi. No a když to zvýšilo cenu, tak se samozřejmě našel i velmi jako ochotný kupec v podobě Sovětského svazu.

On už tam vlastně na začátku roku 1960 přijel sondovat možnosti sovětsko-kubánské spolupráce a nikdo jiný než protřelý arménský obchodník Anastas Mikojan. A jako starý revolucionář se vrátil nadšen údajně. Ani ne tak tou perspektivou těch vzájemných vztahů, které i on očekával, že budou asi komplikovanější, než se na první pohled zdálo. Ale tihleti staří komunisté, jako Chruščev nebo Mikojan, byli nadšeni tím revolučním duchem. Pro ně to bylo, jako kdyby se vrátili do dob svého revolučního mládí, do dob občanské války a do dob vlastně roků 17, 18, 19. Přichází tady mladí revolucionáři, kteří zahajují nějakou sociální revoluci, hlásí se k myšlenkám socialismu, byť samozřejmě neúplně v tom rigidním sovětském smyslu slova. A tohle je docela důležitý jako revoluční aspekt, se kterým se dívali na tu Castrovu Kubu, jo? Jako na nějaký zážeh nové revoluce, kterou by mohli vlastně Sověti využít. Kuba,

0: Kuba je má láska, zpívala úžasným Kubáncům Rusky tehdejší první žena ve vesmíru, Ruska Valentina Tereškovová. Mimochodem, dnes je tato zasloužilá sovětská dáma poslankyní ruské státní dumy a fanatickou obdivovatelkou Vladimíra Putina. Jen na okraj, dobývání vesmíru vůbec hrál v těch měsících a letech větší úlohu, než si dnes dovedeme představit. Ironií osudu, právě ve dnech nepodařené invaze na Kubu Sověti slavili návrat prvního člověka z vesmíru, svého Jurije Gagarina, a Kennedy musel čelit novinářským dotazům, co tomu říká a jak se mu to líbí. Ale nás teď bude zajímat důležitá otázka, která se nabízí. Vede přímá a logická linka od okamžiku, kdy Castro mohl prstem ukázat na Američany, ke kritickému podzimu 1962, tedy k raketové krizi?
1: To je ještě vlastně další aspekt. Jenom chci říct, že vlastně 1960 Sověti sondují ty možnosti kubánsko-sovětské spolupráce, a kdyby nebylo té zátoky sviní, tak by možná ta spolupráce byla mnohem pozvolnější, komplikovanější. Kdežto po té zátoce sviní Castrovi vlastně nic moc jiného nezbývá. Respektive Američané tou podporou invazí řekli jasně: my s vámi už nechceme dělat žádné kompromisy, my vás chceme svrhnout. Ale do toho teď se začíná v tom roce 1960 rozvíjet ještě ten příběh kubánské raketové krize. To je taky jako zkomplikovaná otázka, protože v roce 1961 vrcholí jedno důležité drama v Evropě na té bipolární šachovnici, a to je vyvrcholení vlastně německé otázky, berlínské krize. To je téma, které samozřejmě také Kennedy zdědí po Eisenhowerovi, ale otázka Berlína je klíčová a zásadní hlavně pro Sověty. Ani ne tak pro Američany. Američani jsou spokojeni s tím statem quo, tak jak to funguje, ty vztahy mezi západním a východním Berlínem, tak to je pro ně v podstatě přijatelné a nemají důvod tam nic měnit. Naopak, Chruščev je pod neustálým tlakem Waltera Ulbrichta, vůdce NDR, že prostě takhle, jak to funguje v tom Berlíně, to není možné. Neustále mu vlastně Ulbricht říká, jestli to bude takhle dál fungovat, tak NDR skolabuje. Proč? No protože hranice mezi východním a západním Berlínem je propustná. Desítky tisíc východoberlíňanů jezdí do práce do západního Berlína a tam vydělávají peníze a taky je tam utrácejí. No a ti nejschopnější, nebo ti, kteří vlastně nevidí v NDR žádnou perspektivu, prostě do západního Berlína odejdou a zůstanou tam, případně vlastně odejdou do západního Německa. A pro Ulbrichta je to prostě otázka života a smrti NDR. Takže Chruščev se snaží nějakým způsobem vyřešit tu otázku Berlína. Tlačí na Kennedyho. Na té jejich první schůzce vlastně tlačí na něj a vyhrožuje, že do konce roku 1961 uzavře prostě mírovou smlouvu s NDR jednostranně, pokud se to Američani nezúčastní. A to vlastně znamená, že se pokusí vytlačit ty západní vojska nebo ty západní vojáky z toho západního Berlína. Nakonec to tedy Sověti vyřeší, jak bych to řekl, nechci říkat úplně ku všeobecné spokojenosti, ale Američané nakonec se s tím řešením té berlínské zdi smíří, protože je to pro ně lepší než otevřená jaderná válka mezi Spojenými státy a Sovětským svazem o ten Berlín. Zase pro Kennedyho je berlínská zeď něco jako ta zátoka sviní pro Chruščeva. Je to mimořádně jako dobrý propagandistický dar. Podívejte, že Sověti musí zabránit svým vlastním lidem, aby odcházeli z NDR, postaví berlínskou zeď jako symbol tete. Takže to je další linie sporu, která byla v tom roce 1960 důležitější než nějaká Kuba. No a zároveň v tom roce 1961 ještě třetí věc, a to taky řeší Chruščev, a to je vlastně dramatická převaha Spojených států v raketové výzbroji. Jo, že prostě Sovětský svaz evidentně ztrácí, co se týče počtu mezikontinentálních balistických raket. Američané mají, a Sověti to vědí, Američané mají velkou převahu v těch raketách, v těch nosičích i v těch zbraních. Sověti sice budují pomalu také svůj arzenál, ale je to málo. A teď Chruščev dumá, jak by se Američanům vyrovnal a jak by to udělal nějakým vlastně jako elegantním, rychlým, jednoduchým řešením. No a koukne na tu Kubu. Koukne na tu Kubu a řekne si, co kdyby jsme to všechno zjednodušili a zkrátili ty mezikontinentální vzdálenosti a prostě na Kubu umístili ty rakety, které by mohly potenciálně ohrozit celé to východní pobřeží. A tím vlastně získali trumfovou kartu či Američanům v tom jaderném soupeření a zároveň tím zabili dvě mouchy jednou ranou a zároveň bychom tím jako 100% vyřešili obranu Kuby, protože to mělo jako zajistit to, že žádná další americká intervence už se proti Kubě nikdy nebude, na to ani Američané nepomyslí, pokud tam budou sovětské jaderné rakety.
0: Nikita Chruščov se při přípravě operace Anadyr, jak on tomu říkal, strčit Američanům ježka do kalhot, zprvu choval z hlediska strategického jako impulzivní šílenec. Ale nesmíme zapomenout na roli samotného Castra. Ten nakonec se sovětskou operací dopravy jaderných raket na Kubu souhlasil. Aniž by si asi připustil, že se tím stává účastníkem daleko větší hry, než jakou hrál dosud. Výsledek ho potom krutě zklamal.
2: Zajevlenie sovětského pravitelstva. Včera večerom prezident Sjedinjenih štátov Ameriky Kennedy objavil, že oddal příkaz vojenno-morskému flotu Sjedinjenih štátov Ameriky.
3: V poselství soudruh Chruščov oznamuje, že sovětská vláda proto, aby byla co nejrychleji vyřešena situace nebezpečná pro mír, dala jako doplněk k předchozím pokynům o přerušení prací na vojenských zařízeních na Kubě, která označují Američané za útočná, nový pokyn k demontáži těchto zařízení a jejich odeslání do Sovětského svazu. Nikita Sergejevič Chruščov zdůrazňuje, že...
1: Stojí za připomenutí, že během té kubánské raketové krize, zvlášť v momentě, kdy Chruščov ustoupil, tak tím strašně naštval Castra. Castro byl rozuřen, že prostě o tom nevěděl, že se o tom dozvěděl vlastně jako z médií a pochopil vlastně, že prostřednictvím těch raket se stal jenom pěšákem v té studenoválečnické hře. Tak vlastně tam došlo k velké vlně nevole vůči Sovětům, Chruščovovi, ale vůči všemu sovětskému. Takže ty sovětské východoblokové zájmy tam hájili Čechoslováci. Sověti byli skoro až jako blokováni. Byl tam velký i lidový hněv vůči Sovětům za to, že Sověti v podstatě zradili, že stáhli ty rakety z Kuby. Takže ty sovětské zájmy Československo bylo skoro jako jedinou zemí východního bloku, za níž se vlastně Sověti trošku schovali.
0: Ale byl teda Castro ochoten riskovat kvůli své prestiži jako jadernou válku? Víc než ti dva?
1: Castro rétoricky to považoval za zradu a typicky jako nabubřelém stylu prohlašoval, že radši obětuje celý ostrov a radši prostě obětuje tu revoluci v zájmu prostě toho, aby neustoupil to americkému imperialismu. Typická rétorika politiků, kteří ty jaderné zbraně nevlastní a nemají tu zodpovědnost za ně, že jo. Kdežto v tuhle tu chvíli, a Kennedy se to rychle naučil a Chruščov taky v podstatě, během těch několika dní té kubánské raketové krize byli politici, kteří se naučili s tou bombou žít. A věděli, co ta bomba znamená. Že? To je jeden z momentů, který je nakonec vedl k rozumnému kompromisnímu řešení, namísto toho, aby to jeden z nich zmáčkl. Ale paradoxem je, že my víme, že tu jadernou válku, že oni vlastně v průběhu té kubánské raketové krize v podstatě ztratili vliv na to, tu jadernou válku paradoxně mohl vyvolat ten konflikt mezi těmi americkými torpédoborci a těmi ponorkami, které vlastně už byly mimo jakýkoliv dosah Chruščova nebo Kennedyho a už vlastně záleželo jenom na rozhodnutí těch velitelů, hlavně toho jednoho, toho sovětského velitele té ponorky, který už byl málem připraven to jaderné torpédo odpálit proti těm otravným americkým torpédoborcům, které vlastně zajišťovali tu blokádu té Kuby. Už to nebyla otázka, jestli Chruščov nebo Kennedy se rozhodnou zmáčknout to tlačítko, ale byla to otázka náhody, která v podstatě Kubu, potažmo Spojené státy, potažmo celý svět zachránila v tom roce 1962.

Na místě neúspěšné invaze jsou dnes nádherné pláže a rekreační zóna podobná všem jiným na Kubě, s jakýmsi bonusem muzea invaze a amerického imperialismu. Jak vlastně zálivu říkat? Neutrálně zabarvený překlad by nejspíš zněl zátoka prasat. Ale vzhledem k tomu, že v těch místech prase nikdo nikdy asi neviděl, nabízí se ještě jedno vysvětlení. Historička a znalkyně iberoamerického světa Eva Kubátová v jednom svém článku mapujícím invazi na Kubu upozornila, že Baja de Cochinos může odkazovat ke španělskému slovu vepř, ale zároveň se tak na Kubě říkalo jisté duhově zabarvené rybě. Tak si vyberte. Zátoka duhových rybek asi zní nejlíp, ale historiografové mnoha zemí zřejmě zůstanou u osvědčených překladů z doby studené války.

0: Kasína a herny z americké éry už na ostrově asi nenajdete, což se dá přežít. Za to dnes můžete spatřit celkem spravované a udržované nebo i méně udržované americké bouráky z konce 50. let. Pozici turistického ráje číslo 1 brzy obsadili jiné karibské ostrovy.
1: Když nebyla Kuba, tak byla Dominikánská republika a tu roli té Kuby, jo, toho turistického ráje, velmi jako ochotně převzali jako další země středoamerické, pak to bylo Mexiko a další. Tam zase jako byla velká konkurence. Když jste malým státem a sousedíte s takovouhle velmocí, která má obrovskou, a Spojené státy v 50. 60. letech byly největší ekonomickou velmocí světa, ty měly obrovskou kupní sílu a tak dále, tak dále. Ty si mohli vybírat. Nejlíp je to zachycené v tom Motorovi 2, že, jak vlastně Michael Corleone tam odjíždí dělat biznis a scházejí se tam bosové mafie a on tam dělá ten biznis a rozvíjí se tam ten příběh, ale zároveň je tam zdůrazněno a Michael Corleone to tam jako vidí a to je tam schválně jako dáno, jak vlastně vidí na ulicích Havany ten rostoucí nepokoj. I v tom filmu vlastně dojde k závěru, že ten Batistův režim jako je odsouzen k zániku. No. Jako mafián jako pochopí, že když prostě ty revolucionáři, kteří jsou ochotní obětovat svůj život v boji proti Batistovi, tak na té jejich revoluční věci něco je a že má nějakou sílu, která nakonec ten Batistův režim jako povalí. Takže tam krásná scéna, jako tom novoročním přípitku, ta batistovská elita utíká do těch letadel a odchází, protože už jsou zprávy, že ty Castrovi vojáci jako vyjíždějí do Havany a obsazují to hlavní město.
0: Každopádně neúspěšná invaze do zátoky duhových rybek ukončila sen o tom, že emigranti mohou zvrátit běh dějin na Kubě. Fidelu Castrovi a jeho nástupcům se ani po 65 letech nepodařilo udělat z karibského ráje svobodnou a prosperující zemi. A Kubáncům tak nezbývá, než aby se systémem jedné vládnoucí strany poprali sami. Nikdo jiný to za ně neudělá. Z ostrova za ta léta mezitím odešli či utekli statisíce lidí a kubánská emigrace na Floridě se utěšeně rozrůstá. Osud ostrova ovšem dnes v zásadě moc nezajímá ani Rusy, ani Američany. A bude to tak zřejmě ještě dlouho. Končí druhý díl našeho seriálu o invazích 20. století. Dnes děkuji za spoluautorství historikovi Janu Adamcovi, za technickou spolupráci Václavu Maršíkovi, Valérii Racmanové a Adamu Cejnarovi. A u dalšího pořadu Téma Plus se brzy naslyšenou těší Jan Sedmidubský.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Odboráři vyzývají vládu k jednání o budoucnosti bezpečnostních sborů. Spojené státy dnes slaví 250. výročí nezávislosti. Maroko hraje s Kanadou na fotbalovém mistrovství světa o postup do čtvrtfinále. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Unie bezpečnostních složek v otevřeném dopise vyzývá vládu k jednání ohledně odměňování příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů. Plánované navýšení tarifů o 5% je podle odborářů nedostatečné. Požadují navýšení alespoň o 10%, říká předseda Unie Aleš Lehký.
4: My jsme reagovali na požadavky našich příslušníků, kteří chtějí naplnit ten plán, který vlastně před volební kampaní nastal. A my se obracíme na vládu, aby přijala rychlejší rozhodování v tom posilování toho rozpočtu na ty finanční nároky pro bezpečnostní složky, aby tomu navýšení těch platů došlo rychleji.
3: Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO chce každoročně nástupní platy zvyšovat právě o zmiňovaných 5% a v roce 2029 by měly dosáhnout 50 tisíc korun, jak to stojí v programovém prohlášení vlády. Ve Spojených státech se slaví 250. výročí od jejich založení. Hlavní program se odehrává na washingtonském National Mall. Kvůli mimořádnému horku organizátoři zrušili tradiční přehlídku a posunuli začátek dalších akcí. Večerní program s projevem prezidenta a rekordním ohňostrojem se přesto koná podle plánu.
5: Mezi prvními na místo oslav dorazili příznivci krajní pravice, kteří si říkají vlastenecký předvoj. Prezident Trump si projev nenechá vzít ani vedrem. Slíbil, že bude pořádně dlouhý, aby ukázal, že to zvládne. Po jeho vystoupení má následovat ohňostroj s téměř 850 tisíci pyrotechnickými efekty, který se pokusí zapsat do Guinnessovy knihy rekordů. Akci provázejí bezpečnostní opatření jako při inauguraci a taky kritika, že si prezident oslavy přivlastnil. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Skoro 45% lidí nakažených klíšťovou encefalitidou bojovalo s jejími následky ještě půl roku po prodělání nemoci. Ze studie, kterou zpracovala infekční klinika druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zároveň vyplynulo, že pacienti měli nejčastěji problémy s bolestí hlavy nebo poruchou paměti a koncentrací. Lékaři v Česku každý rok evidují několik set nakažených, třeba loni jich bylo přes 700. Obchody nad 200 metrů čtverečních můžou zítra i v pondělí zůstat otevřené, i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje.
6: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
7: Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o prvním čtvrtfinalistovi. O utkání Kanada-Maroko informuje Karel Schamberger.
8: Maroko vítězí 3-0 a postupuje do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Střelci gólu dvakrát Unai a následně v závěru duelu se trefil také Rahimi. Maroko vyhrálo 3-0, Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: Ve 23 hodin nastoupí Paraguay proti Francii, Radiožurnál Sport odvysílá duel v přímém přenosu, Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. Tenistka Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve třech sadách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové a zvítězil taky Jiří Lehečka, a to ve čtyřech setech nad Španělem Munarem. Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
9: Překážka na D1 v Klimkovickém tunelu a nehoda na D6 u Odravy. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy pozor na překážku v Klimkovickém tunelu. Na kilometru 347 je kvůli porouchanému vozidlu uzavřený pravý pruh. Na místo už dorazila policie, takže je to dobře vidět, vybočuje se doleva. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Vlašim a Kácov. U sjezdu na 49. kilometru i na nájezdu stojí nepojízdná osobní auta. Na místě už to tam řeší policie. Na dálnici D5 pozorněte za Plzní ve směru do Prahy. Za nájezdem u Ejpovic na 65. kilometru stojí 3 motorky, tam opatrně. A na D6 z Chebu do Karlových Varů dejte pozor, pokud budete sjíždět na kilometru 150 na Odravu. Na exitu havarovalo osobní auto, narazilo tam do svodidel, na místě už je policie. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 stupňů.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Není běžné, abychom v Exlibris představovali průvodce, natož turistické průvodce, ale kniha, o níž dneska bude řeč, je vlastně výjimka, protože nejde přesně o průvodce turistického, ale antituristického. Nese název Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. A už svým titulem naznačuje, že tady nejde o klasické putování od památky k památce, nebo snad dokonce od hotelu k restauraci. A jejím autorem je profesor Martin C. Putna, který zve čtenáře k jinému pohledu na věčné město, k hledání dějinných souvislostí, příběhů a míst, která běžnému návštěvníkovi často unikají. Knihu vydalo v roce 2025 nakladatelství Akademia a my si o ní budeme povídat právě s jejím autorem. U poslechu vás vítá Naděja Reveláková a ve studiu vítám profesora Putnu. Dobrý den, pane profesore.
2: Ex Libris.
10: Antituristický průvodce. Proč právě tento název a co máte proti turistům?
11: Turismus je přesně moderní turismus, to, čemu se říká overturismus, je škodlivý společenský jev, o kterém se dnes už běžně píše, analyzuje se to a města, která mají rozumné radnice, se tomu brání. Protože to zvyšuje ceny, ničí městské prostředí, vyhání obyvatele z centra, ničí ty památky v posledku. Jo? Čili to je něco jako přírodní katastrofa, jenomže tato je zaviněná lidmi. Takže to je něco, co dejme tomu v Amsterdamu, v Barceloně už vidí, že se musí bránit. V Římě ještě ne a kdy to dojde do Prahy, to jsem opravdu zvědav.
10: Tak vy vlastně trošku paradoxně proti tomu turismu bojujete opět průvodcem antituristickým, takže kam chcete ty turisty, antituristy zavést, abyste je možná, když to tak řeknu, v Římě trošku rozmělnil, je to tak?
11: Jsou rozmělně opravdu strašné, ale já chápu, jak to myslíte. Samozřejmě, to je vždycky paradox. Když člověk píše o něčem, co je méně známé, lidé to neznají, nevědí, riskuje, že se to lidé dozvědí a začnou tam také chodit a ta místa ztratí ten půvab.
10: A tak vidím, že tuto obavu jste měl.
11: Ne, samozřejmě, to je vždycky paradox. Zároveň nemyslím si, že by kniha tištěná dnes byla tak nebezpečná, jako jsou videa influencerů. To znamená, nemyslím si, že by miliony lidí začaly proudit na ta místa v Římě, kam dosud nikdo nechodí, nebo málo kdo chodí, a která já jsem naznačil, ale vím, že lidé, kteří na sociálních sítích jsou vlastně i placeni za to, že doporučují méně známá místa, řeší toto morální dilema. Takže také jsem řešil to dilema a řeknu to aspoň tak, že ta některá nejkrásnější, nejcennější místa jsem si stejně nechal pro sebe a říkám o nich jenom kamarádům ústně.
10: Takže to potom mimo mikrofon, ale na mikrofon jsem vás požádala, abyste mi vybral ukázky, které chcete speciálně posluchačům představit a přečíst. Takže vás poprosím o první ukázku.
11: Tak vy jste si přála právě něco o tom antiturismu a overturismu, takže budu tady citovat sám sebe. Řím 21. století je postižen overturismem velmi těžce. Leckteré části starého Říma se stávají, či už se staly, neobyvatelnými, ba i fyzicky neprůchodnými. Místem čiré hrůzy se staly obě hlavní turistické trasy, které ne v kameni, ale v cukavém pohybu ohlupených lidských mas vydupávají Římem onu typickou křížovou strukturu kolmých tříd Cardo a Decumanus, tu, kterou nesla všechna ta města napříč římskou říši zakládaná, ale kterou sám Řím město spontánně vyrostlé neměl, proč se mu je rozličné epochy pokoušely vždy jen s dílčím úspěchem vtisknout. Západovýchodní Decumanus vede od Vatikánu přes Andělský most po třídě Vittorio Emanuele ke Kapitolu a mezi ruinami císařských for ke Koloseu. Severojižní Cardo začíná na Piazza del Popolo, vede po třídě Corso, pod Kapitolem se kříží s Decumanem a míří k jihu k místům groteskních rituálů, jimiž oběti turistické nákazy spečeťují svůj pobyt. Před kostelem Santa Maria in Cosmedin jeden po druhém strkají ruku do díry v maskarónu Bocca della Verità a na Aventínu strkají mobil do klíčové dírky, ve které se jim zjeví kupole svatého Petra, kterou viděli tolikrát z tolika míst. Ruka a mobil v díře, tento římský fisting, to dvěru symbolické vyvrcholení tohoto absurdního a po všech stránkách škodlivého putování.
10: Tak já myslím, že už i když je to úvod samotného průvodce, tak už je jasné, že nepůjde o klasického průvodce, ale spíš o takovou kulturní a historickou esej o Římu, dá se říct. Ale přece jenom pojďme k tomu, jak je průvodce koncipován. Není to klasické podle míst, kde si člověk obejde určitý okruh, ne-li dokonce nějakou opravdu takovou tu procházku po těch úplně nejvytíženějších místech, které vy jste tady vlastně zmínil, ovšem poněkud
11: to,
10: kriticky.
11: Co ne, tak, ano, přesně, to, co... tam to, čemu se člověk má co nejvíce vyhýbat.
10: Ano, ano. Vy to koncipujete vlastně vlastně ve 14 tuším kapitolách. Jdete spíš po těch historických oblastech a potom, jak je ta historie zapsaná, otisknutá do krajiny toho města. Jak byste o tom uvažovali, jak toho průvodce budete koncipovat? Je to opravdu pomůcka, kterou si má člověk vzít s sebou a projít se podle ní?
11: No, dozvěděl jsem se, že opravdu podle toho lidé putují. Lidé známí i neznámí.
10: Já už se těším, můžu říct za sebe.
11: Mi píšou, že skutečně podle toho chodili. Protože ono je to znovu prvotně chronologické, nikoli v geografické. Takže začínáme opravdu u těch mýtů o založení Říma, Romulovi a Rémovi a tak dále. A o tom, kde je vlastně možné relativně nejvíc vidět ty prapočátky. A potom jdeme přes vrcholnou antiku, pozdní antiku, rané křesťanství, vrcholní středověk vlastně až do současnosti, do témat, jako je Řím levicový a Řím fašistický, který si lidé běžně neuvědomí, že tam je, ale nevědouce to chodí centrem Říma po trasách, které po ně připravil Mussolini. Proto ten Mussolini je i v tom názvu, protože opravdu ta monumentalizace památek antického Říma a relativní potlačení toho Říma středověkého, to je z velké části ten vlastně architektonický a bourací program Mussoliniho. Takže skutečně je možné podle toho chodit, takže tam jsou vlastně doporučené trasy, vždycky s tím, že samozřejmě místa spojená s nějakou epochou najdete i jinde, protože ono je to všude tam propleteno. Jo? Strašně často máte kostel, který je na ně křesťanský, ale pod ním ještě najdete zbytky něčeho pohanského, pak to má prostě vrcholně středověkou, pak to má barokní fresky a pak to bylo ještě znovu obnoveno ve středověkém stylu 19. století, ale přece jenom dají se určitá těžiště těch jednotlivých epoch najít a to se právě pokouším nabízet.
10: A já teda, jestli jsem si dobře všimla, tak se dají najít i ty jednotlivé kapitoly v návaznosti na sebe i v tom místě. Skončí vám jedna kapitola a uděláte pár kroků a už stejně i v Římě, i v knize narazíte vlastně na další kapitolu.
11: Pokoušel jsem se, což samozřejmě bylo možné jenom díky tomu opravdu dlouhému pobytu, že člověk skutečně chodí a chodí a znovu chodí a když jde znovu na stejné místo, tak odbočí jinou ulicí a říká, aha, a tady je tenhle úplně zapomenutý kostel a ten krásně tematicky navazuje na ten předchozí. Takže to se nedá vytvořit jinak, než opravdu prostě tím dlouhým chozením, které snad tedy ušetřím těm, kteří budou mít jen pár dní, ale i za těch pár dní něco se vidět dá.
10: Pomůckou v knize jsou také mapky, tak vy jste úplně neochuděl turisty o ty mapičky, podle kterých můžou chodit. No a je tam mnoho fotografií, které jste nafotil. Fotil jste je už s tím záměrem, že jednou budou v knize, nebo jste si probral svůj osobní archív?
11: Původně ne. Původně jsem si fotil věci, které mě zajímaly, a to spíš detaily. To znamená nějakou zapomenutou fresku, nějaký náhrobek, nějaké torzo na Via Appia. Rozhodně ne ty notorické věci. Proboha, proč by měl člověk znovu fotografovat, dejme tomu Fontánu di Trevi, nebo sochu Pasquína, nebo takové ty strašně známé věci. Takže to vzniklo spontánně, že jsem prostě šel Římem, říkal, je, tohle je krása. A pak jsem zjistil, že se mi tak vytváří postupně archív a když jsme se potom s akademií domlouvali, jak tu knížku vytvořit, tak já jsem říkal, podívejte se, já vám můžu nabídnout svoje fotky. Nejsou profesionální, protože nejsem fotograf. A grafička Jana Štěpánová, kterou tímto zdravím, řekla, jo, dá se to.
10: Vy jste pobýval v Římě poměrně dlouhou dobu k tomu, abyste jednak napsal průvodce, ale vy jste tam toho napsal víc. Například taky knihu, která také vyšla v loňském roce, Oni poslední Římané, která dokonce byla i v úzké nominaci na Magnesii literu. Takže jste svůj pobyt v Římě vytěžil opravdu důkladně.
11: To je povinnost na sabatiklu. Člověk sabatikl nedostává proto, aby se flákal nebo aby si chodil někde, ale aby psal, protože akademické publikace se potom počítají do všech těch systémů, takže to se vyplatí oběma stranám, i dotyčné univerzitě, i dotyčnému učiteli. A tahle ta knížka je ovšem ta druhá, kterou se zmínila, to znamená Oni poslední Římané, to je něco velmi jiného. Tady samozřejmě taky jistá míra akademická je, ale přece jen je to psáno prvotně spíš lehce. Kdežto Oni poslední Římané, to je takový také vlastně průvodce, ale dějinami pozdní římské kultury. Zhruba od 1. do 6. století, ta doba, o které se strašně zjednodušeně říká, že to je doba úpadku Říma, on je to daleko složitější, je to spíš doba transformace Říma a to křesťanství rané samo taky procházelo obrovskou transformací. Takže tahle ta druhá knížka, velmi tlustá, to je spečetění dlouholeté práce s těmi texty, s těmi prameny, řeckými a latinskými, ze kterých jsem tam vlastně přeložil i řadu ukázek, které nikdy přeloženy nebyly a které dávají hlas těm samotným posledním Římanům, v úzovkách posledním Římanům, zvláště těm textům, které reflektují tu proměnu společnosti, jestli vidí vlastně pozitivně nebo negativně a v čem.
10: A my možná bychom se mohli Římanů dotknout také v antituristickém průvodci, protože jste vybral ukázku i z kapitoly, která se tomuto období věnuje.
11: Ano. Úpadek a pád říše římské je nejen název klasického historického díla z pera britského osvícence Edwarda Gibbona, který se děsil, že by britské impérium mohl potkat podobný osud jako impérium římské. Úpadek a pád říše římské je i topos nekonečných debat odborných i amatérských. Proč a jak Řím padl a upadl? Jakou roli v tomto úpadku hrálo křesťanství? A zda to, čím římskou říši nahradilo, bylo lepší či horší a opět v čem? Autor tohoto průvodce ostatně také dopsal k tomuto tématu knihu s vážným a současně ironickým názvem Oni poslední Římané. Knihu Oni poslední Římané lze vzít jako literární podklad procházce po místech hlavních památek pozdní antiky a nebo tuto procházku jako vizuální komentář k dotyčné knize. Jako východiště pozdně antické pouti se nejlépe nabízí Konstantinův oblouk stojící mezi Fórem a Kolosem. A teď vykládám o tom, proč zrovna Konstantinův oblouk, že ten oblouk sám je vlastně koláž z reliéfu, které předtím stály na jiných pomnicích a ten Konstantin si je prostě strhal a ozdobil jimi ten svůj a je pohanský stále ještě, ale později tam vlastně to bylo vykládáno jako ta oslava příchodu křesťanství a ještě vlastně ilustrativnější je Konstantinova socha na nádvoří kapitolských muzeí rekonstruovaná. Kolos obrovský, 12-metrový. Protože to byla původně socha boha Jupitera. A Konstantin nechal urazit hlavu a nahradit jí tou svojí. A to je ten symbol toho počátku, to, že vlastně ten pozdní Řím neboli začínající středověk je ta doba, která je koláží jakýmsi hybridem z něčeho starého a z něčeho nového. A to je jistou inspirací prostě i pro porozumění tomu, v čem žijeme my.
2: Posloucháte Ex Libris. Unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: S Martinem Ceputnou vám představujeme průvodce Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny. Jak už jsme slyšeli, tak vy jste si Řím prošel, důkladně prošel. Co ale bylo pro vás větším zdrojem inspirace na těch vahách, jestli se to tak dá porovnat, to samotné procházení Římem nebo literární zdroje, ke kterým jste přistupoval při tom svém římském pátrání?
11: No právě, že obojí. Ten vtip spočívá právě v tom, že obojí. Číst texty na těch místech, na kterých vznikly, nebo kterých se týkají. A to je to, co dělám celý život, já tomu říkám literárně geografická hermeneutika. To znamená vykládat místa skrze texty a texty skrze místa, čili tam buď a nebo, nedává smysl, právě že obojí.
10: Co vás na Římu překvapilo, protože jak vás poslouchám, tak Řím asi byl naprosto fascinující.
11: Překvapení bylo množství, třeba římská grafity, někdy psaná ve spisovné italštině, někdy v římském dialektu romanesko, nebo mě třeba překvapilo, jaký je ten Pasolini přítomný v městské krajině. Tam je spousta murálů, které ho vyobrazují, jsou tam zaznamená na různá místa. A tady se odehrává tato slavná scéna z filmu Akatone, jo, že on opravdu je tam jako ta ikona moderního a speciálně toho levicového Říma.
10: Já bych možná ještě zabrousila zase k tomu tématu, co v Římě nevidět, protože mě například zaujalo, že jste zcela zatratil Vatikánská muzea, až možná na drobnou výjimku a k tomu, myslím, směřuje i další ukázka, jestli se nepletu.
11: Masoví turisté, vyfotografovavši sami sebe ve svatopetrské bazilice, pokračují přes vatikánské tržiště nábožných cetek do vatikánských muzeí, aby tu vyfotografovali sami sebe v Sixtinské kapli nebo v póze napodobující Laokoonta. I vatikánská muzea patří historicky k renesanci. Jednak protože zahrnují renesanční části papežského paláce a fresky v nich, konkrétně v Rafaelových pokojích, malovaných pro Julia II. Della Rovere, tedy opět oslavují především papežství samo. A jednak protože Julius II. Vatikánská muzea vlastně založil a učinil jejich prajádrem sbírku antických plastik. Čerstvě byl tehdy nalezen právě i Laokoon. Leč u všech božstev a u všech svatých je třeba vyhnout se vatikánským muzeím. Všechno, co je k vidění zde, je k vidění jinde v Římě a s menším stiskem mas a za méně ponižujících okolností. Že jinde nemají konkrétně tytéž sochy a tytéž obrazy, ale mají jiné téhož rodu. Etruské sbírky v muzeu Villa Giulia, egyptské hieroglyfy na tuctu obelisků na římských náměstích, antické plastiky v kapitolských muzeích a v Palazzo Massimo a v Palazzo Altemps. Navíc část antických plastik má ve vatikánských muzeích stále trapně nalípané fíkové listy, které již byly v jiných muzeích dávno odstraněny. Rafaelovy fresky ve Farnezíně, Sibyly v roli křesťanských prorokyň v kostele Santa Maria Sopra Minerva, renesanční a barokní plátna v Palazzo Barberini a Palazzo Corsini a Palazzo Spada a Palazzo Dorio Pamfili a Villa Borghese. A že jinde nemají Sixtinskou kapli, tu každý viděl na nespočetných reprodukcích a v nespočetných historických filmech a ve stále početnějších filmech nyní prapodivně populárního žánru fikce o papežích. Římské filmové ateliéry Cinecittà mají proto jednu kopii vždy pohotově. A že v žádném jiném muzeu nemají to všechno pohromadě, ale to je naopak výhoda, tedy možnost se v klidu soustředit jen na jeden umělecký druh a na menší množství artefaktů.
10: Tak už víme, co v Římě vidět i nevidět, ale váš průvodce nás z Říma zavede i dál, samozřejmě po okolí Říma, ale také do Prahy, protože v kapitole Česká stopa je nejen o tom, jaké jsou ty české stopy přímo v Římě, ale vy i Prahu s Římem srovnáváte.
11: Ano, a tohle to není můj nápad. Tohle to říká řada římských Čechů, profesor Karel Skalický například, který tam vlastně strávil mnoho let jakožto exulant a kněz, a zdravíme ho, pokud nás poslouchá, tak ti říkali, no, když se člověk postaví na Aventínu nahoře a dívá se dolů na město, říká si, aha, vlastně jak by byl v Praze. Aventín, to je vlastně Vyšehrad, kopule Vatikánu, to je vlastně jakoby Pražský hrad, pod Vatikánem je Trastevere, čili jakoby Malá strana a tak dále. A mám to ověřeno od různých lidí, které jsem provázel, měl jsem tam partu studentů, měl jsem různé kamarády a vždycky jsem je zavedl na ten Aventín na začátek, řekl tuhletu šifru a všichni po chvíli řekli, aha, jo? V hlavě se jim to srovnalo a začali se cítit v Římě jako doma v Praze.
10: A jaké stopy Češi v Římě zanechali? Mě třeba i z vaší fotografie zaujal pomník Jana Palacha.
11: Ano, ten je bohužel strašně daleko. Ten je pozoruhodný, ten vznikl v Římě hned několik měsíců po Palachově činu, kdy to vzbudil obrovský ohlas tedy v Itálii. Takže tam vznikla sbírka na pomník a byl postaven takový jako polofigurativní, poloabstraktní, jakoby velmi zhruba lidská postava v něčem jako plameny. A je to ve čtvrti, která se nazývá Olympijská vesnice a která je ale strašně daleko od centra. Je to vlastně od Piazza del Popolo, musíte ještě dlouho autobusem, ale stojí to za to.
10: Tak máme i ukázku právě z této části věnované Čechům v Římě.
11: Kde je kostel San Venceslao dei Boemi? Kde je Česká akademie? Inu, tam, kde jsou české dějiny. Nejdřív velmi pomalý evropský rozjezd od Vojtěcha, jednoho z prvních dočasně římských Čechů ke Karlu IV. Pak rychlý obrat, totiž česká reformace a krajně negativní vnímání českého národa z papežského úhlu pohledu. Budiš ještě jednou připomenu, že to byl budoucí papež Pius II. Piccolomini, kdo napsal historii českou o českém kacířství, ale také naopak, byl to český bratrský humanista Oldřich Valenský z Mnichova, kdo se jako první odvážil natvrdo napsat a v rámci možností dobové historické kritiky dokázat to, co praví název jeho traktátu Petrum Romam non venisse, Petr v Římě nikdy nebyl. A po té staletí, kdy jsou Češi sice většinově rekatolizováni, a tedy volky nevolky usmířeni s Římem, ale současně podřízeni a rozpuštěni v habsburském soustátí. Hele, německý a rakouský kostel Santa Maria dell'Anima, tam je vaše místo. Tam si můžete vymalovat i toho vašeho Nepomuka, tento jediný výdobytek české barokní expanze v římskokatolickém světě. Klidně ještě dalších 5 nebo 7 Nepomuků po městě. 20. století situaci změnilo, ale příliš nezlepšilo. Nová Československá republika se profilovala zvláště zpočátku spíš antiklerikálně a nástup Mussoliniho v Itálii přátelským vztahům také neprospěl a nástup komunistů v Československu také ne. Pár českých stop však v Římě jest.
10: Tak to už je na posluchačích, aby s vaší knihou si ty české stopy případně prošly. Tím jsme zacitovali poslední kapitolu z knihy. Tak samozřejmě nabízí se otázka, kam poputujete dál? Bude nějaký další antituristický průvodce? Benátkami, Paříží?
11: To se mě vlastně lidé často ptají. A říkám, takovýhle asi ne, a to z řady důvodů. Jednak protože žádné město nemám natolik, skoro žádné město, to pak upřesním, tolik v paměti a v srdci a v nohou jako Řím. To je jeden důvod. Druhý důvod. Na to, aby mohl vzniknout antituristický průvodce, musíte mít obchozí trasy. Musí být město, které je dost velké na to, aby umožňovalo alternativní chození. V Benátkách alternativně chodit nemůžete, protože to centrum je tak malé, že to prostě nejde. Ale nicméně chystám průvodce. Ale ten bude úplně jiný. Ten se bude jmenovat Dejli nebesa Praha antikatolická. A to znamená naopak pozvání domů do Prahy pro Čechy, případně pro kohokoliv dalšího. A to bude průvodce, který bude připomínat, zviditelňovat ta skoro zapomenutá neviditelná místa, připomínající českou reformaci, od husitství přes bratrství a tak dále, ale až k modernímu antiklerikalismu. To znamená, bude ukazovat takové věci, například, že pražský jezulát, kam všichni chodí, nebo všichni o něm vědí a turisté ze zahraničí zvláště, původně byl kostelem luteránským, který měl nějaké zase kulturní souvislosti. A to antikatolická neznamená, že to, co je katolické, je špatně, jenom prostě ukázat na tu druhou stranu, na to prostě to, co není vidět. Že mě zajímají věci, které nejsou vidět.
10: Tak to je námět jednak na knihu a jednak na nějaké další pořady Českého rozhlasu Plus, ať už třeba pro Ex Libris, anebo mnohé další, které v Českém rozhlase můžete slyšet a kde pan profesor Putna vystupuje. Já vám moc děkuju za představení knihy Řím antituristický od Romula a Réma po Mussoliniho a Pasoliniho, čili kapitoly z kulturních dějin promítnuté do městské krajiny, kterou vydalo nakladatelství Akademia v roce 2025. Ještě dodám, že o zvuk dnešního pořadu se postaral Jonáš Rosůlek a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí autor knihy Martin C. Putna. Děkuju, pane profesore.
11: Děkuji též.
10: A pěkný poslech dalších pořadů přeje Naďa Reveláková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nejprodávanější dálniční známkou byla letos v prvním pololetí 10denní varianta, na tom druhém skončila roční. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Celkem v tomto roce zatím vybral stát za dálniční známky přes 5 miliard korun. Oproti stejnému období za minulý rok se tržby zvýšily o víc než 2%. Slováci můžou ještě půl hodiny hlasovat o zrušení doživotní renty pro nejvyšší ústavní činitele, kteří odsloužili 2 funkční období za sebou. Takové podmínky aktuálně splňuje jen předseda vlády Robert Fico. Referendum má rozhodnout také o možném obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Instituce byly určené na boj proti organizovanému zločinu a korupci a Ficova vláda je předloni zrušila. Energetické firmy plánují jen letos do přenosové a distribuční sítě investovat přes 40 miliard korun. Chtějí tak předejít výpadkům elektřiny. Rozsáhlý blackout přesně před rokem postihl velkou část Česka. Například správce páteřní přenosové soustavy ČEPS chce letos investovat asi 13 miliard korun. Plánuje třeba výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí nebo výstavbu nových rozvoden. A nádvoří hradu Pernštejn u Nedvědice na Tišnovsku se na tento víkend vrátilo do středověku. Slavnosti Pernštejnského panství připomínají dobu, kdy hrad i okolní obce patřily pod správu stejnojmenného rodu. Návštěvníci uvidí vystoupení sokolníka šermířů a uslyší vyprávění mistra Kata. Maroko postoupilo do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa, Kanadu porazilo 3-0. Od 23 hodin bude Francie hrát s Paraguají. Digitální stanice Radiožurnál Sport odvysílá utkání v přímém přenosu. A kvalifikaci i sprint na Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Do zítřejšího hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa.
9: Uzavřená D2 u Brna a nehoda na silnici 27 u Plzně. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s dálnicí D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov, otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak si jedete na kilometru 194. Zdržení před sjezdem z D2 je kolem 5 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy opatrně za Klimkovickým tunelem. Na kilometru 348 stojí porouchané vozidlo v zálivu hned za tunelem, už je označené šipkou silničářů. Na D1 z Prahy do Brna opatrně u sjezdu na Vlašim a Kácov. U sjezdu na 49. kilometru stojí nepojízdná osobní auta. A nehodu nám hlásíte na silnici 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po kolizi dvou osobních aut neprůjezdný levý pruh.
12: Jedno havarované vozidlo je v levém pruhu, druhé vozidlo stavném pruhu a jezdí se zvýšenou opatrností pravým jízdním pruhem.
9: Na místě už je odtahová služba, projíždějte kolem opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle bouřky, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Zdravá mysl, radostná mysl budoucích rodičů, určitě ku prospěchu věci.
14: Nevím, já jsem bývalý budoucí rodič, tak možná tady Ondra by mohl.
13: Na jaké aspekty vlastního zdraví by měli myslet budoucí rodiče?
15: Dá si nějakou zdravou mlsku, nějak se hýbat, ale zas to nepřehánět.
13: Chodit na procházku, do divadla.
16: Neměli by se stresovat a možná by si měli po obědě dát šlofíčka.
13: Hosty dnešní laboratoře jsou jednak reprodukční bioložka Kateřina Komrsková, dobrý den.
16: Dobrý den.
13: Molekulární biolog Petr Svoboda, vítejte.
17: Dobrý den.
13: A doktorant biologie Ondřej Šanovec, jsem ráda, že vás tu máme.
15: Dobrý den.
2: Laboratoř. Laboratoř.
15: Myšáci, který krmili fast foodovou stravou, měli narušenou strukturu semenotvorných kanálků a testes.
14: Při zvýšené hustotě populace se poškodí DNA, respektive zvýší se četnost mutací.
16: Strava a životní styl je něco, na co je potřeba dbát i z otcovské linie.
13: To, co konzumují tatínkové před početím dítěte, ovlivňuje vývoj placenty. To je dočasný orgán, který spojuje matku s plodem a ovlivňuje také růst plodu. Vědci to ověřili na myších, kterým nabízeli různý jídelníček v období od 8 týdnů před pářením. Změny se promítly do hladiny tělesného tuku, cholesterolu nebo mastných kyselin, ale také do složení střevních bakterií. Mnohdy, když mluvíme o reprodukci, tak se hodně pozornost soustředí na zdraví

0: vlastně ukazují, že je rozdíl mezi placentou, jak vy jste ji tady moc hezky popsala, která je od samičky nebo samečka v těch myších studiích, od tatínků, který měli stravu, která je vysokotučná a já bych řekla, že potom ani se ty myšáci moc nehýbají, to znamená, vede to k obezitě a tak. Takže vlastně mě tam hrozně moc překvapilo, že exprese genů, který se ukázali, nebo který oni analyzovali mezi těmi dvěma placentami, byla shodná v případě špatné diety a vlastně úplně se potřel takový ten, jak se říká, sexuální dimorfismus, který by měl být patrný mezi dvěma pohlavími těch zárodků.
1: Ti myšáci, říkáte, moc se nehýbali, tak to bylo, dejme tomu, taková nějaká paralela k tatínkům televizním a přesto tedy ty parametry vyšly podobně u všech?
0: Ano, ano, přesně tak. No v podstatě současná generace budoucích tatínků, ale i maminek, že jsme ovlivněni vůbec tím společenským životem, sociálními sítěmi. Takže nemusí to být jenom televize, ale právě čas strávený před počítači, před mobilem a vlastně nízká tělesná aktivita, to všechno přispívá u myší, u člověka je to potřeba ještě více prověřit, tak to přispívá vlastně k formování a k funkci té placenty.
1: Co na téhle práci zaujalo Ondřeje Šanovce?
2: Mě na téhle práci nejvíc asi fascinoval fakt, že myšáci, který krmili fast foodovou stravou, tak měli narušenou strukturu semenotvorných kanálků a testes, chyběly tam nějaké zásadní kmenové buňky a taky zjistili vědci, že je narušená exprese nějakých genů. Ono totiž spermie, jak je malinkatá, tak má takovým zvláštním způsobem zabalenou DNA. To není v žádné jiné buňce v těle. No a právě ty geny a proteiny, které jsou do tohoto z toho procesu zapojený, tak byly tou stravou narušený. Tohle to jednak přispívá teda ke snížené fertilitě těchhle z těch vykrmených jedinců, ale zároveň tady tohle to balení DNA je důležitý pro úplně ten začátek embryonálního vývoje. Takže hnedka po oplození to taky nějakým způsobem už ovlivní kvalitu toho vyvíjejícího se plodu.
1: Tak to řekněme teenagerům, že nemají chodit do fast foodu, že nevím, jestli by nás poslouchali.
0: Ale ve studii, o který tady mluvíme, nepozorovali žádný vliv na plodnost, na kvalitě těch spermií. Ale opět mluvíme o myčácích, jo? To může být úplně jiný u jiných živočišných druhů, ale vlastně ten dopad byl až ve funkčnosti placenty. A to je na tom nesmírně zajímavé, tím, že přefiltrujeme spermie, to neznamená, že zlepšíme vlastně vývoj toho plodu.
1: Teď si to tak představuji, že když přes placentu putují tedy živiny k dítěti, takže vlastně teda ta fast foodová strava má tenhle ten důsledek jako v další fázi.
3: Tohle bylo udělané na geneticky identických myší jednoho kmene, zatímco lidi jejich genetické složení je extrémně pestrý. Což ale neznamená, že by lidé neměli si dát pozor, zvlášť na věci, které třeba poškozují DNA, což je alkohol, kouření.
0: Je i zásadní rozdíl mezi vlastně strukturou placenty u myší a u člověka. A vlastně oni pozorovali specifický region vyvíjející se placenty, který je toho embryonálního původu. A je potřeba říci, že třeba tento region u člověka vůbec není. Takže je opravdu potřeba všechny tyto studie potom analyzovat v respektu vůči člověku, ale všichni se tady očividně shodneme, že strava a životní styl je něco, na co je potřeba dbát. I z té otcovské linie toto ovlivňuje embryonální vývoj.
1: Protože Ondřej Šanovec tady mluvil o tom rozbalování, v tom hraje roli ta takzvaná epigenetika, to znamená ty značky, které jsou na genech, ty to nějakým způsobem rozhodují, jestli něco bude zapnuto nebo vypnuto.
2: Nějaké ty značky jsou umlčeny, naopak nějaké jiné jsou aktivovány a právě to, která konkrétně z nich je umlčená nebo zapnutá, tak to vlastně určuje osud toho vyvíjejícího se embrya.
1: Na závěr nám slovo Petru Svobodovi, protože jsme si vzpomněli na zajímavou holandskou situaci v Nizozemsku, že se tam přes generace přenášelo ta zkušenost hladovění.
3: Hladovění, ukázalo se, že potomci lidí, kteří trpěli tím hladem po válce, tak mají trošku jinak nastavený metabolismus. A z těch studií vyplývá, že existuje zřejmě malá skupina genů, přes kterou se tyhle ty informace mohou přinášet z rodičů na potomky právě skrz to nastavení epigenetických značek. Takže ty rodiče mohou jakoby naprogramovat trochu ten metabolismus svých potomků a několik podobných fenoménů je známých u lidí. Ten mechanismus, jak to funguje, ten pořád dobře pochopený není, ale že podobné fenomény existují,

0: Tak to se ví.
1: V dnešní laboratoři se věnujeme převážně reprodukční biologii a jsou tu odborníci z téhle oblasti, tedy reprodukční bioložka Kateřina Komrsková, molekulární biolog Petr Svoboda, doktorant biologie Ondřej Šanovec.
2: Posloucháte Laboratoř.
1: Vědci z Harvardu a dalších pracovišť představili na odborné konferenci v Göteborgu nový typ genetického testu, který je založený na hodnocení úlomku DNA plodu v krevním řečišti matky. Může to být alternativa k odběru plodové vody nebo choriových krků, dá se z toho poznat řada genetických vad. Je to realizovatelná cesta, myslíte? Ptám se Kateřiny Komrskové.
3: Tak je to určitě neuvěřitelný objev. Je fantastický mít diagnostické metody, které jsou neinvazivní. Protože v současné době máme jenom invazivní metody a byť jsou bezpečné, tak pořád statisticky významné riziko existuje, že může vlastně dojít buď k poškození plodu nebo k potratu, říká se 1:2 u odběru plodové vody.
1: Takže jedno ku dvou stům těhotenství tedy skončí?
3: Může, ano. Přesně tak. To jsou statistická čísla. Neznamená, že to tak musí být. To vlastně podporuje i ty technologie a vývoj těch technologií, které se směřují nebo zaměřují na právě neinvazivní přístup. Takže v tomhletom směru já vidím jako obrovský potenciál na to, že je možný analyzovat tisíce genů, který těchto úlomků se dají sekvenovat.
1: A kde se tam ty úlomky berou?
0: Zřejmě se berou z buněk toho plodu, které se dostávají do krevního řečiště matky, protože samotná DNA by přes tu placentální bariéru se dostat neměla a zároveň je zvaný mikrochimerismus, kdy se do těla krevního řečiště a do těla matky dostávají buňky z plodu, tak ten je známý. Ono se poměrně dlouho ví, že samotné nukleové kyseliny v tom krevním řečišti jsou docela dobrý zdroj informací o tom, co se v tom těle děje. Takže to není úplně nové, že ty nukleové kyseliny, malé RNA, fragmenty RNA, DNA se izolovaly a sekvenovaly a ukázalo se, že třeba u pacientů z nádory se dá docela dobře odhadnout, jak se ten nádor bude vyvíjet a že tam je ještě dřív, než byl diagnostikovaný jinými metodami. Takže tady je posun vpřed v tom, že i v krevním řečišti těhotné ženy jsou informace o tom plodu, protože se tam dostávají nukleové kyseliny z toho plodu a dnešními technologiemi je to možné přečíst. Zároveň bych řekl, že to není úplně levné. Ten způsob téhle té analýzy vyžaduje izolaci té nukleové kyseliny, v tomhle případě DNA a její sekvenování a v nákladech je to poměrně drahá metoda, pokud chcete osekvenovat ty nukleové kyseliny tak, abyste se dostali k těm informacím, které potřebujete, tak potřebujete sekvenovat hodně.
1: Takže i když třeba tady často mluvíme o metodě CRISPR-Cas, o tom stříhání genu, tak to je de facto se to, myslím, jakoby poměrně zlevňovalo, že je to jako dostupná metoda, která se dnes používá. Studenti, myslím, běžně jako používají, ale tady jako to je ještě nákladná věc. Ondřej Šanovec, jeho poznámky tady k téhle práci.
4: Každopádně bych byl trochu opatrný, co se týče rozsahu toho, co všechno chceme sekvenovat, protože současná diagnostika těch nějakých genetických vad probíhá pomocí odběru plodové vody, jenom když ultrazvuk a další vyšetření odhalí nějaký abnormality na tom vyvíjejícím se miminku a vzít krev matce a osekvenovat, co všechno to dítě v sobě může mít jako v úvozovkách špatně, není úplně nejlepší přístup, protože spousta mutací může být v nějaké oblasti DNA, která nemá funkčně žádný význam. Takže říct mamince, vaše dítě má mutaci, i když my zatím ještě nevíme, jestli ta mutace může být klinicky významná nebo ne, může ho nějak ohrozit, tak by akorát tu maminku jenom stresovalo.
1: Tak tohle je vlastně i taková, řekněme, etická debata.
3: Etický aspekt je tam nesmírně důležitý. A já bych ho ještě posunula do legislativní roviny, protože já vnímám, že ta etika nám udává určitý směr výzkumu a směr vlastně práce s informacema. Ale legislativa nám potom dává hranice. A v tomhletom případě, a nejenom tady v tom případě, je potřeba nastavit ty etické a legislativní rámce, protože opravdu nevíme, jak klinicky významný můžou být informace, které se dozvíme ze sekvenování v rámci této prenatální neinvazivní diagnostiky a zda vůbec můžou mít nějaký dopad. A stejně jak tady mluvil kolega, tak vlastně ten mikrochimerismus je aspekt, který by se v tomhletom směru měl vzít v potaz.
1: Tam, kde myslím o to, že někdy zůstávají v těle i třeba sourozenci.
3: Samozřejmě, že máme informaci o tom současném embryu plodu, ale na druhou stranu můžeme získávat informaci i o potomcích předcházejících tomu danému plodu, které analyzujeme. Což je vlastně podstata toho mikrochimerismu, že ty populace buněk přežívají po určitou delší dobu, můžou to být až desítky let v krevním řečišti matky nebo prostě v subpopulacích.
1: My bychom mylně vydávali DNA nějakého předchozího potomka, můžeme, té dané maminky, za toho současného potomka.
3: Můžeme, a to je potřeba verifikovat. Tam vlastně je potřeba najít referenční hodnotu, nějakou hraniční hodnotu, která bude mít jasnou vypovídací hodnotu o tom, jaké informace získáváme, co sekvenujeme, v jakém množství a jak vlastně to budeme prezentovat těm budoucím rodičům. Nejenom mamince, ale vlastně tomu páru, který čeká toho potomka, a zda případný následující stres ze získaných informací nemůže udělat větší škodu, než to, že vlastně nebude známo.
1: Takže je tahle metoda jako šířej uplatnitelná, nebo to může ještě trvat?
0: V tuhle chvíli je to poměrně nákladná metoda. Jednak náklady na tu analýzu nebo na tu přípravu toho materiálu na sekvenování a potom vlastně potřebujete i experta na to, aby to zanalyzoval, protože se skládat tyhle ty informace dohromady není úplně jednoduchý. Zároveň ten předchozí vývoj ukazuje, že ty sekvenační metody se tak strašně zlevnily, opravdu dramaticky, kdy cena za sekvenování je vlastně nejrychleji klesající cena jakéhokoliv lidského známého produktu. Takže předpokládám, že v budoucnu ty sekvenační metody zlevní tak, že ty analýzy budou i, dejme tomu, dostupné ze zdravotního pojištění.
1: Už bude možné si pomalu doma sekvenovat?
0: V tuhle chvíli ty náklady na to seskládání třeba jednoho genomu, co děláme my v laboratoři na slimácích, teda ne na lidech, aby někdo neměl očekávání, ale tak ty náklady vycházejí řádově na vyšší desítky tisíc na kvalitně seskládaný genom s takzvaným vysokým pokrytím, což je přesně to, co tady potřebujete.
1: V laboratoři dnes účinkují reprodukční bioložka Kateřina Komrsková, molekulární biolog Petr Svoboda a doktorant biologie Ondřej Šanovec. Už celá desetiletí je známo, že hustota populace ovlivňuje reprodukci. Myši, které žijí v přeplněných prostorech, mají potomky menšího vzrůstu. Slepice, které žijí v nějakém přeplněném kurníku, kladou méně vajec. Zvířata zřejmě vylučují látku, která zvyšuje riziko poškození plodu, tedy i zvyšuje umutnost plodu. No ale v případě člověka do toho vstupují sociální faktory a třeba dostupnost potravin. Nová studie z časopisu Nature Communications ale ukazuje, že život v přelidněném velkoměstě opravdu zvyšuje počet mutací pohlavních buněk, dokonce to tam bylo vyčísleno, 87%. Tak čím je to zajímavé, inspirativní?
4: Tahle studie možná by se měli říct, že probíhala teda na háďátkách, což je vlastně velmi jednoduchý laboratorní model, který si napěstujeme jednoduše na Petriho misce s trochou bakterií. Co je velmi zajímavé, je, že existuje zřejmě nějaký limit, do kterého organismus nějakým způsobem nevnímá další jedince ve svém okolí, ale od nějakého limitu právě začíná produkovat určitou látku, která se šíří jeho tělem a způsobuje mu právě ty zmíněné mutace. U těch háďátek dokonce dochází k tomu, že tahle ta látka je vylučována do toho jejich média, ve kterém žijí, takže ovlivňuje i ty okolní jedince.
1: Připomněla jsem si, kolik je nás na světě, jo? Takže současná světová populace se blíží 8 miliardám a 300 milionů lidí. Je to třikrát víc než v roce 1950 a porodnost klesá. V roce 1955 porodu na ženu, v roce 2021 2,3 statisticky tedy porody. No a To téma mutace je zajímavé, protože vědci to dokonce srovnávali s účinky radiace. To mě skoro překvapilo.
3: Ano, je to tak. Já bych se ještě chvilinku zastavila právě u toho palčivého problému neplodnosti, protože je v podstatě pomocí Světové zdravotní organizace a dat, který oni uveřejňují pravidelně, tak je známo, že každý šestý člověk na světě je buď neplodný, anebo ve svém reprodukčním životě se setká s problémy s plodností. A to je obrovský číslo, to je 180 milionů lidí ročně. Já kdykoliv vyslovím tato čísla, tak mě trochu jímá stres. Je dobře, že dochází k výzkumu, který nějakým způsobem by mohl objasnit, proč je tento nárůst neplodnosti. A jedním z těch výzkumů je ten článek, o kterém tady mluvíme. Nevím, jestli nám dá odpovědi na všechny otázky, které máme v tomto tématu, ale zajímavé na tom je, že byť to bylo na háďátkách, tak vlastně pro ten, který háďátka produkují do té kultury, o které mluvil tady Ondřej, je velice podobný proteinu, který je i u člověka popsán, katepsin B, a tento protein byl asociován již dříve s tím, že je vylučován buňkami, které jsou nějakým způsobem ozářeny. Okolní tkáň, byť je zdravá, tak reaguje na radiační zátěž tím, že vylučuje tento protein. A teďkon vlastně je otázkou, jestli opravdu tato substance může regulovat i reprodukci, kvalitu reprodukčních buněk, gamet, jak spermií, tak vajíček, a jestli vlastně může nějakým způsobem reflektovat nárůst populace nebo populační prostě boom, který tady zažíváme.
1: Češi to asi vědí, když mají tendenci žít spíš v rodinných domech, nebo jako ta snaha, abychom žili v zelení a nějakém krásném prostředí a ne v přelidněném velkoměstě, ale ne každý má to štěstí. Komentář Petra Svobody k téhle studii?
0: Já bych byl opatrný v interpolaci těch výsledků téhleté studie k lidem, protože reálně, co v téhle studii udělali, je, že napěstovali na misce velké množství červů. Háďátka to jsou červy. A studovali, co se stane, pokud bude hustota té populace na nějakém limitu a pokud se dostane přes nějaký limit. Ano, ty červy vylučovaly katepsin B, vedlo to k poškození DNA, nicméně jestli stejný mechanismus existuje obecně třeba i u savců, já osobně o tom trochu pochybuju. Za druhé, ten enzym je celkem běžný enzym, takže není překvapení, že ho všichni ostatní živočichové mají, a ty mechanismy nebo ty důvody, proč třeba klesá fertilita u lidí, mají i řadu jiných jako socioekonomických důvodů a i existuje řada studií, které ukazují, že to souvisí s rozvojem životního stylu, s bohatstvím, s x různými dalšími faktory. Já osobně si sám ještě navíc nedokážu úplně dobře představit, jak tenhle ten enzym, který štěpí proteiny, jakým způsobem vlastně se může přenášet mezi těmi háďátky a dostávat se do buněk a tam způsobovat poškození DNA. Ten mechanismus musí být relativně komplikovaný, protože dostat se od štěpení proteinů k poškození DNA není úplně jednoduchá cesta, takže si nejsem jistý, jestli tohle můžeme vůbec jako extrapolovat, bavit se o tom, jestli nějaký podobný mechanismus by mohl existovat u lidí. Možná může obecně u živočichů existovat mechanismus a může jich existovat celá řada, protože tyhle mechanismy se mohou vyvíjet během evoluce absolutně nezávisle na sobě.
1: Ale tak ta háďátka potřebujeme, protože myslím, že ten reprodukční cyklus je velice rychlý, že? Mm-hmm. Takže to snadno vlastně můžeme sledovat ve více generací.
0: My můžeme na těch háďátkách zjistit, že takový mechanismus existuje a můžeme ho analyzovat, rozebrat do detailu, proto je to háďátku univerzální model pro biologii, ale zároveň potom, když dojde na tu extrapolaci toho, co vidíme na tom háďátku, tak byť na háďátku jdou studovat nejrůznější procesy, včetně neurodegenerace, takže háďátko může být i model pro Alzheimera, přestože má nervových buněk jenom řádově vyšší desítky, možná nižší stovku, ale může být použitý. A zároveň tady byl experiment, který paralelně, nebo ta jeho paralela ve srovnání se savci prostě proveden nebyl, a ty úvahy o tom, že to může souviset se savci, jsou založeny jenom na podobnosti jednoho proteinu víceméně.
3: A na druhou stranu, ta věda začíná u háďátek nebo u těchto těch nižších, jednodušších organismů. Je zajímavé, že se něco takového objevilo, a je fajn vlastně popisovat nebo polemizovat avizovat o případných možnostech, který to může mít ve vztahu s neplodností, která je v minimálně 60% z neznámých příčin. Takže absolutně souhlasím s tím, že těch faktorů je plejáda. Ty se nedají ani vyjmenovat a samozřejmě vzájemně se ovlivňují. Ale na druhou stranu je zajímavé si představit, že by existovala látka, která by v tomto případě mohla stát, byť v nějakém malém množství, za regulací plodnosti, neplodnosti, reprodukce a kvalitou pohlavních buněk.
1: Ty změny, ty mutace, které souvisely s tím životem v nějakých přeplněných prostorech, ať už tedy u těch myší nebo u těch slepic, tak se dědily.
0: To je taky trochu paradox z pohledu biologie, že ti autoři argumentují, že při zvýšené hustotě populace se poškodí DNA, respektive zvýší se četnost mutací a že to může nějakým způsobem napomáhat k rychlejší evoluci vlastně variant a soupeření mezi těmi jednotlivými liniemi v přelidněné populaci. Nicméně z jiných studií víme, že četnost mutací není běžný jako element, který by byl ten variabilní nebo ten měnitelný během evoluce, že naopak během evoluce naprostá většina organismů se snaží mít tu četnost mutací co nejnižší, co může, nesnaží se s ní manipulovat. Ale u těch organismů třeba, když se studovalo na dlouhých kultivacích bakterií a kvasinek, které se kultivovaly po tisíce generací a desítky let a studovalo se, jak se mohou adaptovat v té dlouhodobé kultuře a jestli vyšší četnost mutací poskytuje nějakou selekční výhodu v tom, že ty linie, které mají vyšší frekvenci mutací, třeba přerostou a ovládnou tu populaci, tak to tak nevypadalo.
3: To je otázka, jak moc můžeme soudit na evoluci v takhle krátkém časovém úseku. A co si myslím, že je důležité vyzdvihnout, že vlastně autoři toho článku mluví o stresových faktorech. To je věc, která může být alfou a omegou a v mnoha případech je i v tomu fenoménu, který oni popisují a pozorovali u háďátek a který může samozřejmě být i na dalších živočišných druzích vyšších savcích, včetně člověka. Protože ten stres je něco, co stojí za změnou regulace mnoha jiných signálních dráh a že oni vypíchli katepsin B neznamená, že to není důsledek něčeho, jako je například stres.
1: Tak to jsme zase zpátky u té pohody, o které tady mluvil Ondřej Šanovec na začátku naší debaty, že i tady se to projevuje.
4: Tohle je vlastně hezká ukázka toho, jak studium reprodukce je hrozně komplikované, protože my si nějakým biologickým modelem můžeme prostudovat nějaký jeden mechanismus, ale zas bude to jenom jedna nějaká signální dráha, která má nějakou roli, ale potom nám, co se do toho vstoupí, zvlášť u těch lidí, faktory, které jsou pro nás biology neměřitelné, a to je ten nějaký socioekonomický status, nějaký tlak společnosti a podobně.
1: Probírali jsme tu před několika lety studii, která se týkala chudoby a téma bylo popelka vlastně, že je to epigenetika, takže jako, že takové ty změny dědičné, které jsou způsobené jako vlivem chudoby, tedy těch třeba zvláště nemocí nebo vše stresu a těch situací, takže jsou vratné, takže když popelka se dostane na zámek a najde prince, tak to dopadne dobře.
3: Tak já myslím, že je fajn věřit pohádkám. To je něco, co nás žene dopředu a nastavuje nám pozitivní mysl. A pozitivní mysl je méně stresu.
1: V laboratoři, kterou jsme věnovali tentokrát reprodukční biologii, účinkovali biologové Kateřina Komrsková, děkuju.
3: Děkuji vám.
1: Petr Svoboda.
0: Děkuji.
1: Děkuji tež. A Ondřej Šanovec.
4: Děkuji za pozvání.
1: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.
2: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Lidi odevzdávali bezbraňové amnestii nejčastěji zbraně z první a druhé světové války. Ukrajinská armáda zasáhla v Petrohradu přístav a ropný terminál. Rusko slíbilo odvetu. Tenisti Lehečka, Bousková a Nosková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. A počasí zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat a teploty až 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Nejčastěji odevzdávanými zbraněmi během půlroční zbraňové amnestie byly ty z první a druhé světové války. Možnost beztrestně odevzdat nelegální zbraně, střelivo i munici skončila 30. června. Například jihomoravští policisti za tu dobu nazbírali celkem 527 kusů zbraní a téměř 37 tisíc kusů střeliva a munice. Každou zbraň policisti prověří a případně zjistí, jestli někdo nepoužil při trestném činu, vysvětluje mluvčí Petr Vala.
6: Mezi nejzajímavější přírůstky patřil například po rumácku vyrobený střílející nůž. Lidé přinesli také střílející tušku nebo střelnou zbraň ukrytou v nenápadné krabičce. Takzvané zákeřné zbraně jsou podle zákona zakázané, protože na první pohled nelze poznat, že jde o střelné zbraně.
5: Za prvních 6 měsíců letošního roku řidiči za dálniční známky zaplatili víc než 5 miliard korun. Oproti loňskému prvnímu pololetí jsou tržby mírně vyšší. Vyplývá to z dat státního podniku Cendis, který systém dálničních známek spravuje. Nejvíc se v prvním půlroce prodávaly desetidenní známky, následovaly roční, říká mluvčí podniku Jana Jandová.
7: Prodej všech typů dálničních známek se kontinuálně mírně zvyšuje, letos o více než 2% oproti minulému roku. Souvisí to s rostoucí potřebou Čechů cestovat a cizinců navštěvovat naši zemi.
5: Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, informovaly o tom ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva reagovala oznámením, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily i na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm stvárnil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ni nominaci na Oscara.
8: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
5: Fotbalisti Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Nad Kanadou zvítězili 3-0 díky 2 brankám Unaiho a 1 gólu Rahimiho. Za necelou hodinu odstartuje zápas Francie s Paraguají. Radiožurnál Sport nabídne souboj v přímém přenosu. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. A 3 čeští tenisti dnes postoupili do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara, Marie Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou a Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Už včera postoupili Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. A Linda Nosková proto české úspěchy vyzdvihuje.
9: Krásný, samozřejmě já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. A já myslím, že si toho možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
10: Zavřená D2 u Brna a nehoda u Dolních Životic na Opavsku. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou značené. Směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Vyškov, vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice a na Brno pak sjíždějí na kilometru 194. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy zvyšte pozornost za Brodci. Na 29. kilometru pojedete kolem stojícího vozidla. Na Opavsku pozor na nehodu na silnici 4. D6 do Olomouce. Před Litultovicemi u Hertic havarovalo vozidlo. Na místě budou zasahovat záchranáři, počítejte proto s omezením. A následky nehody překáží také u Lišova na Českobudějovicku. Na silnici 148 do Lomnice nad Lužnicí se v části Hůrky střetlo osobní auto se Srnou. Čekejte překážku na vozovce a raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déště nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26 a na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
11: Benzín v Rusku není, nebo ho rozhodně není dost. Ukrajinské drony dálničí ruské rafinerie a logistiku. Mobilní internet v řadě regionů pravidelně vypadává. Úřady ho vypínají kvůli obavám z dronových útoků. A nákupy potravin jsou dražší a dražší a dražší. Je dnes Putin ve větším ohrožení, než byl před rokem. Začíná sobotní osobnost plus. Mým hostem je diplomat, analytik a znalec Rusku, kde řadu let žil, Vladimír Vltápek. Vítám vás, dobrý den.
12: Hezký den.
11: A hezkou sobotu vám od mikrofonu přeje Barbora Tachycí.
2: Osobnost plus.
11: Je dneska Putin podle vašeho názoru ve větším ohrožení, než byl třeba před rokem, protože trošku se mu to tam sype?
12: No, to lze odpovídat různými způsoby a já začnu nejdřív takový ten, který je opřen o nějaká data. Početní stav Federální služby ochrany, což je jeho ochranka, se zvýšil, a to byste neuhodla, na 80 tisíc člověků, lidí, nejen tedy mužů, 80 tisíc duší je zaměstnáno ve Federální službě ochrany. Já nemluvím o FSB, já nemluvím o rozvědce, já nemluvím o tady těch
11: čili
12: službách.
11: Čili tohle je speciální Putinova garda.
12: To je ještě speciálnější, protože on má takový ty vnitřní vojska dřív, tedy Rozgvardiu, to je vlastně ta jeho garda pretoriánská, která má udržet všechno jaksi na úzdě, ale tohle je ještě jakoby zvláštnější tajná služba, která má chránit především jeho a další teda vysoké ústavní činitele, abych nekecal. Teď se přebírají odpovědnost dokonce i za špičky armády, náčelníka generálního štábu a podobně. Nicméně to je neuvěřitelné číslo. 80 tisíc lidí.
11: A jak běžně má tahle jeho ochranná služba Putinova, má kolik lidí? Vyrostl ten počet na dvojnásobek,
12: pokud se nemíním, tak ten minulý stav byl 50 tisíc a teď se to zvýšilo teda na 80. I těch 50 není málo, že?
11: Ne, není. Ale řekněte, tohle tedy znamená, když roste takhle razantně počet ochrany, příslušníků ochrany Putina, znamená to, že tedy ohrožen je víc a víc? Takhle to lze přeložit?
12: No, patrně má ten dojem, protože proti jeho vůli by se to asi nestalo. A teď je otázka, proč to tak je. Na to jsou různé teorie. Jednak tedy, že objektivně je ohrožen víc a víc. Já myslím, že na něj mají Ukrajinci docela žízeň. Ale druhá varianta je, která je pro mě zajímavá minimálně. Někteří komentátoři říkají, že je to naopak hra tajných služeb, která se snaží Vladimíra Vladimiroviče přesvědčit o tom, že je ohrožen, tak aby ho dostala více pod vlastní kontrolu. Protože úplně nejvíc ochráníte člověka, když ho zabetonujete v protinukleárním krytu. Že? Je pravda, že se tam z něj brzy stane mumie, ale bude bezpečný před jakýmkoliv útokem.
11: No jasně, ale tím by tyhle tajné služby, které mají částečnou a ne úplně malou moc v Rusku, tak tím by postupně pohřbívaly svého vůdce, který jim dal vlastně ten povár takhle sloužit. Ne?
12: Myslíte si, že by tedy ohrozili sami sebe?
11: No, nakonec ano.
12: No, to je zajímavá myšlenka. A teď se podívejme do Iránu. V Iránu vidíme proces dost podobný, tam tomu tedy pomohl Izrael, když zabil předchozího a jaksi nejvyššího ajatoláha a jeho syna pravděpodobně zásadně zmrzačil, anebo ho možná zabil také. A co udělali místní revoluční gardy?
13: Co?
12: Vytvořili si umělý podpis nového nejvyššího ajatoláha, kterým stvrzují všechny svoje výnosy a od začátku války, a to už jsou 4 měsíce, abych teď nevypadal jako blbec před posluchači, už je to dlouho.
13: 4 roky, myslíte?
12: Ne, já myslím teď od toho obnovení války v Iránu.
13: Jo, myslíte Irán.
12: Ano, ano. Takže od té doby toho nového ajatoláha nikdo neviděl. Jo? Mladého Chamenejího.
13: No
12: a nicméně on dále stvrzuje svým podpisem všechno, co revoluční gardy potřebují. To je odpověď na tu vaši otázku. No, zda by si tím nepodřízli vlastní židli, no když by měli Putinův podpis nebo jeho dvojníka, nebo jeho gumáka, nebo jeho cokoliv, obrázek, no, tak ne.
13: Takže ten můj další dotaz je logický, si myslím. Totiž, jestli vlastně tajné služby nemají v rukou v tuhle chvíli jako mnohem větší moc než Putin, protože Putin je zničit nemůže, ale oni mohou zničit Putina.
12: Ano. A zároveň to zatím, zdá se, nedělají, nebo žádné objektivní kroky k tomu jsme neviděli, ale ještě jednou je otázka, zda jeho se snaží zatlačit do takové té pozice jakoby velmi vzdáleného penzisty nebo velmi chráněné osoby, která vlastně do reálného řízení státu vůbec nezasahuje. Když je potřeba, tak vypustí nějaké video na uklidnění obyvatelstva. Když je potřeba, tak udělá vzdáleně samozřejmě poradu s vládou a tam jim řekne, koukejte zajistit, aby bylo dost benzínu, a to je všechno.
13: Ale vy si myslíte, že Putin je ten typ, který by se bezproblémově nechal odstřihnout od vydávání svých rozkazů, ideí a prostě nezasahoval do aktuálního dění v Rusku?
12: No, já si myslím, že Putin nikdy nebyl mikromanažer jako jeden nejmenovaný středoevropský premiér. Jo? Takže on nemá tu potřebu do toho zasahovat neustále. To, že je unavený svým vládnutím, to už bylo dávno, dávno před válkou, tyhle informace, že ho to vlastně vůbec nebaví. No ale co má dělat chudák, jednou si sedl na tygra, tak nemůže slézt, že? Jinak by ho sežral ten tygr. Takže já nevím, jestli mu to možná tak trochu nevyhovuje. On také není nejmladší, je mu tuším 73 let. Což proti Trumpovi nic není, ale...
13: Ale jestli je někdo v Rusku nositelem toho imperiálního snu, tak je to Putin. A od toho se přece neodchází.
12: Nedovolím říct, on nepochybně má ten sen, ale takových je tam víc. Těch sil, které podporují válku nebo tu snahu neodejít od imperiálního statusu Ruska, protože to je pro mnohé společenské skupiny to velmi bolestivý proces. Mohli jsme to vidět v Británii, ve Španělsku, v Portugalsku, ve Francii a tak dál. To nebylo vůbec snadné vzdát se té koloniální říše a Rusko to rozhodně zatím neudělalo a nevidím tam významné skupiny, které by se toho chtěly vzdát.
13: Víte, ale stále si říkám, a opravte mě prosím, jestli se mýlím, že člověk, který je tak totálně jakoby neústupný ve prospěch jakéhokoliv jednání o zakončení ruské agrese na Ukrajině, člověk, který evidentně dělá o sobě obraz, že on všechno vyhraje, bez ohledu na to, co se stane. Prostě tohle není unavený člověk, nemáte pocit?
12: To si myslím, že se nevylučuje. To, jak já to vidím, je, že on opravdu si uvědomuje, že nemůže vystoupit z toho vlaku, nebo slez z tygra, jak jsme si tady řekli. To rozhodně nemůže. A protože je svým způsobem profesionál, tak ví, co se od něj očekává. On samozřejmě nemůže říct, že to byl omyl, napadnout Ukrajinu a rozpoutat tu zločinnou agresivní válku, to samozřejmě říct nemůže. Ale to, jestli náhodou za měsíc, anebo za rok neprohlásí, vyhráli jsme, protože jsme ubránili Rusko před zlým natem, i když jsme nedosáhli vlastně žádných cílů a akorát jsme teda Ukrajinu výrazně urychlili její integraci se Západem, tak on to může prohlásit jako za vítězství. V Sociologické průzkumy říkají, že to v první chvíli ruská veřejnost silně uvítá. Údajně 80% to
13: jaké
12: uvítá.
13: Průzkumy?
12: K tomu se jistě vrátíme. To je velmi, velmi problematická věc, mluvit v ruském případě o nějakých průzkumech, ale průzkum takový, který se zeptá respondenta, v případě, že by prezident Putin vyhlásil vítězství nad Ukrajinou, uvítali byste to?
13: Jasně.
12: Tak takové průzkumy tam přeci jen jsou a zdá se, že jsou tedy velmi, velmi silně ve prospěch tady toho řešení. Protože
13: jakého
12: ta válka
13: řešení?
12: Se teď promítá do života Rusů mnohem víc než kdy jindy.
13: Ale
12: a oni by tedy
13: jaké...
12: uvítali tu konec války.
13: Konec války.
12: Konec války. Jak říkají Rusové pod sousom, tedy s omáčkou nebo s doprovodem, že jsme vyhráli. To je samozřejmě
13: důležité. Já tomu rozumím, ale to ten poslední průzkum, který dělala tuším Levada, tak ta zmiňovala jako zajímavý paradox, že totiž nadpoloviční většina fandí té válce. A rozumíte, to se úplně jakoby liší, ale zároveň je vůbec nezajímá, protože pod polovinu těch lidí, které to uvádí, ne, já to nesleduju.
12: Ano, to je v zásadě v souladu s tím, co si myslíme, nebo co víme, se neodvážu říct, ale co vychází z těch průzkumů, že pokud je ta podpora prezidenta nebo války, tak je velmi pasivní a je to spíš takový lojalita ze setrvačnosti a také ze strachu. Protože když vám zavolá průzkum po telefonu a zeptá se vás, podporujete válku, anebo chcete na 2 roky do lágru, tak většina respondentů odpoví, že podporuje válku, případně pana prezidenta.
13: Víte, ta situace, v jaké se teď ocitá postupně Putin jako ruský vládce, tak ta provokuje už zahraniční novináře do té míry, že třeba tento týden napsal The Independent, ruský vůdce Vladimír Putin je v úzkých a dokud je nad něj, je čas ho dorazit. To jsou takové, že Putin na dně, tak redaktor vysvětlil mimo jiné tím, že musel přiznat, že Rusko čelí problémům kvůli úspěšné ukrajinské dronové kampani. A teď úplně jednoduše se jenom ptám, v tuhle chvíli, kdy jsme si řekli, že je zranitelnější, než byl dřív, je taky podle vašeho názoru blíž k případnému jakémukoliv, jakoukoliv formou odchodu z toho postu, a nebo jako milionkrát v minulosti se zase vylíže z toho a prostě jedeme dál močálem temným?
12: Já si myslím, že pravděpodobnější je ta druhá varianta, že to nějakým způsobem přežije a myslím si, že to velmi záleží na tom, zda se mu podaří udržet lojalitu jednak silových struktur, především tedy FSB, tajných služeb, a za druhé, zda se mu podaří udržet lojalitu těch největších hráčů, takových těch opravdu silných oligarchů. Já teď nemluvím o nějakých středostavovských podnikatelích někde hluboko na Sibiři, ale mluvím o takových těch Rotenbergech, Kovalčukách a podobně. Pokud si udrží lojalitu tady těch hráčů, tak to pravděpodobně přežije, protože upřímně řečeno, Putin je hlava autoritativního diktátorského režimu. A jediným úkolem takovéhleho režimu je udržet sám sebe. On tam není proto, aby se lidé měli dobře, aby byli vzdělanější, aby byli konkurenceschopnější, aby kvetly kytičky. Jejich jediný smysl existence je udržet se další měsíc nebo rok nebo další 5 letku. A to se mu zatím daří.
13: Mimochodem, myslíte si, že běžní Rusové se bojí víc Putina nebo konce Putina?
12: To je hezká otázka. Já si myslím, že si určitě bojí Putina nebo toho režimu. To už se dokázali, jak si to už jim propaganda dala do hlavy, že nemá smysl jakkoliv odporovat, takže oni jsou ještě mnohem víc než za socialismu, za Sovětského svazu, jsou takový atomizovanější. Jo? Baví se o sobě, pokud se o tom baví, tak jen v té nejužší rodině, na kuchni, jak se říkalo, a s přáteli a vůbec do médií, na sociální sítě to nedávají, protože jakýkoliv post, který dáte na sociální sítě, včetně blbého lajku k nějakému stanovisku, vás může stát svobodu. To už se lidi dozvěděli, to pochopili a tak prostě vůbec ničemu neodporují. Takže já si myslím, že se opravdu bojí odporovat. To, jestli by se měli bát konce Putina, myslím si, že tak daleko jejich představivost ani nesahá. Jo? Abyste se mohla bát konce Putina, tak byste si musela odložit otázku. Dobře, co bude po Putinovi? Bude někdo ještě horší, nebo vypukne všeobecný chaos a teď ty mocenské skupiny se začnou vzájemně požírat, vypukne nějaká občanská válka. Někteří lidé si můžou myslet, že nás obsadí zlé na to, z čehož by teda většina ruského obyvatelstva měla nelíčenou radost samozřejmě, ale část se toho může děsit.
13: Dá se říct o celé ruské společnosti, ne o celé, ale o nějakém průřezu tou společností, že stejně tak, jako se bojí Putina, války, všeho možného, ale tak zároveň je rozpačitá, protože neví, co by bylo poté, kdyby tyhle dva faktory Putin plus válka skončily. Proto se na to ptám.
12: Rozumím a upřímná odpověď je, že nevím. Zatímco vím, že velká část evropských intelektuálů nebo západních intelektuálů přichází s touhle myšlenkou. Pozor, po Putinovi by to mohlo být ještě mnohem horší. Tak to, že by si takovouhle otázku kladli Rusové, to, co poslouchám, čtu, to jsem tam prostě nenašel. Zdá se, že to zatím není otázka dne.
13: Co je otázka dne?
12: No, jestli skončí válka a jak skončí válka. Konec války je pro ně teď to nejdůležitější. Třeba existuje ukrajinská agentura, která používá Katy metodu, to zná, telefonuje. Samozřejmě se představují jako ruské agentury, povolené ruské agentury, nicméně jsou to Ukrajinci. A oni od nějakého konce roku 22 pokládají těm korespondentům v Rusku otázku, co vás nejvíc znepokojuje. A koncem roku 22 to bylo v 50% případů válka. To, že běží válka. Pak tady ta válka klesla v tom žebříčku a předběhly je ekonomické starosti. A teď, alespoň podle toho, co jsem si teď přečetl nedávno, i když ty ekonomické problémy nepochybně narůstají, viz benzín a tak dál, tak se ta válka vrátila znovu na první místo s těmi 50%. Jo? Což je hrozně zajímavý fenomén, protože ty ekonomické problémy skutečně se nezmenšily. Víme ty porady Grefa, nejbuly, kde se hádají, jestli snížit procentní úroky a tak dál. Ale to, že jim občas hoří nějaká města a to, že Ukrajinci nebombardují obytné čtvrti. Ale přesto, když bydlíte v Moskvě a teď vidíte, jak je ten černý dým z nejbližší jaksi stanice naftové na zpracování ropy nebo v dalších městech, no tak to na vás zapůsobí.
13: No jasně,
12: takže
13: ztrácí.
12: Ten strach z války se vrací.
13: Jasně, předtím neměli strach z války, protože byla jinde. A teď vidí, že se jim do Ruska vplížila celkem nepozorovaně a je tady a budou i oni mezi těmi, kteří se budou bát.
12: Tím, jak Putinovi se během na podzim 22 podařilo přeci jen stabilizovat frontu, protože jenom připomenu našim posluchačům, že Putin se začátku zaútočil, obsadil velkou část ukrajinského území, ale na podzim 22 je Ukrajinci úspěšně vyháněli jak z Charkovské, tak z Chersonské oblasti, takže to vypadalo, že by mohli prohrát a pak to Putin zastavil a pro ty lidi v Rusku to vlastně přestalo být téma dne.
13: A teď mi řekněte jenom, ani se neptám, jestli tam někdo přemýšlí na dané téma, protože to zjevně nebudeme vědět, ale je to přitom obrovské téma, že totiž až když skončí ruská agrese na Ukrajině, tak se v Rusku budou dít velké věci, ne? Myslím tím ne všechny úplně pozitivní, až se budou vracet ti frustrovaní vojáci, nebo nebudou vracet ti frustrovaní vojáci, když přestanou téct obrovské ruské peníze do výroby zbraní. Tohle všechno jsou přece obrovské jakoby otazníky.
12: Ano, ten přechod tam nebo ta změna bude jistě velká, ale ona nemusí být momentální, z hodiny na hodinu, ze dne na den. Naopak, za prvé, ti vojáci se nevrátí hned na tu mateřskou zemi. Za druhé, ani zbrojní výroba nebude zastavena hned. Oni určitě nejdřív budou chtít zaplnit sklady. Chodorkovský o tom teď nedávno ve svém interview mluvil a říká, že si nemyslí, že to je skutečně kritický moment pro ten režim, protože oni poměrně dlouho, měsíce nebo třeba rok, to můžou držet v nějakém přechodném stádiu. Ty vojáky pouštět postupně, demobilizovat je nebo je umísťovat do nějakých posádek mimo velká centra, to znamená, jestli se vrátí, tak se vrátí do nějakého nižního, já nevím, něčeho, ale ne do Moskvy nebo do Petrohradu. Takže ten přechod nemusí být dramatický.
13: To je poprvé, co to od vás slyším, ale ptám se zároveň, ti vězni, kteří byli pozváni Putinem do války nebo prostě do strkání a oni ochotně šli, protože se mysleli, že boj je lepší, než být ve vězení, tak ti, co přežili a vrátí se, tak myslíte, že jako sklopí hlavu, sklopí zrak a budou se nechat zase zavřít?
12: No, já nejdřív posílím tu vaší tezi, oni to budou nejen vězni, ale velká část i jaksi normálních vojáků, těch dobrovolníků, protože zážitek 4 let války nebo několik, byť jenom měsíců na té frontě vás musí zásadně změnit. To není americká armáda, tohle je úplně jiná armáda, kde jsou vztahy mezi veliteli a vojáky úplně jiné, takže ta traumata pro ty vojáky jsou řádově větší než třeba v americké armádě, když oni projdou bojovým nasazením. Takže to by jakoby posilovalo to vaší tezi. Naopak, já bych řekl, za prvé těch vězňů přežil zlomeček. Těch vězňů přežilo opravdu hodně málo. Řekl bych, že jich přežilo mnohem méně, než by jich bylo osvobozeno. Protože by uplynula doba jejich trestu. Jo, takže oni se naopak do značné míry těchto kriminálních živlů zbavili. Je to brutální způsob, ale myslím si, že je účinný. A ano, nějací jednotlivci, nějaká nízká procenta jistě přežili a můžou dělat problémy, ale ruské represivní orgány jsou poměrně silné, takže určitě se najde někdo, kdo se vrátí domů a sní sousedku nebo pozabíjí mladé v místním klubu, protože on bojoval a oni nebojovali a přitom před ním nestojí v pozoru. To se nepochybně stane, ale nemyslím si, že to bude tolik, aby to zdestabilizovalo celou společnost.
13: Takže dobře, podle vašeho názoru, existuje v tom Rusku něco, co by po případném ukončení té ruské agrese na Ukrajině mohlo se negativně, výrazně negativně podepsat na Putinovi, na Rusku a na všem, co s tím souvisí?
12: No, možná vás překvapím, ale jsou hlasy lidí, které já respektuju, kteří naopak říkají, že jakékoliv zastavení bojů, samozřejmě pod tou legendou, že vyhráli, vlastně obrovsky posílí postavení Putina a že například, kdyby to udělal teď, před tím volebním cirkusem, který má proběhnout v září, tak by vyhrál ty volby úplně bez jakýchkoliv falsifikací. Protože 80% lidí by bylo rádo, že skončila válka. Takže to bude vlna vzrůstu podpory a samozřejmě otázka, jak to dokáže ten režim využít. Ale nemyslím si, že by ukončení války mělo okamžitě ohrozit Putina mocensky.
13: Ne, ale víte, že řada světových ekonomů upozorňuje na to, že v okamžiku, kdy zastavíte vojenskou ekonomiku, takže najednou se octnete v takovém jako rizikovém mezipásmu, abych tak řekla, které jako může dál znamenat buď úplný kolaps ekonomiky, anebo se jim podaří to nastartovat zase na těch běžných principech, což je méně pravděpodobné. To si myslíte, že není pravda?
12: Já si myslím, že to je pravda, jenom si myslím, že jiný dopad to má na svobodnou společnost, kde lidi mohou kritizovat a remcat, a jak si formulovat mezi sebou ten negativní postoj k nějakým událostem ekonomickým a úplně jiný postoj nebo dopad to má v nesvobodné společnosti, jako je Rusko, kde to veřejné mínění je pod silnou kontrolou a nejenže je pod silnou kontrolou, ale oni tam mají vyzkoušené mechanismy, jak ho formovat, jak do toho společenského diskurzu vpouštět témata. Takže já si nemyslím, že tyto objektivní ekonomické problémy, které nastanou v Rusku, by Putina nutně ohrozily. Je otázka, jak se tomu přizpůsobí ty oligarchické zájmové skupiny, protože teď bohatnou na válce, ale stejně tak je pravda, že předtím bohatli na jiných aktivitách, ne na válce, dokázali se přizpůsobit, to znamená, žádný z oligarchů tam neskrachoval z těch velkých, naopak všichni zbohatli, takže si můžou říct, no dobře, tak to byl teď takový klondajk a teď zase pojedeme jako dřív, taky to nebylo špatný, zase budeme moci jezdit do Švýcarska, vrátí nám naše vily na jezerech v Itálii, naše jachtičky konečně, mimochodem Putinova jachta je teď na cestě do Turecka, to by mě zajímalo, kde je na palubě, jestli manželka a děti, nebo jestli ji tam přesouvá jen tak dopředu.
13: A nemáme zprávy, kdo je tam je na palubě?
12: Nemáme zprávy. Máme zprávu, že je doprovází jedna zásobovací loď a jedna vojenská loď na jejich ochranu.
13: No, tak to znamená, tam bude
12: asi
13: někdo
12: na té
13: důležitý,
12: palubě někdo bude, bych tak, to tak typoval.
13: Tak. Řekněte mi, je dnes, máte tam v Rusku spoustu přátel známých, je dneska v Rusku rizikové třeba hloučku přátel říct, jsem proti té válce, myslím, že je to nesmysl.
12: No, samozřejmě, to je vysoce rizikové a to je věc, kterou jako už v zásadě nikdo nedělá. To bylo už na počátku války, to bylo rizikové třeba i u lékaře nebo před učitelem. Máme několik profesí, které by se do tady těch represí neměly zapojovat, protože jsou to takzvané pečovatelské profese. Advokát, lékař, kněz a učitel. Před těmi byste měla mít pravdu, jakoby říkat, co si myslíte teoreticky. Jo? Ale tohle nefungovalo. Známe případ odsouzené lékařky, která údajně, a přitom ta žena, která se na to stěžovala, vlastně neměla svědka, přišla s dítětem na prohlídku a stěžovala si, že má manžela na vojně. A ona řekla jenom tak neopatrně, tak asi tam šel dobrovolně, ne? Protože jo, tak na co si stěžuješ, jako je tvůj manžel dobrovolně ve válce. A za to dostal trest vězení.
13: Tak to jsme optimisticky zakončili dnešní Osobnost plus sobotní. Mým hostem byl Vladimír Votápek, analytik, znalec Ruska, diplomat. A já vám moc děkuju, že jste dorazil.
12: Já vám moc děkuju, jako vždy to bylo čiré potěšení.
13: A moc hezký víkend přeje všem. Barbora Tachecí.
14: Ondřej Soukup,
15: Josef Pazderka, míříme na východ.
14: Ten trend je ty zájezdy zkracovat, že i lidi, kteří tam letějí přes půlku světa, tak jsou tam třeba týden.
16: Já se snažím to těm turistům, o které se starám, nedávat zadarmo, takže jsem vždycky se snažil, aby tu zemi poznali skrze utrpení.
15: Asi úplně začátečníkům bych nedoporučoval s tebou vyrazit.
17: Nový díl podcastu Na východ najdete už teď v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích na webu Plusu a taky v našem vysílání.
18: Radiokniha.
19: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydal jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.
18: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.

0: Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Muž, který se vzepřel smrti.
1: Je pátek 27. listopadu 1942. Necelých 5 měsíců uběhlo od chvíle, kdy skončilo druhé stanné právo. Během 5 týdnů bylo u nás německými nacisty zavražděno téměř 1500 lidí. Hořely lidice, ležáky, zemi sevřel strach. A právě v této době se v budově živnostenské pokračovací školy v Klatovech začínají scházet lidé. Muži, ženy, starci. Židé se připravují, jak jim bylo nařízeno, na transport. Směr Bohušovice a pak pěšky do Terezína. V Klatovech jde v krátké době už o druhý transport. Ten první odjel před několika dny. Nyní se tady chystá transport další. Odjede v pondělí 30. listopadu 1942. Ve vlaku bude 619 lidí. Pouze 35 z nich přežije. Původně jich tu však mělo být 620. Jeden muž chybí. Jeho jméno Leo Hartmann.
2: Ve Gdyni a nejenom ve Gdyni mezitím začalo intenzivní pátrání po doktoru Hartmannovi. Nic nevěděla matka Františka Hartmannová, která byla plná starostí. Nic nevěděla Anna Kejlová, ani její matka a bratr Ota, ani strýc Antonín, který jako ředitel továrny celkem dobře vycházel s místním českým četnictvem. Ani tesaři u Kufnera, kde ještě doktor včera byl a se všemi se rozloučil, nevěděli nic. Jen tady včera poznamenal, že ho bolí zub, že s tím bude muset ještě něco udělat, vzpomněl si někdo.
1: Anna Kejlová, dcera místního továrníka Františka Kejla, byla velkou láskou zmizelého doktora. Doktorova matka, zmíněná Františka Hartmannová, do terezínského geta dorazí. 15. prosince 1943 poputuje ale dále, do Osvětimi. Tady její stopy končí. Citovali jsme z knihy Marty Zemanové

0: Vlastně všechny tyhle ty příběhy, které se tam odehrály za války nebo těsně po válce, tak jsem je vlastně vnímala a poslouchala jsem je jako všichni moji vrstevníci.
1: Jak Marta Zemanová ještě dodá, příběh doktora Hartmana je jakoby zahalený zvláštním tajemstvím. Ostatně bezprostředně po doktorově zmizení začaly k Dyni a okolím obcházet nejrůznější legendy a fámy. Pár příkladů. Doktor Hartmann se vyhnul transportu tím, že se utopil. Při cestě vlakem do Plzně vyskočil z vagónu a zmizel. Měl pistoli a tak se zastřelil.
0: Já jsem na tom tak zhruba 4 roky, ale úplně mě to semlelo, protože doslova každý mi říkal něco jiného. To byl příběh, který šel v 5-10 liniích. Lidi si potom vymýšleli k tomu různé dobrodružné story a tenhle pomáhal, tenhle chtěl pomáhat a tenhle o tom věděl a hrdině mlčel. Nikdo neměl pravdu. Nikdo.
1: Kdo vlastně doktor Leo Hartmann byl? Opět hovoří Marta Zemanová.
0: Doktor Hartmann se narodil 1905 na Přešticku. Vystudoval vysokou školu medicínu, měl 3 sestry, 2 starší a 1 o 7 let mladší. A když se dostal na svou první lékařskou soukromou praxi, tak zakotvil právě ve Gdyni. To bylo v roce 1935. Během několika týdnů nebo velmi málo měsíců se tam etabloval jako velice zkušený lékař, praktik, ale především diagnostik. On najednou byl mladý, z nemocnice zkušený, pořád studoval i cizí literaturu a on najednou se mu podařilo, že v té Gdyni a v bezprostředním okolí najednou zachránil lidi, kteří byli léta nemocní, protože staří doktoři, praktici je léčili podle nějakých zastaralých metod nebo nedovedli vyhmátnout podstatu nemoci. Doktor Hartmann byl velice schopný, šikovný diagnostik a podařilo se mu zachránit několik, opravdu několik lidí, kde to dřív nešlo. Jedna byla manželka továrníka, ten něco zaplatil a zaplatil nejenom léčení svojí ženě, ale zaplatil léčení i někomu jinému.
1: Vyléčená paní továrníkova se jmenovala, jak se z knihy Příběh doktora Hartmana můžeme dozvědět, Bohumila Kohoutová, manželka továrníka Augustina Kohouta. Celé roky trpěla častými dlobami, závratěmi. Poté, co ji doktor Hartmann jejich obtíži zbavil, jeho vyhlas začal stoupat. Opět citujeme z knihy Marty Zemanové.
2: Jaký byl lékař? Byl to takový proletářský doktor. Nijak nepěstoval konvenční společenské styky s místní smetánkou. Byl brzy po městě a v okolí velice oblíbený. Staré babičky prý říkali s tím nejčistším úmyslem na to, že je Žid, má opravdu požehnané ruce.
1: Zázračně vyléčených pacientů a pacientek přibývá. Mezi doktorovi vděčné pacienty se také zařadila Anna Fleischmanová z nedaleké vesničky pod Zámčí. Kdo mohl tušit, že brzy společně s manželem Janem významně zasáhnou do doktorova života? Události dostávají dramatický spád. Útoky nacistického Německa na naší zemi sílí. 23. září 1938 vyhlašuje vláda mobilizaci. Bránit svou vlast také odchází doktor Leo Hartmann. Ovšem i on je nakonec donucen přijmout kapitulaci, tedy odstoupení našeho pohraničí. V knize Příběh doktora Hartmana najdeme i úryvek z písemné vzpomínky doktora Hartmana.
2: Dne 28. září 1938 vrátil jsem se z vojenské služby za mobilizace v hodnosti nadporučíka zdravotnictva v záloze. To byl poslední den, kdy jsem chodil jako člověk.
1: V originálu zmíněného dokumentu můžeme ještě číst.
2: Snažil jsem se najít někde nitku spojení a dostat se do zahraničí, ale marně. Psal jsem do Anglie, kde byly 2 spolky pro cizince, ale odpověď nedošla. Pojal jsem jiný plán. V den příchodu Němců jsem si vstříkl 27 centigramů morfia, abych unikl ponížení otroka. Ale smrt mě vrátila opět na břehy života. Žil jsem tedy znovu.

0: Příchodem německých nacistů nastává i uplatňování protižidovských norimberských zákonů. 24. července 1940 je doktoru Hartmanovi zakázáno provozovat lékařskou praxi. Pracuje pak na pile, později v partě tesarských dělníků. Od 19. září 1941 je i on nucen nosit na svém oblečení žlutou šesticípou Davidovu hvězdu. Uvědomuje si, že už jen otázkou času, kdy i on bude deportován. A právě v této době, když se rozhodne, že do transportu nenastoupí, zasáhne do jeho života rodina jeho někdejší, už zmíněné pacientky. Opět vypráví autorka knihy Příběh doktora Hartmana Marta Zemanová.
1: A právě jedna z těch zázračně vyléčených žen byla manželka toho chlapíka, toho Jana Fleischmana, který mu potom nabídnul, když potkal doktora se žlutou hvězdou už, tak mu nabídnul: doktore, já vás schovám.
0: Budoucí zachránce netuší, že doktor Hartmann byl už od roku 1939 zapojen v odboji. Dokazují to dodnes uchované archivní dokumenty. Odvaha doktora Hartmana byla o to větší, že si musel dobře uvědomovat, co ho jako žida v případě dopadení čeká. Židé odbojáři neměli totiž sebe menší naději na přežití. V knize Marty Zemanové se píše o zbrani, kterou měl doktor Hartmann neustále u sebe. Sám doktor Hartmann po válce napsal:
2: opatřil jsem si od továrníka kohouta ze Gdyně Browning a čekal jsem, kdy posledním nábojem se zabijí, ale napřed pošlu na smrt někoho z Němců. Odvahy mě dodávali kamarádi, většinou důstojníci záložní, všichni ze Gdyně, kteří se velmi často v odlehlé místnosti mého bytu scházeli a mě navštěvovali. Tam vznikla první odbojová skupina na Gdyňsku.
0: Doktor Hartmann se tedy po krátkém období beznaděje, kdy se, jak se svěřil, pokusil dokonce o sebevraždu, vydal na cestu boje. Ostatně byl to voják. Za sebou měl i tvrdý vojenský výcvik. V roce 1931 sloužil u hraničářského praporu v Chebu a absolvoval důstojnickou školu. S ní příběh doktora Hartmana se můžeme například také dozvědět.
2: Po povinné 18-měsíční vojně nastoupil jako sekundář v klatovské nemocnici, ale armáda mu ještě dlouho klidu nedopřála. Během příštích 5 let absolvoval ze zálohy postupně patero vojenských cvičení, která odsloužil hlavně v kasárnách Antonína Švehly v Klatovech. Při nich plánovitě rozšiřoval další vojenské dovednosti.
0: Doktor Leo Hartmann se zapojuje do ilegální organizace Obrana národa. V knize Reden Láška, velitele praporu Stráže obrany státu, můžeme také číst:
2: například na Gdyňsku byl již od července 1939 pověřen s formováním a vedením tamní skupiny Václav Heidr. Skupina pracovala po celou dobu okupace a po personálním rozšíření v závěru války bojově vystoupila v jarních měsících roku 1945. Od roku 1939 prováděli členové skupiny sběr zbraní a střeliva, především od bývalých příslušníků Stráže obrany státu. Každý člen skupiny měl vlastní střelnou zbraň.
0: Následuje výčet jmen členů gdyňské odbojové skupiny. Je mezi nimi jméno doktora Leo Hartmana. Autor k ní dodává, že zbraň doktor Hartmann získal, stejně jako další členové skupiny, od výrobce pistoli ze Gdyně Augustina Kohouta. Od téhož Augustina Kohouta, jehož manželku doktor Hartmann vyléčil z nepříjemné nemoci.
2: Augustin Kohout ukryl pro potřeby skupiny v lese u penzionu Hájovna 35 nedokončených pistolí, které byly pravidelně konzervovány a jejich úkryt byl později několikrát změněn. Po dohotovení byly zbraně použity v revolučních dnech 1945.
0: Čteme opět v knize Radana Láška, velitele praporu Stráže obrany státu. Již zmíněný velitel gdyňské ilegální organizace Obrana národa Václav Heidr už po válce 28. prosince 1947 o odbojové činnosti doktora Hartmana uvedl.
2: Účastnil se v době od 15. července 1939 do 25. listopadu 1942 soustavně práce v odbojové skupině mnou na Gdyňsku vedené, která splnila svůj úkol. Přispěl k osvobození Československa a svou činností byl ohrožen na osobní svobodě, životě a zdraví. Činnost spočívala v organizaci vojenské odbojové jednotky, sběru zbraní a střeliva, jejich převážení a ukrývání, rozšiřování ilegálních tiskovin.
0: Víme už, že doktor Hartmann se účastnil práce v odbojové skupině až do 25. listopadu 1942. Pak tuto činnost přerušil. To když má nastoupit do transportu, což však, jak víme, neučinil.
2: Dva dny předtím jsem však uprchl a skrýval se v podzemní skrýši na Podzámčí a tam jsem žil po dobu 2,5 roku jako psanec.
0: Psal po válce Leo Hartmann. Co všechno se ale pod tímto textem skrývá? To se pokoušela zjistit autorka knihy Příběh doktora Hartmana Marta Zemanová. Pátrala i mezi posledními pamětníky. Klíčovým svědkem se pro ní stala Marie Jankovcová, dcera Jana a Anny Fleischmanových. Zopakujme, že paní Anna bývala doktorovou vděčnou pacientkou. Ovšem, když jej muž nabídl doktoru Hartmanovi úkryt, zmocnil se jí strach. Její dcera, které tehdy bylo 11 let, Martě Zemanové vyprávila. Opět citujeme z knihy Příběh doktora Hartmana.
3: Máma si prý tenkrát před tátu klekla a prosila ho, ať to nedělá. Plakala, že Němci ho u nás najdou a vypálí celé Podzámčí. Bylo to pár měsíců po Lidicích a lidi se strašně báli úplně všeho. Ale naše babi se přimluvila a stála při tátovi, že mu má pomoct. Proč? No oni byli oba, táta i babi, takový tvrdí luteráni, říkala naše mami vždycky, když byl táta jako mezek a udělal si vždycky všechno po svém. Ale on byl náš táta moc hodný a ke všem spravedlivý.
0: Po zmizelém doktoru Hartmanovi bylo vyhlášeno pátrání. Za jeho dopadení byla vypsána odměna. Částka 20 000 protektorátních korun. Nikdo neměl tušení, že hledaný se ukrývá pouhého 0,5 kilometru od Gdyně. Ve vesničce Podzámčí. U rodiny přesvědčeného evangelíka, člena Českobratrské církve evangelické Jana Fleischmana. Jak jej dcera Marie Martě Zemanové vyprávila, zpočátku doktor žil v improvizovaném podzemním úkrytu.
1: Pod stolem, pod jídelním stolem byla vyřezaná díra, která měla svoje víko a na tom byl kobereček. Takže on tam mohl do té díry skočit, když bylo zle.
0: Opět citujeme z vyprávění tehdy 11leté Marie. Tak, jak toto vyprávění uchovala Marta Zemanová v knize Příběh doktora Hartmana.
3: Doktor byl ty první dny dole v díře, kde měl postel, která měla uříznuté nohy, protože ta díra byla nízká. Dalo se tam jen ležet nebo sedět. Byla tam skoro tma. Asi mu tam bylo hodně těžko. Měl tam jen postel a deky, protože tam byla zima. A kýbl, kdyby musel na záchod. Ani nevěděl, jestli je den nebo noc. Táta pak říkal, že se doktor ze začátku strašně bál, že ho najdou a všechny nás postřílí. Měl tam dole dokonce svou pistoli. Ale táta ho uklidňoval, že nikoho ani nenapadne, že by tady měli Němci někoho hledat.
1: Druhá věc byla, že měli velice ostrého psa, který nepustil do dvora nikoho, musel se ten pes nejdřív uvázat. Ale hlavně nebylo podezření. Sice byla na něho potom listopadu 42, kdy zmizel a kdy se všude objevilo to Abgengik nezvěstný, kde všude byly plagátky a bylo tam vypsáno, vypisujeme odměnu 20 000 na doktora Hartmana a tak dále. Ale nikoho prostě nenapadlo dávat do spojitosti doktora s touhletou rodinou, protože ani totiž to nebyl jeho léčebný rajon.
0: Velkou statečnost, jak připomíná Marta Zemanová, prokázala právě 11letá dcera manželů Fleischmanových, Marie. Otci musel odpřísáhnout, že o doktoru Hartmanovi nikomu nepoví. Už tehdy chápala, že v sáce jsou životy celé rodiny. Vždyť za ukrývání židů byl v protektorátu jediný trest. Trest smrti. Opět hovoří Marta Zemanová.
1: Ta rodina žila opravdu tak nějak sama pro sebe, přitom žili uprostřed té osady. Bylo na jejich dvoreček, bylo vidět. Ale já si právě myslím, že v tom bylo takové to jednoduché hrdinství, že oni to dovedli v sobě spolknout. A i to děvče, který bylo, prostě dneska bychom řekli puberťák, to byla úplně obyčejná venkovská holka. A to mě fascinovalo na tom nejvíc, že tahle ta holka, která ničím nevynikala, ani fyzicky, ani duševně, ona se potom vyučila švadlenou, ale nikdy to ani nedělala, tak i ta holka měla v sobě takovou určitou kázeň a pravděpodobně i velkou bázeň, že 2,5 roku mlčela, že se nedělala zajímavá mezi svými kamarády, že nechtěla jaksi se chlubit, že má určité tajemství, a tak ta to vydržela.
3: Taky si doktor myslel, že se bude schovávat tak 4 měsíce, možná tak do jara. Ale to se hodně přepočítal, protože na jaře 1943 byla válka v plném proudu. Tak se osměloval, vlastně se osmělovali všichni, táta, máma i babi, ti to všichni věděli. Pak už byl doktor častěji nahoře.
0: Opět jsme četli z knihy Příběh doktora Hartmana. 2,5 roku žil doktor Leo Hartmann v úkrytu. Plný obav o svůj osud, ale hlavně o osud rodiny, která pro něho riskovala životy. Až přišel 5. květen 45. roku. Do Gdyně dorazili příslušníci americké armády.
2: Já, ač zesláblý po 30 měsících strávených ve vlhku a tmě, hned jsem nastoupil vojenskou službu u zřízené posádky v Gdyni, kde konal jsem službu lékařskou, zřídiv v místě lazaret, kde jsem léčil vojáky, repatrianty všech národností, zavšivené a skvrnitým tyfem trpící.
0: Napsal doktor Hartmann po válce. Předchozí roky si ale vybrali daně. Doktor má oslabené srdce, také chronický kloubový reumatismus. V armádě zůstane až do ledna 1946. Začíná nový život. Jeho osudová láska, Anna Kejlová, která o něm od roku 1942 neměla žádné zprávy, na něho trpělivě čekala. 26. září 1946 uzavírají sňatek. V roce 1948 porodí Anna Hartmanová dceru. Dostane jméno Blanka. Když bude Blance teprve 11 let, její otec náhle umírá. Na infarkt. Je mu pouhých 54 let. Marta Zemanová měla to štěstí, že doktora ještě jako dítě osobně zažila. K lékaři se dostala poté, co si do nohy zapíchla skleněný střep.
1: Já jako 5letá uřvaná jsem tam přišla skrvavená a on mě utišoval a říkal, jak se jmenuješ? A já jsem říkal, Marta, no ty máš vrčička jako moje sestřička Martička. A já jsem si potom, když jsem dělala tohle ty vzpomínky, tak jsem si potom vlastně uvědomila, že on tu svoji sestru Martu, která byla o 7 let mladší, zažil naposled doma jako 5letou. Protože on odešel ve 12 letech studovat, že jo, na gymnázium a tak.
0: Poslední stopy Marty Hartmanové, později prodané jako Goldreichové, končí v getu Izbica. Z rodiny doktora Hartmana přežila pouze sestra Elza. Ta se totiž stihla i s rodinou však dostat do Spojených států amerických. Uběhnou 10 let. Odešel doktor Leo Hartmann. Odešla i jeho žena Anna. Odešla jejich dcera Blanka, provdaná Žákovcová. Její rod, a tedy i rod doktora Hartmana, však pokračuje. Šílená vize německých nacistů zbavit Evropu 11 milionů židů se nezdařil. Příběhy zůstávají. V paměti zůstává i znovu objevený příběh židovského lékaře, který přežil díky odvaze obyčejných venkovských lidí. Což však oni nevnímali jako hrdinství. Cítili povinnost pomoci bližnímu. Byť se tak ocitli v těsném dosahu smrti. Jejich odvaha a víra byly silnější. Silnější než smrt.

Stopy, fakta, tajemství. Další díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Události evropských dějin pro vás v první polovině prázdnin mapuje Historie Plus. O prázdninách a dovolených se tak můžete zaposlouchat do strhujícího popisu bitvy u Hradce Králové. Uslyšíte příběh českého maršála Radeckého, který sloužil rakouským císařům. Zavítáte do doby francouzské revoluce a císaře Napoleona. A projdete se dějinami britského impéria od výstavby Royal Albert Hall až po současnost. Historii Plus můžete poslouchat nejen v sobotu po 17:30 večer a v neděli v 9:30 dopoledne, ale také kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
1: Místo činu je to nejsvatější, co pro policisty je, a spackat místo činu, tak ten případ jde do háje.
2: Říká bývalý šéf pražské mordparty Josef Lotés. Nová osmidílná série Místo činu volně navazuje na cyklus forenzní psychologie. Tentokrát se však více zaměříme na práci policie. Přiblížíme některé metody a postupy, věnovat se budeme i případu vraždy Otýlie Vranské, navštívíme Muzeum policie České republiky a podrobněji představíme dva obory – forenzní entomologii a genetiku. Moje jméno je Kateřina Radhouská a budu ráda, když si Místo činu poslechnete na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas, v dalších podcastových aplikacích a také ve vysílání Plusu. V sobotu po 17:00 odpoledne a v neděli hodinu popoledni.
3: Rozhovory s lidmi známými i méně známými. S lékaři, vědci, umělci, cestovateli, kuchaři nebo i bezdomovci. O tématech světových, regionálních, voňavých i černobílých. To jsou Hovory. Každý všední den po 22. hodině na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu, doprovodí ho Renáta Vesecká. Tisíce lidí v Iránu se v hlavním městě loučili se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Fotbalisté Maroka vyhráli nad Kanadou 3-0 a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. A zítra bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost mezi auty, varují policisté. Bezpečný odstup je takový, kdy řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení auta před ním. Lidé by přitom měli vedle svých schopností zohlednit i stav silnice, povětrnostní podmínky nebo třeba viditelnost. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si můžou řidiči pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
4: Na některých úsecích pomůžou řidičům i speciální šipky na silnici. Bezpečnou vzdálenost dodržují, pokud mezi jejich autem a autem před nimi vidí dvě šipky. To odpovídá zhruba 70-metrovému rozestupu. V Teheránu se stovky tisíc lidí loučili se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Davy se shromáždili v areálu velké teheránské mešity Mosala. Chameneí stál v čele Iránu skoro 37 let. V únoru ho zabili americko-izraelské útoky na iránskou metropoli. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní. Iránská vláda kvůli němu vyhlásila na neděli a pondělí státní svátek v celé zemi, aby do metropole přijelo co nejvíce truchlících. Během letních prázdnin se na ústředním hřbitově v Olomouci objeví další kamery. Provozovat je bude městská policie. Olomoučtí radní tak reagují na vandalský útok farálu ze září loňského roku, kde bylo poničeno 5 hrobů, kromě náhrobků také uložené urny. Podle náměstka primátorky Tomáše Sýkory z hnutí ANO už mají schválenou i krajskou dotaci. Fotbalisté Maroka díky výhře nad Kanadou 3-0 postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm si zahrají proti vítězi duelu Francie-Paraguay. Tento zápas komentuje Kristián Šveda.
6: Za malou chvíli utkání začne, hlavní rozhodčí ještě nepískl do píšťalky, takže duel nezačal, ale za malou chvíli odstartuje. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: A tři čeští tenisté dnes postoupili do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka porazil Španěla Munara 3-1 na sety. Linda Nosková vyřadila Rumunku Kirsteovou ve třech sedách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve třech sedách.
7: Uzavřená D2 u Brna a omezení v tunelu na D8. Z dálnice D2 je obousměrně uzavřená v místě křížení s dálnicí D1 u Brna. Objížďka směrem od Bratislavy vede po D1 směr Vyškov otočením na čerpací stanici na D1 směr Praha. Na Brno pak sjedete na kilometru 194. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem je omezený provoz v tunelu Panenska. Na 85. kilometru směr Drážďany silničáři uzavřeli pravý pruh kvůli výtluku ve vozovce. Vybočuje se doleva. V Českých Budějovicích překáží nehoda ve Strakonické ulici. Před křižovatkou s Pražskou třídou u Unihoby havarovala dvě osobní auta. A na místo jede policie, je to s opatrností průjezdné. Na silnici 46 z Opavy do Olmouce zasahují záchranáři u nehody. Mezi Slavkovem a Litultovicemi se u Dolních Životic už projíždí jedním jízdním pruhem. Kivadlově. A zpomalte i na silnici 62 z Děčína do Hřenska, překážejí tam následky nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 16 až 11 stupňů a přidá se déšť. Zítra čekáme oblačno až zataženo, občas déšť anebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
8: Shoda německé vlády na reformách je malý zázrak, ale bude stačit? Nový služební zákon má za cíl ovládnout státní správu. Co vypovídá o Česku, když je předseda sněmovny na srazu německých nacionalistů? A také fotbalový soud mezi božskou rukou a okem robota. Nejen o tom bude řeč v právě začínajícím sobotním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
8: Bude stačit shoda německé vlády na reformách? Nad tím uvažuje Robert Schuster, specialista na tak řečené německy mluvící země a editor deníku Právo.
9: Letošní poslední týden v červnu byl v diářích německých politiků už dlouho označený červenými vykřičníky. Těsně před začátkem parlamentních prázdnin se totiž měla koalice křesťanských a sociálních demokratů dohodnout na zásadních reformách a naplnit tak klíčové body svého mandátu. Nebyla to zrovna malá sousta. Šlo o reformu důchodového systému, financování zdravotnictví nebo o daně. Na co jiné vlády obvykle potřebují roky příprav, diskuzí s experty a mnoho složitých vyjednávání, musela koalice kancléře Friedricha Merce stihnout naráz a za nesrovnatelně kratší dobu, v podstatě za rok. Nejenom, že jí tlačil čas v podobě stále katastrofičtějších zpráv o stavu ekonomiky a neustále rostoucích nákladech na udržení sociálního smíru. V neposlední řadě to byla i klesající veřejná podpora pro vládu jako celek, její jednotlivé strany a především Merce samotného. Zašlo to dokonce tak daleko, že ještě před měsícem se víceméně otevřeně spekulovalo o kancléřově výměně, což by v Německu nemělo obdoby. A je třeba říct, že k celkově depresivní náladě v zemi přispělo i brzké vyřazení německé reprezentace na fotbalovém mistrovství světa. Co se může na první pohled jevit jako něco, co s politikou vůbec nesouvisí, je ve skutečnosti velmi důležité. Nejedna německá vláda dokázala v minulosti prosadit nepopulární věci ve stínu euforie, kterou vyvolala hra německého národního týmu. Kdysi to pomohlo Helmutu Kohlovi, Angele Merkelové a v něco podobného původně skrytě doufal i Friedrich Merz. Jinými slovy, očekávání, že by z reformního úsilí německé vlády mohlo vzejít něco kloudného, nebyla vysoká. O to větší bylo překvapení, že Merz a spol. Se přece jen dokázali na něčem dohodnout. Asi nejvíc překvapí relativní pokrok v úsilí odbourat byrokracii. V mnoha sektorech mají skončit nejrůznější ohlašovací povinnosti. Stavební projekty se mají schvalovat rychleji. Lehce uvolněná mají být i pravidla pro ochranu osobních dat a podobně. Pracovní smlouvy na dobu určitou smějí být nově prodlužovány až na dobu 4 let, což má dát firmám větší pružnost ohledně nabírání zaměstnanců. Za pozitivní impuls pro zvýšení produktivity práce lze považovat i skutečnost, že už nově nebude možné ohlásit zaměstnavatelům pracovní neschopnost telefonicky, ale bude třeba již od prvního dne předložit potvrzení od lékaře. Faktem totiž je, že Německo díky dosavadní velkorysé úpravě, která byla zavedena během pandemie, vykazovalo statisticky jeden z nejvyšších počtů pracovních neschopností v Evropě. Jakmile se blížil nějaký prodloužený víkend, stalo se pro mnohé folklorem hodit se takzvaně marot jediným telefonátem. V otázce daní už závěry koaličního rokování tak jednoznačně kladné nejsou. Lidem se středními a nižšími příjmy daně nově o něco klesnou. Lehce se naopak zvýší skupině nejbohatších. Není to sice taková změna, jakou by si přála levicová část koalice, ale pravděpodobně to nepovede k tomu, že by němečtí milionáři, kteří ještě v zemi zůstali, začali houfně odcházet jinam. U důchodů koalice již předtím prezentovala sérii opatření s cílem zajistit udržitelnost systému. Na německé poměry odvážně počítá se zavedením povinné akciové složky u důchodového pojištění. Zdravotnictví se neobejde bez zvyšování příspěvků pro pacienty a zároveň snižování objemu péče hrazené z veřejného systému. Tolik změn najednou, to není v německém kontextu vůbec málo. Teď ale přichází několik velkých rizik. Asi největším by bylo, pokud by vláda měla pocit, že má odpracováno. Nemá. Všechny dohodnuté změny musí projít parlamentem, což sebou nese nebezpečí, že budou ještě rozmělněny. To není vůbec vyloučeno, pokud si uvědomíme, že na podzim proběhnou na východě Německa klíčové regionální volby, v nichž už je nyní favoritem antisystémová opozice. Ať už jde o protimigrační alternativu pro Německo, která má nakročeno k vítězství v Sasku-Anhaltsku či Mecklenburgsku předním Pomořansku, nebo postkomunistickou levici, jež má šanci vyhrát volby v Berlíně. Německo by toho potřebovalo změnit ještě daleko víc. Třeba o něco zredukovat sociální výdaje. A pak jsou tu samozřejmě témata dlouhodobého charakteru, jako je státní energetická politika, kde se v podstatě zdá být jakákoliv diskuze o jiných cestách nemožná, než je sázka na větrníky a soláry. I zde by také bylo nutné přijít s novými impulzy. To by ale výrazně překračovalo mandát nejenom stávající vlády, ale i těch nejbližších dalších.
8: Říká Robert Schuster. Nový služební zákon má jasný cíl – ovládnout státní správu a podrobit si ji. Tak to aspoň vidí Martin Fendrich z Fora 24.
10: Zhruba 70 tisíc státních zaměstnanců čeká drsná změna. Poslanci odhlasovali nový zákon o jejich službě pro stát. Úředníkům přinese nejistotu a vyšší tlak na jejich osobní integritu. Občanům přinese horší kvalitu státních úředníků a jejich závislost na politicích. Zákon o státní službě byl jednou z klíčových podmínek vstupu do Evropské unie. Zaveden však byl až v roce 2015, před 11 lety, de facto nedávno. Buďme si jisti, že Evropská komise bude změny služebního zákona bedlivě sledovat. Ostatně nový zákon lze chápat nejen jako útok na státní úředníky, ale i jako neskrývaný odpor k Evropské unii a jejím pravidlům. Podobně jako u jiných novelizací zákonů, i tady jde o návrh poslanců. Stojí za ním Radek Vondráček a Zuzana Ožanová za hnutí ANO, Libor Vondráček za SPD a Renata Vesecká za motoristy sobě. S návrhem se vytasili pouhých 14 dní po jmenování Babišovy vlády. Hodně jim na něm záleží. Výhodu pro vládní koalici a nevýhodu pro občany představuje fakt, že poslanecký návrh neprochází klasickým připomínkovým řízením ministerstev a dalších institucí, což by následovalo, kdyby to byl vládní návrh. Proč neprochází, to pochopíme při čtení návrhu. Záměr nelze přehlédnout, jde o to, aby šli státní úředníci snadno vyhazovat a aby mohli být hladce nahrazeni lidmi, u kterých nelze mluvit o apolitičnosti. Jak to má v Brzku vypadat všude? Stačí sledovat personální změny na ministerstvu životního prostředí. Vyhazováni jsou experti, nabírání lidé loajální motoristům sobě a celé to zezadu řídí Filip Turek, který veřejně a rád káže nesmysly o klimatické změně. Nový služební zákon má podle předkladatelů mířit k větší flexibilitě a tudíž konkurenceschopnosti na trhu práce. Flexibilitou rozumějí snadné vyhazování. Jak si vláda váží expertů, to jsme s úděsem pozorovali při odsunu agent závislostí a lidskoprávních agent z úřadu vlády. Nový zákon ruší pojistky, které politikům komplikovaly snahu tlačit na státní zaměstnance. Naopak bude lehčí na jejich místa nabírat hnutím a stranám loajální lidi. To je problém. Stát nepotřebuje loajalitu k politikům, potřebuje loajalitu k občanům a demokracii, potřebuje experty. Při změně systemizace bude možné úředníka vyrazit i hned. Končí pozice nejvyššího státního tajemníka, který hlídá dodržování zákona o státní službě. Jemu vlastně podléhá veškerá státní správa, včetně ministerstev, úřadů a organizací. To on kryl úředníky před politiky a bossingem. Mění se role služební komise. Ta se podle dosavadního zákona zabývá případy odvolání nejvyšších státních představitelů ze služebního místa. Také řeší situace porušení etiky či kázně. Podle nového zákona ztrácí pravomoci. Stane se z ní pouhý poradní orgán. Ministři získají vliv na hodnocení vrchních ředitelů a státních tajemníků. To dosud nešlo. Celé by se to mohlo jmenovat Jak zničit státní správu.
8: Hovořil Martin Fendrich. Pevné vztahy mezi hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury a Alternativu pro Německo trvají už dlouho a obě krajně pravicové formace také zasedají na půdě Europarlamentu ve společné frakci. A slovo k tématu má publicista Jiří Leština.
11: Nedávná účast vůdce SPD na berlínské konferenci AfD, která již několik měsíců vede v průzkumech voličských preferencí, ale dodala tomuto spojenectví nový rozměr. Poprvé totiž Okamura dorazil v roli šéfa vládní strany a předsedy poslanecké sněmovny, což asi bylo lichotivé pro AfD, méně už pro Českou republiku. Nejen v očích německých vládních kruhů, ale celé Evropy se Česko ocitlo v pozici státu, který neváhá vyslat třetího nejvyššího ústavního činitele na konferenci extremistické vypjatě nacionalistické strany. Plnulý dojem umocňuje i zjištění, že nikdo z našich vládních představitelů, včetně premiéra, se od Okamurovy cesty ani v náznaku nedistancoval. Vlastně se ani nezdá pravděpodobné, že by Okamura na sraz AfD vyrazil bez Babišova souhlasu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie se programově shoduje s AfD prakticky ve všem, co je pro pravicově populistickou scénu typické. Ať to je odpor vůči migraci či zelenému šílenství, nebo prosazování návratu pravomocí z Bruselu zpět do národních parlamentů. A to včetně prosazování referenda o setrvání či odchodu z Evropské unie. Okamurovci zvlášť souzní s Alternativou pro Německo v její proruské politice, včetně papouškování kremelských zdůvodnění zločineckého vpádu na Ukrajinu, odporu proti vojenské pomoci Ukrajině nebo požadavků na ukončení protiruských sankcí. Obě strany také unisono volají po okamžitém uzavření míru, byť by to znamenalo faktickou kapitulaci Kyjeva. V tom posledním se s alternativou pro Německo stotožňuje nejen SPD, ale i Babišovo hnutí ANO, což se znovu ukázalo, když těsně před kongresem AFD premiér Česka vyrukoval na konferenci o obnově Ukrajiny s projevem, v němž se pro samé volání po míru či kritiku evropských dodávek zbraní Ukrajině zcela minul s hlavním tématem konference. Třetí vládní strana, motoristé sobě, si zatím udržuje jistý odstup od proruského kurzu alternativy pro Německo. O to blíž AFD ale stojí motoristé v tvrdém odmítání Green Dealu nebo v kritice bruselských elit. Každopádně další zbližování lze předpokládat už proto, že kořeny motoristů tkví hluboko v prostředí institutu velkého podporovatele AFD, ex-prezidenta Klause. Netřeba pochybovat o tom, že tři naše vládnoucí strany s rozechvěním sledují nejen vzestup alternativy pro Německo, ale také největšího favorita francouzských prezidentských voleb Jordana Bardielu z krajně pravicového národního sdružení. Jakož i pravicového populistu Nigela Farage, jehož strana dominuje celostátním preferencím ve Velké Británii. Vítězství těchto antisystémových stran v nejsilnějších evropských velmocích by otřáslo politickými poměry na kontinentě a výrazně by posílilo autoritativní síly po celé Evropě. Včetně Babišovy vládní koalice, její šance na další volební vítězství a tím i završení už teď načaté destrukce demokratického prostoru v Česku by narostly do nebes.
8: U mikrofonu byl Jiří Leština. Fotbalový soud mezi božskou rukou a okem robota. Tak zní úvaha na okraj právě probíhajícího mistrovství světa v nejpopulárnější sportovní disciplíně světa. Jejím autorem, nikoli v té disciplíny, ale té úvahy, je Petr Fischer, komentátor týdeníku Euro.
12: Moderní sport je už tak rychlý, že se neobejde bez technické pomoci při posuzování. Nejvíce je to patrné v hokeji, kde existuje videorozhodčí už dlouhou dobu. Ani fotbalisté už bez videoasistenta rozhodčího VAR nesehrají na nejvyšší úrovni jediný zápas. S VARem a s technikou vůbec je ale velká potíž, jak dokazuje i probíhající mistrovství světa ve fotbale, kde se už několikrát kvůli VARu otřásla zem. Technika umí věci změřit nebo obrazově zaměřit. Rozhodovat ale musí lidský rozum a hlavně cit pro hru, což je faktor technicky nezachytitelný. S měřením takový problém není, když dodnes panují jisté pochybnosti, zda o postavení mimo hru má nakonec rozhodnout počítačově rekonstruovaný milimetrový rozdíl v postavení nohou nebo v náklonu ramene útočníka, které je jako při cílové fotografii ve sprintu v offsideu třeba před malým kouskem kolene příslušného obránce. Nelidský pohled tu automaticky dává poslední potvrzení, čímž zbavuje soudce odpovědnosti za chybu. Stroj prostě v této věci chyby nedělá, ať už si o milimetrových offsidech a jejich zvráceném vlivu nahoru a její prožívání myslíme cokoliv. Jiný příběh vzniká při posuzování složitých situací v pokutovém území, kdy stroj nabízí jen pohledy z mnoha úhlů a pomocník soudce VAR je k ruce hlavnímu rozhodčímu, který musí celou věc definitivně zhodnotit a rozhodnout. Mít VAR dnes nedal by asi Diego Maradona na mistrovství světa v Mexiku v roce 1986 svůj slavný gól božskou rukou, díky němuž Argentina zamířila ke světovému titulu. Bylo by to snad spravedlivé, ale fotbal by přišel o jedno ze svých mytických vyprávění, otevírajících debatu na téma spravedlnosti ve sportu, která se samovolně přelévá do obecnějších otázek lidského souzení vůbec. Nebyla nakonec ta Maradonova ruka opravdu božského nelidského charakteru, když ji musíme usvědčovat nelidskými technickými prostředky? Technický obraz dnes odhaluje běžným okem neviděné, ale nemá onu offsideovou přesnost. Vše potom musí tak jako tak posoudit lidské vidění a myšlení, tak jako v lidském světě převážně rozhoduje interpretace, nikoli zobrazený fakt. Filmoval Harry Kane, když v zápase Anglie s Kongem padal pokutovému území a pokud ano, proč nedostal karetní trest za podvádění? Strčil skutečně německý obránce Anton brankaře Paraguaye nebo i ochránce paraguajské branky přifilmoval dotek soupeře, kvůli němuž později neplatil německý gól, jenž by zřejmě rozhodl nastavení a Němci by šli v turnaji dál? Debatních témat souzení s VARem bude po tomto mistrovství světa nespočet a VAR se jako pomocník opět dostane do palby nekončící kritiky. Pro naše běžné souzení plyne z těchto debat důležité poučení. Ani očité svědectví stroje není často s to ukázat realitu takovou, jaká je, protože realitu si vždy konstruujeme jako osobně zabarvenou, jako naše vidění, do něhož kromě konkrétní situovanosti vstupuje nekonečné množství faktorů. Jistě, že v podvědomé úctě k velkým hráčům se filmování nepíská a odpustí se nějaké to kopnutí či strčení a kdo by jen tak dal červenou Messi mu za oplácení, že? Lidské souzení, i to fotbalové, zkrátka musí vždy počítat si s tou mírou nepřesnosti, která se samozřejmě bude vždy na určitém pozadí interpretovat jako nespravedlnost. Možná by se ale mělo říct, že spravedlnost se bez této protiváhy chyby neobejde. Je to chyba zabudovaná do systému, otevřené prázdné místo, bez něž by nebyl systém živou konfigurací lidských možností, nýbrž pouhou funkcí stroje. VAR tedy nepřinesl do fotbalu přesnost a jistotu, která se od něho čekala. Často brzdí plynutí hry a nechává publikum i hráče zažít předčasné výbuchy radosti a následné vlny smutku. Připomíná nám ale, že technika lidská dilemata posuzování nevyřeší zřejmě nikdy a že je možná pořád lepší riziko zásahu božské ruky než robotické algoritmické měření proměnlivé krásné hry.
8: Tolik Petr Fischer.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Následují reprízy příspěvků, které jsme v tomto pořadu vysílali právě během končícího týdne, ale mohli někomu uniknout. Umělá inteligence zatím jako zkušenější kolega selhává, firmy totiž tiše redukují svoje plány na náhradu zaměstnanců strojů a to je téma Julie Hrskové, ekonomické komentátorky Hospodářských novin.
13: Jak je to ovšem s nahrazováním zaměstnanců inteligentními stroji v praxi? Zdá se, že umělá inteligence sice vede vítězné tažení, k finálnímu úspěchu má ale přes všechny pokroky daleko. Naposledy to byla automobilka Ford, která oznámila, že nabírá zpátky 350 vyhozených inženýrů poté, co kvůli nasazení umělé inteligence prudce klesla kvalita jejich vozů. Problém vedení společnosti alespoň oficiálně nevidí v umělé inteligenci, ale v tom, že prý zkušení pracovníci odešli dříve, než stačili předat své znalosti do systémů, které měli nahradit. Výsledkem absence lidí, co nazbírali desítky let zkušeností, bylo, že umělá inteligence spíš zesilovala slabiny, než aby odhadovala konstrukční chyby. Zda bude stačit, aby ji znovu zaměstnaní experti doučili, aby se pak mohlo propouštět znovu, už vedení automobilky nespecifikovalo. Ford není jediný, kdo si v praxi ověřil slabiny umělé inteligence. Společnosti, které otevřeně hlásily, že nahrazují zaměstnance strojovým učením, protože je výkonnější a v konečném důsledku levnější, tiše berou zpátečku. Společnost Gartner, která se prezentuje jako světová autorita na umělou inteligenci, předpovídá, že do roku 2027 polovina firem, které v důsledku zavedení umělé inteligence propustily zaměstnance v oblasti zákaznických služeb, tyto pracovníky znovu přijme na podobné pozice. Jen tedy přejmenuje názvy o nich pracovních míst. Časopis HR Executive uvedl, že 55% zaměstnavatelů, kteří propustili zaměstnance v souvislosti s umělou inteligencí, nyní tohoto kroku lituje. Zpráva společnosti Forrester z roku 2026 s názvem Budoucnost práce odhaduje, že zhruba polovina propouštění, která se přisuzují umělé inteligenci, se nakonec nerealizuje. Omezení, která zatím brání zaměstnavatelům nahradit zaměstnance umělou inteligencí, se ovšem netýkají všech. Jak vyplývá ze studií, na níž se podíleli vědci ze Stanfordovy univerzity, platí, že se od zavedení ChatGPT na konci roku 2022 roční růst zaměstnanosti v profesích vystavených umělé inteligenci zvýšil o 1,1%. Zatímco u profesí, které neohrožuje nástup strojové inteligence, činil 2%, což nevypadá nějak tragicky. Problém je, že umělá inteligence funguje jinak u různých věkových kategorií. U pracovníků ve věku 22 až 25 let klesá zaměstnanost v profesích s vysokou mírou ohrožení umělou inteligencí 4% tempem ročně. Naopak v profesích, která nejsou ohroženy nástupem strojů, zaměstnanost mladých roste, a to o 2%. Pokles počtu zaměstnanců v ohrožených profesích pokračuje, i když mírnějším tempem, až do věku 35 let. Potom se trend zvrátí. Zkušení zaměstnanci ve věku kolem 40 podle všeho ohroženi nejsou. Naopak firmy je nabírají rychlejším tempem než jakoukoliv jinou skupinu. Umělá inteligence má a ještě bude mít na pracovní trh převratný dopad, který se dá přirovnat například k průmyslové revoluci. A je dost pravděpodobné, že ve svém důsledku přinese víc pracovních míst, než kolik jich sebere. Pokud ovšem už nyní nahrazuje místa absolventům škol, potom je otázkou, z koho se budou rekrutovat za 10 či 15 let oni zkušení pracovníci, kteří budou moci předávat své zkušenosti mladším kolegům a vlastně i mladším strojům.
8: To byla repríza komentáře Julie Hrstkové. Od 1. července předsedá Radě Evropské unie Irsko. Před nímž leží úkol protlačit soukolím dohodu na příštím víceletém rozpočtu. A proč s ním unie spěchá, to přibližuje analytik institutu Globsec Filip Nerad.
14: Ve hře tentokrát nejsou jen stovky miliard eur na dalších 7 let fungování evropské 27. Jde doslova o samotnou akceschopnost a budoucnost Evropy. A Dublin má na to, aby s vyjednáváním zásadně pohnul následujících 6 měsíců. Proč ten spěch? Protože hned v příštím roce se politická mapa kontinentu nejspíš začne hodně otřásat. Unii čeká supervolební rok. K urnám zamíří voliči v klíčových evropských zemích. Ve Francii, Itálii, Španělsku, ale také v Polsku, ve Finsku, Estonsku a na Slovensku. Riziko je na snadě. Jakmile se v těchto zemích naplno rozjedou předvolební kampaně, racionální debata o penězích skončí. Vedle toho favorit francouzských prezidentských voleb z řad krajní pravice Jordan Bardella už teď prohlašuje, že v případě svého vítězství oseká příspěvek Paříže do unijního rozpočtu na polovinu. Pokud se shoda nenajde letos do prosince, po volebním maratonu v roce 2027 se vyjednávací pozice mohou zabetonovat natolik, že se už nemusí dohodnout vůbec nic. I proto šéf unijních summitů Antonio Costa už několik měsíců volá po nalezení shody do konce letošního roku. Také on si je dobře vědom toho, co hrozí. Že to Irové nebudou mít lehké, potvrdil i poslední summit Evropské unie v polovině června. Místo posunu kupředu na základě upraveného návrhu dosluhujícího kyperského předsednictví, to mezi unijními institucemi i mezi členskými státy navzájem jiskří hned na několika frontách. Evropský parlament požaduje ambiciózní rozpočet, který dokáže financovat technologickou suverenitu, zelenou transformaci i obranu. Na druhé straně barikády však stojí šetřivé státy v čele s Německem a Skandinávci, kteří jako čistí plátci odmítají posílat do Bruselu víc, než je nezbytně nutné, a naopak požadují razantní škrty. Následujících 6 měsíců současně ukáže, zda je dnešní Evropská unie stále schopná strategické schody pod tlakem, nebo zda zvítězí národní egoismy posílené blížícími se volebními kampaněmi. Irský závod s časem o rozpočet právě začíná. Pro budoucnost Evropy to bude pravděpodobně nejdůležitější sportovní disciplína tohoto roku.
8: Reprízou příspěvku analytika institutu Globsec Filipa Nerada končí sobotní názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a ze studia se pro dnešek loučí, a co nejpěknější, 1. červencový prodloužený, protože také sváteční víkend, přeje Ondřej Konrad.
3: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.
15: Výprava do Afriky, která se proměnila v drama. To je pravdivý příběh ostravského cestovatele Jiřího Tomčíka, který vypráví s humorem a ironií v knize Jak jsem nezemřel v Africe. Do Konga a Zambie se vydal jako člen pečlivě připravené čtyřčlenné výpravy. Jenomže hned na začátku cesty se stalo něco, co všem změnilo plány a odstartovalo neuvěřitelný boj o holý život.
16: Anyway.

Abychom udrželi jistou kontinuitu ohledně mého stavu, uvedu zde pár poznámek z chorobopisu. Brnění v předloktí přetrvávalo v podobě občasných epizod více než rok, aby se postupně vytratilo docela. Citlivost nohou se nikdy nevrátila do původního stavu, nicméně je dostatečná na to, abych normálně chodil a mohl se vrátit k rekreačnímu sportu. Hlavním trvalým následkem je sploštění příčné klenby na obou nohách, což činí chůzi tu více, tu méně bolestivou. Nestěžuji si, v kvalitních botách s dobrou ortopedickou vložkou můžu běžet, aniž bych neúnosně strádal. Pooperační jizva se zhruba ve 3/4 své délky vyhojila perfektně. Horní čtvrtinu jsem si nechal na plastické chirurgii odstranit. Je leden 2014 a my letíme nějakých 10 kilometrů nad rovníkovými pralesy, koupajícími se v oblacích mlhy směr Brazzaville. Cestovali jsme v uplynulém 9letém mezidobí různě po světě, ale do Afriky se nám jaksi nechtělo. Až rýsující se možnost setkání s gorilami, tento ostych zbořila. Naše výprava má vlastně jen jeden dominantní cíl – dostat se do národního parku Nuabalén Doky na severu země a tam mít jedinečnou příležitost pozorovat gorily nížiné v jejich přirozeném prostředí. Zmíněný park je součástí rozlehlého celku tvořeného 3 národními parky ve 3 zemích, které se u severní hranice Konga stýkají. Celková rozloha je impozantních 28 000 km čtverečních a o správu parku a ochranu zvířat se dělí sousedící státy Kamerun, Středoafrická republika a Konžská republika. V celé oblasti je minimální lidské osídlení a proto též mizivá dopravní infrastruktura. Nebýt pytláků, netknutá příroda zde vytváří pro přežívající zvířata ještě stále téměř ideální podmínky. Z těch nejzajímavějších velkých zvířat tu žijí sloni pralesní, levharti, šimpanzi a gorily nížiné. Brazzaville a Kinshasa spolu v podstatě sousedí. Odděluje je pouze široký tok řeky Kongo. Jde o 2 nejblíže ležící hlavní města na světě. Nejprve jsme dosedli v Kinshase, pak se velké dopravní letadlo zvedlo, aby urazilo zhruba 10 kilometrů a zase přistálo. Byli jsme v Kongu, v poměrně řídce osídlené zemi s 5 miliony obyvatel. Mini výprava čítala 2 páry, ale zatím jsme nebyli úplní. Aby nás bylo 5 a mohli jsme tak mimo jiné rozložit nemalé náklady na více osob, očekával se ještě příjezd mladé dámy žijící momentálně v Kinshase. S ohledem na její aktuální působiště jsme ji mohli považovat téměř za domácí a to pochopitelně její cenu zvedalo. Protože hlavní město leží na jihu země a národní park Nuabalén Doky na samém severu, potřebujeme se veřejnou dopravou, tedy autobusem, přepravit bezmála 900 kilometrů. Za tímto účelem máme již z domova rezervované jízdenky na následující den a dnes je potřeba rezervaci potvrdit tím, že lístky na úterní jízdu zaplatíme. Diskuze u okénka je nečekaně dlouhá. Nicméně opakovaně potvrzený závěr zní, že do městečka Ueso, cílové stanice u hranice s Kamerunem,

Dá telefon a hovoří anglicky, takže jí poměrně snadno seznamujeme s prvními komplikacemi. Zkusí to na čtvrtou hodinu stihnout lodí. Čas neúprosně běží. Za chvíli budou 4 a naše budoucí kamarádka se teprve blíží trajektem k přístavu na pravém břehu řeky. Naštěstí jsme v Africe, kde většina termínů platí pouze orientačně. Vyjíždíme našlapaným autobusem v 5 a je nás 5. Doplnila nás překvapivě drobná sympatická dívka indického původu s americkým a kanadským pasem, která v současné době pracuje v Kinshase ve službách OSN. Má právnické vzdělání a tak pomáhá místním při prosazování vlády práva. Obzvláště se soustředí na nedůstojné postavení žen v tamní společnosti. Kdybych chtěl na Sahaře zbudovat prosperující akvapark, nebylo by to o mnoho složitější. V první řadě se musí postarat, aby některá ze zde všedních odchylek od obecně uznávaných dobrých mravů nesemlela právě ji. Dobře ví, kam v Kinshase může a kam nikoliv, jak a čím po metropoli cestovat a kde se najíst. Když už se někde na relativně bezpečném místě v sobotu večer zdrží, rozhodně nemůže jet domů taxíkem. Jediný spolehlivý způsob přepravy v takové situaci může svým autem poskytnout kolega nebo kamarád. Po zhruba 400 kilometrech končí asfalt a dále pokračuje uježděná prašná cesta s pestřená výmoly. Řidič si změny kvality povrchu snad ani nevšiml. Řítí se nocí rychlostí jen o málo nižší než 100. Do USA přijíždíme ráno před 9. Našli jsme velmi příjemné bydlení v cihlových přízemních bungalovech, obklopených udržovanou zahradou a hned v sousedství restaurace. Městečko má poklidné nábřeží, ospalé centrum, školu a 2 tržnice. A kromě kostela taky minaret. Jedna z tržnic se specializuje na masné produkty. Zatímco u nás snad jen odborník při pohledu na kus masa pozná, z jakého zvířete pochází, zde se i laik snadno zorientuje. Na kolečkách tu zvadle leží mrtvoly 4 malých antilop, vedle na pestrobarevné textilii několik mrtvých opic, kousek dál malí krokodýly, zřejmě vyuzeni. U sušeného masa už je to s identifikací obtížnější. Ovšem pražené červy velikosti palce pozná každý. Opodál leží v prachu skupinka zhruba metrových krokodýlů, připoutaná za svázané čelisti ke kůlu. Ti jsou zatím živí. Příchod bělochů a navíc se záznamovou technikou v rukách nikdo neoslavuje. Prodávají výhradně ženy. Jedna z nich okamžitě přikryla část svého sortimentu plachtou. Domorodci se vždy živili mimo jiné masem zvířat, která v okolí ulovili. Byl to pro ně od nepaměti podstatný zdroj proteinů a taky chorob. Bushmeat, tedy maso z buše, není ani dnes zakázané. Ovšem některé druhy zvířat jsou chráněné a tady jsme navíc blízko významného národního parku. Fotografování a filmování vyvolává zjevnou nevoli. Nevidíme tady žádnou sloní nohu, ani hlavu gorily či šimpanze. Že tu však nejsou dnes, nevypovídá nic o včerejšku ani zítřku. Lidský druh se vysmekl z přirozeného řádu přírody. U improvizovaného mola nedaleko tržnice nás zítra vyzvedne piroga a po 6-hodinové plavbě proti proudu řeky Sanga bychom měli být v Bomase, což je vesnice na samé hranici národního parku. Ale protože jsme v Africe, je zase všechno jinak. Piroga není k dispozici. Nebo možná je, ale nemá motor. Nebo možná má i motor, ale není nafta. Možná i nafta by se našla, ale motor si žádá benzín. Trochu se to komplikuje, ale opravdu jen trochu.

kde se stýká hranice Konga, Kamerunu a Středoafrické republiky. Zhruba 2 kilometry od vesnice si správci Národního parku, zodpovědní za jeho konžskou část, vybudovali centrálu, v rámci které jsou k dispozici i bungalovy pro hosty. Uprostřed areálu stojí rozlehlejší přízemní stavba, jejíž stěny jsou kombinací skla a pletiva, což zajišťuje ochranu před ptáky a hmyzem, ale nebrání proudění vzduchu. Je to společenská místnost, jídelna i studovna zároveň. Je vybavená dřevěnými lavicemi, stoly i několika křesly a v regálech je možné si vybrat z celé řady knih o africké přírodě. Z několika dovezených várnic si samoobslužným systémem nabíráme jídlo a průběžně se seznamujeme s dalšími obyvateli základny, což jsou téměř výhradně mladí lidé z různých koutů světa, hlavně však z Evropy. Vejdeme se k jednomu delšímu stolu. V průběhu večeře přichází ještě zdejší šéf Thomas Breuer, který je vedoucím projektu a specialistou na naše opičí příbuzné, tedy primatolog. Byť na hranici národního parku, Bomasa je ještě pořád územím zabraným lidmi. Na něm gorily nežijí. Musíme hlouběji do tropického pralesa, do džungle, kam už téměř žádné cesty nevedou. V takovém prostředí, lhostejno zda v Amazonii, na Borneu či v Africe, jsou nejschůdnějšími dopravními trasami vodní toky. Posouváme se ještě nějakých 30 kilometrů terénním vozem a pak nás již u břehu čekají dřevěné pirogy. Plujeme na úzkém, dlouhém člunu. Jeden bydelník na přídi, druhý vzadu, dlouhou dřevěnou tyčí odrážejí loď proti mírnému proudu potoka, klikatícího se pralesem. S našimi batohy, průvodci a dalším doprovodem tvoříme flotilu 3 člunů, které se bez motorů velmi tiše vzdalují posledním symbolům civilizace. Střídají se úseky temné, zastíněné mohutnými stromy, s úseky otevřenými, kde se říčka rozlévá do nevelkého jezírka či mokřadu. Průzračně čistá a teplá voda láká ke koupeli, která by asi příliš riskantní nebyla. Za hlavní nebezpečí bych považoval vodní parazity s bilharziózou. Po nějakých 2 hodinách plavby odbočujeme z hlavního toku do malé zátočiny. Terénní základnu výzkumníků a ochranářů tvoří několik dřevěných srubů, z nichž některé jsou obytné, jiné poskytují technické zázemí od kuchyně přes sanitární blok až po elektrocentrálu. A rozvoj solární energetiky přináší pro takto odlehlé usedlosti či osady zcela nové možnosti a značnou úlevu. Solárních panelů tu vidíme celou řadu. Nebudeme bydlet přímo v areálu základny. O nějakých 200 metrů dál je v říčím lese rozmístěno 5-6 chatek. Slouží jen k přespání a bezpečnému uložení věcí. Mají jednu místnost a verandu a celé to stojí na 9 betonových sloupcích zhruba 2 metry vysokých. Tímto způsobem je dřevěná stavba chráněna proti zemní vlhkosti a proti některým druhům pozemní havěti. Budka s toaletou a podobná budka s nápisem sprcha stojí samostatně vedle přístupové pěšiny. Na pěšinu uplatňovali majetkové nároky mimořádně agresivní místní mravenci. Černé 6nohé potvůrky s mohutnými kusadly. Ať šel člověk rychle či pomalu, jistojistě svůj díl dostal. Pokaždé se alespoň jeden mravenčí záškodník zachytil boty, nepozorován vyšplhal po ponožce nahoru na holou kůži, tam se rozpřáhnul a vší silou zatěl mocná kusadla do bílého masa. Bez pochyby jde o křížence s pitbulem, když se totiž jednou zakousne, nepustí. Klidně si nechá utrhnout tělo, ale hlava s předimenzovanými kusadly zůstane zahryznutá.

Ráno hned po snídani nás čeká téměř hodinový pochod pralesem s průvodcem. Potřebujeme se dostat na jisté místo vnitru pralesa, které se zásadním způsobem liší od všeho kolem. Přesun není úplně bezproblémový. Hlavním zdrojem nervozity jsou sloni. Žije tady slon pralesní, který je sice menší než slon africký, přesto pro člověka značně nebezpečný. Nebývá vyšší než 2,5 metru, jeho váha je do 4 tun a kly směřují rovnoběžně dolů. Mnohem lépe se tak pohybuje v pralesním terénu a za hustším křovím se snadno ukryje. Náš průvodce, kterým je teď jeden z místních pygmejů, kráčí kousek před námi a občas dává rukou znamení k zastavení či k naprosté tichosti. Potíž je v tom, že i slon se dokáže v pralesním houští pohybovat nečekaně tiše a stejně jako my dokáže i on dlouhé sekundy stát bez hnutí. Pralesní slony neprovází dobrá pověst a všichni naši průvodci k ním chovají velký respekt. Jsme na místě. Tmavý prales bez slunce se otevírá a skrz okrajové kmeny před námi probleskuje docela jiný, tady velmi nečekaný typ ekosystému. Hledíme na Mbelibai. Na ploše zhruba 13 hektarů nerostou žádné stromy ani křoviny. Celý terén je silně podmáčený se spoustou menších či větších přirozených vodních kanálů a s několika jezírky. Kolem dokola této mohutné vodní zásobárny pokračuje dál tropický prales směr Středoafrická republika. Na samém okraji lesa přímo před námi stojí vysoká dřevěná pozorovatelna. Má dvě patra, z nichž to spodní ve výšce zhruba 7 metrů je naše. To nad námi, v necelých 10 metrech, patří výzkumníkům. Dole pod příkrým schodištěm zouváme boty a pokud možno tiše stoupáme vzhůru. Jedinečné místo. Je slunečné odpoledne, kolem nás na všechny strany desítky kilometrů africké divočiny. Tak nějak vypadají okamžiky, pro které vyjíždíme do zdánlivě nesmyslných a svým způsobem riskantních destinací. Je potřeba takové momenty pečlivě ukládat do těch nejspolehlivějších zásuvek paměti. Vyzbrojeni dalekohledy a fototechnikou monitorujeme dychtivě zelenou pralesní světlinu a seznamujeme se s jejími obyvateli. Vodu milující antilopy Sitatunga se po kolena ponořené popásají nějakých 50 metrů před námi. Na protějším okraji mokřadu rozeznáváme skupinku pralesních buvolů. Pod námi ladně proplouvá robustní vydra africká, před kterou by náš jezevec vzal do zaječích. A nad hlavami bezhlučně plachtí orel jasnohlasí. Tak vypadá naše seznámení s místem, na kterém strávíme nejbližších pár dnů. Režim bude poměrně ostrý. Vstávat bychom měli tak, abychom mohli snídat o 6:30 a již v 7 opouštíme základnu směrem Mbelibai. Půjde-li vše podle plánu, oběd nám tam přinesou a my na místě vydržíme do 16:00 odpolední. Pak svižným, leč bezpečným krokem 3 kilometry zpátky, abychom se za světla ještě stihli osprchovat a navečeřet. Posetmění se špacírování příliš nedoporučuje. Všude v okolí se potulují sloni a někdy ze zvědavosti napochodují svým rozvážným krokem přímo do tábora. Jejich populace tady v okolí je asi silná. Každý den se jich pár vzorném poli pozorovatelny vystřídalo. Když mají opustit pralesní příšeří a vystoupit na otevřenou sluncem zalitou světlinu, nepůsobí zrovna uvolněně. Dlouho, předlouho stojí na okraji mokřadu a pozorují. Zvednou chobot, nasávají vzduch, stojí, rozhlíží se a větří a tak pořád dokola. Lvi v takovém prostředí nežijí a pro samotářsky lovícího levharta představují příliš velké sousto. Zjevně se jim tedy vybavují v jejich pověstné sloní paměti mizerné zkušenosti s člověkem. Národní park Nuabalén Doky byl založen v roce 1993, ale to pochopitelně neznamená, že pytláci ze scény zmizeli.
Když už se konečně osmělí a volným krokem k některé stůní dojdou, jejich koupel nebere konce. Sloni ve vodě relaxují několik hodin a vystřídají všechny myslitelné pozice, včetně kompletního ponoru. Je nesporné, že kromě oplakávání zesnulých příbuzných mají s člověkem řadu dalších společných vlastností. Část dne s námi na pozorovatelně opatro výše tráví mladí výzkumníci. A přestože je nás tu dohromady 8 až 10 a že většinu tvoří dámy, vládne naprostý klid. My máme své dalekohledy, fotoaparáty a kamery, oni své super dalekohledy a notebooky. Pracují na dlouhodobém výzkumném projektu zaměřeném na studium života goril. Momentálně jsou známy 2 až 4 druhy těchto lidoopů. Ty 2 jisté druhy jsou gorila nížiná a gorila horská. Gorila horská podle současných poznatků žije pouze v rezervaci Virunga na hranici Ugandy, Rwandy a toho Velkého Konga. A v rezervaci Bwindi tamtéž. Celá její populace čítá méně než 1000 zvířat. Gorily nížiné je možno mimo jiné potkat právě tady, v parku Nuabalén Doky. V okolí Mbeli Bay mají ochranáři zaregistrováno přibližně 130 goril, které žijí buď samotářsky, nebo patří do některé z 20 skupin. Každá gorila má svoji složku se jménem, přibližným či přesným datem narození a bohatou fotodokumentací. Otec, matka, všechno je známo. Dominantní samec dorůstá hmotnosti do 180 kg, takže má přibližně dvojnásobek váhy těžkotonážního boxera. Ovšem síla jeho úderu je údajně až 5x větší. Na rozdíl od našeho bratránka šimpanze žijí gorily harémovým systémem. Jakmile ten nejsilnější samec zapudí všechny ostatní ve svém okolí, vytvoří si skupinku 5, 8, 12 samic, se kterými se páří výhradně on sám. Nepotřebuje velké pohlavní žlázy, válka spermií se nekoná a se sexem se netřeba přepínat. A taky nepotřebuje nápadné přirození, protože to má zkrátka v paži. Po 2 dnech pozorování máme přibližnou představu, kdo jsou hlavní a nejčastější hosté na Mbeli Bay. Každý den se to vystřídá několik slonů, ale mezi stálé hosty patří i skupinky buvolů pralesních. Zdejší buvoly mají jednu unikátní dovednost. Dokáží se pást pod vodou. Některá větší jezírka mají na dně bujný porost vodních rostlin, obsahujících pravděpodobně cenné minerály nebo živiny, které trávy na souši nemají. Buvoly v poklidu vstoupí do vody, i pořádně hluboké, a tam se 50-60 sekund s hlavou pod hladinou pasou. Pak se vynoří, rozhlédnou se, chvíli přežvikují, nádech a další ponor. Gorilích skupinek jsme viděli několik, jen daleko od naší kóty. Až 3. dne se jeden gorilí samec vynořil téměř přímo pod pozorovatelnou. Od výzkumníků nahoře se dovídáme, že se jmenuje Mahale. Má 20 let a zatím vede poměrně neurovnaný volnomyšlenkářský život. V jeho složce stojí, že už má 2 samičky, ale moc si jich nehledí. Vyškubává ze země jeden tlustý stvol trávy za druhým, vždy ho vymáchá ve stružce vody a pak odkousne jen křehkou šťavnatou spodní část stonku. Předvádí se nádherně ze všech stran, přestože nás totálně ignoruje. Skvělé vyvrcholení a uzavření naší mise na Mbeli Bay.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
2: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
1: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Napsaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
2: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
1: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
2: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul barona po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Kyjev odmítá, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. V půdě na Moravě je kritický nedostatek vody. Fotbalisté Maroka jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. O postup teď bojují Francie a Paraguay. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat, teploty až 26 stupňů. Je neděle 5. července. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmelová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Rusko oznámilo dobytí města Kostiantynivka v Donbasu. Ukrajinská strana ale ztrátu tohoto strategicky důležitého opěrného bodu obrany v Doněcké oblasti popřela. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už měsíce.
4: Mluvčí ukrajinského generálního štábu Andrij Kovalev agentuře Interfax Ukrajina řekl, že Kostiantynivka je pod kontrolou ukrajinských sil a jednotky skupiny vojsk Vostok pokračují v obranné operaci. Kovalev ale připustil, že se malé skupiny ruských vojáků pokoušejí město infiltrovat a ve městě i kolem něj se odehrávají těžké boje. Zprávy o dobytí Kostiantynivky označil Kovalev za pokus ruského vedení nakreslit úspěchy tam, kde nejsou. Ukrajinské drony zaútočily na Petrohrad a podle záběrů z tamních sociálních sítí zasáhly přístav a ropný terminál. Z Donbasu Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Noví policisté a další příslušníci bezpečnostních složek by mohli dosáhnout na nástupní plat 50 tisíc korun v roce 2029. Každý rok by měl stoupnout o zhruba 5%. Opoziční zástupci a odboráři ale očekávali po vládních slibech rychlejší navyšování.
5: Navýšení nástupního platu má zmenšit rozdíl ohodnocení mezi příslušníky bezpečnostních složek a armádou a taky přispět k vyšším náborům. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO chybělo na začátku roku zhruba 5000 policistů.
6: Každý počátek roku, to znamená 2027-2028, vždy dojde k navýšení.
5: Podle jeho předchůdce Víta Rakušana ze STAN ale současná vláda jen okopírovala plán bývalého kabinetu.
7: Jenom tady není naplněný ten populistický slib 50 tisíc vlastně po nástupu vlády jako takové.
5: Podle odborářů z Unie bezpečnostních složek nabízí armáda mnohem atraktivnější náborové podmínky, takže s nás rekrutuje nováčky. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: V Půdě, na Hané a na Jižní Moravě je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině týdne. Na Moravě ale pršelo méně, nebo se jí bouřky úplně vyhnuly. Podle Miroslava Trnky z Intersucha tam množství vody v půdě klesá zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
8: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší, než je takzvaný bodvadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky 1 metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
3: Nejvíce proto suchem trpí luční porosty. Obchody nad 200 metrů čtverečních budou dnes i v pondělí otevřené. Na nadcházející státní svátky se totiž nevztahuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Lidé by si ale měli otevírací dobu vždy raději ověřit.
9: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Radiožurnál.
3: Národní pouť a slavnostní mše před bazilikou zakončí dnes Dny lidí dobré vůle na Velehradě na Uhersko-Hradišťsku. Součástí pouti bude tradiční průvod v krojích.
10: Vrcholem pouti je koncelebrovaná mše svatá sloužená na nádvoří před Velehradskou bazilikou. Hlavním celebrantem je arcibiskup pražský a primas český Stanislav Přibyl, kazatelem brněnský biskup Pavel Konzbul. Slavnostní mše začne v 10 hodin a 30 minut. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Přes 30 tisíc lidí vyšlo v sobotu demonstrovat v durinském Erfurtu proti sjezdu nejsilnější německé opoziční strany AfD. Oznámila to policie, podle které byla situace převážně klidná.
11: Uzavřené hranice, volná ruka trhu, zelená spalovacím motorům nebo zredukovaný sociální stát. Tak představila stovkám delegátů v Erfurtu svou vizi Německa Alice Weidlová, kterou sjezd potvrdil v pozici předsedkyně strany víc než 81% hlasů. Weidlová řekla, že AfD je novou německou národní stranou udávající rytmus politickému životu. Na sjezdu zastavila návrh durinského předsedy Berna Heckeho na snažší prorůstání AfD a ultrapravicových skupin. Zároveň ale za místo předsedu strany sjezd vybral blízkého spolupracovníka tohoto politika, který byl v minulosti odsouzený za používání protiústavních sloganů a symbolů. Z Berlína Tomáš Avlín, Radiožurnál.
3: Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chamenejím. Zemřel na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned v první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chamenejí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
12: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chamenejího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a bili se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadů zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chamenejího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Íránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chamenejího syna Močtabu. Dominik Tesár, Radiožurnál.
3: Na Karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
13: Nikdy jsem to tady nezažil, že bychom takhle dlouho tleskali.
14: A myslím si, že by to měl vidět každý.
15: Dobře, to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
16: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
17: Ovdovělá poštečka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš uspořádá vystoupení před publikem seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
18: Já jsem gay. A nepracuju v žádné bance. Neživím se jako drag queen.
19: Jako co?
17: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
20: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
17: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Maroka vyhráli nad Kanadou 3-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. V něm se utkají s vítězem duelu Francie-Paraguay. Tento souboj sleduje reportér Kristian Šveda.
21: Za malou chvíli začne druhý poločas. V tom prvním branka nepadla, takže aktuální skóre, které platí, je Paraguay-Francie 0-0. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport. Kristian Šveda, Radiožurnál.
3: Tenistka Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou ve třech setech a prošla do osmifinále Wimbledonu. Ve třech sedách uspěla i Linda Nosková proti Rumunce Kirsteové a zvítězil taky Jiří Lehečka, a to ve čtyřech setech nad Španělem Munarem. S Wimbledonem se naopak ve třetím kole překvapivě loučí světová dvojka Kazaška Rybakinová. Belgičance Mertensové totiž podlehla ve dvou sadách. Končí i obhájkyně titulu Polka Švojnteková s Filipínkou Ilaovou prohrála ve dvou setech.
22: Uzavřený Cholupický tunel na Pražském okruhu i dálnice D2 u Brna. Na Pražském okruhu je obousměrně uzavřený Cholupický tunel, policie tam řeší požární poplach. Provoz stojí v obou směrech a tvoří se kolony, počítejte se zdržením. Dálnice D2 je obousměrně uzavřená u Brna v místě stavby dálniční křižovatky. Objížďky jsou značené, směrem od Bratislavy se sjíždí na D1 směr Vyškov. Vozidla se pak otáčejí u čerpací stanice, jedou na Brno a sjíždějí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo. V odstavném pruhu na něj upozorňuje šipka silničářů. Na D1 se pracuje mezi Brnem a Rusínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru jen jedním pruhem. A v Praze jeďte opatrně tunelem Blanka směrem do Troje. Za vjezdem do tunelu směrem od Břevnova policie řeší nehodu v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšťa nebo přehánky, ojediněly i bouřky, večer začnou srážky postupně ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 26. Tolik hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
23: Plošný zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let není vhodné řešení rizik, která tyto služby pro děti znamenají, říká skupina odborníků z českých vysokých škol. Plošný zákaz podle nich může působit jako jednoduché a rozhodné řešení, ale neřeší hlavní příčiny problému. Co navrhují místo plošného omezení? Téma dnešního vydání pravidelného pořadu o světě počítačů a internetu, kterým vás provází David Slížek.
0: Online Plus.
23: Ve studiu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
24: Ahoj Davide.
23: A diskutovat s námi bude stejně jako minulý týden Martin Kožíšek, projektový manažer sdružení CZNIC, který se zabývá bezpečností dětí na internetu. Dobrý den.
25: Dobrý den.
23: My jsme minulý týden mluvili o tom, proč čeští odborníci z vysokých škol z Brna, z Olomouce a další, tak proč vlastně plošný zákaz sociálních sítí dětem mladším 15 let nebo 16 let nedoporučují. Sami ale ve svém stanovisku uznávají, že sociální sítě přinášejí rizika a vyžadují systémovou reakci. Jak by tady ta systémová reakce podle toho odborného vyjádření vlastně měla vypadat? Ptám se Martina Kožíška.
1: než zákazy, tak určitě funguje nějaká preventivní opatření. A v tomhle v tuhle chvíli určitě víc apelovat na rodiče, protože rodiče jsou dost často ti, kteří dávají to první zařízení dětem. Edukovat je o tom, jaká je vhodná míra, jaký obsah by děti měly konzumovat a možná působit už i v předškolním věku na prvním stupni nějaké první preventivní programy a konkrétně u škol, tak se dost často stává, že učitel je tím prvním, kdo dítěti zakládá nějakou sociální síť, třeba WhatsApp, kde děti nutí zakládat nějakou třídní skupinu ve snaze jim posílat nějaké úkoly. A co se týká prevence, je to nejúčinnější forma, jak předejít vlastně nějakým rizikovým jevům na internetu. Může to být kyberšikana, může to být nějaké návykové chování. A druhou rovinu toho, jak se bránit, je tlačit na sociální sítě, aby upravili design služeb tak, aby nebyl nějakým způsobem návykový, rizikový pro děti nebo případně i pro dospělé.
23: Ano, zvýšit odpovědnost digitálních platform. To je jeden z těch bodů, které vlastně to odborné stanovisko zmiňuje hned na začátku. Jak si to ale představujete? Protože tady jsou různé, třeba v Evropské unii, různé zákony, nařízení, která vlastně říkají sociálním sítím a velkým platformám, jak by měly fungovat, že by neměly být, nebo jako podporovat nějaké chování, které vzbuzuje závislosti, že by měly zvažovat a posuzovat svá rizika a vlastně přijímat nějaká opatření, ale nevypadá to úplně, že by se do podobných věcí dobrovolně hrnuli.
1: Bavíme se tady hlavně o těch největších platformách typu Meta, případně Snapchat, TikTok a podobně, které vlastně v tom designování těch služeb zašly jako daleko v tom, že používají jako pokročilé nástroje doručování obsahu. Je s tím spojená celá řada různých jako negativních jevů typu králičích nor, kdy ta sociální síť odhadne moje nálady, pocity. Ve chvíli, kdy jsem v nějaké úzkostné náladě, tak mi může paradoxně nabídnout něco, co mě ještě víc z té deprese nějakým způsobem zavede dál a podobně. Takže tlak na sociální sítě, aby omezili doručování obsahu dětem, je jako naprosto legitimní. Druhá věc je ta, že velká část toho rizikového chování se neodehrává na těch největších platformách. Odehrává se na nějakých komunikačních kanálech, ať už je to WhatsApp, ať už je to Discord, ať už je to Telegram a podobně. A pak tu máme nějaké sociální sítě, které jsou mimo Evropskou unii. Může to být TikTok a tam si myslím, že TikTok s náma úplně a Čína nekamarádí, takže nařizovat jí to, jak by se měla chovat nebo co by měla sbírat, je naše možná zbožné přání, ale realita bude úplně jiná.
23: Ale myslíte tedy opravdu, že ten tlak, dejme tomu regulační tlak na to přijímat nějaké přísnější zákony, takže tohle by mohlo právě pomoci, že bychom měli být schopni tady dotlačit ty platformy k tomu, aby třeba místo toho algoritmického obsahu nám, nebo řazení obsahu nám nabízeli zase ten časově řízený, to znamená, dejme tomu od nejnovějších příspěvků od našich kamarádů.
1: Něco to si myslím, že by úplně nefungovalo. Já nevím, jestli jste si někdy zkusili přepnout zeď jako do chronologického řazení a navíc jako schovat to, co vám doručuje algoritmus a jenom vidět ty příspěvky od přátel. A já jsem najednou zjistil, že moje zeď, která běžně má jako desítky jako příspěvků, má třeba jenom dva příspěvky denně. Uh-huh. A v tu chvíli by mě to jako nenutilo jako tu síť používat, protože se tam vlastně jako nic neděje. Takže bude to velmi těžké, jako, protože ty sítě jsou vybudovány tak, aby nás na těch sítích udrželi, aby se tam zobrazoval nějaký obsah, aby ta sociální síť jako vydělávala. A ve chvíli, kdy tohle zakážeme, tak otázka, jako proč by ty sítě jako fungovaly tak, jak fungují, protože cílem je tam vydělat co nejvíc peněz.
23: No jak by se tedy měly změnit, aby fungovaly dál, i aby měly tu obchodní logiku pro ty jejich majitele, ale zároveň, aby prostě omezili ta rizika, která třeba pro děti tam jsou?
1: Za mě největší riziko, a to teda řadím na první místo před kyberšikanou, predátory a další rizikové jevy, jsou právě ty algoritmy, které způsobují a jsou zesilovače různých strachů, pocitů u dětí, můžou nás zavést do situací, které si dokážeme představit. A když se bavíme s dětmi, tak sami dost často pozorují to, že když je nějaký obsah na té síti přestane zajímat, třeba zvířátka, přestanou to lajkovat, tak ta síť je trošičku zmatená a začne jim nabízet jako týraná zvířátka, protože cílem té sítě je udržet to dítě jako v nějakém napětí, emocích a podobně. A ve chvíli, kdy to nefunguje, tak vám začne nabízet neschválený obsah, který jako je dost často jako závadný. Takže to je první věc, kterou bychom měli omezit, tlačit na platformy, pak je tady celá řada evropských nařízení, DSA, rozhodně schválit. Je tady akční plán proti kyberšikaně, donutit platformy, aby se podílely třeba na prevenci, přispívaly ze svého rozpočtu na preventivní aktivity, těch kroků je celá řada.
0: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Petře, myslíš, že se tedy platformy dají změnit tak, aby eliminovaly ta největší rizika, která hrozí dětem? Já tedy za sebe můžu říct, že já velmi často přepínám nebo mám přepnuté defaultně různé sociální platformy na to časové řazení a mně to tedy funguje, ale já tam mám opravdu asi naklikáno spoustu věcí, které sleduju, takže nemám tu timelineu potom prázdnou a vlastně snažím se vyhnout tomu algoritmu, protože přesně mi přijde, že najednou se mi tam pak začnou objevovat věci, které tam vlastně nechci, a které mě tedy spíš jako štvou a vyvolávají tu emoční reakci. Ale Petře, myslíš, že tedy, že by se opravdu platformy mohly nějakým způsobem změnit a že máme nástroje, jak je k tomu třeba přinutit, když to nedělají dobrovolně?
4: Já nevím, protože on to vlastně nikdo ještě pořádně neskusil. Mluvme o evropské úrovni, protože Česká republika je příliš malá na to, aby sama něco změnila a nemá smysl to ani zkoušet, když jsme členskou zemí Evropské unie. Nařízení evropské o digitálních službách, Digital Services Act, DSA, platí postupně, vstupuje v účinnost jedna jeho část po druhé. A tam je do značné míry napsáno všechno, o čem si tady povídáme. Jak by se provozovatelé těch platform měli chovat. A to, o co teď jde, je, jak pevně dokáže evropská legislativa vymáhat po těchto firmách poskytujících služby v Evropské unii, aby se řídili jejími zákony. V situaci, kdy Evropa a Amerika nejsou kamarádi, což nejsou, tak to může být velmi problematické a potom opravdu je to otázka, jak daleko dokáže Evropa zajít ve své důslednosti ty zákony vymáhat. Jestli dokáže zajít třeba až po bod, kdyby některým z těchto platform totálně zakázala činnost v zemích Evropské unie. To zatím nikdo neskusil, tudíž tvoje otázka, jestli ty nástroje máme nebo nemáme, nutně musí mít odpověď, že nevíme. Ještě jsme nevyzkoušeli, jak pevně fungují, jak ostrý ten nůž je, který si na to Evropa vyrobila. A rovnou bych k tomu dodal, že kdyby věci došly takhle daleko, tak je potřeba, aby Evropa byla připravená být v tomhle nějakým způsobem soběstačná, to znamená, aby vyvinula, to už se děje, ale pomalu, svoje vlastní sociální média, která budou provozována a spravována tady a budou celoevropská a budou možná veřejnoprávní, možná komerční, to možná oboje, ale aby tady byla.
2: To jsem zvědavý, jestli tohleto by mohlo vlastně mít šanci na úspěch většinou.
4: Tak víme, že takové projekty už existují, že vznikají a zase pořád nevíme.
2: Si myslím, tedy.
4: Ani to ještě nevíme. To je úplně stejné jako s tou předchozí otázkou. Nevíme, jestli jsou úspěšné, protože nikdo je ještě neskusil naplno uvést do chodu a postavit se za to nějakou váhou finanční i politickou. To by se napřed tohle muselo stát a pak bychom si mohli říct, jestli byly úspěšné nebo nebyly. Dokud se to nestane, tak o tom budeme pořád jenom teoretizovat.
2: Posílit mediální a digitální výchovu. To je další návrh. Vlastně, co dělat místo zakazování, plošného zakazování sociálních sítí dětem. Další návrh té skupiny odborníků. Posílit mediální a digitální výchovu. Já už jsem měl pocit, že už se posiluje nějakou dobu, že už se i do vlastně školních osnov vkrádají tahle témata. Pak jsou samozřejmě organizace, jako je CZNIC, které vlastně působí na školách, dělají školení pro děti nebo nějaké besedy. I pro rodiče samozřejmě. pokud tedy rodiče přijdou, protože co jsem se tak různě bavil s těmi lidmi, kteří dělají lektory, tak ti říkají, že rodiče většinou nechodí na ty
1: Lepší se to. Dříve se ty akce dělaly po třídních schůzkách, takže ten rodič byl velmi naštvaný, a pak ještě po něm někdo chtěl, aby hodinu seděl a poslouchal, co děti nemají dělat. Dneska je ta poptávka ze strany jako těch rodičovských sdružení a škol tak obrovská, že když přijdete na tu akci, tak je plno. A dělají to dost často knihovny, takže ten zájem se jako naprosto změnil.
2: Tak to je skvělé.
1: Takže tam mám jako dobrý pocit. A co se týká té mediální výchovy, ono je velký rozdíl, když pojedete na základní školu, učiliště a gymnázium. Na středních odborných školách jako velká část těch dětí neprošla vůbec žádným podobným školením nebo respektive programem. Když pojedete na gymnázium, tak budete mít pocit, jak to české školství je skvělé. A když půjdete do nějakého učiliště nebo třeba i do dětského domova nebo půjdete do výchovných ústavů, do různých nízkoprahových skupin, tak nejenom zjistíte, že jako je tam ohromná propast. A měli bychom se soustředit i na tyto skupiny dětí.
4: To jsou zase ty nůžky, o kterých jsme tady mluvili minulý týden.
2: Jak tedy by se měla ta mediální a digitální výchova posílit? Nepředpokládám, že dělat ve škole nějaký speciální předmět, ale spíš rozprostřít to téma do těch stávajících předmětů. Co by se v tomhle ještě dalo udělat, aby to fungovalo lépe podle vás?
1: Já bych možná se nebál začít už dříve, než se začíná na tom druhém stupni. A myslím si, že ta vhodnost zařazení některých těch částí už patří na první stupeň. Nebál bych se tam naučit nějakou kreativitu na nějakých nástrojích, používat nějaké aplikace a podobně, vyzkoušet si třeba, jak funguje umělá inteligence a stříhat videa, případně to zprostředkovat na hraní her a podobně, vybudovat tam nějaké podobné věci. A postupem času vytvořit ověřování informací a další témata, ale myslím si, že ty školy, pro některé školy to může být okrajové téma, dokonce jsem se setkal i s názory některých ředitelů škol, že my tu propagandu tady nechceme. Je to dost často spojené s tím, že jako když jdete jako s mediální výchovou do školy, že tam automaticky budete jako ukazovat, že ten je špatný, tento politik a ten jako říká něco jiného a my vás tady nechceme, protože to je propaganda. Stává se to relativně dost často.
2: Dobře, tak začít dříve a vlastně to téma dětem nějakým způsobem zpřístupňovat. To zní vlastně jako určitě dobrý nápad. Podporovat rodiče, nikoli je pouze zatěžovat odpovědností. Tak to je téma, o kterém jsme tady mluvili právě ten minulý týden, že vlastně opravdu ta velká váha výchovy k používání internetu a sociálních sítí padá samozřejmě na rodiče. Jak se dají podporovat rodiče a nikoli pouze zatěžovat odpovědností?
1: Já mám pocit, že to téma je v tom mediálním prostoru jako relativně dozastoupeno. Dokonce mám pocit, že je přehlceno jako různými zprávami typu, že se něco děje, že jsou tady nebezpečné výzvy, kyberšikana, sociální sítě, pořád nás něco ohrožuje. Rodiče jsou přehlceny, ale ona ta jako skutečnost je trošičku jiná. Když se bavíme s rodiči, tak naopak mají pocit, že to téma v mediálním prostoru vůbec není. Takže jeden z těch nápadů je se tlačit víc do nějakých lifestyleových, možná trošku bulvárních médií, dostat se do nějakých celospolečenských pořadů. Velký úspěch třeba měla účast Linky bezpečí v ulici ve chvíli, kdy se tam odehrál nějaký příběh. A já ten příběh neznám to podrobné, ale bylo tam řešení přímo nabídnuto těm rodičům, zavolejte na rodičovskou linku. Tak ta linka byla zahlcená, protože rodiče vůbec nevěděli, že něco takového existuje. Takže nenápadnou formou jít těm rodičům naproti, ukazovat jim, že existuje nějaká podpora, že se můžou na někoho obrátit, že to jenom není o těch jako hrůzách, které dost často vnímají, že se dějí, ale že opravdu existují různé vzdělávací materiály. A tady bych chtěl říct jednu hodně důležitou věc. Česká republika, co se týká vzdělávacích materiálů v oblasti bezpečného chování na internetu, je možná jedna z nejlepších v Evropě. Tady vzniká neuvěřitelné množství různých edukativních materiálů, ať už to jsou filmy, seriály, divadelní inscenace, různé knížky a podobně. To nám můžou v Evropě naprosto závidět. A paradoxně to nebylo tím, že by tady ministerstvo školství nebo nějaké ministerstvo řeklo, budeme se tomu věnovat. Ono to vzniklo možná nečinností těch ministerstev, protože tady vznikla celá řada různých projektů, ať už neziskovek nebo třeba i komerčních firm. A díky tomu tady máme navrtenou paletu možností, z čeho si ten rodič může vybírat. Takže když to dítě prožívá nějaké období a chci s ním probrat nějakou konkrétní věc, tak si můžu pustit seriál. Třeba Marty is dead o kyberšikaně. Můžu se podívat na různé dokumenty, filmy, seriály, knížky, pohádky, pixesa, hry. Tady toho opravdu velké množství.
2: Ideálně hned samozřejmě společně i s těmi dětmi, protože většinou, pokud vím tedy, tak když vlastně člověk tohleto sdílí to téma s těmi dětmi, tak to asi funguje nejlíp.
1: Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je si s dětmi rovnou u toho povídat, to znamená, pustíme si to společně. Naprosto špatně je, tady máš film, podívej se na něj, vem si to po naučení. Ne, musíte si o tom s tím povídat, co zažilo, jestli zná někoho z kamarádů, nebo i vlastní příběh, jestli něco podobného prožívá, nebo o ničem slyšel, a hlavně neodsuzovat. Ve chvíli, kdy na dítě naběhnete ve stylu, na co se to pro Boha koukáš, co to sleduješ a podobně, tak to dítě za váma už nikdy nepřijde. Neodsuzovat, nezakazovat, bavit se o tom, co to dítě vědělo, a třeba se ptát na to, jak bys to vyřešil, nebo kam by ses obrátil.
0: Online Plus Davida Slíška.
2: Důsledně vymáhat stávající věková pravidla. Další doporučení odborníků. A teď mě to přijde trošičku na hraně, protože na jednu stranu říkáme tady, že plošné zákazy sociálních sítí do určitého věku, že nejsou dobré řešení, a na druhou stranu se tady mluví o tom, že bychom měli důsledně vymáhat ta stávající věková omezení. V Česku tady možná připomenu, vlastně by děti neměly být na sociálních sítích do 15 let, pokud tedy nedají rodiče za ně souhlas se zpracováním osobních údajů. Vychází to z GDPR. Z dalších vlastně předpisů na ochranu osobních dat. Takže třeba 13-leté děti by tam být tedy opravdu neměly, což se určitě neděje. Jak tedy, není tedy tohleto doporučení trošku v rozporu s tím, že tedy nechceme, nebo odborníci říkají, že by tedy ten plošný zákaz do určitého věku neměl tady být, protože to není dobré řešení?
1: Tam je asi cílem nastavit tu vymahatelnost, která je teď taková jako nejistá. Nevíme, jako za kým jde, jestli to jsou sociální sítě, jestli to jsou učitelé, nebo jestli to jsou rodiče. Já si myslím, že sociální sítě by měly zamezit tomu, aby se ty nejmenší děti dostávaly na ty rizikové služby. Tady se nebavíme o tom, že budeme řešit, jestli někomu je 12 nebo 13, protože ten věk je už tak jako blízko. Teď se bavíme o tom, že naprosto malé děti dost často na prvním stupni používají sociální sítě třeba k výměně dětské pornografie, dost často vlastní. Je to jeden z takových jako trendů na prvním stupni, kde si děti mezi sebou vyměňují svoje intimní fotky, které se velmi rychle třeba dostanou mimo tu skupinu. A tady by měl být nějaký algoritmus, tady o těch algoritmech mluvíme dost negativně, který by měl vyhodnotit, že podobný obsah se na té síti nachází, a v tu chvíli to okamžitě zablokovat. A to se dost často bohužel neděje.
2: Petře, co říkáš ty na tenhle ten návrh vlastně tady více nějakým způsobem dodržovat nebo vymáhat to dodržování těch věkových limitů, které už dneska jsou platné? Je tohle podle tebe reálné tedy?
4: Do určité míry ano. Otázka je, jaká technická řešení přijmout, aby to fungovalo. Protože u toho se ta diskuze opakovaně obvykle zasekne. Jestli nějakým poskytnutím osobních dokladů se všemi riziky pro soukromí a s povinností pro všechny se prokazovat, nebo nějakým jiným způsobem. Já si myslím, že když jsou jednou někde takováto pravidla, takže by měla být jednoznačně vymahatelná. S tím plně souhlasím, ale zatím jsem nikdy neslyšel, jakým způsobem čistě technicky, prakticky tohle to dělat, aby všichni byli spokojeni, aby to nebyl zásah do soukromí, aby to bylo spolehlivé, aby to nebylo zneužitelné a tak dále. Nevím.
2: Tak poslední doporučení z toho materiálu. Posílit všeobecnou primární prevenci rizikového chování v této oblasti. Teď tomu úplně přesně nerozumím. My jsme tady mluvili vlastně o různých preventivních krocích. V čem se tohle to liší a co je vlastně ta primární prevence v téhle oblasti?
1: Součástí toho doporučeného bodu je i zřízení takzvaného Národního fondu prevence, který by byl financován jednak z nějakých plateb ze strany těch provozovatelů služeb, jednak ze strany státu, a jednak je tam doporučení, aby ty preventivní programy měly nějaký delší časový rámec, protože dost často ty organizace jsou v nejistotě. Programy jsou na rok, maximálně rok a půl, tak aby ta prevence probíhala kontinuálně dlouhodobě, protože dost často z těch krátkých programů vznikne nějaký projekt, který není úplně dobrý, kvalitní, nebo respektive může být velmi rychle ukončen a už nemusí pokračovat. Takže je tam tlak na ty platformy, aby do něj přispívaly, což je velmi jako jednoduchá věc z pohledu toho, kolik se peněz jako pohybuje v rámci českého prostředí. Odhadem je to u těch největších platform zhruba 60 až 80 miliard korun ročně, a ve chvíli, kdy se dohodneme na tom, že z každé tisíci koruny, která je utracena v tom reklamním prostoru, půjde koruna do toho Národního fondu, tak se tady bavíme o opravdu obrovské částce, z které by mohla být financovaná prevence v Česku, Národní linky pomoci, Linka bezpečí, dětské krizové centra a podobně. Takže problémem možná bude jako ta politická shoda, jestli chceme zatížit jako ty platformy, jakým způsobem to uděláme a kdo případně do toho fondu by přispíval.
2: Tak Petře, ty chceš něco dodat?
4: Chci. Mně v těch doporučeních velmi chybí důležitý bod, co nabídnout dětem, které vyženeme z toho digitálního světa. Jakým způsobem mají trávit volný čas? To vypadá to jako hloupá otázka, ale ona není, když si představíte dnešní způsob života, to, že děti se nedostanou nikam samostatně ven. Když já byl malý, tak jsem přišel ze školy, praštil jsem s taškou, vytáhl jsem kolo, jel jsem na kole na druhou stranu našeho okresního města, do setmění jsme tam hráli fotbal. To je dneska nedostupný životní styl pro naprostou většinu dětí z bezpečnostních i jiných důvodů. Čili vytvořit pro ně prostor, kde budou moci být dětmi a hrát si. Všechny ty řeči jsou, vraťme dětem dětství. Jaké dětství to bude, když nebudou mít tyhle možnosti? Prostě ten problém je mnohem širší. A vytrhnout z toho ten kousek a řešit ho zákazem je špatně.
2: Mluvíš teď o nějakém online prostoru pro ně, nebo opravdu myslíš, že tady by měli tady mít offline?
4: Mluvím o obojím. Mluvím o obojím, protože svět je dneska takový, že rozdělovat online a offline vlastně skoro nejde. Je to prostě život. Mluvím o tom, co by pro děti bylo fajn, kde by mohli být, kde by mohli aktivním způsobem trávit volný čas a určitě by to spočívalo v nějaké kombinaci. I když to bude offline aktivita, primárně by asi měla mít, tak asi bude mít nějakou online složku.
2: Pánové, já vám moc krát děkuju za to dnešní povídání. Myslím, že oproti tomu minulému týdnu, kdy jsme mluvili hodně o zákazech a těch, dejme tomu, negativních a represivních věcech, a tak teď jsme tady hodně mluvili právě o těch pozitivních věcech, o tom, co by se dalo dělat, abychom i bez nějakých zákazů sociálních sítí dětem vlastně omezili nějaká rizika, která na ně v online světě číhají. Jsem zvědavý, jak ta debata v České republice nakonec dopadne, jestli se nějaký zákaz tady prosadí nebo neprosadí. Ta podpora veřejnosti podle průzkumu je veliká, ale zase, jak vždycky říká Petr, každý složitý problém má aspoň jedno jednoduché špatné řešení. Říkám to správně, Petře?
4: Skoro.
2: Dobře, tak já se to naučím do příště úplně dobře. Tak doufám, že tady převáží nějaký zdravý rozum a že se dočkáme nějakého řešení, které bude pro děti, ale i pro dospělé vlastně potom co nejlepší. Děkuju tedy našim dnešním hostům Martinovi Kožíškovi, projektovému manažerovi sdružení CZNIC, kde se zabývá právě bezpečností dětí na internetu. Díky a naschledanou.
1: Naschledanou.
2: A děkuju samozřejmě Petrovi Koupskému, redaktorovi deníku N, který je naším pravidelným komentátorem a spoluautorem tohoto pořadu. Díky Petře a zase za týden naslyšenou.
4: Naschledanou.
2: Od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
5: Dosavadní česká rozpočtová pravidla mají na kahánku. Od tohoto pátku mohou poslanci hlasovat o jejich změněné podobě Senátem a s největší pravděpodobností se nakonec vrátí k verzi, která počítá se zásadním rozvolněním pravidel, která mají Česko chránit před příliš velkým zadlužováním. To má svým expertním pohledem hlídat také Národní rozpočtová rada a já ve studiu vítám jejího předsedu Mojmíra Hampla. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
7: Řečí peněz.
5: Od tohoto pátku mohou poslanci projednávat zákon o rozpočtových pravidlech, který změnil a do sněmovny vrátil Senát. Dopředu je ale prakticky jasné, že sněmovna senátní úpravy odstraní a vrátí se k zákonu v podobě, který prohlasovala vládní většina. Stejně tak je jisté, že můžeme čekat zásadní opoziční obstrukce a opozice dokonce dopředu hlásá, že nechá novelu posoudit ústavním soudem. Podle původního návrhu ministryně Aleny Schillerové z hnutí ANO by se neměly do výdajových rámců státního rozpočtu rozpočtu započítávat obranné výdaje na 2% a také výdaje na klíčové infrastrukturní projekty. A vláda by mohla dokonce překročit schválený rozpočet až o 10%, a to v případě zhoršení bezpečnostní situace. Novela má také oficiálně potvrdit postoj ministerstva financí, že pravidla platí jen pro řádně podaný návrh rozpočtu a pro jeho případnou novelizaci už nikoliv. Pane předsedo, počítáte s tím, že ta pravidla pro rozpočtování vláda schválí v té původní verzi?
6: Musím s tím počítat minimálně od dubna, od toho klíčového jednání rozpočtového výboru, kde se ty pozměňovací návrhy projednávaly a kde dostali ze strany vlády podporu, tak od té chvíle my musíme logicky počítat s tím, že v této podobě ta pravidla platit budou.
5: No, vy se pravidelně účastníte jednání vlády, ano. Říkáte vládě, jak velký problém toto tempo zadlužování bude a jak velkým problémem bude to celé rozvolnění těch rozpočtových pravidel. Má to nějaký smysl?
6: Říkám a jak víte, neříkám to jenom politikům, a říkáme to široké veřejnosti, to je konec konců naše práce, být ten hlídací pes, který hodně štěká. A myslím, že v českém veřejném prostoru, jakkoliv to možná tak nepůsobí teď, to slovo extrémní zadlužování to pořád není populární slovo. Takže já si myslím, že zbytky

0: není možnost vůbec udělat žádnou rozumnou dohodu o rozpočtu a o nějaké míře konsolidace, která by vrátila Francii na udržitelnou dráhu. Mění se premiéři neustále a všechno začíná a končí u peněz, u rozpočtu a u velkých nákladů na obsluhu dluhu. Když vidím Británii, kde při vší úctě odchází další premiér proto, že nemá vlastně žádnou myslitelnou představu o tom, co dělat s veřejnými rozpočty a jak je řídit. Když vidím Itálii, když vidím Belgii, když vidím Španělsko, kde já myslím, že pro vaše posluchače je nepředstavitelné, že 3 roky za sebou není vůbec schopno schválit řádný návrh státního rozpočtu. A když vidím, že Spojené státy v tuto chvíli vytvářejí deficity, které jsou největší v neválečných letech, tak musím říct, to já se opravdu trochu ošívám a mám mražení v zádech a vysvětluju těm politikům, kteří jsou schopni pochopit, jak špatné předlužování na úrovni domácností, rodin, konec konců pak v poslanecké sněmovně nebo v Senátu řeší předlužování na úrovni jednotlivých lidí, že úplně stejně velký problém je to pak pro ty státy a pro jejich veřejné finance. Takže je to teď zvláštní svět, ve kterém ve vyspělých zemích mnoho států navyšuje zadlužení. Naposledy ten velký program zadlužování oznámilo Japonsko po posledních volbách a je vidět, že úrokové sazby z dluhu rostou. Ta výpůjční kapacita trhů se prostě zmenšuje a že to bude mít vliv i na to, za kolik a na jak dlouho si půjčují běžní obyvatelé ve vyspělém světě i firmy.
1: Já připomenu, že Japonsko má dlouhodobě obrovský dluh vůči HDP, pokud se nepletu, je to kolem 200%.
0: Ano, dokonce přes, ale velkou část toho dluhu tam drží velmi, velmi věrné a oddané domácnosti. Teď se ukáže, jestli ta věrnost a oddanost a poslušnost pro ně typická, jestli vydrží, až se budou úrokové sazby měnit.
1: Ministryně financí Alena Schillerová sama říká, že nechce sestavovat rozpočty, aby v nich takzvaně čarovala s čísly, což jste konec konců vy kritizovali u předchozí vlády.
0: Ano.
1: A kritizujete to pokaždé u jakékoliv vlády.
0: To je naše práce.
1: To je vaše práce a vy ji děláte. Není lepší, když politici jasně řeknou, že ta pravidla prostě dodržovat nechtějí a změní je, protože prostě nemohou plnit své politické sliby. My jsme o tom tady také mluvili, že v tom našem rozpočtu už nezbývá moc prostoru pro plnění těch politických slibů. Já jenom připomenu, studie z tohoto týdne Centra veřejných financí říká, že máme strukturální problém a schodek ve výši 185 miliard od covidu, které prostě nemůže ta vláda nějakým způsobem vyřešit jinak, než že změní ty zákony a změní ty mandatorní výdaje.
0: Což je také něco, o čem jsme tady opakovaně mluvili, ale abych neutekl z vaší otázky, ptáte-li se takto ostře, tak jestli to dilema je mezi tím, jestli raději pravidla obcházet, anebo raději je změkčit či skoro vypnout, tak já vám řeknu, že nejsem ani pro jednu z těch dvou variant. Já jsem pro variantu...
1: Výsledek je skoro stejný.
0: Já jsem pro variantu pravidla držet a veřejné finance udržovat dlouhodobě v mezích těch pravidel, které právě budou bránit tomu, že bychom někdy narazili na zeď.
1: Ale podle těch stávajících pravidel by měl schodek rozpočtu na rok 27 být zhruba 150 miliard
0: korun. To jsme mi dokonce řekli, protože i stávající vláda ještě podle existujících pravidel musela připravit takzvanou rozpočtovou strategii a z ní vyplývá jasně, co by byl ten maximální schodek pro příští rok. To číslo, které jste řekl, a zhruba 190 miliard maximálně i s půjčkou na Dukovany.
1: Tak. A sami politici říkají, my nedokážeme během jednoho roku ušetřit přes 160 miliard korun.
0: Tak vy se ptáte, co byste teda dělal, pane Hample, když
1: co byste
0: říkáte,
1: dělal, když říkáte ušetřete to 160 miliard, kde je škrtneme?
0: Když bych to řekl úplně jednoduše, kdybychom se byli schopni vrátit z hlediska zdanění fyzických osob a z hlediska rozpočtového určení daní jenom do časů před covidem a k tomu třeba prodat 10% ČEZu na burze, tak by velká část toho problému byla prostě vyřešena. Ale řekl jsem 3 věci, z nichž vidíte, že ani jedna nemá politickou podporu. A to bych řekl možná napříč politickým spektrem ve stávající sněmovně.
1: No, Alena Schillerová vyčítá Fialově vládě, že nechala schválit příliš přísný fiskálně strukturální plán pro Česko, ten se schválil u Evropské komise.
2: Jednáme o změně toho fiskálně strukturálního plánu, což je nereálný. To znamená, že my teď vyjednáváme to, aby v tom roce 27 nám povolili co nejvyšší nebo co nejreálnější číslo pod 3%. A pak budeme samozřejmě snižovat zhruba v průměru o toho 0,5% bodu.
1: Řekl

0: řekla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Poledne s Václavem Moravcem, a to je vlastně její poslední vyjádření, které nám něco říká o rozpočtu na rok 2027, ale my víme, že ministerstvo jedná s Evropskou komisí o změně tohoto fiskálně strukturálního plánu a prý
1: a návrh už existuje.
0: Je to na dobré cestě, takže by tam asi neměl nastat problém, když ani Evropská unie nebude mít s těmi našimi vyššími schodky problém.
1: Já musím říct, že tento způsob argumentace od paní doktorky Schillerové, který jsme probírali opakovaně i v poslanecké sněmovně, i v Senátu, mi nepřipadá úplně moudrý nebo chytrý, protože na tom původním fiskálně strukturálním plánu za nás nebylo vůbec nic překvapivého a už vůbec ne šokujícího. On byl vyjednán už v roce 2024, od října roku 2024 visí dokonce na hlavní stránce ministerstva financí, byl pak schválen radou v roce 2025. Všichni věděli, co v něm je, a ten plán byl v naprostém a dokonalém souladu s existujícím zněním národních fiskálních pravidel. Čili v něm nemohla být žádná, jak jsem slyšel, past nebo cosi šokujícího a překvapivého pro nikoho, kdo věděl, že ten dokument je a že je takto schválen. Prostě bylo to zcela v souladu s existujícími pravidly. Zcela v souladu s existujícími pravidly, ale není fiskální politika té nové vlády. A proto ten nový plán, který vzniká, vláda už ho konec konců schválila a můžete se na něj podívat, nebo vaši posluchači, tak ten vlastně počítá s podobnými čísly jako ten stávající, jenom je odsouvá v čase o 2 roky.
0: Ano,
1: jo?
0: Ano.
1: My říkáme v tomto stávajícím plánu Evropské komisi, a musí to ještě schválit rada, abych byl přesný, že budeme konsolidovat, jenom tu konsolidaci odkládáme o 2 roky. A vzniká z toho minimálně jeden takový zajímavý paradox, že zatímco ten původní fiskálně strukturální plán počítal s tím, že ke konsolidaci bude muset dojít, a to jsme tady taky probírali, nejpozději v roce 2027, aby ta čísla byla vůbec naplnitelná, tak ten plán počítal s tím, že ta konsolidace má nastat v jediném nevolebním roce do roku 2031, zatímco ten nový počítá s tím, že ta konsolidace relativně rapidní a silná v rozsahu zhruba 90 až 100 miliard korun má nastat v roce předvolebním a volebním. A to je takový paradox, u kterého my jako pozorovatelé politického provozu
2: otázky, protože jsem se chtěl zeptat,
1: my si toho nemůžeme nevšimnout.
2: Jak je reálné v těchto volebních letech snižovat o 0,5% HDP schodek.
1: Necháme se překvapit, ale my jako opravdu cyničtí pozorovatelé politiky, nic jiného nám nezbývá, tak musíme napsat, a taky jsme to napsali, že to považujeme minimálně za velmi kouzelné a překvapivé, že je to namalováno takto. V tuto chvíli vlastně ten fiskálně strukturální plán říká, vláda může být relativně velmi generózní, uvolněná a utrácet v roce 2027,
0: ano.
1: Aby hned v následujícím roce, po tom, co navyšuje dluhy a deficity, začala snižovat deficity a dluhy. A v zásadě ta historka, která je postavená na větě, abychom mohli snižovat deficity a dluhy, musíme nejdřív navýšit deficity a dluhy, je podstatou toho plánu, a nechci všichni udělají představu o tom, jak je to skutečně realistické.
2: Takže to jednoduše čtete tak, že v roce 2027 uděláme takzvanou vatu prostor, kterou pak budeme 2 roky okusovat, aby jsme řekli, ale my jsme začali konsolidovat.
1: Může to tak být. Kdyby to byla tato varianta, tak je pořád lepší, než kdybychom po roce 2027 ještě dál šlapali na plyn a ještě dál se odchylovali od těch čísel, která v tom fiskálně strukturálním plánu jsou a která jsou rozumná, konec konců opakuji, jsou rozumná stejně jako byla ta předchozí čísla, protože Evropská komise a evropská pravidla nás tak jako tak tlačí k tomu, abychom měli zdravé veřejné finance.
0: Říká předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který i nadále zůstává naším hostem.
3: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: My o tom rozpočtu pro rok 2027 víme něco více. Jak jsme slyšeli Alenu Schillerovou, ten příští schodek rozpočtu by měl být těsně pod 3% HDP. Podle vašich propočtů by to mohlo být kolem 350 miliard korun. A to ještě existuje šance, že po víkendovém summitu NATO bude vláda revidovat letošní rozpočet, jak nám v pořadu Peníze a vliv Jany Klímové potvrdil také vládní zmocněnec Jakub Landovský.
4: Ona bude mít všechny informace o tom, jak si stojí spojenci, jak si stojíme my, jaká je urgence ze strany Spojených států, a potom rozhodne, jestli zkusíme dosáhnout maximálního výsledku z těchto prostředků, anebo zda bude otevřena či znovu otevřena otázka nějakých transferů.
2: Říká Jakub Landovský, podle kterého je jisté, že právě rozpočet na rok 2027 už bude splňovat tu podmínku 2% HDP na čistě obrané výdaje. Ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí a váš bývalý kolega z Národní rozpočtové rady, ale u Jany Klímové varoval, že Česko nemůže dosažení těch závazků v NATO, tedy domluvených 3,5%, dělat na dluh, ale bude muset škrtat anebo více vybrat.
5: Museli bychom přistoupit k úpravě daní anebo snížení jiných výdajů, protože ty naše simulace ukazují, že když bychom toto celé chtěli financovat na dluh, s čím zatím implicitně tedy počítá naše podoba fiskálního pravidla, tak bychom narazili do 10 let buď na 3% hranici deficitu, anebo na hranici dluhové brzdy. Takže ono ve skutečnosti to financování dluhové je nejen ekonomicky neracionální, ale vlastně v té situaci, kdy máte ty fiskální pravidla, tak i vlastně nemožné.
2: Vysvětluje ekonom Jan Pavel z Centra veřejných financí. Pane předsedo, vy jste u jednání vlády, takže asi zhruba víte, jak se vede ta debata o tom rozpočtu na příští rok, i když se primárně odehrává samozřejmě na ministerstvu financí. Ale vy jste řekli, že vidíte riziko, že dojde k překročení o něch 3% HDP, tedy maastrichtských kritérií. Proč?
1: My dokonce myslíme, že ta existující pravidla to připouští nebo umožňují, a po diskuzi s ministerstvem financí právě o tom detailu toho fiskálně strukturálního plánu jsme si v tom celkem jistí, protože my teoreticky se můžeme dostat přes ta 3%, pokud by to překročení bylo právě díky obranným výdajům, na které se aplikuje takzvaná evropská uniková doložka. Pak by i toto bylo možné, a proto jsme to říkali takto jasně, aby nevznikl pocit, že vše, co je přes 3, tak podle těch stávajících pravidel vlastně nebude možné. Ono teoreticky i to bude možné. Uh-huh. A proto, když jste řekl to číslo zhruba 350 miliard korun, my jsme ho nakalkulovali tak, jak by odpovídalo stávajícím číslům o HDP, ale nechtěli jsme tím rozhodně říct, že to je žádoucí úroveň, na kterou se máme dostat. Uh-huh. Že to je tak zhruba to maximum, a to pořád tam bereme v úvahu ještě ty Dukovany.
2: Když zmiňujete Dukovany, zmiňujeme ty únikové doložky, které chce vláda přijmout. Ano. Vy jste propočetli, že by to mohlo dělat až 200 miliard v té nejtlustší variantě. Ty se započítávají do těch 350 miliard.
1: Tak a tam právě chci říct, že jednou z těch vlastností toho nového balíčku pravidel je, že výdaje na Dukovany by se vůbec neobjevovaly ani v tom hotovostním saldu. Mm-hmm. To znamená, vůbec by nebyly vidět v čísle, které schvaluje poslanecká sněmovna, byly by jako schovány. Na jednu stranu někdo může argumentovat, že to bude méně transparentní, na druhou stranu my zase s naší cyničností říkáme, aspoň pak nebude možné tuhle částku utratit na něco jiného, když se neutratí na Dukovany v daném roce. Ten rámec, o kterém vy mluvíte, skutečně může být v řádu stovek miliard korun. Kam až by sahal, nevíme, protože nevíme, jak dlouho by ta výstavba kam až by zasahovala, ale skutečně teď třeba na ten příští rok to vychází na, dejme tomu, 30 miliard nebo přes 30 miliard výdajů, které nebudou v hotovostním saldu, ale za minulé vlády vlastně v tom hotovostním saldu obsaženy byly. Čili i to je jako změna, která trošku znesnadní srovnávání těch čísel v čase.
2: Takže kdybych to měl selským rozumem říci, tak sice budeme mít schodek 350 miliard, pokud
1: ale
2: takový
1: kdybychom
2: bude,
1: měli podle existujících pravidel, byl by 380.
2: A půjčovat si budeme 380. To, že si půjčíme mimo schodek a mimo ta rozpočtová pravidla, nebudeme to počítat, neznamená, že nebudeme muset tyto
1: do toho dluhu to nakonec stejně spadne, ale v tom saldu toho daného roku to prostě nebude viditelné. Jo?
2: No, když jsme u českého dluhu, tak nominálně zhruba asi 3,7 bilionu korun, když připočtu těch 310 miliard za letošní rok, tak už jsme na 4 bilionech. Pokud bych mluvil o těch tlustých rozpočtech a ne hubených, tak se můžeme lehce na konci volebního období dostat skoro ke 4 bilionům. Počítám to správně? Je to reálná úvaha?
1: Záleží na tom, jak moc se bude šlapat na plyn. Ano. Ale víte, že my jsme velmi opatrní v tom hodnotit ta absolutní čísla, ty absolutní částky. částky, to už nás jako ekonomy tady máte načtené a naposlouchané, že my vám vždycky srovnáváme velikost dluhu i deficitu s velikostí té ekonomiky, tak jako u běžných rodin se taky díváte na to, jestli prostě splácíte hypotéku 20 tisíc a máte příjmy 50 tisíc, anebo splácíte 20 tisíc a máte příjmy 100 tisíc. Je to velmi významný rozdíl, takže my víme, že ta trajektorie je nastavená na růst dluhu v tuto chvíli, ne na pokles dluhu.
2: No, když bychom se dostali k těm 5 bilionům, tak já připomenu, že pro letošní rok, a potvrdila to právě i studie Centra veřejných financí, budeme jenom na obsluze platit zhruba 110 miliard korun.
1: Ano.
2: Kam bychom se posunuli, kdyby jsme poskočili o další 1,5 bilionu?
1: Opět, je to nastaveno na dráze rostoucích nákladů na obsluhu dluhu, protože úrokové sazby, a to vy zase tady slyšíte od mých kolegů, se hned tak do času předcovidových nevrátí k nulovým úrovním nebo těsně nad nulovou úroveň. I to zadlužování v celém světě posunuje úrokové sazby a výnosy z vládního dluhu všude výrazně nahoru a ta potřeba dalšího zadlužování to bude jenom zhoršovat. To, že nikdo už vlastně nevěří na trzí, že bychom se vraceli k časům velmi nízké inflace, tam to platí totéž, to znamená i základní úrokové sazby budou vyšší a proto víme, že budeme obsluhovat ten dluh za mnohem vyšších nákladů, než jsme byli zvyklí. Takže jestli jsme platili na obsluhu dluhu pod 1% HDP a byli jsme v tom opravdu premianti, že to nebyla částka, která byla relevantní a nevedli jsme o nich politickou debatu, na rozdíl těch zemí, které jsem tady zmiňoval,
2: ano,
1: tak se blížíme okamžiku, kdy budeme někde přes 1,5% nebo u 2% a ta částka bude zbuzovat mnohem být zvláštní než v minulosti, což bude důsledkem toho, že jsme přestali být tou zemí, ve které se náklady na obsluhu dluhu neřeší, protože nemusí.
2: No teď už víme, že ty dluhy uděláme.
1: Jsme na té dráze, konec konců s tím vláda počítá. Jakoliv já musím říct, neznám detail vyjednávání rozpočtu na příští rok. K tomu můžu říct jenom jednu věc. Tím, že vláda přišla, a zase nemyslím si, že to bylo moudré nebo taktické, s diskuzí o změně těch fiskálních pravidel na začátku roku a mluvila o nich takto silně, tak to vzbudilo nekonečnou poptávku jednotlivých rezortů právě v tom rozpočtu roku 2027 přijít s velkými videovými požadavky, protože když tohle řeknete jako premiér nebo minister financí, no tak všichni ostatní si to přeloží, tak teď je ten okamžik, teď je to okno příležitosti, kdybychom tam měli dát všechno, co lze.
2: Tak to argumentuje i opozice, argumentovala tak především ODS a mluvila o takzvaném řízení rozpočtu.
1: Tohle já považuji opravdu za nemoudré.
2: A ona tvrdila, že by dokázala podle těch stávajících pravidel ty rozpočty ukočírovat. Je to reálné?
1: Znovu
2: se vrátím k těm 160 miliardám, které někde musíte najednou vzít.
1: Já to řeknu úplně v nulách a jednička.
2: Nestavíme silnice.
1: První věc je rok 2026. I stávající vláda nebo představitelé stávající vlády se ptali, jestli si umíme představit, že bychom se drželi v těch existujících mezích. Já jsem říkal, je to představitelné, ale nebylo by to úplně komfortní vládnutí. Nemohli bychom snižovat zálohy živnostníkům, nemohli bychom přenášet platby za OZE na stát, nemohli bychom zvyšovat další výdaje, které vláda teď zvyšuje a slibovat snižování daní. Nemohli bychom třeba dělat takovouhle podporu v oblasti cen benzínu nebo nafty, nebo motorové nafty a tak dál. Nemohli bychom přijímat další 4 000 zaměstnanců státu, nemohli bychom jim o tolik zvýšit meziročně příjmy, míněno jako jejich mzdy, ale šlo by to. A samozřejmě nezahajovali bychom tolik nových staveb v oblasti dopravní infrastruktury, mohli bychom tak pokračovat v těch existujících. To samozřejmě platí a i to vládnutí pak v tom roce 27 by bylo komplikované, ale v tom roce 27, a to já tady dodávám k tomu komentáři stávající opozice, i v tom roce 27, a i ta předchozí vláda to moc dobře věděla, by se ta nepopulární opatření musela přijmout, abychom ty limity toho fiskálně strukturálního plánu byli schopni plnit.
2: Vy se dlouhodobě neshodujete s dalším hostem, naším pravidelným ekonomem Janem Švejnarem, který podobně jako vláda říká, že z dluhu prostě musíme vyrůst. Že ty investice, které dáváme do infrastruktury, tak prostě povedou k tomu, že se nám zvýší ekonomika, zvětší se a pak přesně ten poměr té větší ekonomiky vůči tomu menšímu dluhu bude menší a nebude to takový problém. Hmm. Nedává to logiku ani trochu?
1: No, rozhodně to nedává logiku v realitě České republiky a toho českého již tolikrát zmíněného fiskálně strukturálního plánu. Já jsem se teď s panem Švejnarem potkal na největší světové konferenci v Bělehradě a říkal jsem mu, a víte, že vám to nesedí na data tohle, protože ten nový dokument, ten nový fiskálně strukturální plán důsledně a systematicky popírá tuhle vaši tezi, protože je postaven na tom, že žádný multiplikátor ani u těch největších investic, jako je infrastruktura, není přes jedničku. To znamená, žádná koruna vydaná ze státního rozpočtu nepřinese alespoň tu jednu korunu dodatečného HDP. A většina těch multiplikátorů je ještě nižších, takže ten skutečný plán té vlády, který bude schvalovat rada a který je odiskutovaný s komisí, vlastně toto zcela popírá. Jo. A druhá ta teze, že jsou země na západě, které vyrostly z dluhu, my jsme to komunikovali i veřejně a tady vyzvu vaše posluchače, ať se třeba podívají na sociální sítě, tam, kde máme obrázky, protože
6: nebo na stránky Národní rozpočtové
1: rady. Já vám
6: ho
1: tady nechám, ale nemůžeme to samozřejmě ukázat. Vůbec neplatí třeba, že Německo po druhé světové válce nasekalo velké dluhy a pak z nich vyrostlo. Vůbec ne. Naopak ten růst jejich produktivity a HDP byl tak velký, že byl schopen financovat i ten stát blahobytu a i nové investice. A Německo se na úroveň dluhu okolo 40%, tam, kde se pohybujeme my dnes, ano, dostalo až v okamžiku sjednocení východního a západního Německa. Takže ani tahle teze prostě neobstojí při pohledu na data.
2: Když hledáme logiku, pane předsedo, dává logiku Národní rozpočtová rada, když ty pravidla budou tak volná, že vlastně možná budou ty evropská pravidla přísnější.
1: No, ptáte se vlastně na to, jestli má smysl za pár korun instalovat do letadla tu kontrolku, která vám svítí, když se hodně blížíte k zemi.
6: A no, ale vy tu kontrolku přelepíte náplastí.
1: Nebo jestli i lepší jej vymontovat, nebo vůbec nemít. Já, protože mám rád létání a mám rád přemysťování po světě, tak si pořád myslím, že je dobře, aby ti piloti aspoň tu kontrolku měli, než kdyby ji vůbec neměli, aby aspoň věděli, co jsou ty bezpečné letové hranice. Další rozhodování je samozřejmě na nich a oni jsou v kabině.
2: Takže to dává smysl i vám osobně být tím člověkem, který tu kontrolku bude zapínat a takhle s ní bude blikat.
1: Václave, kdybych si to nemyslel, tak já mám zas dost úcty jako ke svému životu, historii a k tomu, čemu se věnuju, tak kdybych si to nemyslel, tak bych to nedělal.
2: Tak já mám radost, že se setkáme určitě i po prázdninách.
1: Určitě.
2: V novém čase, kdy pravděpodobně budou platit nová rozpočtová pravidla, která jsou nyní ve sněmovně. Mým dnešním hostem byl Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Já mu za to moc děkuji.
3: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Tomio Okamura navštíví ve druhé polovině července Čínu, doprovodí ho Renáta Vesecká. Ukrajinské síly v Petrohradu zasáhly přístav a ropný terminál, Rusko slíbilo odvetu. Fotbalisté Francie a Paraguaje bojují o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky, teploty až 26 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Předseda sněmovny Tomio Okamura navštíví koncem července Čínu. Upozornil na to server Aktuálně.cz. Na návštěvu šéfa vládní SPD pozval předseda čínského parlamentu. Okamuru by měla doprovodit předsedkyně ústavně právního výboru Renáta Vesecká za motoristy. Součástí delegace budou i podnikatelé. Okamura už dříve řekl, že by chtěl podpořit cestování čínských turistů do Česka. Podle něj před pandemií covidu utráceli v tuzemsku nejvíc peněz na osobu. Příliv turistů z Číny by podle něj přinesl do státní kasy miliardu korun z daně z přidané hodnoty. Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na čtvrtém stupni z pěti, to znamená vysoké riziko a situace se v příštích dnech ještě zhorší, upozorňuje na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice a okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama, čili my jsme teď měli takový suší období.
7: Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření, měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli vždy důkladně prohlédnout. I letos totiž podle státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliózy. Ukrajina při sobotním útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu, uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál. Moskva uvedla, že útok nenechá bez odpovědi. Ukrajinské drony útočily také na přístav asi 170 kilometrů severozápadně od Petrohradu u Finského zálivu. Nakládá se tam ropa, obilí, uhlí a zkapalněný zemní plyn. Do českého krasu začala jezdit nová turistická autobusová linka číslo 878. Propojuje například Karlštejn, Svatý Jan pod Skalou nebo Hlásnou Třebaň. V provozu bude o víkendech a státních svátcích až do konce října. Navazovat má na vlaky z Prahy, vysvětluje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji.
9: Linku spolufinancují obce v okolí těch zajímavostí. Cílem je omezit individuální dopravu do této oblasti a přiblížit lidem nejzajímavější místa českého krasu.
7: Kolem víru na Bystřicku vedou dva nové turistické okruhy. Vznikly propojením různých stávajících tras. Další okruh má 6,5 kilometru, kratší necelé 2 kilometry. Cesta vede po významných vyhlídkách kolem obce. Prochází i přes hraběcí stolek, který se letos stal přírodní rezervací. Fotbalisté Maroka jsou po vítězství nad Kanadou 3-0 ve čtvrtfinále mistrovství světa. O postup bojují také Francie a Paraguay. Duel sleduje reportér Kristián Šveda.
10: 10. nastavená minuta z avizovaných 10 začala. Francouzi stále vedou nad fotbalisty Paraguaje 1-0 jediným úspěšným střelcem Kylian Mbappé z penalty v 70. minutě. Zbytek duelu poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
7: A čeští volejbalisté poprvé by vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem. Předloni tým vybojoval bronz evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa.
11: Uzavřená D2 u Brna a překážka na D8 za Roudnicí. Na dálnici D2 se i dnes v noci pracuje v prostoru budované dálniční křižovatky s D1. Trvá obousměrná uzavírka jak na Brno, tak na Bratislavu. Od této chvíle se už ale dá sjet z dálnice D1 směrem od Vyškova na D2 na Bratislavu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy dejte pozor za odbočkou do Roudnice nad Labem. Na 21. kilometru je ve vozovce velký výtluk. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Ostrovačice. Na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo, zabírá tam odstavný pruh, místo je ale označené šipkou silničářů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer pak začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Kdo příští týden povede českou delegaci na summitu NATO v Ankaře? Premiér Andrej Babiš, rozhodla o tom vláda. Co na to prezident a co vůbec můžeme od summitu NATO čekat? Venezuela se vzpamatovává z ničivého zemětřesení. To nepřežilo víc než 2600 lidí. Na místě pracovali záchranáři z 20 zemí, včetně českého USAR týmu. Mluvili jsme s jeho členy. Původně měl jet na tábor, ale organizátor je podvedl. A tak hrozilo, že budou sedět doma, tedy sedět v dětském domově. Ani ne za den, ale zareagovali dobrovolní dárci a dětem poslali 2,5 milionu korun, aby neměli pokažené prázdniny. I tuhle událost tento týden přinesl. Aby vám nic důležitého neuteklo, je tu Týden Plus a jeho autorka Václava Marešová.
3: Týden Plus.
12: Českou delegaci na červencový summit NATO povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Rozhodla o tom vláda. Tématem se znovu zabývala poté, co jí ústavní soud nařídil účast prezidenta Petra Pavla. A to je téma pro reportéra Vojtěcha Tomáška.
13: Prezident počítal s tím, že delegaci povede on sám z pozice nejvyššího ústavního činitele. Rozhodnutí vlády je tak podle něj v rozporu s rozhodnutím ústavního soudu. Prezident vyzval premiéra k dalšímu jednání, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
14: Přes nevstřícné kroky vlády je prezident stále připraven hledat hledat řešení, které bude v souladu s ústavou, předběžným opatřením ústavního soudu a protokolárními zvyklostmi.
13: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by teď situaci uklidnilo, kdyby prezident netrval na své účasti.
15: Pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost.
13: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů potvrdil, že pro prezidenta vláda zajistí do Ankary letadlo. Premiér se zbytkem delegace se podle něj dopraví po vlastní ose.
12: A na spory kolem složení delegace průběžně reaguje taky opozice. Například předseda ODS Martin Kupka řekl, že je v zájmu Česka, aby zastoupení na summitu bylo silné a přesvědčivé. Spory o účast prezidenta podle něj ničemu nepomáhají.
16: Nechápu sice slova premiéra, který vyzývá prezidenta, aby nakonec přehodnotil svoji účast, když je úplně jasné, že v našem společném zájmu je, aby účast České republiky byla co nejsilnější, abychom tam dokázali co nejlépe uplatnit národní zájmy.
12: Přístup vlády kritizovali i další členové opozice. Ivan Bartoš z Pirátů zdůraznil, že prezident má být vedoucím delegace, a to v souladu s dosavadní praxí. A podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla bude muset vláda rozhodnutí ještě přehodnotit, a to kvůli interním předpisům aliance. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů prezidenta do delegace doplnil na základě předběžného opatření ústavního soudu. My jsme proto podrobnosti rozebrali s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hart. Toho jsme se ptali třeba na to, jestli tím, že premiér doporučuje prezidentovi, aby na summit vlastně nejezdil, neoslabuje autoritu ústavního soudu a neříká tím, že spor dál pokračuje.
17: Ano, je to sporné v tom, jestli vláda to usnesení ústavního soudu splnila, protože tam se píše jednak, že tedy mají umožnit prezidentovi účast, že ho mají akreditovat, včetně jeho doprovodu, ale mají mu poskytnout součinnost a nekomplikovat mu tu účast. A z toho, co vláda zatím veřejně prezentuje, tak to vypadá tak, že se snaží neustále i nadále dělat všechno pro to, aby prezidenta od cesty odradila, byť v tom počínání není úspěšná. Možná, že původně počítala s tím, že když to rozhodnutí oddalovala, takže i když se prezident obrátí na ústavní soud, takže nestačí rozhodnout. A podle mě vláda byla velmi zaskočena tím, že prezident požádal o předběžné opatření a ústavní soud mu vyhověl, tak nyní dělají další kroky k tomu, aby prezidenta od účasti odradili, ale vzhledem k tomu, co už prezident absolvoval, tak myslím si, že je to snaha marná, zbytečná a navíc poškozující Českou republiku.
12: Tu kompetenční žalobu bude ústavní soud řešit ještě několik měsíců. Komentátor Petr Hartmann také vysvětlil, co bude konečné rozhodnutí soudu znamenat do budoucna. Může jednou provždy vyjasnit, kdo má v podobných případech rozhodující slovo při zastupování Česka na vrcholných mezinárodních akcích?
17: Život je příliš pestrý na to, aby to mohl jednou provždy verdikt ústavního soudu vyřešit, ale je velmi pravděpodobné, že pokud k nějakému závěru dospěje, tak ten jeho verdikt bude natolik odůvodněný, že z toho bude možné vycházet do budoucna a vyvozovat určité věci týkající se té role prezidenta zastupovat stát navenek. A kdybych se měl vrátit k tomu sporu, tak tam je příznačné to, že se vláda snaží tedy bránit prezidentovi, aby jel na summit a poukazuje na to, že by tam nemusel reprezentovat postoj České republiky, ale přece daleko důležitější je znát ten postoj České republiky a o tom vláda příliš nemluví, jaký ten postoj je, to je přece to nejdůležitější a prezident navíc opakovaně dává najevo, že si je dobře vědom toho, že když je součástí české delegace, podle toho protokolu by měl být vedoucím té delegace, tak by měl být vybaven určitým mandátem vlády a podle toho on se hodlá chovat.
12: Vysvětlil Petr Hartmann, komentátor Českého rozhlasu. Summit v turecké Ankaře začne 7. července a blížící se summit NATO průběžně komentuje taky prezident Spojených států amerických Donald Trump. Taky často kritizuje nedostatečné výdaje na zbrojení některých spojenců. Na loňské schůzce se členové NATO proto dohodli, že do roku 2035 zvýší výdaje na obranu, a to na 5% hrubého domácího produktu. Do roku 2025 přitom měly země dávat 2% HDP. Loni a pravděpodobně ani letos se ale Česku nedaří tyto závazky naplnit. Rusko ve čtvrtek mohutně zaútočilo na Kyjev. Ruské drony a rakety v noci zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Výsledkem je 30 mrtvých a desítky zraněných. Mezi nimi jsou i malé děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. A situaci po útoku popsal náš zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
18: Rusové vysílají střely různých typů, balistické, ty jejich nadzvukové rakety, rakety s plochou dráhou letu a velké množství dronů, tak to se opakovalo, ale podle bezpečnostních expertů Rusové stále neustále zdokonalují vlastně tuto taktiku nesoucí smrt a zkázu do ukrajinského hlavního města tím, že ten útok byl zároveň současně vedený z různých směrů, různými prostředky, a vlastně ten úder měl zcela ochromit protivzdušnou obranu.
12: Rusko proti Ukrajině zaútočilo 74 raketami a střelami s plochou dráhou letu a téměř 500 dronů. Ukrajinská obrana většinu zneškodnila, ale 25 raket a 12 dronů zasáhlo celkem 12 míst v Kyjevě.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Počet obětí dvou zemětřesení, která minulý týden zasáhla sever Venezuely, už překročil počet 2600. Dalších přes 12 000 lidí je zraněných, uvádí to tamní úřady. Podle OSN se ale zhruba 50 000 lidí stále pohřešuje. Tamní prezidentka Delcy Rodríguezová a venezuelské úřady čelí kritice třeba od opozice, že na katastrofu zareagovali pozdě.
19: Nečekali jsme až 3 dny, začali jsme jednat hned.
12: Tisíce záchranářů i ze zahraničí, hasiči, vojáci, dobrovolníci stále odstraňují trosky i bez těžké techniky. S postupem prací se ten oficiální počet obětí ještě zvyšuje. A na místě pomáhal taky český USAR tým. A takhle mluvil přímo z Venezuely zástupce velitele týmu Jiří Němčík.
20: Za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu. A už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
12: Do zemětřesení postižené Venezuely vyslala své týmy 20 zemí. Ničivé otřesy od síle víc než 7 stupňů zasáhly 24. června hlavně oblasti na severu země. Armáda České republiky má nového velitele. Náčelníkem generálního štábu se stal generálporučík Miroslav Hlaváč, dosavadní první zástupce končícího Karla Řehky. Funkci si slavnostně předali na pražském Vítkově a ještě předtím ho na Pražském hradě oficiálně jmenoval prezident Petr Pavel.
21: Jmenuje do funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky generálporučík Miroslav Hlaváč. Rozhodnutí podepsal prezident republiky Petr Pavel.
22: Oficiální předání funkcí v 9 hodin dopoledne na Pražském hradě. Prezident Petr Pavel odvolává Karla Řehku a jmenuje Miroslava Hlaváče. Nového náčelníka generálního štábu podle Petra Pavla čeká ve funkci řada výzev.
23: Budeme muset reagovat na zvýšené požadavky na budování schopnosti naší armády v relativně krátkém čase.
22: Poté všichni, včetně ministra obrany, přejíždí k památníku na Pražském Vítkově, kde předání funkcí od 10:30 pokračuje slavnostním armádním ceremoniálem ke dni ozbrojených sil.
24: Vojáci, nazdar!
22: Po státní hymně pokládají prezident a ministr obrany k památníku společný věnec. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka pak slavnostně vrací bojový prapor a ministr obrany Jaromír Zuna za SPD ho symbolicky i s funkcí předává Miroslavu Hlaváčovi.
25: Pane generále, předávám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
26: Pane ministře, přebírám bojový prapor generálního štábu armády České republiky.
27: Obrana není jen věcí armády, ale úkolem a závazkem celé společnosti.
22: Zdůraznil ve svém projevu Miroslav Hlaváč a představil svoje plánované kroky. Řekl, že chce budovat moderní armádu, která obstojí v dnešních výzvách a bude účinně působit se spojenci.
27: První prioritou bude dokončení výstavby těžké brigády a zahájení transformace střední brigády.
22: Zásadně zlepšit je podle něj taky potřeba protivzdušnou obranu a nábor personálu. Končící náčelník generálního štábu Karel Řehka se pak dočkal poděkování za své působení i za celoživotní službu v armádě.
28: Byly to 4 roky extrémně vysokého tempa, velkých výzev
0: a bezprecedentně složité a neustále se zhoršující bezpečnostní situace.
22: Řehka se s armádou rozloučil, odejít by měl k 31. srpnu.
12: Popsal reportér Jakub Vik a já dodám, že na jmenování Miroslava Hlaváče náčelníkem generálního štábu se dohodla vláda už v květnu. Jako jediný ze členů kabinetu ho nepodpořil ministr obrany za SPD Jaromír Zuna s tím, že si podle svých slov v této pozici dokáže představit jiného kandidáta. Zhruba měsíc a půl od rozhodnutí vlády o přesunu agent lidských práv, duševního zdraví, protidrogové politiky nebo národnostních menšin je definitivně jasno. Úředníci od července spadají pod ministerstva spravedlnosti, zdravotnictví, práce a sociálních věcí a taky kultury. Nepomohly protesty, návrhy na změnu zákonů ani apel odborníků, jenže do situace se vložila i Evropská unie a tam by Česko mohlo narazit. A právě Evropská komise by mohla kvůli případnému nedodržení zásad právního státu stopnout Česku čerpání některých unijních fondů. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO se ale oslabování své agendy nebojí.
1: Je řada států, které to mají velmi podobně jako my teď, že vlastně ty agendy spadají pod jednotlivá ministerstva a v drtivé většině jsou to ministerstva spravedlnosti.
12: Se stanoviskem téhle skupiny se chce ještě podrobně seznámit. Proti rozhodnutí vlády se bouřili i členové jednotlivých rad, dávali podmíněné rezignace. No a kvůli nesouhlasu s přesunem agent nakonec skončilo přes 50 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a různých pracovních skupin. Podle nich tento krok totiž ochranu zranitelných v Česku jenom oslabí. Nejvyšší soud Spojených států amerických vynesl poslední rozhodnutí tohoto funkčního období. Mezi nimi je to nejočekávanější o právu na americké občanství, které vznikne narozením na půdě USA. Donald Trump se pokusil toto ústavní právo omezit dětem. Jejichž rodiče v zemi pobývají nelegálně, anebo jen dočasně. Soud ale rozhodl, že nemůže změnit ústavu. Podrobnosti vysvětlila naše americká zpravodajka Jana Cíglerová. Ptali jsme se jí třeba na to, čím je tohle rozhodnutí soudu ohledně amerického občanství tak zásadní.
2: Ono se totiž dotýká, Petře, něčeho, co Američané dlouho berou jako samozřejmost, tedy že kdo se narodí na americké půdě, tak je automaticky občan. A je to 14. dodatek ústavy a říká, že občanem je každý, kdo se narodí na území Spojených států a podléhá jeho jurisdikci. A Donald Trump se to hned v první den z mandátu po návratu do Bílého domu pokusil exekutivním nařízením změnit a soud mu to nedovolil. No štěpící je to proto, protože podle nedávného průzkumu NBC je americká veřejnost vyloženě rozdělená. Těsná většina, 54%, souhlasí s prezidentem Trumpem. Zastánci, to znamená i dnešní většina soudů v čele s předsedou soudu, argumentují tím, že tvůrci dodatku záměrně vázali občanství na dítě a ne na rodiče, aby vlastně netrestali děti za to, v jaké situaci byli jejich rodiče. Odpůrci ale zase namítají, že občanství má záviset na rodičích.
12: Popsala ze Spojených států naše tamní zpravodajka Jana Cíglerová. Prezident Donald Trump pak v reakci na verdikt soudu, který ponechává občanství Spojených států všem dětem narozených na jejich půdě, za nespravedlivý a slíbil, že bude usilovat o změnu zákonů. Českou republiku a velkou část Evropy zasáhla v uplynulých dnech silná vlna veder. A kvůli teplotám kolem 40 stupňů taky umírali lidé. Světová zdravotnická organizace WHO proto vyzvala hlavně evropské země k zavedení národních akčních plánů na ochranu zdraví. V této poslední vlně veder totiž WHO zaznamenala v Evropě víc než 1300 úmrtí nad dlouhodobým průměrem. A to nejspíš není konečné číslo. Světová zdravotnická organizace taky uvádí, že se Evropa otepluje nejrychleji ze všech kontinentů, a to dvakrát rychleji než celý svět. Budovy v Evropě navíc nejsou na extrémní teploty stavěné. No a historicky nejvyšší teplotu v České republice zaznamenali v neděli 28. června přístroje v Doksanech na Litoměřicku. Bylo to 41,9 stupně Celsia. Je to absolutní teplotní rekord, který navíc poprvé padl během června. Jak se žije lidem na nejteplejším místě v Česku? To zjišťovala naše reportérka Lucie Hejzlová.
4: Já zbožňuju teplo. Zbožňuju. Nesnáším zimu. A to je ono.
5: Líčí Věra Košťálová, která v Doksanech žije už půl století a vysoké teploty si pochvaluje stejně jako paní Rytířová.
6: V těch letech je to dobrý. No. 80, no tak co by.
5: Nechodíte se někam ochlazovat v těch vedrech teda?
6: Do horky. Celý den třeba včera.
7: celý den?
6: V neděli 8 hodin, no, takže v pohodě. Jo, my starý domorodci, no, tam je tam, pro nás je to dobrý.
5: Abych zjistila, proč je tu nejtepleji v Česku, vydala jsem se do místní observatoře, kde mě na posekané zahradě plné nejrůznějších měřících přístrojů vítá vedoucí Daniel Bareš z Českého hydrometeorologického ústavu.
8: Tady je vidět ta hodnota ještě z té neděle.
5: Je to tam zaznamenané?
8: I v té meteorologické budce. Měříme ve stínu, to znamená, tam vidíte buď to meteorologická budka nebo ty radiační štíty. Jo?
5: Právě tady padl v neděli absolutní teplotní rekord. Přístroje tu zaznamenaly hodnotu 41,9°C. Zdejší specifická observatoř je uprostřed polí a počasí tu odborníci sledují od roku 1950.
8: Ležíme v nadmořské výšce 158 metrů nad mořem, což je nejníž položená profesionální meteorologická stanice v České republice.
5: Většinou tady je nejtepleji z celého Ústeckého kraje. Čím se to dá vysvětlit vlastně?
8: Jednak tou polohou, nadmořskou výškou, potom jsme ve srážkovém stínu Krušných hor a dost často tady máme bezvětří, což se stalo přesně v tu neděli, kdy ty průměrné hodnoty byly kolem 1 metru za sekundu.
5: Jak to, že mě třeba v paneláku ukazuje teploměr víc než těch 41,9?
8: Záleží na umístění, že jo? Standard je 2 metry nad povrchem země, to znamená, vy, když ho budete mít někde v 10. patře v paneláku, v 5. patře, tak naměříte úplně jiné hodnoty, že jo? A navíc město bývá minimálně 1,5 až 2 stupně teplejší než prostě tahle ta otevřená krajina.
5: Vysvětluje Daniel Bareš s tím, že další rekord tu může padnout i během letních prázdnin.
12: To byla reportáž Lucie Hejzlové z Doksan na Litoměřicku. Podle meteorologů je navíc alarmující to, že absolutní teplotní rekord padl už v červnu. Ten původní červnový rekord, ten nový, přesáhl rovnou o celé 3 stupně. Česku zbudil vlnu solidarity příběh víc než stovky dětí z dětských domovů, kterým spolek Tábory Aurora na poslední chvíli zrušil letní tábory. Během jediného dne vybrali Češi přes 2 miliony 600 tisíc korun. Díky tomu nakonec mohli děti odjet na náhradní akce.
9: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
10: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntásku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i přes 100 tisíc. Pro dětské domovy, které přišly o peníze, tak vznikla veřejná sbírka na webu Znesnáze 21. Organizátoři původně plánovali vybrat aspoň 2 miliony korun. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
11: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
10: Sbírka už je uzavřená. Organizátoři ji chtějí zachovat transparentní a nechtějí vybírat další finance od lidí, kteří by chtěli podpořit jiné příběhy. S organizátorem mluvil i Roman Hůška, který je provozovatelem místa, kde se měl tábor konat.
13: Byl velmi právě nekonkrétní, to znamená, nebylo jasný, na jaký termín, pro kolik dětí a byl to takový jenom výkřik prostě do prázdna, když jsem chtěl, aby to nějak specifikoval, tak se odmlčel.
10: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Českého rozhlasu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je podle obchodního rejstříku jeho sídlo. Tam je ale jen panelový dům se zvonky na obyvatele. Předseda spolku Roman Kalášek má v rejstříku uvedenou adresu v Chomutově. Tam ale na zvonění nikdo nereagoval. Některé dětské domovy už na organizátora podali trestní oznámení.
12: Tolik reportáž kolegyně Veroniky Šlajsové. A prázdniny tradičně nepatří jen táborům, ale taky filmům. Samozřejmě tím myslím Karlovarský filmový festival. My se dění na Karlovarském filmovém festivalu tradičně v našem vysílání věnujeme. Křišťálové glóby na zahajovacím večeru totiž převzali herec Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
14: Šedesátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
15: Divákům těm je tu hej, i když nic neuvítěj.
14: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
3: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
14: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
7: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
12: Atmosféru zahajovacího večera Karlovarského filmového festivalu nám zprostředkovala reportérka Lucie Pávová. Mezinárodní filmový festival ve Varech uvede až do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. A tak můžeme souhrn událostí, které tento týden přinesl, zakončit třeba myšlenkou známého italského filmového producenta Carla Pontiho. Má-li film úspěch, je to biznis. Nemá-li úspěch, je to umění. Tak ať se nejen ve Varech co nejvíc snoubí biznis a umění, nám všem přeje Václava Marešová.
15: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Jedním z nejslavnějších britských básníků byl určitě Alfred Tennyson. Jeho dílo inspirovalo mnoho jiných umělců od malířů, jako byl John William Waterhouse, až po současné hudebníky.
17: Narodil se v roce 1809 v anglickém hrabství Lincoln jako syn venkovského pastora. Už odmala tíhl k poezii. Když mu bylo pouhých 17 let, vydal se dvěma svými staršími bratry sbírku básní. Alfredův otec vždy dbal na dobré vychování svých dětí a tak mohl Tennyson vystudovat univerzitu v Cambridge. V době studia vydal svou první samostatnou sbírku nazvanou Básně převážně lyrické. Kritici sbírku většinou odsuzovali, mezi lidmi mu ale získala popularitu.
16: V roce 1831 mu zemřel otec a tak musel Alfred Tennyson opustit školu ještě před získáním vysokoškolského titulu. Rozhodl se vrátit zpátky do Lincolnshire, kde se ujal role hlavy rodiny. Napsaní básní si ale čas přesto našel. Už o dva roky později vydává další sbírku, ve které byla otištěna i jeho nejslavnější báseň The Lady of Shalott, tedy paní ze Shalott. Kritici ale i tuto sbírku hodnotili negativně, což Tennysona tak odradilo, že dalších 10 let žádnou další nevydal.
17: Situace se zlepšila až v roce 1842, kdy vydal dva nové svazky poezie, které konečně měly úspěch. Vrchol kariéry pro Tennysona přišel v roce 1850, kdy byl jmenován do funkce dvorního básníka britského monarchy. Ve stejném roce se také konečně oženil se svou přítelkyní z dětství Emily Selwoodovou. Pak napsal další ze svých nejslavnějších básní Útok lehké kavalerie. Ta byla věnována britským vojákům, kteří se účastnili bitvy u Balaklavy během Krymské války.
16: Tennysonovým největším zdrojem inspirace byl jeho přítel Arthur Hallam, po kterém pojmenoval celou jednu sbírku. Po jeho smrti se ale často potýkal s nedostatkem inspirace. I přesto si ho velmi oblíbila královna Viktorie, která mu jako vůbec prvnímu básníkovi udělila šlechtický titul.
17: Alfred, první baron Tennyson, zemřel ve věku 83 let. Pohřben je ve Westminsterském opatství. Titul baruna po něm získal také jeho syn, který vydal otcův životopis. Největší poctou pro Tennysona by ale nejspíš bylo to, že stále patří k nejoblíbenějším britským básníkům.
15: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
18: Kyjev odmítl, že by ruské síly dobily strategicky významné město Kostiantynivka. Sídlo v Doněcké oblasti jižně od Kramatorsku se Rusko snaží dobít už dlouho. Ruská armáda v pátek oznámila prezidentu Vladimiru Putinovi, že nad Kostiantynivkou převzala kontrolu. Včera zveřejnila údajný doklad. Video natočené ze vzduchu, na kterém v rozbombardovaném městě pózují mezi poškozenými budovami muži s ruskými vlajkami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil informace za další ruskou lež. V případě dobytí města by odtamtud Rusové mohli dál dobývat území směrem na sever podél fronty. Policisté upozorňují, že řidiči často nedodržují bezpečnou vzdálenost. To přitom způsobí každý rok asi 5% nehod. Odborníci se shodují, že bezpečná vzdálenost mezi auty je zhruba 70 metrů. Lidé si taky mohou pomoci pravidlem 2 vteřin. Na dálnici si zvolí pevný bod, jako je třeba sloupek anebo strom, a minout by ho měli o 2 vteřiny později než auto před nimi. Pokuta za nedodržení bezpečné vzdálenosti se v Česku odvíjí od závažnosti nehody. Například v Rakousku za to ale můžou policisté udělit pokutu až 10 000 korun. A profesionální hasiči budou mít v Moravském Krumlově novou moderní stanici. Řemeslníci ji začali tento týden stavět. Sbor počítá s rozpočtem 64 miliony korun. Stavba by měla být hotová do konce července příštího roku. Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšné proměně penaltě Kyliana Mbappého. Mezi 8 nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0.
19: Překážka na D1 před Brnem a komplikace v Praze v Bělohorské ulici. Na dálnici D1 pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Za odbočkou na výstaviště a Svitavy stojí na kilometru 191 porouchané vozidlo v odstavném pruhu, už je označené šipkou. Podobná situace na D1 i směrem z Brna do Prahy. Za odbočkou na Ostrovačice na kilometru 172,5 stojí porouchané vozidlo, blokuje odstavný pruh a stojí za ním světelná šipka. Na D1 se pracuje mezi Brnem a Rousínovem v okolí sjezdu na Slavkov u Brna. Mezi kilometry 208 a 214 se kvůli stavbě dopravního značení projíždí v každém směru pouze jedním pruhem. A v Praze máme hlášené komplikace v Bělohorské ulici ve směru do centra. V lokalitě na Malém Břevnově je podle policie uzavřený jeden pruh kvůli propadlé vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Dnes čekáme oblačno až zataženo, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupně, na jihu Moravy až 26, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: 3. července 1866 se u městské pevnosti Hradec Králové mezi řekou Labe a vesnicemi Hořiněves, Sadová, Mokrovousy a Přím odehrála bitva známá jako Bitva u Hradce Králové. Jde o největší bitvu v českých zemích a druhou největší bitvu 19. století v Evropě. Tou první bylo napoleonské střetnutí u Lipska. U Hradce Králové bojovalo bezmála 440 tisíc vojáků. Padlo asi 8 tisíc, další tisíce byly zraněné nebo doživotně zmrzačené. Co stálo za tímto střetem? Proč dopadl tak, jak dopadl? A co vyvolal? O tom budou příští minuty. Od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
15: Historie Plus.
20: Bitva u Hradce Králové byla součástí a zároveň zásadním střetem prusko-rakouské války v roce 1866. V ní proti sobě stálo rakouské císařství, kterému vládl František Josef I., a pruské království v čele s králem Vilémem I. A proč se proti sobě postavili?
21: Tradičně bývá ten konflikt zdůvodňován tím, že se jednalo v podstatě o mocenskou nadvládu v německém spolku. To je asi nejtypičtější znak tohoto konfliktu a těch válečných příčin.
20: Říká historička Nicole Šťastná, doktorantka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zmíněný německý spolek byla Konfederace německých zemí, vzniklá v roce 1815 po napoleonských válkách jako nástupce Svaté říše římské.
21: Na počátku těch 60. let už se rakouské císařství potýkalo s celou řadou svých vlastních problémů, zejména vnitropolitických, a dá se říci, že o tu situaci v německém spolku a to předsednictví příliš neusilovalo. Zatímco proto pruské království bylo typické to, že se velmi dobře vyvíjelo hospodářství. hospodářsky, usilovalo o nějakou politickou nadvládu v těch německých zemích a také v podstatě se rozvíjelo i vojensky. Byl to mnohem silnější stát tehdy, co se týče té politické pozice, než tehdy bylo císařské Rakousko. Z hlediska této pozice bylo i jasné, že k němu vzhlíželi i ostatní státy toho německého spolku. Naproti tomu samozřejmě v německém spolku byla i řada zemí, které byly takzvanými tradičními spojenci Rakouska, takže tím se nelíbil tento pruský vliv.
0: A kdo to byl?
21: Zejména Bavorsko a Sasko. Nutno říci, že co se těchto dvou spojenců v německém spolku týče, tak ty nebyly vázány k Rakousku jenom politickými sympatiemi, ale zejména třeba i dynastickou vazbou. To tam byla velmi zřejmá, takže i z toho důvodu byly takzvanými tradičními spojenci rakouského císařství a zejména tady ve válce roku 1866.
20: Jenom odlišný pohled na správu německého spolku by ovšem na rozpoutání války nestačil.
21: Jedním z nejdůležitějších mezníků té války je určitě rok 1862, kdy právě do čela pruské vlády, kdy je prvním ministerským předsedou zvolen Otto von Bismarck. Ten byl přesvědčený, že co se týče budoucího sjednocení Německa, takže k tomu sjednocení nelze dojít diplomatickou cestou, ale právě takzvaně, on velmi často rád jenom jim to připisováno, to tvrzení krví a železem. To znamená, i za cenu ozbrojeného válečného konfliktu by byl ochoten k němu přistoupit, aby mohlo dojít následně ke sjednocení Německa.
20: Válka s Rakouskem se stala důležitým krokem na tomto sjednocení krví a železem. Záminkou k jejímu rozpoutání se stal rakousko-pruský spor o oblast na severu Německa, o Šlezvicko a Holštýnsko. Rakousko a Prusko je společně dobyli v dánské válce.
21: Byla to v podstatě území, která oni dobili během takzvané německo-dánské války. Ta správa těch území byla dána takzvanými kastinskými úmluvami, nicméně Rakousko si uvědomovalo tu složitou situaci samozřejmě, protože se jednalo o území na severu, které bylo blíže Prusku. Prusko se nikterak netajilo potom, že by chtělo tato území, takže právě

0: se bojovalo v oblasti středního Německa, kde spojenci Rakouska, včetně několika rakouských jednotek, bojovali proti takzvané Mohanské armádě. Dále se bojovalo ještě na českém území, kde operovala severní armáda pod vedením polního zbrojmistra Ludvíka Benedika.
1: Říká historička Nikol Šťastná. Teď máme dost informací na to, abychom se pustili do samotného vyvrcholení prusko-rakouské války, do bitvy u Hradce Králové. O jejím průběhu si budeme povídat se Zdeňkem Munzarem z Vojenského historického ústavu v Praze. Důvody, proč se znepřátelené armády střetly právě u Hradce, byly geopolitické. Do horami obklopených českých zemí se dalo s velikou armádou projít jen několika málo cestami, zejména podél řek nebo horskými průsmyky.
2: Postupovali do Čech tři samostatné armády, každá postupovala trošku jinou cestou, s tím, že Labská armáda nastupovala z v té chvíli okupovaného Saska podél Labe. Další armáda postupovala vlastně ze severu frýdlanským a šluknovským výběžkem na Liberec, potom dolů podél Jizery. A třetí armáda nastupovala z prostoru Trutnova a Náchoda. V tom roce 1866 se Rakušanům nepodařilo zastavit Prusy v podstatě na žádným z těch předchozích bodů a postup těchto armád vlastně determinoval ten střet u Hradce Králové. Druhá pruská armáda, která postupovala od Náchoda a Trutnova, tak měla být původně zastavená na linii Horního Labe, někde mezi Josefovem a řekněme Vrchlabím, ale v okamžiku, kdy pruská první armáda a labská armáda už se dostali za Jizeru po bitvě u Mnichova a Hradiště a hlavně po té, co vlastně došlo k rakouské porážce v bitvě u Jičína, tak porážka u Jičína determinovala to, že rakouské postavení u Josefova se muselo stáhnout až k tomu Hradci, aby nemělo vůči možnému úderu těchto pruských vojsk otevřený levý bok. Porážka u Jičína může za to, že se bojovala u Hradce Králové.
1: Kolem půlnoci 3. července 1866 se tedy rakousko-saské síly rozestavily u Hradce, s Labem za zády. Za svítání dorazil nepřítel a vypukl boj. Už dopoledne bylo jasné, že rakouská strana prohrává, bojovalo se ale až do odpoledních hodin. Někdy se říká, že Prusové vyhráli, protože byli vyzbrojeni modernějšími puškami, takzvanými zadovkami. Ty jsou opatřeny zlamovacím mechanismem, který umožňuje, aby se hlaveň vyklopila z pažby a zezadu se do ní mohl vložit náboj. Pruským zadovkám se podle vysouvacího bodáku v podobě jehly také říkalo jehlovky. Jejich předností byla rychlá palba na krátkou vzdálenost. Oproti tomu Rakušané měli konstrukčně starší zbraně, takzvané předovky, kde se do ústí hlavně ládovala střela a zároveň i ucpávka, což trvalo déle než nabití zadovky. Ovšem, předovky zase lépe střílely na delší vzdálenosti. Jen samotné modernější zbraně nebyly důvodem pruské převahy, říká Zdeněk Munzar. Bylo to komplikovanější.
2: Rakušané samozřejmě věděli, co mají Prusové za pušky, protože dva roky předtím společně válčili proti Dánsku a Šlesvicko-Holštýnsko. Rakušané jasně viděli, že při střelbě na krátkou vzdálenost pruské jehlovky dokážou střílet velmi rychle a že ta rychlopalba na krátkou vzdálenost je velmi smrtící. A už z toho důvodu vlastně ještě předtím, než ta válka roku 1866 vypukla, prusko-rakouská, polní zbrojmistr Benedek vydal dispozici, že tradiční rakouské bodákové steče, protože do té doby vlastně rakouská armáda zpravidla rozhodovala bitvy bodákovou stečí v sevřených formacích na boji na blízko. Což samozřejmě je přesně ten cíl, ta sevřená formace útočící na bodák na blízko, která je ideálním cílem pro tu rychlopalbu těch jehlovek. Takže tyto steče se nemají používat. Že se nemají používat, pokud není sestava nepřítele dostatečně rozrušená předchozí palbou z dálky a dělostřelbou. Nicméně jedna věc je vydat rozkaz a druhá věc je změnit myšlení. Dispozice byla daná jasně, ale ve všech bitvách před tím Hradcem Královem, u Náchoda, u Trutnova, u Jičína, u Mnichova Hradiště, ve všech těchto bitvách došlo na to, že stejně vlastně rakouští velitelé přistoupili k těmto útokům na blízko v těch sevřených formacích, protože tak byli prostě zvyklí velmi, velmi dlouhou dobu. Byl na to cvičení, vojáci to uměli a byla to věc, která vyhrávala předchozí války. Dokonce ještě i v roce 1859, kdy se válčilo v Itálii proti Italům a Francouzům, tak i tam se vlastně ty bodákové steče ještě usvědčily, protože tam byl členitý terén a nebyla tam možná velká palva z války.
1: Takže ještě před bitvou u Hradce se

0: mohli Rakušané opakovaně přesvědčit, že útok na Steč není tím, co na Prusy funguje.
1: V okamžiku, kdy byly využity přednosti těch rakouských předovek, což byl delší dostřel, delší přesnost, vyšší přesnost a dařilo se Prusy držet na větší distanc a pálit z dálky, ať už pěchotními zbraněmi, nebo teda vynikajícím rakouským dělostřelectvem, tak byla možnost neumožnit jim dostat se na výrazně kratší dostřel těch zadovek a aplikování té rychlopalby. Před bitvou u Hradce Králové polní zbrojmistr Benedek opět tuto dispozici zopakoval. Z začátku celého toho střetnutí to vypadalo, že to bude fungovat velice dobře, protože nástup pruské první armády vlastně od Sadové směrem na Tulípu byl skutečně zastaven na, v tomhle se holá na vzdálenost dostřelu rakouského dělostřelectva a dlouhé palbě z předovek a vypadalo to jako velice slušně. Ukázalo se, že ta taktika správná funguje. Bohužel už na tom bylo rakouské jednak levé křídlo, kde teda postupovala pruská Labská armáda, ale ta postupovala relativně pomalu. Rozhodnutí celé bitvy k tomu došlo na rakouském pravém křídle v boji o les Svíp. Jednak velitelé rakouských armádních sborů na tom pravém křídle úplně striktně nedodrželi dispozici spolně zbrojmistra Benedeka a zaujali jiné postavení, než jaké jim mělo by původně přiřazené. Posunuli se víc k severu a vlastně opřeli levé křídlo toho jejich uskupení o Svípský les, což je malý lesík, který měl zhruba kilometr na kilometr a půl. A v okamžiku, kdy do něj pronikla pruská Francesio divize, tak byli nuceni začít o tento les bojovat. Kdyby zůstali stát na místě, které jim bylo vymezeno, tak vlastně by Svípský les pro ně nebyl důležitý. Měli by ho kilometr a půl před sebou a v podstatě byl by problém na straně Prusů. V okamžiku, kdy vyjdou ze Svíbu, dostanou se do dostřelu rakouského dělostřelectva. Mohlo se opakovat stejná situace jako v tom rakouském středu. Problém byl v tom, že ta dispozice Benedekova podle Grispančičova plánu těm velitelům sborů vlastně nevysvětlovala, proč mají stát tento postavení. A samozřejmě velitel, který velí armádnímu sboru, který měl více než 10 000 mužů, tak to byli už důstojníci, od nich se očekávala vlastní iniciativa, vlastní úsudek a pokud neměli všechny informace, tak nemohli jednat v podstatě v souladu s celkovým plánem.
0: Kromě toho, že netušili, proč mají vymezen právě tento prostor, neměli ani ponětí, že se ze severu očekává příchod pruské druhé armády. Nechali se vtáhnout do boje o vcelku bezvýznamný les.
1: Už jako z principu boj o les neumožňuje využít výhody těch zbraní, tedy dlouhý rozstřel, dlouhé vzdálenosti a naopak se boje zblízka. Takže Svípský les se stal v podstatě hlavním bojištěm toho střetu na tom rakouském pravém křídle. Během celého dopoledne Benedek provedl několik pokusů ty velitele vrátit na jejich původní místa. Neudělal to ovšem dostatečně razantně na to, aby to mělo nějaký efekt. Takže jednak velká část těch jednotek toho rakouského pravého křídla vykrvácela v boji o Svíp. Za druhé, během toho dopoledne, kdy bojovali o ten Svíp, tak vlastně čelo celého toho rakouského pravého křídla se otočilo o 90 stupňů. Už nesměřovalo k tomu severu, severovýchodu proti možnému příchodu té pruské druhé armády, ale otočilo se o 90 stupňů proti tomu Svípskému lesu. V podstatě popoledni, kdy hlásili, že konečně ten Svíp v podstatě z 90% dobili, tak je další Benedekův rozkaz hnal zpátky, což jako nikdo nechápal, proč po těch obrovských obětech, které přinesli v boji o les, musí zpět, ale v tom okamžiku vlastně už přicházela ta pruská druhá armáda a nenarazila teda na připravené pozice vlastně dvou armádních sborů toho pravého křídla, ale narazila na jejich zbytky, které ještě k ním stály bokem. V tom okamžiku vlastně pruská druhá armáda Korunního prince dostala do boku a následně vlastně dozad tomu rakouskému středu, proti čemuž vlastně Benedek mohl nasadit pouze svoje zálohy, které si do té doby držel, aby mohl provést protiúder a vlastně tu bitvu vyhrát. Nasazení záloh skončilo velmi krvavým útokem nahoru z Rozběřic na Chlum, útok uvozem mrtvých, který teda má jméno právě po té, co v něm vykrvácelo obrovské množství lidí, tak se nezdařil. V danou chvíli vlastně nezbylo Rakušanům, než zahájit ústup. Jenom ještě dovětek vlastně k tomu boji o svíp, je to těžko představitelné. Tento vlastně malý les, který ještě v té době byl z velké části mladý les, takže byl nepřehledný, křovinatý, nebyly to vzrostlé stromy, tak do boj o svíp obě strany postupně nasadili, tuším, že 46 praporů. Pro zjednodušení počítejme na prapor zhruba 1000 mužů. Na tomhle tom vlastně minimálním prostoru se během toho dopoledne střetlo takové obrovské množství lidí a okolo 10 000 jich v tom lese krvácelo. Buď to padli, nebo byli raněni. Je nutno říct, že teda návštěva Sýpského lesa má do dneška jako veliké genius loci. Je to asi silný zážitek, který můžeme doporučit každému zájemci o historii této války.
0: Jak tu Zdeněk Munzar uvedl, Rakušané se dali na ústup. Odpoutat se od nepřítele je prý jeden z nejtěžších vojenských manévrů.
1: Při tom ústupu jednak došlo k výraznému nasazení jezdectva, které vlastně se střetlo s Prusy. Říká se tomu také bitva u Střezetic, ale je to samo o sobě součást celé bitvy u Hradce Králové. Je to jeden z největších bojů jezdectva na našem území, minimálně jako v tom 19. století, protože tam spolu bojovalo okolo 10 000 jezdců. Rakouské jezdectvo tam teda byla jedna složka armády, která se zasadila o to, že se hlavním silám podařilo ustoupit, a druhá, která při tom ústupu také přinesla obrovské oběti, bylo vynikající rakouské dělostřelectvo. Pod krycí palbou rakouských děl se dalo stáhnout zbytek té armády a zahájit ústup s tím, že vlastně Prusové po tom celém dni boju měli toho taky poměrně dost, že by měli příliš mnoho energie pro následování nepřítele, tak to neměli. Rakušany potom samozřejmě ještě čekal obtížný ústup za Labe, což se podařilo jednak teda díky tomu, že se nakonec otevřela k průchodu Královéhradecká pevnost, a jednak protože se rakouští ženisté postavili značné množství pontonových mostů, které byly připravené právě pro tu eventualitu ústupu.
2: Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin i všedního života. Pohled na historii známou i neznámou najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Rakouská armáda se tedy stahovala připravenou ústupovou cestou přes pevnostní město Olomouc směrem k Vídni. Cestou docházelo k dalším střetům s Prusy. Po prohrané bitvě u Dubu nad Moravou a Tovačova se Rakušané museli dát na ústup přes území Slovenska. Poslední bitvou rakousko-pruské války pak byla bitva u Lamače nedaleko Bratislavy. Možná ale Rakušané hodili ručník do ringu zbytečně brzy.
1: Z vojenského hlediska je asi dobré říct to, že válka roku 1866 byl v podstatě jako pruský blitzkrieg. Ta válka byla opravdu velmi rychlá. Na to, že do Saska vstoupily pruské jednotky 16. června. Směrem k Rakousku Prusové vypověděli nepřátelství k 22. červnu a v podstatě za měsíc se stálo na Dunaji vlastně před Vídní. Je to krásný příklad toho, kdy politické rozhodnutí prohrálo válku. Je to velice podobné jako třeba během napoleonských válek, kdy rakouské císařství velmi často neukázalo dostatečnou politickou vůli pokračovat v boji, řekněme, hodilo ručník do ringu v podstatě velmi brzy. Samozřejmě, s ohledem na to, že Prus okupoval většinu Čech a Moravy, je otázka, jestli můžeme použít výraz velmi brzy, ale faktem je to, že Prusové sami nepočítali s tím, že ta válka půjde takhle rychle, a začali se dostávat do velkých problémů se zásobováním. V okamžiku, kdyby teda se válka pokračovala dál, a jakože teda vlastně v té době nový vrchní velitel rakouské armády arcivévr Albrecht měl vůli pokračovat v boji dál, tak by se konečně projevilo to, že Prusům v zádech zůstaly všechny pevnosti Olomouc, Josefov i Terezín. Jednak vlastně Prusům, zvláště poté, co terezínská posádka vyhodila železniční most u Neratovic do vzduchu, tak vlastně k zásobování celé té 200 000 pruské armády nebo armád, hromady zbývala jediná železniční tráť. To bylo logisticky nezvládnutelné. Takže tam byl pouze otázka času, kdy se jako obtřebovací válka začne projevovat úspěchy druhé strany. k tomu prostě nikdy nedošlo, protože politická vůle ze strany Františka Josefa nebyla. Samozřejmě také na to měl velkou zásluhu Bismarck, který se hádal s králem Vilémem o to, aby podmínky Prusů uzavření příměří byly nejmírnější pro to, aby Rakušané přistoupili na ty podmínky mírové vlastně co nejdříve.
0: Prusko-rakouskou válku ukončil Pražský mír, podepsaný v srpnu 1866. Na jeho základě se rozpadl německý spolek a vznikl spolek severoněmecký, jehož součástí Rakousko nebylo. Prusko, hegemon tohoto spolku, si podmanilo Šlezvicko a Holštínsko, připojilo Nasavsko, Hanover a Hesensko a také dosud svobodný Frankfurt. Rakouský císař musel také souhlasit s budoucím národním sloučením severoněmeckého spolku s jihoněmeckými státy s Bavorskem v čele. Dále Rakousko přišlo o Benátsko, které anektovalo italské království. Cesta ke sjednocení Německa byla otevřená. Než se pustíme do následků, které bitva u Hradce Králové, potažmo celá prusko-rakouská válka, přinesla českým zemím, pojďme si zmínit dvě prvenství.
3: V rámci tohoto konfliktu došlo k prvnímu užití vlajky nebo znaku Červeného kříže, protože to byl v podstatě první ozbrojený konflikt vedený na našem českém území, který vznikl už po ustanovení Mezinárodního Červeného kříže. Nutno říci, že Rakousko se svými spojenci nepřistoupilo k podpisu ženevských úmluv, ale Pruské království ano. Takže z tohoto důvodu byly i z území německého spolku organizovány a vysílány skupiny lékařů zapojených do Červeného kříže, kteří se starali a ošetřovali raněné vojáky.

0: Bitva u Hradce Králové je zajímavá ještě tím, že během jejího průběhu došlo k nasazení takzvaných vojenských zpravodajů, to znamená novinářů, kteří se pohybovali na válečné frontě, byli dopisovateli určitých periodik a přinášeli tak svým čtenářům informace o tom, co se na frontě děje, co se tam odehrává. My máme doloženo i několik korespondentů, dopisovatelů, takhle přímo z pevnosti Hradce Králové. Jakousi zajímavostí je rovněž to, že tam dokonce byl i dopisovatel periodika The Times. Ten tam shromažďoval informace a posílal informace do Londýna, kde potom následně byly otištěny.
1: Jenom dodám, že jde o první nasazení novinářů na našem území. Vůbec první reportovaný válečný konflikt byla Krymská válka. Pojďme se tady podívat na bezprostřední následky prusko-rakouské války v českých zemích. Patřil mezi ně masivní pohyb obyvatel, lidé prostě prchali před postupující armádou. Velmi citelně zemi poznamenala epidemie cholery, které podléhali především vojáci, ale také civilisté. To ale nebylo všechno.
0: Zničená země, zničené hospodaření, poničená infrastruktura, nefungoval telegraf, ten byl jenom pro vojenské účely a spolu s tím bylo zamezené i cestování po železnici, protože právě po ní se dopravovali ranění. V neposlední řadě je nutné zmínit také to, že ti ranění byly posouvání na jednotlivé záchytné body do lazaretu, kde se i o ně starali civilní obyvatele, pak následně třeba do vojenských nemocnic a následně třeba i do pražské invalidovny, kde se rozhodovalo o tom, zda budou superarbitrováni či nebudou, jaké následky to pro ně bude mít.
1: V habsburské monarchii existovala síť invalidoven, které sloužily válečným veteránům poznamenaným bojem. Tři byly centrální ve Vídni, v Trnavě a v Praze. Vojáci, kteří už nebyli ze zdravotních důvodů schopni boje ani práce a neměli kde bydlet, mohli získat ubytování právě v některé z nich.
0: Přičemž to státní zaopatření se nemuselo týkat jenom samotného invalida, ale také třeba manželky a dětí, takže tam takhle všichni žili pospolu. Rozhodně se nedá říci, že by se jednalo o nějaký luxus. V podstatě život v invalidovně byl nebo odvíjel se od vojenského řádu. Jednalo se v podstatě o obrovské místnosti, které sdíleli vojáci pohromadě. Nicméně pokud se tam dostal nějaký voják, který měl manželku a děti, tak existovala určitá možnost, že jim byl dán takzvaný galeriový byt, který byl poměrně malý, ale kde mohli přebývat se svými rodinami.
1: V roce 1870 rozpoutali Prusové ještě válku proti Francouzům a opět zvítězili. Připojili dosud francouzské Alsasko a Lotrinsko a dokončili tak svou cestu sjednocování krví a železem. V lednu 1871 bylo ve Versailles vyhlášeno sjednocené německé císařství. To se začalo postupně zbližovat se svým nedávným protivníkem, císařstvím rakouským.
0: A koncem 70. let uzavřeli vzájemnou dohodu o spolupráci, známou dnes jako dvojspolek, a to rozdělení těch mocností v rámci Evropy na státy dohody a dvojspolku, případně trojspolku, tak ty pak se hrály velmi výraznou roli právě v první světové válce.
1: Uzavírá Nikol Šťastná. Za spolupráci na tomto pořadu děkuji jí a také Zdeňku Munzarovi z Vojenského historického ústavu. Dále mistrovi zvuku Martinu Tomasovi a dramaturgovi Stanislavu Vintrovi. Za ně za všechny se loučí a za pozornost děkuje Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chrlicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
4: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
3: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
4: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
2: Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Mezi Kolínem a Přeloučí začíná oprava železničního koridoru z Prahy na Moravu. Kvůli nízké volební účasti nebude slovenské referendum o rentě pro premiéry platit. Českým tenistům se ve Wimbledonu daří. Do osmifinále prošly také Bousková, Nosková a Lehečka. A dnes bude oblačno až zataženo, občas déšť, ojediněle i bouřky. Večer začnou srážky ubývat. Teploty až do 26 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Na hlavním železničním koridoru z Prahy na Moravu dnes začíná téměř měsíční omezení. Mezi Kolínem a Přeloučí dělnici zbrousí nebo úplně vymění koleje. Práce potrvají do konce července. Osobní vlaky České dráhy zrušily, říká jejich mluvčí Vanda Rajnochová.
6: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
5: Slovenské referendum o doživotní rentě pro premiéry a obnovení elitních policejních složek bude neplatné. Důvodem je nízká účast. K urnám přišlo asi jen 16% voličů. Předběžné výsledky zveřejnil slovenský statistický úřad. Aby referendum platilo, musela by hlasovat alespoň polovina lidí na Slovensku. Tuto podmínku splnilo v zemi zatím jen jedno, a to hlasování z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Oficiální výsledky vyhlásí státní volební komise ráno. Vědci zahájili v Krušných horách tříletý projekt, během kterého zmapují místní ryby. Cílem je získat přehled o stavu ryb v horských tocích a najít cestu, jak pomoct populacím, které žijí ve špatném prostředí. Jaká místa odborníci pro výzkum vybrali, přibližuje vedoucí projektu Petr Blabolil z Biologického centra Akademie věd České republiky.
7: Je to 40 lokalit na české straně, 40 lokalit na saské straně a jsou tak, aby postihly právě celý ten gradient, zejména nadmořské výšky, takže někde je zhruba od Hřenska, který je nízko položený až po opravdu vrchové partie Krušných hor.
5: Výsledky měření poslouží k vytvoření teplotních modelů, které pak vědcům umožní účinněji chránit vodní prostředí Krušných hor. Opavská charita dnes pořádá tradiční cyrilometodějskou slavnost v městské části Vlaštovičky. Současně také představí svůj domov pro klienty se zrakovým a duševním onemocněním, který měl dříve v názvu jména obou věrozvěstů. Kromě vystoupení kapel a dětských atrakcí si můžou zájemci prohlédnout i speciální technické pomůcky pro nevidomé. Fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným gólem ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Ve čtvrtfinále čeká Francouze Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. A poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře